0: Amerika je prý v šoku. Celý jaderný arzenál USA je proti obří podzemní Číně bezmocný. O co jde? Peking po desetiletí budoval totiž rozsáhlou a rozvětvenou síť v uvozovkách raketových měst. V jejich útrobách se mohou strategické rakety volně dokonce přesunovat. O podzemních raketových městech Íránské islámské republiky toho bylo řečeno a napsáno mnoho. Díky nim si Teherán tedy nejen dokázal uchovat bojový potenciál svých ozbrojených sil, ale také úspěšně vzdoroval agresivním choutkám Spojených států a Izraele. O podobných stavbách v Číně však dosud nikdo otevřeně ani veřejně nemluvil. Číňané přitom již několik desetiletí budovali rozsáhlou podzemní infrastrukturu, která odolá i masivnímu jadernému raketovému útoku. A tak desítky kilometrů prostorných tunelů, do nějž padly tisíce tun betonu a oceli, spolehlivě ukrývají stovky odpalovacích zařízení a tisíce raket. A Peking se nedávno rozhodl poodhalit roušku tajemství a zveřejnil fotografie a videa některých částí tohoto unikátního systému. Článek je delší, zase dočtete cz24.news. Páč, musíme valit dál.
1: Další zpráva je velmi pikantní. Čína má v držení citlivé součásti stíhačky americké stíhačky F-35 Stealth, protože zásilka UPS Austrálie do Spojených států byla nečekaně přesměrována do Hongkongu, jak uvádí agentura Bloomberg. To je dobré. Ta zásilka zahrnovala kryt kokpitu a port pro kokpit toho australského F-35, které byly koncem května připravovány do Spojených států k inspekci a možná je opravy nebo likvidaci. A důležité je to v tom, že oba komponenty nesou radarový absorpční hardware, což je vlastně srdce teda té nízké pozorovatelnosti toho letadla. Ten stealth, to jsou ty neviditelné takzvaně. Ta trasa skončila v Jižní Koreji a odtud náklad směřoval do Hongkongu. A není upřesněno. Zašlo o omyl, jako při obchodování s lidmi, nebo o úmysl, a vše naznačuje, že šlo o práci čínských tajných služeb, protože takové chyby se nestávají. Takže tady dokonce to bylo, australský ministr obrany Richard Marles uvedl, že Canberra o případu ví spolupráce se Spojenými státy a s Lockheed Martin. Přičem dodal, že podle jeho názoru nejde o citlivé součásti. Nicméně, jak si citlivé to bude, a Austrálie nemá zařízení na opravu krytu toho kokpitu, takže pro těch 72 F-35 RAF, takže ty komponenty první proto putuje do Spojených států a se z toho jako komerční náklad přes mezi lety a v rámci civilních leteckých koridorů. Jinak ten program E-35 už je let a cílem čínského zpravodajského výzkumu, takže kryt s radarovou absorpční vrstvou není sice celé letadlo, ale je to určitě jako zajímavý úlovek. Samozřejmě americká senátorka Eliza Slotkin to shrnula takto, Číňané drží citlivou technologii, tak řekla, že to citlivé je, a zároveň se jich prezidentovi rozkládá červený koberec, to v souvislosti teďka s návštěvou Xi Jinpinga. Takže uvidíme, kongres je informovat od června, dva parlamentní výbory případ rozkoumávají. Otázku zůstává jenom to, kde se ty jednotlivé složky nacházejí. Takže tolik teda k této zprávě zajímavé.
0: Dále se koukneme kam? Anglie a Wales, počkat, jo. Anglie a Wales, kde to mám? Pivo. Hospodách Anglie a Walesu začínají kontrolovat věk na základě digitální identity. Dobře vám, tak si to dejte. Tak to, co je na těchto tedy testovacích územích zatím dobrovolné, postupně bude tedy zaváděno i jinde a časem budou tyto digitální doklady povinné i pro přístup na různá místa, ale já vím, že to tam testovali i v supermarketech, takže jako dobře vám tak. Ostatně již nyní se může jakákoliv anglická hospoda rozhodnout, že již fyzický doklad nechce a může požadovat výhradně digitální identitu. Nicméně zákazník má stále možnost se takové hospodě vyhnout. Není nic našího. Jenže co se tedy stane, když bude tato povinnost nejen v hospodách po prokázání věku, ale třeba i na úřadě nebo jinde, kde je třeba prokázat identitu? Když jste tedy v baru a barman vás požádá o průkaz totožnosti, budete nyní moci v Anglii a Walesu vytáhnout mobilní telefon a otevřít aplikaci, nějaký e-identita, že ano, debilita, místo abyste museli prohledávat peněženku nebo kabelku a hledat fyzický dokument. Důvodem je, že v úterý 15. září vstoupila v platnost novela zákona o licencování z roku 2023, což jsou povinné licence podmínky. A ta novela byla samozřejmě udělána letošní rok. Ale prý telefon nestačí. Hospoda se do toho musí také zapojit a akceptovat tento typ průkazu totožnosti. Musí k tomu mít tedy příslušné nástroje. No, tak když to potřebujete, tak si dejte. Tím bychom to zakončili asi, protože debilita je všude.
1: Další zpráva opět ještě informuje o průběhu zasedání OSN, kdy teda vystoupil iránský prezident Pezeškian a řekl, nejsme teroristi, jsme obětí teroristů, a ostře zaútočil na Trumpa kvůli zastrašování. Americká delegace na to opustila sál a v podstatě ten Pezeškian s projevem plným ostrých obvinění i signálů o možném diplomatickém řešení, tak vystoupil na tom 81. zasedání Valného shromáždění OSN, jak bylo řečeno, s jedním z nejkritičtějších okamžiků konfrontace mezi Tehránem a Washingtonem. Iránský prezident přímo zaútočil na Donalda Trumpa a na jeho výroky o možném zničení Iránu, což vlastně označil za projev mentality tyrana, a řekl jasně, Irán se tlaku neskloní. Zdůrazňuje Pezeškian a dodal, že výhrušky k míru nevedou. V sále panoval především tam napětí, americká delegace okázale odešla, jak mu začala mluvit. Je to chyba, pokud chtějí teda něco dojednat, tak tam měli zůstat sedět asi, ale dobrá. Na začátku projevu Pezeškian ukázal fotografie dětí, které podle něj zahynuly při amerických a izraelských útocích. A zmínil i úder na školu v Minábu. Tam o těch, jak víte, ta děvčata a pak ještě jedna ta raketa. V citlivé otázce jaderného programu zopakoval, že Irán neusiluje o jaderné zbraně, dal však jasně najevo, že se nevzdá mírové jaderné technologie. Ani jaderné zbraně, ani vzdání se jaderného know-how prohlásil příznačně a představil tuto otázku jako věc národní suverenity. A zároveň vyslal jasné varování ohledně hormuzského průlivu. Mezinárodní společenství podle něj nemůže těžit z této strategické námořní cesty, zatímco Iránu je tento přístup k ní upírán. Takže na závěr jsem Pezeškian pokusil vyvážit tvrdou linii s diplomací a zdůraznil, že Tehrán zůstává otevřený rozhovor se Spojenými státy, ale na základě vzájemného respektu, a dal a jasně najevo, že pod hrozbou vojenské síly a v podmínkách ekonomického škrcení vyjednávat nebude. Takže to je tedy tato zpráva.
0: Tak, tu už já tady ani nemám. Já tady mám jenom 13 zpráv. Tak.
1: A 12 není, tak já tady jenom, jestli 12 tam nemáte, tak mám jenom v rychlosti. Byl zaznamenán pokus o sabotáž B1B a to jsou, tam byly hromadně evakuovány domy poblíž americké letecké základny Royal Air Force, Fair Force ve Velké Británii. Zatímco úřady zatkli několik mužů za výbušniny, protože tam mělo jít o pokus o sabotáž na ty americké strategické bombardéry B1B Lancer, které bylo údajně na poslední chvíli zabráněno. A podle policie v Gloucestershire bylo několik mužů zadrženo, respektive začeno a na základě podezření trestných činů souvisejících s legislativou o výbušninách. Takže policejní operace pokračuje a úřady britské a americké armády zkoumají důkazy, které se objevily při prohlídkách v oblasti právě té základy Fairford. Protože první zprávy požadují, aby sabotáž byla na nebo uvádí, že ta sabotáž byla na poslední chvíli, teda že byla zastavena. Takže takto. A jinak tedy je důležitá informace, že ta britská základna je baštou pro vypouštění strategických bombardérů B1B zaměřených na Irán. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak, mojí chybou jsem to přeskočil, tak poslední zprávu jsme měli tu 13, tak se koukneme na 5. balíček.
1: Už jsme měli, ještě ne.
0: Co?
1: 13.
0: Jo, tu jsem čet.
1: Kontrolování digitální identity
0: v
1: hospodách.
0: To mi nějak uniklo.
1: Válečně, pojďme dál. Pojďme dál tedy.
0: V Německu bylo zavedeno nucené posílání mladých lidí do armády. Vláda Spolkové republiky Německo začala tedy zavádět novou tvrdou politiku v oblasti národní obrany v úvozovkách. A v rámci rozsáhlé revize připravenosti na mobilizaci v zemi byl zaveden povinný mechanismus pro registraci občanů odpovědných za vojenskou službu, nebo spíše spadajících. No, podle autoritativního německého periodika Berliner Morgenpost jsou nyní naprosto všichni 18-letí muži s německým občanstvím povinni vyplnit celý specializovaný vojenský dotazník a klíčovým rysem této inovace bylo, že po odeslání dat má mladý člověk právo být násilně předvolán na povinné lékařské vyšetření a současně se však nebere v úvahu postavení samotného občana. Na předvolání k lékařské prohlídce přijde i tehdy, když oficiálně uvedl v dotazníku, že nebude sloužit v řadách Bundeswehru. No, nic k tomu tady není a vyjátečka pro, ale důležité je, že snad v 18 nebo ve 20 městech velkých Spolkové republiky Německo proti tomu mladí vyšli hromadně do ulic a demonstrovali, tak nevím, jestli nám o tom naše vaše veřejnoprávní a korporátně fašistická média něco řeknou, když tak budou říkat, že nesouhlasí se sociální politikou šmerce. No, tak asi tak, jo? Dohledejte zase sami.
1: Další zpráva hovoří, je opět německá a hovoří o tom, že německá strana Alternative für Deutschland zahájila jednání s Gazpromem o obnovení dodávek plynu. A zahájila přímá jednání o těchto dodávkách a zástupci zatím opoziční politické síly hledají alternativní způsoby, jak se konat velkou energetickou krizi v Evropě. A podle německých médií uskutečnil komisař AFD pro zahraniční politiku Markus Frommeyer oficiální návštěvu Moskvy, během níž vedl uzavřeno pracovní setkání s Alexem Millerem, předsedou výboru pro řízení Gazpromu. A skutečnost, že se tato jednání konala na nejvyšší úrovni korporací, byla oficiálně potvrzena místopředsedkyní stranické frakce Bundestagu Beatrix von Storch. A ve svém oficiálním prohlášení Storch zdůraznila, že Berlín by měl mít přímý zájem na brzkém obnovení stabilního bilaterálního energetického obchodu. A podle místopředsedy frakce německá ekonomika kriticky potřebuje dostupnou energii a co nejširší nabídku na trhu od různých dodavatelů. Takže příjmu plných ruských surovin plně odpovídá národním zájmům Německa. A podle mezinárodní agentury Reuters jsou tyto kontakty součástí dlouhodobé strategie AFD. A ty zdroje publikace uvádí, že spolupředsedové strany Alice Weidel a Tino Chrupala plánují v březnu příštího roku rozsáhlou návštěvu ruské metropole, aby dokončili technické a politické parametry pro návrat ruského plynu do německých distribučních sítí. Já tady k tomu mám dvě poznámky. Letošní zima prý má být zima století. Takže jde o to, aby ještě do té doby nebyli zmrzlí všichni. To je jako jedna. Nás nevýmaje. A druhá poznámka je, kdy naši se přidají, že s nima nejedou. Pojďme dále.
0: Tak, zase tu máme šmerce a výzva k jeho tedy rezignaci. Druhý politický úder byl knockoutem. Podpora šmerce jen 13% nebo vůbec. Nejhorší v historii. Politická mrtvola je dále, ale u moci. Druhé regionální volby v řadě přivedly tedy situaci německého kancléře Friedricha Šmerce do kritického bodu. Po hlasování v Sasku prohlála premiérova CDU také v Pomořansku a nyní Merce žádají o rezignaci i jeho vlastní spojenci. Drží se tedy posledních zbytků moci, ale jeho šance jsou malé. Takže prý to byl předvídatelný neúspěch. Před volbami v Sasku prohlásil Tino Chrupala, jeden z lídrů strany Alternative für Deutschland, že Friedrich Merz musí do konce roku rezignovat. Jeho politickou kariéru ničili jeho vlastní příznivci. AfD tak vyhrála tyto regionální parlamentní volby se záviděníhodným tedy náskokem a jen těsně jí unikla většina křesel. Další na řadě byly volby v Pomořansku a nad kandidátem CDU, tedy strana Helmuta Kohla a Angely Merkelové, se stahovala mračna, zatímco jeden nervózní projev kancléře následoval za druhým a on samozřejmě řekl, že je ohrožena demokracie, ale oni to tam vezmou hezky po nacistickou do rukou a tu svojí v uvozovkách demokracii, že si CDU uhájí, takže úplně zase zbavený myšlení, no, logického a kritického.
1: To další zpráva je vlastně zpráva zahraniční zpravodajské služby Ruské federace SVR, která uvádí ve svém oficiálním prohlášení, že Brusel v nadcházejících volbách v roce 2027 podceňuje změny vlád v zemích, jako je Francie, Řecko, Španělsko a Polsko. A tady oni to komentují v souvislosti s tím, že plány evropských institucí na definitivní zabavení zmrazených ruských aktiv, tak to spojí s tím, také s tím, že Moskva si stěžuje, že Evropská unie zrychluje postupy ze strachu, že nové vedení, která se v těchto zemích objeví, tak nebudou souhlasit s pokračováním financování té války a tedy ani s tím rozkrádáním teda těch ruských finančních aktiv. Takže to oficiální oznámení tiskového oddělení zahraniční zpravodajské služby Ruské federace SVR nejaksi nedává prostor k nesprávnému výkladu. A tady se hovoří o tom, že Brusel pracuje na plánu trvalé zabavit zmrazené ruské prostředky, tedy té ruské centrální banky. Takže uvidíme, jak to bude. Bude se sebou snažit, jak se říká, sebou hodit, aby teda, to ještě bylo za těch starých vlád a ty staré vlády, ty představitelé těch starých vlád, ještě o těch stávajících, ještě před volbami, aby jim to tedy odsouhlasili, protože po volbách budou nové vlády v těch zemích a ty už jim to asi odsouhlasovat nebudou. Takže financování Kyjeva je teď pod časovým tlakem, dá se říci. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme. Zkreslená demografická situace Rakouska. Buď prý remigrace, nebo právo šaria za 15 let. Fabian Walch, tedy člen městské rady v Innsbrucku za stranu svobodných FPO, zveřejnil křestní jména žáků prvního ročníku základní školy a rozvířil tak vosí hnízdo. Levicoví zelení jsou zuřiví a seznam jmen totiž ukazuje, že demografické složení Rakouska se již posunulo. Pohled na školy odhaluje zemi zítřka. Tak, v polovině září tedy zveřejnil tento politik seznam žáků prvního ročníku povinné školy v Innsbrucku. Příjmení a jméno učitele byla začerněna a čitelná byla pouze křestní jména. Například Hamza, Mustafa, Astamir, Mohamad, Abubakr a poněkud osamělá Simona Maria. Walch tedy napsal, nebo Walch, pohled do škol je pohledem do budoucnosti. To, že se místní občané v Innsbrucku stanou menšinou ve vlastním městě, je realita, pokud konečně nezačneme s remigrací. No ale zelená levice byla pobouřena, innsbruští zelení požadovali jeho rezignaci a hovořili do očí bíjícím rasismu. SPO příspěvek kritizovala jako podněcování k fantazím o deportaci a zneužívání dětí k politickým účelům. Teda SPO, to jsou asi ty zelení, že ano, pošuci. No, tak demografické trendy jsou ale jasné. Oficiální čísla potvrzují to, co anekdoticky ilustruje seznam tříd. A v roce 2025 se v Rakousku narodilo 76 100 dětí, zatímco zemřelo 87 900 lidí. Tedy mají dost mínus. Bilance porodnosti byla opět výrazně negativní. Rakouští občané zaznamenali čistý úbytek 24,5 tisíce úmrtí, zatímco cizinci zaznamenali čistý růst 12 700 porodů. A tak to půjde dál a dál a dál a dál. Žel, no, ta demo... si to nastavili ty země. z něčího.
1: Ta demografická křivka je tedy opravdu jako velmi nepříznivá pro Evropany. Další zpráva hovoří o tom, že slovenská europoslankyně paní Laščáková spustila alarm s tím, že Brusel, že chce ukrást další pravomoci, no pochopitelně, a upozorňuje přitom na evropskou politiku v oblasti energetiky. A ona ve videu opětovně vyjádřila se k působení svého manžela v dozorčí radě státní společnosti OKTE, která organizuje krátkodobý trh s elektřinou. A odmítla přitom způsob, jakým média toto téma spojují s údajným nepotismem. Zdůraznil, že její manžel nastoupil do funkce už v lednu 24, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu, a za členství dozorčí radě nepobírá tisíce euro měsíčně, jak naznačují některé články. Takže Laščáková využila toto téma zejména na kritiku připravených kroků Evropské komise a upozornila, že OKTE má na Slovensku monopolní postavení organizátora krátkého trhu s elektřinou, které vyplývá z evropského nařízení z roku 2015. Upozornil, že podobný model funguje také v České republice, v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Bulharsku, Řecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, na Kypru či na Maltě. A říká, to jsou státy, které tvoří protiváhu proti tomu, co Evropská komise chce, protože Evropská komise si chce i tady ukrást kompetence a dělat to celé z centra Bruselu, jak prohlásila europoslankyně. A komise by podle ní otevřela národní trhy více operátorům, čím by Slovensko přišlo o současné monopolní postavení OKTE. A tady by vlastně ty plánové změny by mohly vlastně být začátkem širšího přesouvání pravomocí členských států na evropskou úroveň. Ukradnou si další kompetence a tím by Evropská komise mohla, a má to v plánu, a už i o tom píše a informuje, dělat takové příkusy, že by nám vstáhla na naše daně, přičemž při daních platí jednomyslnost. No, tady jde, a že plíživým způsobem Evropská komise chce otevřít výška k tomu, aby kradla výlučné pravomoci členských států. Až bude přijata nová legislativa, na kterou se chystá, tak v budoucnosti se může stát, že si budeme muset kupovat takzvané inteligentní měřiče. No to se můžeme spolehnout, to je jedna věc. A musíme si uvědomit, že ona nám chce přece sebrat ty kompetence všechny, protože jejím cílem je zlikvidovat členské státy pro Krista pána. Jakým dlouho ještě bude trvat, než tohle to pochopí, než se s tím seznámí. Tady má, podle globalistických představ má být jediný superstát, a to bude Evropská unie, a národní státy mají zaniknout. Národy mají zaniknout, má to být promícháno. Kudnohovek alergie opět jako na scéně a tak dál. Jeho plány, já nevím, prostě, kdy tohleto už si ty lidé jako spojí. Ano, samozřejmě, má pravdu, ale prostě potřeba se na to podívat už konečně, jak si tedy globálně. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Tak, já se Le Penová převzala příslovník rusofobů ve jménu vyššího cíle, píše o tom De Bavirin. Favoritka francouzských prezidentských voleb Marine Le Pen se rozhodla bránit Evropskou unii a Německo před tedy v uvozovkách ruskou hrozbou, poté, co nedokázala ochránit Aušán, nebo Ošán, že ano, to je to, ten řetězec v Rusku. Dopis zveřejněný pod jejím jménem se prý hemží rusofobními kliše, což je neodpustitelné, ale prý to pochopitelné. Společné protiruské prohlášení formou i obsahem je zde poznámka Marine Le Penové a jejího oblíbence předsedy Národního sdružení Jordana Bardely vyvolalo v Rusku rozruch, protože bylo tedy v rozporu s očekáváním. Co se to nyní s ní děje? Ptali se mnozí. Vezměme si například Německo, kde Alternativa für Deutschland a strana Le Penové ideově její blízká, jede tedy na vlně úspěchu a vyzývá k obnovení hospodářských vztahů s Ruskem, to už jsme tady měli, aby zachránila německou životní úroveň. Francouzska ale mezi tím se chová skoro stejně jako její hlavní protivnice z Evropské unie Ursula von der Leyen. A to přesto, že ceny benzínu a nafty ve Francii lámou taktéž rekordy. Cituji, v posledních týdnech jsou nepřátelské činy, kterých se v Evropě dopouští agenti jednající jménem Ruska, jsou stále častější a závažnější. Píše tedy v otevřeném dopise žena, která se kdysi také se jí přezdívalo ruská agentka v Evropě. No, to víte, prachy někdo zatlačí a všechno se změní, dámy a pánové. Tak, to už bylo páté, tak můžeme do šestého balíku.
1: Jdeme dál, jdeme se pojet do Jemenu. Tam ta zpráva hovoří o tom, že sandálová kopule je neproniknutelná. Oni mají také proti leteckou nebo proti raketovou kupoli. Říkají sandálová, jako Američani mají zlatou, tak oni mají sandálovou. To je z toho, když svého času Scott Ritter hovořil o tom, že Američané prohrávají s osandálovanými pastevci v Afganistánu, tak se to docela ty sandály ujaly, pač oni běhají v těch sandálech tam také. Takže sandálová kupole je neproniknutelná, Hutiové se střílejí druhý saudský F-15 stíhačku. A zatím nepotvrzené zprávy hovoří o další ztrátě stíhací letounu americké výroby, který se střílá protivzdušná obrana povstalců. A to královské saudské letectvo je v nejvyšší pohotovosti, protože přibývá nepotvrzených zpráv, že v jemenském vzdušném prostoru byl sestřelen další saudský stíhací letoun F-15. A zpráva přichází jenom několik dní potom předchozím incidentu, což zvyšuje počet otázek ohledně modernizovaných schopností protivzdušné obrany, kterými nyní disponují hutiští povstalci. A před několika dny ty Hutiové zveřejnili videozáznam zachycující zásah a trosky saudského F-15 v provincii Marib, na nichž byly jasně viditelné státní znaky a vlajka království. Přestože se Riad vyhnul oficiálním potvrzení, tak záběry vyvolávaly vážné obavy ohledně ztrát vyspělých amerických platform. Hutiové tvrdí, že nyní používají doma upravené rakety země vzduch nebo modifikované iránské systémy, které jsou schopné zachytit stíhací letouny čtvrté generace, operující ve středních a vysokých výškách. Takže to je tedy tato zpráva.
0: Tak, jdeme dál, čas kvapí, Husiové zaútočili na oblast řecké eskadry v Jambu v Saudské Arábii, hlavní katastrofy v Aramco. Strategicky důležité město Jambu v Saudské Arábii se dne 24. září stalo cílem prudkého útoku jemenských postavců Husiů v oblasti, kde je nasazena řecká letka řízených střel Patriot. Šítská skupina uvedla, že provedla koordinovanou operaci s použitím balistických raket, křižujících střel a rojů dronů, přičemž zasáhla jak citlivý cíl v hlavním městě Riádu, tak ropnou infrastrukturu Aramco v Jambu. Katastrofy v areálech Aramco v Jambu přímo ovlivňují mezinárodní trhy, protože saudský plynovod East West končí právě v Jambu. Nuž a komu to vyhovuje? A kdo to rozpoutal, to se ptejme. Tak, jdeme na třetí.
1: V Jemenu byla vyhlášena obecná mobilizace a předseda jemenské prezidentské rady Rašád Al-Alimi dnes, to je 25. to je v pátek, vyzval k všeobecné mobilizaci proti proiránským šíjickým povstalcům Hutium, kteří eskalovali své útoky proti vládním silám a Saudské Arábii. Ta Saudská Arábie, to jsou spojenci uznávané jemenské vlády, tedy uznávané jak kým. A ten Rašád Al-Alimi také slíbil, že od soboty 26. září opustí síly Hutiů, udělí všeobecnou amnestii, a ta pravda je jiná. Saudská Arábie ve skutečnosti využívá mezinárodní civilní letiště v Adenu k přepravě velkého množství zbraní, aby uspokojila potřeby odvedených a kompenzovala ztráty. A během uplynulého týdne dorazilo přes letiště několik várek zbraní a vojenské techniky a současně byly desítky stíhaček saudského letectva uvedeny do pohotovosti, protože poprvé v následujících dnech bude podniknuta rozsáhlá operace k zadržení postupujících Hutiů. Je potřeba vidět, že ty Hutiové obsadili celé pobřežní pásmo Rudého moře a nyní soustředí síly pro závěrečnou ofenzivu v Adenu. Takže tady ta situace, jako ta rovnice je obtížná, zvláště vzhledem k nejnovějším událostem, protože Hutiové dokázali zcela zablokovat strategicky důležitou silnici mezi Adenem a Taizem. A velké město na horské plošině, 1300 metrů nad mořem, má 1,6 milionů obyvatel a očekává se, že bude pod čínskou kontrolou. Možná není náhoda, že dnes Riad svolal velitele pakistánské armády dokonce, takže uvidíme, co z toho vzejde. Tady máte i nějaký plánek, jak to tam vypadá. No.
0: Jo, tady. Tak, jdeme dál. Čas kvapí. Ne, tohle nechceme. 7-1. Jaké jsou iránské superzbraně, kterými tvrdí, že mohou zasáhnout a navždy změnit mapu? Režim v Teheránu důrazně zdůraznil, jo, to je pro news, no tak jo. Takže mluvčí revoluční gard iránských uvedl, že v případě nového amerického útoku by Irán změnil jak geografii války, tak i zbraně, které použije. A mluvil o nových systémech s novými schopnostmi a cílech, které doposud nebyly zasaženy. Tato prohlášení byla doprovázena možným útokem na cíle s takovou silou, že se změní i geografická mapa. Na základě výše uvedených prohlášení se vojenští analytici mezinárodních tiskových agentur pokusili odhadnout, jaké zbraně má Teherán k dispozici pro tato tvrzení. Tak, zbraně, které mohou stát za iránským varováním. Pozornost je zaměřená na střely Fatah, že ano, nad zvukovou raketou, jak to označují Iránci, a také Khaybar Sheran, balistická raketa středního doletu, která dosahuje rádiusu 15 až 2000 kilometrů a bla. Zkrátka uvidíme.
1: Pojďme dále, pojďme se podívat na COVID a na následky. První zpráva hovoří o tom, že firma Pfizer přiznává, že od krevních sražení až po turbo rakoviny, že prostě ty mRNA vakcíny mají vedlejší účinky. A počet lidí, kteří v Německu zemřeli na vedlejší účinky, se pohybuje mezi 20 až 60 tisíci lidmi. A Pfizer zveřejnil seznam vedlejších účinků mRNA vakcín proti COVID-19, které byly vlastně vnuceny, nebo občané byli přinuceni k jejímu kočkování asi, a to nejenom v Německu, ale zhruba se to týká 2,5 miliardy obyvatel, lidí všech kategorií na světě. A mezi vedlejšími účinky patří krevní sražení, srdeční zástava, novorozenecká smrt, turborakoviny a tak dál, tedy agresivní rakoviny s rychlou progresí. Ta zpráva dále říká, že Anthony Fauci lhal o bezpečnosti vakcín a miliony lidí po celém světě zemřeli na vedlejší účinky nebo čili vážným zdravotním problémům. Ten konkrétně ten seznam zahrnuje tyto poškození: krevní sraženiny, akutní poškození ledvin, akutní ochablá myelitida, pozitivní protilátky proti spermiím, embolie mozkového kmene, trombóza mozkového kmene, zástava srdce, srdeční selhání, trombóza komory srdce, kardiogenní šok, cévní vazulitida centrálního nervového systému, novorozenecká smrt, hluboká žilní trombóza, encefalitida mozkového kmene, hemoragická encefalitida, epilepsie čelního laloku, epileptická psychóza, obličová paralýza, syndrom fetálního stresu, gastrointestinální amyloidóza, generalizovaná tonicko-klonická krize, Hashimotova encefalopatie, tromboza jaterních cév, reaktivace pásového oparu, reaktivace rakoviny, turborakoviny, tedy agresivní rakoviny s rychlou progresí, imunitní hepatitida, intersticiální plicní onemocnění, embolie jugulární žile, juvenilní myoklonická epilepsie, poškození jater a nízká porodní hmotnost. A stojí za zmínku, jak neupravená smlouva mezi EU a Pfizerem, která byla uzavřena na nákup vakcín proti COVID-19 v roce 2021, spatřila světlo světa a na základě odhalených událostí mohou být vedlejší účinky, které zatím nejsou známy a také nikdo neví, po jakých letech se objeví. A tady vlastně ten bývalý vedoucí toxikologie v Evropě ve firmě Pfizer mluvící o prestiži své pozice, tak učinil šokující hodnocení. Podle svědectví výkonem představitele počet lidí, jak jsem říkal, v studiu v Německu zemřeli na ty vedlejší účinky té vakcíny mezi 20 a 60 tisíci. Je to obrovské číslo, které pokud se potvrdí, tak lékařský skandál to bude jaksi největší tragédie poválečného Německa. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dále doktor Suchary Bagdy, jdem se na něj podívat. Profesor, který Suchary Bagdy představuje novou teorii o nemocech po kočkování mRNA a je k tomu video na necenzurovanápravda.cz. Během oslavy tedy 20. výročí UK Column profesor Suchary Bagdy poprvé veřejně představil hypotézu, podle které jsou neurologické potíže po kočkování mRNA šmakuládami způsobeny samoudržitelnou demyelizací. Neznám. Bývalý tedy mikrobiolog v důchodu a bývalý ředitel Institutu lékařské mikrobiologie na univerzitě v Mohuči si záměrně vybral právě toto publikum pro premiéru tohoto představení. Zdůraznil, že jde o dosud neprokázanou pracovní hypotézu založenou na vědeckých úvahách, která se teď testuje. Tak, co tady máme? Profesor Bagdy se pokusil vysvětlit běžný vzorec za velmi odlišnými příznaky, ztráta kontroly nad pohyby, myšlenkami, vzpomínkami a osobností. Suchary Bagdy řekl, že falešní přátelé zmizeli, skuteční přátelé a skvělí lidé zaujali jejich místo a doporučil nejnovější knihu autora jménem Sharaf a také The Vaccine Mafia od Helmuta Šterce. Vakcinační tedy mafie. Šterc býval hlavním toxikologem Pfizeru pro Evropu a zná schvalovací pravidla lépe než téměř kdokoliv jiný. Kniha byla poprvé vydána v němčině a nyní je dostupná i v angličtině na Skyhorse. Společně se Štercem Suchary Bagdy sestavil kompendium a říká, že kočkování mRNA je největším organizovaným lékařským zločinem v historii. Tak, je to důležité. No, tak to bych chtělo samostatné tomu věnování, protože těch informací je tady hodně. Takže necenzurovaná pravda, dámy a pánové, Suchary Bagdy představuje novou teorii. Takto se článek jmenuje a vyšel 25. září, tedy v pátek. Takže necenzurovanápravda.eu.
1: Jenom malou poznámku k tomu Bagdy, který dlouhodobě pracoval jako skutečně velmi známý tedy lékař v Německu, tak říká, že už tam dál být nemůže a snad se vrací domů. On netuším z Indie nebo tam o co někud. Indie nebo Pakistán dokonce. Tak tolik jenom jako ta zpráva. Já tady přijdu na ty domácí zprávy, jinak je tady teda článek, víte, kde vznikl výrok členu Novičoka vrbětického generála Biskoudelky, že Rusko napadne na to a Babiš nechápe. Tady říká, je to cenzura jako vyšitá, pár šílených českých generálů už veřejně výzká, jak sáskové kanceláři či zbraně zabijí více Rusáků. Výroky plukovníka Foltýna, generála Řehky, komedianta Vetkého a dalších se sbírkou na tanky či drony se snadno dohledat, to není nic tajného. Ale víte, že jako první u nás se o jaderném odstrašování Ruska vyslova nenávistná Helena Langšádlová. A co více, Česká republika testuje na živých lidech v Rusku, jaká je síla a kvalita vražedných zbraní a válku je potřeba udržet tak dlouho, dokud se to na živých cílech neověří. A výrobce dronů pro Ukrajinu nabídl České republice testovací sadu. A problém je v tom, že tyto zločinci si pak zalezou do vládních bunkrů a rukojmí jsme my, občané, kteří chtějí mír a jednat o konci války. A přesně toto vyslovila ruská strana, přesně toto na to reagoval Novičok Biskoudelka. A zkuste se na to podívat z pohledu prezidenta Putina, kterému zabijeme českými zbraněmi ruské občany. Prostě Rusové se začali dělat soupisky měst a firem, jejich zbraně v rukách Ukrajinců ruské občany zabíjejí. Takže tam se k tomu vyjadřuje i ten Viktor Medvědčuk a vojenský svaz České republiky, Slovenska, Ukrajiny proti Ruské federaci bude mít následky a tak dále, a tak dále. Že tam se spojujeme, děláme takovéto spolky. Takže na jedné straně prezident Putin ocenil, že Česká republika a Slovensko zaujímají zásadně odlišné stanovisko a vlády Andreje Babiše a Roberta Fica jsou proti přímému zapojení svých států do konfliktu, financování vojenských dodávek Kyjevu, další eskalace přerušení vztahu s Ruskem, udržování kurzu pragmatického dialogu a ochrany národních zájmů, a na druhé straně se tam prostě pořád posílají zbraně a tak dál, což tedy by ta vláda měla mít prostě pod kontrolou. Takže tolik, pojďme dále.
0: Tak, koudelku, koudelka, a tady máme Kašpara z Hradu, takže se na něj jdeme hnedky kouknout, aby jsme ho měli. Tak, naprosto zbytečný a škodlivý projev agenta Pávka v OSN drze poučoval a útočil na největší světové supervelmoci. Kolářův prezident Petr Pavel Pávek, tedy Pepa, v OSN vyzval Čínu k většímu tlaku na Rusko, kritizoval ruskou agresi a žádal reformu světové organizace, tedy asi OSN, zatímco někteří v jeho vystoupení vidí projev státníka a oceňují postoj k Moskvě, jiní hovoří o ostudě pro Českou republiku, neřekl bych pro Česko. Pepa tedy před valným shromážděním vyzval, cituji, Čína má moc, vliv i odpovědnost pomáhat, předcházet konfliktům, zmírňovat napětí a přispívat k ukončení válek. To zahrnuje i využití jejího vlivu k tomu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině, prohlásil Pepa. Tuto agresi zahájil a dále ji vede další stálý člen Rady bezpečnosti OSN. Rusko v rozporu s chartou OSN a základními zásadami mezinárodního práva, řekl Pepa. Současně ale dodal, že stále má smysl dát šanci seriózním diplomatickým snahám. Silná pasáž zazněla také v části projevu věnované fungování současného mezinárodního řádu. Pepa tedy zdůraznil, že pravidla mají význam právě kvůli nerovnému rozložení moci mezi jednotlivými státy. No, já asi to necháme.
1: Dvě poznámky. Za prvé, proč někdo pořád mluví o ruské agresi, když Mezinárodní trestní tribunál OSN v Hágu na základě žaloby Ukrajiny ohledně ruské agrese to posoudil a rozhodl, že o žádnou agresi nejde. Proč tady pořád někdo mele něco o nějaké agresi? To je první věc. Druhá věc, když se podívá, musí ty lidi trošku studovat, když se podívají na chartu OSN, a článek 51 a 107, tak tam je vysvětleno, že Rusko jedná po právu. A musí začít studovat, místo zvanění musí začít studovat, pokud chtějí tedy. Víte, to je všechno o tom vzdělání. No, pojďme dále. Já teď se dostaneme k tomu tematickému okénku, ono je velmi dlouhé, já se pokusím jenom z toho udělat výtah. Jmenuje se Hloupost jako klíčový zdroj a říká se v něm asi toto. Všichni moderní lidé musí čas od času komunikovat se systémem. Potřebují se ucházet o zaměstnání, získat hypotéku nebo jiný úvěr, sjednat si pojištění, platit daně a tak dále. Tento kontakt se za poslední 20-30 let výrazně změnil a stále se mění. Největší změna se týká rozhodování. Ve většině případů dnes rozhodnutí nepřijímají lidé, ale algoritmy. Nějaký algoritmus úvěrové společnosti rozhoduje, zda dostanete půjčku. Jiný algoritmus rozhoduje o tom, kolik zaplatíte za pojištění, zda získáte zaměstnání, kolik budete vydělávat a dokonce o tom, zda dostanete povýšení. Rozhodování lidmi je vyhrazeno pouze pro významnější rozhodnutí týkající se velkých částek peněz. Tato automatizace rozhodovacích procesů byla vnímána jako pokrok v uvozovkách ze strany korporátního západu i západních vlád. Algoritmy nahrazují drahou lidskou práci, zvyšují produktivitu a efektivitu a šetří obrovské množství peněz. Tento proces nyní postupuje ještě dále. Kdekoliv je to možné, tak jsou lidé nahrazování umělou inteligencí. Začalo to hloupými chatboty, které nedokázaly vyřešit jediný problém a nyní to pokračuje směrem k výkonnějším LLM, také nazývaným umělá inteligence. Plánem do budoucna je outsourcovat veškeré rozhodování, které není řešeno algoritmy umělé inteligenci. Stejná filozofie se uplatňuje v západních armádách, zejména v americké armádě. Rozhodovací procesy se automatizují pomocí algoritmů a umělé inteligence. Mezicílem se zdá být plně automatizovat každý kill chain od identifikace cíle a jeho analýzy až po samotný úder. Zdánlivým cílem je proměnit americkou armádu ve stroj, který funguje téměř automaticky a autonomně, nebo přesně v soubor automatizovaných procesů. Úlohou lidí by většinou bylo stanovit celkové cíle a stisknout několik tlačítek. Viděli jsme to v praxi v únoru, kdy byla dívčí škola v Iránu zasažena dvěma střelami z plochou drahou letu v rámci takzvaného double tap. A úloha lidí v řetězci vedoucích zabití všech těch dívek pravděpodobně spočívala jen ve stisknutí tlačítka, zejména při druhém úderu. Jsem si jistý, říká autor, že lidé, kteří sledovali útok na monitoru a schválili druhý úder, jsou velmi hrdí na všechny tyto obvyklé věci, svou službu Americe, své zemi, své armádě, své uniformě a tak dál. A teď se na to podívejme. Přizpůsobení člověka pracovní pozici. Jedním z důvodů, proč se algoritmy v takové míře prosadily ve firmách a dalších organizacích, je skutečnost, že velmi dobře zapadají do nejdůležitějšího principu náboru zaměstnanců v mnoha moderních organizacích. A tímto cílem je přijímat pouze lidi, kteří nejsou hrozbou pro své nadřízené a lze je snadno řídit a kontrolovat. Dále odstranění konkurence v západních ekonomikách a pokles kvality pracovní síly. To je jako důsledek potom. Dále vytváření konkurenčních komfortních zón, kdy tedy vlastně téměř 90% západní spotřební ekonomiky nebo západní ekonomiky obecně, tak prakticky už dneska neexistuje konkurence. Každé odvětví zdravotnictví, pojišťovnictví, potraviny, finance, automobil, elektronika, energie a tak dále, tak se zdá být komfortní zónou. To jsou odvětví, v níž jsou dvě nebo více společností, které vytvořuje oligopol a rozhodli se navzájem nesoupeřit, čili rozdělí si tam trhy a tak dále. A uvnitř těchto komfortních zón jsou pohodlné společnosti s pohodlnými zaměstnanci, spoustou času a peněz na kulturní aktivity, například práva trans lidí. A tyto komfortní zóny jsou před jakýmkoliv narušením usilovně chráněny. V případě potřeby se používají cla a zákazy dovozu. Noví podnikatelé se připojí k systému, jsou odkoupeni, je jim odepřeno financování, nebo je potkají nešťastné náhody. A celý nový technologický sektor existuje proto, že pochází z oligopolů nebo jde o přímý projekt CIA Deep State, jako jsou Open AI, čili otevřená umělá inteligence, nebo Anduril. Nic nového nevznikne ve významném měřítku, pokud to není pod kontrolou. A jedinou povolenou konkurencí je soupeření malých a bezvýznamných firm v nepodstatných sektorech, například mezi řemeslnými pizzeriemi. A ani mzdy už nereagují na nabídku a poptávku po talentu. Existují algoritmy, které určí, jakou hodnotu má každá pracovní pozice, nikoli člověk. A tyto algoritmy distribuují peníze pracovníkům jako krmivo jednotlivým dojnicím. V nekonkurenčních komfortních zónách platí jiná pravidla než ve skutečně konkurenčním odvětví, včetně pravidel pro zaměstnance. Stabilita a kontrola jsou vším, lidé jsou filtrováni podle své schopnosti, jet podle programu a podle toho, zda představují hrozbu pro své šéfy a firmy, narušování systému se odsuzuje. Bohužel schopnost být lidskou ovcí je nepřímo uměrná schopnosti řešit problémy. Firmám tak zůstává skupina zaměstnanců, která je stále méně schopná samostatně řešit problémy nebo je řešit vůbec. Proto je zapotřebí automatizované rozhodování. Či dochází k poklesu kvality pracovníků, takže zatímco probíhalo ovládnutí jednotlivých sektorů západních ekonomik, tak docházelo k zásadním změnám také na poli lidských zdrojů. A ty rozsáhlé změny západních vzdělávacích systémů, způsoby výchovy, hodnot konečně přinesly své výsledky a kolem přelomu tisíciletí se začal objevovat nový typ pracovníka. A tady s tím souvisí narcisismus, křehká zásoba talentů, výsledkem jsou generace lidí se sníženou odolností, to vedlo k epidemii psychických problémů, změna ve vzdělávacím systému a úpadek učitelské profese vedly ke vzdělávací katastrofě, v níž polovina absolventů sotva rozumí základnímu textu, matematika a další podobné nepříjemnosti jsou školami i studenty z velké části ignorovány a základní analytické schopnosti a schopnost řešit problémy poklesly natolik, že výměna názoru s kýmkoliv mladším 40 let je dnes obecně nemožná. Říká trochu přeháním, ale ne příliš, říká autor. A tyto změny osobnostního složení a analytických schopností vedly k tomu, že stále méně lidí dokáže fungovat mimo nějaký proces. A protože analytických schopností je nedostatek, musí pracovní procesy převzít kontrolu nad pracovištěm, jinak nastane chaos. Takže dochází k ovládnutí ekonomiky a neutralizace konkurence a to vyžaduje stále poslušnější pracovníky, kteří se nebudou stavět na odpor. A tady ten článek ještě pokračuje dále, optimalizace pro neschopnost. Hovoří se o dalších věcech. Outsourcing myšlení a jeho důsledky, že outsourcing výroby se stal hlavním trendem západní společnosti přibližně ve stejné době, kdy začala klesat kvalita pracovníků a současně rostla kontrola nad západními ekonomikami. A ta vertikální integrace, tedy výroba celého výrobku nebo většiny uvnitř společnosti, byla považována za barbarský přežitek minulosti. Místo toho se stalo módou subdodavatelství v mnoha větším měřítku než kdykoliv dřív, takže si tam pořád od někud někam posílal nějaké díly, čím se to prodražuje jednak o dopravu a jednak o to, že každá firma chce vytvářet zisk. A takže je s tím stále větší problém. A ten článek končí vlastně jednou věcí, že v této situaci jsou Spojené státy. Takže tady dneska z toho vyplývá, protože nemají jiné řešení, takzvaná obrana proti temným čínským dovednostem. A je pravděpodobné, že jedním z důvodů tohoto přeformátování západních ekonomik byla domněnka, že globální konkurence v budoucnu nebude problémem a domácí konkurence na západě byla odstraněna. A další na řadě byla tedy konkurence globální. A to je ta politika, ten plán toho zadržování té Číny, neutralizace, její neutralizace jako konkurenta a tak dál, což se nedaří. A promítá se to vlastně do těch neustálých snah, tedy eskalovat to napětí vůči té Číně a tak dál. A v takovém tom vlhkém snu, jako že ji prostě porazí a že ji teda tu konkurenci zarazí a na světě zůstaneme všichni blbí. Takže blaho světa bez konkurence, které Západ očekával, zatím nenastalo podle plánu. A místo toho se Čína stala problémem. A západní generální ředitelé navštěvovali Čínu a analyzovali to, co Čína nabízí. Výsledkem byl šok. Čínské výrobní metody jsou průlomové a často jsou lepší i samotné návrhy, včetně teda té umělé inteligence. A někteří západní generální ředitelé si nyní uvědomují, že pokud chtějí konkurovat, tak musí znovu zavést vertikální integraci a co nejvíce činností provádět interně. Musí také zcela přehodnotit výrobu a postavit nové továrny. A také vidí, že to nelze provést. Důvod? Nedostatek lidského kapitálu. Lidé, kteří by to dokázali, už jednoduše nejsou k dispozici. Takže tady z tohoto pohledu to bude mít Trump jako velmi těžké, pokud chce něco stavit znova. Zatím teda se tomu brání tak, že zavádí celní bariéry. Některé výrobky z dovozu jsou zakazovány a tak dál. To sice má možná čas nějaký, má to poskytnout čas na nadechnutí, než uspěje velký plán na udušení Číny. Protože oni nechtějí, oni vědí, že domácí ekonomiku zlepší, že by to byl problém, jak udusí Čínu. A k úspěchu tedy dojde ve chvíli, kdy Spojené státy získají kontrolu nad všemi zdroji, které Čína potřebuje pro svou ekonomiku, včetně zdrojů z Iránu a Ruska. Což ovšem nemusí být snadné. Mimochodem, až to dodělají, tak si budou zřejmě s proměnutím utírat i zadek rukou, protože i ten toaletní papír se dováží z Číny. Takže to nevím, jak se představují. Každopádně Trump musí jednat rychle, než se všechny společnosti a všichni absolventi univerzit promění v původní sliz. Než se tak stane, tak nemá mnoho času. Čili pokud se něco zlepšit, tak musí dělat nejenom na zadržování Číny, ale hlavně na obnově vlastně ekonomiky a především průmyslu a vzdělanosti a obnovení profesionální znalosti lidí. A to nebude hned. Takže tolik teda tento velmi, velmi zajímavý článek. Já jsem to vzal jako opravdu letem světem, ale je to velmi důležité, protože tady se chápu i ty důvody, proč vlastně pořád ta Amerika chce někoho zadržovat. Prostě proto, protože sama si udělá takové věci, takové chyby, že ona sama na to nemá. A pokud je o tu umělou inteligenci a některé věci, které s tím souvisejí, a vlastně jaksi součástí toho přechodu na tu technokratickou linii, na tu dystopickou technokratickou linii, tak zítra o tom bude z části kompas a ještě bude to i v dalším kompasu, Takže vás na jeho sledování tímto samozřejmě zvu, srdečně zvu. Děkuji za spolupráci a panu kolegovi a vám za pozornost a dneska se pro dneček se s vámi rozloučím.
0: Tak. A já taktéž, dámy a pánové, Jarda Hladil převezme vysílání a zase ve 400 vám do práce, takže Simonka odřekla necenzurované vysílání 176. nebude, takže si to dáme příští víkend a pana Pěkina si dáme asi v týdnu. Tak děkuji, pane inženýre, vám též, dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a samozřejmě děkujeme za podporu jak Svobodného vysílače, tak samozřejmě případně Studia Kadaň to přes Odysí. Mějte se krásně, přeji dobrou noc a samozřejmě Svobodný vysílač jede dál a Jarda Hladil převezme tedy s nočním proudem Rádia Meta toto vysílání. Dáme jenom děkovačku, pane

0: gro té války by se vedlo tady.
1: Premiér Babiš tento týden řekl, že Putin proti NATO nemá šanci.
0: I my přebíráme tu retoriku, ale pravda je někde poněkud jinde. A nelze ji posuzovat podle toho, co se děje na Ukrajině. A samozřejmě, když do toho medvěda kopete, tak zaprvé si sakra dobře zvažte, jestli máte kudy a kam utéct. Tam jsem zjistil k mému obrovskému zděšení, že vláda České republiky prakticky nemá pod kontrolou armádu.
1: O tom všem budu hovořit s významným bezpečnostním analytikem a bývalým ředitelem Národního úřadu pro vyzbrojování, panem Jaroslavem Števcem.

0: Vítejte, milí přátelé. Jedni říkají, Rusko nemá proti NATO šanci. Druzí říkají, Rusko je přímou hrozbou pro Evropu. Další varují, abychom z hrozeb nevytvářeli pocit, že válka je nevyhnutelná. Premiér Andrej Babiš tento týden řekl, Putin nemá šanci proti NATO. Prezident Petr Pavel na valném shromáždění OSN naopak označil agresivní postoj Ruska za přímou hrozbu pro bezpečnost Evropy jako celku a řekl, že rizika rostou. Zároveň ale vyzval k tomu, aby skutečnou šanci dostalo diplomatické úsilí. Ministr zahraničí Petr Macinka zase rozlišuje mezi světem hrozeb a světem války. Hrozby podle něj máme brát vážně a připravovat se na ně, ale nemáme vytvářet dojem, že už jsme ve válce. A další rozdíl se ukazuje u článku 5 NATO. Slovenský premiér Robert Fico odmítá představu, že by se Slovensko kvůli tomuto článku mělo dostat do širšího vojenského konfliktu. Petr Pavel naopak upozorňuje, že zpochybňování kolektivní obrany může oslabovat samotnou alianci. Tak co z toho vlastně platí? Je Rusko vojensky slabší než NATO, ale přesto je bezpečnostní hrozbou? Je Evropa ve fázi odstrašení, diplomacie nebo už přípravy na možnost širšího konfliktu? A co z toho všeho má vyvozovat Česká republika? A pozor, do této debaty vstoupil i tento týden sněmovní seminář věnovaný revizi krizové, obranné a související legislativy. O tom všem budu hovořit s významným bezpečnostním analytikem a bývalým ředitelem Národního úřadu pro vyzbrojování, panem Jaroslavem Števcem. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám a divákům.
0: Pane inženýre, premiér Babiš tento týden řekl, že Putin proti NATO nemá šanci. Když vezmeme ekonomickou, technologickou a vojenskou sílu celé aliance ve srovnání s Ruskem, je podle vás toto tvrzení věcně správné?
1: Já nechci opravovat pana premiéra samozřejmě, ale přesto si dovolím do jisté míry oponovat v tom, že Severoatlantická aliance jako celek by možná měla zásadní převahu nad Ruskem, pokud by na druhé straně, to znamená na straně aliance, stála neochvějně Amerika odhodlaná nechat si rozbít ruskými strategickými raketami svoje území. Což se ovšem neděje. Takže dneska, jestliže hovoříme o alianci NATO, tak vlastně hovoříme především o evropských zemích aliance, které se v současné době velmi intenzivně chystají na válku s Ruskem. Alespoň zvenčí to tak, jak říkají přátelé Slováci, zvonku to tak naozaj vyzerá, když už se hovořilo o slovenském přístupu k článku 5, ale realita je poněkud odlišná. Za prvé, Amerika odmítla z ústy Donalda Trumpa slovy já nevyměním Detroit za Manchester, vlastně podílet se na případné skutečně jaderné válce v Evropě. V tento moment je tvrzení pana premiéra spochybnitelné. Protože když si spočítáte reálně sílu alianční a spočítáte si reálně sílu Ruska,

0: vojenskou sílu Ruska, tak dejme tomu, můžeme se bavit o lidských zdrojích, to znamená o počtech vojáků, ale musíme se také bavit o jejich vycvičenosti, připravenosti, ideové připravenosti bojovat a umírat za něco, co jim vlastně nikdo nedokáže definovat, protože nám chybí základní vůdčí myšlenka. Rusko staví na vlastenectví, staví na vlastně křesťanství a my jako Evropa nemáme vlastně na čem stavět. Nejsilnější náboženská skupina a nejtvrdší v Evropě, která je skutečně schopná se reálně organizovat, je dneska islám, bohužel, protože křesťanství je velmi rozsypané. A co se týče vojenské síly, stačí se podívat na poměr jaderných náloží. Polsko prohlásilo, že by bylo schopno během několika měsíců si to s Ruskem vyřídit samo. Ale když se podívám na poměr jaderných hlavic, jaderných ponorek, vlastně raket a tak dále, tak to Polsko by velmi pravděpodobně velmi rychle skončilo.
1: Já
0: čili,
1: ano, pardon. Ano, ne, dopovězte, prosím.
0: Čili ta bezpečnostní situace z pohledu pana premiéra, tak jak to deklaroval, ano, chápu, Severoatlantická aliance to tvrdí, my přebíráme tu retoriku, ale pravda je někde poněkud jinde. A nelze ji posuzovat podle toho, co se děje na Ukrajině.
1: Já nyní uvedu výrok prezidenta Petra Pavla, který prohlásil tento týden v OSN a který je protichůdný tomu, co říkal premiér Babiš. On řekl, že agresivní postoj Ruska je přímou hrozbou pro bezpečnost Evropy jako celku a že rizika den ode dne rostou. Takže přece není možné, aby současně platilo, že Rusko nemůže NATO vojensky porazit a přesto představuje přímou hrozbu pro Evropu.
0: No tak Rusko představuje přímou hrozbu pro Evropu ve stylu medvěda, do kterého se rozhodnete, který je někde zalezlý v brlohu a vy se rozhodnete do něj kopat. A samozřejmě, když do toho medvěda kopete, tak zaprvé si sakra dobře zvažte, jestli máte kudy a kam utéct. A pokud se proto rozhodnete, tak ten medvěd bude samozřejmě představovat velmi významnou hrozbu pro vás. A přesně tak to je s tím Ruskem. Pokud my budeme jako Evropa, my jim tím Severoatlantickou alianci, ale ani ne Severoatlantickou alianci, spíše to, v co se proměňuje v současné době Evropská unie, která se snaží vytvořit jakési zdání vojenské síly, když se nepodařila ta myšlenka spojené evropské armády, tak vlastně v současné době pod vedením Británie se snaží Evropská unie převzít alianční síly v rámci Evropy. To znamená vytvořit takové evropské NATO bez Spojených států a jejich vlivu. Což se ale nedaří. K tomu se ještě asi dostaneme, ale podstatné je to, že v současné době ano, pan prezident má pravdu, protože Rusko představuje zásadní hrozbu pro Evropu. V tom smyslu, pokud budeme pokračovat v té politice podpory Ukrajiny, dodávání zbraní, dodávání informací, zesilování vlivu vlastně i na to Rusko, snahy o hybridní válku vůči Rusku a podobně, což tady běží ve velkém stylu. Hovoří se o ruské hybridní válce proti Evropě, ale to je podstatně slabší než hybridní válka vedená proti Rusku v současné době ze strany Západu. Tak to Rusko je skutečně hrozbou a bude velmi nebezpečné pro nás pokračovat v tom nastoleném trendu vyvolávání vojenských nálad a vytváření takového vlastně prostředí, ve kterém se ta válka zdá na první pohled nevyhnutelná.
1: Pane inženýre, prezident Petr Pavel v OSN také hovořil o hybridních hrozbách Ruska směrem k Evropě, k zemím, zejména k zemím NATO. Mě by zajímalo, připomněl v té souvislosti mimochodem také incident s ruským dronem u Lipského letiště. Mě by zajímalo, jaké podle vás může mít nejpravděpodobnější formy reálné ohrožení států NATO ze strany Ruska. Mám nyní na mysli právě ty hybridní hrozby, jestli třeba zaútočí na infrastrukturu nebo nějaké další akce, které jsou ještě pod prahem otevřené války.
0: Na rovinu, pan prezident neví, o čem mluví, protože hybridní útoky nebo hybridní válka, to je nesmyslný pojem, protože existuje přesný terminus technicus hybridní válka, hybridní hrozby, který je jasně definován, ale nemá to nic společného s tím, co tady mínil pan prezident, nebo co řekl a co pod tím zřejmě mínil. Viditelně vůbec netuší, co to představuje, tento pojem. Hybridní válka se projevuje například formou kulturní války v tom, že intenzivním vývojem a natáčením a podobně různých filmů, které mají něco propagovat, tak vlastně třeba likvidujete kinematografii konkrétních zemí. Podívejte se, jak dopadla francouzská kinematografie, italská, česká a další pod náporem amerických filmů. To je hybridní válka. Podívejte se, jakým způsobem, jak jsou dneska lidé v Evropě ochotní se stavět imigraci. Teď už samozřejmě dochází k určitému probuzení, ale ten problém je obrovský a přesto ta hybridní válka, zaměřená přesně na to, aby lidé akceptovali v Evropě vlastně imigraci ze Středního východu, z Afriky a podobně, ta byla obrovská, ten tlak. To je hybridní válka. Nikoli v drony u letiště, protože pokud by došlo k dronovému útoku a bylo to prokazatelně ruského původu, prokazatelně, tak by to byl skutečný útok. Nebyl by to žádný hybridní útok. To je totální nesmysl. A jestliže někdo říká, ano, tady jsou drony, máme důkazy, že jsou ruské, a v podstatě ten dron, který se tam objevil, to je naprostý nesmysl. To nikdo totiž, máme informace od zpravodajských služeb, já vím, jak to říká Honza Schneider, vlastně důkazy od zpravodajských služeb nelze zpochybnit a nelze je použít. Ani u soudu, protože to jsou věci, které nelze nějakým způsobem, nebo které jsou nedokazatelné, ty se berou jako fakt. A jestliže někdo řekne, ano, ten dron byl ruský a my to víme, zpravodajské služby nám to potvrdili, fajn, nebyly předloženy žádné důkazy, tak přesně tohle je hybridní válka vedená proti obyvatelům Evropské unie, ale nikoli ze strany Ruska, ale ze strany politického vedení konkrétních zemí, respektive celé Evropské unie, zaměřená na to, aby lidé více akceptovali případnou válku a aby si zafixovávali daleko více to, že Rusko je hrozba. Takže ano, je to hybridní válka, ale nikoliv ze strany Ruska, ale ze strany politického vedení Evropy. A to je ten zásadní problém, který je potřeba vnímat.
1: Neboli občané by měli opravdu zpozornět ve chvíli, kdy se politici odvolávají na tajné nebo zpravodajské služby, ale nepředkládají skutečné důkazy. Rozumím vám správně?
0: Samozřejmě, protože politik dostane informace od zpravodajské služby, mlčí, ale předá konkrétní informace já nevím, prostřednictvím ministra vnitra, třeba policii, a policie by měla začít konat konkrétní kroky a řešit to. A pak by se řeklo, ano, policejní vyšetřování na mezinárodní úrovni prokázalo, že ten dron je ruský, protože se pod baterií našel osobní Putinem podepsaný rozkaz útoku na letiště v Lipsku. A tady to byl obrovský průšvih v tom, že to letadlo, které tam bylo, pokud bylo skutečně naloženo výbušninami, jak se v první fázi objevilo, pak to zase zmizelo a řeklo se, že to letadlo bylo prázdné. Mimochodem, podle stavu podvozku to letadlo bylo skutečně plně naložené. Já jsem viděl fotky. Takže pokud v Lipsku hale stálo letadlo naložené 150 nebo 120 tunami výbušnin, munice, raket a tak dále, tak by exploze tohoto letadla znamenala kompletní likvidaci letiště a měly by obrovské problémy i vlastně vesnice kolem, tam by zalétala ta munice při explozi a pravděpodobně by zahynulo velké množství lidí. A pak je potřeba se ptát, jestli tohle není právě problém spíše politiky, politických představitelů Německa a evropských zemí, protože stejné letadlo jsem viděl mimo jiné v Burgasu. Viděl jsem otevřenou rampu a přes tu rampu tohoto letadla, to znamená vlastně tohoto nákladního letounu ukrajinského, viděl jsem boční rampou, jak bylo naložené vlastně zelenými bednami s nákladem, pravděpodobně munici a raketami. A jsem si prakticky jist, že nikdo na tom letišti v tom Burgasu netušil, že tam něco takového stojí. To znamená ohrožení.
1: Petr Pavel ve svém projevu v OSN také řekl, že musí mít přednost, nebo že diplomatickému úsilí by měla být dána skutečná šance. Ovšem tento týden se ve stejné době v New Yorku dělo mnoho zajímavých setkání. Sešel se tam americký ministr zahraničí Rubio se Sergejem Lavrovem a Spojené státy pozvali Vladimíra Putina na prosincový summit G20 na Floridě, kde by mohlo dojít k dalšímu jednání s Donaldem Trumpem. Mě by zajímalo, co podle vás tento současný diplomatický pohyb znamená. Jestli je to pouze udržování komunikačních kanálů, nebo jestli už se může vytvářet prostor pro skutečné jednání o ukončení války na Ukrajině?
0: Ono se nevytváří se prostor pro jednání o ukončení války na Ukrajině, vytváří se prostor pro ukončení války na Ukrajině. A to je zásadní rozdíl, protože ta válka už dneska nevyhovuje prakticky nikomu. A je to vidět už i na tom příkladu, kdy Spojené státy požádali Ukrajinu, aby laskavě přestala útočit i na americké lodě a aby přestala útočit na kapacity Ruska související s ropou a s plynem, protože se začíná objevovat celosvětový problém s palivy. Samozřejmě zase díky Spojeným státům válce, uzavření Hormuzského průlivu, aktivitám Husiů a podobně. Takže toto už vlastně také mimo jiné ukazuje to, o čem jsem už hovořil, že Spojené státy se velmi intenzivně momentálně snaží separovat od té Evropy, od evropských problémů a říkají, podívejte se, pokud chcete válčit, tak si to vyříkejte v Evropě, klidně si tam použijte i jaderné zbraně, ale nás do toho netahejte. Bohužel Evropa, tedy ta západní Evropa, bývalá ty země bývalého EHS a tak dále, mají představu, že ta válka bude vedena na takzvaném středoevropském, respektive východoevropském válčišti. A to východoevropské válčiště jsou ty takzvané země Trojmoří, kam patří, respektive kam patří i Česká republika. To znamená, že ta představa je o tom, že tady dojde k nějakému střetu, možná a s velkou pravděpodobností by došlo i k napadení konkrétních velkých cílů v Německu, velkých vlastně základen, klíčových základen a podobně, jako je Ramstein a tak dále, možná v Holandsku, ale to by byly jednotlivé údery, které by nějak zásadně ty země neměly poškodit, ale gro té války by se vedlo tady. Takže to je problém, který vlastně my dneska máme na stole jako konkrétní hrozbu obrovskou a měli bychom se podle toho začít chovat. Já mám totiž ještě jednu věc, bych chtěl říct, já si nejsem úplně jist, že pan prezident Pavel mluvil o diplomatickém řešení, on mluvil o politickém řešení, ale teď si to tak úplně přesně nevybavuju a to je zásadní rozdíl. Diplomatická a politická řešení se významně liší.
1: Já bych ráda zůstala u toho středoevropského prostoru. Slovenský premiér Robert Fico v těchto dnech řekl, že se opravdu velmi bojí války a odmítl představu, že by Slovensko kvůli nějakému, cituji článku 5, se do té širší války vůbec dostalo. Ovšem hned dostal, řekněme, vynadáno od ostatních politiků, třeba od prezidenta Petra Pavla, že zpochybňuje princip kolektivní obrany a že to oslabuje NATO. Nakolik je podle vás Ficova obava legitimní?
0: Tak zaprvé Ficova obava je naprosto legitimní. Naprosto stejnou obavu by měli vyjadřovat i premiéři ostatních evropských zemí, minimálně těch, které se nacházejí právě ve středoevropském prostoru, respektive v prostoru toho Trojmoří. No, já teda jenom malinko odbočím, ale teď mě skutečně pobavil výrok ministra obrany Estonska, který prohlásil, že když bude potřeba, tak Estonsko vstoupí do války s Ruskem třeba samo a vyřídí si to s ním. Což už je opravdu takový ten styl čivava útočící na dogu, která naprosto nechápe, co se tam dole děje. Ale dobře, to je jenom taková už, to jsou paradoxy absolutní, které svědčí o naprosté ztrátě vlastně schopnosti vnímat reálně to, co se děje kolem nás. Bohužel tímto prizmatem se na svět, na Evropu, na schopnosti Ruska, na vlastně stanovisko Ameriky dívá naprostá většina evropských politiků v současné době a především se tímto takhle dívá na celkovou situaci i Evropská unie a její vedení. To je ten obrovský problém náš, ve kterém dneska žijeme.
1: Víte, já bych přece jen ráda malinko připomněla, co říká ten článek 5. A ten říká, že
0: já jsem právě se k tomu chtěl dopracovat.
1: Já to jenom uvedu pro diváka. Ten říká, že útok proti jednomu spojenci se považuje za útok proti všem, ale konkrétní formu pomoci si každý stát určuje sám. A mě by zajímalo, jak velký prostor v té situaci, o které nyní hovoříme, podle vás ve skutečnosti má česká vláda při rozhodování, zda se zapojit nebo nezapojit do ozbrojených bojů?
0: No, ten prostor je obrovský, protože česká... Víte, tady je jeden zásadní problém. Já jsem zmínila jste na začátku ten seminář ve sněmovně. Tam jsem zjistil k mému obrovskému zděšení, že vláda České republiky prakticky nemá pod kontrolou armádu. Víceméně netuší, k čemu může vést to, co ta armáda v současné době provádí a jak plánuje. Je tam jeden zásadní problém, který opravdu je tady vyplaval právě navrch. Když jsem se dozvěděl, že základním plánovacím, samozřejmě je tady otázka, ano, armáda České republiky se zapojí okamžitě do pomoci spojencům a bude vyvedena mimo území České republiky dvěma základními směry. A to mě absolutně dostalo. Je to totiž mimo jiné v absolutním rozporu se zákonem, který říká, že armáda České, hlavním úkolem armády České republiky je připravovat se na obranu území České republiky před vnějším napadením. Jakmile armádu vyvedete mimo území z jakéhokoliv důvodu, tak ta armáda prostě nemá šanci bránit Českou republiku a ona ji nemá ani tak, protože těch zhruba 5 000 lidí bojeschopných, kterými disponujeme, nenechte se mýlit počty 30 000 lidí, kterými mává vedení ministerstva obrany, to s tím nemá vůbec nic společného, tak vám roztaje na ukrajinsko-ruském válčišti roste zhruba za necelý týden, kompletně. Na válčišti podobného typu. A teď si vezměte situaci, kdy budou použity jaderné zbraně. Takže tohle nemá prakticky žádnou životnost a bohužel tady nezůstává nikdo, kdo by byl schopen vlastně tu Českou republiku potom nějakým způsobem bránit, respektive být organizovanou silou v momentě, kdyby tady došlo k nějakému obrovskému průšvihu, například v důsledku nějakých jaderných hrátek. A tohle je zásadní problém právě v souvislosti s tím článkem číslo 5. Co my vlastně jako Česká republika můžeme? Proč budeme někam posílat armádu? Víte, co udělají Spojené státy, pokud by byly požádány v rámci článku číslo 5 o pomoc? Když byl COVID, tak Spojené státy vygenerovaly obrovské množství rakví. Ty rakve dneska existují, jsou někde uloženy, tak Spojené státy by řekly, fajn, chcete válčit, posíláme vám 5 milionů rakví, ale předpokládáme, že si je zase zaplatíte. To je klíčové, to je pomoc přesně v souladu s článkem číslo 5. Posíláme vám 5 milionů rakví. A Česká republika, dobře, když bude někdo napaden, kdo bude napaden? Kdo bude napaden? Když bude napadena Británie jaderným úderem, co udělá česká armáda? Co může udělat? Potáhne na Rusko nebo potáhne pomoc Británii tam odstraňovat následky jaderného úderu? Když bude napadeno Polsko, jak může těch 5 000 chlapů pomoct obrovské polské armádě řešit nějaké její problémy? Takhle to nefunguje ve světě. Ale česká armáda se neustále tváří, že ano. Tady je ta podmíněnost. Uděláme, co budeme moci. Například přijmeme uprchlíky, což jsme udělali vůči Ukrajině, ačkoliv není členskou zemi NATO a není ani členskou zemi Evropské unie, tak my jsme z nějakého neznámého důvodu tady přijali obrovský počet uprchlíků a teď na to doplácíme obrovské prostředky a máme s tím obrovské sociální problémy. A jak pomůžeme? Jak pomůžeme, když bude napadena konkrétní země NATO? Vyvedeme si armádu mimo území, to je přeci nesmysl.
1: Vy jste řekl velmi závažnou věc, a sice, že vláda České republiky nemá pod kontrolou armádu. Já bych připomněla, řekněme, události z posledních dnů, kdy šéf Bezpečnostní informační služby měl pro zahraniční tisk hovořit o ohrožení České republiky ze strany Ruska a premiér řekl občanům ve svém pravidelném vystoupení na sociálních sítích, že o ničem takovém neví. Tak má tedy vláda skutečně pod kontrolou jak armádu, tak zpravodajské služby?
0: No, já se tak úplně přesně nejsem odborník na zpravodajské služby, ale tyto a některé další výroky, včetně takzvaných výročních zpráv, ukazují, že pod kontrolou zpravodajské služby nemá vláda. Protože pokud by, a já věřím, že k tomu dojde, protože jestliže šéf České zpravodajské služby, jedné z klíčových českých zpravodajských služeb, dostane vyznamenání od cizí zpravodajské služby z neznámého důvodu, tak to spíš nahrává tomu, že porušuje zákon ve smyslu práce ve prospěch cizí velmoci. Takže tady bych byl velmi opatrný v tomto, nad zprávami, které z této služby dostávám, protože historicky se ukazuje, že nebyly zcela korektní.
1: Pane inženýre, poslední otázka v tomto bloku. Vy jste se zúčastnil toho semináře v Poslanecké sněmovně a sledujete dlouhodobě obranou bezpečnostní politiku. Mě by opravdu zajímalo, zda vidíte nějaký zásadní rozdíl mezi tím, jak obranou politiku formulovala předchozí politická reprezentace a Fialova vláda a tím, co se děje nyní za Babišovy vlády a za zcela jiné politické reprezentace.
0: Tak ona samozřejmě, jakákoliv politika, má poměrně velkou setrvačnost. Ale pro mě bude jako klíčovým ukazatelem, jestli Česká republika přijme něco, čemu se říká obranná doktrína. Obranná doktrína, nemusí to být Ausgerechnet něco jako Wolfowitzova anebo Hooverova, ale obranná doktrína v podstatě definuje hrozby, objektivní hrozby, které vlastně daný stát musí řešit v oblasti obrany. A říká, ano, tady jsou konkrétní hrozby a k těm potřebuji armádu. Nebo bych je mohl potřebovat, tu armádu. Ať už je to regulérní vnější útok na Českou republiku, nebo například může přerůst občanská válka v některé ze sousedních zemí, k nímž může naprosto regulérně dojít, protože podívejte se, jak dopadla Sýrie. Ta byla dobita zhruba několika desítkami tisíc lehce ozbrojených mužů, kteří jezdili na rychlých dodávkách a během vlastně dvou týdnů dobili celou Sýrii a zlikvidovali 150-tisícovou syrskou armádu. Takže, a samozřejmě byly tam hybridní útoky, ty předcházely. A když si představím něco podobného v Evropě, k čemuž může dojít, protože islám a muslimové se v Evropě velmi intenzivně radikalizují a podobné věci, jako právě vítězství v Sýrii, případně současné husijské úspěchy, je velmi pozbuzují podobným operacím, ke snaze něco podobného zorganizovat. Konec konců v Belgii, což je srdce Evropské unie a NATO, prohlásil vedoucí muftí tam, že pokud se Belgičanům nelíbí to, co tam dělají muslimové, tak ať klidně odejdou, že vlastně tam nemají víceméně co dělat. A to, že česká armáda vlastně nemá jasné zadání, vytváří jakési podivné strategie. Protože strategii můžete, jestliže máte hrozby, tak můžete vytvořit strategii pro jejich eliminaci. Ale jestliže vytvoříte strategii, aniž máte jasně definované hrozby, tak to je špatně. A teprve na tyto dva kroky, to znamená vytvoření doktríny a jasnou definovanou strategii, protože doktrína je politická záležitost. Strategie je přechodová záležitost mezi politikou a odborností. Na té úrovni, kde se tvoří strategie, by měl stát ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování, kterým Česká republika nedisponuje. Protože to není úřad, ten úřad pro vyzbrojování, ačkoliv se mu tak říká, to je vlastně konglomerát výrobců, politiků, ekonomů a lidí, kteří rozumí tomu, jak funguje stát a jsou schopni definovat konkrétní strategii toho, jak odvrátit hrozby v rámci možností personálních, ekonomických a tak dále. A na tuto strategii musí navazovat vlastně ty projekty, které vyústňují v ty vojenské zakázky. A ty musí být velmi dobře hlídány. Čili to jsou věci, které nám tady chybí. A vlastně nikdo se tím nezabývá v současné době. Nikdo nesleduje tento trend a nikdo neřeší vlastně právě ten klíčový prvek, kterým je ta doktrína, obrana a bezpečnostní doktrína České republiky. A věřím, že k tomu dojde.
1: Pane inženýre, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Přátelé,
0: a děkuji za pozvání.
1: Přátelé, dnes jsme slyšeli několik odlišných pohledů na stejnou bezpečnostní situaci. Rusko nemá proti NATO šanci, Rusko je přímou hrozbou pro Evropu. Hrozby máme brát vážně, ale nemáme vytvářet pocit nevyhnutelné války. A článek 5 má být zároveň zárukou kolektivní obrany i předmětem sporu o to, kam až má pomoc spojenci sahat. Příště půjdeme od těchto výroků k praxi. Ne co politici říkají, ale co stát skutečně umí. Co by se stalo při blackoutu, při kybernetickém útoku, při sabotáži kritické infrastruktury nebo při přerušení zásobování. Jaké vůbec máme zásoby, kapacity a záložní systémy? A kdo by v takové situaci skutečně převzal odpovědnost? Kdyby vážná krize přišla zítra, obstála by Česká republika? To bude téma rozhovoru s Jaroslavem Števcem příští týden. Zatím naschledanou.

0: Vážení posluchači, vítám vás opět v rádiu To v pořadu Rozhlas bez drátu. Válka na Ukrajině se táhne. Pomalu se blížíme k 5. výročí konfliktu. Kolikrát už byl mír, tak říkajíc, na spadnutí? Proč se stále bojuje? Komu to prospívá? O tom budu hovořit s mým dnešním hostem, generálem v záloze, někdejším náčelníkem vojenské zpravodajské služby vojenské rozvědky, Andorem Šándorem. Vítejte, pane generále.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den přeju.

0: Od moderátorského mikrofonu zdraví všechny posluchače Václav Musílek. Pane generále, kdybych položil jako první jinou otázku než tu, kterou vám řeknu za chvilku, tak by asi posluchači byli zklamaní. Ta otázka zní, proč to trvá tak dlouho? Už je to více než rok od jednání na nejvyšší úrovni Spojených států a Ruska v Anchorage, po kterém se očekával mír v řadu dnů, maximálně týdnů. Proč se pořád bojuje, proč tam stále, řekněme, nesmyslně umírají lidé?
1: Ta odpověď není úplně tak jednoduchá, ale já se budu snažit být relativně stručný, aby jsme to příliš nezamořili nějakýma úvahama. A ze strany Ruska ta válka pokračuje, protože se nesplnily cíle, které si dali. A ty cíle, jak si Putin v červnu 2024 kodifikoval a řekl, co chce.
0: A Anchorage na nich trval.
1: Anchorage na nich trval, ale tam byla dojednaná kompromisní záležitost, kterou dojednal Witkoff s Kushnerem v Moskvě, a to bylo, že Rusko už nebude trvat na dobytí nebo získání celé záporožské a celé charkovské oblasti, to znamená, že se zastaví jenom tam, kde vojsk, nebo že bude chtít tu část, kde se zastaví vojska. Tohle to Donald Trump Putinovi přislíbil, že zařídí, že zmákne jak Zelenského, tak evropské spojence. Vidíme, že nezmákl ani Zelenského, ani evropské spojence. A od té doby se traduje velká nelibost Trumpa vůči evropským spojencům, protože oni jsou proti němu. A to jemu hodně vadí, protože si myslel, že Zelenského zmákne. On by ho mohl samozřejmě zmáknout na vlastní linii, to znamená, zavolá do Pentagonu, žádný zpravodajský informace a já něco všechno a je to vyřešený. A to on si z řady důvodů dovolit také nemůže, včetně toho, že i lidi okolo něj všichni nejsou naladěni úplně stejně. Rusko ale se obávám, že někdy od června, kdy se zdá, že Putin sundal rukavice, se rozhodlo k něčemu většímu. A to větší bych řekl obecně, že to je likvidace ekonomické podstaty vojenské síly Ukrajiny. To znamená, zlikvidujeme ekonomiku na takovou míru, že stát nebude schopen podporovat bojující ukrajinskou armádu na frontě.
0: To jsou ty útoky na tu infrastrukturu.
1: Na infrastrukturu, a nejenom na ní. To jsou útoky na železnici, na lokomotivy. Prostě vidíme, že ocelářský průmysl je finito, vyřešený. 50% předválečné kritické infrastruktury je zničený. Ono to má i smysl v tom, že pro Rusa, že touto likvidací i vyloučí do budoucnosti, a nikdo neví, jak ta válka skončí, jako jestli zamrzlý konflikt nebo nějakou mírou dohodu, že vůbec ta armáda bude schopna stát. Víte, v Evropě je představa, že páteří nové bezpečnostní architektury v Evropě bude zkušená, vybavená velkými bojeschopnostmi ukrajinská armáda o velkém počtu. Já nevím, kdo je tak naivní, aby se domníval, že Rusko bude kdy souhlasit s tím, aby Ukrajina měla 900 tisíc vojáků. Tenhle mediální prostor je zanesený různýma pojmama, kterým nerozumím, a jeden z nich je výrazně silně pro mě nepochopitelný, a to je spravedlivý mír. Já možná nevím, co to je spravedlivý mír. Vím, že vítězové diktují a poražení musí přijímat. Tady jde jenom o to, jak bude Západ schopen přimět Rusko, aby ten poražený nebyl úplně na dně. Kdybych to třeba srovnal, jak se nadiktovala Versajská smlouva a Německu a podobně. Takže tohle to je aspekt velmi silný, který tam dneska vidíme, a vidíme, že Rusko udělalo to, co nechtělo udělat, my jsme nebyli svědky, a to je z Černého moře blokuje Oděsu a Černomorskoje a ještě jeden třetí přístav. Já to všude říkám, že ještě třetí přístav, že se zapamatuju, jak se jmenuje, a furt si to nepamatuju, tak mi to snad diváci nebo posluchači odpustí. Ale v zásadě tak to učinil z Ukrajiny suchozemskou zem. A to je veliký malér pro ekonomiku, ale i pro zásobování ukrajinské armády zbraněmi. Takže tohle to je postoj Ruska, když ho řekneme úplně krátce. Ukrajina je v situaci, že Volodymyr Zelenský nemůže podepsat žádnou kapitulaci, že Volodymyr Zelenský nemůže podepsat dohodu, která byla na stole v Istanbulu, ale nebyla dojednána, nebyla dohodnutá, nebyla před signací, ale byla nějakým způsobem kodifikována. Pak od ní Ukrajina odstoupila.
0: To bych vám do toho vstoupil a zeptal bych se, jestli má dneska ukrajinské vedení nějaký prostor ke kompromisu, to znamená souhlasit s nějakou dohodou, která bude, řekněme, přijatelná, ale hodně kompromisní.
1: No, z hlediska vlastního domácího, myslím, že ten prostor tam Zelenský moc nemá. Ono dneska vidíme, že mu už dýchá na záda Valerij Zalužný, který už normálně prohlašuje, že Rusko tuhle válku prohrát nemůže. Máme tam dalšího adepta na prezidentský stolec, a to je Fedorov, který se také na věci dívá trochu jinak. A pak tam budou asi ti lidé, kteří stojí vzadu a kteří Zelenskému nikdy neodpustí.
0: Na druhou stranu, když jsem viděl průzkumy mezi ukrajinským obyvatelstvem, tak většina by souhlasila s mírem s nějakými ústupky teritoriálními, což je zase tlak jako z té společnosti.
1: Jasně. Já jsem z kraje války někde řekl, že kdyby byl Zelenský frajer a uměl to celé odhadnout, tak by řekl, dobře, tak si ty oblasti vemte, udělejme tady referendum, nechme, ať ty lidi rozhodnou, nechme ty, kteří by chtějí zůstat, ať tu zůstanou, ti, kteří tady nebudou chtět zůstat pod vládou Ruska, ať dobrý. Chápu, že to se lepší mě řekne, než se to udělá v praxi. Podle mě cokoliv udělá Volodymyr Zelenský, jak je špatně. Jo.
0: A kdo má teda teď největší zájem vlastně na prodlužování války? Je to Zelenský?
1: Tak já jsem přesvědčen, že Zelenský má ultimátní cíl, jestli ho úplně sleduje nebo ne, ale ten je dostat Západ do války s Ruskem. Protože on na tom nemůže vůbec prodělat. On na tom může jenom získat. My dva se asi těžko můžeme tady předstírat, že bychom na tom něco získali. My jako Evropa na tom můžeme, po mém soudu, velmi tratit a bylo to velmi, velmi špatné. On taky Putin poprvé řekl, že jakákoliv vojska na území Ukrajiny, a je to jedno, jestli ta, která ze Západu nahradí ukrajinskou armádu, která přikrývá běloruskou hranici společnou, anebo se přímo zapojí do války, takže to vyhlášení války. A to je vlastně poprvé velký signál, který Putin řekl. Lavrov a ostatní už nemluví o speciální vojenské operaci, mluví o válce a mluví o válce se Západem a Lavrov také mluvil o válce s Německem. A to do vlastních řad v Rusku je přesně to, co potřebují. Řeknou, že to je válka s Německem. Na začátku toho konfliktu řekli, už nás zase ohrožují německé tanky. Jo, to prostě musí v té ruské společnosti, byť už je to 80 let, ale pořád jasně zní. Takže tohle to je situace velmi složitá. A Západ, jestli je to tím, že ti lidé nemají chuť, šanci, možnost nebo odvahu přiznat chybu, což mi tak jako přijde. A přitom si říkám, Merz by mohl říct, to jako já ne, já jsem to převzal až loni. Andy Burnham to může říct, já jsem to převzal až před dvěma měsícema. A jediný Macron, ten už jako, že jo, tak ten už nemá žádný problém se k čemukoliv přiznat.
0: On už bude končit.
1: Ten už bude končit. Ale přijde mi to zvláštní, že ti to lidé to neustále tlačí takhle silně směrem, který přece musí vidět, že má velmi nebezpečný eskalační potenciál.
0: Ale oni do toho nainvestovali prakticky veškerý politický kapitál.
1: Ano, přesně to je ono. Takže a teď nic, nemůžou říct, vážení voliči, my jsme se mýlili, ale já bych řekl, že je furt lepší se mýlit mírově, než se mýlit válečně.
0: Kdybychom se bavili o míru, co si dnes Rusko, Ukrajina, Amerika, evropské země pod slovem mír mohou představovat? Nemá každá strana úplně jinou představu, jak by ten mír měl vypadat?
1: Já si spíš myslím, že mají jinou představu, z čeho by měl zejít. Jo. Mír je pořád jenom mír, to znamená, aspoň to chápeme, že se nebojuje a že se nebojuje ani málo. Ale Západ by chtěl, aby skončil, ta válka skončila tím, co jsem říkal, tím spravedlivým mírem. Fajn, je, jako... přesně tak, ale jako chtějí dosáhnout. Jo? Západ říká Ukrajině, budeme vás podporovat tak, jak dlouho to půjde, tím anglickým as it takes, což jako mi pořád jako nedává smysl, jak to dlouho chtějí dělat a čím to chtějí dělat. Vemte si jenom taková drobnost, že dostali Ukrajinci nějak na začátku roku 100 miliard dolarů a teď už jim v září chybí dalších 27 miliard dolarů. Je celkem zděšení, kde ty peníze kdo má vzít, kde vlastně skončili a podobně. A že to hlavní, to, co ty Ukrajinci potřebují, to jsou ty vojáci, tak to jim nikdo dát prostě nemůže. A podle mě mír pořád je jako mír. Donald Trump byl ochoten přetlačit Zelenského, protože asi jako jediný chápe, že logika války je taková, že v ní prostě vyhrává vítěz a poražený prostě bohužel prohrává.
0: Jak říkal Viktor Orbán, rozhoduje boots on the ground.
1: Přesně tak. Ještě západní země mají pořád nějaký pocit, že by se to ještě jakoby nějak mohlo udělat. A jako nejhorší si pamatuju vyjádření bývalého šéfa, jestli BND nebo jakého generála německého, to není podstatné, někdy před rokem, že na Ukrajině musíme bojovat ještě 5 let, abychom byli schopni se připravit na válku s Ruskem. Což vám teda jako říká, že to je vlastně ještě trochu něco jiného. Zaprvé ten Západ propadl tomu narrativu, který jim sugeroval Zelenský, že Ukrajina bojuje za nás. Ukrajina nebojuje za nás, bojuje za svoji svébytnost, národní systém, já nevím.
0: To se u nás taky hodně ujalo, ano, zejména za minulé vlády.
1: Jenomže víte, co je problém? Až to skončí, tak oni přijdou a řeknou, my jsme za vás bojovali, my jsme za vás krváceli, dokonce Tusk teďka prohlásil, že Ukrajincům odchází 27 tisíc vojáků měsíčně, a to buď v pytlích igelitových, nebo zraněných, což je velký počet, a oni budou říkat, tak vy chcete, aby jsme vám vrátili ty peníze, ale my stejně žádný nemáme. Musíte si přijmout fakt, že to nebyly půjčky a že to byly dary. Protože my jsme za vás bojovali a pořád je lepší, když o ty peníze přijdete, než byste přišli o ty statisíce mladých mužů jako my. Já si myslím, že to je velmi nebezpečné celé tohleto. A vůbec nevíme, v jaké podobě ta Ukrajina skončí jako stát, jak bude vůbec životaschopná a jak bude také vypadat mírová obnova Ukrajiny. Já si myslím, že Ukrajina bude velký problém pro Evropu, že možná jsme mnohem víc v nějaké naději, že přispěje k nějaké nové obrané a bezpečnostní architektuře, ale já si obávám, že přispěje k nějakému velkému problému, který tady bude po dlouhá léta.
0: Ano. Připomínám, že hostem rádia To je bezpečnostní expert Andor Šándor. Pane generále, teď se podívejme na situaci na frontě krátce. Jak vypadá?
1: No, nemít ty drony, které Ukrajinci mají hodně v té taktické a na půl operační hloubce, tak už dávno padly. To je jedna věc. Já si vzpomínám a četl jsem článek nebo rozhovor generála Syrského, který předtím, než byl nahrazen Drapatým, že Rusové mají převahu 1:3, na některých částech 1:6, což z metodiky české armády 1:6 je, nebo respektive na 20% pro osadové brigády jsou nebojeschopné. Problém je, že ta zlatá hodina, kdy se vy jako zraněný máte dostat na nějakou speciální pomoc přes nějaké plukovní obaziště, tam není, čekáte zraněn v zákopech třeba také několik dní, což snižuje vaši možnost, že se můžete vrátit k té jednotce znova.
0: Případně, že to přežijete.
1: No, tak to už vůbec. 200 tisíc zběhů minimálně, 2 miliony porušení mobilizační pohotovosti nebo povinnosti.
0: Známe ty scény, jak no, tam šílený, honí ty lidi
1: po
0: ulicích.
1: To je prostě šílený. Teď se mluví o tom, že by měly i ženy být odváděny do první linie. To přece ukazuje na tom, jaký ten problém je hluboký. A tohleto za Ukrajince nikdo nevyřeší. A když si vezmete, teď ta tisková mluvčí bývalá Zelenského prohlásila v tom rozhovoru několik strašidelných věcí. Ta nejhorší byla první, že Ukrajina páchá národní sebevraždu pokračováním konfliktu. že má polovinu obyvatel po rozpadu Sovětského svazu a že čtyřikrát víc lidí denně umírá, než se rodí, a že polovina z těch 25 milionů Ukrajinců, kteří tam jsou, jsou důchodci. To jako je strašná, to je demografická spirála k smrti.
0: No?
1: To je strašná katastrofa. Mě se zaráží, jestli tohle to nikdo neuvědomuje. A my přece nepotřebujeme Ukrajinu, my jsme ji potřebovali maximálně fit, ale já se obávám, že už je dávno za bodem toho, co bychom mohli naznat něčím životaschopným, na kterém se bude moc co si budovat.
0: Podívejme se teď na druhou stranu barikády. Jaký prostor ke kompromisům má Vladimír Putin?
1: No, problém je, že on by se s Trumpem dohodl. On už dneska mu také nevěří, protože ví, že v Anchorage nic nepodepsali, ale pláci si rukama, to stačí. James Rubio to zpochybňoval, že se nic nedohodlo. Víte, začátek jakéhokoliv vyjednávání musí být postaven na jednoduché, ovšem těžko dosažitelné věci, a to je vzájemná důvěra. Jako vy si musíte věřit. Vidíte například Donalda Trumpa a Iránu, že on je potrhne kdykoliv jako uzná za vhodné, jak pak s takovýmhle člověkem chcete vyjednávat. Nemyslím si, že Trump chtěl potrhnout Rusy, ale prostě přecenil svoji sílu nebo schopnost přimět Zelenského a Západ k tomu, aby jaksi šli na tu
0: dohodu. Oni to jeho úsilí v zásadě sabotovali.
1: Přesně tak, proto on je nemá rád. A Putin ví, že tou upotřebovací válkou prostě tu Ukrajinu zlomí. Zlomí jednou provždy. Čím déle to bude trvat, tím ji prostě zlomí. A nenechme se šálit. Já vím, že je hezké napsat, že mají Ukrajinci úspěch u Limanu. A je to všechno fajn, hezký. Kdyby se na tom dalo kapitalizovat, kdyby se dalo zaobecnit přes celou frontu, můžeme říct, že jsme jako rádi, ale to tak prostě není. A ten potenciál Ruska ekonomický s tou válečnou výrobou, se schopností doplňovat ty vojska, byť mají problémy, logicky musí, tak kdo by neměl, ale pořád jsou na tom o dost poznání lépe než ty Ukrajinci a jsou schopni tu válku vést ještě podstatně dlouhou dobu. A teď ceny ropy, které nám zařídil Donald Trump tím nesmyslným útokem na Irán, tak jim vyhovují, protože mají prachy, aby to mohli financovat. A nejsem si jist, že kdokoliv dneska nějak blokuje ruskou ropu na trhu, možná už se o tom ani decentně nemluví, že jsme rádi, že tam vůbec je, že vykrývá ty ztráty, které máme Hormuzem a teďka i Saudskou Arábií, jak je ten ropovod a Jambu přístav a to všechno, jak ty šílenci Hutiové kontrolují Mabden Alma a Bad, já to i pořádně neřeknu, Bab al-Mandab, že jo, tak to jsou prostě věci, které jako tomu Rusovi z tohohle pohledu vyhovují a budou schopni ten konflikt dál. A Putin vyhrál volby celkem přesvědčivě. Já chápu, že tam docházelo k věcem, už to ale není, jak říkal Stalin, není důležité, kdo hlasy dává, kde počítá.
0: No.
1: Ale prostě mají ústavní většinu, to naše Rusko, takže tomu dává poměrně volný prostor, možná, ale i ke kompromisu.
0: Mm-hmm. Nicméně Trump ta diplomatická jednání nevzdává, nějaká diplomatická iniciativa tam zase probíhá, má to šanci na, řekněme, lepší úspěch než po Anchorage dneska.
1: Já si úplně nejsem jist, protože pokud nezlomí Evropskou unii nebo západní Evropu, tak Zelenský bude cítit podporu. Kdyby Zelenský necítil podporu v západní Evropě, tak bude se chovat jinak. Já úplně nevím, zda jsme v situaci, že by nějaký průlom mohl být. Asi se bude jednat, o tom není pochyb. Faktem je, že Donald Trump pro ty midterms elections potřebuje nějaký úspěch. To, že by ho dosáhl na Blízkém východě, to se úplně nezdá. A tady má možná pocit, že by přece jenom něco mohl dosáhnout, ale nezapomeňme, že Rusové budou trvat na tom, vyjednávejme, ale budeme dál bojovat. Z jejich filozofie a logiky věci pro ně mně pochopitelné, ale ne, že bych jim fandil, ale rozumím tomu, co chtějí, že nechtějí dát volno.
0: že Putin odmítl v Anchorage příměří především.
1: Ano, on odmítá dát ukrajinské armádě oddech, aby se mohla přeskupit, doplnit a já nevím co všechno. To v situaci příměří můžete udělat. Ale proto říkají, budeme bojovat dál, to je ta válka opotřebovací, kdy budou tlačit, každodenně budou tlačit, s tím, že se ale rozhodli, jak jsem řekl, zlikvidovat ekonomický potenciál ozbrojených sil. To znamená všechno to, co ten stát je schopen vygenerovat na podporu. Takže od Ruska můžeme čekat maximálně ty ústupky, tak jak je možná formuloval v těch dohodách, které potom byly v tom Anchorage, ale že by se vzdali Luhanské republiky, kterou kontrolují skoro
0: celou. Asi nehrozí, ano.
1: Asi nehrozí, no.
0: No, Putin asi ale je pořád ochotný s Američany jednat, ale s kým není, myslím, ochotný jednat je Evropa či Evropská unie, zejména po zkušenostech s minskými dohodami, tam ta nedůvěra je asi na vysokém stupni.
1: A to je obou strany. Já jsem říkal, že základem je ta důvěra. Putin samozřejmě vidí, jak se chová Německo, vidí, jak se chová Británie. Problém Evropské unie, že doteďka se nerozhodla, aby najmenovala jednoho člověka, který by jednal s Ruskem za Evropskou unii společně se Spojenými státy a Zelenským. Pro Boha to nesmí být Kaja Kallasová. To je prostě...
0: To by byl výsledek předem jasný.
1: Předem jasný, přesně tak. A já prostě dost dobře nechápu, když ty západoevropské země vidí ten dopad toho svého postoje k té válce doma, v těch volebních místnostech. Jako přece dneska to je tak, že nemůže nikdo říct, já jsem překvapen. Když ti lidé, kteří vyhrávají v těch volebních místnostech, říkají, co jim vadí, říkají. A my jsme pořád jako to nejhorší je, že svého protivníka politického začnete nazývat extrémistou, radikálem. Podobně jsme to dělali s Talibánem, že jsme říkali, že jsou teroristi. Přitom to byli afgánští občané, kteří nám jenom říkali, táhněte pryč, nemáte tu co dělat. Jo. A my prostě si tu debatu takhle splošťujeme a ještě nevidíme, co se prostě v těch zemích děje. Já nevím, kam chceme jít až daleko, jak to chceme dosáhnout.
0: Nedávno tady na tom křesle, kde sedíte teď, vyseděl Petr Robejšek a hodnotili jsme ty německé volby v Sasku-Anhaltsku. On přesně říkal, že téma Ukrajiny tam sehrálo výraznou roli.
1: No, nepochybně. Pro mě je paradoxní, že Němci, zrovna Němci, kteří si to vyzkoušeli, jak je to být s Ruskem v konfliktu, a nejenom jednou, ale toto po druhý si mohli pamatovat hodně dobře, že mají prostě tu ochotu takto dál jakoby fungovat. Jim to prostě úplně, jako chápu, že si můžete zakrývat nějaké problémy s energetikou a s migrací a nevím co všechno, ale ty lidi přece nejsou hloupí, ne?
0: No. Možná je to tím, že předsedkyní Evropské komise je také Němka Ursula von der Leyen, která teď ve svém projevu nebo nedávném projevu o stavu Unie sice zmínila nebo pěla neochvějnou podporu Ukrajině, ale o mírových jednáních či o jakémkoliv vyjednávání neřekla ani slovo. To je neuvěřitelné.
1: Je to nepřipravenost Evropy na to změnu toho paradigma? Já vím, že se bráníme tomu, abychom připustili, že jsme prohráli. Pokud ten Rus vyhraje, tak jsme prohráli. Nemůže to být jinak. Můžeme zkoušet klausovské nevýhra, neprohra, ale prostě to bude prohra. A i samozřejmě, pokud jde o osud Severoatlantické aliance, když to přece bude mít dopad na Severoatlantickou alianci, protože ta také, ne všemi členy, ale řadou členů nainvestovala spoustu do té války a prostě se to Rusko nepodařilo porazit. A když slyšíte Sikorského, ministra zahraničních věcí, jak říká, že do 6 týdnů by si s Ruskem poradili, já nevím, k čemu tyhle ty eskalační prohlášení slouží. Lavrov jim řekne, že Varšavu do 2 dnů zničej. Jako k čemu je to dobrý tohle? Kam to všechno tohle směřuje?
0: Polská armáda je sice silná, velká, ale chybí ty zkušenosti.
1: Ale vojáci taky. Nezapomeňme, že má mnohem víc výzbroje, než má na ně vojáků. Jo? To jako nakoupili hodně. Ale chybí ty zkušenosti. A ty zkušenosti, které mají ty Ukrajinci a ty Rusové, to ani netušíme.
0: Naším hostem v rádiu to je generál Anton Šándor. Podívejme se ještě jednou na Rusko a dost často slýchám otázku, jak je to možné, že Rusko nezvítězilo během několika měsíců nebo dokonce týdnů. Je to díky silné ukrajinské armádě a zahraniční pomoci, které se jí dostává?
1: Tak jistě je tohleto důležitý faktor. A hlavně bych řekl, že v tom jsem se já spletl na začátku, kdy jsem si říkal, že Rusko nebude chtít obsadit Ukrajinu, protože s 2000 vojáky to prostě nejde. Já jsem otevřeně říkal, že minimálně 1 000 000 vojáků by bylo potřeba.
0: A Rusové nechce obsadit celou zjevně.
1: No, ani nechce teďka. No. Ale tou speciální vojenskou operací oni chtěli podle mě přijet do Kyjeva, zbalit Zelenského, odvezl ho do Moskvy, takový ty protokoly moskevský, jak my pamatujeme z 68. A donutit Ukrajince k vyjednávání. To druhá věc se jim povedla. Pak z toho ale začal být legitimní konflikt, tak Rusové samozřejmě navýšili. Já si myslím, že celou dobu ta strategie Ruska je postupnou eskalaci síly těch úderů, kalkulovaná vůči reakci Západu. Když to značně přeženete, tak ta reakce toho Západu na sebe dlouho nenechá čekat. To si myslím, že tohle tomu kalkulovali a snažili se tu ukrajinskou armádu prostě totálně vyčerpat na tom bojišti a zároveň lidi bombardováním těch kinfrické infrastruktury a strpčováním životních podmínek přesvědčit k tomu, aby do toho hodili vidle. Tohle to nefunguje. Tohle nefungovalo za druhé světové války, kdy 8. letecká armáda Spojených států bombardovala německá města. Anglický generál Boom Boom Harris, to samé, že jo. Nefunguje to nikdy. Prostě ty lidi to možná ještě více semkne. To neznamená, že průzkum veřejného mínění neřeknou,

0: způsobem, jako musíte tušit, co bude, jako, jestli je to kalkulace vůči Západu, abychom konečně ten Západ, mluvím z úst Kyjeva, k něčemu dramatickému rozhoupali, já nevím, ale to vůči vlastním obyvatelům. Obyvatelům to brutálně nezodpovědné.
1: Asi Zelenský tím získal možná na Západě jistý politický kapitál, ale ty výsledky byly katastrofální.
0: Naprosto.
1: Ještě bych se na závěr tohoto našeho povídání zeptal, už jsme o tom trochu mluvili, jak dlouho je Ukrajina podle vás vůbec schopna v té válce pokračovat?
0: Pokud jí budeme dávat peníze, Kanada se teďka zavázala, že zaplatí nějaké platy, že jo, nakonec stejně těch 27 miliard dolarů někde vyhrábneme. Je otázka, jestli Evropa bude schopná uškrtit belgického premiéra, aby pustil ty blokované ruské miliardy, to já nevím, je to přijde jako velmi nebezpečný krok, že z hlediska nějaké mezinárodní stability bankovního systému a důvěry vůbec, že každý stát si dává svoje peníze v cizí bance do jemu přátelského státu a nikoli v nepřátelském, nejsou idioti. Že jo. Pokud budeme schopni je podporovat, tak to ještě nějakou dobu může vydržet, otázka je, jak dlouho vydrží ta ukrajinská armáda. Jo? Tam jim můžete nacpat kapsy maskáčů penězma, ale když ty vojáci prostě už nebudou moc, budou natolik oslabeni, tak k tomu zhroucení fronty může přispět, jestli Putin zmobilizuje těch, jak se odhaduje, 300 až 500 tisíc vojáků. Tam bude trvat nějaké 3 měsíce, než dostanou obnovení výcviku a podobně a budou zařazeni. Tohle to nasadit na frontu v Donbasu už bude smrtelné pro Ukrajinu. Já si nevím představit, že by takhle velké síle byly schopni odolávat.
1: Vážení posluchači rádia, to tématem našeho dnešního rozhovoru byla zatím nekonečná válka na Ukrajině a naším hostem generál a bezpečnostní expert Andor Sándor. Pane generále, děkuji za rozhovor.
0: Potěšení na mé straně.
1: A mohu prozradit, že další rozhovor s generálem Andorem Sándorem na téma současné bezpečnostní situace si budete moci poslechnout na rádiu To v brzké době. S posluchači rádia To se loučí Václav Musílek a přeje všem příjemný a úspěšný den.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Už jsme vám dali najevo, že se opět dnes setkáme s naším dobrým známým, velmi úctyhodným mužem. Je s námi pan plukovník a doktor Marek Obrtel. Vítejte u nás.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezký den vám i divákům.
0: Já myslím, že hezký den bude až začnou hezké dny, protože oni se často jenom tak tváří, že jsou hezké, a my se chceme podívat trošku za jejich kulisy, tak pojďme na to.
2: Každý chlup má svůj rub, každý rub má zase líp.

0: Pane doktore, než se dostaneme ke všemu ostatnímu, vy jste byl takový ten muž, který jako jeden z prvních nám strhli ty kulisy a vy, člověk, který se účastnil bojů NATO za Českou republiku, jste nakonec řekl, že tyto kulisy neberete a odešel jste z toho. Proč? Tehdy.
1: No, bylo to na základě mojí osobní zkušenosti, která je asi nejcennější v těchto věcech, protože může vám někdo napovídat něco, druhý zase něco jiného a podobně, ale myslím si, že vlastní zážitky se nedají ničím přebít, takže já jsem v podstatě člověk, který do toho šel vlastně s přesvědčením dělat nejlépe, co mohl svoji

0: práci vojenského lékaře. No a ten osud mě jaksi zaval tam, kam mě zaval, nebo ta moje služba. No a tam jsem vlastně pochopil, o co se tady jedná. A když jsem zjistil, že ty nabité zkušenosti, dá se říct, za celou tu dobu těch mých různých zahraničních misí a toho působení v armádě, už teda vlastně pod pláštíkem NATO, v závěru, když jsem zjistil, že vlastně všechny ty střípky do sebe jaksi zapadly do té mozaiky, tak jsem naznal, že prostě to není cesta, kterou bych byl ochotný dál akceptovat, protože opravdu to zlo z toho potom vystoupilo pro mě na povrch úplně jasně a zjistil jsem, že všechny ty nálepky nebo prostě to klišé toho boje za svobodu, demokracii, lidská práva a nezávislost jsou úplně něčím jiným. No.
1: No, já se na to ptám hlavně proto, že my se opět noříme do obdobné situace, abych tak řekl, tehdy se bojovalo opět daleko od našich hranic, ale teď se ty boje zase nějak přibližují, hlavně v tom smyslu, že nám tady ti naši bruselští a s nimi spojení elitní váleční štváči říkají, v každém případě bude válka. Není to už naprosto, abych to řekl, nějaká psychiatrická diagnóza, nebo jak vy na to koukáte?
0: Já se na to dívám jako pokračování téhož, protože oni tady existují vlastně z historie mnohé příklady, které by nás už v podstatě měly i nějakým způsobem varovat, protože, jak se říká prostě, jak říká klasik, pokud se někdo nepoučí z historie, musí si ji znovu prožít. Takže já to beru tak, že to je vlastně opakování něčeho, nějakého schématu, který tady v minulosti už několikrát bylo. A co se týká toho mýho předchozího působení a toho, že teď vlastně ta situace, která byla 5000 kilometrů od našich domovů, potom 500 kilometrů od našich domovů, se nám postupně dostává před dveře, tak to si myslím, že je taky pokračování toho procesu, který tady je. No, prostě musíme si uvědomit, že vždycky, když chce člověk znát pravý stav věcí, tak musí sledovat ten tok peněz, jak se také říká. O peníze jde až v první řadě, čili v podstatě jde o to, že zase nám ten západní svět nějak vykrvácel, no a potřebuje se na někom zahojit. A myslím si, že tohle je pokračující snaha o to nějakým způsobem se zase dostat ke zdrojům, k levné pracovní síle, k území a podobně. Takže bohužel je to proces, který mě nepřekvapuje. Jenom jsem doufal, že třeba se stane něco, že prostě to lidstvo nějakým způsobem prozře a nedopustí to, aby to došlo až do této podoby, ale jsem několik let přesvědčený, že oni jsou jenom dva možné scénáře a pokud se nenaplní ten první, tak bohužel je na scéně ten druhý.
1: První je jaký?
0: Ten první scénář, no, musíme začít být konkrétní trošku, když vlastně se před 35 lety tomu západu ten stav podařilo vyřešit tím, že vlastně na zlatém podnose zadarmo získal vlastně celou bývalou východní Evropu a s ní teda tu levnou pracovní sílu, ty zdroje, to území, prostě ty odbytiště a to všechno, no, tak měl na chvíli vystaráno. A dneska se vlastně ocitá opět v krizi, ale kromě toho, že teda ekonomické a finanční, tak ještě je tady naprostá morální krize, si myslím, toho západu, protože to vidíme snad na každé oblasti našeho života. No a on by potřeboval znovu takovou tu injekci a tu vzpruhu. A to už tady taky v historii mockrát bylo. Takže dneska ta bezbřehá snaha prostě ochočit si tu zemi na východ od nás, rozparcelovat ji, rozporcovat a prostě spotřebovat ty její zdroje, vydrancovat ji. No tak to je ta snaha vlastně, která tady je. No a ona se může podařit tím prvním scénářem, který zní tak, že pokud by se podařilo opotřebovávací válkou, která teď probíhá na východě a vlastně narušením jaksi zevnitř destabilizovat ten systém, ten režim natolik, aby padl, nebo aspoň se významně oslabil a vlastně ty vnější síly ve spolupráci s tou pátou kolonou, s těmi vnitřními silami dokázali prostě docílit toho, co docílili před těmi 35 lety, že se jim to takhle vlastně předloží a vemte si to, tak to by byl ten první scénář. O ten se snažili a myslím, že jim to teď trošku ztroskotalo před pár dny vlastně v rámci voleb, no a tudíž je na stole ten scénář druhý a ten zase historie nás učí, že byl bohužel vždycky válečný, snad od středověku nebo starověku, že jo, tak vždycky byl válečný, vždycky se tyhle problémy nakonec řešily válkou, která maže dluhy, mění hranice, mění uspořádání, prostě. Takže to je ten scénář druhý, o kterým se bavíme.
1: No a ten, když to vlastně berete historicky, což mě docela vyhovuje, protože já si myslím něco velmi podobného, tak my jsme tady s Michalem Svatošem před pár dny uvažovali o tom, že vlastně to připomíná vznik té první světové války, která je vlastně začátkem všech těch ostatních válek, které potom v tom 20. století probíhaly. Vy jste mě naznačoval, že vám to připomíná začátek té druhé světové války. V čem?
0: No, abych teda upřesnil, tak já vám rozumím, jako i co se týče té první světové války, protože já dokonce ve svém vlastním žargonu nazývám ty války válkami 1A a 1B. Mm-hmm. To je jako moje takové domovské označení, protože myslím si taky, že v podstatě ten proces započatý někdy na počátku toho století vlastně 20., tak on vlastně dosud nikdy neskončil a pořád je tady ta snaha a vlastně na různých místech světa v různých situacích se vlastně pořád to schéma, které bylo nastaveno, tak se různě nějakým způsobem projevuje. Takže to, mě to třeba asociuje ten dnešní stav z někdy s rokem 1933-35, kdy vlastně byl vzestup vlastně hitlerovské nacionalistické strany k moci a v podstatě stejná retorika, stejné způsoby, stejné, promiňte mi to, ale oblbování obyvatel, prostě slogany, že se něco musí, že prostě pro naše dobro musíme do té války a že nás tady někdo teda zásadním způsobem ohrožuje a my to musíme vyřešit. No, ve skutečnosti jsou cíle ty, o kterých jsme možná před chvíli se zmínili. Čili mě to asociuje s tím rokem 33, kdy dokonce i den před válkou si zeď Mussoliniho vlastně, který byl ministrem zahraničí, napsal do svého deníku, že válka se zdá být sice velmi nepravděpodobná, ale možná, že je za dveřmi. A v podstatě v zápětí vypukla druhá světová válka, nebo 1B, jak chceme. V celé své síle. Takže já myslím, že ty procesy vedoucí k té válce, včetně třeba operací pod falešnou vlajkou a podobně, se pořád opakují. No a mě to připomíná, tehdy se honili Židé, že jo, vlastně byly pogromy na Židy, pogromy na různé příslušníky různých stran a tak dále. A prostě ta retorika byla taková, že to je to zlo, s tím se musí zatočit. A ve skutečnosti vlastně zdroj toho všude je na tom východě. Já bych řekl, že tohleto se nám teď opakuje. Teď honíme teda příslušníky právě té ruské komunity. Vyrábíme prostě pocit, že to je to největší zlo na světě a podobně. Takže v tomhle mi to připomíná silně tu dobu.
1: A řekněte mi, mě to ještě připomíná, když takhle právě o tom mluvíme a chceme se koukat za kulisy toho, co vlastně je za tím lícem se kouknout na ten rub, tak mě překvapila jedna věc. Když před těmi lety, roce 2022-2023, jsme tady slyšeli vykřikovat Petra Fialu, že jsme ve válce s Ruskem, a my jsme říkali, ne, my nejsme ve válce s Ruskem. Na těch demonstracích jsme říkali, to jste možná vy, ale my teda rozhodně ne. A najednou tady slyšíme, že i Andrej Babiš, který si na jednu stranu bere tričko s nápisem ne válce, říká, že jsme pod nějakým ruským útokem, pravděpodobně tedy kybernetickým či jakým jiným, nechce nám říct žádné podrobnosti, dokonce ani svému koaličnímu partnerovi. Tomio Okamura se ptá, říká, nám nic takového pan premiér zatím neřekl, třeba nám to řekne. Není to tak, že vlastně my jsme si mysleli trošku, že o tom oni si sní, ale oni ve skutečnosti už tou válkou uvnitř žijí?
0: Bez pochyby. Já jsem o tom přesvědčený a musím se teda přiznat, že já jsem nebyl ten, kdo si myslel, že s nástupem vlády Andreje Babiše se něco otočí o 180 stupňů. Já vždycky nazývám tu jeho vládu a tu vládnoucí garnituru, která je tu dnes a která tu už byla před Fialou, vlastně to taky souvisí do značné míry, tak já ji nazývám vlastně o něco lepší stranou téže mince. Dokonce jsem někdy použil takový příměr, že ten fialový vlak, který se řítil někam prostě do neznáma, ono se řítil do známých končin, tak do se propasti, přetřel no. na růžovo a v podstatě jede po stejných kolejích dál. Akorát působí na lidi lépe, protože přece jenom ta barva jako je pro nějak si vstřebatelnější nebo tak nějak. Ono se to projevuje na spoustě věcí. Když se podíváme na ty nepopulární věci, které dnes vlastně hýbou tou naší zemí, dá se říct a podobně, tak když se podíváme, kde jsou kořeny, tak ty kořeny jsou někde kolem roku třeba 16-17 a méně třeba, to znamená, že to bylo období, řekněme, té první babišovské vlády, tam to někde nastartovalo, skrytě, latentně třeba, potom Fiala to rozjel na plné obrátky, v podstatě tam to bylo naprosto bezbřehé, ono to Babiše trošku stopnul covid tady v těch věcech a podobně, a pak se to rozjelo na plné obrátky, no a dnes ti, kteří doufali, že dojde k obratu o 180 stupňů, tak si myslím, že už dnes silně vystřízlivěli, protože když se podíváme na zahraniční politiku, myslím si, že po mnoha retorických kotrmelcích a podobně se nezměnilo v podstatě nic, protože dneska dáváme obrovské množství peněz znovu na nákup zbraní, podporujeme zbraňovou iniciativu, hlasujeme pro sankce, jo, takže v podstatě řekl bych, že ta zahraniční politika se nezměnila vůbec. Když se podíváme na tu domácí politiku, no tak tady nějaké střípky, jako tak, aby se neřeklo, tak se nějakým způsobem změnily, to ano. Například teď, že nebudeme zdražovat dálniční známky, nebo že snad těm důchodcům dáme něco málo z toho, co jim Fiala sebral a tak dál, tak tyhle ty střípky tady vidět jsou, ale v těch rozhodujících oblastech toho našeho života, tak k žádné změně nedošlo a ani neočekávám. Vůbec,
1: takže třeba takovou nějakou tu iniciativu teď těch poslanců za SPD, kteří říkají, že by bylo, že je nezbytné obnovit jednání s Ruskem o dodávkách plynu a ropy a to myslíte, že k tomu nedojde?
0: No, to si nemyslím. Bohužel. Já teda osobně nevím, jako co rozumnějšího by mohla suverénní země, kterou my teda nejsme, bohužel, ano. Co jiného by mohla suverénní země chtít, než prostě mít korektní vztahy s každou v podstatě demokratickou zemí na světě, když to tak řeknu. Prostě my bychom se jako suverénní svébytný stát měli starat o blaho našich občanů a to znamená, měli bychom si nějakým způsobem vyzobávat to, co je pro nás výhodné a zároveň tou korektní politikou nějakým způsobem zase umožnit těm druhým zemím, aby v podstatě ty vztahy byly oboustranně prospěšný. Takže tady bych vůbec, myslím, že tady není se o čem bavit. Podívejme se, myslím, že tady je krásný příklad z Německa, kdy vidíme, kam dospěla evropská velmoc, že jo, Německo po té, co se odstřihla od levných surovin. Ono to jde samozřejmě ještě dál, protože myslím si, že to je naprosto schizofrenní politika kulisářská, protože odstřihnout se od ropy zemního plynu, zrušit si jaderné elektrárny, zrušit si tepelné elektrárny, nastavět si tam spoustu a naprosto zbytečných větrníků, který jim tam navíc přinášejí sucho a spoustu neduhů a tak dál. A myslet si, že jsem tím vyřešil energetickou krizi. No a teď vlastně tenhle ten model se někdo snaží aplikovat nám, i když my trpíme už samozřejmě tím, jelikož jsme závislí na německé ekonomice, tak trpíme už teď. Ale pořád ještě máme jakousi šanci na rozdíl od těch Němců se z toho nějakým způsobem vyvázat. Takže ta iniciativa by pro mě byla nejen vítaná, ale silně logická. A myslím si, že jediná možná, pokud chceme jako v konkurenci přežít to.
1: Já myslím, že byste narazil na jedno téma, které se týká rubu a líce té reality naprosto přesně, tak pojďme k němu. Vy jste řekl to slovo větrníky. My jsme to tady probírali nedávno s panem Nevesským a s panem Beranem. Vy se o toto téma u vás na Moravě dosti také zajímáte a docela, v tom docela děláte, ale vy jste lékař. Řekněte mi, my jsme tady probírali většinou ty důsledky nebo příčiny a důsledky ekonomické a energetické a tak dále, ale ono to přece má vazby také na tu zdravotní stránku. Co ty větrníky vlastně představují za rizika v tomto smyslu slova?
0: Já vždycky teda se odpíchnu od těch našich energetiků, ekologů a ekonomů a podobně a tak dále. Vždycky říkám, že na pozadí vlastně toho energetického propadáku, to tady asi Ivan zmiňoval, prostě, že to po energetické stránce naprostý propadák, protože to zdaleka není o tom, o čem nás přesvědčují, že to je, instalované výkony a další věci.
1: Ano.
0: Ekonomicky pochopitelně to je naprostý debakl také, protože tam o těch cenách, těch kilowatt jako z různých zdrojů asi tady taky byla.
1: Je to všechno dotované a nesmyslně je to nepředstavitelně drahý.
0: A z našich kapes v podstatě
1: našich
0: potom.
1: Kapes a je to a výkon nic, 4%, že jo.
0: Takže energeticky, ekonomicky není o čem se bavit. Ekologie, jak by někdo si myslel, že prostě zelená energie zdaleka není zelená, to by jsme zase museli všechny ty procesy kolem toho tady zmínit, asi taky byla řeč. A já vždycky říkám, že na základě tohodle toho, když si představíme, že to má ještě ty zdravotní dopady na populaci a vůbec na ty biotopy celkově a tak dál, tak já si myslím, že toto je úplně prostě rána do vazu, jako nám jako občanům v podstatě, no a ty důsledky zdravotní jsou, když to shrnu velmi stručně, trojího druhu. Jednak jsou tady ty kontaminace těmi nebezpečnými látkami, v podstatě ze kterých je vyrobená řada komponent těch, zejména lopatky teda těch větrných elektráren a turbín. Mohli bychom tady mluvit taky o tom, že v té turbíně je 600 litrů oleje minimálně, v těch menších, v těch velkých daleko víc ještě. No a pokud dojde k prasknutí té převodovky, což se stalo teď tady v jedné lokalitě v České republice nedávno, no tak těch 600 litrů je na poli, že jo, někde rozstříkaných a tak dál. Ale to ještě ta půda nějak vstřeba, ale tyhle ty jedovaté látky na bázi těch poli a perfluorovaných derivátů, které v podstatě v kilech se uvolňují z těch lopatek, které se musí třikrát za životnost té elektrárny vyměnit, no tak to všechno vlastně nám ulpívá ve vodě, ve vzduchu, v půdě hlavně, dostává se to do všeho, co konzumujeme a podobně.
1: A co to dělá s námi?
0: No je to v podstatě karcinogen. Karcinogen a látka, která vede potom k řadě chronického onemocnění a podobně. Z toho důvodu se přestali z těchto látek vyrábět různé výrobky z plastů, dětské hračky. To už je dávno všechno zakázané. A teda aspoň u nás, jako nevím, jak ve všech zemích na světě, možná ne, ale tady jako v našich zemích určitě. No a my si to teď dobrovolně v takovým objemu obrovským instalujeme do vzdálenosti kilometre od obydlí, k vodním tokům, k přírodě, vlastně k orné půdě zemědělské a tak dál. Takže to je první důsledek. Potom jsou tam samozřejmě ty zvukové záležitosti. A tam já jsem byl často osočován z toho, že si něco vymýšlím, vycucávám z prstu, jak mi bylo řečeno, bez důkazů a podobně. No tak dneska si myslím, že už tohle nikdo říct nemůže. Jenom takovou perličku řeknu, že jsem se teď nedávno utkal s jedním učitelem fyziky na jedné besedě, který mě tvrdil, že prostě nemám pravdu, protože jako intenzita každého zvuku klesá se čtvercem vzdálenosti, což je pravda, samozřejmě to nepopírám, ale pokud je to izolovaný bod v naprosto homogenním prostředí, dobře, ale větrná elektrárna a produkce infrazvuku tou větrnou elektrárnou je ale úplně něco jiného. Tam zdaleka neplatí tak jednoduchá rovnice, jako byla řečena. A ty důkazy vlastně ze světa už máme. Já už bych tady lhal, kdybych řekl, kolik těch studií ve skutečnosti už mám z různých zemí světa pozbíraných přímo s těmi důsledky na zdravotní stav obyvatelstva, přímo se svědectvím těch lidí, kteří tam žijí a tak dál. Takže těch už je nespočet. Takže je tady vlastně fáze toho slyšitelného zvuku, na ten si většinou ti obyvatelé stěžují první, A to je to nejmenší prostě, protože oni popisují ten neskutečný prostě trvalý mnohaletý, mnohaměsíční a mnohaletý prostě zvuk těch lopatek, kdy si nemůžou otevřít okno, protože říkají, že by se z toho zbláznili. A prostě slyší pořád ten swish efekt vlastně té vrtule, která mí ten stožár a tak dál, různé hučení, hrčení prostě a podobně. No ale to je ten slyšitelný zvuk, vůči kterému teda si můžete ještě zavřít to okno, nebo si nějak zvukově izolovat ten dům, nebo prostě udělat něco. Ale pak je tady bohužel ta druhá fáze toho infrazvuku, který je produkován v poměrně vysoké intenzitě o vysokém tom akustickém tlaku. A to je vlastně věc, kterou neslyšíte, a i když se zabedníte, jako odhlučníte a podobně, tak ty lidi najednou prostě zjistí, že ty potíže tyto a jiné mají dál, ale tady jsou, byli donedávna v pasti, protože si říkali, co to je, jako jestli mám nějaký špatný stavy nebo metabolismus, nebo já nevím co, prostě nepřičítali to ze začátku tady tomu. Uh-huh. Až když se objevily potom ty studie právě ze zahraničí, nebo si to vyzkoušeli potom na vlastní kůži, že jsou někde jinde, tam to nevadí, přijedou zpátky, tam to vadí, že a podobně, tak jsme se tím začali zabývat. A to poškození tím infrazvukem je prostě vzhledem k tomu, že to je mnohaletá záležitost a že navíc ještě musím říct, že ten infrazvuk nemá ten klasický průběh prostě té vlny, tak jak bychom předpokládali, ale že vlivem právě toho rotování, tak je to ještě takzvaný pulzní infrazvuk, který mění ty frekvence ještě v podstatě, není to setrvalá frekvence 10 Hz nebo něco, ale pohybuje se to od 0,5 až třeba do 16 Hz. A to je ještě škodlivější, protože to prostě nepravidelně ovlivňuje v podstatě řadu tkání, orgánů a podobně podle toho, jakou frekvenci zrovna jsme dosáhli. Možná příměr takovej řeknu, že já vždycky to vysvětluju na tom, že kapka vody, když vám bude kapat na beton, tak za týden to neudělá nic, ale po 20 letech nebo po 300 letech na zámcích a hradech vidíte, že ta kapající kapka tam vyhloubila prostě důlek třeba, takže podobně je to s tím časovým efektem vlastně toho infrazvuku.
1: Akorát, že se to netýká 200, 300 let, ale
0: 20 let.
1: A co to dělá s těmi orgány?
0: A to je ten druhý příměr, to jsem chtěl právě naznačit, že zase, když udělám takový přirovnání, když půjdete po chatrné lávce sám a budete tam nějakým způsobem dupat, tak v podstatě ta lávka vydrží. Když tam pošlete rodu vojáků a oni půjdou prostě jednotným krokem a budou nějakým způsobem tam pochodovat a to, tak ta lávka spadne, protože se to dostane do nějaké interference, vznikne tam taková ta rezonance, že jo. No a to je přesně to, co udělá příslušná vlnová toho infrazvuku z tkání, kde se potkají ty frekvence. Takže ona vlastně potom dokáže mechanicky poškodit tu tkáň, ten orgán a podobně. A zase jsou na to studie ze zahraničí, kdy v podstatě signifikantně vzrostly určité druhy prostě onemocnění v lokalitách, kde ten větrný park existuje. A ve srovnání s tím, kde neexistuje, tak to jsou nárůst je třeba i o desítky procent. Jako aby zase to neznělo, tak třeba o 20%, o 21%. Takže to je podle mě...
1: A co ty důsledky, řekněme, to, co se dneska nazývá ekologickým, ale já myslím, že to je přesně to zdraví pořád, a to je to vysušování, to je ta změna toků. Co o tomhle víme?
0: No, dneska už o tom víme hodně, prostě zase byly určité dohady a podobně, než to někdo opravdu změřil prostě, jak se říká, že matematika je věda, teď mi vypadlo to slovo, prostě, no.
1: Exaktně,
0: tak, to jsem chtěl říct. Takže někdo to exaktně změřil prostě a zjistil, že je to logický, že když postavíte západnímu větru, který tady přinášel do střední Evropy nejvíce srážek, když mu postavíte do cesty 97 gigawatt výkonu vlastně těch větrníků, no tak je logický, že nejedná se o perpetuum mobile, ale jedná se o něco, co se musí nějakou energií roztočit, všechno je jenom přeměna energie z jedné podoby na druhou, no a vlastně ten větrník spotřebuje tu větrnou energii de facto na to, aby se to, nebo ty tisíce těch větrníků spotřebují tu energii na to, aby se točili, no a ty srážky porážky prostě sem nedojdou, protože oni prostě zeslábnou cestou a má to logiku. Já jsem třeba teď se zabýval nějakou takovou reportáží z Jižní Moravy, která trpí tím nadměrným suchem v podstatě už několik let, což tak nějak nápadně časově souvisí s tím, kdy se tam vybudovaly ty tři vlastně hráze těch větrných parků. Když pojedete tou cestou, tak uvidíte přesně za hranicí je takový menší větrný park a pak jsou dva obří prostě se stovkami těch vrtulí. No a jako logicky na tu Jižní Moravu, kde to jižní proudění dokázalo přinést ty srážky také, protože do Čehne tam to poberou pohoří Alpy, že jo, a tak dále, ale na tu Jižní Moravu to přicházelo, no tak to nepřichází v současné době. A máme na to studii z renomovaného dokonce časopisu Nature, který v podstatě je vysoce certifikovaný v podstatě a citovaný a podobně, a tam zcela jednoznačně exaktně prostě změřili, jaký je pokles toho proudění a podobně. Ono těch mechanismů je víc, ale toto pro zjednodušení, toto je ten nejsilnější. Ono to potom ruší klima i v té dané oblasti tím, že vlastně stoupá ten proud toho vzduchu, který ta lopatka vlastně vyrábí a tak dál nahoru, rozhání vlastně tu oblačnost a tak dál. Těch mechanismů je hodně. No, je zajímavý, že ekologové a různí přírodovědci, odborníci prostě se snaží tady ty věci zpochybňovat, ale kdybychom šli asi do hloubky, tak bychom zjistili, že možná se ocitají na výplatních páskách některých investorů.
1: Já myslím, že na tohle by nedostávali granty, protože to celá ta ekologická, ta klimatická lež je postavená na penězích. Jak vy říkáte, sledujme stopu peněz, takže oni jsou zaměstnanci tohodle, této ideologie.
0: Ještě možná, když už jste zmínil ty peníze, tak aby si, a to možná Ivan tady říkal, abychom si představili, že vlastně na stole momentálně leží opět 800 miliard korun, o které se hraje. A to jsou docela velké peníze, takže si myslím, že jim stojí za to udělat cokoliv pro to, aby to nějakým způsobem zhrábli. A ty větrníky, když se nějakým způsobem vyprojektují a postaví, oni ani nemusí fungovat. To už prostě potom bude jedno, protože jestliže oni to postaví, tak řeknou potom, pokud by někdo zjistil, že opravdu ty negativní vlivy tady jsou a že je potřeba s tím něco dělat, řeknou, dělejte, ale peníze nám dejte, protože vy jste nám to povolili a my jsme to prostě... Ano. Takže ten daňový poplatník občan je v pasti tak i tak. Tady.
1: Pojďme se tedy podívat na ten rub a líc ještě z jednoho rubu a líce. Vy totiž jste to tady zmínil, jako vy jste člověk, vy jste homopolitikus, vy vás vídáme v Příčovech, mluvili jsme tady několikrát na tato témata. Jste lékař, ale jste také místopředseda České strany národně sociální. Mě by zajímalo, protože teď kandidujete do Senátu na Přerovsku, snad to dopadne, já myslím, že vy to objíždíte intenzivně. Mě by zajímalo, jak jste se dostal k této straně, protože obvykle se ti lidé přilepí k nějaké známé značce. Ta Česká strana národně sociální je vznešená strana, ale úplně tady už pro většinu lidí pozapomenutá. Proč právě tohle?
0: No, Já jsem celoživotně nikdy žádným straníkem nebyl, ale samozřejmě názory jsem měl nějakým způsobem vyhraněné v určitém směru a tak dál. Myslím, že jsem si za nimi právě, trošku jste to naznačil, i šel, no. Tak nějak, protože to moje poznání, o kterém jsme tady v úvodu mluvili, bylo natolik silné, že jsem kvůli němu teda i opustil tu svoji oblíbenou armádu, kterou jsem skutečně rád měl, tu svoji profesi vojenského lékaře. No a pak už v podstatě jsem věděl, že ta cesta moje nebo ten cíl je nějaký. No a samozřejmě, když jsem to věděl, tak bylo obtížné ve stávajícím politickém spektru najít nějakou alternativu, která by mě uspokojila natolik, abych prostě nemusel být v nějaké kolizi s programem nebo s názory té strany a podobně. Až mě osud dovedl jaksi ke kolegovi, který dělá předsedu té České strany národně sociální, a já, když jsem se potom nějak bližším způsobem seznámil před 8 lety už vlastně s programem té strany, tehdy se ten program v podstatě ještě precizoval, budoval a podobně, ale hlavně z historií té slavné československé strany, která je v podstatě druhou nejstarší stranou Československa. Vyprofilovala se tehdy ze sociální demokracie, která jaksi zradila ty národovecký procesy, které probíhaly vlastně na konci minulého, teda už musím říct před minulého století, takže vlastně se vyprofilovala národní socialisté od sociálních demokratů, kteří byli teda tou nejstarší stranou. No a ta strana, když jsem se podíval i do té historie, tak ona tam má velice vážené lidi, už vlastně její první historický předseda Karel Klofáč, tak to byla osobnost tehdy ještě Rakouska, Uherska, později Československa. Takže člověk, který se jako požíval velké úcty ve společnosti, žádné aféry, žádné prostě věci, tohle nikdy tam nebylo. Pak nastoupilo období vlastně samostatného Československa, kdy ta strana získala zase na významu právě proto, že za to bojovala a byla za to docela i persekuována, za to, že v podstatě chtěla to češství, to národovectví nějakým způsobem zdůraznit. Opět se to projevilo znovu potom za okupace, kdy v podstatě Petr Zenkl jako budoucí předseda strany poválečný, ale on tehdy dělal primátora Prahy zrovna a byl to člověk, pro kterého si 1. března 39 přišlo gestapo, přežil koncentrační tábor. My jsme, naši členové, bratři ve straně národně sociální, byli těmi, po kterých v podstatě se šlo také první, protože to národovectví v té naší straně prostě je zakořeněno silně. Jak ta stránka sociální, tak ta stránka národovecká. Takže ta historie, připomenu jenom, že členem strany byli Edvard Beneš nebo Milada Horáková. To byly všechno jako členové, kteří významně teda přispěli k historii té strany. No a jako já si myslím, že do dnešního dne naštěstí přetrvalo to, že i náš program je vysloveně národovecký, vysloveně sociální a naše strana nemá, já se tam nemám za co stydět, protože v historii té strany neshledám žádný problém, který by mě nějakým způsobem opravňoval k tomu, abych třeba řekl, tak s tímhle se nestotožním nebo něco naopak. Takže tak nějak mě k tomu dovedla situace. Moje směrování bylo jasné, se dá říct, a potkalo se to vlastně, jaksi.
1: Ono je to, my se tím docela dostáváme k tomu začátku, kdy vlastně opakujeme si, že ta naše historie nás o mnohem poučuje, pokud se necháme poučit a přesně, pokud nezapomínáme v tom, úplně řekl bych, ze čtvercem vzdálenosti, jak jste to říkal, v případě těch zvukových vln, pokud nezapomínáme tak rychle na všechny zkušenosti našich předků, které se opět, jak jsme si na začátku říkali, teď zúročují pro ty, kdo je chtějí znát. Proto mě to je ohromně sympatické. Vy jste mimochodem také asi v parlamentních volbách kandidovali pod značkou Stačilo, jestli se nepletu.
0: V koalici.
1: Vlastně. V té koalici Stačilo. O pár desetin jste se tam nakonec nedostali. Škoda toho, ale mě ta strana, která je velmi úctyhodná, jako pro vás přijde úplně, abych tak řekl, že k vám sedí, protože ten rub i líc z toho je vlastně stejný. Tam nepředstíráte nic, ani z historicky, ani současnosti. Nicméně vy jste člověk, který nesedí doma, který neustále vlastně jezdí se záchrankou. Řekněte mi, jak tohle dokážete skloubit a stíhat? Co to vlastně pro vás dneska znamená ten váš výkon té lékařské profese?
0: Hlavně to pro mě znamená to, že po 35 letech působení ve zdravotnictví jako po promoci, když to řeknu, je to přesně letos 35 let, tak musím zaklepat, že pořád stále mě ta práce naplňuje, baví, necítím se vyhořelý a je to pořád moje jakési zázemí, které mi právě poskytuje i takovou tu jistotu, že cokoliv by se nedobrého událo vlastně i na té politické linii a podobně, tak mě třeba nedělá sebe menší problém, nebo stojím si za tím, že by mi nedělalo žádný problém se prostě vrátit zpátky k tomu občanskému povolání a tak dál. Já neberu politiku jako živnost. Ano, jo? Takže, takže jako já to beru jako povinnost, nebo byl jsem v podstatě i tou svou stranou nějakým způsobem motivován k tomu, abych třeba do té senátní kandidatury šel. Jsem motivovaný vlastně tím, co jsem v životě poznal, viděl a tak dále, a co bych chtěl, aby se nějak na té zákonodárné půdě dalo nějakým způsobem prosazovat. No a pochopitelně taky počtem svých dětí, protože nevím, co je čeká do budoucna, tak to je vysoká motivace samozřejmě asi pro každého, kdo normálně přemýšlí a tak. Takže musí se to nějakým způsobem skloubit, ale řekl bych, že jako...
1: A vy jezdíte pořád s tou rychlou?
0: Pořád. Já jsem vlastně 32 let, z těch 35 let, tak 32 let jsem pořád působil v nějakých vedoucích funkcích i vysokých, armádních, civilních a podobně. A teď jsem udělal takovou trošku zásadní změnu, protože jsem si řekl, že za 32 let už té práce s podřízenými a podobně bylo dost, takže jsem se pokusil, řekněme na nějaký čas, nebo kdo ví, jak to bude ještě, na nějaký čas jsem se pokusil vyvázat z těch vedoucích funkcí a stal jsem se řadovým lékařem v první linii výjezdovým, tak jsem to chtěl, abych taky zkusil, co to je mít zodpovědnost sám za sebe od 7 do 19, když to tak řeknu, a prostě za svoji odvedenou práci a podobně, takže trošku se mi vytvořil časový prostor i na to, co se teď děje, nebo co vlastně od toho dubna, to se tak potkalo v podstatě, že v dubnu jsem učinil tohleto rozhodnutí v práci a v dubnu jsem se taky stal tím vlastně hrdým místopředsedou, druhým místopředsedou strany. No, takže malinko jsem si ten časový prostor tam vyrobil, tak uvidíme, co to přinese. No.
1: A když jezdíte s tou sanitkou, abych tak řekl názvem toho slavného seriálu, relativně slavného, poznáváte, abych tak řekl, ty lidi z nejbližších a docela vlastně v intimních situacích. Jaká je nálada mezi lidmi, abych tak řekl, běžně mediálně neviděná?
0: No, když dojde na nějaký hlubší prostě, jak bych to řekl, takový poznání toho, jak ti lidi přemýšlejí, protože v těžké životní zdravotní situaci to nejde. Tam samozřejmě na to není čas prostě nějak a není to ani předmět nebo náplní jako té práce. Ano. Dokonce bych řekl, že by to v jistých případech mohlo být vnímáno i nelíbě ze strany vedení třeba nějak vést nějaké politické diskuze. Jako
1: ano, ne, já v rámci nemyslím toho, politické, ale jako situace. Cítíte ty životní
0: tak
1: situace?
0: Pochopitelně jako špatně je to vnímáno, převážně špatně, protože jako myslím si, že pokud ten člověk není hloupý nebo navedený, jak se říká, tak v podstatě musí vidět, kam se ten svět řítí a musí vidět, že prostě věci, které dříve byly jakýmsi způsobem garantované, samozřejmě a podobně, tak dneska v podstatě se ocitají ve vzduchoprázdnu. Hmm. Jestli je to po stránce zaměstnání, teď vidíme, kam se řítí Evropa ekonomicky, takže to ti lidé pociťují samozřejmě taky, jo, že boj o to, aby prostě nějakým způsobem měli nějaký adekvátní příjem. Je to o školách, je to o zdravotnictví, je to prostě o sociální sféře. Ve všech oblastech prostě je problém, který závisí na penězích, na personálu nějakým způsobem. Obojího se nedostává, protože peníze se investují jiným směrem teď momentálně. Tak, jak nám klesá vlastně, nebo tak ten demografický průšvih, který nás čeká během pár let, no tak ten taky nevěstí to, že by se ta situace s nedostatkem oborů a odborností nebo pracovníků v těch oborech měla zlepšovat, spíš naopak. No a vlastně ten propad té společnosti celkový, bohužel i včetně té morální stránky, je prostě obrovský. Do toho vlastně ta devastace přirozeného myšlení, selského rozumu a podobně související s digitalizací a s dalšími věcmi, že je obrovský, takže jako myslím si, že normální člověk to vnímat musí.
1: Vy ovšem, když teď byste kandidujete do Senátu, kdybyste se tam dostal, vy máte právě, vy jste to slovo řekl, ta digitalizace, ale vy to vztahujete ve svém programu, kandidátském, senátním, především k té mládeži, k dětem. Co tam vy vidíte, protože proč? Teďkon to téma je tu docela živé. Na jednu stranu asi pochopitelné, je to děsivost, čemu jsou vystaveni děti. A současně tady vidíme ten takzvaný Kids Act, ten dětský zákon, který chce udělat Brusel a který je ve skutečnosti šmírováním rodičů a všech ostatních další krok ke šmírování. Není to nebezpečné pole, do kterého se pouštíte, když máte ve svém programu také to nebezpečí té elektronizace pro děti?
0: No, jestli myslíte, jestli je to nebezpečný pro mě, tak to se uvidí. No. Jako pro ty děti stoprocentně.
1: A v čem je to?
0: No, jako já to zase...
1: Z vašeho hlediska.
0: Myslíte pro mě?
1: Ne, z vašeho hlediska jako doktora. Kde vy tam vidíte ta největší nebezpečí?
0: No, já začnu od konce. V podstatě objevil se tady termín, a to je, dá se říct, už oficiálně uznávaný termín ve zdravotnictví, takzvané digitální demence. Mm-hmm. A já myslím, že to už v podstatě vystihuje podstatu věci, protože to, že dítě sedí několik hodin denně na nějakých digitálních prostředcích, nejčastěji na mobilu, nebo na tabletu, nebo na počítači, to samo o sobě ještě není úplně to nejhorší, protože jde o to, co tam sleduje, že jo? A pokud tam sleduje nějaké věci, které mu deformují charakter, tak je to špatně. Ale ono to často, jako dneska ta digitalizace se využívá k tomu, aby v podstatě ten člověk, a teď s rozvojem ještě umělé inteligence je to ještě mnohonásobně horší, takže se v podstatě tak jak nám vzrůstají schopnosti umělé inteligence, tak úměrně nám klesají schopnosti přirozené inteligence, protože dokonce i v těch školách, to mám z vlastní zkušenosti, i prostě i v těch školách dokonce existuje takový názor od těch zejména mladších učitelů, že v podstatě to nemusíte vědět, to si najdete jako někde.
1: Ano.
0: Že jo, takže je to pravda, v řadě věcí člověk taky sám, když potřebuje rychle něco zjistit, tak využije nějaký takový zdroj. Ale tady jde o to, že se naprosto zdeformoval takový ten přirozený způsob toho myšlení, abychom si vůbec uvědomili, že umělá inteligence není něco, co nám stoprocentně sdělí vždycky tu svatou pravdu. Jako to je něco, co tam někdo dal, že jo, a teď v podstatě on nám vlastně tím říká, co si máme myslet, že jo. A pokud takhle ty děti vychováme od útlého věku, no tak já si myslím, že ta závislost je absolutní, stoprocentní neměná prostě. Takže proto si myslím, že nejvíc ohrožená je ta mladá generace, která prostě ne tím časem, co na tom stráví, ale tím obsahem vlastně a tou deformací toho způsobu myšlení, té samostatnosti, jaké si schopnosti tvořit nějaký názor vlastní, nebo dokonce syntetizovat nějaké věci, analyzovat, že a tak dál, tak prostě tam dostane instantní hotový názor.
1: A kdybyste se, nebo pokud se dostanete do Senátu a pokud se dostanete do celého toho vlastně tím i z části toho legislativního procesu, byť tam jako jeden muž máte možnost ovlivnit ten něco, ale ten hlas je slyšitelnější, ten okamžik, tak kam byste doporučoval to směřovat? Protože asi to úplně vyloučit nelze.
0: No, to je jasný. No, já si myslím, že tohle to souvisí s těmi poslední, no, já bych řekl mnohaletými vlastně reformami školství, které tady probíhají, protože ono to dost souvisí. Jako když se podíváme, kam se to školství vlastně dostalo za posledních, řeknu třeba 20 let od přelomu tisíciletí, tak ono to všechno nahrává tady té digitalizaci, tady té umělé inteligenci a podobně a tak dále. Takže v podstatě jsou to
1: demenci.
0: A to je demenci digitální. Takže ono to má vlastně přesahy do školství, pochopitelně i do toho zdravotnictví, protože ještě udělám odbočku takovou, to, co vidím já v práci dnes a denně, tak je prostě obrovský úpadek jako takové té mentální pohody třeba těch našich teenagerů, dětí nebo dospívajících zejména, ale i těch malých dětí. My vidíme obrovské množství prostě dětí a mladistvých, kteří jsou v depresích, kteří prostě neví, co ze sebou, neumí se zařadit do života. řeší se různí dětští psychologové, psychiatři, je tady spousta sebevražd dětských, který prostě ty děcka některý teda někde jsou ty trendy, že oni propadnou nějaké sektářské prostě takové iluzi o tom, že si tam radí po tom, co se sebou udělat jako nejhoršího a tak, ale některý ty děti opravdu neví kam dál, jako ocitnou se ve vaku, často i vlivem rodiny, tak jak se k tomu staví rodina a tak, ale hlavně to prostředí. Na jednu stranu jim vysvětlují, že jsou nejlepší, prostě, že nemusí vlastně nic umět, ale jsou prostě naprosto happy a nejlepší. No a na druhé straně pak se setkávají s tou krutou realitou a ten rozpor potom nějakým způsobem vyřešit je problém. Takže toto je třeba důsledek toho a já si myslím, že výchova v rodině potom nějakým způsobem upravit to školství tak, aby tomu nenahrávalo, ale aby naopak prostě to přirozené myšlení, ten zdravý úsudek, ta schopnost myslet, aby tam byla prvotní. Jo, neznamená, že když dítěti nebudeme dávat ve škole úkoly a prostě řekneme, že vlastně nic nemusí umět, protože všechno si najde na AI nebo něco, tak jako to není dobrá cesta. Čili vrátit se k nějakému takovému zdravému způsobu prostě výchovy těch dětí k tomu kritickému myšlení.
1: A je to možné nařídit, nebo jak to zařídit?
0: No, nařídit je to možné, ale musí zaprvé zatím stát, jak si ta politická reprezentace, aby si uvědomovali, že to je, že se tady jedná o budoucnost národa, že to není jenom o tom, jestli pan Čunek zakáže na Vsetíně mobily ve školách, je to perfektní, jako, ale je to názor pana Čunka a nemyslím si ani, že celá KDU ČSL zatím stojí. Jo, je to prostě, jeho nařízení určitě dobrý, ale není to všemocné, protože samozřejmě to dítě přijde domů a je znovu v tom světě, že jo, v řadě případů a tak. Takže musela by ta politická reprezentace říct, my potřebujeme zdravý vývoj těch dětí nějakým způsobem a než jim hradit tabletky na hubnutí, jak říkal teďka pan ministr, že tím vyřešíme dětskou obezitu, že budeme sponzorovat teda tabletky na hubnutí těm dětem, no tak pojďme investovat tady do toho, aby to dítě vyrůstalo ve zdravém prostředí a začíná to prostě od výživy až po tu výchovu k tomu zdravému myšlení.
1: Ono, to, o čem mluvíte, je pořád ten rub toho zdánlivého líce. Já bych se v této souvislosti chtěl dostat ještě k jednomu tématu. Totiž my jsme to zmínili, když jsme tento rozhovor připravovali a mě to docela zaujalo. Samozřejmě žijeme dneškem, žijeme tady, teď, ale znovu a znovu si opakujeme v tom našem rozhovoru, že ta iluze.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio.
1: Netýká se to, vím, že jste v té době nebyl lékařem jaksi a nebyl jste profesí, ale netýká se to vlastně mnoha oblastí a možná i toho zdravotnictví. Nebylo vlastně to naše zdravotnictví opět daleko dál, než se dnes říká, a nebyl ten život vlastně i v tomto smyslu smysluplnější absurdním způsobem?
0: No, pokud já tady mám vyjádřit svůj názor a zkušenosti, já jsem sice nežil, nebo nebyl jsem v období studené války jako lékařem, ale už jsem lecos z té doby pamatoval a já musím říct, že ten přesah tohodle období, já bych ho vnímal až tak někde do konce tisíciletí možná, jako v té medicíně, v tom zdravotnictví. S tím rozdílem, že teď tady už tady slyším davy těch odpůrců toho, co teď řeknu, jak říkají, a neměli jsme přístroje, neměli jsme léky a podobně a tak dál. Ano, já můžu říct, že v roce 94, když jsem v podstatě udělal atestaci a dostal se do praxe, tak jsem to vnímal úplně stejně. Na trh se dostalo mraky prostě farmaceutických různých specialit, které jsme tady neměli a vždycky se říkalo, že dáme mu ten švýcarský lék a ono mu to zabere a tak. Ano. Tak pak jsme ty švýcarské léky už měli na stole samozřejmě. Přístrojové metody se neskutečně zdokonalily a tak dál. Ale co se totálně zdevastovalo, je za tu dobu je ten samotný zdravotní stav té populace. To je první věc, to já sleduju obrovský sešup za těch 35 let, co jsem v praxi, tak prostě to, co byl dřív nějaký standard zdravotní a co je dnes, tak to je katastrofa, tak jak vlastně lidé teď momentálně trpí řadou těch různých degenerativních onemocnění, autoimunitních onemocnění, takzvaných civilizačních chorob a tak dál, tak to je obrovský sešup, to je jedna věc. Takže ten jakože nedostatek těch zdravotnických přístrojů a léků je tady tím, ano, dneska je to obrovský biznis, protože vlastně ty léky, které se tady na ten trh dostaly, tak až časem člověk pochopil, že vlastně všecko do sebe zapadá a tak, jak se vlastně zdevastoval zdravotní stav populace, chroničtí pacienti užívají čím dál víc prostě léků drahých samozřejmě, nebo kvanta prostě léků, které jsou zároveň, řekněme si to na rovinu, i jedy, jako jistými, že oni jednu věc zlepšují symptomaticky, ale dalších pět věcí třeba kazí a podobně. To je jedna věc. A potom v tom zdravotnictví vlastně došlo právě k tomu, co jsem tady naznačil, že od té doby, o které jsme mluvili, do té současné, tak se proměnilo to zdravotnictví jednoznačně prostě v biznis. Zase to nechci...

0: nějak paušalizovat, je určitě spousta oborů, který pomáhají jako obrovským způsobem lidem, ale pomáhají jim s tím zhoršením toho zdravotního stavu, který tady nastalo.
1: Ano.
0: To je třeba špičková léčba jako akutního koronárního syndromu, infarktu a podobně, tak tam jistě nelze hledat na tom žádné mouchy. To je výborná metoda, všechno. Řada operačních metod, které se tady rozvinuly a tak. Ale musíme si uvědomit, že toto všechno by bylo potřeba v nějakým procentuálním množství, kdyby nenastal ten obrovský propad v tom zdravotním
2: to
0: stavu.
2: Říkat, to já myslím, že to je to. To je ta kulisa toho, že vlastně tady
0: to
2: se
0: je ta kulisa.
2: Přesně, protože tady se ten obrovský nárůst vlastně těch chorob a nemocnosti.
0: Rakovin, na to jsem zapomněl, že to všechno. No.
2: O něž se, jako o těch původech se vlastně nemluví, jako tak. To se bere, že to je tak nějak
0: normální
2: samo sebou. Ono nic samo sebou prostě není. A vy jdete kandidovat do Senátu na Přerovsku, kde proti vám budou stát jiní, kteří budou říkat zase něco třeba jiného.
0: To určitě.
2: Já budu nesmírně tady zvědav a budu to sledovat, jak to dopadne, protože bych opravdu si nesmírně přál, aby lidé jako vy se do toho Senátu a do té politiky dostali, protože to by bylo opravdu, to by byla ta cesta za kulisy. Tam bychom se k tomu konečně dostali a poctiví lidé, kteří se ne ty příšery, kterým strhnem tu škrabošku a najednou vidíme, o koho to je, kdo to je a v jakých kulisách se pohybuje, ale lidé, kteří mají dlouhodobě takovou důvěru a takové jméno a renomé jako vy, no kéž by opravdu do té politiky vstoupili. No. Pane doktore, my se určitě, bez ohledu na to, jestli budete senátor nebo nebudete, před kamerami proti proudu, určitě v budoucnu opět budeme potkávat, protože bude-li vůbec svět, protože ta nebezpečí, kterým čelíme, jsou obrovská, informovat o tom lidi je nezbytné, ale jsem moc rád.
0: Zároveň těžké.
2: No, ale já jsem moc rád, že jste našel ten čas uprostřed té své docela intenzivní kampaně a přijel jste za námi do studia a mohli jsme si o těchto věcech povídat. Děkuju, že jste tu byl.
0: Já vám taky moc krát děkuju a budu se těšit na příště a doufám, že v tom Senátu případně teda se objeví více lidí tak, aby se dala vytvořit nějaká skupina. Já musím říct, že už dneska jsou tam jisté osoby, které v podstatě mají tyhle ty, je jich tam teda málo, já bych vyjmenoval 3 nebo 4 a tak chtělo by to, aby to množství nějakým způsobem vzrostlo, aby ta síla byla prostě větší, protože skutečně sám je člověk málo.
2: Děkuji, že jste tady byl a loučím se s našimi milými, nepodvolenými protiproudaři. My se opět sejdeme zítra v sobotu s panem Václavem Hrabákem, protože budeme mít zase téma, abych tak řekl, trošku kulisoidní, ale s názvem Alfa a Omega. Začátek a konec. Tak se na vás těším.
3: Každý chlup má svůj ruch, každý ruch má zase líp. Chci vidět líc, mě do rumu není nic. Každý chlup má svůj ruch, každý ruch má zase líp. Chci vidět líc, mě do rumu není nic.

Nevím, jestli si někteří redaktoři v České televizi tak nějak myslí, že jsme všichni, jak bych to řekl, že to všechno vidíme jen z jedné strany. Lidé si informace dohledávají.

0: abychom rozuměli tomu, co se skutečně děje. A možná si v tom můžeme navzájem pomáhat. Oni nám tím, že nám dají co nejúplnější informace, a my jim tím, že se budeme ptát, když nám něco nebude dávat smysl. Dámy a pánové, přeji vám hezký den. Jsem Petr Bohuš a Modrý jelen.
1: Slovenská politická scéna se vymezuje proti výrokům premiéra o závazcích vůči NATO.
0: Tak si rozebereme článek 5 NATO a výroky Roberta Fica, Michala Koudelky, šéfa Bezpečnostní informační služby, a jeho rozhovor pro Guardian. A nakonec se s Otakarem Foltýnem zamyslíme nad tím, jaké odborníky Česká televize zve a jaké pohledy jako diváci dostáváme. Co nám redaktoři říkají a jak nám to podávají. A co se skutečně děje? V pondělí odpoledne jsem sledoval tiskovku vlády, kde se Andrej Babiš vyjadřoval k rozpočtu, ale kromě jiného i k rozhovoru šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky pro Guardian. Významný britský deník, který vychází od roku 1821. Andreje Babiše se na výroky pana Koudelky ptali naši novináři. A tak jsem byl zvědavý a večer jsem si zapnul Události v České televizi.
1: Slovenská politická scéna se vymezuje proti výrokům premiéra o závazcích vůči NATO. Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu i předseda parlamentu. Kritické vzkazy si Robert Fico vyměnil taky s českým prezidentem.
2: Nejznámější alianční dokument, článek 5 o napadení jednoho člena jako útoku proti všem. Spuštěn byl prakticky jen jednou, v reakci na 11. září. Čtvrtstoletí poté se přetřásá v jiném koutu světa.
3: Za moje vlády nikto pod vymyslenou záměnkou nevyženie slovenských vojáků mimo územia Slovenska a bojovat proti Rusku alebo jiné krajině.
2: Do konfliktu, čistě slovního, se ale premiér pustil na dálku s českým prezidentem. Ten označil Ficova slova za závažná a nerespektující solidaritu.
4: Je důležité, abychom nepodléhali iluzi, že na to je něco imaginárního, co nás ochrání bez našeho vlastního přičinění.
5: Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil, že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ty ostatní chtějí mír.
2: Fico kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku kvůli neschopnosti řešit ceny paliv i migraci. Podle opozice i médií ale premiér spochybnil závazky vůči NATO.
6: Já si neželám, aby Slovensko bylo součástí nějakého vojnového konfliktu kvůli nějakému článku 5.
7: Máme spojencov, kteří nám přijdou na pomoc. Na to ten článok 5 je, slouží nám. A keď ho Robert Fico spochybní, my máme problém.
2: Článek 5 připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou. Právě to slovenský premiér zdůrazňuje. K opatrnějšímu tónu ho vyzvala ale hlava státu. Slovensko podle Petra Pellegriniho nemá dávat signál, že v případě napadení aliance bude stát bokem.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantické aliancie neeskalovala to vojenské napětí.
2: V době probíraných výroků se měl Fico zúčastnit summitu na Ukrajině. Ze zdravotních důvodů ale cestu zrušil. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
0: Robert Fico je na začátku vykreslený jako politik, který zpochybňuje závazek kolektivní obrany NATO. A nechce, aby Slovensko v případě konfliktu vojensky pomáhalo spojencům.
1: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení.
0: To vyhodnotil kdo, že to tak Robert Fico řekl?
1: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu i předseda parlamentu.
0: Slovenská politická scéna, předseda parlamentu, oba prezidenti, český i slovenský. No člověk by si řekl, co to ten pan Fico provádí? Ale jak za chvíli uvidíme, realita je malinko odlišná.
3: Za moje vlády nikto pod vymyslenou záměnkou nevyženie slovenských vojáků mimo územia Slovenska a bojovat proti Rusku alebo jiné krajině.
0: To je klíčový moment celé události. Situace by mohla eskalovat.

0: vyjadřovat na základě nějaké vymyšlené záminky. To je podstata celého příběhu, na co Robert Fico upozorňuje.
1: Nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
0: Máme tady dva světy, dva různé pohledy na jednu událost.
2: Do konfliktu čistě slovního se ale premiér pustil na dálku s českým prezidentem. Ten označil Ficova slova za závažná a nerespektující solidaritu.
0: Následuje konflikt s českým prezidentem.
3: Důležité, abychom nepodléhali iluzi, že NATO je něco imaginárního, co nás ochrání bez našeho vlastního přičinění.
0: Robert Fico reaguje.
4: Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír.
0: A znovu Petr Pavel.
3: Podobnou argumentaci už jsem zažil, že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ty ostatní chtějí mír.
0: Tady je zajímavé, že každý mluví o něčem jiném. Petr Pavel o solidaritě a bezpečnosti, Robert Fico o možnosti, že by se konflikt mohl vyhrotit na základě nějaké záminky. A co my s tím?
2: Fico kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku kvůli neschopnosti řešit ceny paliv i migraci. Podle opozice i médií ale premiér spochybnil závazky vůči NATO.
0: Podle médií premiér spochybnil závazky NATO a my se ptáme, podle kterých médií? Protože když začnete pátrat po tom, co kdo v médiích na Slovensku skutečně řekl, narazíte mimo jiné i na Eduarda Chmelára, slovenského historika, analytika a publicistu, který to ve svém stanovisku komentuje takto. Předseda vlády Slovenské republiky měl emotivní projev, v rámci kterého se podělil s veřejností o svůj strach z blížící se války s Ruskem. Mimo jiné řekl, já si nepřeji, aby Slovensko bylo součástí vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Ano, jsme v NATO, vážíme si toho, záleží nám na spolupráci a plnění závazků, ale jako předseda vlády budu dělat všechno proto, abychom nebyli zataženi do vojenského konfliktu. Chmelár ve svém stanovisku tvrdí, že slovenská opozice a domácí i zahraniční média tento výrok vytrhla z kontextu a interpretovala ho jinak, než byl podle něj zamýšlen. Pusťme si úryvek z autentické výpovědi Roberta Fica v Prešově na lékařské fakultě u příležitosti otevření akademického roku, kdy to celé vzniklo.
5: Dámy a páni, já to teraz nepreháňam. Já se bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Čo sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov? Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Stačí? Stačí. Aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine NATO obytný dom a zabil civilistov. A máme to tu. Preto prosím, venujme tejto téme obrovskú pozornosť. Ja sa obávam, že sme na hrane. A neviem si vôbec predstaviť pre Boha, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov. Preto želám vám, študenti, aby ste si ten 5. a 6. ročník užili nielen pracovne, ale aj ľudský, pretože štúdium na vysokej škole je vždy veľmi pekné a príjemné.
0: A ešte úryvek z vyjádření Roberta Fica o 2 dny později.
1: Ako predseda slovenskej vlády si neželám vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadného nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Po druhé, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Po tretie, Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národnoštátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO. Po štvrté, vyrobiť zámienku na začiatok vojny je veľmi jednoduchá vec. Sme však dostatočne vyspelí, aby sme rozoznali, či ide o skutočný ozbrojený útok nečlenskej krajiny proti jednému alebo viacerým členským krajinám Severoatlantickej aliancie. Po piate, za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Po šieste, článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
0: Mimochodem, Eduard Chmelár ve svém příspěvku Roberta Fica vůbec nešetřil. Poslechněte si, co Eduard Chmelár napsal. Robert Fico se nejednou vyjadřuje jako bezskrupulózní, dvojtvářný demagog, který domácí veřejnosti slibuje něco úplně jiného, než nakonec dodá bruselské elitě. Například nedávná kritika Evropské unie, že Evropa nepotřebuje zbraně, ale diplomacii, vyznívá až trapně, pokud si uvědomíme, že Slovensko se za jeho současné vlády zařadilo mezi největší výrobce munice v rámci celého NATO, že v minulém roce se ze Slovenska vyvezly zbraně za rekordních 2,5 miliardy eur. Ale přesto nemám rád, když se význam jeho výroků zkresluje, demonizuje, nebo ať už vědomně či nevědomně, falšuje. Dodává Eduard Chmelár. Ale vraťme se k příspěvku České televize. Na závěr ještě zaznělo toto.
2: Článek 5 připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou. Právě to slovenský premiér zdůrazňuje.
0: Tak v reportáži na začátku nejprve vytvoříme obraz Roberta Fica jako člověka, který zpochybňuje závazek vojenské pomoci partnerům v případě napadení. A za chvíli v příspěvku říkáme, že článek 5 umožňuje i jinou než vojenskou formu pomoci a že právě na to Fico poukazuje.
2: K opatrnějšímu tónu ho vyzvala ale hlava státu. Slovensko podle Petra Pellegriniho nemá dávat signál, že v případě napadení aliance bude stát bokem.
6: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantické aliancie neeskalovala to vojenské napätie.
0: Další rozpor proti jasnému stanovisku na začátku reportáže, že Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc. Teď říkáme, že Peter Pellegrini to vnímal jako apel.
7: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení.
6: Vnímal jsem to skôr jako taký apel.
0: Reportáž nám nejdřív řekne, že Fico zpochybnil závazky vůči NATO. A o chvíli později reportáž říká, že článek 5 umožňuje i jinou než vojenskou pomoc. A pak slovenský prezident říká, že jeho slova Ficova vnímal jako apel. Tak co tedy přesně Fico řekl? A co nám z toho Česká televize udělala? Pusťme si kousek z původní výpovědi Petra Pellegriniho.
6: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantické aliancie neeskalovala to vojenské napätie, ktoré dnes máme, keďže už viac ako 4 roky Rusko vedie vojnu voči Ukrajine, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie nesnažila sa nejakými aktivitami eskalovať tú situáciu tak, že by tento konflikt prerástol do globálnejšieho vojenského konfliktu. Vnímam to ako apel, aby sme neeskalovali a nedraždili nejakým spôsobom aktivitami Ruskú federáciu, aby nedošlo k nejakému ataku na nejakého nášho aliančného partnera a aby sme tak teda v rámci článku 5 nemuseli vyslať vojakov.
8: Ja
6: inú interpretáciu nepripúšťam a inú by som aj odmietol.
0: Proč Robert Fico mluví o nejaké vymyšlené zámince? Má nějaké informace, ví něco, co my nevíme, má podezření, proč toto neskoumáme? Hned po této reportáži zazněla v pondělních Událostech krátká informace o potenciálním ruském útoku na NATO. Poprvé jsem o tom slyšel právě v ten den odpoledne na tiskovce vlády. Novináři se Andreje Babiše ptali, co o tom ví. Řekl, že nic.
8: Děkuji, CNN Prima News.
9: Dobrý den, Andrá, tady si k vás jenom Prima News. V rozhovoru pro The Guardian šéf BIS Michal Koudelka tak varoval před tím, že možná v řadu měsíců může na to, může Rusko zautočit právě na některý ze států NATO, například nějakou omezenou invazí, a očekávají se další ty hybridní útoky drony a raketami. A v souvislosti s tím i slovenský premiér Robert Fico řekl, že vlastně slovenští vojáci se nebudou účastnit nějaké provokace vyprovokované teda na to, kdyby Rusko nějakým způsobem zautočilo, dostal se do konfliktu i s českým prezidentem. Jak vnímáte ty výroky slovenského premiéra Roberta Fica, že by například nepřišel nějakému státu, například V4, kdyby náhodou k tomu došlo, tak by nepřišel na pomoc?
10: My jako Česká republika samozřejmě článek 5 budeme respektovat. Já pana premiéra Fica komentovat nebudu. Ohledně vyjádření pana Koudelky, my od něj v rámci služebního postupu nic takové informací nemáme. My jsme měli Bezpečnostní radu státu. Budeme mít 20. října, myslím. Úterý ráno další. Já jsem o tom mluvil s prezidentem. Určitě budeme přijímat další opatření, které vlastně zaručí bezpečnost našich spoluobčanů. Vnímáme, co se děje v Evropě, co se děje ve světě. Můžu jenom zopakovat to, co říkám stále, že Evropa by měla konečně začít vyjednávat o míru a nenechávat to jenom na prezidenta Trumpa.
0: Tak jsem čekal, co se o tom večer dozvím v Událostech. Poslechněte si, je to kratoučký příspěvek.
7: Ruský útok na NATO může podle ředitele BIS přijít v řádu měsíců. Michal Koudelka to řekl listu Guardian s tím, že vedle zvýšené aktivity dronů může mít i podobu omezené invaze na území některého z členských států aliance. Podobně se vyjádřili taky ředitelé lotyšské a švédské tajné služby, podle kterých jsou hlavními ruskými cíly šířit v Evropě paniku a oslabit podporu Ukrajiny.
0: Česká televize k tomu vydala na svém webu i článek. A tak jsem začal hledat další informace a narazil jsem na Pavla Šika, poradce současného ministra zahraničních věcí. A tento ve svém stanovisku komentuje takto. Tohle už není zpravodajství, tohle je výroba strachu ve veřejnoprávní režii. Můžeme si o Koudelkovi myslet, co chceme, ale takovou větu Guardianu neřekl. Popsal několik možných forem ruské eskalace, omezený vpád, provokaci pod falešnou vlajkou nebo rozsáhlou vlivovou operaci. Česká televize vytáhla nejděsivější variantu a udělala z ní titulek. V tom samém článku Guardianu přitom šéf lotyšské bezpečnostní služby říká, nevidíme žádné známky bezprostředního útoku. Zpravodajství České televize si však podle Pavla Šika vybralo pouze jeden směr a vše ostatní vynechalo. Nechalo jen ruský útok v řádu měsíců. Podle něj to není obyčejné krácení, ale redakční manipulace. A právě tady začíná být zajímavé, co všechno se do krátké informace vejde. A co už se do ní nevejde. Protože když slyšíme jen jednu silnou větu, můžeme získat úplně jiný obraz, než když si přečteme celý původní zdroj. Ještě ten týžden vydala prohlášení Bezpečnostní informační služba. BIS nemá žádné informace o jakékoliv aktuální hrozbě pro Českou republiku. Ředitel BIS Michal Koudelka v deníku The Guardian odpovídal na otázku, zda může Rusko otestovat soudržnost NATO. Přesná odpověď byla, je to možné, mohlo by jít o omezený vpád, provokace typu falešná vlajka či rozsáhlou kampaň zaměřenou na ovlivňování. Mohlo by k tomu dojít i v řádech měsíců a nikoli let. Mnoho lidí však dělá vše proto, aby k tomu nedošlo. O České republice v této souvislosti řeč nebyla. Informace týkající se možných rizik pro Českou republiku ze strany Ruské federace předává BIS ihned zákonným adresátům. A ještě jedna věc. Andrej Babiš uvedl, že od BIS v této věci nic nedostal. A poradce ministra zahraničních věcí Pavel Šik později dodal. Jeden den se tady díky vytržení z kontextu veřejnoprávní televizí začnou šířit fámy o ruském útoku na stát NATO. Druhý den pak BIS uklidňuje občany, že žádné nebezpečí nehrozí. Ale nějak postrádám odpovídající titulek na webu České televize. Takže máme další pohled. Tím bychom mohli skončit, ale je tady ještě jedna drobnost na závěr. Článek o potenciálním útoku Ruska na NATO vydal web České televize v neděli. O den později, v pondělí večer, Události zveřejnili příspěvek, který jsme rozebírali. A v průběhu dne o tom informovala redakce i v kontinuálním zpravodajství na ČT24. Pozvala si k tomu odborníka Otakara Foltýna, který je zejména v poslední době částí společnosti kritizován za své výroky. A to mě zaujalo.
11: Jak už jsme říkali, jednoho mrtvého a tři zraněné si vyžádali noční ruské útoky na obytné domy a železnice ve městě Lozova na jihu Charkovské oblasti. Téma probereme ve spojení s námi bezpečnostní analytik Otakar Foltýn. Přeju dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Když sledujeme ty rozsahy údery na obou stranách, směřuje válka vůbec k nějakému jednání nebo spíš další eskalaci?
12: Směřuje k eskalaci, protože v případě přímého střetu mezi Ukrajinou a Ruskem je to už dávno válka upotřebovávací.
0: Nemám problém s tím, že si Česká televize pozve Otakara Foltýna. Pokud má k tématu co říct, ať to řekne. Jen pro část společnosti je to problém. V září 2024 například v rozhovoru pro DVTV tento odborník řekl, že na svém výroku o sviních trvá. A v dalších rozhovorech používá další velmi ostré výrazy, například ruská podsvinčata. Tohle všechno jsou jeho skutečné veřejné výroky a každý si může udělat vlastní názor na jejich přiměřenost.
13: Tahle slova říká vládní koordinátor strategické komunikace a říká, ti, kdo obdivují ruského prezidenta Putina, jsou velmi často lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině.
12: Trvám na tom.
13: Na tom trváte? Takhle byste to řekl znova.
12: Samozřejmě, klidně vám to zopakuju znovu. Je to pravda.
13: To je pravda?
12: Samozřejmě, že to je pravda.
0: A právě takový způsob vyjadřování může u části lidí ovlivňovat důvěru v člověka, který vystupuje jako odborník.
14: A proto tady musí udělat ten příklop. Ne proto, že se na něj chceš vykašlat, ale protože není váš čas.
15: No jasně,
14: a když tam ten příklop vykupeš dost virtuální příklop, oni zase ti proruští podsvinčátka zase ječeli, že rozdělují společnost, ale je rozdělená v tomto smyslu. Bylo by super zachraňovat, ale když tam ten příklop virtuální příklop vykupeš dostatečně brzy, tak do něho nebudou padat další a další.
0: A právě proto bych se chtěl zeptat. Neměli bychom u tak citlivých bezpečnostních témat slyšet vedle Otakara Foltýna také další relevantní odborníky, kteří mohou mít jiný pohled, jinou argumentaci a jiné informace? A nemusí to být zrovna někdo z těch, koho pan Foltýn označil jako ruská podsvinčata?
14: V tak naprosto jasném rozlišení bílá a černá, a v tomto případě Putinův režim je černá, to je prostě třetí říše v barvě ze vším všudy. Tak v takovémto případě to má dělat nejenom šéf strategické komunikace, ale máme to dělat úplně všichni, včetně vás, včetně předsedy vlády, včetně kohokoliv, kdo se vyjadřuje k věcem veřejným, protože prostě, jestliže něco je koncentrované zlo, a to je současně Putinův režim, tak to prostě máme říct a máme to říct dostatečně silně. My jsme to nedělali.
13: Máme odsuzovat i některé z našich spoluobčanů, protože kteří to třeba nevidí tak úplně černobíle?
14: Pochopitelně.
0: Jde mi jen o to, abychom znali všechny důležité okolnosti. Ať už jde o Roberta Fica, Michala Koudelku nebo kohokoliv dalšího. Měli bychom nejdřív slyšet, co skutečně řekli. Znali souvislosti, slyšeli různé pohledy. Protože jen tak můžeme vést skutečný dialog ve společnosti, hledat společné závěry a co nejlépe se orientovat v tom nejdůležitějším. Jestli jsme v bezpečí. Mějte se hezky. Včera ve čtvrtek 24. září, chvíli před uzávěrkou tohoto rozboru, vydala redakce České televize ČT24 tuto zprávu. Kreml podle CIA chystá dronové útoky na Španělsko, Francii či Itálii, píše deník. Rusko připravuje dronové útoky v Evropě, zaměří se na středomořské země, informovala podle tvrzení deníku El Mundo americká ústřední zpravodajská služba. Podle informací italské agentury ANSA však Řím žádné varování ohledně možných útoků neobdržel.

0: Hezký večer. Vítám vás u pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce. S Janem Schneiderem, bezpečnostním analytikem, probereme 6 témat. Na pomezí geopolitiky, vojenské strategie a moderních technologií. Nejdříve se zaměříme na varování ředitele BIS Michala Koudelky, podle něhož by Rusko mohlo otestovat NATO už v řádu měsíců. Srovnáme jeho slova s opatrnějšími hlasy z Pobaltí a položíme si otázku, kde leží hranice mezi varováním a vyvoláváním strachu. Dále probereme nedávnou pražskou konferenci, kde po boku českých politiků promluvil i ruský politolog ze sankčního seznamu EU. Je diskuze s druhou stranou bezpečnostním rizikem nebo legitimním střetem názorů? Ve třetím tématu se podíváme na incident z Blízkého východu, kde chyba algoritmu umělé inteligence málem vedla k americkému úderu na čínskou loď. Kam až smíme AI pustit při vojenském rozhodování? Čtvrtým bodem budou sázky na vojenské operace na finančních platformách. Mohou neobvyklé toky peněz odhalit chystaný útok dříve než zpravodajské služby? Pátá část se věnuje kontroverznímu dokumentu o válce v Gaze, založenému na anonymních výpovědích izraelských vojáků. Jaká je hranice mezi legitimní kritikou armády a poškozením zájmu vlastního státu? A na závěr rozebereme verdikt nad bývalým kosovským prezidentem, který dostal 25 let za válečné zločiny. Co tento trest říká o tehdejší politice Západu a o tom, jak si během válek vytváříme černobílý obraz spravedlnosti. Tak, a přečetla jsem vám obsah dnešního večera, seznam otázek a obrátím se na svého kolegu Jana Schneidera, spojím se s ním do Havlíčkova Brodu. Hezký večer, Honzo.
1: Dobrý večer.
0: Tak, já tě zdravím a jdeme hned na první téma. A to je téma, které bych řekla, že docela rezonuje poslední dny na sociálních sítích. Šéf BIS, generál Michal Koudelka, dal rozhovor deníku Guardian, kde se vyjádřil, že řádově v měsících, v průběhu několika měsíců by mohlo dojít ze strany Ruska k útokům na členské země NATO. Co je na tom překvapivé, tak zaprvé, to už jsme si tady řekli mockrát, že by šéf BIS neměl dávat rozhovory, ale nevěděl o tom premiér. A to si myslím, že je velice důležité. Můžeš nám to okomentovat, přiblížit, co si o tom máme myslet?
1: No, tak tam, co se odehrálo, tak vlastně všechno bylo špatně. Demokratickou větší odolnost než Zahradil, který se trošku zbytečně brzo polekal. Takže já si myslím, že demokracie je poměrně tvrdý systém, když chci, abych byl slyšen, musím totéž právo poskytnout dalším a nemůžu si tady hrát na ty zdi. To, že spoustu lidí, Česká televize, rozhlas a tak dál nezve, jsme zatím zase za tou požární zdí, svědčí to o tom jednoznačně, že tento režim, tato režim, který akceptuje tento přístup veřejnoprávních médií, nese určitý sklony k totalitě.
0: Já neumím posoudit, protože jsem s Janem Zahradilem nemluvila, klidně bych se ho na to zeptala, ale neumím posoudit, jestli to určitě to nebylo vlastně z důvodu bezpečnosti, protože o tom pochybuji, o tom tam mluvil Jindřich Reichel, ale zřejmě z důvodu politických a já to neumím posoudit. Ale víš, já bych se tě chtěla zeptat na věc, kterou tady nemáme, ale jenom jsem si vzpomněla na to, že prezident Pavel vystoupil u nás v Olomouci na gymnáziu a prohlásil tam, že pravidelně sleduje ruskou televizi. A my tady máme v Evropské unii vlastně uvalenou cenzuru, nebo máme zakázáno sledovat ruskou televizi. A tady vlastně mně to přijde tak strašně pokrytecký, proč vlastně se tady, ty si správně připomněl, Chartu 77, my se dostáváme zase zpátky do té doby, kterou jsme si už nikdy nepřáli znovu zopakovat.
1: No tady jsi mě opravdu krásně nahrála na smeč, co se týče toho prezidentova sledování ruské televize. Na to se dá říct jediná věc, zvyk je železná košile.
0: No já se ti omlouvám, že jsem si na to jenom vzpomněla, že jsem to potřebovala ještě jako doplnit, protože já si myslím, že by bylo správné, aby jsme každý měli svobodný přístup k tomu si poslechnout, co říkají Rusové, porovnat to s tím, co, jaké dávky propagandy ze strany pouze Ukrajiny dostáváme. A upozornil bych ještě naše diváky, že vím, že Petr Macinka, kterého si zmínil, že se zachoval správně, tak on natočil jeden svůj na Xaver Live stream, který se zabýval skoro 2 hodiny propagandou jako takovou. Určitě si to můžou dohledat, protože je to zajímavé. Chtěl bys ještě říct něco tady k této konferenci, nebo jak bychom se měli zachovat v případě, že kdokoliv bude organizovat takovouto akci a dostane se do kolize vlastně s těmito nařízeními či pravidly?
1: No, co se týče té propagandy, ona získá takový pejorativní nádech, že když jsem se pátral po počátcích používání tohoto pojmu, tak jsem se dostal někdy do 16. století svaté oficium pro šíření víry, ale to je prostě šíření. Šíření víry, samozřejmě, že šířili víru katolickou, jo? Nešířili víru jinou, čili u té propagandy se skutečně nepředpokládá jako nějaký kvazi objektivní pohled, ale je to prezentace mého postoje a to je naprosto legitimní právo. Je tady takový zajímavý rozlišení, se používá jako bílá, šedá a černá propaganda, že u té bílé propagandy, a to je ten Lukianov, on to říká na vlastní obličej, známe zdroj a známe cíl. U té šedé propagandy nemusíme znát zdroj, ale celkem je zdroj zahalený, ale ten cíl je zřejmý. U té černé propagandy neznáme zdroj a ten cíl je zahalený, může být úplně jiný, než se zdá. Takže tady je ještě jedna poznámka k tomu, co ta propaganda toho pejorativního nádechu té propagandy se používá v tom případě, když ve sporu ta protistrana nemá dobré věcné protiargumenty a tak toho druhého nazve propagandistou. Prostě plácne nálepku s tím, že spoléhá na to, že tam zafunguje právě ten pejorativní nádech. To je starodávný eristický faul, neboli řečnický faul, známý už od dob Aristotela. Prostě takže na to je potřeba se obrnit a v klasické, dobře moderované debatě

0: podstatě by člověk, který použije takovéto nálepky, měl dostat žlutou kartu.
1: Já mám ještě jednu otázku, mimo scénář, protože když se bavíme o propagandě, tak vlastně propaganda to je strategická komunikace. A nám dnes kandiduje bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka do Senátu, už jako nevoják, ale jako politik. A on, tuším, že ještě dávno předtím, než vypukl ten konflikt, tak dokonce napsal knihu Strategická komunikace, kde přímo přiznává, i to tam píše, že strategická komunikace je propaganda. Nemáš pocit, i to, že se vlastně založila odbor strategické komunikace na úřadu vlády pod Fialou. Nemáš pocit, že to všechno byla příprava na ten konflikt, že to tušili, že to nastane a ta slovo propaganda je u nás vlastně strašně zprofanované, protože my jsme to, mě bylo 25, když byl rok 89, my to všichni pamatujeme, co je propaganda. Co mi řekneš tady k tomuto?
0: Je to jak se seriálu Ano, pane ministře, že jo? To, co říkáme my, je strategická komunikace a když to tež říká nepřítel, tak je to propaganda. Jo? A ten pojem strategická komunikace, já jsem si nejistý, musel bych se zeptat paní Langšádlový, co to je.
1: Já ti děkuji.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Bylo špatně vyhodnoceno vlastně informace od umělé inteligence, kterou začali použít vojáci k tomu, aby se rychleji dostali ne k informacím, ale spíše vyhodnotili ty informace. A stalo se prakticky to, že kdyby neměli opravdu pečlivého odborníka, analytika na svém místě, tak podle toho, jak zareagovali na ty informace, tak už byli připraveni ti vojáci vlastně nastoupit do letounu a vlastně, já nechci říct přímo zaútočit na tu čínskou loď, ale jim ta umělá inteligence vyhodnotila, co je obsahem toho nákladu v té lodi, že tam měly být komponenty k jaderným zbraním. Mohl by si nám to okomentovat, jako jak přistupovat vlastně, jak se používá ta umělá inteligence dnes a jaké jsou vytvořeny mechanismy, aby se něco takového nepřihodilo?
0: Ono to je asi jako u všeho se říká oheň dobrý, sluha zlý pán, takže to tež je té umělé inteligence. Mě tady v souvislosti s tím Trumpovým skotačením kolem návštěvy čínského prezidenta napadla taková zajímavá věc. On říkal, že to není umělá inteligence, ale superinteligence. Superinteligentní v této souvislosti je samozřejmě pouze Trump, že to má, Spojené státy mají výhodu, jak jsme zjistili. Ale umělá inteligence má zkratku AI, kdežto superinteligence má zkratku SI, a to je jméno čínského prezidenta. Takže jestli to náhodou nebyla taková skrytá podsta čínskému prezidentovi a uznání, že vlastně Amerika má tu umělou a ta Čína má superinteligenci. Jo. Ale co se týče toho použití umělé inteligence v tom zpravodajském a bezpečnostním odboru, já si myslím, že přece jenom tam je v tom vyhodnocení, jednak se musí vyhodnotit věrohodnost zdrojů. Nejde všechno nacpat, nejde všechno digitalizovat. Jo? Ta umělá inteligence má prostě pouze jenom to, co se dá digitalizovat a ještě prostě s takovým velkým otazníkem, zdali to, ta digitalizace, jestli to tam je naládovaný prostě do té databáze přesně a správně. Jo. A druhá věc, těžko lze digitalizovat intuici, zpravodajskou intuici. A další, já nevím, podezření. Jo. Jak vygenerovat podezření? Já si myslím, že ta umělá inteligence přes všechny, a tady jsem bez sporu asi z mnoha zastánci umělé inteligence, je přece jenom mechanická. A chybí tam ta určitá kreativita, řekl bych, tak to básnický střevo trošku, jo? To něco navíc. Čili myslím si, že umělá inteligence je vynikající prostředek k rešerším, úžasně rychlej, určitě ušetří čas pro to, aby to závěrečné vyhodnocování nemuselo být činěno ve spěchu, což je určitě velká výhoda, ale nemůže být činěn spoleh prostě na ty závěry umělé inteligence. Ona by měla, dejme tomu, vyprodukovat.

0: varianty. To je to, co třeba koudelka neumí, že s těma vrběticema řekl, že je pouze jedna jediná ojedinělá varianta, prostě a nic jiného není. Hanba, hanba, hanba. Čili on se projevuje prostě jako špatně naprogramovaná umělá inteligence. Ten závěr prostě musí udělat člověk, zejména proto týkáli se, zasahují-li ty závěry, které jsou činěny, ohrožují-li životy, zdraví a materiální škody v tomto pořadí přesně. Čili ještě je tady jedna věc, která je trošku fatální. Jo? Ten vojensko-průmyslový komplex, jsem už četl, že ten název je rozšířený na vojensko-digitálně průmyslový komplex, což je velmi správně, protože ty digitální služby jsou velice lukrativní a je to prostě velká fascinace tím a zavádějí se všude možně i nemožně do těch složek. To znamená, že ta odpovědnost za ty chyby případné nikdy nebude na úkor té technologie, ale vždycky to odskáče prostě někdo uměle, protože já si myslím právě, že tady se rozjíždí zase další obrovský biznis a oni se toho budou držet zuby nehty a tyhle ty chyby, ty nedostatky prostě budou přikrývat, což bude do budoucna znamenat poměrně velký riziko.
1: Ještě se zeptám zpátky jednu takovou věc. Vlastně toto jsme se dozvěděli ze zpravodajství CNN, že se k tomuto incidentu došlo letos na jaře. Ale já si pamatuju, a my jsme to tady probírali spolu, že minulý rok v létě, když byl ten první útok na Irán, tak došlo přece k tomu útoku na tu dívčí školu a tam umřelo hrozně moc dívek jako dětí. A bylo řečeno, že to špatně vyhodnotila umělá inteligence. A já se chci zeptat nad takovou věc. Když se stane něco takového, neměli bychom vědět, neměli by být závěry vyšetřování, aby jsme, vlastně teďka se bavíme o dalším takovém incidentu ve spojení s umělou inteligencí, ale nevíme, jak bylo vyhodnoceno to, o čem jsme se tady už jednou bavili.
0: No, já si myslím, že tam je to řešení možná trošku složitější, protože ta umělá inteligence to tehda možná vyhodnotila správně na základě dat, které měla, a ona neměla aktualizovaná data. Jo? Čili v tom je velký problém. Jestliže se někdo spolíhá na to, že ta databáze je aktualizovaná, že je nakrmená prostě aktuálními údaji, pak ano, ale tady prostě nastává velký zmatek, jak to rozplíst, co tam bylo, co tam nebylo. Čili na to nedokážu odpovědět, nikde jsem nečetl odpověď. Rozhodně to spolehnutí na závěr umělé inteligence mělo být podrobeno prostě lidskému vyhodnocení, jo? To každopádně.
1: Já tady mám závěrečnou otázku, která se tě ptá, jak ty by si jako Jan Schneider, když by si měl rozhodovat, jakou vlastně, na co by se nikdy nespolehl u umělé inteligence, pokud by šlo o nějaké závažné rozhodnutí. A tady vlastně jde o závažné rozhodnutí, protože se bavíme o konfliktech, o válkách, o zbraních.
0: Já bych v podstatě umělou inteligenci bral jako jeden z analytických zdrojů, ale nikdy výhradní prostě a rozhodně bych to doplnil zdroji konkurenčními a oponentura v rámci umělé inteligence zase je omezená. Tady musí být prostě oponentura živých analytiků. Já jsem ze staré školy, setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří byli na pomezí geniality, co by analytici měli úžasnou schopnost, paměť. Mimo jiný třeba Jaroslav Bašta patřil k těm lidem, který měl neuvěřitelnou kapacitu. On totiž Jarda, když byl zavřený, to jenom tak pro ilustraci, tak ve vězení dokázal hrát simultánně 7 partií na slepo. Jo? To je jenom tak jako ukázka prostě toho, čeho jsou někteří lidé schopni. Plus teda samozřejmě životní zkušenosti, to se do té umělé inteligence nedá.

0: pětické vrtění premiérem již nikdy neopakovalo.
1: Já ti děkuji a pojďme na téma predikční trhy a tajné služby. Existuje něco takového, jako je vlastně obchod s výsledky budoucích událostí. A mohou být jakékoliv samozřejmě, že jo? Může to být biznis prakticky s čímkoliv, ale my jsme na půdě bezpečnosti a konfliktu. Mohou peníze prozradit připravenou vojenskou nebo teroristickou operaci? To znamená, když vlastně zjistíme částky, vlastně, kdy se sází, kdy se predikují některé ty události. Co o tom víš? Já vlastně jsem se tím pročítala poprvé a zabývám se tím vlastně poprvé, když jsem si to četla.
0: No tak tam tenhle problém není nový, protože již v souvislosti se šetřením útoku na World Trade Center, na Twins, se objevily informace, že byly obchodovány akcie a další deriváty v souvislosti s těmi dvěma postiženými leteckými společnostmi a s pojišťovnami, u kterých byly pojištěny. S nikým jiným nebyly tak výrazné vzestupy těch obchodů. Nicméně Security Exchange Committee své šetření uzavřela s tím, že nedokázali, že by šlo o insider trading ve spojení s teroristy. No samozřejmě, že ne s teroristy. Respektive ono to bylo ve spojení s iniciátory celé té akce. Jeden ten Fous šel přímo do rodiny Bushů, jo? Takže tam je jasný, prostě, kde ta závora spadla. Musíme si taky ještě zopakovat, že první letadlo, které po tom zákazu létání, po tom útoku, první letadlo, které vzlétlo, bylo letadlo saudsko-arabských Saudů, kteří odletěli do Saudské Arábie v okamžiku, kdy je jeli vyslýchat lidé z FBI. Takže to není vůbec nic nového. Teď se v současné době něco podobného objevilo v Izraeli, kdy se objevily zase sázky na různé útoky, události a tak dále. Čili tam se projevuje prostě určitá chamtivost. Ano, ty vojáci jsou ve stresu a vidí velice dobře, kdo se na těch válečných konfliktech pakuje a tak si chtějí zřejmě taky přihrát polívčičku a tak si vsadějí na to, co vědějí. A když ta konkurenční nějaká zpravodajská služba je chytrá a dobré služby to dělají, tak se samozřejmě koukají na tyhle ty trhy s těmi predikční trhy, kde se prostě objevují zajímavé vlny, které můžou lecos signalizovat. Jak je to z etického hlediska a jak je to ze zpravodajského hlediska, asi není třeba dvakrát rozvádět.
1: Podle čeho by si ty jako odborník nebo zpravodajec rozlišoval spekulanta od člověka, který má neveřejné informace? Jak by se to dalo poznat?
0: Myslím, že ten insider trader omezí své obchodování na ojedinělý případ, tak se od toho spekulanta neliší. To se může přihodit každému spekulantovi. Spekulant většinou má velice široké portfolio svých aktivit, kdežto insider trader se samozřejmě je vázán na ten svůj zdroj informací. Takže jestliže tu akci opakuje v této branži v souvislosti s návaznosti na určité subjekty, tak už je zranitelnější a odhalitelnější. Navíc je tam i ta časová souslednost, protože ten spekulant většinou neobchoduje v tak blízké časové návaznosti na ty burzovní změny, jako ten insider trader. U rodiny Trumpových tam samozřejmě probíhá šetření, že spousta jeho kamarádů a navíc vlastně, kteří si zaplatí ten prémiový vstup na ten jeho, na tu jeho sociální síť, tak obchodují vlastně v předstihu minutovým nebo hodinovým před tím, než se ty věci odehrají. Takže to bych řekl, že je vlastně činí takový ten pevný kruh nepřímých důkazů, že jde o insider trading.
1: pokud na tom vlastně

0: ten člověk může vydělat velké peníze. Sledují se i tendence toho, v jaké je pozici postavení, že může ovlivňovat ty události?
1: No, nedá se to vyloučit v případě, že si někdo sedí, a ono je to jako u koníčků, že jo, u všech těchto podvodů, když se sází prostě na určitý proces, tak někoho pozdržet, nebo něco pozdržet, nebo něco urychlit. Jestliže ten člověk je v určité situaci, kde to může ovlivnit, třeba už jenom tím, že něco pustí do tisku, armáda se zděsí a tu operaci pozdrží a on má zase větší šanci, že se trefí. Je to možný.
0: Já jsem dokonce četla, že vyšetřovali nějakého amerického vojáka, který se pokusil takovýmto způsobem vydělat peníze na akci Maduro vlastně, když byl unesen venezuelský prezident, ale tam mu nic neprokázali. Jestli můžu jít dál, tak půjdeme k... Vezmu si brýle, byl natočen dokument, který se jmenuje NASA, opravně, jestli to vyslovuji špatně, dvou vlastně izraelských režisérů, který vyvolal, je to dokument, který vlastně je to o válce v Gaze. Mapuje válku v Gaze, zpovídá 25 izraelských vojáků. A tento dokument vzbudil obrovskou pozornost v Izraeli, dokonce vyjádření například ministerstva kultury, pokusy o zasáhnutí proti odebrání občanství těmto dvěma režisérům, kteří natočili tady tento dokument. A vlastně... Jak se dívat na dokument, který je založený na výpovědích lidí z armády a zpravodajských služeb, ale, a to je podstatné, co bych teďka řekla, ta identita těch lidí, kteří vypovídají, je prakticky skrytá. A v každém případě, jak tomu můžeme věřit? Víš o tom něco? Můžeš nám to přiblížit?
1: Já bych řekl, že je potřeba tomu věnovat pozornost. Je to závažný, ale nelze se na taková svědectví plně spolehnout. Nicméně ta závažnost je daná tím, že ta identita těch lidí je bezesporu dohledatelná, přinejmenším tvůrci ty lidi znají. Takže kdyby došlo k nějakému soudu nebo tak, tak je možné se k té identitě dopátrat. Čili ty lidé nesou určité riziko. To znamená, že ta jejich výpověď by neměla být brána na lehkou váhu, nicméně pro řadového občana je tam prostě velký otazník, protože on si není jist tím, co za tím stojí, jestli to jsou reálné osoby, jestli v této době, kdy se dá vyrobit umělou inteligencí, lecos prostě je dobře, vždycky je dobře pochybovat, nikdy není dobře spoléhat na to jako Babiš na koudelku ve vrbětický kauze.
0: Ale vlastně tady tito režiséři, ti dva dokumentaristé vlastně čelí takovému ataku a my všichni víme a sledujeme to, co se v Gaze děje. A ten jejich dokument je braný vlastně jako útok na izraelskou armádu. Je to bráno jako zrada. A jak získat vlastně důkazy o těch svědcích a o tom, zda ten dokument je pravdivý, protože vždycky to bude podle těch táborů a té situaci, která je tam, která je opravdu šílená. Samozřejmě, že tam se odehrávají emoce teďka velké vlastně k tomu, co se odehrálo taky v tom říjnu 2023 a tak dále. Takže to je velice horká půda v Izraeli na takovéto dokumenty.
1: Takhle, tam o prošetření vlastně jeví zájem armáda, ale i nějaká skupina nezávislých právníků, čili tam je zase ta důkazní situace taková, nebo ta situace taková, že ti režiséři vlastně vědí, podávají důkazy o nějakých trestných činech a nereportují, jako nedávají trestní oznámení, čili to je taková na půl cesty a to trošku znevěrohodňuje celou tu záležitost. Navíc je jim vyčítáno nedostatečné vykreslení toho celého kontextu těch událostí. Na druhou stranu ta reakce izraelské vlády je naprosto hysterická. Zase se vracím k Chartě, mě to připomíná prostě tu lednovou hysterii v roce 77, kdyby ten režim se trošku držel zdravého rozumu tak, a nehysterčil by tak, tak by o Chartě do dneška vědělo pouze pár zasvěcených historiků a nikdy by o tom nevěděl. Diplomaté sdělovali, že ten dokument vybudil pozornost pouze právě tou zběsilou reakcí vlády. A tam bylo zajímavé, že prostě oni chtěli jako jim odebrat občanství, přitom ale vědí dobře, že izraelský nejvyšší soud v roce 96 zamítl petici požadující odebrání občanství vrahovi premiéra Jitzchaka Rabina, který za čin naprosto nesouměřitelný. Čili je zřejmé, že tady prostě tyhle ty snahy nemohly mít vůbec naději na úspěch. Každopádně je dobře si uvědomit, že v Izrael nelze nálepkovat jednou nálepkou, že to je společnost velice živá, velice diverzifikovaná, že tam probíhá mnoho procesů a nelze to prostě šmahem odsoudit nebo pochválit. Prostě je dobře to sledovat a já si myslím, že je na tom mnoho věcí k naučení se.
0: A myslíš si, že platí stejná měřítka pro vypovědi pravdivost či důvěru v ty informace mezi, když bychom to srovnali třeba izraelské vojáky, palestinské vojáky, ruské vojáky, ukrajinské vojáky, budeme svědky určitě spousty dalších dokumentů a svědectví.
1: Ke všemu je potřeba přistupovat stejně, tam opravdu nelze používat dvojí měřítko, to znamená k výpovědím, které se týkají nějakých zločinů, je vždy potřeba přistupovat vážně, ale není možno z toho velmi rychle co si vyvozovat, je vždycky potřeba to prověřit. Je to velmi složitá situace, ale je potřeba to vždycky zvážit z obou stran, kdyby se člověk ocitl na té straně nepříjemné, jak by tuto situaci, jestli by shledával jako komfortní nebo ne.
0: Jestli můžeme jít dál k dalšímu tématu, a to je téma, které myslím si, že docela sledovali všichni u nás, jsme v parlamentních listech i na sítích zaznamenali k odsouzení Hasima Tacího, dříve kosovského prezidenta, na 25 let, byl odsouzen soudem v Hágu na 25 let za válečné zločiny, tak jsme to sledovali na sítích, protože vlastně jako po tak dlouhé době vlastně se po 25 letech vlastně došlo k odsouzení. Co na to říkáš? Protože spousta z nás to má ještě v paměti, to, co se tam odehrávalo při tom konfliktu vlastně v Jugoslávii, jaké to mělo následky i pro nás, vlastně jsme to prožívali. Co říkáš tady tomuto až po 25 letech vlastně rozsudku?
1: Je to v podstatě tragédie. Srbové si na ty věci stěžovali naprosto oprávněně. Hašim Tači od té doby prostě prodělal jako úžasnou kariéru. Velice jsou známé jeho fotky s Madeleine Albrightovou, s Hillary Clintonovou. Prostě byl to miláček Ameriky. Byl to válečný zločinec, jak je nyní jasné. Celé to připomínám, ten výrok, je to Rooseveltův výrok na adresu diktátora Somozy z roku 1939. Je to bastard, ale náš bastard. Jo, čili je to brutální americká verze tvrzení, že účel světí prostředky. Ilustrativní příklad takzvaného světa založeného na pravidlech. Američani tady prostě z geopolitických důvodů převálcovali jakékoliv náznaky dodržování lidských práv, potřebovali tam udělat v Kosovu svoji leteckou základnu, takže tolerovali úplně všechny svinstva, které se tam teď děli. O tom, co se tam dělo, věděla například velmi dobře naše protidrogovka, protože oni se živili, UČK se živila prodejem drog. Kosovští Albánci byli velice tomhletom aktivní. Další věc byl obchod s orgány. Tam je ta záležitost i těch třech našich studentů, kteří se nevrátili z toho Kosova z výletu. Tam je v podstatě dokázáno, že byli zabiti kvůli orgánům a dokonce tak, že cíleně, protože byla známa jejich zdravotní dokumentace. To znamená, že to zpoždění je naprosto neomluvitelné. Na druhou stranu zaplať pánbu, že k tomu došlo, ale já jsem četl právě takový pojednání o tom, že není jisté, jestli dojde k tomu pravomocnému rozsudku, protože oni se odvolali a tam bylo naznačováno, že tam jsou ve hře velké britské zájmy a že vlastně trošku s podivem, že ten Táči byl zatčen a postaven před soud, protože to mělo být původně, jak zní jedna hypotéza, jenom takové divadélko na odvedení pozornosti, že se tedy tady něco děje a že ten 25-letý trest, a tam hrozil, že prokurátor žádal 45 let, byl brán s překvapením, čili něco se těm režisérům těch hrůzných událostí zřejmě vymklo z rukou. Já to teda velice vítám.
0: No, ono totiž vlastně uznání Kosova, když už se dotýkáme tady tohoto prezidenta Spojence Západu, modli Onrvajtu a tak dále, hýbe vlastně pořád jako geopolitikou a ve spoustě, pořád se to vynořuje. Já bych se tě chtěla zeptat, jestli bereš ty argumenty, kdy se vždycky odkazuje na Kosovo, třeba teďka v případě toho konfliktu a té války, kterou prožíváme už prakticky pátý rok, nebo zrovna tak, já nevím, vím, že se zdrženlivě ke Kosovu chovají třeba Španělé, nebo třeba Slováci prakticky Kosovo neuznali do dneska. A u nás Kosovo uznal přes protesty řady lidí a ne i politických špiček Karel Schwarzenberg, nebo my jsme ho uznali. Co na to říkáš? To by mě zajímalo, tvůj názor.
1: No tam je právě ve vzduchu to srovnání osamostatnění Kosova a Krymu. A no. Na rozdíl od Kosova na Krymu prostě proběhla ne jedno, ale celá řada různých referend a hlasování, které vykazovaly už od roku 1991 až do toho roku 2014 prostě průběžně stejné výsledky. Bylo to osvědčeno i americkou výzkumnou organizací, takže tam celkem nebylo o čem mluvit. Co se týče jakýsi té ruské invaze, ta nikdy nepřekročila, počet ruských vojáků nikdy nepřekročil smluvený počet, čili oni tam pouze doplnili své počty. Čili to všecko je v rámci hybridní války, prostě to jsou takové Pavlačové řeči. Kosovo vzniklo naprosto násilně, naprosto neorganicky, naprosto brutálně a to jsou výsledky, které vlastně spochybní a doufám, že přitáhnou pozornost k přehodnocení prostě všech těch balkánských událostí.
0: Já jsem to vzpomenula také, protože jsem slyšela zajímavý rozhovor s komentátorem a také velvyslancem vlastně Polska na Slovensku, Matějem Ručajem, který vlastně, když se bavíme o Ficovi, který je teďka opět na pranýři za to, co si dovolil říct, tak on tam zmiňuje právě otázku Kosova, že Slovensko Kosovo neuznalo. Takže já ti děkuji, já jsem chtěla znát tvůj názor, doufám, že to zajímá i naše diváky, protože si myslím, že ano, toto je neuralgický bod ve vztahu k tomu, co se děje ve světě. Ale pokud nemáš žádné doplnění, tak tě poprosím o knížku, kterou jsi připravil, a naše diváky, jestli by ti mohli do studia ještě zaslat poslední dotazy.
1: V návaznosti na tu akci Svatopluku a na vystoupení Fjodora Lukjanova, já jsem se vzpomněl na knížku pana Starikova o geopolitice. A ta je zajímavá tím, že to je naprosto odkrytě, zase to je ta bílá propaganda, je to geopolitika z pohledu hluboké ruské historie od Petra Velikého až do začátku 21. století. Mnoho analogií, asociací a námětů přemýšlení. Čili jestliže chcete vidět opravdu neskrývaný, nezastíraný ruský pohled, ale zasazený do geopolitického rámce. Myslím si, že ta kniha je skutečně plná námětů a že ten čas strávený nad ní nebude vůbec zmařený. Naopak.
0: Já ti děkuji a poprosím do studia, jestli ti můžu poslat otázky.
1: Proč Koudelku Babiš nevyhodí, když se chová nezákonně? Na co jako čeká? Ano, podepisuji, rád bych věděl odpověď. Co je na tom pravdy, že Babiš odvolal Igora Stříže?
0: Tak ten už tam není snad, ne?
1: Igor Stříž tam dávno není, je tam paní Bradáčová a já mám pocit, že Igor Stříž
0: odešel sám.
1: Sám nezabalil, že jo? Že to bylo
0: ano,
1: tak...
0: ano, odešel sám, zabalil to sám.
1: Kež by ho mnozí další následovali. Co se týče Koudelky, tak zde je vidět slabost a úbost Andreje Babiše. No já nevím, jaké jsou všechny páky, které má Koudelka na premiéra. Rozhodně bych panu premiérovi doporučoval, aby po Koudelkovi nejmenoval toho, koho mu Koudelka doporučuje. Dobrý večer. Chci se zeptat, jaké kroky mohlo Rusko podniknout, aby své bezpečnostní zájmy vůči Ukrajině prosazovalo bez použití vojenské síly? Tady není žádný kondicionál. Rusko skutečně podnikalo mnoho akcí už od toho roku 2007 naprosto explicitně na té Mnichovské konferenci až do konce roku 2021, kdy NATO poslalo zcela jasné návrhy, jak si myslí, že by ta situace měla vypadat. Někdo tvrdí, že ruské nároky byly přehnané. Já si myslím, že by bylo vhodné, kdyby si ti lidé uvědomili, že by třeba Kanada a Mexiko vstoupili do čínské organizace pro spolupráci, jak by se asi tvářili Američani, ještě kdyby tam vstoupila Kuba, to by bylo ještě lepší. Takže já si myslím, že když se použije tohleto zrcadlo, takže je to jasný. Právo na zabezpečení na obrany musí být pouze takové, nebo zabezpečení obrany musí být pouze takové, aby nezvyšovalo pocit ohrožení strany druhé. To ta Ukrajina nedodržela a navíc Ukrajina postupovala v rozporu s ústavou, kde bylo až do podzimu 2014 v ukrajinské ústavě byl zakotven princip neutrality. Čili veškeré akce Ukrajiny byly protiústavní. Co proti tomu Rusové mohli dělat, udělali, ale nemohli čekat věčně, protože biolaboratoře, CIA, velitelské stanice, produkce plutonia a další záležitosti, útlak toho ruskojazyčného obyvatelstva, prostě ty provokace se stupňovaly, ten tlak se stupňoval i vojenský a Rusové se ocitli v podobné situaci jako v roce 1941, kdy skutečně všechny nacistické provokace Stalin tlumil a nechtěl dát záminku. Stálo je to 24 milionů mrtvých, takže teď Rusko udělalo použilo druhé ze špatných řešení a dělo se tu věc vyřešit vojensky. Já si myslím, že tam, komu není jasné, v čem je jádro věci, tak by se měl zajímat, co je to ten opevněný pás kolem toho Slaviansku a dalších měst, protože tam je jádro věci, tam byly odpalovací zařízení pro rakety, které mířily na Rusko z bezprostřední blízkosti. Čili tam opravdu nebylo na co čekat. Kdo si myslíte, že nese primární vinu na rozdělení Jugoslávie a na masakru v Srebrenici? Co bylo opravdovým cílem humanitárního bombardování? No to je spíš asi pro kolegu Druláka. Co se týče primární viny na rozdělení Jugoslávie, tak tam v první řadě je bohužel Německo. Spojené státy tenkrát ze začátku vyvíjeli ještě určitou takovou uklidňující činnost, ale pak se k tomu přidali taky. Ale skutečně první ty separatistické tendence byly uznány Německem. Tak, jak hodnotí projev argentinského prezidenta v OSN? No, ten projev byl takový mnohoznačný a já teďka přesně nevím, na co asi bych měl narážet. To měl ekonomický, bezpečnostní rozměr. nebudu komentovat, protože nejsem na to připraven, musel bych si to připomenout. Při vystoupení Netanyahu většina osazenstva na protest opustila sál, co na to říkáte. No ano, tak to je hlasování nohama. Zelenský dopadl podobně, že jo, až to naše média neukázala. Já nevím, jestli to je úplně ta nejlepší reakce, prostě neposlouchat. Na druhou stranu oni si to vyslechli, dali spíš tím najevo prostě takový politický stanovisko. No, při projevu amerického prezidenta neodešel nikdo, přestože on hrozil vymazáním Iránu z povrchu zemského, přestože OSN byla postavena na úplně jiných principech, čili jestliže měli opustit sál, tak to bylo především při projevu Donalda Trumpa. Proč Babiš neodvolá Bradáčovou, jede v dozimetru? No ono odvolat nejvyšší státní zástupkyni, na to se musíte podívat do zákona, tam ty nároky nebo ty podmínky jsou velice přísné a skutečně to nejde udělat jen tak z fleku. Na druhou stranu musíte si uvědomit, že když tam bude státní zástupce, dejme tomu za Fialovy vlády a bude šetřit dobré věci, tak je zase jenom s výhodou, když ten státní zástupce není snadno odvolatelný. Takže to jsou dvě stránky jedné mince.
0: Tak já si myslím, že to byl poslední dotaz, protože ve studiu taky sledují čas, tak jako já. Já ti děkuju za to, že jsem se dozvěděla něco nového. Doufám, že i naši diváci. Díky.
1: Já děkuju za rozhovor. Hezký večer přeju.

0: Nevím, jestli si někteří redaktoři v České televizi tak nějak myslí, že jsme všichni, jak bych to řekl, že to všechno vidíme jen z jedné strany. Lidé si informace dohledávají, ověřují a porovnávají. Konec konců svět mají v kapse. Ta informace o Robertu Ficovi, článku 5 NATO a potom také o Michalu Koudelkovi, šéfovi Bezpečnostní informační služby, byla pro mě taková malá zkouška pozornosti. Co nám Česká televize řekne, co nám neřekne a jestli, jak nám to řekne. Možná to ale není zkouška jen pro nás diváky, možná je to tak trochu zkouška i pro samotné redaktory, jestli dokážou podat složité a citlivé informace tak, abychom rozuměli tomu, co se skutečně děje. A možná si v tom můžeme navzájem pomáhat. Oni nám tím, že nám dají co nejúplnější informace a my jim tím, že se budeme ptát, když nám něco nebude dávat smysl. Dámy a pánové, přeji vám hezký den. Jsem Petr Bohuš a Modrý jelen.
1: Slovenská politická scéna se vymezuje proti výrokům premiéra o závazcích vůči NATO.
0: Tak si rozebereme článek 5 NATO a výroky Roberta Fica, Michala Koudelky, šéfa Bezpečnostní informační služby a jeho rozhovor pro Guardian. A nakonec se s Otakarem Foltýnem zamyslíme nad tím, jaké odborníky Česká televize zve a jaké pohledy jako diváci dostáváme. Co nám redaktoři říkají a jak nám to podávají. A co se skutečně děje? V pondělí odpoledne jsem sledoval tiskovku vlády, kde se Andrej Babiš vyjadřoval k rozpočtu, ale kromě jiného i k rozhovoru šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky pro Guardian. Významný britský deník, který vychází od roku 1821. Andreje Babiše se na výroky pana Koudelky ptali naši novináři. A tak jsem byl zvědavý a večer jsem si zapnul Události v České televizi.
1: Slovenská politická scéna se vymezuje proti výrokům premiéra o závazcích vůči NATO. Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu i předseda parlamentu. Kritické vzkazy si Robert Fico vyměnil taky s českým prezidentem.
2: Nejznámější alianční dokument, článek 5 o napadení jednoho člena jako útoku proti všem. Spuštěn byl prakticky jen jednou, v reakci na 11. září. Čtvrtstoletí poté se přetřásá v jiném koutu světa.
3: Za moje vlády nikto pod vymyslenou záměnkou nevyženie slovenských vojáků mimo územia Slovenska a bojovat proti Rusku alebo jiné krajině.
2: Do konfliktu, čistě slovního, se ale premiér pustil na dálku s českým prezidentem. Ten označil Ficova slova za závažná a nerespektující solidaritu.
4: Je důležité, abychom nepodléhali iluzi, že na to je něco imaginárního, co nás ochrání bez našeho vlastního přičinění.
5: Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil, že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ty ostatní chtějí mír.
2: Fico kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku kvůli neschopnosti řešit ceny paliv i migraci. Podle opozice i médií ale premiér spochybnil závazky vůči NATO.
6: Já si neželám, aby Slovensko bylo součástí nějakého vojnového konfliktu kvůli nějakému článku 5.
7: Máme spojencov, kteří nám přijdou na pomoc. Na to ten článok 5 je, slouží nám. A keď ho Robert Fico spochybní, my máme problém.
2: Článek 5 připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou. Právě to slovenský premiér zdůrazňuje. K opatrnějšímu tónu ho vyzvala ale hlava státu. Slovensko podle Petra Pellegriniho nemá dávat signál, že v případě napadení aliance bude stát bokem.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantické aliancie neeskalovala to vojenské napětí.
2: V době probíraných výroků se měl Fico zúčastnit summitu na Ukrajině. Ze zdravotních důvodů ale cestu zrušil. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
0: Robert Fico je na začátku vykreslený jako politik, který zpochybňuje závazek kolektivní obrany NATO a nechce, aby Slovensko v případě konfliktu vojensky pomáhalo spojencům.
1: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení.
0: To vyhodnotil kdo, že to tak Robert Fico řekl?
1: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu i předseda parlamentu.
0: Slovenská politická scéna, předseda parlamentu, oba prezidenti, český i slovenský. No člověk by si řekl, co to ten pan Fico provádí? Ale jak za chvíli uvidíme, realita je malinko odlišná.
3: Za moje vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
0: To je klíčový moment celé události. Situace by mohla eskalovať na základe nejaké vymyšlené zámienky. To je podstata celého příběhu, na co Robert Fico upozorňuje.
3: Nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
0: Máme tady dva světy, dva různé pohledy na jednu událost.
2: Do konfliktu, čistě slovního, se ale premiér pustil na dálku s českým prezidentem. Ten označil Ficova slova za závažná a nerespektující solidaritu.
0: Následuje konflikt s českým prezidentem.
4: Důležité, abychom nepodléhali iluzi, že NATO je něco imaginárního, co nás ochrání bez našeho vlastního přičinění.
0: Robert Fico reaguje.
5: Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír.
0: A znovu Petr Pavel.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil, že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ty ostatní chtějí mír.
0: Tady je zajímavé, že každý mluví o něčem jiném. Petr Pavel o solidaritě a bezpečnosti, Robert Fico o možnosti, že by se konflikt mohl vyhrotit na základě nějaké záminky. A co my s tím?
2: Fico kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku kvůli neschopnosti řešit ceny paliv i migraci. Podle opozice i médií ale premiér zpochybnil závazky vůči NATO.
0: Podle médií premiér zpochybnil závazky NATO a my se ptáme, podle kterých médií? Protože když začnete pátrat po tom, co kdo v médiích na Slovensku skutečně řekl, narazíte mimo jiné i na Eduarda Chmelára, slovenského historika, analytika a publicistu, který to ve svém stanovisku komentuje takto. Předseda vlády Slovenské republiky měl emotivní projev, v rámci kterého se podělil s veřejností o svůj strach z blížící se války s Ruskem. Mimo jiné řekl, já si nepřeji, aby Slovensko bylo součástí vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Ano, jsme v NATO, vážíme si toho, záleží nám na spolupráci a plnění závazků, ale jako předseda vlády budu dělat všechno proto, abychom nebyli zataženi do vojenského konfliktu. Chmelár ve svém stanovisku tvrdí, že slovenská opozice a domácí i zahraniční média tento výrok vytrhla z kontextu a interpretovala ho jinak, než byl podle něj zamýšlen. Pusťme si úryvek z autentické výpovědi Roberta Fica v Prešově na lékařské fakultě u příležitosti otevření akademického roku, kdy to celé vzniklo.
9: Dámy a páni, já to teraz nepreháňám. Já se bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Čo sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov? Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Stačí? Stačí. Aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine NATO obytný dom a zabil civilistov. A máme to tu. Preto, prosím, venujme tejto téme obrovskú pozornosť. Ja sa obávam, že sme na hrane. A neviem si vôbec predstaviť pre Boha, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov. Preto želám vám, študenti, aby ste si ten 5. a 6. ročník užili nielen pracovne, ale aj ľudský, pretože štúdium na vysokej škole je vždy veľmi pekné a príjemné.
0: A ešte úryvek z vyjádření Roberta Fica o 2 dny později.
9: Ako predseda slovenskej vlády si neželám vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadného nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Po druhé, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Po tretie, ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO. Po štvrté, vyrobiť zámienku na začiatok vojny je veľmi jednoduchá vec. Sme však dostatočne vyspeli, aby sme rozoznali, či ide o skutočný ozbrojený útok nečlenskej krajiny proti jednému alebo viacerým členským krajinám Severoatlantickej aliancie. Po piate, za moje vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Po šieste, článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
0: Mimochodem, Eduard Chmelár ve svém příspěvku Roberta Fica vůbec nešetřil. Poslechněte si, co Eduard Chmelár napsal. Robert Fico se nejednou vyjadřuje jako bezskrupulózní, dvojtvářný demagog, který domácí veřejnosti slibuje něco úplně jiného, než nakonec dodá bruselské elitě. Například nedávná kritika Evropské unie, že Evropa nepotřebuje zbraně, ale diplomacii, vyznívá až trapně, pokud si uvědomíme, že Slovensko se za jeho současné vlády zařadilo mezi největší výrobce munice v rámci celého NATO, že v minulém roce se ze Slovenska vyvezly zbraně za rekordních 2,5 miliardy eur. Ale přesto nemám rád, když se význam jeho výroků zkresluje, demonizuje, nebo ať už vědomně či nevědomně, falšuje. Dodává Eduard Chmelár. Ale vraťme se k příspěvku České televize. Na závěr ještě zaznělo toto.
2: Článek 5 připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou. Právě to slovenský premiér zdůrazňuje.
0: Tak v reportáži na začátku nejprve vytvoříme obraz Roberta Fica jako člověka, který zpochybňuje závazek vojenské pomoci partnerům v případě napadení. A za chvíli v příspěvku říkáme, že článek 5 umožňuje i jinou než vojenskou formu pomoci a že právě na to Fico poukazuje.
2: K opatrnějšímu tónu ho vyzvala ale hlava státu. Slovensko podle Petra Pellegriniho nemá dávat signál, že v případě napadení aliance bude stát bokem.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantické aliancie neeskalovala to vojenské napätie.
0: Další rozpor proti jasnému stanovisku na začátku reportáže, že Robert Fico spochybnil vojenskou pomoc. Teď říkáme, že Peter Pellegrini to vnímal jako apel.
1: Robert Fico spochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení.
8: Vnímal jsem to skôr jako taký apel.
0: Reportáž nám nejdřív řekne, že Fico spochybnil závazky vůči NATO. A o chvíli později reportáž říká, že článek 5 umožňuje i jinou než vojenskou pomoc. A pak slovenský prezident říká, že jeho slova Ficova vnímal jako apel. Tak co tedy přesně Fico řekl? A co nám z toho Česká televize udělala? Pustme si kousek z původní výpovědi Petra Pellegriniho.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie neeskalovala to vojenské napätie, ktoré dnes máme, keďže už viac ako 4 roky Rusko vedie vojnu voči Ukrajine, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie nesnažila sa nejakými aktivitami eskalovať tú situáciu tak, že by tento konflikt prerástol do globálnejšieho vojenského konfliktu. Vnímam to ako apel, aby sme neeskalovali a nedraždili nejakým spôsobom aktivitami Ruskú federáciu, aby nedošlo k nejakému ataku na nejakého nášho aliančného partnera a aby sme tak teda v rámci článku 5 nemuseli vyslať vojakov.
10: Ja
8: inú interpretáciu nepripúšťam a inú by som aj odmietol.
0: Proč Robert Fico mluví o nejaké vymyšlené zámince? Má nějaké informace, ví něco, co my nevíme, má podezření, proč toto neskoumáme? Hned po této reportáži zazněla v pondělních Událostech krátká informace o potenciálním ruském útoku na NATO. Poprvé jsem o tom slyšel právě v ten den odpoledne na tiskovce vlády. Novináři se Andreje Babiše ptali, co o tom ví. Řekl, že nic.
11: Děkuji, CNN Prima News.
12: Dobrý den, Andrá, tady si k vás jeden Prima News. V rozhovoru pro The Guardian šéf BIS Michal Koudelka tak varoval před tím, že možná v řadu měsíců může na to, může Rusko zautočit právě na některý ze států NATO, například nějakou omezenou invazí a očekávají se další ty hybridní útoky drony a raketami. A v souvislosti s tím i slovenský premiér Robert Fico řekl, že vlastně slovenští vojáci se nebudou účastnit nějaké provokace vyprovokované teda na to, kdyby Rusko nějakým způsobem zaútočilo, dostal se do konfliktu i s českým prezidentem. Jak vnímáte ty výroky slovenského premiéra Roberta Fica, že by například nepřišel nějakému státu, například V4, kdyby náhodou k tomu došlo, tak by nepřišel na pomoc?
13: My jako Česká republika samozřejmě článek 5 budeme respektovat. Já pana premiéra Fica komentovat nebudu. Ohledně vyjádření pana Koudelky, my od něj v rámci služebního postupu nic takového informací nemáme. My jsme měli Bezpečnostní radu státu. Budeme mít 20. října, myslím. Úterý ráno další. Já jsem o tom mluvil s prezidentem. Určitě budeme přijímat další opatření, které vlastně zaručí bezpečnost našich spoluobčanů. Vnímáme, co se děje v Evropě, co se děje ve světě. Můžu jenom zopakovat to, co říkám stále, že Evropa by měla konečně začít vyjednávat o míru a nenechávat to jenom na prezidenta Trumpa.
0: Tak jsem čekal, co se o tom večer dozvím v Událostech. Poslechněte si, je to kratoučký příspěvek.
1: Ruský útok na NATO může podle ředitele BIS přijít v řádu měsíců. Michal Koudelka to řekl listu Guardian s tím, že vedle zvýšené aktivity dronů může mít i podobu omezené invaze na území některého z členských států aliance. Podobně se vyjádřili taky ředitelé lotyšské a švédské tajné služby, podle kterých jsou hlavními ruskými cíly šířit v Evropě paniku a oslabit podporu Ukrajiny.
0: Česká televize k tomu vydala na svém webu i článek. A tak jsem začal hledat další informace a narazil jsem na Pavla Šika, poradce současného ministra zahraničních věcí. A tento ve svém stanovisku komentuje takto. Tohle už není zpravodajství, tohle je výroba strachu ve veřejnoprávní režii. Můžeme si o Koudelkovi myslet, co chceme, ale takovou větu Guardianu neřekl. Popsal několik možných forem ruské eskalace, omezený vpád, provokaci pod falešnou vlajkou nebo rozsáhlou vlivovou operaci. Česká televize vytáhla nejděsivější variantu a udělala z ní titulek. V tom samém článku Guardianu přitom šéf lotyšské bezpečnostní služby říká, nevidíme žádné známky bezprostředního útoku. Zpravodajství České televize si však podle Pavla Šika vybralo pouze jeden směr a vše ostatní vynechalo. Nechalo jen ruský útok v řádu měsíců. Podle něj to není obyčejné krácení, ale redakční manipulace. A právě tady začíná být zajímavé, co všechno se do krátké informace vejde. A co už se do ní nevejde. Protože když slyšíme jen jednu silnou větu, můžeme získat úplně jiný obraz, než když si přečteme celý původní zdroj. Ještě ten týden vydala prohlášení Bezpečnostní informační služba. BIS nemá žádné informace o jakékoliv aktuální hrozbě pro Českou republiku. Ředitel BIS Michal Koudelka v deníku The Guardian odpovídal na otázku, zda může Rusko otestovat soudržnost NATO. Přesná odpověď byla: je to možné, mohlo by jít o omezený vpád, provokace typu falešná vlajka či rozsáhlou kampaň zaměřenou na ovlivňování. Mohlo by k tomu dojít i v řádech měsíců a nikoli let. Mnoho lidí však dělá vše proto, aby k tomu nedošlo. O České republice v této souvislosti řeč nebyla. Informace týkající se možných rizik pro Českou republiku ze strany Ruské federace předává BIS ihned zákonným adresátům. A ještě jedna věc. Andrej Babiš uvedl, že od BIS v této věci nic nedostal. A poradce ministra zahraničních věcí Pavel Šik později dodal: jeden den se tady díky vytržení z kontextu veřejnoprávní televizí začnou šířit fámy o ruském útoku na stát NATO. Druhý den pak BIS uklidňuje občany, že žádné nebezpečí nehrozí. Ale nějak postrádám odpovídající titulek na webu České televize. Takže máme další pohled. Tím bychom mohli skončit, ale je tady ještě jedna drobnost na závěr. Článek o potenciálním útoku Ruska na NATO vydal web České televize v neděli. O den později, v pondělí večer, Události zveřejnili příspěvek, který jsme rozebírali. A v průběhu dne o tom informovala redakce i v kontinuálním zpravodajství na ČT24. Pozvala si k tomu odborníka Otakara Foltýna, který je zejména v poslední době částí společnosti kritizován za své výroky. A to mě zaujalo.
10: Jak už jsme říkali, jednoho mrtvého a tři zraněné si vyžádali noční ruské útoky na obytné domy a železnice ve městě Lozova na jihu Charkovské oblasti. Téma probereme ve spojení s námi bezpečnostní analytik Otakar Foltýn. Přeju dobrý den.
14: Dobrý den.
10: Když sledujeme ty rozsahy údery na obou stranách, směřuje válka vůbec k nějakému jednání nebo spíš další eskalaci?
14: Směřuje k eskalaci, protože v případě přímého střetu mezi Ukrajinou a Ruskem je to už dávno válka upotřebovávací.
0: Nemám problém s tím, že si Česká televize pozve Otakara Foltýna. Pokud má k tématu co říct, ať to řekne. Jen pro část společnosti je to problém. V září 2024 například v rozhovoru pro DVTV tento odborník řekl, že na svém výroku o sviních trvá. A v dalších rozhovorech používá další velmi ostré výrazy, například ruská podsvinčata. Tohle všechno jsou jeho skutečné veřejné výroky a každý si může udělat vlastní názor na jejich přiměřenost.
15: Tahle slova říká vládní koordinátor strategické komunikace a říká: ti, kdo obdivují ruského prezidenta Putina, jsou velmi často lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině.
16: Trvám na tom.
15: Na tom trváte? Takhle byste to řekl znova.
16: Samozřejmě, klidně vám to zopakuju znovu. Je to pravda.
15: Pravda?
16: Samozřejmě, že to je pravda.
0: A právě takový způsob vyjadřování může u části lidí ovlivňovat důvěru v člověka, který vystupuje jako odborník.
17: A proto tady musíš dělat ten příkop. Ne proto, že se na něj chceš vykašlat, ale protože na něj nemáš čas.
18: No jasně, rozumím.
17: A když tam ten příkop vypáš dost virtuální příkop, oni zase ti proruští podsvinčátka zase ječeli, že rozdělují společnost, ona je rozdělená v tomto smyslu. Bylo by super zachraňovat, ale když tam ten příkop virtuální příkop vykupeš dostatečně brzy, tak do něho nebudou padat další a další.
0: A právě proto bych se chtěl zeptat. Neměli bychom u tak citlivých bezpečnostních témat slyšet vedle Otakara Foltýna také další relevantní odborníky, kteří mohou mít jiný pohled, jinou argumentaci a jiné informace? A nemusí to být zrovna někdo z těch, koho pan Foltýn označil jako ruská podsvinčata?
16: V tak naprosto jasném rozlišení bílá a černá. A v tomto případě Putinův režim je černá. To je prostě třetí říše v barvě ze vším všudy. Tak v takovémto případě to má dělat nejenom šéf strategické komunikace, ale máme to dělat úplně všichni, včetně vás, včetně předsedy vlády, včetně kohokoliv, kdo se vyjadřuje k věcem veřejným. Protože prostě, jestliže něco je koncentrované zlo, a to je současně Putinův režim, tak to prostě máme říct a máme to říct dostatečně silně. My jsme to nedělali.
15: Máme odsuzovat i některé z našich spoluobčanů, protože kteří to třeba nevidí tak úplně černobíle?
16: Pochopitelně.
0: Jde mi jen o to, abychom znali všechny důležité okolnosti. Ať už jde o Roberta Fica, Michala Koudelku nebo kohokoliv dalšího. Měli bychom nejdřív slyšet, co skutečně řekli. Znali souvislosti, slyšeli různé pohledy. Protože jen tak můžeme vést skutečný dialog ve společnosti, hledat společné závěry a co nejlépe se orientovat v tom nejdůležitějším. Jestli jsme v bezpečí. Mějte se hezky. Včera ve čtvrtek 24. září, chvíli před uzávěrkou tohoto rozboru, vydala redakce České televize ČT24 tuto zprávu. Kreml podle CIA chystá dronové útoky na Španělsko, Francii či Itálii, píše deník. Rusko připravuje dronové útoky v Evropě, zaměří se na středomořské země, informovala podle tvrzení deníku El Mundo americká ústřední zpravodajská služba. Podle informací italské agentury ANSA však Řím žádné varování ohledně možných útoků neobdržel.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Svět se nám trošku svírá tady kolem nás. Vypadá to, že všichni se připravují na válku. Jsou jenom šílenci, nebo co se to vlastně děje? Já sám na to mnohokrát odpověď už nemám. Ale proto jsme si pozvali našeho oblíbeného Michala Svatoše. Vítejte u nás.
1: Zdravím diváky, vítám vás a půjdem na to, je to zajímavý.
0: Půjdem na to, je to zajímavý. Já bych začal trošičku jinak. My jsme pár dnů po volbách, které proběhly v Rusku, kde byla nejvyšší volební účast za posledních 15 roků a ve které jednoznačně zvítězila, abych tak řekl, Putinova vládní strana. Mám to chápat tak, že to bylo současně jakési referendum o tom, zda má pokračovat intenzivní příprava na obranu před Západem?
1: No, z určitosti, podívejte se, povolební hlášení organizací založených CIA k podrývání Ruska jsou velmi smutná, protože se potvrdila očekávání CIA, že i poslední želízko, na které CIA spoléhala, že by Rusku mohlo udělat nějaký nepořádek, vystoupit proti Putinovi, komunistická strana Zjuganovova, ona jich je tam víc, tak ta Zjuganovova, ta největší, ztratila velké množství hlasů. Mm-hmm. Takže
0: CIA je smutná.
1: CIA je smutná. Zjuganov před volbama říkal, že to je ruskou válku prohraje a teď po volbách taky. A CIA je smutná, protože oni spoléhali posledních 20 let. Vůbec nevěřili těm liberálům, těm Navalným a všem těm, ty jsou skupé vyřízení. Tak si mysleli, že by ti komunisté udělat nějaký ten nepořádeček, nějaký ten chaos, který by se dalo využít. No ale, jak vidíte, CIA hlásí tedy, že ty volby dopadly špatně, že komunisti mají málo hlasů v Rusku. To není třeba více komentovat. Ruský národ se jednoznačně postavil. Je to úplně přesné. Rusové jsou přesvědčeni, že Západ se na ně chystá. Tedy myslíme tím evropský.
0: Ano.
1: EU, NATO.
0: A myslíte si, že to ta nová legitimizace, abych tak řekl, tedy té vládní moci fakticky, protože jsou to parlamentní volby, které mimochodem nikde se to neobjevuje, ale oni mají ústavní většinu.
1: Ano, já nemyslím, že výsledky těch voleb jsou jasné. Máme grafiku, tam je krásně vidět, kolik těch hlasů, to je absolutní většina. Takže mají největší absolutní většinu. Oni zároveň ten mainstream evropský, tedy a zároveň takové ty podrývací servery ruské, které působí v cizině, už obvinili Putina z volebních podvodů, ale prosím vás, to je naprostá komedie, pokud vím, tak v Rumunsku, když vyhrál volby neplodný kandidát, tak byly zrušeny to první kolo a teď je tam ten Dan a ten se třese ve dne v noci, ten rumunský prezident příštích voleb.
0: Ano.
1: Putin se nepotřebuje část voleb, protože je to velmi zvláštní. Oni, Rusové, jsou ve stejné situaci, jako byli občané Spojených států amerických v roce 1941.
0: 41?
1: Ano, ano.
0: To je zajímavé. A dá se říci, že Američané v roce 41 ovšem ještě do války nevstoupili přece.
1: Ale 11. září, to je
0: 11. září
1: 1941 vystoupil americký prezident Franklin Delano Roosevelt v rozhlase a pronesl svůj mimořádně důležitý projev a zejména tedy on byl důležitý tenkrát. A on v něm řekl strašně důležitou větu o Chrestýšovi.
2: But when you see a rattlesnake poised to strike, you do not wait until he has struck before you crush him.
1: Teď vysvětlím, proč je to důležité.
0: To je hezky.
1: Co řekl? Řekl, když vidíte Chřestýše, také nečekáte, až zaútočí nebo kousne, ale rozdatíte ho.
0: Ano.
1: A nazval hitlerovce Chřestýšema.
0: Mm-hmm.
1: A proč? O to je velmi důležité. Včera americký minister zahraničí Marco Rubio řekl, že ukrajinské útoky na americké lodě, lodě plující pod americkou vlajkou, které převáží ruské energie, musí okamžitě skončit, nebo to takhle nenechají. Ale to přesně řekl toho 11. září

0: Spojené státy, a je to červená linie. A mm-hmm. jestli Hitler v tom bude pokračovat, křestý Hitler, tak ho rozdatí. Mm-hmm. Ale čas. Ale teď ještě ne, milí Američané, ještě nejsme úplně připraveni.
1: Mm-hmm.
0: Ano, a teď jste úplně ve stejné pozici. Na stránkách michalapete.com máte celý ten projev a buď ho přeložíte do češtiny, pustíte, bude velmi zajímavý, úžasně aktuální.
1: No, no.
0: Tak víte, Rusové, víte, já jsem si četl hlášení západního mainstreamu a hlavně ty CIA z začátku letošního léta a všichni se tam radovali, že ty Zelenského útoky na té ruské rafinerie vyvolají odpor vůči Vladimíru Putinovi a stejně jednotné Rusko a opozice tedy nějaká vyhraje volby.
1: Ano.
0: Vidíte výsledek, ten jste
1: ano.
0: viděli.
1: Ano.
0: Je to přesný opak. Ale to je to samé, co si myslel Hitler, že když potopí pár vojenských lodí. Jo? To, vidíte, ten národ se sjednotil.
1: No a teď mi řekněte jednu podstatnou věc. Přece ti šílenci evropští tohle musí také vědět. A místo toho tady slyšíme výkřiky o tom, že například Koudelka, náš geniální čučkař, bis pronese v Guardianu, anglických novinách, že ruský útok lze očekávat už nejenom za několik let, jako to říkali předtím Němci, Pistorius a podobně, ale už za několik možná i měsíců. A teď mě řekněte dál, jak si to mám vyložit, že současně i v tomto okamžiku pronese Andrej Babiš, který se zaklíná tím tričkem no war, myslí tím žádnou, že nechce válku, praví, že jsme pod kybernetickým útokem Ruska, na což reaguje potom mimochodem Tomio Okamura, říká, tohle nám pan předseda vlády teda nikomu neřekl, tak to já se ho budu muset ptát, jestli jsme, co to je za tohleto, můžete mi říct, co se to tedy děje v těch přípravách na přepadení Ruska, my už se do toho přímo zabudováváme, nebo co to je?
0: No, podívejte se, spousta věcí. Víte, Koudelka má pravdu. Rusko může zaútočit na Estonsko, je to poměrně logické, k tomu se dostaneme, ale musíte to vždycky vidět přesně tak, jak to řekl Roosevelt.
1: Ano.
0: Když vidíte toho křestíše připraveného na vás udeřit,
1: ano.
0: Tak nečekejte. Čili Koudelka pouze říká, že
1: že křestíš se trošku bojí teď.
0: Že křestíš se bojí, ano. Oni, protože, víte, Evropská unie se připravuje na válku. Je to velmi šílená schoda, jak se Evropská unie připravuje na válku s přípravami Rakouska-Uherska na první světovou válku,
1: no.
0: Které začaly v roce 1911.
1: Mm-hmm.
0: Abyste to pochopili, budeme citovat citovat ze zprávy zemského hejtmana rakouského Adolfa Homberga.
1: Mm-hmm.
0: To je člověk, který byl vyznamenán, to je rakousko-uherský vysoce ceněný habsburský politik, nosí to vysokých vyznamenání. A ten byl velice nespokojen, protože on zastupoval strany živnostníků, zemědělců, takových těch drobných kapitalistů.
1: Mm-hmm.
0: A jemu se to vůbec nelíbilo. V roce 1911, co se to děje? Protože, a on doslova řekl, ačkoliv je největší historická úroda v Rakousku-Uhersku, ceny potravin vyletěly nahoru.
1: Mm-hmm.
0: A lidi se bouří a opravdu 10 000, 20 000 lidí demonstrovali po městech velikosti Praha, snad 100 000 ve Vídni, která byla tenkrát větší, a rozbíjeli ulice, rozbíjeli výlohy a všechno, protože si nemohli koupit maso.
1: Aha.
0: Najednou maso zdražilo jako blázen.
1: To mě to si také připomíná.
0: A bylo to uměle všechno vyvoláno daněma, spotřebními věcma a v tisku a ten minister spravedlnosti Ritter von Hochenburger to odůvodňoval a celý ten tisk

0: ten, co připravil válku, ten válečné scény, že dělníci jsou příliš vyskakují a jedí maso a to je nezdravé.
1: Aha,
0: to a bílou bouku a to je nezdravé. Mají jíst více o luštění přímo.
1: Ano. Ty schody jsou skoro neuvěřitelné.
0: A to nebylo jenom to. Lidi.
1: A ty zvednuté daně, to samozřejmě potřebovali peníze na válku.
0: Ano, protože už museli stavět flotilu a všechno. Víte, když jdete do války, potřebujete dopředu všechno připravit, vyzbrojit a oni potřebovali. A ten Adolf von Homberg, zemský hejtman v parlamentu, v stenografických záznamech, říkal, ale to není jenom v Rakousku, to je ve Francii, to je v Anglii, ty pouze, tam se chovají stejně, jenom jsou bohatší, než to Rakousko, tak je to méně vidět. Uh-huh. Víte proč? Tenka musela se snížit spotřeba masa, no protože když pěstujete jenom tu rostlinnou stravu, tak máte větší výnos, když to přetváříte maso. Ale, a pak tu byl problém, že zejména v Čechách do Čech se dováželo argentinské maso v roce 1900. A to bylo zakázáno, aby si ty dělníci odvykli. A druhý, proč začali se bouřit, protože do měst se zvali imigranti, přímo se tam do Rakouska města, a zase bosenští a albánští a takový ty muslimští, aby byla pracovní síla, která bude zapotřebí pro tu válečnou.
1: Oni to prostě úplně opakují.
0: Ale tím, že se tito lidé nacpali do těch měst, tak tam lidé museli bydlet po 6, po 8. A dokonce ten von Hochenburger, aby to řídil v rámci toho rakousko-uherského pořádku, tak vymyslel nový způsob pronájmu bytu, kdy se nájemníci dělili na nájemníky denní a nájemníky noční.
1: Piráti.
0: A tohle z toho všechno začalo v roce 1911.
1: No to je dokonalé.
0: A teď si představte ještě toho Reitera von Hochenburger. To byl velmi mazaný člověk, on je dokonce autorem, on nechal, ty dělníci se zbouřili, rozbili hlavně mladí lidé, chtěli konzumovat maso, chtěli bydlet v bytech a to všechno jim vláda odpí, ale oni ještě nevěděli, že bude válka. No a když je tedy je pochytali a teď vymyslel nový zákon, uh-huh, nový trestný čin, podněcování k úřední nenávisti. A stovky lidí byly odsouzeny, takže i svědci říkali, že tam nebyli, že to nebyli oni. I poškození, kteří měli rozbité výhledy, říkali, že on to nebyl. Ale soud vždycky přečetl žalobce zprávu tajného policejního agenta Spengera.
1: Aha.
0: A za základě toho se dávalo jeden Spenger, se říkalo jeden rok.
1: Ne, já myslím, že ty analogie jsou naprosto přesné a šílené.
0: Ano, když se podíváte na to, tak Evropská unie nestaví byty, že jo, zdražuje byty. Takže, mimochodem ten Romberg, ten zemský hejtman, citoval, že to je nejenom o potravinách, to je dokonce o uvalování zvláštních daní na petroleum. Tenkrát petroleum se musel svítit a už se používalo na vytápění. Petroleum je vlastně nafta, nebo taky na to. Vidíte tu energetiku a tohle všechno, to je úplně stejné, jak se chová Evropská unie. To je velmi zajímavé.
1: Ono prostě tady vidíme na mnoha příkladech a mnoho lidí si toho také všímá, že ta velká válka, která potom vznikla, vlastně nevznikla tak nějak ze vzduchu, že by se to náhodně, co se tady událo, ale ono se to připravovalo, jak správně říkáte.
0: A teď se podívejte, byl asi březen nebo duben letošního roku, kdy 130 členy panel, který shromáždila Evropská unie, panel nejvýznamnějších vědců na zemědělství a na potraviny, tedy podle představ toho komisariátu, vydal vyhlášení, že se musí ty Evropani do roku 30-35 odnaučit jíst maso. Velké části. A teď se podívejte, v tu samou, ten samý termín 30-35, Existuje taková nejmodernější západní válečná teorie, to se jmenuje Military Learning Velocity, tedy rychlost, s jakou se učíte novým vojenským věcem, tedy to je o rychlosti, jak rychle dovedete nasazovat účinně vyrábět nové zbraně nejmodernější. No a ti vydali takzvanou poslední verzi svého plánu Ukrajina a ten říká, že Zelenským půjde muset velmi rychle uzavřít Rusy mír, dát jim území, které požadují, ale tak, aby si bylo zachováno jádro ukrajinské armády, celé velké jádro, protože až ten hloupý na ten mír přistoupí, tak se ta Ukrajina za evropské investice rychle opraví. Obnoví se její průmysl, všechno se to udělá na válku, pak se vyzbrojí a v roce 35 na Rusko udeří, protože už nebude třeba toho míru na oko, protože už bude znova silná.
1: No, ale to mě teda řekněte, z toho vyplývá, že ten citát Rooseveltův je dvojnásob platný, protože přece nebudou 10 let čekat Rusové na to, až je Chřestýš kousne.
0: Ach, přesně tak, že Chřestýš zabije svým jedem, že?
1: Ano, ano.
0: No a teď jsme u toho, že tedy Evropská unie se chystá, ti Evropani, že jo, a teď ti Rusové, co s tím hodlají udělat, no. Že jo?
1: A to já se chci teď na to zeptat úplně konkrétně. Protože vy jste to uvedl úplně geniálně tím Rooseveltem. Já si také říkám, že přece asi dlouho nemůžou čekat, protože a také jsou dnes nově legitimizováni těmi volbami. A tady je, já jsem si přečetl takový evropský hluboký analytický plán, jak to prý vznikne. Vznikne to ve městě Narva, v estonském městě, které je na hranicích s Ruskem, kde je 90% Rusů. A tam to prý vznikne tak, že ti Rusové, kteří tam jsou, ještě se tam infiltrují nějací špioni, a nebude se tam ani stahovat žádná armáda ruská, ale oni vyhlásí svobodné město Narva a Rusové to podpoří a když tam bude chtít jít estonská armáda, tak ji zničí drony. A to bude ten okamžik prý, který bude znamenat test pro ten onen článek 5 na to, protože co s tím? Je to tedy tak, že Rusko zaútočilo, když tam není a podobně. Tyhle nesmysly oni, pane Svatoši, skutečně modelují. Je možné, že s tou Narvou počítají jako s falešnou vlajkou?
0: Podívejte se, zase jsme do širšího kontextu. Čili Roosevelt 11. září 1941 řekl, že každá odpověď na útoky Chřestýše musí být jaksi rovnocená těm útokům toho Chřestýše.
1: Čili musí se připravit.
0: Čili se musí připravit, ale na to, že Chřestýš potopil jednu americkou loď, druhou zbombardoval, třetí to není důvod k vyhlášení války. To je jenom tomu Chřestýši ukázat.
1: Ano.
0: Tady ne. No a to je ten článek 5. Víte, kvůli nějaké Narvě nepůjdou USA do války, nepůjdou ani ke Stocku, ani kvůli Berlínu nepůjdou do války. Pouze kdyby hrozilo, což je absurdní hrozba, že by ta ruská armáda překročila Labe a směřovala na Rýn.
1: Jasně.
0: A byla vítána obyvat, tak Spojené státy americké by se dostali do té samé situace, jako v tom roce 41, že už by byly příliš slabé, oni to Evropu přece jenom potřebují. Takže kdokoliv říká, že tady bude nějaký článek 5, tak jistě Česká republika se může přihlásit, pochytat několik desítek tisíc vojáků a poslat je kapsy, ale žádný článek 5 ze strany Spojených států kvůli nájmy platit nebude. Ano. Navíc z vojenského hlediska, proč by Rusové testovali článek 5, když vědí, že článek 5 nebude fungovat. Ano. Rusové vytvořili základnu Cimbulova, A my si o tom ukážeme na mapě. On totiž koudelka má pravdu. Je to výjimečné, že i koudelka může mít pravdu, ale může mít koudelka pravdu. Akorát to nebude u Narvy.
1: Víte, a akorát to bude v jiném kontextu.
0: Víte, Rusové nepotřebují prokazovat, jestli je Severoatlantická aliance schopná, protože když budou provádět nějaké pouliční boje v Narvě, nějaký ruštinoví kozáci nebo zelení mužici, tak na to má dost profesionálních vojáků, aby tam s nima šli bojovat a to by se asi táhlo roky. Hmm. A navíc by se ukázalo, že článek 5 funguje, protože by tam přišli všichni, on by tam i tam třeba poslal pár desítek Američanů, aby se tam jako tak ukázali, že tam jedou taky. To tak nefunguje. Ale nicméně ještě k té základně Cimbulové. Tady vidíte mapu. A ta mapa je velmi zajímavá, totiž uprostřed té mapy vidíte tam takový půlkruh červený. Mm-hmm. A ten červený půlkruh je dolet ruských tryskových dronů, které jsou vystřelovány z nejnovější základny Cimbulova. Mm-hmm. Tu Cimbulova nedokáže zničit nikdo jiný než Američani. Mm-hmm. Ti by na to spotřebovali ovšem mnohem víc raket, než mají v dispozici v kazetových, nejmodernějších, teď to nejde. Ukrajinci na tu Cimbulovu zaútočili už třikrát, těma svýma dronama a vším, co mají, ale vždycky tak vyřadí 1%. A ta Cimbulova vypaluje už tisíce dronů. Uh-huh. Aktuálně už vypalil. A teď to bude. Putin proces vyšší výrobu těch tajskových dronů a ty doletí na tu červenou linii. Ty doletí až do Varšavy. Uh-huh. Doletí až na rumunský základny. Všechny hlavní základny, které na to vybudovalo na podporu Ukrajiny, uh-huh, v Polsku a v Rumunsku, jsou do střelu. Slováci mají štěstí, je tam takový maličký cípeček kolem Užhorodu, tam nedostřelí. Uh-huh. Ale jak jste viděli, dostřelí kompletně pokryjí po Baltí. Uh-huh. Tyhle ty drony všechno zničí. To je prostě dron, který lítá rychle, takže se dá se střelit jenom marketou zatím, která je ovšem desetkrát delší než ten dron, takže se ustřílíte sami. A navíc Západ je ani nevyrábí množství. A ten dron vám trefí, potřebuje říct, nejsatelité, má kamery, tak vám trefí přímo na hlavu. Ty drony, oni si analyticky lámají hlavu, protože tyhle nový ruský drony mají mimořádně drahý kamery. Mm-hmm. Širokospektry. No víte, oni jak lítají pořád tisíce, tak snímají neustále Ukrajinu. A data potom zkoumá umělá inteligence a ona potom zjistí, kde jsou ty továrny, protože mm-hmm, musíte, specifická auta musí jezdit a umělá inteligence je schopna velmi rychle dodávat ty adresy, kam jezdí, mm-hmm, odkud se to vozí na frontu a podobně. No a Rusové to teď boří. Je to zajímavé, protože Zelenský počet dronů se snižuje, vojáci si snižují, nemají drony. A Zelenský furt tvrdí, že Rusové vypalují civilní objekty. Aha. Což adekvátně znamená, že tady je někde problém. Asi ty civilní objekty jsou jenom částečně. No a ten Rus vám ten nový dron se 100-kilovou nádrží, náloží, která zlikviduje. Víte, je to jednoduché. Jeden kamion, jedna lokomotiva, jeden dron. Ano? Dron 145
1: tisíc. Že vám do toho skáču, já se vrátím, nechci vám přerušit myšlenku, ale zaujalo mě, jak teď Zelenský skučí, že nemají vůbec žádné lokomotivy, že chce, aby jim Západ dodal lokomotivy.
0: No ano, oni jsou úžasné. Podívejte se, dron ruský stojí 50 tisíc dolarů a zničíte s ním lokomotivu. Lokomotivy, já jsem koukal na ceníky těch Siemensů a těchhle z těch. To si připravte miliard. No a teď Zelenský chce, no, protože už nemá. A teď víte, kolik má Ukrajina? Měla hodně lokomotiv, asi 4 tisíce. No ale Putin už vystřelil za 20 dní, prvních 20 dní září, přes 2 tisíce těchto raket. Ty trefí všechno. Čili lokomotivy, benzínky, trefí kamion, vletějí do okna řediteli tajné služby, vypálejí ředitelství policie, ty trefí trefí mosty, už to ukazují. Na tom mostu si vyberou auto, to je geniální. Hmm. Ten geniální zbraň je levná. Hmm. Abyste ji sestřelil, tak musíte pojít střílet raketama, které jsou desetkrát dražší, tak vás to zničí. Hmm. Je rychlá, takže nestihne nikdo utíct. V Kyjevě už mají hrůzu z toho, protože víte, když dělníci pracují, tak ten dron, co lítal 200 km za hodinu, tak když ho viděli, tak za 3 hodiny doletěl, nebo za 2. Tak dělníci pracovali a počli do krytu. Teď už ne, teď je to bing, bing, to už jste nevyspali. A tímhle s tím vším to zničí. Ale zároveň, představte si, že se musí se do útoku. Co to dělá na té frontě? No už dneska není pásmo 20 kilometrů, 30, jak bylo s těma optickými neuronama, kde se nikdo nehne. Ne, už se to pásmo už mají po celé Ukrajině. A Ukrajinci už nejsou schopni dodávat. Je to pouze o množství, čili a teď Putin by postavil podzemní továrnu v Alabuze nebo dokončuje a očekává se, že těch dronů bude vyrábět kolem 30 000. Tedy má následující plán. 30 000 do konce příštího roku ročně. 130 000 do roku 1930, to je na to, 2030, to je na ty ratlosnejky, kdyby zlobili.
1: Ano.
0: A do roku 35, kdy, jak vidíte, to mají v plánu ty ratlosnejkové spočítáno, že by mohli, tak Rusko už má vyjábět 350 000. Čili to je 350 000 měsíčně zničených aut těch všeho ostatního. No a teď navíc ještě Rusko říká, že nebude mít mobilizaci, to je velmi zajímavé, protože no. Ukrajinci si všimli a západní analytici si všimli, že na ukrajinské frontě probíhala taková zvláštní věc. Rusové přes léto jezdili tankovýma mechanizovýma kolonama po nesmyslných cestách jako směrem k frontě a Ukrajinci je ničili. A ty kolony byly velmi nesmyslně složeny. Od každého kusu techniky něco jiného, jezdilo to bláznivě. Ale když se to vyhodnotilo analytické, se zjistilo, že moc zvláštní, když trefíte tank, tak z něj většinou utečou 4 lidi. Tady to vypadalo, že uteče jeden. Ani potom se nesnažili si ostatní uklidit. Když trefíte vozidlo s pěchotou, tak by z něj mělo utíct víc vojáků. Tady zase utek jeden, dva. Tak to vypadalo, že to byly prázdné, že jenom jezdili a zkoušeli. Kolik ti Ukrajinci, víte, co se takhle se zkouší, takhle se počítá, kolik ti Ukrajinci dokáží soustředit na určité prostoru dronů, jak dlouho jim trvá než tu kolonu. A pak matematici to spočítají a řeknou, takže když zautočíme 4 kolonou 1000 vozidel na takhle velké frontu, tak nám bych zničil jenom 10%. To je úplně stejný, jako když se plánuje útok přes protitankovou obranu. Tam přijde, potřebujete 1000, jo, když budete mít 1000, tak tam 300 zničej. To je úplně stejný, děkuji, že tady místo protitankového těla, protitankové rakety, to ničí dron. To je a počítání je stejný. No a oni si všimli, že tady používali všelijaký, hlavně starý tanky, ale ty nový tanky, ty úplně nový nejsou. Navíc ty nový jsou jiný. Mají větší vstupní a výstupní průlezy, takže je důležité to rychle opouštět. Mají ty special konstrukce, hlavně to vypadá, že mají daleko méně munice vevnitř, ale jsou prošpikované elektrotechnikou. A senzorama a navíc už nemají takový ten spřažený kulomet, co střílo proti těm pěšákům, mají tu tělo na velkou vzdálenost a potom tam mají hlavně speciální dávají tam vysokorychlostní zbraně s přesnou municí, které ničí drony.
1: Aha.
0: Oni jsou naprogramovaný, vybuchnou, rozprášejí a ničí zároveň munici. Čili to je tank, který je postaven ne, aby tolik ničil těma výstřelama, ale aby extrémně hodně vytažil, aby byl elektronicky našlapaný. A teď proč? Když se na současné frontě, víte, teďko Ukrajinci zautočili směrem na ruské město Balujky. To je ten slavný útok, který mu velí Prokopenko a Bilecky, ty dva bandovci a Ukrajinci. To je, prosím vás, velmi zajímavý útok. Zaprvé, Ukrajinci se derou přes řeku Žerbec, to je absurdní, a za svýma zádama mají trichtýř spořený řekama z Severní Doněc a Oskol. Úplně nesmyslný prostor, nic tam není. Ani tam jako šílo, no, protože Rusové tam pustili. Pouštějí, se stavují. Ruská teorie, současná ta military learning velocity, říká, že víte, je úplně jedno, jestli na frontě jdete dopředu nebo dozadu, je důležité jenom, kolik dronů proti vám jde. A aby na vás neutočili nepřátelský drony, tak musíte vybudovat na území jak byste tak řekli, ochranný deštník těch elektronických, ale to jsou tisíce čidel a to všude musíte rozmístit, protože oni mají dosah 2-3 kilometry, 4. Ano. Jsou malí, aby, když se ničejí, musí být dublovaný. A jenom tohle, to je dneska není nejdůležitější ty Ukrajince jak si vybít. Nej, a obsadit jejich. Dneska je nejdůležitější na svém území, co dá nejvíc práce, vybudovat ten ochranný štít. Ukrajinského skoro ani nemají. Rusům už funguje, podívejte se, už skoro se neútočí proti krymské logistice. Hmm. Ale je to extrémně drahé, je to statický. Čili jakmile vy chcete jít dopředu,
1: ano.
0: No, a nebo dozadu, tak, nebo dopředu hlavně, tak to musíte znova vybudovat, takže můžete udělat skok o 5-10 kilometrů a pak to musíte přitáhnout. A teď si představte, že vy vybijete Ukrajince z určitého území a teďko Putin řekne, že ho osvobodil celý, když ho osvobodil 2/3, až mu to volal generál Kuzovlev a Ukrajinci se zaradují, Putin zase lže. A zaútočí do toho. To je ten útok přes tu řeku Žerbec. A všude jásají. Ale podívejte se, jak to je legrace. Putin to udělal, když byl v Bišeku.
1: Jo.
0: Když byl před rokem. Zase v Bišeku v Kyrgyzstánu, tak mu zase zavolal ten Kuzovlev a řekl, právě jsem osvobodil Kupiansk. A Ukrajinci tam zase vpadli a zase přískali. Putin je blázen, Putin lže. A o rok předtím tomu nevolal Putinovi Kuzovlev generál a ještě generál Lapin a ten říkal, osvobodil jsem Volčansk. A zase tam Ukrajinci vtahli. Ale celý ten princip je, že oni lezou, je to jak když lezou na střelnici.
1: Jo.
0: Jo? Takže Rusáci, ale ono, abyste si nemysleli, že jsou to nějaký mír milovníci už ti generálové. Ten Kuzovlev v tom Kupiansku nechal dost vojáků obětovat. Tak, víte, když ti Ukrajinci, aby se nahrnuli, tak on tam musí někdo být. Ale ta časová schoda je nádherná. A teďko tedy Rusáci se stáhnou do toho svého vybudovaného zázemí té střelnice. A Ukrajinci vlezou na to území, které bylo předtím vyčištěno od těch bíl. A ty jsou tam noví Ukrajinci. A oni nemůžou ani dopředu, ani zpátku, protože jsou tam neony. A tohle to řeší. Tohle je ten statický boj, víte, a když Rusáci mají dopředu, to je obrovský problém, tak musí postavit velice opatrně, protože může tak 20 kilometrů, 10-20 kilometrů a pak musí vybudovat znova ochranu těch dronů a všechno. To se musí natahat a přesně to je obrovský problém. A teď si představte, že dnešní tank už není důležitý v tom, že má ten kanón. Místo kanónu jsou drony. Ale že to je obrovská mašina, kterou nezničí jeden dron, ale hodně dronů. A ještě když ho našlapete moderní elektronikou, tak najednou těch tanků moderních a moderních BVP a moderních BTR s tou technikou osádka se zmenší na půlku, palivo se zmenší na půlku, protože už se dneska nejezdí tak daleko, a munice se. A všechen zbývající prostor, pancéřování a elektronika. No a potom ale najednou, a už to zřejmě Rusové mají, se předpokládá, protože ty nový tanky a obecně na vozidla vyrábějí a na frontě nejsou, vznikne mechanizovaná armáda, ale ta má zvláštní vlastnost. Ona si sebou veze tu ochranou síť elektrotechnickou. A je to moderní, je to moderní, to military learning velocity, protože Francouzi už to dělají taky, ale takovým tím francouzským způsobem, to znamená menším, ale jako jediný, víte, tady na Francouzsko nadává, ale ten jako vojenský průmysl, oni se odtaží, to je státní, to nejsou ti neziskovčíci, kteří si založí startupy a z čínských civilních součástek vyrábí drony a dáze to prodávají na Ukrajinu. Víte, Ukrajinská válka je založena na principu, který v historii v roce 1499 slavným citátem Ludvíku 12. řekl významný italský kondotier a maršál ve francouzských službách Gian Giacomo Trivulzio. Tenkrát Ludvík 12. dostal záluck na Milán, protože byl velmi bohatý to Milánsko a oni tam byli nějaký takový ty jak bychom to řekli, dynastický nároky a dědictví. No tak si povolal tohle z toho Giacomo Trivulzia a řekl, doběž mi to, co na to potřebuješ? A on se usmál Trivulzio a řekl, výsosti, k vedení války jsou zapotřebí tři věci. Peníze, peníze a zase peníze. A Ludvík řekl, dostaneš jich, kolik chceš. A Trivulzio válčil v Itálii desítky let.
1: Ne, to je úžasný.
0: A mezi tím se změnil, přišel František I, ten byl trošku chytřejší než ten Ludvík XII asi. A tomu začalo být divný, že ten Trivulzio, Ford dostává ty peníze, všechny, co chce, a Ford prohrává. A přitom už je bohatší než František I. Tak to v Trivulzia odvolal a pozval si ho do Paříže, aby mu vysvětlil, kam ty peníze se poděly. No ale cesta byla dlouhá tenkrát. Trivulzio na staré cestě mezi Orléans a Paříž zemřel, tedy skonal věkem. A Trivulzio válčil celý život, všichni vojáci umírali, ale Trivulzio se dožil 79 let a jeho dědictví to bylo velký boje tam potom vypukly.
1: Ne, já myslím, že bez toho, aniž bych říkal, že to je jak dneska, se zeptám raději na něco jiného. Já to totiž vrátím zpátky k tomu, co jsme říkali. Mně se to úžasně líbilo, tahle analogie, protože všechno je pořád stejné vlastně. Ony ty věci se opakují jen v jiných kulisách s jinou technologií, ale se stejným hrůzostrašně hloupým myšlením, anebo i chytrým myšlením, ale opakují se. A když to tedy se znovu vrátím do toho evropského prostoru, který se připravuje na napadení Ruska, tak tady zmíním to, co už jsem zmínil, čemu vlastně nerozumím. Přece, jestliže dnes i Andrej Babiš řekne, že jsme pod útokem ruským, kybernetickým řekněme, tak říká v podstatě to též, co říkal Fiala, který říkal, jsme ve válce s Ruskem, tak Babiš to říká trošku jinými slovy, ale vlastně to též. A já najednou se dočtu, že úspěšnými testy prošla první česká střela s plochou dráhou letu, 4 metry dlouhá raketa Narwhal, se odpaluje ze země, dosahuje rychlosti kolem 750 km v hodině a dolet má přes 600 km. Totéž zkoušejí teď Poláci v Kyjevě, respektive pak si to zkoušejí nad Polskem. Tohle přece přesně odpovídá tomu, o čem hovořil Sergej Lavrov, když říkal, že znají ty místa, kde ty zbrojovky tohle dělají a že na ně mají samozřejmě právo zaútočit.
0: Ale ano, to jsme znovu u toho projevu Roosevelta. Chřestíši dostanou za vyučenou. Zatím ještě Rusko se připravuje, aby ten útok podrazilo. Chřestíši se také připravují. No a dokud jenom tak jako nějakou loď potopí nebo něco udělají, tak ty odpovědi ještě nejsou tak silné. Ale jakmile by začali Rusko ostřelovat mnohem silněji, víte, já bych to myslel to možná ještě jinak. Proč Putin strpěl ty útoky?
1: Ano.
0: To je velmi zajímavé totiž. Víte, nedávno byla konference BRICS v Dili, tam všichni jásali, všichni byli spokojeni a z výsledku té konference vyšlo velmi zajímavé. Zelenský zautočil na ruské lodě a na ruské rafinérie a tím zdražil rop.
1: Ano.
0: Dušilných částek. No ale tím vytvořil sociální, politickou nestabilitu ve Spojených státech amerických a v Evropě, to vidíte výsledek německé volby, pád průmyslu. Ale co se stalo ve zemích BRICS? Čína a Indie. Nahradili všechny ty výpadky, které tady do toho evropského prostoru byly s tím Zelenského útoky a samozřejmě ještě tím Hormuzem. Dodávkami ruské ropy přes Sibiř a Čína měla už dopředu nahromaděno.
1: Mm-hmm.
0: A to pustila. A tím pádem zachránili v řadě asijských zemí, včetně Japonska, Filipín, Tchajvanu, ekonomiku. sociální jistotu, protože oni se to mohli z té Číny a z té Indie dovážet. Mm-hmm. A teď všichni ty lidé koukají, aha, to byla Rusko, Čína, kdo nás zachránil. A zároveň vytvořili druhý důvod. Možná Trump ovládne venezuelskou ropu, bude nejpajitelem největší USA, největších nalezišť. Ale všichni vládcové v Africe, v Ázii si řekli, ty rattlesnakes, ty sestýši, by nám mohli zastavit zase ty lodě někdy příště. To nevím, kdy bude lepší nespoléhat na ropu, na plyn a mít solární panely, mít větrné turbíny, mít vodní turbíny.
1: Tam ano, tam je to logické.
0: Tam, kde svítí. Ale proč? Bez evropských daní. Bez těch poplatků a levně vyrobené v Číně. Ne předražované, tak jak dělají ti.
1: Ano.
0: Čili a Čína to dodává velmi levně, dává na to půjčky. Oni to levně dávají. Oni neníčí staré elektrárny, oni nemají.
1: Jasně.
0: Ale levně to tam dávají místo nich, aby měli také. Ale nezdražují to těma poplatkama. Mm-hmm. A tenhle ten systém začíná fungovat. A pozor, Soros už je z toho nervózní, protože Nigérie, jeho Nigérie, to je země, která je největší současná africká ekonomika. Ta brala spoustu zboží z Evropy, ze Spojených států, ale taky z Ruska, ale také z Indie a z Číny. Jenže celý tenhle ten nový mechanismus, vyvolaný těma Zelenského útokama, velmi rychle zdražil evropské a americké zboží tak, že je nahrazováno indickým a čínským, ale ten propad už Sorosovi, už je to konec, už se na tom ani nedá spekulativně vydělat tyhle bankéři. Čili vidíte, proč to Putin dovolil? Putin myslí na mnoho tahů dopředu. Je klidný. Tak sklízí plody vítězství a teďko má ten důvod. Ty jste na mě útočili, tak teďko přijde podzim. Tak to uvidíte.
1: Ano, já myslím, že to je docela plauzibilní vysvětlení, ale já se vrátím ještě k jedné věci. Pořád se k tomu vracím v našem rozhovoru znovu a znovu. Já nerozumím jedné věci, pane Svatoši. Tohle přece všechno musí ti všichni od toho generála německého, co se má stát teď šéfem NATO, přes toho jejich Pistoriuse, Merce a přes Lejnovou, ale až k tomu Macronovi, kterého pravděpodobně za pár měsíců, pokud nerozpoutají do té doby válku, má šanci vyměnit Marine Le Penová, která myslím tvrdě zatne sekeru, abych tak řekl, do Bruselu. Ale přece až k nám, k těm Babišům a k těm výrokům, že jsme v té válce, copak oni si opravdu všichni myslí, že je možné s tím Ruskem tu válku vůbec vést, nemyslím ani vyhrát. Říkáme opakovaně, Spojené státy kvůli tomu do války nepůjdou. Nebo to jenom stínují, aby si ještě udrželi nějaký čas?
0: Když jsme už u těch citátů v roce 1790 plus minus 2-3 roky, Napoleon v salonu své budoucí manželky prohlásil těm zbohatlíkům, kteří zbohatli na té válkách Francie, těch porvolučních, urbanová lita, že abych byl s vámi, abych byl vám upřímný, už jsem poznal chuť velení a vládnutí a ujišťuji vás, že už do konce svého života dobrovolně neodstoupím. Mm-hmm. A tady vidíte, to je ta chuť té moci a potřeba té moci. Proč jim to říkal? No, protože potřebovali jejich podporu.
1: Ano.
0: A teď máte před volbama zdánlivě zbytečné volby. Ale komunální volby jsou nejdůležitější volby v České republice. Tady se rozhoduje o stovkách, miliardách, tak jsou rozesetý po všech těch městech, to jsou státní pokladna, ne, tam je to hlídaný relativně a je to předepsané, ale v těch městečkách tam není vidět.
1: Mm-hmm.
0: A ta politická strana má tisíce lidí, kteří podporují úředníků a ty potřebují svoji druhou práci, chodit někam a tamhle si něco zaonačit.
1: Prostě oni se tam chtějí udržet, napoleonsky.
0: Ano, a to je ten napoleonský. Ti nahoře se chtějí utažet, protože jim to chutná ta moc toho vládnutí.
1: Ano.
0: A ti, kteří jim to říkal, těm zaručuje a budete moci. Ano? A proto oni nechtějí nové volby, proto oni vědí, on jim to Albert Kolby, to je hlavně americký strateg, teď jim to říkal, byl v Bruselu a říkal, že ve Spojené státy americké Spojené státy, jaderný deštník Evropa neexistuje. Máte americký jaderný deštník a budete si za něj platit. Ale jaderný deštník není článek 5, že když Rus vpadne na Rigu, ne na Narvu, ale na Rigu, aby získal větší, protože to je, tak nebude jaderný deštník. To není odpověď na jaderný deštník. To je tam někde, jaderný deštník slouží proti tomu, aby Evropané se nemuseli bát, že by si Moskvě Putin takhle zmačkal tlačítka a posílal by to na jednu zem, protože to by Američané jako nemohli, on by to Putin neudal samozřejmě, ale to je ten jaderný deštník. Takže žádný Evropaní, ale Evropanu v podstatě zkázal, žádný jaderný deštník si nebude, co máte, to máte, to vám stačí. A za druhý, ta obrana té Evropy bude více na vás, aby vám přijdeme na pomoc jenom, když už půjde o všechno. Jinak nás budeme si bránit svůj západní polokouli. To je stále ten rattlesnake toho.
1: No a já se chci zeptat na to. Tím jsme začali a já bych tím i dokonce rád skončil, protože znovu se ptám. Ten rattlesnake, ten chřestíš, má taky některé šupiny právě tady. A chřestí docela přes Pavla a další docela vydatně, ale tady zkouší rakety s plochou dráhou letu. No tak to můžeme teda očekávat také to, že až ten člověk, abych tak řekl, stojící proti chřestíši, se rozhodne na něj šlápnout, že to půjde teda také sem.
0: Ale tak pokud jsme tady vyrobili, víte, nedávno ten nový Maďar, co vládne Maďarsku, oznámil do Kyjeva, že žádná karpatská osmička, oni se to účastnili, nebudou poslat tam jenom nějakého kusového velvyslance. A Zelenský...
1: A že jim nepostaví ty...
0: Žádný, že si budou skladovat ropu a naftu, nedej bože, víte, všichni to vědí, ale... Ten Maďar asi nemá ty oligarchy, kteří ho nefinancují, ti oligarchové, kteří přímo na tomhle vydělávají, tam jsou asi toky spíš od těch, co chtějí zakázat maso, nebo takových těch genderových jiných. No ale tady v České republice to je evidentní, že tady někdo chce vydělávat na zbajení. No co si myslíte, tady bude? Babiš chtěl před 10-20 lety začít dělat reformy, protože všichni věděli, že přijde ten krach německých automobilek. No a místo toho nedělal nic. Fiala nedělal nic, jak bychom. No ale teďko to přijde, teďko lidi přijdou o práci, teďko, no tak se jim navrhne, že budou vyrábět zbraně, ale zbraně se vyrábí zásadně vždycky na dluh. Tak v takovéto ekonomice, ještě takové, ještě zbraně, které nejsou tak dobré, jako ruské, americké nebo čínské, taková ta třetí liga zbraní, trabanty, vlastně budeme vyrábět trabanty.
1: Řekněte mi, jak vidíte tu možnost, pro kterou teď pléduje docela hodně poslanců SPD, zahájit okamžitě jednání s Ruskem o dovozu plynu a ropy.
0: Ale tak on to se šíří kde všude. To je jediná šance Evropy, jak se může zachovat svůj civilní průmysl a svůj budoucnost. Ale to nevyhovuje majitelům. Víte, politici, kteří spáchali Green Deal, gender, kteří vyspouzali válku na Ukrajině, kteří zdražili energie, jsou už tak nedůvěryhodní veřejnosti, že nemůžou přijít a vymyslet na jednu mír. Mír na Ukrajině znamená výplach evropských politických struktur. Uh-huh. Průplach. Přijdou noví. A teď to neznamená, že by nepřežili ti Okamura nebo ti, kteří na to upozorili předem. Ale ti Rakušanové, Fialové, Kupkové, celá ta, celý ty strany, to tam padá. Podívejte se na Německo, lidé tomu nevěří.
1: Jasně.
0: Lidé už mají těchto politiků plné zuby. Jo, protože teď vidí důsledek všech těch jeho všech těch šíleností. Takže pravdu má profesor Ševčík, který říká, že se musí šetřit, že není možný páchat rozpočtový deficity.
1: Já na to mám jiný názor, ale říkáte to vy.
0: Babiš, ale tam je ta otázka, že se to musí, nejprve se musí vyčistit Brusel. A zbavit se Evropa těch bruselských izbů.
1: Jasně.
0: Víte, Brusel je jak Sovětský svaz.
1: Jasně.
0: Furt by se jenom rozšizoval, všem nařizoval. A čím víc se hroutí vevnitř, tím více by se rozšiřoval. To je možná ještě horší než Sovětský svaz. A to je nebezpečí, protože argentinská junta v 80. letech, když už byla na konci, tak aby ještě chvilku mohla zůstat v moci, tak rozpoutala válku o Falklandy.
1: Tak poslední otázka. Váš odhad je spíše Koudelkův nebo jaký? Kdy šlápne, kdy rozdrtí Rusko toho Chřestýše? Máme tedy očekávat i třeba v blízkých měsících a už ne letech, že to může nastat?
0: Já neznám ten okamžik. Je to přesně, jak řekl Roosevelt. Jakmile ten Chřestýš překročí tu červenou linii, tak dostane ten preventivní úder. Ale kdy? Zatím ne, to Rusko nevadilo všechny ty útoky, protože pokračuje v tom svém plánu vyčistit Ukrajinu od banderovců.
1: Ano.
0: A to se nejlépe dělá, takže se, je to řeknu technokraticky. Víte, banderovce, můžete, když postřílíte, tak nejsou. To je matematika Putinovy ruské války. Ale teď už to spěje někam, že už by asi chce víc. A teď je otázka, jestli tam polská vláda pošle Poláky na pomoc, nebo Petr Pavel tam pošle naši armádu, nebo koho. A pak se budou rozvíjet věci. Zatím je klid, protože americká administrativa Donalda Trumpa, ruská administrativa i čínská administrativa, samozřejmě všechny ostatní normální země jako Indie, nechtějí tu válku eskalovat.
1: Ano.
0: Nechtějí, rozhodně se nechtějí zničit. Oni, i Číňané jsou dneska bohatí, tak proč by se pro Boha ničili. No. Jediný, kdo chce tu válku eskalovat, jsou stoupenci bruselského komisaria.
1: Já bych to teď skoro přerušil, ale já myslím, že mám o čem přemýšlet nejen já, ale naši diváci, a určitě na to za pár dní navážem, protože jsme otevřeli téma tak zásadní, které se nás tak zásadně teď týká, že bych skoro měl za to, že jsme ho pouze naťukli a načali a podíváme se mu do střev velmi brzy. Moc děkuju, že jste s námi byl.
0: Já děkuju divákům, děkuju vám za pozvání a těším se na příště.
1: Já též.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
3: Mrzí mě to, ale nechci být císařem. To není moje věc. Nechci vládnout ani dobývat. Chtěl bych pomáhat všem, pokud je to možné. Židům i nežidům, černochům i bělochům. Všichni si chceme navzájem pomáhat. Lidé jsou takoví. Chceme žít ze štěstí druhých, ne z jejich bídy. Nechceme se vzájem nenávidět a opovrhovat sebou. V tomto světě je místo pro všechny. Dobrá země je bohatá a může uživit všechny. Cesta života může být svobodná a krásná, ale my jsme ji ztratili. Chamtivost otrávila duše lidí. Zabarikádala svět nenávisti. Přivedla nás husím krokem do bídy a krve pro lidí. Vyvinuli jsme rychlost, ale zazřeli jsme se do sebe. Stroje, které dávají hojnost, nás nechali v nouzi. Naše vědění z nás udělalo cyniky. Naše chytrost je tvrdá a nelaskavá. Myslíme příliš mnoho a cítíme příliš málo. Více než stroje potřebujeme lidskost. Více než chytrost potřebujeme laskavost a něhu. Bez těchto vlastností bude život násilný a všechno bude ztraceno. Letadlo a rozhlas nás přiblížili. Už sama povaha těchto vynálezů volá po dobrovolných. Volá po všeobecném bratrství. Po jednotě nás všech.

ve jménu demokracie. Použijme tu moc. Spojme se všichni, bojujme za nový svět. Slušný svět, který dá lidem možnost pracovat, který dá mládeži budoucnost.

si kdekoliv. Zhlédni. A na mraky se protrhávají. Slunce promíká. Vycházíme z temnoty do světla. Vcházíme do nového světa. Laskavějšího světa. Kde se lidé povznesou nad svou nenávist. Chamtivost. A brutalitu. Zhlédni. Konečně začíná létat. Letí do duhy. Do světla naděje. Do budoucnosti. Té slavné budoucnosti, která patří tobě. Mě a nám všem. Zhlédni. Hana, zhlédni.

pokud je v publiku ještě někdo další. Kdo věří, že Amanita muscaria je jedovatá houba? Zapněte si stopky na telefonu a měřte čas, za jak dlouho babička jako mrtvola spadne z pódia.

Co je, kluci? Budeme se čistit. Trošku se poserem. Ale to bude dobře.

No, tahle moc dobrá.

0: Šánty, veliký blagadar. Já zdravím ze studia Dejaví všechny naše příznivce posluchače, Dejavíčka i Svobodného vysílače a také zdravím Maro tebe. Takže krásný večer, dneska máme amanitkový večer a máme 23.9. 18 hodin 6 minut. Takže pokud máte ten samý čas, tak nás sledujete živě a dnešní vysílání je interaktivní. Takže můžete volat na telefon, který vám tady hned ukážu. A je to telefonek do studia 799 589 362. Takže se těšíme na vaše dotazy, protože dnešní pořad je interaktivní, jak jsem řekl, a budeme odpovídat na vaše dotazy nebo připomínky. Takže Máro, já tě zdravím, chlapců. Vyzkoušíme teda ten zvuk. Slyšíme?
1: Já tě taky zdravím, slyším tě vynikajícně a zdravím i posluchače a diváky.
0: Takže to máme za sebou, to jsme zvládli. Jinak já jsem si tady dal trošinku virtuální pozadí, protože vysílám jednak z jiného počítače. Protože, co vám mám povídat, náš dům, všude sama muchomůrka, pokud slyšíte nějaké hučení, tak je to sušička, která valí od rána do večera a přes noc samozřejmě taky. Jo, na těch 12, 13, až někdy 14 hodin, jako neustále. Takže jsem se tady uchýlil takovému malému laptopku, takže o vesmíre doufejme, že to všechno klapne. No a Máro, já jsem dneska byl ve Hmotě ráno, přebíral jsem brambory, no a my jsme si je v létě vykopali, že nenapadlo mě teda, že mě povolají, abych to tam šel třídit na 4 druhy. Jo, na velikost, na jakosti a na barvy a tak dál, takže vrátil jsem se v poledne. No a od té doby normálně studuju, mám tady nové studijní materiály, které vám tady hnedka ukážu a jedná se o tady tu knihu. Takže je to mikrodávkování Amanita muscaria od baby Máše, jo, takže... A od té doby vlastně od toho poledne asi od jedné hodiny jsem studoval, je toho tolik. Maro, já jsem si myslel, že už toho hodně vím na základě těch videek, jo, který sdílíme a dabujeme a posíláme na Facebook, ale ta kniha je fakt hustá. Takže přátelé, tady to vysílání, tady tím vysíláním nechcem nikoho k ničemu nutit, jo, jenom prostě studujte sami. A můžete klidně začít tady u té knihy. Jo, má asi 350 stránek, je teda v originále, je v angličtině a je i v polštině, takže já se tak různě snažím to překládat pomocí translátorů a tak. A hned na úvod je to veliká jízda. Takže Maro, a tě pustím taky ke slovu, jak pak se máš ty, co děláš? Myslím si taky, že máš toho nad hlavu, že jsi neustále ve Hmotě, takže máš slovo.
1: No tak, jak už jsme se bavili, tak hele, když nepracuju, tak běhám po houbách. Jo, takže furt na střídačku a když neběhám po houbách, tak je suším, tak je vážím a uskladňuju. No. Takže furt nějaká práce nebo nějaký ty maceráty. A teď ještě se chystám dělat mastičky z ty bochumurky. No a práce je furt mraky. Takže auto mám rozdělaný, svoje auto jsem udělal, jiný auto jsem udělal. Furt, jo. Takže se mi zdá, že toho mám čím dál víc. Je to rozlítaný a ještě plus ještě volají lidi, že jo, chtějí poradit ohledně keltské soli, tady ty věci, no tak.
0: No tak lidi se probouzí a zjišťují, že ta farmacie, tady ten průmysl je obrovský podvod a možná nás čeká návrat k té přirozenosti a k těm prapůvodním principům bytí a uzdravení se. Sebe, těla i ducha. No a já lítám, člověče, já bych to nikdy neřekl. Víš, kde lítám, Maro a přátelé? Já lítám po lékárnách. Ale pozor, chvilka napětí. My jsme skoupili snad všechnu Alpu, která tady v dostupných lékárnách byla. A máme jich asi už, já nevím, možná 20 flašek prázdných. Takže taky macerujeme. No a... A už jsem ti, Maro, říkal, že tento rok už to nějak jako doklepeme pomocí té Alpy, která má 60%. A já jsem si objednal další várku v lékárně tady a dokonce Lesanu. To je zelená A ta má 70 voltů, jo, takže ona teda navíc obsahuje ještě nějaký bylinky, nějaký extrakty z bylinek, takže to si myslím, že nebude na škodu, ale samozřejmě budu studovat babku Mášu, co píše vlastně o tom alkoholu. Ona tam píše teda, že by měl být čistý líh minimálně těch 80 voltů, což teda ty naše Alpy nemají tolik, ale necháme je dýl macerovat a myslím si, že to splní ten účel, že to odbourá tu kyselinu ibutenovou, i když zas jsem slyšel, že i ta vlastně by nemusela být úplně na škodu, jo? Že to zas by to mohlo mít nějaký účinky na nervovou soustavu. Takže Maro, víš ty něco o tom blíž? Já jsem to ještě teda nestudoval úplně, tu babku.
1: No, každopádně já studuju spoustu jiných lidí, kteří o tom mluví po celém světě. A kyselina ibuteniová je ta, která ti jako nabuzuje. Jo? Takže ty těma stupněma teplot sušení můžeš snižovat, nebo si určuješ, jakou hladinu ty kyseliny ibuteniové chceš tam ponechat v té houbě. Jo? Čím vyšší sušení teplota, tím méně kyseliny ibuteniové a víc muscimolu.
0: Muscimolu. Ona se mění muscimol, ta kyselina, tak, že?
1: A muscimol je spíš uklidňující. Jo? Tak. Mm-hmm. Tady to je spíš, že tě to nakopává. Jo, takže tady chce vyzkoušet, jaký že těm lidem bude dělat dobro. Jo? Buď víc kyseliny, nebo víc toho muscimolu. No, ale to si musí každý sám vytestovat na sobě. Jo. Takže viděl jsem, že se suší až na 60 stupňů, jo? Teda 60, 70 stupňů.
0: Ano.
1: Ale to už je spíš v tom konečném tažení, jo? Pár minutek.
0: Tak,
1: tam si musel poznat na sobě, že ta kyselina ibuteniová s tebou nic nedělá. Víš, jako negativního. Jo, protože ona je ten vrahon těch parazitů. Víš? Takže je zapotřebí, aby tím byla.
0: Určitě, určitě. To první videjko, to delší, jak tam Libore Kopřiva, teda, který se původně hlásil, že půjde do vysílání, pak mu to nějak neklaplo, tak jsme viděli, já jsem ho nazval pracovně žerou syrovou amanitku a přece žijí, jsou tu mezi námi, jo. I vlastně ta babka Máša tam pojídá syrovou, takže tím vlastně vyvrátila mýty o tom, teda, že okamžitě prostě sanitka do špitálu a kdo ví kam do márnice. Jo, takže samozřejmě všeho s mírou, určitě je důležitý to dávkování. No, já pojídám muchomůrku vlastně už letošní, kterou vždycky vysuším, tak ji koštuju. To znamená, že by tam měla být taky kyselina ibutenová v nějakým třeba větším množství, ale cítím se úplně skvěle. A pozor, cítím se nabuzeně, jo? Protože od rána až do hluboké noci jsou na nohách a necítím žádnou únavu, jo? Takže něco na tom bude, že i ta kyselina je vhodná třeba.
1: Přesně tak, a jsou i starý nějaký ty pohádky nebo bajky, nebo já nevím, jak bych to nazval, ve starých knihách, že když jsi se ztratil v lese, tak si co jsi měl jako první udělat, si najít vochomůru někde, sníst jí, jo, nějakou část vochomůrky a pak si schopnej ujít 30 kilometrů bez jakýhokoliv zastavení třeba. A vůbec ti to nedělá žádný problém. Jo, že tě prostě ta syrová tě nakopne. Jo, proto jak oni říkají, že se otrávíš a to jsou takový bláboloviny. Nejtvrdší od parazitování je, když jí sníš syrovou. Jo, proto přijdou takový ty křeče, třeba žaludeční někdo má, protože prostě ty paraziti padají. To je nejtvrdší detox na střeva, co se týče parazitů. Jo, protože když vemeš, tak zvířata jí taky žerou syrovou. Jo, ty ji nemají sušenou, protože ona v lese spíš schníje, než uschne.
0: Je fakt, že když chodíme po lese, tak vidívám, Hodně těch hlav je jako ukousaných, jo, normálně tam jsou ty hryzáky od těch různých hlodavců a nikde žádný mrtvý těličko toho zvířátka není, jo, takže a zvíře ví, kočky to žerou normálně, jo, takže a zvíře má otevřený třetí oko, zvířata ví, co je pro ně dobrý a co ne, co je jen.
1: Hele, víš, to vemeš tam, kolikrát jsou na tom slimáci všechno, jsou sežraný
0: Ano.
1: zevnitř, zvenku, to jako ta houba je velice chutná. I syrová, já jsem ji chutnal už před rokem a kousek jsem snědl, nějaký trojúhelníček a necítil jsem nic extra teda, ale jako přežil jsem úplně v pohodě.
0: A evidentně se ti daří, činnosti máš nad hlavu, chodí k tobě lidičkové teda, no to nám ještě když tak řekni teda, že už tam máš jakousi takovou tu pověst, působíš tam, já nevím, jestli to tak mám nazvat jako léčitel, dokonce máš svoji přezdívku a chodí k tobě babky, dědečkové, nebo chodíš do hospůdky jim povídat, jestli o tom chceš mluvit, jak se lidstvo probouzí i tam u vás v regionu?
1: No tak tím, že jsem před 2 měsícema nastartoval kamaráda starostu, tak samozřejmě se to rozkřiklo všude a samozřejmě on to všude rozkecával, jo, to bez pochyby, jo, protože on se tím chlubí.
0: Starosta.
1: Jo? Ale ne, ale on se tím chlubí, protože on byl předtím na umření. Jo? A ty lidi to viděli na vlastní oči. Jo? Takže ty lidi vidějí tu tvrdou změnu. Jo? A nechápou prostě. Nechápou to. No a ty, co už začínají chápat, tak ty, jak si začne chtít kontakty na mě a jim poradí on a tak dále. Takže on je všechny odkazuje na mě. Tady, běžte za Márou, ten vám to vysvětlí, ten vám to vysvětlí. říkám, ty mi dáváš těch lidíček teda. No, takže pak ti ty lidičky volají, jo, nebo napíšou, já jim zavolám, co se děje, no, tak oni ti vyprávějí svůj příběh, jo, problematický, třeba zdravotní, co mají za potíže a tak, no. Takže takový konzultace, no. Hodinový. Takže kolikrát náročný. Ale říkám, lidi, vy máte jeden a ten samý problém, i když máte 150 různých nemocí, jo, každý přijdete. Vy máte jenom jeden problém, to, že jste plný parazitů a toxických látek. To vám působí ty problémy. A každému a někomu odejde to a druhýmu ono, jo. Takže, ale základy jsou všude stejný, takže každému to musím říct trošku jinak, aby pochopil, co mu říkám. Jo. Aby jsme k tomu dospěli, ale furt dospějeme ke stejné věci. Parazitu. A ta bochomorka, to je vrah parazit.
0: No tak samozřejmě prostě ten, kdo vůbec netuší, jo, že ta muchomurka má takový zázračné schopnosti, tak ten třeba hledí s otevřenou hubou do kořán, jo. Takže tě
1: No, jo.
0: musíš pomaloučku, polopaticky, úplně od začátku, jak to všechno je s farmací a s přírodní vlastně léčbou nebo uzdravením v rámci přírody. No a pak jsou už tací, kteří o tom už něco ví, taky se dočetli nebo taky ze světa pochytali nějaký videjka, jo, těch publikací asi bude víc. No a ti už jenom, jednomu z nich teďka budu posílat, vůbec jsem se k tomu nedostal, taky má nějaký problémky, měli dneska do studia, ale bolí ho celé tělo, takže se omluvil. No, tak tomu budu posílat teďka 40 gramů, asi zítra. No a to je vlastně, 40 gramů je půlka té naší osmipatrové sušičky, kterou tady potom ukážu, protože chlapec František se ptal, jakou sušičku mu doporučíme. Ty mu asi doporučíš tu, kterou si budeš objednávat, nebo která ti přijde, pokud už ti
1: Ten mě už
0: nepřišla.
1: přišla.
0: Už tě přišla, no takže, a těch 40 gramů je půlka té vlastně té osmipatrové, takže vlastně na jeden záběr nasuším plus minus 80 gramů, no což je slušný, no a já nevím, dělá mi asi už, já nevím, to je možná osmá nebo tak nějak, no a má do toho Maserátu, tam mám, my jsme taky vykoupili nejenom teda Alpu, ale i 5-litrový sklenice jako zavařovací s uzávěrem na závěr, takže dneska proto byla píseň až v Jihlavě, jo, no, takže jede to.
1: My jsme to vykoupili, žena teda vykoupila taky, ještě se to objednávalo. Samozřejmě Alpa je výborná v tom, že má v sobě mnoho druhů olejů.
0: Ano.
1: Jo, takže, protože já jsem taky nad tím přemýšlel jako s tou lihovinou, jo, protože jsou jako na prodej, že jo. Ale jde o to, že když to je čistá lihovina a už jakoby tolika stupňová, tak už může spíš tě jako vysušovat pokožku, víš? Jo, tady jde zapotřebí, aby to zůstávalo spíš, aby to drželo se trošku jako houba. aby to nesakovalo rychle, aby to šlo pomalu. Jo. Takže aby vysoká dávka toho alkoholu na druhou stranu bez nějakých ještě přídavků spíš nebyla taková, jako že ti to vysušuje. Víš tu pokožku. Jo, takže na to jsem hleděl a právě ta Alpa mi přišla, i když říkám, méně stupňů to má, voltáž, ale na druhou stranu ona je taková jako mastná. Víš? Není tak suchá.
0: Jasně.
1: Proto je
0: Tak.
1: tady, teď chci vyrobit tady to mazání, že to dám do sádla, že to zapracujem do sádla, protože žádný chemický vazelíny nechci ani vidět. A to právě chci vyzkoušet na psech, třeba taky, protože kamarád má psa, který a jeho žena mě požádala, že bych chtěla mastičku, jestli bych něco takového vyrobil, že má takový různý boláky nad očima, takový, no prostě zhluky parazitů. Nic víc. Jo, na zádech to samý takový boláky, jo, krvavý, hnisavý. Je to starý pes prostě, už Yorkshire. No takže to vyrobím de facto kvůli němu. Vyzkouším, on bude pilotní. A no uvidíme. Ale věřím tomu, že to bude fungovat. Takže. A hlavně jde o to, že v tom sádle to není agresivní. Jako, že ti to nepálí, nedělá to jako nic. Jo. A u těch zvířat přece jenom, když mu to natřeš Alpou, tak by asi řval. Jo. Člověk to překousne, ale to zvíře, nebo nad vokom mu dáš na nějakou tu hnusnou bouli, takový ty ošklivé věci, takový vředy, jako kdyby to byly, že už ani přes to oko nevidí chudák. No a takže je to příjemnější, víš?
0: Určitě, no co si budem povídat, já bych to řekl tak. Alpa je Alpa, no vzpomínáme si na svoje mládí, taky jsme ji upijávali, asi míchali jsme to s Čučem, s Jarinou, jo, a je dobrá. A jsme tady, a jsme v pořádku,
1: Hele.
0: protože já teda mají schopnost se regenerovat. No, já jsem zvědavý na tu Lesanu, tam má 70 voltů. No a samozřejmě Alpa je Alpa a sádlo je sádlo, taky máme tady tu vazelinu a ty různý kokosový oleje a to, ale jako ti naši předkové tady toto neměli, jo, tady ty
1: Přesně.
0: vazeliny a to. Prostě používali na všechno sádlo. Dokonce, že aj
1: Přesně.
0: babka Máša mluví o sádle, jo, že to je asi na ty mastičky nejlepší.
1: A právě když mají lidi problémy, že mají nějakou jakože ne poškozenou kůži, nějakou přecitlivělou, jo, tak je dobrý na sklidění kůže mazací sádlem. Jo, žádný krémy chemický, prostě vzít sádlo a namazat jako jo, tu kůži, která vás jako tak nějak zlobí. Jo. Protože tuk z prasete je nejblíž člověku. To je to, vepřový maso je člověku nejblíž, jo, co se týče tak nějak stavby těch buněk. Takže proto i člověk má nejvíc výtažek všeho z vepřového masa. Vepřový maso má nejvíc vitamin.
0: Je to tak. Je to tak. Tomu prasátku, když se podíváš do očí, tak tam vidíš kus člověka, on má takový trošku člověčí oči a když teda já pořád mluvím o té farmě, kam jezdím, kde jsem byl dneska třídit brambory, takže na podzim si vezu 60 kilo masa, určitě sádlo vezmu a určitě jdu do toho sádla, protože je to přírodní a jak říkáš, to prasátko má nejbliž třeba tomu člověku, takže je to velmi podobný ta stavba, i ta chemie a fyzika toho těla. Takže přátelé, sádlo, ale studujte sami a my si tak jenom tady, Maro, povídáme, my nikoho k ničemu nenabádáme, že? Máme tady první nějaký pozdrav anebo komentář. Přátelé, opakuju znovu, pořad je interaktivní, můžete volat tady na ten telefonek, co mám. Výhoda je v ta, že tě budeme slyšet, jo? Ale ty neuslyšíš nás, takže řekneš třeba dotaz nebo komentář nebo něco, jo, položíš a posloucháš dál. Já to tady nemám propojený, protože nejsem ve svém studiu. No a Vendula píše, ahoj, já si ji naložila do slivovice domácí. Slivovice, no, tak tam má těch, já nevím, ta Moravská třeba 53-56% nejsilnější. Tak je to varianta, co? Ale je to zase škoda slivovice možná, to lepší jako
1: Ale
0: No,
1: škoda je
0: my co
1: dobrýho člověka,
0: nechastáme
1: člověče.
0: dobrýho člověka. Ale ještě
1: Vyprdí
0: možná
1: se na
0: před pár lety bych
1: Slivovici.
0: řekl, škoda slivovice, lepší vychlastat. No a teďka už říkám, slivovice dobrá, namazání i třeba do toho macerátu. Co ty na to, Máro? Macerát a
1: No,
0: slivovica.
1: slivovice hlavně chutná parazitům, víš? Takže tam je hodně cukru.
0: Je tam hodně
1: Víš?
0: cukru, no.
1: A paraziti
0: Takže
1: milují cukr. Takže alkoholiky milují paraziti.
0: Vendy, bacha na slivovicu si
1: Ale
0: netřeba.
1: to nevadí, ale oni samozřejmě ty slivovici, ta ochomora pozabíjí ty parazity hned, jo. Nebo to je de facto palivo pro parazity, takhle. Ale hele, proč ne? Ať si to vyzkouší. Ať
0: Zkoušet.
1: si vyzkouší dát do slivovice, nebo koupí si Alpu, nebo jiný něco, všechno s nějakým procentem alkoholu, ať si to zkusí s tím mazat, jak
0: No.
1: to funguje na sobě.
0: Já taky zkouším, já budu zkoušet tu Vlesanu, tam má 70 voltů a teďka udělám trošku PR-ko, jak se říká teďka to slovo PR, ani nevím, co to znamená, prostě trošku reklamu našim kamarádům od Ostravy, Martina a Marek, já jim říkám marmaři, pořídili si domácí palírnu měděnou, dostávají vínko z nějakých hospůdek a pálí doma, oni tomu říkají teda spirit, spiritus, takže čistý, asi vysokoprocentní, takže už mě nabízeli, mě říkali, Petrucho, co podporuješ korporát, kupuješ Alpu, kurňa, my tě napálíme, kolik chceš, takže kdo byste měli zájem, obraťte se na mě a i ty, Máro, platí to i pro tebe, nabídka od Marmaru. Jo? Ještě teda nevím, jak by to distribuovali, jestli to se domluvíme, no tak asi asi nějak jo, protože řekli, že to není problém.
1: Ale když se chce, všechno jde.
0: Všechno jde. Jo, mě taky, já jsem taky nechápal, jak můžu dabovat videjka a najednou to jde. Věnoval jsem tomu prostě ale pár týdnů a už to najednou jde. A byl jsem, já jsem analfabet počítačové, jo, ale prostě
1: Ale
0: ty
1: já jsem
0: máš
1: tě
0: ten
1: nabádal už
0: zájem.
1: předtím.
0: Ty jsi mě nabádal, ano. Ty za to můžeš. Takže Wendy, slivovicu vyzkoušej, já taky zkouším, vyzkouším Alpu Lesanu a když jsme u těch voltů, teda jako obsahu alkoholu, tak mám tady, já jsem si tady udělal složku názory posluchačů a mám tady člověče, no nádhera od Leny. No nádhera, tak na 35 stupňů a nezapomeňte, že amanitě nedělá dobře kov. Takže buď to krájet keramickým nožem, anebo jednoduše rozdělit kloboučky v dlaních. Ale 35 stupňů, to myslí co? Jako to myslí alkohol, nebo myslí
1: To je
0: jako...
1: málo, to je blud,
0: To je
1: to je blud.
0: málo, protože Lenny, po té maceraci, ta koncentrace alkoholu klesne o polovinu. Jo? To znamená, že vlastně, když je tam Alpa, která má 60, tak výsledný efekt je ten, že potom ten macerát má 30%. Jo? Takže to klesá na polovinu. Takže 35 na začátku je asi podle mě málo. A dokonce a já furt zmiňuji tu babku Mášu, protože fakt mě to hodně zajímá. A tak říkala, vůbec nedoporučuje dávat to třeba ani do vodky, jo, která má 42%. Že to je málo. Jo. No a teďka ještě mohu doporučit naložit si to do čisté vodky, já mám nejraději 42. Opět píše Leny, což teda tak nemusí být úplně, ale jak říká Mára, zkoušejme, jo. Máro, co říkáš na to krájení keramickým nožem, že má Maritka nemá
1: Vůbec to
0: ráda plech?
1: nevadí. Nevadí to.
0: Nevadí, a počkej, nevadí jako plech, ocel?
1: No, takže to nevadí. Proč by to mělo vadit? Je
0: Dobrá.
1: blbost.
0: Tak. A lehce suché kloboučky se také můžou vložit do oleje. Výborné mazání. Ale je třeba, aby nebyly mokré a neplesnivilo to. No, tak jako mastičky se dají taky vyrábět do oleje, nevím. Nemám zatím nastudovaný.
1: Dávají se do voleje a do voleje se dává zase sušená.
0: Sušená, ano, říká, píše tady.
1: Úplně vysušená,
0: Sušená.
1: aby se dobře střebávala do toho oleje.
0: No, ale nepíše, možná pro vás, když začínáte, ale to jako nepíše mě, ona to píše, ona mě to jenom naskenovala z toho, z Facebooku, ona to psala někomu, akorát asi sleduje naše vysílání, tak mi to přeposlala. Možná, když vás pro vás, když začínáte, tak vhodné vložit do oleje ty sušené. Kdybych mohla jakkoliv stříc, dejte vědět, ráda. Dobrý. No tak jo, Leny, tak jestli nás posloucháš, takže klidně napiš komentář, anebo se potom skontaktujeme třeba přes Facebook. A myslím, že tady je ještě jeden. Jo. No a toto je od mého... No Maro, máš něco?
1: Ne, jenom, že baba Maša o těch receptech mluví tam, v té knize. Jo.
0: Všechno je v té knize.
1: Všechno je v té knize.
0: No a já jsem měl takovou debatu s mým kamarádem Vicherkem a on si tady postahoval něco asi od umělé inteligence, jo. Jak se to dělalo? Klobouk se nakrájel na kousky, naložil do oslazeného mléka nebo vody s medem, cukrem, talířek se nechal na okně nebo v kuchyni, mouchy přilákala vůně a sladké mléko, napili se, látky z houby, hlavně kyselina ibotenová a muscimol, je nejdřív omámili a paralyzovali a pak utonuli v tom mléce. No, to jsme se vlastně bavili, to je muchomůrka je vlastně muchotrávka, amanita znamená houba, a muscaria, zase je z latiny, to je moucha. Jo? Takže ona je vlastně muchotrávka. Maro, ty máš trošinku inačí jako historku nebo informaci vlastně, že jakým způsobem ta muchomurka hubí ty mouchy, že spadnou nějak do toho kloboučku, utopí se nebo
1: to. No ne, protože jak máš, už jak se klobouček už jakoby odevře víc, jak už se de facto zase, de facto jakoby zavíral z druhé strany, no tak když do ní naprší, no tak pak si tam třeba nasedají mouchy, když se chtějí nachlastat vody, no a oni pak tam usnou a utopí se. No, je to podobné, jako když to děláš doma s tím mlíkem a tak.
0: Ano. No a teďka ještě Vichyarek píše to trošinku teda, Martio, no tak bavili jsme se hodinu o tom a teď píšeš tady, fungovalo to spíš tak napůl, mouchy často jen omráčila, nezabila přímo jedem a když vypadly z mléka, mohli se zase probrat. Dneska už se to nepoužívá, je to spíš historická zajímavost. Tak, toto říká AI, aha, já jsem to ani pořádně nečetl. I když mám z ní spíš strach, no tož Vicherek má strach amanitky, ale Maro, je to každého cesta, každého probuzení, každého čas Kairos.
1: Jo, nikdo do ničeho nikoho nevidí.
0: Ano, i toto vysílání je prostě pouze informativní, nikomu nevnucujem žádný pravda, moudra. Já jsem na začátku, já studuju, jo. No, já co vím, tak Maro, to většinou to chodí od tebe, ty videjka o amanitkách, který já teda nechám nadabovat, pak ji posílám dál, takže studuju. Studuju a studujme. A máme tady další. Od Hany, ahoj kluci, taky dělám mazání z Alpy a zahušťuju to lecí gelem, ale mám vyzkoušeno, že usušená nemá takový účinky, tak nevím. No, sušená se do mazání jako asi ani nedává, nebo jo?
1: Sušená?
0: Sušená.
1: No, sušená se dává právě, když to spravuješ do tuku.
0: Do tuku, do tuku. Jo, ona dělá mazání. Jo, ne tinktura, mazání.
1: Jo. No. Takže syrovou dáváš, to se dává na venek, jak to slovíčko ti nejde pod nos, to perorálně.
0: Perorálně.
1: Perorálně,
0: ne, tak. to je orálně, to je, že to sníš.
1: Ježíš, to vím, ale to perorálně, to je na venek. Víš?
0: No, to...
1: Nebo ne?
0: Se skválně... Já si myslím, že ne.
1: Jsme se o tom bavili včera nebo kdy? Nebo? Že to je na venkovní...
0: Podávání léku nebo potravy ústy, Maro, to je ústy.
1: Takže ústy. Dobrý.
0: Ano. No tak učíme se furt.
1: Jo, ne, tak jako ta... Ne, ta, to není... To je o tom, že ta paměť hapruje, víš?
0: No, je hodně informací. Dívej se, důležité je to, že do macerátu se dává sírová, ano, a do mazání, teda do mastíček, se dává sušená. Nejlépe vlastně rozemletá na prášek.
1: Tak. A ona i prej se nějak vpravu, dá se vpravit, když ji naložíš do alkoholu nebo do Alpy a pak nějakým koncentrátu a pak to promícháš se sádlem a pak to ještě jako doděláváš v troubě nebo na kamnech, teď nevím. No, to už jsem taky slyšel.
0: Jasně. Tak, dobrá, a takže dotaz zatím tady nemáme. Tak já pustím ještě jedno videjko Babka Máša, ať ji máme teda, už se o ní pak nemusíme bavit, každý ať si buď knihu objedná, studuje sám, z těch zdrojů je samozřejmě víc po celém světě, takže dávám videjko. No, Maro, no,
1: Ale na TikToku je těch lidí, co se tím zabývají po celém světě, habaděj, takže jo,
0: jo.
1: to jako už se zabývá s tím celý svět. Doslova celý svět. Takže stačí jenom otevřít TikTok a začít hledat, co se týče Amanity muscari, a to je mraky lidí, co se tím zabývají.
2: Mašo, mám
0: Máte,
2: velkou radost, že tě tu mám a upřímně mě nadchlo, že jsi se rozhodla odstartovat s námi tuto netrpělivě očekávanou novou sérii. Nyní v angličtině o mikrodávkování s muchomůrkou červenou. Dokonce i po přečtení tvé knihy Mikrodávkování s muchomůrkou červenou, která zaznamenala takový úspěch, byla přeložena do polštiny i němčiny a najdeš ji v nejlepších knihkupectvích po celém světě. Lidé mají stále obrovské množství otázek. Takže pro tuto vůbec první epizodu bych ji rád věnoval tobě. Mohla bys prosím sdílet svůj příběh s našimi posluchači? Ahoj Adame, mám opravdu velkou radost, že tu můžeme mluvit o mikrodávkování muchomůrky. Právě jsem se vrátila z psychedelické konference Arctic Vision na Aljašce, kde jsem měla tu čest přednést příspěvek. Páni, Aljaška, bylo to tvoje poprvé? A líbilo se ti to? Ano, bylo to mé poprvé a zamilovala jsem si o Aljašce úplně všechno, všichni byli tak šťastní, že mě vidí a ptají se na muchomůrku. Víš, na Aljašce rostou muchomůrky přímo lidem na dvorku, lemují cesty jako malé červené deštníky a to nejtipnější je, že lidé vlastně ani nevěděli, a
0: co
2: já jim
0: s nimi
2: říkám,
0: dělat.
2: Vy se na ty houby díváte a žárlivost jen roste, zatímco v Kalifornii musím řídit 4 hodiny každým směrem a vyšlápnout 15 mil, abych nazbírala pár liber těchto malých červených krás. Zatímco na Aljašce se jimi prostě jen tak prochází a sbírají se zdarma, jako by matka příroda řekla, tady to máte, lidi, houby máte doslova na dosah. Přesně tak, Aljaška má co nabídnout a houbaření tam je jednoznačně to nejlepší na světě. Byla jsem na konferenci v Anchorage a náhle lidé začali vybíhat z budovy Fine Arts. Sbírat muchomůrky a nosit mi je přímo ke mně, jako bych byla nějaký lovec hub. Myslím, že to celé začalo proto, že jsem těsně před svým vystoupením snědla malý kousek muchomůrky. A žertem pronesla, pokud během své přednášky skolabuji a zemřu, gratuluji, vědo. To je důkaz, že je muchomůrka jedovatá. Nikdo nevěděl, jestli žertuji. Polovina publika panikařila a druhá polovina si dělala poznámky. A já tam jen stála a přemýšlela, že jsem možná měla vzít jako rekvizitu sanitku. Každopádně, během té konference jsem si uvědomila, že některé části mé knihy mohou působit trochu jako kouzelný trik, v hlavě jsou velmi jasné, ale na stránce poněkud tajemné. Některé myšlenky prostě potřebují druhý pohled a trochu času navíc, abychom rozbalili, co vlastně říkají. A já se těším, že je s vámi prozkoumám, aniž bychom si přitom způsobili přemet.
0: Tak, přemet si nespůsobíme, takže to bych asi ukončil babku Mášu. Jo, to každý asi potom studuje babku nebo z jiných zdrojů, ale já tu babku teda studuju, protože je to hodně jako dopodrobno. Já jsem si tady udělal výtah, já bych tady potom přečetl jako třeba ty léčivé účinky, na co na vše vlastně ten muscimol má vliv a co harmonizuje, co léčí. Ale jdeme dál. Maro, máš něco k tomu? Tak teďka?
1: Ne, jenom na YouTubeku má spoustu videí Baba Maša. Jo, ze spoustu různých podcastů a tak dále, kde byla všude možně v rádiích. Takže stačí jenom chtít a informace jak na dlaní.
0: Dobrá. Takže přátelé, ptejte se, volejte a já tady teda ukážu. Tady máme nové sběrače, jo. Tady ten chlapec, Maro, nevím, jestli to vidíš, ty máš ten mobil, jo, tak to je Milan Stříbrný vlk a ten neopatrně pronesl. Já chodím tam do lesa, do houštiny a teda sbírám ty hřiby, ty praváky, ty křemeňáky. No, ale občas tam vidím aj to, co vlastně sbíráš ty, že, amanitku, Tak říkám, ty jo, tak já ti tam vezmu, ukaž nám to. No tak prostě, tak jsme tam s ním jeli a to je Zlatý důl, tam jich je v rodinkách, solitéři, jo, ale je tam těžko se prodírat, ale jak říkám, prostě člověk musí zvednout ten zadek a jít do toho lesa. On hezdy se mi ptal kamarád, já myslím, že zrovna ten Martin Vichérek. Ty, kdežo, a kde vlastně ty amelity bereš? Tak jako úplně, jako jsem znejistě, říkám, jestli se dělá prdel, že, jako v supermarketu třeba, říkám, tyhle zvedni prdel, a jít třeba do lesa se projít, jo, třeba tam nějakou uvidíš, jo, takže tady ten chlapec Milda, Milane, díky, že jsi nám ukázal houštinu. Ostatně máme tam videjko, ty taky chodíš do houštiny a připadá mě to hodně podobný, jak u nás v té houštině, taky polňačka cesta, pak ta houština, takový ty popadaný stromy, a mechy, lišejníky, pařezy, oni se většinou skrývají za pařezem. A ještě teďka mně přišlo, že ta amerítka je červená proto, aby byla viditelná. Ona se vyloženě nám nabízí. Tady je, vemte si mě, jo. A tady ten Milan Stříbrný vlk, ten to má těžší, protože on sbírá ty takový ty mainstreamový houby, jo. A oni nejsou pomalu vidět, oni se maskujou, jako nechcou být zebrany z toho lesa. Když to amerítka evidentně je tady pro nás, jo, pro tvůrce, protože jednak i ta kreativita, jo, se posiluje. Nejenom červenou, ale hlavně zase panterovkou a to už je zase level vejš. Jo. Takže tady je Milan, no a pozor, poznáváte ju? Počkej, toto je Evička, to jsou kamarádky. No tak jako, co vám mám povídat? No, chodíme teda z písní sbírat a celkem mi to baví. A mnohdy slaví větší úspěch než já, jako jo. Já tak chodím za těma solitérkama, kolikrát se úplně minu toho perimetru, toho našeho okruhu a jdu někam. Já tak rád chodím někam daleko. A ona, kam chodíš? Kde jsi? Tady jich je hodně, jo. Takže nová sběračka, což mě velmi potěšilo. Takže písni, děkujeme. No, její kamarádka Eva teda, ta taky, teda možná jenom fotí, nevím, ale myslím si, že taky nás poslouchá, takže taky asi začíná sbírat nebo zajímat se zkrátka. No, a tady toto je úplně nový chlapec, tomu jsem poslal odkaz, s tím jsme se seznámili na Paloučku, František, tak to je úplně nováček, ten se ptal právě Maro na tu sušičku, jo, kterou by si měl pořídit, tak nevím, co pořídil, jestli tu kulatou na ty patra, jako tu, kterou mám já pro letošek ještě, anebo už si pořídil nějakou tu lepší, tu větší, třeba z nerezu, nebo z čeho to je, a tam má těch kolik, 16 pater?
1: Ne, já mám, myslím, tu, co jsem koupil teďko, tak tam mám, myslím, 12 pater.
0: Aha.
1: A tu, co mám ještě jednu, co už máme díl, tak tam má 7 pater. Jo. Takže ale v tady v těch sušičkách s těma nerezovejma už, nebo nerezovejma, chromovejma těma mřížkama, tak je výhoda, že s těma houbama nemusíš hejbat v té sušičce, protože tam cirkuluje vzduch dobře. Jo. Přitom u těch plastových tam musíš přeházovat ty patra mezi sebou.
0: Uh-huh.
1: Jo, aby ta houba prosychala, jo, víc, protože některý prosychají víc, některý méně. Není tam tak dobrá cirkulace vzduchu. Jo,
0: jasně,
1: s těma roštama prostě otevřeš dvířka jako od trouby a vyndáváš šuplíčky, no. Tak je to mnohem pohodlnější.
0: Znám to z vlastní zkušenosti, taky předávám ty patra, tak různě míchám, mixuju, protože to vrchní patro je třeba mnohdy ještě měkký, to spodní už je třeba vysušený, jo, takže to musím přeměňovat. No každopádně letos už to nechám tak a příští rok půjdeme asi do té nějaké větší. Takže chlapec František, pokud se přihlásí, on do 6 pracuje, tak budeme rádi chodit s maminkou a se psíkem sbírat a je to teda nadšený začátečník a zajímá se hodně, takže veliký blagadár, Františku, tobě. No a toto je zase Michal Bartoň, on je trošinku jako, že do studia ještě ne, že prostě naživo ne, no tak aspoň poslal tady fotku, ale to bylo ještě předtím, než teda začal sbírat amanitky, tak toto je nějaký ten mainstreamový hříb, no takže, ale nicméně Michal mě poslal tady nějaké dotazy, takže Maro, Já bych otevřel dotazy. Ano?
1: Já jenom k tomu těch lidí, co sbírali jenom houby a začínají sbírat amanity, začínají být čím dál víc, protože začínají dělat videa, že tu amanitu prostě vyzkoušeli a prostě, že je to skvělá houba, tak jim to hodně otevřelo oči. Mm-hmm.
0: Tak, on tady taky něco... Jo, to se ptal umělé inteligence, která mu radí, že amanitka se suší při teplotě 70 až 80. No tak moje sušička má maximálně 70, tvoje má kolik? Ale to už je hodně 80, ne?
1: Ne, ale co jsem viděl nejvyšší, tak je 70. A tam jde o to, že když ji přesušíš, tak ji zabiješ. Jo? Takže tam můžou být klidně zavadějící informace, aby si zničil to, co to je tam cenýho v těch houbách. No, a umělé inteligence je... bych se radši moc neptal.
0: To je umělá inteligence, Wikipedie, zavadějící. Já to dělám tak, že já třeba začínám první dvě hodinky nebo tři na 55, pak dám 60, 65, no a poslední hoďku dám na 70 a to už je totál, jo, to už je krásně jak křupky, jak jsme za děcka žrávali ty křupky, tak je to, nebo, jo, nebo ty, no, bramburky, jo, tak je to pěkně to lupe, no, tak je prostě už jako hotová, jo, na těch 70, nevím teda, ještě jsem, no, těch 70 si myslím, že v těch videích je 70 stupňů maximum.
1: 70, no. Pak už může dojít k zničení dobrých věcí. Budeš mít jenom dobrý čipy.
0: No, tak pak tady píše, že klobouky nakrájíte na tenčí plátky půl centiáku až centiák, to tak asi dělám. Zhruba, no a samozřejmě jako určitě mainstreamová teda umělá inteligence píše jako výhrušku. Čerstvá houba obsahuje silně neurotickou kyselinu ibutenovou, o které jsme se bavili, že to tak vůbec není, která způsobuje nevolnost a zmatenost. No, tož to. No, bez komentáře asi.
1: No, tady jsi z toho, že nevíš, jestli máš jít rád nebo blejt.
0: No a to je právě ta očista, že? To rovem ty toxiny.
1: No to je právě ta očista. No.
0: To je očista, takže dobrý. Takže Michale...
1: Řekni mi, proč není napsáno na flašku vodky, že ti způsobí nevolnosti a tady ty věci?
0: No, protože biznis, protože veliký
1: daně... Protože biznis, protože no. To je zapotřebí, aby otrok byl ožralý.
0: Oni jsou ožralýho otroka, jo, který vykoná práci a nezajímá se, proč a na koho vlastně maká, chodí na pansky. No.
1: Tak, na soukromé firmy.
0: No. Na cigaretách jsou škaredý obrázky, že? Protože nikotin teda odpuzuje parazity.
1: No tak tam a hlavně v cigaretách máš i uhlí, který je tělu prospěšný, takže tam je spousta věcí, které je ti prospěšné.
0: Ale zás, přátelé, nepropagujeme tady ani alkoholismus, ani kouření.
1: Ne.
0: My se tak jenom bavíme. Takže Michale, toto je pro tebe. Takže jasně, nakolik se suší, aby nebyla toxická? Ty jsi říkal 60 až 70 a Jiří říká 70 až 80. Takže Michale, teď jsme se o tom bavili, 70 je strop. Druhá otázka. Rozdíl sušené a naložené muchomůrky v lihu. Myslím tím účinky. Jo? Takže jaké účinky má teda sušená a jaké účinky má naložená v lihu? Já to tady mám vypsané všechno. Ale Maro, klidně mluv teďka za sebe, co víš ty o tom.
1: Ne, tak to máš jako, to je jako z umělé inteligence zase, nebo?
0: Ne, to jsou jeho otázky tady to.
1: No já vím, já jsem říkal, že já suším do 70 stupňů.
0: To jo, já už se nebavím o teplotě. On se teďka baví o účincích, jo. Rozdíl mezi sušenou, jo, to znamená křižalky nebo prášek, a potom naloženou v lihu, to znamená macerát. Tak macerát je na mazání, ani vlastně na venkovní použití, no, ano, kůže, no. Otoky, modřiny, popáleniny, škrábance různý a tak dál, jo. A, no a samozřejmě ta sušená, ta už se teda jí, jak už víme, perorálně, neboli orálně, protože ji zežereš, ano. No a tam zase působí ten muscimol na je tady asi 40, nebo tady to není vidět, jo, ale možná 40 různých neduhů, jo, který trápí lidstvo, a ten muscimol to buď harmonizuje, nebo úplně, jako i včetně epilepsie, prostě autismu, odstraní to, jo, tady ten problém.
1: Ale jestli chce vidět rozdíly, tak ať si přečtu knížku.
0: No, tak o tom jsem mluvil, jasně.
1: Jo. Protože říkám, to mazání, tam je úplně jiný poměr ty houby. Jo, dává se 1:1.
0: 1:50:50, no.
1: Takže tam je sakra hodně ochovůrek. Jo, v tom poměru. Jo, a jestli je to mazání, tak to je logický, že to bude na něco na kůži, jo. Já si s tím nebudeš mazat chleba. Když je to s tukem. No. Takže podle mě nějaký takový věcí, kde ti to má zůstat díl na povrchu, což možná budou nějaký bradavice, jo, a podobně. Jo, protože tady to, jelikož je v tom alkohol, tak se to víc vsakuje dovnitř, jako do těla. Jo, do kloubů, do svalů, jo, a tady to mazání už nejde tak hluboko do těla. Jo, proto ti to pomáhá právě na ty klouby.
0: Tak, no a třetí otázka.
1: To je takhle, to je jako tak, jak já to si myslím.
0: Dobrý. Však jo. To je v pořádku, myslet si.
1: Nevím, jak to je napsané v té knížce, takhle to vnímám já. Jo, že prostě ten alkohol nebo ta alpa se ti sákne mnohem hloubš do těla, než to mazání, to ti respektive spíš zůstane na povrchu toho těla. Jo. Ale samozřejmě to bude tam vyšší hladina muscimolu, takže nevím tu prospěšnost, jo, jakou to bude mít větší nebo menší, ale i kyselina ibutenilová je prospěšná, takže nám... Protože ta de facto je v tom mazání. Jo, v tom macerátu. Tam je de facto kyselina ibutenilová. No. Protože ta houba je syrová.
0: No, ano, syrová, ale právě tím alkoholem tam dochází k chemickému procesu nějakému, že ta kyselina se mění na muscimol.
1: Je to možný. Já nejsem biochemik, no. Takže já jenom to beru z hlediska toho, že jestli se proměňuje kyselina ibutenová v muscimol při nějakých teplotách, jo, tak beru spíš jako tu teplotu tou proměnou než tu kapalinu.
0: Dobrá, to se rozvíme z knihy. No, no a Michal teda se ptá ještě teda účinky sušené houby, na co na všechno je, co posiluje, co opravuje, tak myslí teda jako sušenou, jako kterou sní, jo? Tak já bych tady měl teda vypsaný, jo?
1: No tak
0: ty neduhy. Ty neduhy, jo, na který vlastně ten muscimol působí tak, že buď odstraní, nebo zharmonizuje. Tak, Maro, jde si chvilku pauzku, já to přečtu.
1: Čti.
0: Je to hodně, jako, jo, je to fakt jako hodně.
1: No já vím, že je to hodně, protože říkám čti.
0: Dobrý, takže já udělám jenom takový krátký úvod, jo. Houba byla používána již před naším letopočtem, našimi předky, což potvrzuje text jeskyního člověka vytesaného do kamene. Muchomůrka červená je stará 50 000 let, a domorodci je malovali v australských jeskyních a muchomůrky byly považovány za padlé hvězdy, obdařené magií. Má pověst houbičky, která zabíjí mouchy. No tak troška ezoteriky samozřejmě taky musí být, jo? No a teďka jsou ty účinky. Muchomurka červená se používala jako lék. Psychoaktivní přírodní látka pro rituály, zdroj potravy a ceremoniální nápoj. Chemické složky muchomurky červené byly důkladně prozkoumány. Kyselina ibotenová, muscimol, muskarin a muskazon jsou nejvíce studovanými sloučeninami. O léčivých účincích muchomurky červené, účinky muscimolu. Jo, takže tady to mám jedno vedle druhého jako napsaný. Parkinsonova choroba, zlepšení řeči a koordinace, chronická schizofrenie, uvolnění a méně úzkosti, neurologická porucha hybnosti. Kyselina ibotenová a muskimol mají příznivé účinky na lidskou epilepsii, Huntingtonovu chorobu, což je vzácné, dědičné a údajně nevyléčitelné neurogenerativní onemocnění, které postupně ničí nervové buňky v mozku. Schopnost obnovy. Normální architekturu spánku obnovuje spánku, léčba nespavosti, podpora spánku a zdravý REM spánek. Protizánětlivá aktivita, protinádorová aktivita, snížení projevu strachu, já to mám tak blbě napsaný tady, léčí alergie, podpora chuť k jídlu, trávení, změna stravovacích návyků, pálení žáhy, zácpa, asténie, což je celková tělesná slabost, nedostatek či ztráta síly a energie, deprese, astma, autismus, nachlazení horních cest dýchacích, kožní onemocnění, ekzém, lupenka, onychomykóza, což je plísňové onemocnění nechtů, popáleniny, zánět dásní, zvětšení štítné žlázy, upravuje hormonální nerovnováhu v ženském těle, zvyšuje libido, hypertenze, snižuje vysoký tlak, dále léčí revmatoidní artritidu, úleva od migrény, úleva od chronické neuropatické bolesti, změna v pocení, změna čichu, léčí zánět prostaty, akutní i chronický, pomůcka pro spaní, rekonvalescence po mrtvici a srdeční zástavě, otoky dolních končetin, podporuje tvořivost, kreativitu, zlepšovač nálady, energetizér, vitalita, úleva od bolesti, vnímání a vidění barev. Muskaria se používá v různých formách, sušené houby, pleťové vody, lihové tinktury, masti a tak dál. A to je jenom, přátelé, část. Já jsem nevypisoval všechno, jo? To je fakt na dlouhodobý studium. Takže to jsou tak zhruba ty účinky vlastně té amanitky, jo, toho muscimolu i třeba té kyseliny ibutenové.
1: Já ohledně toho můžu říct, že já spíš dělám bádání, jaký účinky to má na lidi, kteří to berou. Jo, protože mě to strašně zajímá, takže já se každýho ptám, jaký to má na ně účinek. Jo, k čemu ta houba je prospěšná. Takže proto mě spíš zajímá, co já vyzjistím přímo od těch lidí, než co si kde přečtu, protože zkoumání vlastní je nejlepší. Jo? No. A můžu potvrdit, že u lidí se zlepšil sluch, u těch, co měli problémy se sluchem, zrak, pak ta schizofrenie, jo? Maniodepresivní schizofrenie nebo nějak. Ještě k té schizofrenii něco bylo, taky jedna žena si to vzala k tomu, protože experimentovala s houbičkama a řekla, že je velice dobrý na tady to, že jí to pomohlo. Takže už jsem ji rok neviděl, od té doby už se stará sama o sebe, tomhletom.

0: setkal u minimálně dvou lidí. Jo, že zhubli. Jo, samozřejmě může ti to taky srovnat i tlak, že jo, krevní. Protože to tělo se najednou hodí do klidu, tudíž i to srdce se hodí do klidu. Jo, takže žádný bušení srdce a takovýhle nesmysly už vás nepotká jen tak. Jo. Co tam máme dál? Ještě, co jsem takhle vyzkoumal. Samozřejmě, ale říkám, ta psychika je top, jako, jo, ta se vám zlepší. Jako, velice. No a ještě jsem chtěl... No, samozřejmě návyky, že už najednou přestáváš mít chuť na různé věci, které jsi předtím žral. Jo. Já jsem vždycky měl rád zmrzlinu a večer. No teď si ji dám jednou za měsíc a s nimi a už jakoby najednou ji nepotřebuju. Takže spoustu takových návyků začíná likvidovat, takových malých. Protože když máte dlouhodobý návyky, tak samozřejmě to braní ty vochomrky je delší. To nevyřeší jeden den, dva dny, měsíc. Jo? To už musíte brát nějaký rok po sobě, aby už se začaly likvidovat takovéhle velké závislosti, jako je alkoholismus, drogy a třeba kouření.
1: Tak, ano. No, Maro, tady toto vlastně to je výtah z babky Máše a ona prováděla výzkum na lidech. Ona pracuje s lidma několik dlouhých let, jo? Takže to jsou všechno výsledky, jo? Které
0: ale jo,
1: mají ty lidi.
0: Já to, vím.
1: Jako, jo, při užívání amanitky. Takže
0: no to já vím, ale to neznamená, že ty si nemůžeš udělat vlastní bádání.
1: No, tak jako jsme na počátku, určitě.
0: Jo, no ne, no tak ale tak je důležité vědět, že ty už máš nějak od čeho se odpíchnout.
1: Ano, ano.
0: Jo? To není pro tebe konec, to je pro tebe jenom start, tady ty informace.
1: Já bych řekl tak, dívej se, muchomurka je to součást naší velké cesty, jako k osvobození, jo? Jako třeba živý člověk, jako třeba plochá země, nebo lží prostě o cestě na měsíc a tak dál. Jsou to jenom takový milníky, takový patníky podél cesty, ale jako je dobrý toto vědět, protože zdraví je základ, jo? A my ho máme přímo v přírodě. A ne v lékárnách, nebo někde prostě...
0: A nehledě na to, že baba Maša sama říká, že si každý musí dělat ten výzkum. Uh-huh. Sám na sobě, ona to tam říká v tom videu. Takže každý člověk je originál. To, co působí na jednoho, nemusí působit na druhého. Jo? Proto právě ta hladina, ty dávky, není stejná u každého člověka.
1: Tak.
0: Protože já vím, že baba Maša říkala v nějakém videu, že bere, že její dávka je něco kolem možná pod 4,04 gramů. Uh-huh. Jo? A zase vidíš na spoustu videí, že ti řeknou, že beru 2 gramy, 3 gramy a tak. Jo?
1: Je to tak, to videjko tady mám, chlapec dokonce se, myslím, že bavil o Panterovi, což mě připadá už hodně vysoká dávka.
0: Já to nemám čas, mám vysílání.
1: Že třeba chlapec si dává ráno gram Pantera a večer, jo? A nebo večer si dává muchomůrku třeba, červenou, jo? Gram. A tady se, Michal tady má poslední otázku, jak postupovat s dávkováním, jak často zvyšovat dávku sušené amanitky. Tak teďka Mára to říkal, je to individuální, Michale, jo? Třeba začíná 0,2, 1,04 a to poznáš sám na těle, jak se cítíš, jo? Když tě bude třeba nějak šoufl, protože začátky třeba budeš se cítit jinak, než doposud, jo, tak to necháš třeba na 0,2 jo, gramu. Jo? A taky záleží, jestli ráno nebo večer. Ta červená, ona uklidňuje, takže když si ji dáš třeba ráno, tak budeš takovej vláčenej přes den. Já třeba si ji dávám večer na spaní, krásně spím, úplně nádherně. Zdají se mě krásný sny, takže je to fakt individuální, Michale.
0: Ale já ráno si ji dávám normálně, jako jsem úplně ready. Jako vůbec mě, jako že by mě nějak... uspávala nebo co, to se neděje. A právě to je na tom, právě takhle zjistíte tu hladinu, kdy už je to hodně, jo, ty amanity. Jo, protože vy, když vy sami testujete na sobě, dám příklad, budu brát 5 dní 0,4 gramu, dalších 5 dní budu brát 0,5 gramu. Jo, a takhle si budu, sám si určím hranice, nebo jo, ten postup, jak k tomu budu přistupovat.

0: vystupovat, ty očistě. No a budu zkoušet a budu zkoumat sám sebe, co mi to dělá, co mi to přináší. Jo? Ale pokud tobě už to začne přinášet to, že budeš ospalý, tak ta dávka už je vysoká. Nic více ti nestane. Jo? Tam nehrozí nic, tam hrozí jenom to, že budeš spát celý. Jo? Takže když
1: Dobrá.
0: Budeš na dávce, dejme tomu 1,5, 2, já už jsem byl na 1,5 minulý rok. 1,5 jsem bral ráno a 1 nebo 1,5 na noc. Jsem to takhle testoval a pak najednou jsem utnul a konec. A půl roku nic. Jo? Takže tam je zapotřebí, abyste zvedali ty dávky, abyste dospěli do bodu, kde vám to bude vyhovovat a v té dávce pojedete do té doby, pokud na ní nezapomenete. Na tu houbu. Protože vy na ní zapomenete, určitě. Jo? Ale když pojedeš v nízkých dávkách, tak tu houbu můžeš brát a už ta houba nebude dělat nic. Jo? Takže ty pojedeš 0,4, řekneš, hele, dobrý, ale ta houba vyčistí to tělo jenom do svý síly. Do 0,4. Neudělá větší pořádek tím těle. Jo, i v tvý hlavě teda. Jo, takže ty tam je, proto je důležité to mikrodávkování. Aby ty si se dostal na tu maximální očistu toho těla.
1: Ano, tak já jsem si konečně pořídil digitální váhu. Přátelé, stojí pár korun, asi 120 kaček nebo 105, stojí ta digitální, která váží na desetiny gramů, nebo hodně prostě jako přesně.
0: Ale
1: takže teďka no. Vím, kolik beru a já jsem teda no, rok
0: taková,
1: pobral hala.
0: Taková nevidíš tam?
1: Ano, je to vidět, jo.
0: Tady ta je úplně super.
1: Já mám trošku jinačí, taky sice takovou malou má trošku jinačí tvár, ale
0: no, fakt. To je úplně super.
1: Asi stopáď, jo. Tady ta stojí kolik, no. Máro?
0: Co? No tu koupíš, hele, Větnamci ji prodávají asi za 160 nebo 170. Mm-hmm. A dáte koupit na internetu i za stovku. Jo.
1: No jasně, váží no, na desetiny gramů. Protože no,
0: ale ta váží,
1: vám
0: ta
1: ukáže 0,4 vám to ukáže, jo. Prostě ona vám ukáže, tam hodíte jednu křižálku a už tam skočí nějaký 0,0, jo, jedna nebo tak, no. Takže jsem rád, já že mám, aspoň mám kontrolu, přehled, protože já jsem to, přiznám se, však ty to víš, ty jsi mě říkal, Petrucho, kup si to. A já jsem to bral halabala, různě a přes den a to, jo. Někdy víc, někdy míň, někdy si mě vůbec nezavolala, to znamená, že už asi se mi nepotřeboval. A teď si prostě, teď si navážím a vím přesně, jo, na desetinu gramu. Takže váha dobrá, digitální váha, přátelé.
0: A proto je právě důležitý, aby si věděl tu váhu, no, protože musíš být k sobě zodpovědný, jo, protože ty seš sám sobě lékařem, takže ty seš sám sobě pokusným králíkem, když to vemeš. Jo. Takže ty musíš sám na sobě pozorovat, jestli, jak je ti líp, v čem je ti líp, jo, co se ti zlepšilo a tak dále. Jo. Ale furt musíš jít dál, furt musíš zvedat dávku, ale to si ty dny, pokolika si to budeš zvedat, jsou na tobě. Protože tam je důležitý dojít do ty maximální dávky. No. Protože jinak budeš na nízkých dávkách a budeš to žrat furt. No. Ale ty právě potřebuješ se, že se to tělo jakoby přejí, ty houby, a najednou řekne, už tě nechci ani vidět.
1: Tak.
0: No. Proto i ty jsi si ji přežrál, protože jsi žrál jak na lesi. Bo.
1: No. A víš zas pan Bochomůrka, on nás bude poslouchat ze záznamu, on zas to má trošku tak, že vlastně jí, žere, až než je mu úplně jako zle. Jo? A to jsem teda zkusil jednou a už bych to nechtěl opakovat tady.
0: A proč takovýhle nesmysl bych měl dělat? Jako už?
1: Až, taky bádá, taky je na začátku cesty. No,
0: no ale tak to je jako, za mě to je špatně. Ale.
1: No.
0: Protože vem si, že tvoje tělo je složitá věc, a to tělo na očistu potřebuje sakra nějaký dny, hodiny, ne minuty. Jo? Ten proces očisty je složitý a je dlouhodobý. Takže to, že ty se pobléš, posereš za 2 dny, ti nepomůže. Hm? Představ si, jak jsou malinký buňky. A představ si, že ty buňičky jsou zasratý a než se to vyčistí v tobě těch miliardy buněk, tak to čas trvá. Takže potřebuješ právě proto ten proces.
1: Nehledě k tomu, že zasíráme už desetiletí, že? Vším možným.
0: No, teď jo. Samozřejmě.
1: Takže ten proces uzdravení si bude žádat nějakou dobu. Tak, Maro, máme tady další poznámečku. Ahoj, mládenci. Silnější čistý líh se dá koupit v Polsku. No já, Polsko. Sluchaj tu, Polsko. Kochání Polsko. Má 95% a nazývá se Spiritus staropolsky. Spiritus zbožový, neutrální. Mají například v Lidlu láhev půl litru, jsem kupoval 3 roky nazpět za 300 páď. Takže v Polsku mají. No, my zase máme v Ostravě. Kdo byste chtěl, tak domluvím.
0: No, tam jde jenom o to, aby to takhle, když si to lidi dělají sami pro sebe, a když to chtějí někomu dát, tak to musí dbat na to, aby mu to nepoškodilo nějak kůži, že to bude moc agresivní, ten líh třeba, víš, jak jsem mluvil.
1: Jo.
0: Tak opatrně s těma stupněma, jo, on, ta houba to teda sníží malinko, ale nezasi myslím zas tak rapidně, jo.
1: O 50% to sníží. O půlku.
0: Ale vem si, že ji sníží, ale po jaký době? Víš? Protože ty to mazání de facto, když to začneš dělat, tak ty to de facto aplikuješ skoro hned. Jo, ty necháš 3 týdny a už mažeš.
1: Já to nechám 6 týdnů minimálně. Ale možná se neudržím a budu mazat dřív už.
0: Ale já jsem to nakládal před měsícem a normálně to užívám a funguje to. Na to, co já potřebuji, mě to funguje.
1: A prozradíš, co mažeš? Co máš za neduch?
0: No neduhy mám, akorát, že mě bolí kolena, jak lečím někde v prněze, se modlím.
1: No, to už jasně.
0: K dlaždičkám nebo k autům se modlím a tak.
1: Jo.
0: Takže akorát toho, jak furt kleká, tak mě bolej kolena, ne? Jinak nic, jako. Já jsem zdravý jak řípá, já tomu doktora nebyl možná 10 let. Protože, jak si chceš být zdravý, tak k doktorovi nesmíš chodit. A hlavně třeba mě osobně po amanitě se zlepšil močák. Ten mě zlobil strašně dlouho. Strašných let. Jo. A normálně močák na jednou ready. Jo. A jeden člověk mi zase řekl, co jsem zapomněl říct, že mu to tak jak si pomáhá na hemeroidy.
1: Ano.
0: Jo.
1: No, to pomohlo asi aj mě. Loni jsem ještě měl. A nehezky. Letos prdelka jak miminko.
0: No, protože proč? No, protože paraziti, ne? Hemeroidy to jsou paraziti. Který už mají, už je jich plno ve střevech, tak lezou ven. Jo. To je celý. Protože parazit se umí přizpůsobit lidskému tělu, že je nerozeznatelný od lidského těla. Jo. On splyne normálně s tím střevem, normálně splyne, že to tam není jakože nějaká jakože více nohá věc. To je nenormálně, to je jak neviditelná záplata. Takže kyselina ibutenová zřejmě zabíjí.
1: No vidíš, a takové to je strašák, říká umělá inteligence, no. Takže věřte své zkušenosti, vyzkoušejte sami na sobě, pomaloučku a uvidíte.
0: No, teď to každý, že si nazbírá pár houbiček, naloží si to a vyzkouší si to, to je jednoduchý, ne?
1: Tak, hoši a holky, přátelé, volejte klidně 799-589-362, tady na ten telefonek a nebojte se ničeho, my jsme punkový studio. No, a já bych tam pustil, klidně pokuřuj, já tam pustím videjko, který mě hodně potěšilo.
2: Dobrý den, polsko-evropský Ouka Muchomorov, lovče Muchomurek. Milí přátelé, dostáváme se k věci. Mluvil jsem o tom, že natočím film, tak natáčím. Slyšte, v neděli jsme jedli muchomurku čerstvý klobouk, takový rostoucí. No a velmi mnoho lidí mi psalo jak soukromně, tak v komentářích, že už mám po vředech, že přesřížu játra. Proto jsme v pondělí ráno poslali udělat krevní testy jater. Do čeho es měřím? OK, povím vám upřímně, že jsem taky přemýšlel, no protože nevěděl, že ta játra mohou dostat trochu přes tento houbový drén. Ale ukázalo se, že před 2 týdny jsem dělal stejné vyšetření. No a tam po fastfoodech, co jsem jedl, jsem měl horší výsledky než po manitě. Že je třeba se zamyslet teď, co je zdravější, co je škodlivější. Vydám výsledky a zveřejním je, v neděli máme pokračování z rozcvičky. Na TikToku bude živé vysílání, budeme jíst 2 klobouky še. No a co, přeji vám všeho dobrého.
1: No, takže toto, vidíš to, že takový žrádlo z fast foodu a hamburger udělá veliký bordel v játrech a po takovým amanitkovým večírku, kdy pojídali sírový, tak hodnoty naprosto v pořádku. Takže kde je ta pravda, že? No.
0: No, pravda musí být vždycky skrytá.
1: Ano. Ale představ si, že ta, když se pravda o amanice dostane úplně do éteru, jako jo, tak ona je schopná zbořit celý tady ten prostě podvod jménem farmacie, jo.
0: No přesně tak. A to je dobře, jo, protože vem si, že spousta lidí, co mě oslovuje, už ty farmacii teda nevěří. Ani doktorů. Jo. Protože jim jak si dochází, čím víc tam chodí, tím víc jsou nemocný. A to samé jsem říkal i mému kamarádovi včera, když jsme byli na šípkách, mu říkám, poslouchej, když přijdeš do té lékárny, vidíš tam ty regály těch různých prášků a tady to, ty si fakt myslíš, že to pro tvoje zdraví, nebo to je jenom kšeft? Jo. Protože za komunistu si měl výběr, já nevím, z 5 prášků, dneska jich máš 1 000 000. A vem si, kolik najednou máš teďko nemocí, které předtím nebyly. To jsou záhady. Takže veškerý tady ty jedy, jo, co prodávají v těch lékárnách, anebo co předepisují tady ty zločinci v bílých plaštích, jo, silně nedoporučuju lidem. Protože spousta lidí mi hlásí problémy s tlakem, že je nadopovali lékaři práškem a různýma. Vůbec je nezajímá, co se jim děje po nich. A modrají jim ruce, nohy, jo, staví závratě a tak dále po tady těch svinstvech. Jo. A když to řeknu doktorovi, tak on jim ještě vynadá. No, takže ty lidi nomaj sami od sebe to vysazují. Protože už jak si jim dochází, že to asi není dobře, když jim to takhle dělá tady ty věci. Jo? Protože oni ti uměle sníží tlak, ale vůbec je nezajímá, proč to srdce má tak vysoký tlak. Že to srdce samo od sebe nezvedlo ten tlak. Že to musel udělat nějaký mozek, nějaký systém, který to řídí, protože dostal najednou signál, že se špatně prokrujou nějaký končetin. Třeba. Víš? Který jsou špatně průchodný, protože třeba jsou tam nadspaný ty paraziti a ta krev tam špatně protéká. A tím pádem musíš navýšit tlak, to logicky, ne? Jinak třeba, když navýšíš tlak třeba umazání motorů, tak ho zadřeš. Třeba.
1: A víš, co ti řekne doktor? Doktor jim řekne, přestaň solit, jo? Což je blbost, jo? Protože klecká sůl, to je taky zázrak, to je potřeba. Jo? Takže všechno je postavené v té farmacii na ruby.
0: Ne, ale říkám, lidi zjišťují, co je to za zločinnou organizaci, tady ty doktoři. Jo? A hlavně to jsou agenti farmaceutických firm. Je mi úplně jedno, co s váma bude. Hlavně, že prachy z jakýhokoliv léku. Čemu říkají léky. Každý mu doporučuje, že si přečtou ten kýbalový lepák. Víš?
1: Ano, budem pokračovat. Maro, já tady mám telefonátek.
0: No tak.
1: Haló, kdo je tam?
3: Halo, Murava volá, čau.
1: Marava, Maro, slyšíš Maravu?
3: Chlapi, zdravím vás, Maro, tebe taky, Peťo, taky tebe zdravím, čau.
1: Ahoj, Maravo.
3: Já vás nemám možnost sledovat, dneska nefunguje mi Wi-Fi, jak blbne, víš, takže až potom z vás domů se podívám. Já jsem kousek viděl, chlapi, tady nerostou žádné hřiby, já odsud jezdí lidi na Vysočinu a všude možně, ale tady nic není.
1: Na hřiby se vyprdní, důležitý jsou amanitky, ani amanitky
3: nejsou. Na amanitku.
0: Ne, oni tomu říkají...
3: ...pořídil všechno a lidi by se našli, co by šli se mnou, ale prostě...
1: Jasně, počkej, Mara něco říká, ty ho neslyšíš, já ti to budu tlumočit, no Maro?
0: No, teď mi to vypadlo, co jsem chtěl říct, ale no. Rusové říkají tomu griby, ne? Jo, nebo Poláci, griby, jako vochomurka.
1: Griby, ano, jo.
0: Grib je houba, grib je houba, to není jako... No,
1: Ryšo, já tě možná naseru, ale my máme důle ve sklepě asi už 6 pětilitrovek od...
3: Ano, já to
1: jo.
3: Vidět,
1: ale jo, ale tady toho je, já se tomu neubrám, tady toho prostě je, kam přijdem, jo, a my, pozor, přátelé, já chodím, my chodíme jenom na dvě místa, jo. A na střídačku, jednou tam, po druhý, jednou do Houštiny a jednou do Bileckého lesa, tam jsem šel poprvé sbírat klacky na výrobu zvonkoher a místo klacku jsem odnesl domů, tehdy jsme ještě neměli s sebou kož nějakou tašku jenom, tak prostě hafol tady těch hamanitek, těch krasavic, takže no, oni si tě zavolají.
3: Já jsem se ptali, co chodí na hříby lidi, jak oni vůbec tady nejdou žádné hříby, jo. A mám tady známou jednu, ona je vlastně pod Přerovem bydlí a ona dělá v pečovatelském domě ošetřovatelku a ta už to 5 let vyrábí jako ty zalpou a dělá to pro ty děti tam, jo. Pomáhá jim. No, tak právě proto by to chtělo začít, bohužel.
1: No, dívej, to se možná oplatí, když se přestěhovat, jo. Tam, kde nejsou amanity, tam to není vhodný, jako, jo. Dívej se, babka máš říká na Aljašce, jí to roste normálně jako i na zahradě, všude možně. No, jo, no. Ale pozor, zase jako to má růst, které jakoby všude, no, ale možná tam u vás je trošku jinačí klima, tak to vyroste. Ano, ano, je fakt, že loni, píseň si to pamatuje, loni jsme začali sbírat amanitku až 10. října, jo.
3: No, já si myslím, že nejdu tak vždycky školem toho Václava nějak to začne.
1: Počkej, Mára něco má, Máro, ano?
0: No. Já jsem to zapomněl.
3: Já se vás chtěl hlavně pozdravit. No. Líbí se mi vaše činnost, jako sleduju vás. A...
1: Ryšo, ty se nám taky líbíš.
0: Děláme, co můžeme, Ryšo.
1: Děláme, co můžeme, tak jasně, že není to žádný tlačení na nikoho někam, jo. Dežavičko je prostě studio, my se tak jenom prostě punkově tady bavíme a máme radost z toho, že studujeme a že jsme na té cestě k tomu osvobození, jo, k tomu vlastně vzestupu. No a amanitka je, jak jsem říkal, prostě jenom součást té cesty, jako bohyně, jo, která vlastně nám zase dopřeje to zdraví nebo obnovu, protože co si budeme povídat, to by je taky, že skoro 60 a to ty těla jsou zkátrany, jo, po těch desetiletích.
3: No, to už odcházíme.
1: V makání v systému, v korporátu a já jako rocker, alkohol a všechno prostě mejdany a prostě pařby. Takže teďka veliký blagadar amanice za to, já se cítím úplně teďka jako fakt perfektně energeticky, fyzicky, psychicky, jo, jako nádhera. Takže Ryšo, díky za telefonek.
3: Dobře, chlapi, mějte se zdravím posluchače vaše a co daří, chlapi, čau.
1: Ano, ano, blagadar tobě. A jasně, ahoj. No, takže na Valašsko nesou teda zatím gříby. No, tak...
0: Ale jenom jsem chtěl dodat, že vochomurky rostou v jehličnanech, anebo v jehličnanech, kde jsou nějaký břízky, jo, taky najít. V listnatých lesích se blbě nachází. Jo, samotný.
1: Je tak.
0: Jo, to chce do jehličnanů, anebo jehličnan a sem tam břízka, nebo na nějaký ty mezi loukama, jak máš takový, víš, takový malý, jak se jim říká. Ne meze, ale vždycky takový ostrůvek, tam jsou břízky a nějaká jehlička.
1: Remízek.
0: Takový remízku zajít. Jo. Já vím, minulý rok, já jsem nazbíral minulý rok úplně prd, pár vochomůrek. Jo.
1: Ano. Takže
0: ale počkej, taky mi kamarád poradil, kam mám jít. No a tam už je to mraky.
1: Nám taky poradil Milan Stříbrný Vlk a patří mu veliký blagadar.
0: A dokonce jsem viděl, už jedna ženština, teď je Polka. No, tak ona normálně sebrala z lesa opatrně ty zavřený klobouky, jo, ty malý, a dala je doma do nádoby s vodou a oni normálně se jí ty klobouky krásně roztahujou, jako roste. Mm-hmm. Víš? Jej necháš doma dorůst.
1: To už jsem zkoušel taky a vyrostla, dorostla. No. Já jsem mu normálně pěkně opatrně vyril v lesíku, on šel krásně prostě vytáhnout, to byl v nějakým měkkým podloží, v nějakým jehličí a mechu.
0: No právě, tak že jsem to
1: s tou hmotou zeminou vzal a opatrně přesadil tady na zahrádku a normálně se chytil, jo, takže...
0: Ale ona ho dala normálně do vody, jako toho hřiba.
1: No, tak aj
0: do tam měla jako vaničku a tam měla spoustu těch hříbků, má je naskládaných, jako těch ochomůr. No a no, mají ukazovat, hele, tady už se mi otvírá to, takže no. Třeba aj to může někdo vyzkoušet. Já to taky vyzkouším teda.
1: No tak určitě je potřeba zkoušet. Dívej se, a vzpomínáš si, Máro, na Ditušku, ona byla s náma ve vysílání. No. Tehdy jsme se bavili taky o nějakých nemocech nebo potížích nebo co. No a teďka mě tady píše, co mám teďka dělat tady s tímto pokladem, a já operativně jsem si to hned stáhnul a už je to tady, jo. Takže Dituško, no tak co máš dělat tady s tím pokladem? No tak Amanitka muscaria, jo, teď se o tom bavíme celou dobu. No tak jako můžeš to prostě usušit, jo, no a když toho budeš mít víc, tak takový ty masitější, ty větší, s těma velkýma kloboukama, který by třeba dlouho schlí, jo, no tak já prostě maceru, nakládám do té Alpy, takže Dituško, dělej si s tím.
0: Může to i na kraje, na proužky.
1: No, na proužky, no, tak všechno.
0: No ne, že to nemusí dávat na macerát, ale jít to na kraji na sušení.
1: To, ano, takový, jasně, to, co vypadají pěkně, takže toto, to jsou pevné hlavičky, takový ty menší, tak toto je ideálně na sušení. Na sušení a pak, jestli nás posloucháš od začátku, tak už to víš, o čem se bavíme, pokud ne, pustí ze záznamu a tam se rozvíš teda, jak se dá zpracovat na všechny možné způsoby, nebo tady se úplně nedozvíš, ale studuj, já teďka studuju tu babku Mášu a jsou z ní úplně na větví, no. Je to teda taková dobrá prostě pomůcka při tom vzdělávání a seberozvoji. Takže říkám, paráda, Tito, díky za fotku.
0: A hlavně na TikToku, když se bude trošku zajímat, ať se lidi zaregistrují na ten TikTok, aby tam měli přístup. No a tam je spousta lidí, co se tím zabývá, lidi říkají, jak to nakladají do tamtoho, ať si každý vybere svůj, co mu bude vyhovovat. My jsme u těch základů.
1: No, já ti to řeknu tak, já ještě před rokem jsem jako samozřejmě TikTok jako znal, jo. Ale tak různě tady zlí jazykové a různě tak jako, že tvrdí tady, a to jsou blbosti, to je tam pro děcka a to jsou nějaký tam dezinformace a to, jo. A já jsem tím jako tak žil, že to je prostě blbost, jo. Jo, jak třeba Facebook. Facebook je dneska už taky stoka jenom, jo. Ale no já jsem si prostě na tom TikToku dal do přátel, nebo dal jsem sledovat jenom ty, jo, s kterýma souzním a mě už chodí videjka, jednak Baro, samozřejmě od tebe, ale i kdybys neposílal ty mě, tak mě tam chodí už hafol informací. Jo, a tady se ptá chlapec, kde bych našel nějaké recepty na zpracování amanitky. No tak v kuchařce jako asi ne. No, co chceš zpracovávat? Jako chceš z toho
0: jako,
1: dělat
0: buchtu? Jako, tam jako není to extra výběr.
1: Není, tam je
0: jako
1: to...
0: Jako já nevím, kusický. Jestli chceš dělat to palačinky.
1: No, ale tak jako fantazii se mezi nekladou. Dá se tím ozdobit aj dort, jo, třeba. Ale základ. Usušit, lidi. Macerovat, pak ještě babka mluví něco o čaju, jo, a i čaj. A teďka pozor, já jsem tam měl to videjko, možná si všiml, že ten Libor Kopřiva, Libore, to nám vysvětlíš, proč to teda ty čtyři muchomurky a manitky červený zalíval tou vroucí vodou, jestli dělal čaj, nebo proč myslíš? Já jsem se chtěl právě zeptat, on se mě omluvil, že má nějaký inačí teďka aktivity.
0: Já jsem to už někde taky zahlíd, nějaký recept na tady to, že to je nějaký taky čaj nebo něco, jakože děláš. Že tam není tolik toho, jo, ale teďko ti víc tomu neřeknu, tak. Protože jsem to nějak extra neskoumal. Ale viděl jsem to už, jo.
1: Ono to přijde, když to má přijít, a mně přišlo to, já zase neodpustím tu babku Mášu, prostě já dneska od půl jedné ji studuju. A ona říkala, že třeba komu by, že tak, ne, že nechutnala, jo, ale že kdo má v oblíbě čaj, tak tu dávku třeba 0,4 na v prášku si může prostě zalít taky horkou vodou a má z toho čaj a může tu dávku vypít jako a to je možná ještě lepší. Ta horká voda, jo, vlastně na to tělo působí tak, že to tělo nevydává energie na to ochlazování té tekutiny, takže je to dobrý nápad udělat si čaj z amarytky, jo. No jinak ZDHZDVR, nenapadá mě žádný recept prostě jinačí než tady ty základní vlastně i tinkturu, másť, mazání a sušená. No.
0: Jako tady není nic, co by extra vymýšle. Buď ji uděláš sušenou, nebo ji vpravíš do tuku, nebo do alkoholu, nebo do Alpy. Nic víc, ano. Jako tady extra už nevymyslíš. No.
1: Je to tak. No.
0: Tady už jenom, ty musíš říct, hele, mně to funguje při tady tom alkoholu, při takovýhle stupni, jsem spokojený s tím, co to dělá. No tak si to takhle budeš dělat.
1: Jo. No to... A mě hodně potěšilo, že jsme dneska tak trošinku naťukli ten tu kyselinu ibotenovou. No, to je takové slovo. Jo, že to bylo jako, ono to může působit jako strašák. Já jsem více zdrojů slyšel, musíte odbourat tu kyselinu, blabla, jo, to tak různě tady frčí tady ta fáma, ale jo, ten Liborek snědl, je mezi námi, žije, vlastně babka Máša jí, jo, Nio tam dokonce sice to vytvořila umělá inteligence, ale tady ten chlapec, co vlastně měl ten americký večírek, zežrali prostě hlavičky syrový a ne, že jim ani nebylo třeba blbě, ale že to nezaznamenali ani ty diagnostické přístroje na ty játra, jo, ty krevní obrazy a tak, takže kdo nám se snaží valit takový lží do hlav, že to je nějaké neurotoxin a blabla, jako jo. Bacha, a když nám to tak tvrdí, že to tak je, tak ejhle, opak bude pravdou, třeba.
0: No, vždycky je to v obráceně. No. Jo. A vem si, že veškerý problémy s játry jsou taky, že máš plný parazitů.
1: No, však.
0: Takže když do nich napereš amanitu, tak parazity udělají pápa.
1: Maro, ty víš ten můj jeden můj známý, on mu diagnostikovali nějaký onkon, něco a to, taky si myslel, že to jsou paraziti, ale údajně byl na nějakým teda plazmovým přístroju a ten vyhodnotil, že to nejsou paraziti, ale že by to mohly být plísně, nějaký mykózy. A takže ta amanitka by taky měla mít účinek na plísně, nebo může to
0: ale plísně... Ale od té doby to použil, hele, plísně jsem měl údajně na kůži každoročně z jara, když jsem se začínal potit, když začínaly ty tepla, vždycky... Jo, na jaře, léto, udělali se mi takový fleky rudý po těle. Jo, tam, kde jsem se potil. A taky mi řekla doktorka, že to jsou plísně. Od té doby, co užívám amanitu, už žádný plíseň jsem neviděl.
1: No, a to je ten
0: chlapec. Můžu se zapotit a nic. Jo,
1: to plíseň, je ten chlapec.
0: Z čeho plíseň, rozumíš?
1: No.
0: A zase, co je v plísni, co tam žije?
1: No, parazit asi, ne?
0: No.
1: Takže já bych tady, on je Robert, já mu budu posílat těch 40 gramů, možná víc, uvidím. No, co jsem to chtěl říct, já bych možná tady těm plazmovým, těm přístrojům až tak jako nevěřil, těm frekvenčním, on tě můžou nabolíkovat, co chcou, jako jo.
0: Víte, oni vytvářejí ty stroje, aby mohli vytvářet svoje pohádky. To jako ta jejich věda je pouze proto, aby prosazovala jejich plány. Jo?
1: Jo.
0: My potřebujeme, abyste lidi vytvořili příběh tomu a tomu. Jo? A ta věda vytvoří ten příběh, jak to mohlo vzniknout. Jo? To jsou všechno bludy. Jo? Takže jak je to nějaká věda, tak od toho ruce dávám pryč.
1: Já bych taky nevěřil tady těm MacBedům, jo, a tady těm plazmovým diagnostikám. Já jsem teda jednou jsem na něm byl a taky tam vjeli nějaký světiny, ale mě to, jako já jsem na to vůbec nekladl žádný důraz a vůbec zapomněl jsem na to, jo, protože nevěřím tomu prostě.
0: Vem si, že viděl jsi určitě taky nějaký videa patologů světových, který jasně hovoří, že onkologický pacienti, jako když umřou, tak když je pitvaj, tak když rozříznou ten nádor, takže je to vždycky zhluk parazitů.
1: Je to tak?
0: Takže v lidském těle je až přes 100 druhů parazit. No. Protože to tělo ho zapouzdí do váčku, aby ty paraziti nemohli lítat si jen tak po těle. Jo, protože to tělo se s nimi neumí jinak poradit, jenom to, že je uzavře. Jo, a čeká, až bude mít větší sílu, že se jich zbaví. Proto se dělají tady ty věci. Jo, ty různý bůlky a tak dále. Protože se ucpe ta dálnice, jo, mezi čištěním a tím, že tam speš ty hnoje. Jo, protože to tělo to už nestíhá prostě. Tak musí vytvořit nějaký parkoviště tady těch věcí. No a tím pak ten doktor do toho píchne, udělá biopsii, no tak ty parazity, ty jako kdyby strčil do balonku jehlu, tak vypustí všechno ven, že? On takhle vypustí do těla ty parazity a hurá, akce. A pak jsou to metastázy.
1: Tak a bílý pláště to nazývají metastázama, že když je to píchnou, říznou, takže se to metastázuje všude, jo? Ale to se rozeběhnou paraziti, které se... Možná ten nádor je tak chytrý třeba, jo? Že vlastně obalí ty parazity, aby nemohli ven do toho těla. A když se to operuje, řeže, píchá, no tak paraziti mají teďka volnost pohybu tak do celého těla, no. A už jsou pěti nasraní, že byli zavřeni v tom nádoru, jo, že nemohli ven, no a pak se rozjedou všude, takže bacha na to.
0: Protože vem si, že spousta lidem udělají třeba operace tady těch nádorů, jo, s tím, že se jim to může vrátit. No a některým se to vrací, že? Proč? No protože oni nevyřešili problém tím, že vyřízli ty parazity. Ale problém je někde jinde.
1: No problémy může být i tam, že vlastně oni chodí na ty chemoterapie, na to ozařování, to znamená oslabená imunita, no, jo, a to tělo oslabený je ráj pro parazity.
0: No tak bez pochyby. Jo, to jako, proto ty lidi vypadají, jak vypadají po těch chemoškách. Protože to zabíjí všechno v tom těle. De facto to jsou pokusní králíci. Jo? Co vydržej de facto? Kolik jenom chemoterapii zvládne, než ho to sundá? Taky si vím, že spousta lidí, co jsem viděl jejich videa, kterým diagnostikovali rakoviny, tak odmítli tady tu konvenční jejich léčbu, že jim na to serou. A on říká, prej, to jste neviděli, co dělali ty doktoři, jak vyváděli. Vy umřete a tohleto a jen tamto. Říká, prej, hrozný. A nehledě, když to odmít třeba u dětí, že prostě ne chemoterapie, no tak normálně ty doktoři tě udali, jo, na různý sociálky, aby ti ty děti sebrali, aby je oni mohli jakože léčit. Rozumíš? A mluví spousta doktorů o tom, že chemoterapie zabíjí 97% uživatelů. Jo? Takže to říkají sami doktoři.
1: Ano. A já dokonce tady mám videjko, akorát jsem ho dneska nadaboval, ale mám ho nachystaný na příští vysílání a on tam mluví, a to je možná od tebe zrovna videjko, jo, že chemoterapie je neuvěřitelný podvod a taky tam mluví o tom, že 90% lidí vlastně umírá po té chemoterapii. Ne na rakovinu, která vlastně jsou paraziti.
0: Jasně. No. Já jsem viděl video jednoho doktora, teď nevím, jestli byl z Kanady nebo z Ameriky, který zkoumal tady ty věci 25 let, myslím, říkal. A vědci o tom statistiky svých vlastních pacientů, kterým byla diagnostikována rakovina, jo, jaký se dožívali jakýho věku se dožili, jo, a s jakýma problémama třeba, jo, co se jim vyskytlo v tom životě, než umřeli. A samozřejmě i ty, co se nenechali léčit od doktorů. A všichni ty, co se nenechali léčit u doktoru, přežili díl, než ty, co se nechali léčit. Mm-hmm. Takže on říkal sám, že tady ty věci tě zabijí. Říkají, že rakovina tě nezabije, ale zabije tě její léčba.
1: Jo, já tady hledám to videjko, nemám ho teďka tady po ruce, nevadí to, pustíme příště.
0: A za další věc, kdybych měl já rakovinu, kdybych to tak vzal, kdybych to jako, jo, připustil, tak bych sám na sobě zkoumal. Sám bych jedl tu houbu, neřekl bych to nikomu, doktorům a tak dále, s tím, že bych čekal, jaký budou výsledky. Protože jestli se ti najednou začne zlepšovat stav, jo, tak pak už víš, že ti ta houba asi pomáhá. Jo? Najednou třeba by ti, najednou, nebo takhle, diagnostikovali by mi nádor a já, než bych vůbec něco začal s nima, tak bych vyzkoušel právě houbu a samozřejmě i jiný antiparazitika. No a čekal a schválně bych to prodlužoval jakoby další třeba jakože léčbu s tím, že já bych se začal léčit tady těma věcma a chtěl bych vidět pak výsledky potom, víš, než dojde k, jakoby k té konvenční. Jenom na sobě prostě zkoumat, jestli třeba ten nádor po týdnu, po 14 dnech, po měsíci se nezmenšuje třeba, víš, a tak. No. Že se cítíš líp, jo.
1: Já no, tak vzhledem k tomu, co už víme, jak funguje farmacie, že to vlastně nemá vlastně s lékařskou vědou nebo s
0: uzdravením. Doktoři jsou jenom študovaní prodejci jedů.
1: Ano, to jsou prostě
0: nic víc.
1: Distributoři drog.
0: Přesně. Jedů. Ne drog, to ani nejsou drogy, jedů. To jsou jedy.
1: Jedy přímo. Mhm.
0: Protože když si každý rozumný člověk přečte ten příbalový leták vzadu a uvidíte, kolik vám to může způsobit z toho minimálně jiných horších nemocí třeba, no tak to musíte kurva zamyslet, jestli tento svět to budete žrát.
1: Například takový antidepresivum je droga, jo, protože to vyvolává závislost.
0: Ale pozor, a to jsem viděl ještě krásný příspěvek nějakého doktora, že ty samý antidepresiva fungují proti těm depresím pouze asi ve 3%. A ještě vtip je v tom, že prej na těch antidepresivech je napsáno, že můžou způsobovat depresi.
1: To už je do očí bíjící tady to. Jako,
0: takže ať si to každý přečte, kdo je papá, rád, jo, ty antidepresiva, který pak jsou takový ty mimo ní trošku po těch práškách. Jo. Ať si to přečtou.
1: No, takže tam, ano, to videjko příště bude budou jináčí témata. Takže tam to videjko pustím, to je hodně zajímavý. No a Dituška tady zas píše, hezký večer, asi už pozdě na dotaz na recept. To už je teda druhá. Můj dnešní poklad máš, Petrucho, na WhatsAppu. Dito, už tady tvůj poklad byl, bavili jsme se s Márou asi 10 minut, takže asi někde odešla zrovna, jo. Takže recept prostě záleží, co bys chtěla z muchomurky dělat, jestli třeba koláč nebo langoš, to... To asi recepty nemáme. Nebo hovězí
0: na obák, nebo co chceš.
1: Ale člověče, no, vidíš to, no. Ale pozor, dají se zpracovat i nožky od muchomůrek. Oni mají minimum teda těch účinných látek, ale když se to jaksi dobře propláchne ve vodě, která se mění 3x denně nebo 4x, tak se to dá udělat, jo, takže z toho možná uděláš houbovku nebo něco, jo. Ale my se receptama z muchomůrek jako nezabýváme, ani jako mě to absolutně nezajímá. Mě zajímá prostě sušená macerát a mastička, jo, po případě ten čajík, no, takže
0: přesně,
1: tak.
0: Tečka. No, ale ty se chceš zajímat dál, no tak musíš studovat sama na sobě a musíš být ty tvén tvůrce.
1: Dáme si trošku historie. Mám tady krátký videjko. Počkej, dívej se, on je tady. On je tady, on to dokázal. Fano, no ty jsi to dokázal? Zdár, jo, ty jsi pracovní. A slyšíme si, že?
4: Jo, jsem v Monterkách, tak.
1: Ty jo, on pracuje teda. Prosím tě, co děláš? Prozradíš nám?
4: Já jsem elektrikář, živnostník.
1: No tak to je dobře, to děláš ve hmotě. To tě teda, ano, to je dobrý. Takže ty jsi za ní nepřevlikl a hned vstřelil do studia, potěšil z ně, a i tvoje fotečky jsem už ukazoval, ne teda ještě všechny. Takže Maro, toto je František, my jsme se potkali asi loni, no, předloni na Paloučku. A on je teda nováček, sběratel, chodí s maminkou, se psíkem, tam to jsem pouštěl, to tvoje videjko. Tak Maro, jestli klidně si chvilku odpočíňme, já už začínám chraptět, nemám tady po ruce žádnou vodu. Takže Franti, tak jak jsi přišel k muchomůrce? Zavolala tě, nebo začala se ty zajímat, nebo máš podstatě, nějaký neduch, anebo jenom tak?
4: V podstatě jsem začal koukat na tyhle ty vaše streamy a z toho. Jako, dříve jsem slyšel jako už něco, ale jenom v podstatě v tom halucinogenním pojetí, jakože jsem četl nějaké trip reporty, jakože to lidem jako neudělalo moc dobře, jako, nebo že no. Už by to jako nechtěli opakovat, ale pak jsem jako viděl vaše streamy a z toho mě to začalo tak nějak zajímat z těch zdravotních důvodů a benefitů. Takže tak, no. A je to fakt jako úžasný, že prostě to má takový komplexní výčet těch věcí, které se s tím dají léčit, jak na duchovní, tak na fyzické úrovni a jako fakt je to zajímavý, no.
1: Já ti řeknu, že pokud ty se začneš zajímat, tak najednou se ti objeví úplně nový svět, kde patří i ta amanita, jo? Živý člověk a veškerý vlastně pravdy a na základě, který pochopí, že ten systém nás vůbec nemá rád, on jde proti nám, jo? A teďka no, už to bude k tobě všechno chodit, takže veliký blagodár tobě.
4: Prosím?
1: No, říkám, že už teďka to k tobě bude všechno chodit, jo, ty informace. Už ses totiž otevřel, jo, takže říkám, já to tak používám, veliký blagodár tobě i tvé mamince, i tvému psíkovi, s kterýma chodíte na amanitky. Takže kolikrát byl v lese, jaký máš teda sběr a jakou máš sušičku, už máš?
4: Jo, už suším pravidelně teďka, no, i na tady na ubytování, kde máme prostě penzion, tak jsem to musel vzít, jak by mi to schnilo, jo. Takže už jsem, jako nestíhal jsem to ani zpracovat, měli jsme mamou 3 košíky a prostě jako masakr, no, jednu várku jsem udělal ještě doma, jako přes noc, a pak jako po práci ty houby museli vydržet tak do 6, takže jsem pak jako ještě na ubytování sušil a zpracoval, no, jako masakr, no, takže teď o víkendu se chystám na další, hnedka zítra asi půjdu, protože končíme dřív a ještě to stihnu, jako by k vám nějak něco pozbírat. Musím toho přes víkend nasvěšit co nejvíc, protože pak jako no, už pak v pondělí zase odjíždím jako sem na ubytko. Takže tak, no, takže se těším a doufám, že to zase pozbírám co nejvíc. A... Akorát ono to nemá smysl toho sbírat moc, protože to pak nestíhá ta sušička, že jo?
1: No, sušička nestíhá a lékárny v okolí taky nestíhají, jo? Prostě distribuovat Alpu. Takže já taky musím chodit jenom obden. A ještě nám prozrať teda, v jakém regionu se nacházíš, kde sbíráš a co tam všechno roste za amanitky?
4: No to ve východních Čechách, no. Právě no, jsem vylezl jenom a právě jsem jel jakoby tam k nám do známého lesa, kde jako lidi chodí na borůvky, jenomže tam bylo hrozně sucho, tak jsem prostě mě napadlo zavolat mámě, jestli tam oni nerostou, no a hle, tam jako ona bydlí na konci světa, kde lišky dávají dobrou noc, takže ona tam, prostě tam nikdo nechodí, tam má jenom pár sousedů, jako fakt, a oni to asi jako nevědějí, nebo něco, jako ne, každý tohle ví, jo, takže ne, každý to sbírá, lidi se tomu vyhýbají v obloukem, takže zbylo víc pro nás, takže jsme jenom vylezli na kopeček do jejího lesa, tam jako mrtě jich bylo, pak jsme ještě ani nedošli tam k tomu největšímu, kde jich mělo být nejvíc a měli jsme 3 košíky a hned jsme se jako vraceli, no, takže velká pecka, no.
0: A hlavně to je radost, když to nejde.
4: Tak, no.
0: Já třeba každou houbu, kterou seberu, taky poděkuju, že říkám, ta houba může zachránit život.
4: Určitě.
0: Jo, pomůže nějakému človíčkovi zase. Jo. Takže já na ní koukám s úctou, na tu houbu. Protože já už v tom mám nějaké, ne zkušenosti, ale ponětí o tom, co ta houba je schopná, tak to víš, že se snažíš nazbírat těch houb co nejvíc, aby si mohl pomoct co nejvíce lidem, když na to přijde.
4: Určitě, no. Třeba moje
0: přítelkyně má... Protože každému, nějak... když pomůžu tady s tím, tak mu řeknu, příští rok si to budeš sbírat sám.
4: Tak, přesně, no.
0: Tam už nechoď.
4: Právě proto chci toho stihnout jako letos ještě co nejvíc, protože přes zimu to nenazbíráme, že jo, ani přes většinu léta, takže jako jo.
0: No a třeba mluvil jsem s klukama, co tady byli u mě na pokec ohledně amanitek a říkali, hele, přišel jsem k lesu se psem, že jsem šel na procházku, že se podívám na houby a vidím houbaře, tak jdu lesem. A po nich jsem vždycky sbíral nějaký hřiby, ne? Říkal, protože oni jsou snad slepí, nebo nevidějí, nebo co. No a pak jsem chodil a pak jsem je potkal, když se vraceli, a oni měli všichni košíky ochomůrek. Na hřiby se dali a brali do ochomůrek.
4: Tak věděli už.
0: Jo. No protože, hele, tady ty věci se šíří rychle světem.
4: Jo, určitě.
0: A každý člověk, který mu to pomohlo, je docela zajímavý, že každý člověk má potřebu to říct dalšímu člověku už i na sítích, na TikToku, jo, o tom vypovědět.
4: Já to taky šířím jako s lidma, který jako dobře znám, že jo.
0: Nevím, Petruka, jestli viděl toho frajera polského, jak říkal, celý život se bál jezdit pod mostama. Znákala s autem, když jel, tak když viděl most, že má podjet z most, tak vždycky musel najít cestu, aby jel přes něj, jo, aby ho nepodjížděl. Měl strach prostě, fobí. A od té doby, jak jsem si vzal vochomu, tak přímo hledám, abych mohl ty mosty podjíždět. Jo, že to, to vylečilo z trauma celoživotního.
1: To tady mám a je, z těch, jeden z účinků je absolutní prostě odbourání strachu a jeho projevu, což je úzkost tak. Prostě, jo. Takže...
0: Mušení srdce a tak dále. To všechno zmizí.
1: Jo, to... A to všechno... Umí amanitka a my jsme o tom nevěděli a oni nás od malička, od školky tvrdili, že to je jedovatá houba, ať ju rozkopem a kde si prosí. A pak se rozvíš takový jako převratný věci. Já tady mám nachystaný to videjko, který je trošinku historický, já ho potom pustím. No, Franti, co dál? A maminka tvoja, jak je nakloněná taky, bude užívat?
4: No určitě, já už jsem posílal tu PDF, co jsem posílali tobě s tou knihou přeloženou.
1: Ježíš, toto, díky, no, že jsi to připomněl.
4: No tak on jako čte, to je fakt hodnota, tam je normálně i, že to funguje prostě, že se člověk může vylečit z bradavic, z nějakého oparu, který se nedá vylečit, jako fakt jako velký výčet jako těch věcí, no, kterýma, co se s tím dá lečit, no, včetně těch srdečních problémů, duševních porů, že jo. Takovýhle věci, no, jakože to tak. Je fakt velká pecka.
0: To ani nejde popsat, to všechno to léčí. Protože to je takový kvanta, že tomu lidi prostě nechápu.
4: Jsem z toho fakt nadšený, jako, no, proto tak
0: učím. Proto já říkám všem, že byste měli mít doma v lékárnice sušenou i tom, ten macerát, to mazání, nebo tu mastičku udělanou.
4: Mm-hmm. Já jsem právě od kamaráda. To jo, to souhlasím. No, teď jsem získal recept od kamaráda, co to prodává dlouho na e-shopu. A teďka je uvolněno zdarma dva recepty přímo na to. A jako těším se na to, taky budu dělat. No jo, jo, to je přesně ta kniha, tak, který
1: Františku,
4: jsem se dostal.
1: Já jsem rád, že jsi mě to připomněl. A přátelé, teďka mě tady píše Hafan, kde bych som prosím sehnal PDF knihy. Tak toto je jedna z nich. A tuto vám můžu bez problému s přehledem přeposlat, protože tak. Hned v úvodu se píše, Franto, ty to víš, že je to uvolněno k distribuci a ba naopak, ať to můžu prostě sdílíme mezi sebou, jo? A Marita Muscaria byli na nesmrtelnosti. Má to taky hodně stránek a ta společnost Associate blabla vzdělávací, jo, to uvolňuje. A já jsem to ještě nečetl, já jsem si to jenom tak listoval a může to být velmi zajímavý. Ta baba Máša není, jako přátelé, já ji sice mám, jako jo, ale nemůžu vám ji sdílet, protože ona má samozřejmě autorský práva, jo, ale tady tuto knihu, Bylina nesmrtelnosti a Manita Muscaria, touto začněte a jako baba Máša jde objednat, to stojí asi 350 korun, jo, ta knížka, no, takže byli na nesmrtelnosti, no, tak ty jsi četl, Franto?
4: No, mám rozečtených asi prvních, asi 45 stránek jsem přečet, no, a je to, na začátku se píše, že to normálně bylo i jako strom poznání jednak, protože aj srovnáme to i se somou, jako s tím nápojem, že jo, vědění. A potom, co tam ještě bylo? Svatý grál ještě, srovnávali to se svatým grálem.
1: Víš, co tam ještě, víš, co mě zaujalo? Že vlastně podstatou amanity je Ježíš, nebo že Ježíš je součástí amanity. No ono to možná je tak trošinku jako takový jako duchovní, nevím, ale jako ty informace o amanitě tam můžou být fakt jako velmi dobrý. Takže mám to tady, kdo byste chtěl, pošlu vám normálně přes... Facebook, nebo WhatsApp, nebo e-mail, jo? Byli na nesmrtelnosti.
0: Tak církev schovala hlavně tu amanitu.
1: Církev, ano, ti už schovala.
0: Jo? Protože v církevních knihách se o amanitách píše. Jo?
1: A Ježíš není církev.
4: Určitě
0: ne. A Ježíš znamená pomazaný, to není jméno.
4: Tak ono to s tím Ježíšem je takový nějak,
0: Jo.
4: nevím, já si myslím, že to je jako vymyšlený, protože jsem četl i
0: No to
4: knihu
0: je.
4: od Jana Kozáka a tam
1: Jo,
4: to
1: Kozák.
4: jakoby, je to celý takový jebnutý, no, prostě těžko říct,
0: Jo.
4: no, co si o tom myslet, no.
0: Hele, když vemeš, že Ježíš nebylo jméno, jak to říkal Jordan Maxwell, jo, že to je jméno pro kohokoliv, koho ukřižovali v té době, jo, podle toho příběhu údajního. A znamená to pouze pomazaný, takže ty můžeš být tím, že si třeba tu vochomurku snědl pomazaný. Víš, jako... Chápeš?
4: Chápu, no.
0: Ale hlavně ta houba otvírá tady.
4: Jo, určitě, no.
0: Třetí oko, a to je intuice. A kdo ji bude užívat, tak ten přestane mít absolutně strach z autorit. Jo. Protože ta houba vymazává veškerý strachy. I z autorit.
4: Mhm.
0: Takže vy už uvidíte nějakou autoritu a bojte se z toho neposedete.
4: Jako těším se, no. Já jsem teďka začal včera s první dávkou, takže uvidíme, no.
1: Máš váhu? Máš váhu digitální?
4: Mám.
1: No, paráda. No,
0: není tak
1: dobrý.
0: Nezodpovědný jako ty, člověče.
1: Já jsem pankáč, víš.
0: Ty jsi zarebák, ne pankáč.
4: Ale jakože já jsem dal 0,7 gramu a jako nezaznamenal jsem jakoby nic, žádný jakoby změny, možná jako ten pokus, ale jinak jako skoro nic. Možná jakoby takový pocit žaludku, OK, jako se takhle bývá při houbách, ale nic jako zvláštního. Zkusím jako třeba víc, jako kolem toho gramu nebo
0: gramu.
4: Tam
0: nejde, půjčku. Tam nejde o tom, to ber až druhý den ten pocit může k tobě přijít.
4: Jo.
1: No, to může.
0: To není jako, to nemusí být přijde hned.
4: Jasně, no.
0: Takže ty musíš určitou dobu brát, a ne, že budeš šaškovat s váhama nahoru dolů. Ty prostě jeď jednu váhu, jo, a pozoruj sám sebe. Jo, a pak budeš zjišťovat vnitř. Ty musíš hlavně chápat, nebo bejt sám se sebou, jak jsi souzněnej. Víš? Aby si chápal sám sebe jako svoje tělo. Víš? Svoje myšlenky, jo, svoje pocity, jo, aby si měl všechny pod kontrolou, a tak najednou zjišťuješ, jestli se ti ty pocity mění, jo, ty, jo, jakoby postoje třeba k určitým věcem, jo, už tě to třeba tolik netrápí, nebo že, víš, že najednou zjistíš, že se s tím nemá důvod trápit, že to už je stejně pryč.
4: Já jsem takový,
0: protože spousta lidí žije minulostí. Jo? A oni se trápí, v budoucnosti se trápí tím, co se stalo v minulosti. Což je absolutně bezvýznamný. Protože to už nejde změnit. Vy musíte žít v přítomnosti. Ne v budoucnosti, ne v minulosti, v přítomnosti.
4: Je to tak, no.
0: Jo.
4: Tak.
0: Takže je důležité, aby lidi sami sebe pozorovali, jak se cítí, a podle toho pak začali dávkovat. Ale vždycky musí užít nějaký čas. Jo? Dej tomu čas, spousta lidí říká, hele, já nic necítím, ale ona, ta houba, pracuje, jenom ty ji nevnímáš.
4: No, můžu ukázat tu sušičku, třeba, jestli chcete. No,
0: tak se pochlub se.
1: Pojď. Pojď na to. Počkej, já si tě zvětším. Já to tady dám pryč a s chlapca si zvětšíme. Tak, no vidíš, vidíme teda tvoju garzonku. Nebo ubytovnu. Jo, chlapec se na pěkně otevřel, že, Maro, František?
0: No,
1: to se
0: no,
1: mi líbí.
4: Ještě mám naloženou, ale ona je větší, já tam mám ještě víc pater.
1: Aha.
4: Ale je to od Ety, no, zhruba za 1800 mě stála, ale jako je to s takovýma nerezovýma. Nerezovýma těma a rostala.
0: Aha,
4: no,
1: vlastně.
4: Počkej,
1: my to vidíme. No vidíš, Maro, já to mám celoplastový, no. Chlapec to
4: no,
1: má...
4: To je
0: nerez, jo. No. Jo, protože to má menší dírky, tím líp se to prosušuje.
1: Ano. A mě to kolikrát propadává tam. Mě to těma dírama většinou propadává.
4: No, oni moc nevím, jsou takový jemňoučký, takže je to v pohodě.
0: Jo. Říkám, akorát tady u těch sušiček je nevýhoda, že to musíš přehazovat, no.
4: Jo, ty patr. To, co není dosušený, tak to dávám dolejt, no.
1: Jo, jo.
0: No, Jo? Protože když máš tu šuplíkovou, tak tam se líp prosušujou, no. A ale vrátky... hele, to je, ono, vesměs je to jenom o tom, kolik toho sušíš, jestli si to budeš sušit jenom pro sebe, tak ti to bohatě stačí.
4: Jo,
0: víš?
4: Určitě.
1: Tak.
4: No, ale to nestíhala, to bylo potřeba jako dosušovat, takže... No, ještě,
1: Na kolik sušíš, kolik to má maximálně grády? 70 nebo víc?
4: Já jsem dával na těch 60, no,

0: 65-70. Už ve finální fázi teďka. Jo? Ale vždycky je nechám prosušit třeba na těch 50 stupňů, že jde 12 hodin. Víš, aby pomálu jela, dlouho, a pak už na ty vysoké teploty, jako na ty vyšší, už jenom krátkodobě.
1: Jasně, no. Dává smysl.
0: Takhle no, jsem si to vymyslel já, jo, tak ať to každý dělá.
1: Jasně, proč?
0: Já to taky zkouším.
1: Vláčný, ne? I potom.
0: Ale ono stejně, i když bude jako, že trošku měkčí, žídáš do sklenice nebo tak, tak ono se nic neděje, protože ten chemický proces už tam prošel.
1: No jasně.
0: Jo, protože to už se nevrátí zpátky, aby se tím měnil do kytelinových skupiny. Tady jde jenom o to, aby už nechytla takovou vlhkost, že by začala pletnivět.
1: Jo, jo.
0: O nic jiného nejde.
1: Necháváte ty
0: jako houba, no.
1: Necháváte ty sklenice pak ještě otevřený, ne? Potom, aby to prostě
0: ne,
1: bylo...
0: Vůbec. Ne? Ne, já když to vyndám ze sušičky, tak de facto ve velice krátkém čase to balíme do vákuovačku, normálně do pitlíku a víš, se zavírá, já nevím, po 20 gramech to, jo, balím si. Víš, dělám si balíčky. Vysát, normálně odsávačku, zavaříš do folie, hotovo. A pak to můžeš mít rok a nic se tomu nestane.
1: To je zajímavý. No tak bez duchu.
0: A můžeš si to dát třeba i po 10 gramech, rozumíš, aby si otevřel pitlík, aby si neměl velký množství odevřený naraz, nebo to.
1: Jasně, no. To si možná
0: aby se ti ta houba nekazila, no.
1: Ještě jsem slyšel, že je dobrý ekvip, jako mít na to, jak jsem ho říkal, keramický nůž, protože ta houba prej jako nemusí úplně kov. Co jsem tak slyšel od té paní, co překládala tu tohleto PDF, která s tím má spoustu zkušeností. Nevím, no.
0: Ale jako nemyslím tak, si, nemyslím si, že by kop ublížil houbě, teda.
1: Nevím,
0: no. Jako, jako blbost, ale...
1: To je taková zajímavost, ale těžko říct.
0: Ještě, aby jsme to ještě řezali pazourkem, ne? Víš jak?
2: Hoši, když jsme tady u toho, Františku, dívej, nejlépe si to prostě udělat jako sám, jo, protože víš, co máš, protože toto mám teda taky ofocený z babky Máše, jo, a já to přečtu, takže pozor, prodejci rychle zaregistrovali produkty Amanita jako značkový výrobek a nové doplňky stravy s muchomůrkou rostly jako houby porešti. Kvalita prodávané i kupované muchomurky je kritická a obecně zpochybňovaná. Mnoho prodejců je nezodpovědných a protlačují zcela neznámý prášek v kapslích nebo muchomurku z předchozí sezóny, anebo muchomurku sklizenou v chemicky nebezpečném prostředí, nebo muchomurku nesprávně skladovanou a proto plesnivou a tak dále. Mám dopisy od svědků, kteří v takových zařízeních pracují.
0: Já jenom k tomu dodám, že oni sušejí třeba ty nohy těch muchomůrek,
2: ano.
0: Víš? A pak to drtěj, prodávají ti je v tobolkách a ty nevíš, protože v těch nohách nic není. Jo?
2: Tam
0: ale, takže oni ti prodávají jenom objem. Objem, ano, ale ne...
2: Já to ročtu a pak si o tom popovídáme. Takže oni pracují, porušují hygienická porušení, porušují hygienu, blabla, jsou jako špinavé podmínky, muchomurka sežraná červí a další houby v práškovém konečném produktu. Mám stránky stížností na vedlejší negativní účinky zakoupené muchomurky. Pupínky, alergické reakce, bolesti ledvin a jater a tak dále. To znamená, že potom pak se šíří fámy, že muchomurka vyvolává nějaké alergie a pupínky, protože když si to někdo koupí tady od těch dealerů z prostých, jo, pak jim naskáčou nějaké vyrážky, tak za to Amanitka nemůže, ale vlastně ti distributoři, který tam míchají prostě svinstva. A ještě to dočtu a jdeme dál. Kromě toho, mnoho z těchto podniků propaguje muchomůrku obecnou. Amanita pantera, která má jiné chemické složení, není vhodná pro mikrodávkování. Výsledky mikrodávkování Amanita pantera jsou 50-50 s mnoha negativními účinky na duševní emoci. No, tak toto bych asi možná polevizoval. Panterovka je taky dobrá, to je vyšší level, ale teď se bavíme o té červené krasavici, jo, takže bacha na ty distributory, oni prodávají i prostě v kapslích a tam člověk nevidí, tam může být fakt takový side ride, že do toho bych nešel jednak je to drahý a jednak vůbec nemáš jistotu, co tam je. Proto je důležité dělat si to doma sám. No a tady vidíte

0: Márou a teďka s novým chlapcem Františkem, že to skutečně děláme s láskou a vybíráme pečlivě. No a samozřejmě nožky vyhazuju, jo. A ještě na to sušení vybírám fakt kvalitní pevný kloboučky, jo. Čistím to jenom na sucho. Písemně koupila nožík, který se jmenuje Na Petrovi a Manitky a má to i takový žíňky, takový kartáček, takže to pročistím, jo. Vůbec to nenamáčím, takže fakt se tomu věnujeme s láskou. No a jo, a to může každý tak udělat pro sebe a pro okruh svých známých, kteří třeba nemají možnost do lesa, jak ten můj kamarád Robert, který je mu, prostě není mu dobře, takže nemůže si dovolit chodit po lese, je sám. No a tady ten chlapec Ríša Marava, tomu tam zase neroste nic, jo, tak třeba se naskyte někdo, jo, který bude potřebovat, tak osloví nás, Máru nebo mě, možná i Frantu, můžem klidně poslat, jo, toto není PR-ko, není to určitě jako na biznis, ale spíš jde o to, aby to pomohlo co nejvíce lidem, kteří to potřebují, tu aktuální pomoc. Je tak?
1: Přesně tak, já je třeba beru mokrou žinkou, jo, protože ty huby, kde já chodím sbírat v těch bomlazinách, jak se tady tomu říká, tak ty jsou většině jako hodně špinavý.
0: Uh-huh.
1: Jo, takže já je musím vzít normálně fakt mokrou houbičku, opatrně je omývám každou jednu extra. Jo? To je málo kdy, že by byla čistá, že ji nemusím otřít.
2: No.
1: Ale prostě takhle ji nemůžu sušit, jak vypadá. Jako.
2: Ale pak nebezpečí, že se zdrbají ty bílé tečky, ne?
1: Který ano, ty bradavičky nic nedělají. Ty bílé tečky nic nedělají.
2: Ne.
0: No tak to bych všichni se možná s tebou přel. Babka Máša říká, že v těch bradavičkách je taky hodně no. muštimolu, jo, těch účinných látek.
1: To může být, ale vem si, že spousta ochomorek ty bílé tečky ani nemá, protože jsme je dnešní. To je zbytek sukínky. Víš? Protože ta dobrý. Houba je zakuklená a ona leze jakoby z toho baťohu ven. No a ten baťoh na ní zůstane na tom klobouku a proto dělá ty čupky. Víš? Ale a ta aktivní látka je pod tou barvou.
0: Aha.
1: Ta je ze spoda, pod tou šupkou. Vidíte? Já nevím, jestli to ukazoval nějaký růz nebo kdo a právě ukazoval, jak uříz, říká, tady je ta aktivní látka ze spoda.
0: Jo. Víš?
2: Já se jako dávám pozor, abych ty tečky jako co nejvíc jich tam zůstal.
0: Já taky právě, jo.
1: Ale já jsem se toho taky bál před rokem, když jsem točil mě tečky, jenomže normálně to vemeš houbičkou, nebo jenom, a normálně ty tečky jdou dolů sami, to nedrží na ty houbě. Víš? To málo když se tam drží, jakože drží.
2: Právě, no.
1: Třeba pantery, to většinou bez teček. To všechno smeje déšť? Normálně déšť to moje.
2: Je to možný, no. To tam moc nedrží, no, to je fakt. No.
1: Já to mám, už jsem jich nazbíral X, tak vím, co ty houby to znamená. A vem si, že oni, když normálně ona čumí ze země koule a já jí čapnu za hlavičku a já jí vytáhnu a ona je takhle v zemi. Jo, tam je tolik toho jehličí, že ona se prodírá tím jehličím, takže ona má takovouhle nohu a takhle čím jí zde. No, takže ona musí být špinavá, i kdyby nechtěla, protože se cpe tím jehličím, takže na každý je jehličím. A to je voprus.
0: Já to stírám tam tím kartáčkem.
1: Jako opatrně. Já taky, když to jde, ale většinou to moc nejde.
0: No.
1: A jako zablácený houby sušit, jako se mi zase tolik nechce.
0: Já zase chodím, já vždycky tady třeba den nebo dva prší, jo, tak to nechodíme a chodíme třeba den po tom, co přestane pršet a tam už je pěkně, jako je tam vláha, to cítíš tu nádheru toho ducha, toho lesa prostě, jo, ten život. No a i když říkáš, oni jsou fakt, oni ta síla toho života, jak to prorve prostě ty mechy, ty lišejníky, a vidíš jenom kousíček, takovou jenom čepičku oranžovou třeba, jo? Vidíš, kdyby měla hnědou barvu, jak ty mainstreamový hřiby, tak je ani neuvidíš, jo? A tam chomorka vyloženě chce, aby jsme ho našli, aby jsme ji vzali a použili pro vlastně pro radost a pro zdraví.
1: Ale a další věc, a jenom dodám, že třeba tady, kde chodím já, tak ty chomorky jsou pořád jakože mokrý z vrchu. Jo? Ty nemají suchoučký klobouček. Ty mají permanentně mokrý klobouky. Jo? A oni jsou jak lepidlo. To normálně mám špinavý
2: no,
1: prsty,
2: jo,
1: když jenom
2: jo.
1: trhám ty nohy z nich.
2: Tak
1: Když je
2: jo.
1: mám, když je dám do ruky, já mám vždycky černý prsty.
2: Hlavně se pak nedotknou oka, protože to není nic
1: No,
2: moc.
1: už jsem se dotknul. Trošku to pálilo.
0: Přátelé, tak to se musím pochlubit a pochválit moji ženu. Vidíte ten nožík? Na Petrovi Amanity, jo? Mám to pěkně na karabinku, má to aj řezáček, má to aj kráječ, no a tady to má takovej ten smetáček, jo? Takže veliký blagadar mé ženě a...
2: Nádhera.
1: Jo, a ještě k těm nohám. Většinou ty nohy od těch ochomůrek jsou sežraný. Jsou plný červů.
2: To, no, je to také možné, protože tam je prej té látky málo, tak já vždycky nechám půlku nohy jako v zemi, ať tam je to mycelium, že ať se to tak nějak zachová a půlku nohy vždycky utrhnu doma, když to čistím. Jo.
1: Vem si, že ta houba se rozmnožuje výtrusama.
2: Tak, no jo, to má spory, jo.
1: Jo. Vidíš, tady máš jednu mouchu, co je suchá a vedle ní
0: ano.
1: je mokrá moucha.
0: Ano, ano.
1: Protože tam má mnohem jinou takovou barvu a už vidíš na ní, že je mokrá. Jo?
0: No, to jsou takové ilustrační záběry tady zase z naší dílny. A já to tak klidně mluvme, tady je, buď teda, to nevím, jestli to byl panter nebo ružovka.
1: Ale to poznáš, no.
2: Ale
1: panter většinou ani nemá, panter ani většinou nemá ty šupinky. Ten je většinou hladký. Ten má dlouhou nohu a on má malou hlavu docela.
0: A toto je umělecký foto, který stvořila píseň. Já jsem velmi rád, že u to baví chodit se mnou do lesa a sbírat. Takže
1: a to dělaj,
0: vidíš, tady je to
1: dělaj...
0: okousaný těma lesníma prostě zvířátkama, jo? Já jsem ji vzal, protože tím je to, ona je ještě chutnější a možná má ještě větší obsah těch účinných látek, když je okousaná.
1: Ale pokud to přežijou ty zvířata, tu syrovou, tak to musíš přežít přece taky, ne? Jo.
0: A přece žijí a jsou tu s námi.
1: Vidíš, že tady nemáš ani jednu kropenatku. Všechno pryč.
0: No, tož...
2: Já jsem taky sbíral všechny, ale pak se mi nějaký vyházal, protože už byl jako hodně, hodně lehký, hodně chycený. Už se trošku smrděli.
1: Jo, tak takový ne,
0: ale toto, přátelé, tak toto jsou krasavice, to nám dovezl pan Vochomůrka teda. Nazbíral je na Moravě kolem Moravské Třebové a prostě suchy jsou čistý
1: no, ty
0: a
1: jsou
0: krásně velký červený.
1: Ale ty budou někde, kde jsou, někde v těch listnáčích to bude, víš? V nějakým tom lese, kde není jenom samotný listí, ale je tam, je to promíchaný.
0: No,
1: protože takže... jak to máš jenom vyhličnatým, tak ty houby jsou špinavý, jako. No. Ty jsou plný jehličí a hlíny.
0: Takže to je ta naše sušička, osmipatrová. Příští rok pořídíme, Maro, ty jsi o ní mluvil, o té větší 12-patrové a František, která má taky šikovnou, že tam má to pletivo nerezový.
1: No, ne, že se to líp prosušuje.
0: Takže já to mám tady z plastu.
1: Jo, ale tak já myslím, že všechno účel splní, jo.
0: Tady tak začínám, to, já začínám, jo.
1: No jasně, no, já říkám, že každá ta sušička nějaký ten svůj účel splní. Tady je všechno otázka, kolik toho chceš sušit, jo. Jo, jestli už to chceš brát
2: říkám,
1: jako trošku na profesionální úrovni.
0: Dvě, jasně, tu nechám taky. No na profi úrovni, to jasný.
1: Na to je jasný.
0: Profi.
1: Jo.
0: To žádný amatérismus.
1: To ať si každý zvolí, jakou chce. No. Ale ono je to vesměs stejný, to je všechno jenom de facto design, tady ty třeba, nebo i ty šuplíkový. A tady jde o to, že všechny mají jedno společné a to je ventilátor a topení. Víš? Tady jde jenom o to, aby v té sušičce dobře koloval ten vzduch. Jo. Aby co nejlíp, jo, aby byl tam furt teplej průvan.
0: Jo, No a teďka, pokud jste zaznamenali, že už nešumím, tak vypla teďka sušička, která jela od rána vlastně. Jo, těch 14 hodin. Jsem začala si teda v 6, no, tak to tak akorát vychází. Takže, tak, přátelé, 2016, začali jsme dřív, což je dobře, jo. Takže barák ještě nespí, já teda jsem mimo svoje studio, takže beru ohled, ale myslím, že chvilku ještě dáme. Klidně volejte, pište tady nějaké zprávičky pro nás, nějaké třeba otázky. A já tady mám v záloze otázky, já jsem málem na ně zapomněl. Já jsem si je tady skopíroval, jo. Takže ještě odpovím teda tomu Hafanovi. Hafane, PDF-ko tě pošlu, té knihy byly na nesmrtelnosti. To je od Františka, takže děkujeme Františkovi. Myslím, že to může být zajímavá kniha. Jsem tam aj viděl nějaký chemický vzorce, jo, takže by to mohlo být i jako technicky zdatný. Tak, Maro, a to, co je teda pro nás, jako já jsem skopíroval tady dotazy od Nadí. Ahojky, mám prosím dotaz na ten příspěvek o muchomůrce červené. Chtěla bych vyzkoušet při odvykání kouření. Myslíš, že je to bezpečné? Děkuji moc za odpověď, případně kde to zeženu.
1: V lese.
0: No? To
1: jako otázky docela na čelo.
0: No, ale, to už je asi pátá kouření, otázka, který bych nečekal.
1: Ale podle baby Maši, když co ona píše ve svých knihách, myslím, že to je 50 na 50. Jo? Že tě z toho baví kouření ochomůrka. No, ale cigareta, kouření není tak jedovatý, jak se o něm tvrdí, a oni pracují na jiných těch, jak se říká, receptorech, ale že prostě ta ochomůrka moc nejde do toho kouření. Jo? Protože to kouření je ve skutečnosti v menším případě je to prospěšné pro tělo. Jo. Ona jde spíš pro takových neprospěšných věcí.
2: Alkohol.
1: Ale je to, jak říkám, já ten, co jsem všude koukal, tak je to 50 na 50. Já kouřím furt, sice kouřím míň, bych řekl, i s takovou větší nechutí, bych řekl, že kouřím. Jo. A teďko bych řekl, že jak navyšuju dávku, takže mám menší chuť na kouření. Jo. Ale to jsem na nějaká 0,8 gramů. Jo, protože každý rok vy, když začínáte s tou očistou, s amanitou, tak začínáte de facto jakože z nuly. Jo? A pak jedete a zvyšujete. Jo? A ne že tenhle rok skončíte třeba na gramu, jo? Nebo na 2 gramech, jo? Nebo kolik chcete, když na to přijde. A že příští rok, až bude zase ten čas, takže budete pokračovat v těch 2 gramech třeba, nebo v gramu. Jo, zase začínáte z 0,4. Jo, jakoby od píky. A zase se zase někam dostanete, jo?
2: Tam si, že se standardně má držet takový ten gram denně, nebo tak, že dokud je teda, co jíst.
1: Ale tak. já jsem bral gram ráno, gram na noc. Nebo gram a půl ráno a gram na noc.
2: Proč tam?
1: Ale jak říkám, no, bral jsem to měsíc a pak přišel čas a skončil jsem s ní a začal jsem s ní až za půl roku zase třeba.
2: No jasně, no, není. A chlapi, můžu se takhle zeptat, když třeba dojde, tak vy máte nějaký zdroj, kde se to dá koupit, nějaký ověřený, jakoby...
1: No to nemáme. My máme vlastní zdroje.
0: Vlastní no, lety. Vlastní
1: protože, lety. Protože si sbíráš, tak ti nemůže... Jestli ti dojde, tak nemůže... Jak ti může dojít tobě?
2: No tak stát se může, no.
1: No to nemůže se stát, protože ty nikdy nemůžeš dát svoje poslední.
0: Františku, kdyby tě došla obrace na nás.
1: Jo, anebo tak, jo.
0: Ale nekupuj od žádných dealerů kapsle a jo, to
2: nevíš. To ne, právě to jsem se chtěl poinformovat, jestli náhodou, jako nevíte o někom, kdyby náhodou, že?
1: Jo, kdyby náhodou, ale kdyby náhodou, to je tvoje zodpovědnost, aby si měl ty sám připravit.
2: Já se snažím. Víš? Teď je sezóna,
1: a ty nepotřebuješ mít toho 2 kila. Jo?
0: Sezóna, Sezona je v půlce, ještě budou, jo, takže a ty zase chodíš do té práce, prostě nemáš toho času. Dívej se, my s Marou máme dost, jo?
1: Toho, já mám všeho. Až hard.
0: No.
1: Jo. Ale takže, jak říkám, ty když musíš být zodpovědný hlavně sám k sobě, ty máš tu zodpovědnost.
2: Chápu, snažím jo? se.
1: Když si nasušíš i víc, že bys to chtěl někomu dát, ale pořád musíš myslet na sebe.
2: Určitě ne.
1: Protože to je tvoje lekárna. Jo. Tak. Jako za dobrotu na žebrotu ne. No. Protože si ten někdo byl línej se postarat o to, abych si ji měl třeba, tak to je ale ve finále jeho problém. Ty nemusíš cítit za to žádnou vinu, že mu nemůžeš nic dát.
2: Jo. Jako já to pěstu, teda sbírám toho víc, protože ještě i přítelkyně chce to taky jako nasadit, má nějaký postel, má nějaký blbě se jí spí, má nějakou cystu v hlavě a prostě se jí fakt blbě spí a to jako
1: no, zkouší. No to se právě dává na noc, před
2: spaní. Prášky na spaní a moc si to jako nepomáhá. Kouří jako trávu kvůli tomu, že jo, aby se líp spalo, ale myslím si, že jako tohle by jí mohlo pomoct určitě. No, jako
1: určitě Amanita je dobrá na spaní, to doporučujou, ale těsně před spaním, aby si si vzal tu dávku, kolik si určíš sám samozřejmě. A další lék na spaní je marihuana samozřejmě. Nejlepší.
2: To jako, jo, asi to pomáhá, ale on tak si i tak blbě usíná, doporučoval jsem.
1: Ale ona je dobrá na spaní, ale zase bochomurka je dobrá v tom, že tě hodí do hlubokého spánku.
2: No to by potřeboval. Ten mozek trochu
0: REM, REM.
1: A ještě je doporučeno třeba na spaní používat bochomurku královskou. Je? Protože bochomurka královská je tak, která ti dává ten nej, jako ona má nejvíc sedativní účinek.
2: Mm-hmm.
1: Jo. Takže právě, co jsem takhle vyposlech ze světa, tak říkají, na spaní bochomurka královská, na usklidnění bochomurka červená a do aktivity panter. Jo. To je všechno, co ty chceš, jakoby, aby co to dělalo. Jo? Třeba Rus jede na tom, že cvičí pod Amanitou tigrovanou. Jo? Pod panterem. Jo? A třeba říká pak, a když se chci hodit do klidu, tak si dám červenou. A na spaní zase královskou. To každý si musí tady...
3: O 4x silnější než červená a 2x dražší. Lidé si často myslí, že dražší znamená lepší...
0: Máro, promiň, já jsem to tady odbouchl, ale já mám tady nachystaný pro Františka třeba videjko, jo. Tady povídá chlapec, jako popisuje rozdíly mezi panterem, královskou a červenou. Takže já to pustím, má to jenom 50 sekund, jo. Ať máme nějaký
3: videjka. Panterová bochomurka je 4x silnější než červená a 2x dražší. Lidé si často myslí, že dražší znamená lepší, ale tak to úplně není, je prostě jiná. Začínat by se mělo rozhodně s červenou, ideálně ve formě prášku, například v takových 50-gramových baleních. Máme tu i kompletní kurzy mikrodosingu v takových 100-gramových baleních, vakuově uzavřených, takže vydrží až 2 roky. Začínat je potřeba s červenou, protože pomáhá se spánkem a mírní deprese a spíny. Po kurzu s červenou pak můžete vyzkoušet panterovou, kterou máme také ve vaku a v 20-gramových baleních. Všechno je skladem, napište si oceník a doporučení.
0: No, tak tady je trošinku takový předpoklad, cítím tam, že to je upřímný, je pravdivý, jo? Že fakt jako nabízí jako kvalitu tady ten chlapec třeba, jo? Že to není v kapslích, je to v tom, jednak tam má, jako
1: ale,
0: samozřejmě
1: ale zase, hlavičky. Ale zase mletá, nevíš, co tam je na mleto.
0: No to nevíš, no, to nevíš.
1: No.
0: Ale ty hlavičky to víš, je? Má tam pantery.
1: No právě proto no, takže... lidi, i myslím, baba Maša říkala, když tak, abyste viděla ty hlavy.
0: Ano, tak. Každopádně je lepší pěstovat, chodit, sbírat sám. Baba Maša svoje, říkala, zvedni ne. Prdel a jdi do lesa, tam to všechno je. A lidi se mě ptají, ty Petrucho, kde to bereš, jo? No tak já vždycky nevím, co na to mám říct, jako jo. V supermarketu, vole, Hitler marketu, že?
1: Hele, a představ si, že ty co jakože to nezbírají, tak mi všichni hlásí, hele, tam rostou ty bochomur, tam jim na kosu, tam ty. Říkám, tak si je sbírejte vy oslové. Vy je potřebuje.
0: No, já tady přečtu další, toto není dotaz. Maro, my máme pochvalu, člověče. Roman, jo. Fajn, tak se těším na středu. Díky za informaci, v 18 hodin to je i dobrý čas, tentokrát si poslechnu naživo. Lepší než čekat na archiv. Ten nedělníček je nejoblíbenější, to se dobře poslouchá a člověk se dozví zajímavosti, jen tak dál, ať se daří. Takže Romane, díky.
1: Ať se daří.
0: Ano. Důležité, že se to dostane mezi vědomé tvůrce a šíří se to dál. Jako jo, to nejsou naše nějaký moudra, nebo jo, my to taky vlastně přebíráme, ale hlavně máme už vlastní zkušenosti, hlavně teda Mára, já se neustále učím. No. A potom to teda samozřejmě zazdíl Jas Ataj, náš dobře známý, prej, před 12 hodinami, prej. A proč sbíráte ty oranžové věci? Jo? On tak komentuje nějaké naše videjko o Muchovu. Jo, to, Maro, všiml jsi, že jsem tam teda dal ten náš příběh, ten náš rozhovor?
1: No to jsem slyším, ještě jsem ti za to nevynadal.
0: No, jako, já vím, jo, ale...
1: Říkám, co ten tý frajer dovoluje, ty vole, bez mýho povolení.
0: Dal jsem to tam, protože myslím, že to bylo celkem vtipný, jo. A já jsem si ani vyzkoušel, že se dá dělat živáč a i na mobil, no.
1: To si zase něco... Říkám, ten je horší jak Petráš.
0: No, já jsem si myslel, že mě to tak jako vytkneš, no, ale tak jako už to je venku, tak jako, no, každopádně já
1: tak jako když pustíš do etaru někoho, kdo o tam nic neví, tak...
0: No, už to jsou já, no.
1: To já bych mohl pustit taky tvůj rozhovor do éteru.
0: No, však jo.
1: No, ale nevím, jestli by se ti to občas líbilo.
0: Ne, tak toto bylo takový jako přirozený, no, takže... jo, je to vlastně akce z terénu. A já
1: ale to bylo úplně nedomluvená akce.
0: Nedomluvená, no, nedomluvená.
1: Takže de facto to bylo upřímný z mý strany.
0: To bylo upřímný z obou stran. Obou
1: no
0: stran.
1: To jo, no, ale že to nebylo sehraný vůbec.
0: No nebylo to vůbec sehraný, vůbec.
1: Protože mě to tam skočilo a říkám, darebák jeden. To tam hodil, ještě ukazuje, kde ten lesík je.
0: A to jsem neřekl, akorát řekl, že to je houština. No dobrý, nejme to, brať mi líst. No a Jas Ataj to komentuje a proč sbíráte ty oranžové věci. No, takže já jsem to tady už jenom tak jako ze srandy umístil ten dotaz, který absolutně aby se, teda jako...
1: Aby se otroci měli na co ptát.
0: No asi možná, no.
1: To je možná.
2: Tak, můžu se ještě zeptat, jak jste mluvili o té babě Máše nebo někomu takový?
0: Baba Máša.
2: Tak co ona má, taky nějakou příručku nebo nějaké informace?
0: Ona má knihu, nebo? Napsala knihu. Já pošlu odkaz.
1: Ona je biochemička.
2: Já bych si třeba rád koupil, jestli to někde jako koupil.
1: No ty to máš na Amazonu.
0: Ale je to v polštině a v angličtině.
2: A jo, tak to
1: a němčině, v němčině.
2: To viděl, a... no, tak to, no.
1: Polský, ruský, německý, anglicky. A baba Máša dokonce o tom vypráví, že ne každá kniha snad je stejná.
2: Jasně, no. Ale tohle, co jsem posílal já, tak to je přeložená naštěstí. Ta holčina, kterou jsem jako nedávno taky jako střetl přes Facebook, tak mi hnedka poslala jako zadarma a to jo, teda
1: taky protože máme, baba Máša dělala kolik, říkala asi 8 let výzkum nebo kolik to dělala.
0: 7 nebo 8 let výzkum právě, ano.
1: Tam byly normálně kontrolní skupiny, no, tak, všechno.
2: Já ji zkusím, tuhle z toho holčinu, jestli by to náhodou nepřeložila. Není to náhodou no. I v PDF verzi?
1: No, a protože baba Máša řekla sama, že už je asi 7, že už je snad 700 tisíc jako kopií, jo, že... Je prostě ta kniha lítá světem.
2: No tak to se
0: no, ta,
2: podívám se zhruba na to, do první možnosti.
0: Zhruba do první poloviny je to fakt technicky. Historie, technika a hodně tam té chemie, různý molekuly, jo, ty vzorečky. No a účinky, jo, pak nějaké kontraindikace, protože ona pracuje se skupinami těch lidí, těch uživatelů, kteří to prostě berou různě. Jo, a na každého to působí jinak. Ona to pak vyhodnotila všechno, je tam plno grafů všeho. Jo. No a druhá polovina té knihy jsou už takový prostě zážitky, jo, od těch, kdo užívali nebo užívají, tak popisují prostě, jak se jim změnil život, zdraví a tak dále. Takže chystám se na to, ale to čtení prostě na hodně dlouho, protože my furt lítáme, furt někde lítáme, do lékáren, pro Alpu, takže není čas na to.
1: Ale je to asi 360 strán, myslím. Myslím, ano. Že takhle je to napsané na internetu, že to má asi 360 strán.
0: No.
1: Ale to je, ale říkám, jako doporučuji všem, ať si to koupí a ať použijou překladače, no, jestli se chtějí něco dozvědět. A tam jsou recepty, co ona dělala, všechno.
0: Jo. Já vám tady pošlu odkazy na internetový knihkupectví a myslím, že tam mají variantu i v PDF verzi. Jo,
2: no, to by bylo skvělé, že bych dal právě ty mý kamarádce nový z Facebooku, no. A ona by se toho třeba chytila. Že jí to taky zajímá, taky už asi to jede dlouho, to vypadá. No,
1: a ona je docela, myslím, dobrá knížka i od toho Poláka Borovský, nebo zase mi někde sdílel ten obal ty knihy a tam je to taky o chomůrkách a o církvi. Mm-hmm. Že prostě i ta církev, jo, ty červený, ty, co mají na sobě, že to je všechno jako o chomůrka.
2: Tohle to si přeštěte taky, tam jsou jakoby útržky taky z různých takových knih a jako rozhodně je to fakt komplexní, že tam povídají i o ty historii a pak jako ty účinky a pak tam jsou nějaký to složení, že? Taky to je zajímavý, no.
1: Ale Petrucho, mě napadlo, to je jako máš to Matrixu, ne? Červenou nebo modrou? Ty vochomůrku.
0: Červenou, no.
1: Jak si vemeš vochomůrku, tak se ti tady tak těžce rozsvítí.
2: Ano. Obě,
1: pak pošleš spoustu lidí, pošleš spoustu lidí do prdla. Jo? A uděláš ve svém životě velký pořádek.
0: Ano. Tak, ať tady taky pustíme nějaký videjko, takže když jsme u té historie, tak jsem tady vyhrabal jedno videjko, který jsem si i ověřil a je to skutečně tak. Takže sluchajte tu, kochani.
4: Zajícem dovodem, před kterým oficiálna historia kapituluje.
3: Historie kapituluje.
4: I probuje s vyčíčením, je fresk, řekomo...
3: Freska z 12. století.
4: ...znajdující se v malej romanskej kaplici...
3: Malá kaple ve Francii.
4: Ve Francii, či jak to tam się czyta. Na ścianie tej kaplicy znajduje
3: klasická scéna v ráji.
4: Przedstawiające klasyczną scenę kuszenia w raju.
3: Adam, Eva, aha.
4: Widzimy Ewę. Oraz węża owiniętego wokół centralnego pnia.
3: Strom poznání dobra a zla.
4: To, co kluczowe, to wygląd samego drzewa poznania dobra i zła.
3: Umělec nenamaloval jabloň.
4: Artysta, który malował ten fresk pod nadzorem wtajemniczonych...
3: Strom przypomíná něco jiného.
4: Nie namalował tam jabłoni. To drzewo...
3: Deśnikowite twary.
4: Zupełnie innego. Ma kilka rozgałęzień w parasolu.
3: Intensywnie czerwona barwa.
4: Każda z tych form ma intensywnie czerwoną barwę, a na ich
3: jasne teczki a wirustki.
4: Widać regularnie rozmieszczone jasne kropki lub wypustki.
3: To není běžná rostlina.
4: Te malowidło nie pozostawia żadnych złudzeń. To nie jest roślina.
3: Monumentalny egzemplarz houby.
4: Identyczny, spleciony, monumentalny okaz grzyba.
3: Komórka czerwona.
4: Skaria. Wąż podaje Ewie element, który pochodzi
3: bezpośrednio od tego
4: grzybowego kapelusza. Jak to możliwe, że w
3: chrześcijańskiej
4: pośrodku Europy, w samym sercu średniowiecza,
3: zdroj mądrości a wiedzień,
4: podolicznego grzyba jako źródło poznania mądrości.
3: Podzemní proud informacji.
4: To dowód na to, że podziemny nurt wiedzy jest ukryty często...
3: Zákonne elity a alchemisté.
4: Elity zakonne, alchemicy i heretycy...
3: Zakodowane informacje.
4: ...przekazywali sobie zakodowane informacje o tym,
3: aktywacja szyszynki.
4: ...była substancja aktywująca wyższe funkcje szyszynki.
3: Najtemniej je pod lampą.
4: Widoku, stosując zasadę, że najciemniej jest pod latarnią.
3: Pro adepta jasny ukazatel.
4: Dla nieświadomego chłopa było to po prostu drzewo w raju.
3: Ledasz kontakt z bożstwem.
4: Dla tajemniczonego adepta był to jasny drogowskaz.
3: Stawem z Matrixu.
4: ...boskością... Szukasz wyjścia z Matrixa? Oto klucz.
3: Kwić upaty borowiec.
4: U stóp sosen i brzus.
0: No, takže já jsem teda zjišťoval, jestli to třeba nemůže být fake nebo tak, jo, protože dneska je to plný Facebook, tady těch různých AI a fejkových zpráv, videí. No, tak jsem si tady vyhledal, že skutečně, počkej toto na E, to už jsou ty dotazy, tady, jo, že ta kaple, že ta freska je skutečně v té kapli, která se jmenuje Plain Courault a je to ve Francii, no a o co jde. A tam se nachází nástropní nástěnná malba pocházející přibližně z roku 1291, takže 13. století, která zachycuje scénu prvotního hříchu Adama, Eva a hada motaného kolem stromu a vzhled stromu je muchomůrka, jo? Takže strom poznání dobrého a zlého je na této konkrétní fresce zobrazen velmi netradičně, svým tvarem, siluetou a charakteristickým červeno-bíle tečkovaným vzhledem nápadně připomíná obří houbu, konkrétně muchomůrku červenou, Amanita muscaria. Jo? Takže vlastně je to tak, no, že vlastně ten strom poznání může být i jako amanitka. Jo?
2: To uvěřil, já mám tohleto video celý, jakoby asi na máš hodinu celý, povídání. Jo? Já jsem ti to posílal do WhatsAppu, nevím, jestli jsi to zmerčil. Ale jako v té fakt hodnotný video, to se podívejte, co se rozpošlete mezi sebou, nebo jestli to tady můžu poslat někam do chatu, tak to klidně pošlu.
0: Já se podívám na tvůj WhatsApp, teda na můj, co jsi mě poslal a
2: já to
0: stejně budu sdílet.
2: Na YouTube. No.
0: Jo, já to budu sdílet a já budu sdílet i to PDF-ko tvoje, jo? Takže přátelé, kdo nás posloucháte, takže to PDF-ko od Františka budete mě tady k mání na stažení tady pod tím vysíláním.
2: Už ještě tady má kamarád dotaz nějaký, on teda nechce být zabraný na video, ale jestli by mohl mít krátký dotaz. Pánové, já vás zdravím.
0: Ahoj.
2: A hele, já jsem včera na část toho dokumentu s Františkem koukal, protože jsme kolegové z práce, že jo, i ze zahraničí se známe. A právě na tuhle scénu, co teďka jsi popisoval, tak jsme teda koukali a mě to navedlo na jeden dotaz, protože já jsem těžce protisystémový, jo? Kdybyste mě poznali, tak bych se vám možná
5: tak
2: třeba...
5: Tak jste se potkali jak na polovičku.
2: Nevím, je to možný. Už si nepamatuju všechny ty lidi a hlavně ze začátku jsem je neznal. Ale to je jedno. Otázka. Tenhle ten systém, co nám tvrdí, tyhle houby jsou jedovatý, tak jsou všechny léčivý, o kterých nám systém tvrdí, jako že to je zlo a že to je svinstvo, že nás to může zabít?
0: No, to je otázka.
2: Nebo se to týká jenom těch muchumůrek a tohle, co je vyobrazený právě v těch historických faktech. Jo, protože je spousta hub, které jsou taky fakt jedovatý, že když si to člověk splete a omylem to zamíchá do smaženice, tak to pravděpodobně nerozdejchá, protože tu dávku toho jedu nějakého, nebo těch látek, které nejsou zpracované, jsou surový, tak mají za následek smrt, jo, a to už je jakoby taky prokázaný. Takže mě jde spíš o to, že jestli tyhle ty houby, jo, který člověk fakt dokonale rozezná, jo, třeba jak jsou ty pavučince, se tomu říká, a ono jich je 1000 druhů třeba, jo, a jenom 2 nebo 3 jsou jedlí a chutný houby, ostatní, jo, jsou jedovatý a údajně zabíjejí. No. Tak by mě zajímalo, jestli z těch hub je možný taky jako vytvořit nějaký lék nebo tak, jo, jako tinktury a tohleto, že jo.
0: Dobrý, já
2: to, že nám to systém jakoby zakazuje svým způsobem, že nám podsouvá tohle to všechno, tak se dá říct,
0: a všimni si, že on vlastně ukazuje hlavně na amanitu, jo, na amanitu. To znamená, že ta amanita vlastně ona má ty účinné látky, kdežto třeba ty ostatní houby skutečně jako můžou být jedovatý, ale protože nemají ty účinné látky a neuzdravují, no tak ten systém říká jako o nich tak nějak jako mlčí, nebo řekne tak jenom, že nejedlá nebo jedovatá, jo, ale protože ta amanitka má skutečně moc vlastně probudit toho člověka a uzdravit ho, no tak oni ten systém jako vehementně tvrdí, že je jedovatá. To za mě. Maro, co ty si o to myslíš?
1: Já si taky myslím, že co nejvíc je znevažováno a poškozováno, tak většinou to dobro.
0: Ano, má největší účinnost.
1: Tak. A nehledě na to, vem si, jak dlouho byly znevažovány třeba, a teď jsou hodně propagovány houbičky. Jo. Takže se musíš ptát, proč systém najednou říká, že lisohlávky jakože jsou ready, že jsou dobrý, že léčí psychické nemoce, ale to léčí přece i bochomůrka.
2: Já mám napojení i na
1: lidi, kteří... Nebo bochomůrce se mlčí. Jo.
2: Já znám osobně lidi, kteří založili Psion, no, tu kliniku, která jakoby je posichrovaná vládou, kde tam můžou dělat terapie na psilocybinu, ketaminu a MDMA. Jakože to je léčivý a oni jako to jako opravdu dělají.
1: Protože vem si, že když budeš přepálit s houbičkama, tak můžeš jí zblbnout. Jako. A houbičky se neberou každý den.
5: To je právě to, co se...
1: Houbičky se berou jednou za čas, to šamani brali třeba, když měli jakoby ten svůj obřad, jednou za rok, nebo dvakrát za rok, nebo jednou za měsíc, ale ne každý jeden jako amanitu.
2: No, to ne.
1: Jo, takže
2: dá se jíst taky jako mikrodozing, jo, jako u amanity.
1: Ale pozor, ale tady ty houbičky vytváří závislost. Na houbičkách.
2: No, to není pravda.
1: Jo. Ale amanita ne. Jo. No protože to záleží, jak daleko si s těma houbičkama prošel, protože je spousta lidí, kteří je žerou na kila. Jo. Takže u nich už je tam závislost.
2: No a pak jako dlouho nic, pak taky k tomu přistupuji rituálně. Jo. Fakt si dám opravdu jednou fakt za nějaký čas, nějaký zážitek, ale jako, že bych to musel jíst furt, to prostě to nejde ani.
1: Já jsem mluvil s jedním klukem, který mě předtím varoval, prý dávej si bacha na houbičky. A ten už mi zkoušel kde co a on říká, prý hele, to nechceš, jako to jsem zažil. Taky to přepálil a takže říká houbičky radši ne, jako by dával
2: radu. To bylo dávkuje, no, to je pravda. Jo. Já jsem i pěstoval.
1: Ten člověk dá se říct, že vyhulí všechno možný, ale houbičky respekt.
2: To pak jako jo, musí se to fakt dobře odhadnout. No,
1: ale pozor, někdo to třeba neodhadne, bude to brát halabala bez váhy, protože tady se všude musíme bavit o mikrodávkách. Ne, že to žereš na hrstě.
2: No tak jasně, no, kdo chce to odletět úplně, tak jako to chce víc, no, ale jako pro ty léčebny účely určitě mikrodozink, no.
1: Takže každopádně si myslím, že ta houbička nemá tak dobrý účinky na člověka jako ta amanita. Za mě si myslím.
2: No tak určitě tam není ta fyzická úroveň, jo? Že tam je fakt jenom ty psychické problémy, OK. No, protože
1: houbička ti mění reality a různý takovýhle věci ti to dělá
2: jiný,
1: z mozku. A amanita tady to nedělá. Prostě. Ta prostě fakt harmonizuje to tělo.
2: Jsem z toho právě proto tak nadšený, že to léčí ty fyzické jako problémy. Jo? Že to...
1: Tak, léčí, opravdu... protože... Hele, a vem si, že ty jejich slavný přístroje, ty ani nezměří, nejsou schopni změřit, co ve skutečnosti v těch houbách je. Jo. To oni takovýhle stroje nemají. To tam můžou měřit nějaký bohu, jaký kyseliny a bláboloviny, ale nezměří všechno.
2: Tak já jsem slyšel teď
1: nějakou... No to taky říkali, že buňka je jednoduchý jako ten organismus, nebo jak bych to nazval. Ale ve skutečnosti to vůbec není pravda. Jo. To je velice složitá věc naprogramovaná. Takže to není jen tak, jako, že je tam pílkovina, nebo já si to nepamatuji, ty popisy, jak to je. Jak buňka, z čeho se skládají. Ale že to není tak jednoduché, jak se o ní vypráví. Jo, to je velice složitý.
0: No ta buňka je vlastně život sám pro sebe. Jo. Ta buňka je vlastně samostatně žijící nějaký prostě organismus. To není jenom součást jakože těla. Ona žije sama, ona má svoji inteligenci. Ona přesně ví, co má dělat.
1: Tak. No.
0: Dobrý. Hoši, Franti, já se dívám na tvůj WhatsApp, nevidím tady žádný odkaz na YouTube. Když tak mě to pošli znovu a já to budu sdílet tady pod tím videem, jo? Nemusíš teď až po vysílání klidně, jo? Mě to pošli na WhatsApp a hoši, je za 10 minut teda 9, jo? No, chtě nechtě, prostě dívej se, Maro, my už zase jedeme zdárně jako za stará, jo? Skoro 3 hodiny a já mám tady další hafol videí o amanitkách, já už mluvím jak hotentot, takže já bych to možná pustil ještě jedno videjko a možná to necháme třeba jako na příště, možná uděláme příště mix zdravotnický okénko.
1: Hele, Třeba až se přihlásí za týden, tak bude mít zkušenosti.
2: Tak máš to tam.
0: No, tak Franti, přijmeš potom pozvání zas do nedělníčku, který bude třeba v pondělí nebo ve středu zas?
2: Pondělí,
0: nebo jak to máš?
2: Uvidíme, jak se dostanu na ubytování rychle. Jestli no, to bude v pondělí, tak tam to bude takový horší. Možná by bylo lepší úterý. Jo. Uvidíme.
0: Maro, ale no ty máš...
1: Nepřihlásí. Jde o to, aby si nám sdělil po týdnu užívání.
0: No.
1: Jaký máš z toho pocity?
2: No,
1: to můžeš napsat ve finále.
2: Jasně, no.
0: Nebo namluvit hlasovku třeba.
1: Přesně. Řekni, co se zlepšilo, nezlepšilo, co zůstalo stejný.
2: Dobrá.
0: No, a třeba kamoš tvůj ten taky půjde do Amanitek, co teďka mluvil?
2: No, těžko říct. Nebo už... uvidí, co to se mnou udělá a podle toho možná. No.
1: Hele, víš, co je vtipný, že ty říkáš lidem, že jíš amanitu a oni ti řeknou a já nevím, co to se mnou udělá. Tak do prděle.
2: Ale jo, já jim posílám většinou informace, tak jsem říkal, co to všechno umí. A to ne, ještě
1: ale, konečný výčet. Ale já to myšlení prostě nechápu těch lidí. Jo? Ty seš živým důkazem toho, že žiješ. Že ta houba s tebou neudělala vůbec nic. A spousta jinej, jako třeba Petrucha ji taky jí přes rok.
0: No.
1: Jo? A vidíš živí lidi, tak asi nás to nezabilo.
0: Ty
1: nemluvíš s duchama.
0: Joši, Franto, ty mě znáš z paloučku, možná já jsem měl tehdy 116 kilo, jo, a já mám, teďka jsem se vážil 94,3, jo, a nijak nesportu, já jsem nezačal sportovat, já teda jsem omezil žrádlo, já jim jednou denně večer, hlavně mám si tou stravu, vynechal jsem úplně bílý pečivo, cukry, a já se cítím, já jsem omládl fyzicky i tak psychicky se cítím, já už si zavážu v pohodě jako tkaničky na botách, jo, a cítím se vynikajíce, jo. Potom lese normálně, ne, že utíkám jak Mara tam v tom videjku jako utíkal třeba, to bych asi nedal, ale mám hodně ještě nadváhu, ale díky fakt té amanice to tak šlo nenásilnou cestou, bez nějakých drastických diet nebo půstů, úplně samovolně ta váha důle, jo. Takže veliký blagadár. No tak jsme zvědaví na tebe, co to udělá s tebou třeba za týden nebo za 14 dní, nebo třeba i za měsíc, že může být v kontaktu a můžeš dávat průběžný zprávy, protože s tebou se dobře hovoří, jo, taky kamarád proti systémovi, což je dobře. Maomaro.
1: Tak no. Já jenom bych řekl, že třeba i ten kamarád starosta taky zhubnul přes 12 kilo už myslím, za 2 měsíce. A on říká, všechno ze mě padá, všechno musím koupit nový oblečení, všechno vystý. Žena mi nadává, že prý co furt hubne, říká prý, ale já žeru furt stejně. No protože ta amanita nastartovala jeho systém. Jo? A ty věci už začínají fungovat tak, jak mají.
2: Tak.
1: A to tělo už nedrží tu vodu v sobě záměrně, jo? Protože to je všechno o špatném fungování buněk, jo? Když drží vodu, když se lidi zavodují. Samozřejmě má to dočinění s tou kelskou solí, jo? A s jedlou sodou, ale hubnutí, co jsem takhle vypozoroval já, je spojený s amanitou. Jo? Protože i moje žena třeba zhubla po amanitě. A vůbec ani nevěděla, že zhubla. Říkám, zhubla si? A ona říká, prej, ne, říkám, no zhub. Ona si myslela, že si z ní dělám prdel, ne? Jak to no. Je ženský, tak oni to berou hned obráceně, ne?
0: Jo, ale to já, hoši, já bych to taky na sobě nepozoroval. Teda cítím se jako hodně líp, ale vizuálně asi připadám furt jako, tak jako podobně. Ale mě to říkají lidi z okolo. Říká, ty vole, Petrucho, ty jak vypadáš úplně jinak. Jako, jo? Ty jsi jako zubl a jakože aj v ksichtě a tak celkově. Jo? My se z písní vidíme denně, takže my to na sebe nepozorujeme. Ale to se rozvíjí zvenku. Jo? Ty změny.
1: A ještě další věc, na co třeba funguje amanita, jsou ženský, když mají problémy s návalama, přechodu, tak najednou návaly mizí.
0: No, to tady mám napsané.
1: Žena si to vyzkoušela na sobě a sama mi to řekla, jo, já jsem to nevěděl. A ona mi říká, protože mi taky říkala, jsem se jí ptal, co dělá s tebou ta houba? A ona mi říká, nic nepozoruju. Jo? Ale to bylo po pěti dnech, jsem se jí zeptal, jo, když jí začala užívat. A pak mi říká, ale víš co, já nemám návaly. Jo. Najednou mi došlo, že nemá návaly. Jo. Protože to bylo vždycky, je mi horko, rozumíš? Takovýhle ty. No a najednou nic. Hele, tak to brala, já nevím, 14 dní nebo měsíc, jela tu ochomůrku, ještě v prosinci. Jo. A pak ji přestala brát. Říkala, že to teda nepotřebuje, tak to nebere. No a hele, a po 3/4 roce potom, co to přestala brát, teďka nevím, měsíc zpátky, nebo možná ani ne, se jí ty návaly vrátily. Tak šup šahla pro amanitku a hned šup a zase návaly pryč.
2: No, pecka. No. Mohl by se tady ještě kolega ještě zeptat na něco dalšího, no. Jestli vám to nevadí, chlapi.
0: Jsem s tím.
5: No, to není ani spíš otázka, ale to spíš vám, bych vás chtěl malinko doplnit, ale ohledně ne jakoby přímo těch hub, ale podle mě, já si myslím, že je hodně důležitý, jakou pijete vodu taky.
1: No to určitě.
5: Jo,
1: určitě.
5: Protože jak jste zmínili ty buňky a tak dále, tak já mám takovou knihu o vodě, jo, kde prostě perfektně popsal, že čím kvalitnější vodu, a ono to zní i ze samotné logiky, čím kvalitnější vodu svýmu tělu dáte, protože sami jste více jak 60% voda, tak tím lépe tam fungují ty procesy, jo, ta biochemie těla a tak dále. Takže když se pomůže tělu dostávat tu nejzákladnější surovinu, ze které prakticky jsme, tak kvalitní, jo, tak prostě tím vyřešíme spousty zdravotních problémů a pak se to dá podpořit samozřejmě různýma metodama, že jo. Jo, takže jenom tohle jsem chtěl dodat a já pak, když mě to Franta připomene, tak já příště, až se tady srazíme, jo, příští týden, tak já bych tu knížku vzal, aby to nafotil, jo, a může vám to tam taky poslat. Mám to od jednoho kamaráda, který si dělá sám destilovanou vodu, jo, protože už nevěří těmhle stěm a má jistotu, že ta voda je absolutně čistá a on tam ty látky prostě jenom dodá a to znamená šťávu z rajčat, jo, a tak dále, protože ta voda nemůže být destilovaná, protože nemá žádnou hodnotu pro to tělo, tak se musí obohatit minerálama a tak dále. A když ví člověk, co si do toho sám dává, tak je to prostě super. A já u něj byl a fakt tu jeho vodičku, co jsem pil, to je úplně o něčem jiným. Jo. Takže to jsem chtěl jenom dodat.
1: Jasně, proto já preferuju, nebo lidi po světě preferují vodu ze studní, ze studánek a tak dále.
5: Ale na to bacha. Oni nevědí, co tam může plavat jakoby za nějaký kovy, jo, rtuť a tak dále. Jo, může tam být flor, jo, protože nevíme, odkud ta voda skutečně jakoby přitejká, takže je pak hrozně drahý ten měřák, jo, který umí opravdu perfektně změřit jako ty látky. Takový ten základní, abyste věděli, jestli ta voda měkká nebo tvrdá. Jo, nám třeba v Tyništi teče Kohoutkovice, která má 400 ppm, jo, a i když by tam nebyly jakoby flor a tohleto, tak tam jsou látky, které se krásně uchovávají v cévách a to jako samozřejmě nechceme. Takže mám 20-litrový kanistry, mám to kilometr, jo, ke studánce, piju to dlouhodobě a opravdu je to prostě úplně o něčem jiným, že jo. Já tam jsem si to změřil, má 100 ppm a to je bomba, jako to je ideál.
1: Ale já používám ještě Shungit do vody.
2: Ano, ten taky, mám taky.
1: Jo, taky. Že mám skleněnou konvici, do ní mám, bezpor mám Shungit a tam každý večer dolejvám vodu a druhý den to pijem. Shungit natáhne.
2: Používáš ten černý jako uhlí nebo elitní?
1: No to uhlí, no.
2: Je, tak to si kup spíš ten elitní. Ten je na tu úpravu vody lepší. Jestli jsi slyšel Vítkovo povídání o Shungitu ze Svobodného vysílače tenkrát, tak on tam rozebíral ty studie různý a tam říkal, že tenhle eliťák je na tu úpravu vody fakt lepší. No. Jakože v tom černýho se uvolnilo nějaké látky, které z dlouhodobého hlediska jako nejsou...
5: Černý má jenom 30% třeba v sobě, že jo, toho, ty důležité látky samotného Shungitu a ten elitní... No, ten elitní vlastně má 85% a víc, jo. Tam ten druhý je dobrý, když si chceš třeba, co jsem čet, napustit bazén, jo, a jak máš 10-litrovou, pardon, 10-kilovou filtraci, že jo, na ten písek, tak půlku písku a půlku perfektně vypraného tohle šungitu a pak už jako do toho nemusí člověk dávat chemii a voda by měla zůstat normálně křišťálově čistá, jo, že prostě se nekoupeš v chemických sračkách. Jo.
1: Já jenom dodám, že ten šungit užívám už přes 3 roky, jo. A nemám s tím sebe menší problém a ta voda je jiná. Jo? A nehledě na to, že šungit prodávají v lékárnách normálně.
2: To bych se docela bál.
0: Hoši.
1: No to se nemusíš bát, šungit je šungit.
2: My jsme tady... No, jako, ale že to může být nějaká záměna, že tam ty
5: šupy... Dá se to ověřit.
1: Já si asi nepůjdu nakopat, že jo, do Ruska, nebo kde to se těží ten šungit.
0: Já bych jel do Ruska, klidně. Hoši, já jsem jsme tady...
1: Nakopej.
0: No, však, až bude čas Kairos, víš, teďka to nejde, no. Ale my jsme tady totiž udělali test nedávno, jo. Přišla na to píseň. My máme doma 3 kočky a my jsme jim dali vodu bez šungitu v misce a vodu se šungitem, jo. A oni chodí jenom pít tu vodu, kde je šungit, jo. To znamená, že jestli je Františku horší, trošku tam ten, jak o nich mluvil Vítek, jo, z Tapin rádia, nevím. Každopádně i my máme taky Maroten, co ty, takový ten černý, on se trošku z něho drolí, jakoby uhlí, jako trošku tu vodu zabarví, ale on se očistí, jo. A ty kočky pijou tu vodu, kde je ten šungit, no tak to jednoznačně
2: určitě, prostě... Určitě, jako jasný. Jo, OK, jako jo, čistí to tu vodu taky, jo, ale já nevím, poslechněte si to povídání, on to tam přesně jakoby rozebírá, proč, jako je ten elit...
1: No já ti rozumím, já jsem o šungitem se sebral před x lety, jo, a právě v té době bylo doporučováno tenhleten. A mně to funguje a na tom nehodlám nic měnit.
2: Jo, no, jenom říkám, jako, že to je to elitní, no. Že...
0: Fano. A já jsem si všiml, že ty jsi tam teďka nasával pivo, už asi 2. plechovku, a mě by zajímalo, jestli tě přijde chuť na alkohol, jako jo, třeba po nějakým dnu užívání amanitky.
2: Já nevím, já pivo skoro nepiju, jo, to tady mi přines kolega, který dneska slavil narozeniny včera, teda, jo, tak ale to... já jako nejsem piják skoro vůbec, jo, já jako no, nepiju tvrdý,
0: já jsem si myslel, že tak jako, já jsem taky chastával pivo, jo, po práci, no, různě, pivisko přes den, jo, a teď jako nemám, jako na to, jako, abych úplně kecal, jako tak mlasknu si, ale hodně ta chuť jako prostě jako se ztratila jako na alkohol, jo. Takže by mě zajímalo, a ty teda říkáš, že jako nepiješ pravidelně.
2: Ne, to je náhodička taková, že tady zrovna...
0: Náhodička, to znám, ano, výmluví.
2: Já jsem takový čajový spíš, takže...
5: Já mu půlku vypiju.
0: No, no tak...
1: Vemte, že já se nenapiju ničeho jiného než vody. Jo. Kafe, čaj, voda. Nic jiného. Nedotknul bych se limonády.
0: Ne, to je...
1: Nehledě, a piva už vůbec, to bych tak nalil psovi možná. Ne, to je pro mě žumpa.
2: Je to sračka dneska už. No. Jako jsou ještě výjimky piv, které jsou fakt čistý. Které
1: a
2: jsou
1: jenom připomenu, že v těch pivech máš tu vodu z toho řádu.
2: No jo, tam je všechno
0: možné. Bez artéského
1: tuní. Tam je všechno,
2: geneticky modifikované přísady, všechno možné sračky. No.
1: Ne, tam jsou ty antibiotika, drogy, zbytky, antikoncepce a tak dál, a tak dál. Jo? V těch veškerých věcech, nejenom pivu, ale veškerých těch limonád, protože to všechno napájí ten systém, ten vodní. Jo?
2: Glukózo, fruktózový sirup.
1: A co je velice třeba špatný pro člověka, je vsycená voda uhlíkem.
2: No, tak je to odkysličuje mozek. To
1: odkysličuje buňky v těle. Tak jo. Protože na to, aby se tělo mohlo zbavit tady toho COčka, tak musí na něj navázat kyslík. Jo. Takže proto já nesnáším
2: si celý návazat. Všechno, ono i kafe je bnutý, že to preničí nadledvinky. Teď jsem koukal na
1: kafe zpráva.
0: Ploché tak. Zprávy, ano, o kafe tam bylo.
2: No, tam bylo i o medu, o stříbru, to se podívejte, no. To je pecka,
0: o soli, velmi zajímavý,
2: tak,
0: o soli.
2: Taky. Fakt hodně hodnotný videa, jako fakt do hloubky jdou, do historie, že jo. Samozřejmě.
1: To musí žít ale do hloubky člověka, pak víš? Aby ta historie nebyla zmanipulovaná.
2: Dějiny.
1: Historie.
0: Dějiny, historie, jeho story, jeho příběh. Hoši, já pustím videjko, takový jako tematický, úplně asi na závěr. V chvilku ještě pokecáme. Asi to odpiskáme, protože je 21.01.

0: Povídejo.
1: na coś, co jest sprawdzone
0: Střelný.
1: od setek a nawet tysięcy lat, bo są to naturalne metody leczenia.
2: Protože jde o přírodní metody léčení. Zde bych chtěl poukázat na něco, co mě také zaujalo, přestože nejsem mykolog a moc se v tom nevyznám.
1: Já si na tym nie znam, dlaczego ja się biorę za leczenie czegoś, o czym nie mam pojęcia.
2: Proč bych si já bral na starost léčení něčeho, o čem nemám ani tušení?
1: V jaký způsob, pravda, robí se badania? Je to dla mě istotne.
2: Zde je důležité to, že už stovky či tisíce let.
1: Od setek či tisíce let stosování pevných związků naturálních přinosí efekty.
2: Využívání určitých přírodních látek přináší výsledky. Tyto účinky jsou dokonale popsané. V literatuře i v knihách. Začněme ale tím, co je zřejmě největším omylem. Kniha o mikrodávkování muchomůrky červené je skvěle zpracovaná. A navíc obsahuje.
1: Jest książka świetnie opisana, również ma tutaj kilka sto, około 200 publikacji.
2: Několik stovek. Přibližně 200 vědeckých publikací.
1: Kde podaje się, že mikrodozowanie muchomora.
2: Že nejde o nic, co by si někdo vycukal z prstu.
1: Wiele jednostek chorobowych.
2: Ukazuje se, že mikrodávkování muchomůrky červené má vliv na celou řadu nemocí a zdravotních potíží.
3: No a jsme zase u babky Máše, to jsem ani netušil, že to tam na koncu ukáže tu knížku, jenom tam šlo o to, že ten systém, vlastně to všechno, co je účinný a co má nějaké výsledky v praxi, tak dehonestuje a ti, kdo to vlastně se o to zajímají, tak má za blázny a tak, no. Takže to už je jakýsi vodítko, jo. Takže co systém vlastně vyzdvihuje, že to je to jediný a správný, tak bacha na to, tomu se obloukem vyhnout, a ba naopak to, co je jedovatý strašně, tak o to se začít zajímat, jo. Takže jenom to jsem chtěl tak na závěr a klidně se ještě vyjádřete, a i skrytý kamarád samozřejmě může mluvit, třeba ho někdy příště uvidíme.
4: Odešel právě, no, tak musí ještě volat s mámou a tohle, taky musím zavolat přítelkyně, už to není.
3: Františku, já tě velmi jako blagadariu za odvahu. A ty jediný, a jsem dal tady ještě dva další hosty jako nachystaný, jo, ale jak kdyby něco vždycky, aha, tam nějaký zdravotní, prostě jako může to být, jo, a druhý, a jako tady to téma jako o Chomurkovi, já nevím, jako já o tom povídám rád a vůbec se jako nebojím, že by, už jsem měl několikrát označené za feťáka a že tady podporuju a preferuju prostě mu Chomurku a že pozavírají celé svobodné vysílač, jako jo.
4: Miluška, ne?
3: Co, no, takže to vůbec, strach nemá, možná i díky muchomůrce, já se tomu směju, jo, protože já vím, že my se bavíme o kvalitní, teďka v tomto případě o kvalitní bohyni, jo, o kvalitní bylině, rostlině vlastně, houbě, takže já mám svědomí čistý, jo, ať si to každé přebere a chce, to je to samý, Maro, jak když se bavíme o živým člověku, jo, mají nás za blázny, ale já nedělám nic, s čím bych vnitřně nesouzněl.
5: Jasně, a nás, ale ve finále nás otroci nezajímají.
3: Vůbec.
5: Ne. Takže otroci, ať si říkají, co chtějí, a mě to stejně jedno. My už se s tím nezabýváme vůbec. No, protože otroci vlastně si budou chránit vždycky svůj systém. A oni nevybočí. Takže největší otrok se bojí o chomůrky.
4: No však s takovýma lidma, těm já to vůbec nefiltruji, že to jako spíš tam známím, co vědí trochu, mají pojem o celostní medicíně, že?
5: Protože dneska ohledně ty ochomorky si dohledáš sám informace, když budeš štít úplně bez nikoho, jo? To my jsme jenom takový hlásný trouby, že říkáme to, co se ví už po celém světě. To si může každý dohledat sám. Jo, stačí si hledat správné knížky. A vědět, že ty knížky existují. Právě proto my o tom mluvíme, aby lidi věděli, že ty knihy existují. Takže oni se mají o co opřít. Ne, že ne?
4: No to je fakt zajímavý. No, tu knížku o té babi, teda Máši, tak to si teda seženu. No. To,
5: a za další spousta nastrčených otroků nechce, aby se lidstvo probudilo. To, že lidi se po těch ochomorkách probouzejí. Doslova. Jo. Najednou metry

0: začíná haprovat. Víš? A to je pro systém velice špatné.
1: Určitě no, souhlasím.
0: Takže proto proti tomu brojí někteří. A vykládají takový krávoviny, jako že je to jedovatý a nesmysly. Přitom si to může každý vyzkoušet sám na sobě. Jo. Ale otrok se bude bát, ten si to nevyzkouší.
1: No, tak to už musíme nějaký pojem a mít pojem i o jiných věcech, že, aby to prostě trošku začal
0: No.
1: vnímat. No.
0: No, protože když pochopíš, jak fungují ochomůrky na člověka, na lidské tělo, na jeho myšlení, tak pak ta cesta k tomu člověku už je velice blízká. Najednou ti začne docházet, protože díky ochomůrce začínáš vidět věci, které ti předtím třeba nedávaly smysl a teď už ti je začínají dávat ten smysl. Proč se to tak děje? Proč s tebou manipulujou tady ty zločinci, co vedou ty politické strany?
1: Viděl už bez ochomůrky, ale jako určitě souhlasím. No.
0: Jo? Protože to jsou parchanti zločinecký.
1: Tak.
0: Jo? A lidi tupí hlavy jim věřej. Bude líp, no, bude líp.
1: No, ten program je silný, no, je to silný, no, ten program Matrixu.
0: Jo, takže, ale hlavně Matrix je tady v hlavě. Každý ho má ve své hlavě.
1: Jo.
0: Stačí ho tady udělat, vymazat, zrušit a Matrix na poprdeli. Protože všechno, co tě drží v Matrixu, je tvůj strach a nevědomí. A ochomůrka tě probudí. Takže tolik, Petrucho, za mě. Máš něco?
2: Já mám veliký blagodar vám, Maro, tobě, stálici a novýmu teda novicovi, nováčkovi, panicovi Františkovi, který se s tím vůbec nesrál pěkně, to se mě líbí. Zahulil, popil pivko, no, takže paráda. A dozvěděli jsme se něco, taky děkuju tady komentátorům, ano, takže děkuji vám moc za informace, píšou tady, děkuji mnohokrát. No, tož, přátelé, budem rádi, když jsme vás tak třeba nakopli, jo, zažehli ten plamínek, ten ohýnek, nebo roztočili tu vrtolu na tom letadélku, ano, a teďka už leďte sami pěkně a uvidíte, že ty informace budou k vám chodit úplně sami, aniž byste je hledali. No, já už si jenom vybírám ty informace, já už nehledám, já už jenom třídím, stejně jako ty muchomorky po dešti. Já už si vybírám jenom to nejlepší. Jo? Takže já vám velmi děkuji a dovidopo, do příště, Maro. My nevíme nikdy, kdy to bude příště. Bude to nedělníček, ale může být třeba, jak navrhuje František, úterý, ale to asi ne, protože Mara má šipky, takže nějak to uděláme. Jo.
0: Můžeš úterý, ale bez mě, kluci.
2: No.
1: No, v pohodě, může být pondělí, jo, ale já nevím, kdy dojedu na ubytování.
2: A může to být
1: s babičkou.
2: Františku, dejme tomu klidně 14, dejme tomu 14 dní, ať si pěkně, ať si tě muchomůrka pěkně zevnitř ošahá a ty ju, jo, změní nějaké třeba nastavení k lepšímu, nebo zajímalo by nás fakt, teďka si vlastně človíček takové, když to tak blbě řeknu, jako pokusnej králiček úplně na dosah, jo, že máme přímo tebe, který nám může popisovat ty změny, které v tobě probíhají, jo. Že my tak z doslechu víme, ale JPP, jedna paní povídala, jo, my tomu můžeme věřit, nemusíme, ale ty jsi tady přímo, jo. Takže klidně za 14 dní si dáme zase spícha a pokecáme.
0: A hlavně my dva, my víme, co ochomůrka dělá.
2: My víme, já to vím už rok.
0: Takže my víme, jestli by si tu ochomůrku nebral nebo bral, my to víme. Ty nás neoklameš. Víš, takže to musíš být férovej v tom. Musíš být férovej v tom a hlavně, jo, zkoumat sám sebe.
1: Jasně.
0: Jo. Protože Petruka a já už jíme přes rok a víme, jak to funguje na naše těla, víme, jak to funguje na naše myšlení, jak ti to posouvá dál, ta bochomůra, myšlení. Začínáš mít trošku jiný pohled na svět, z jiných úhlů, který si jaksi neviděl.
1: Dobrá, těším se na to.
2: Ale Vratičku, není to procházka růžovým sadem, je to proces, kdy spatříš různý zrůdy a monstra kolem sebe. I třeba v sobě, jako jo. Zrcadlo
0: prostě. Jaký seš ty tu, udámka,
2: ano, že to je zrcadlo. Přesně tak. A není to někdy, není to pokaždý jako příjemný, musíš to zpracovat, jo. Protože my jsme se navýváděli hovadín od těch 15 let tolik, jo, že... A ona ti to ukáže. Ona ti to všechno ukáže.
1: Tak já vypadám mladě, ale mi taky by bylo teďka 40, no, že už se taky něco zablblo, že?
2: Ale je zase tady... nefandí, zase nevypadáš úplně mladě, jo?
0: Jo. Možná si obládnul potom pivo, ale, ale ve svých očích.
2: No, hoši, tož tak, pojď, ať to nezakecáme. Já tam pustím nějakou znělku a...
0: Pustám něco dobrýho.
2: A...
0: Pábus.
2: A lidi tady furt jsou, člověče. Oni už ani nekomentujou, jenom teda čekají, co z nás ještě vypadne, jako jo. No ale já už ti říkám, já mám chuť na cigárko a na kafičko.
0: Já jenom dodám, ať si lidi, když jsou to, ať si fakt založí TikToky a fakt ať pátraj po TikTokách, protože těch informací ohledně Bochomůrek je tři prdele z celého světa. Máte tam titulky, si tam můžete dát. Radí vám tam Rusové, Poláci, Maďaři, Němci, Angličani, Australani, Američani, už všichni. A vy si tam můžete překládat i jejich komentáře těch lidí, co komentují k těm příspěvkům, protože já si je rád taky čtu. A vidím, co ti lidi tam píšou, jak jim ta Bochomůrka pomáhá v tom, někomu v tom. A mikrodozování musíte pátrat sami. Neže my nejsme ty třeba ty hlavní. Vy se musíte řídit podle celého světa. Jo? Takže vy hledejte ty zlatý střípky všude. Jo?
1: Dobrý tip, no, děkuji.
0: Jo? A je tam toho fakt hodně. To se toho nemusíte bát. Jak začnete sledovat tady ty lidi ohledně Bochomůrek, tak vám tam začnou skákat tři prdele lidi. No. Takže aby vás někdo v nějakém videu jakože nezaváděl, jako tohleto, tamhleto, ne, vy si musíte shlédnout spoustu těch lidí, abyste vy ve svých hlavičkách si utvořili ten názor, ten pořádek, k čemu jakože věříte a čemu jakože nevěříte. Abyste se naučili pohybovat tady v tom prostředí, tady těch informací. To je velice důležité.
2: Františku, my jsme se potkali, já nevím, jestli je to, promiň, jestli je to třeba 2 roky na tom vysílači a já tehdy, já jsem viděl svět černobíle. Systém lže a alternativa mluví pravdu, ale tak to vůbec není, jo. V té alternativě je tolik blábolistů a tolik lhářů zaplacené, který tě svádí na cestu, takže vlastně i v té alternativě je systém, který musíš jako díky Amanitě objevit a pak až teprve se orientuješ, jo. Musíš jít tou nejčistější cestou srdce a tam je ta pravdivost. Ne, že alternativa. On je protisystémový, on je určitě dobrý člověk a mluví pravdu. To tak vůbec nemusí být. Jako, jo.
1: No, tak slyšel jsem spousty jako nastrčenců,
2: no?
1: Co se týče třeba Petr Staněk, pak na tom zákony bohatství, že to není úplně košer týpek. Jako, jo, je tam spoustu jako lidí, u kterých si nemůžeme být jistí. Počínáme třeba tím VKčkem, že jo?
0: No tak ten už vůbec.
1: Těžko říct, no. Ale...
0: To není, to je jednoduchý. To je jednoduchý. Pokud začneš rozumět věcem, tak to je velice jednoduchý. Jo? Protože najednou ty věty s tebou nebudou rezonovat.
1: Tak.
0: A ty poznáš hned, že ten člověk lže a že ti zavádí. A že tady těch 7 lhářů je tady 3 prdele. Jo? To se nebavím o Čechoslovácích a tak podobně.
2: Vlastencích, takzvaných vlastencích.
0: Ty vlastenci.
1: Vlastně.
0: Jo.
2: Slovanech.
0: Jo, to jsou všechno takový zavádějící kličky, které tě odvádějí od té správné cesty. Od té přímé cesty.
2: A hlavně bacha na to, že nás tady přijde zachránit Putin s Trumpem a Nesara Gesara a McBeady. Jako. To jsou všechno bláboli, prostě, které mají odvíst z té cesty sebe vlastního probuzení. No.
0: Přesně tak.
1: To trvá jako dlouho.
2: No. A bílý klobouky, ještě se zapomněl.
0: Jak slyším bílý klobouky, tak už se mi ježí vlasy. No.
2: A to je co říct. Hoši, pojďme to odpískat, jo? A jo, dobrá, takže já jdu pustit přátelé znělku a hotovo. Takže tady ještě na závěr, teda čím jsme začínali, tím končíme a je to baba Máša a mikrodávkování, mikrodózování Amanity muscaria. Tam najdete vše potřebné a nech vám to slouží jako odrazový můstek k samostatnému bádání. Já si to taky budu teďka číst, jo? Ale neskončím u toho. Budu bádat, je to otevřený vějíř, budu bádat dál.
0: Přesně.
2: Hoši, já vás vypínám ze studia.
0: O, Šanty.
2: O, Šanty.
0: Mějte se krásně.
2: Tobě, Franto, tobě obzvlášť. Čau.
1: Čau.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, a zase jsem slabý a nevím proč, tak to dáme úplně na hlas a uvidíme, jaké to bude. Čekám tedy na pana inženýra Jaroslava Tichého, až se nám připojí, ale samozřejmě víte, že tedy máme neděli, což od 19 hodin studio Karaď má pravidelně s inženýrem Jaroslavem Tichým komentované to zpravodajství, takže já už tady přepínám, pane inženýre, jestli se slyšíme, hezký den.
1: Hezký den vám i vám, vážení posluchači.
0: Výborně, slyšíme se v pořádku. Takže my se hned s panem inženýrem koukneme na to důležité, co se nám zase událo za ten poslední týden, protože máme ten tradiční přehled zpráv, informací a komentářů za celý to týden. Koukneme se na zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, informace z USA a novinky odjinud, taktéž aktuality z Evropské unie, konflikt na arabském poloostrově, koukám tady ještě íránský konflikt, covid, kočkování, následky a zajímavosti z domu a celkem 9 tedy okruhů. A pak bude tematické okénko a ne hloupost jako klíčový zdroj. Připomenu na začátek, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo, s tím, že tedy samozřejmě všechno si prověřujte z několika nezávislých to v úvozovkách zdrojů, že ano, a ničemu tady nevěřte, takže proto si to dohledávejte taktéž sami a přemýšlejte. Máme tedy sobotu 27. září leta páně 2026 jejich to kalendáře, tak pane inženýre, jdem se kouknout na Ruskou federaci, co se to tam děje?
1: Podíváme se na to, hned první článek má v názvu šokující, s tím, že tedy ta zpráva uvádí, že prezident Putin se rozhodl nasadit orešník proti NATO a jak si určitá země se za to zaplatí, s tím, že tedy provedli, jak se hrozí manévr a Moskva zahnaná svým způsobem do kouta. Aspoň takto o tom hovoří první místopředseda obranného výboru Ruské státní domy Alexej Žuravljov, který vyzval k úderu orešníkem nebo drony dlouhého doletu na objekty v Litvě, pokud by na jejím území byly rozmístěny jaderné zbraně, což teda bylo avizováno, že by k tomu mělo dojít tedy. Takže ten Žuravljov se také vyjádřil bezprostředně poté, co litevský parlament učinil zásadní krok ke zrušení ústavního zákona těchto zbraní. A Žuravljov tvrdí, že případné rozmístění jaderného arzenálu v Litvě by představovalo přímou hrozbu pro národní bezpečnost Ruska a že místa, kde by se takové zbraně nacházely, by se automaticky stala cíly ruské armády. Reagovat je třeba mimořádně tvrdě, ne diplomatickými notami a varováními, okamžitě úderem dronů dlouhého doletu nebo orešníkem na souřadnice, kde má stát odpalovací zařízení. Zdá se, že jiný jazyk Západ prostě nechápe, řekl Žuravljov servetu Gazeta RU. Tady je potřeba vědět, že ten litevský parlament ten první velký krok učinil, protože v podstatě ten Žuravljov reaguje tedy na rozhodnutí litevského parlamentu, pokračoval teda procesu vypuštění článku 137 ústavy, který v současnosti zakazuje přítomnost zbraní hromadného ničení a vojenský základ cizích států na území Litvy. Pro změnu ústavy hlasovalo 99 poslanců, 13 bylo proti, 5 se zdrželo hlasování. A o definitivní zrušení zákazu, ale zatím ještě nejde tedy. Takže aby změna ústavy vstoupila v platnost, tak ji musí poslanci potvrdit ještě dvakrát. Přičemž mezi těmi hlasováními musí uplynout nejméně 3 měsíce a pokaždé zapotřebí alespoň 94 hlasů ze 141. Takže první z rozhodujících hlasování plánuje litevský parlament na říjen, definitivní schválení pak na leden 2027. A pokud by se teda ten proces podařil dokončit, tak zmizí z ústavy překážka, která dnes Litvě brání nejenom v trvalém rozmístění jaderných zbraní, ale v některých formách přítomnosti spojeneckých jaderných sil. Takže, jak říká Žuravljov, pak byste se stali vojenskými cíly Ruska. Takže tolik, ten článek ještě pokračuje, ale tvrdí o tom Vilnius, jak by to Rusko mělo odradit, nevím od čeho, protože v podstatě ten, kdo nějaký status quo teď narušuje, by byl samozřejmě ten přístup těch jaderných zbraní do té Litvy tedy. Takže to je této zprávě, pojďme dále, je hodně dneska.
0: Dobře, dále se jdeme kouknouti, na což máme tady konec západních gigantů. Prezident samozřejmě Ruské federace, podepsal dekret, kdy přešly 100 000 metrů skladů, 112 hypermarketů a 6 továren Nestlé pod ruskou správu a západ prý zůstal naprosto ohromený, tady mám napsáno. Tak se na to jdeme kouknout. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin tedy převedl ruská aktiva, a to společností Nestlé, Auchan, nebo Auchan, nevím, jak se to čte, má to být francouzské. To Auchan. Auchan. FM Logistik a Leroy Merlin, a to pod dočasnou správu. Tento krok zahrnuje desítky právnických osob a stovky obchodů, továrny a obrovskou logistickou síť. A odhadovaná hodnota podnikání činí přibližně 565 až 645 miliard rublů. Ruská federace ukončila jeden z největších kroků, nebo učinila jeden z největších kroků proti aktivům západních společností od začátku války na Ukrajině. V úvozovkách. A prezidentským dekretem byly ruské provozy několika velkých evropských společností převedeny pod dočasnou správu málo známé společnosti Lev Management. Reuters uvádí, že mezi nejvýznamnější zasažené společnosti patří ten švýcarský potravinářský gigant Nestlé, a to plakat nebudeme, protože jich kdysi CEO Brabec řekl, že voda by měla být komoditou tržní a ne základním lidským právem. To je jenom má poznámka. A také francouzský maloobchodní řetězec Auchan. No, co k tomu víc? Asi nic. Zase je to vy nám, tak my vám, že ano.
1: Jenom aby tam nepletla ta čísla posluchače, ono tohleto, ta hodnota toho převzatého majetku cizího do správy, tak je v rublech, nikoli v dolarech. To znamená, že to zdaleka tato hodnota nepokrývá tu hodnotu těch 300 miliard dolarů, které teda byly Rusku zabaveny a jsou v podstatě rozkrádány postupně a jaksi směrovány tedy na podporu ukrajinské válečné činnosti. Takže to ještě, to by to ještě musí zabrat opravdu hodně, jestli to tam je. Takže tolik jako jenom moje poznámka. Další zpráva, tak ta hovoří o projevu ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova na briefingu Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině. A je 23. tohoto měsíce, to znamená ze středy. A ono to za to stojí, protože ten Sergej Lavrov říká, rád bych začal vyjádřením vděčnosti svým západním kolegům, zejména evropským. Dovolte mi vysvětlit, proč. Nebýt jich, ukrajinská situace by zůstala v nejistotě a obyvatelé Krymu, Donbasu a Novorusko by byli zbaveni práva volby. V roce 2004 se Brusel rozhodl dát vše jasně najevo tím, že Ukrajince vynutil nebo donutil k nelegitimnímu třetímu kolu prezidentských voleb a požadoval, aby si Ukrajinci vybrali spojence, Rusko nebo Evropu. V roce 2013 Brusel, který otevřeně ignoroval závazky Ukrajiny v rámci zóny volného obchodu SNS, tak zorganizoval v Kyjevě nepokoje požadující okamžité uzavření dohody o přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií a trval na svém vlastním přístupu. A poté, co v únoru 2014 vedli proces vyjednávání mezi legitimním prezidentem a opozicí, tak si Evropané zajistili dohodu o řešení krize, v níž Viktor Janukovič, bývalý prezident, přijal všechny předložené podmínky, včetně vytvoření vlády národní jednoty pro přípravu předčasných prezidentských voleb s okamžitým zřeknutím se jakéhokoliv násilí ze strany úřadů a opozice. Dokument byl podepsán 21. února 2014 za oficiální záruk Německa, tam to byl spolkový prezident Steinmeier, Polska Roman Sikorsky a Francie Lucifer Fabius. A v noci 22. února 2014, či hned poté, však opozice ignorující tyto záruky a své vlastní podpisy, tak obsadila vládní budovy a oznámila vytvoření nikoli vlády národní jednoty, ale vlády vítězů. Jak se říká, pocítíte rozdíl. Takže pokud jde o ty garanty té dohody pošlapané pučisty, to znamená to 23. února 2014, tak v Paříži otevřeně prohlásili, že rodící se demokratická transformace splňuje aspirace ukrajinského lidu. Krásný obrat. Britové samozřejmě nemohli zůstat stranou. Ministr zahraničí William Hague 22. února 2014 prohlásil, nedávné události ukázaly vůli Ukrajinců směřovat k jiné budoucnosti. 24. února téhož roku dodal Janukovič, již není všeobecně uznávaným prezidentem. A o něco později, 1. března 2014, se k tomu přidala i německá kancléřka Angela Merkelová, která řekla, musíme Ukrajincům poskytnout veškerou možnou podporu v jejich úsilí a touze po svobodě a demokracii. Takže tady ty nové úřady v Kyjevě pozvozené volnou ruku, kterou dostali od Západu, okamžitě prohlásili za cíl zrušit status ruského jazyka v reakci na protesty na Krymu a Donbasu proti krvavému převratu, taky prohlásili za teroristy, nasadili proti ním ozbrojené militanty a jednotky pravidelné armády, včetně dělostřelectva a letectva. Výsledkem bylo referendum na Krymu o nezávislosti na otevření nacistickém režimu, který ovládl Kyjev, a o znovu sjednocení s Ruskem. A Lavrov říká, kdyby Evropané nepodváděli a nedonutili opozici k nedodržení dohody podepsané v únoru 2014 za záruk Berlína, Paříže a Varšavy, tak územní celistvost Ukrajiny by byla zachována v hranicích z roku 1991, o kterých sněl Zelenský a jeho západní páni. Evropané však nedokázali potlačit svůj odvěký instinkt lhát a snažit se dosáhnout svých cílů zločinnými prostředky. Pak tady dále připomíná ty minské dohody, nedodržení a tak dál. Porošenko, co tak dál. Ten článek pokračuje ještě dlouhý. Já ho tady samozřejmě z těchto důvodů celý číst nebudu, protože to je opravdu jako na dost dlouho. Ale tady on jim provedl brilantní rekapitulaci, Lavrov, toho, co se vlastně událo, a řekl, když vy jste toho viníky. Takže toto bylo na Radě bezpečnosti, na briefingu Rady bezpečnosti OSN v New Yorku dne 23. září tohoto roku. Pojďme dále asi.
0: Dobře, dobře, dále se koukneme na Dmitrie Medvěděva. Ten tedy oslovil Němce prý anglicky a řekl, je to ve vašem zájmu, tak se na to jdeme kouknout, o co tam go. Nuž, místo předseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Anatolievič Medvěděv oslovil Němce anglicky a vyzvali, aby se zbavili kancléře dřív, než je zatáhne do války. Tak, s Ruskou federací je to v jejich vlastním zájmu a říká, znáte důsledky takových válek. Dmitrij Medvěděv se anglicky tedy obrátil přímo na obyvatele Spolkové republiky Německo a vyzval je, aby se zbavili kancléře Friedricha Schmerce, který jejich zemi žene rovnou do války s Ruskem. Současného německého lídra označil za ostrů Německa. Jeho neonacismus, rusofobie a posedlost Ukrajinou z něj udělali nejzbytečnějšího kancléře v dějinách Německa. I Scholz vedle něj vypadá lépe. Němci, zbavte se ho dřív, než vás zatáhne do války s Ruskem. Znáte tedy důvody takových válek? Toto byla tedy citace ze sítě X, kde to měl tedy Dmitrij Anatolievič Medvěděv napsat. Západní média informují, že po dvou porážkách té křesťansko v uvozovkách demokratické unie v zemských volbách je Šmercová rezignace docela možná a upozorňují, že křesťansko-demokratická unie přestala Šmerce zvát na veřejné akce, protože si uvědomila, že kancléř je pro voliče už příliš toxický. Tak, tím bychom to asi mohli ukončit.
1: Prostě toho Merce nemají jako nikde rádi a divím se, že má tak hroší kůži, že tam ještě na tom píp, a vždycky vidím, jak dostane od Bajdelový tu nakládačku v tom Bundestagu, tak bych se opravdu sebral, šel bych domů teda. No ale tak jako má hroší kůži asi. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko za 24 hodin sestřelilo téměř 2000 dronů a slibuje zesílit údery na vojenské cíle v Kyjevě. To je zpráva z 21., tedy už z pondělka. A říká ta zpráva, že Ukrajina 20. září, to mám neděle tedy minulou, zahájila rozsáhlý dronový útok na Rusko v době, kdy končilo hlasování ve volbách do státní domy. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že během 24 hodin nad ruskými regiony sestřelo 1951 ukrajinských dronů a 8 řízených střel a slíbilo zesílit údery na vojenské cíle v Kyjevě. A téhož dne ruské síly použili drony k útokům na ukrajinská logistická centra, sklady, přístavy a plavidla podporující ukrajinskou armádu. Tady se říká, co kde bylo zasaženo v Kyjevě, nebo v oblasti Kyjeva, v oděské oblasti, přístav zasežené nákladní, která dopravila vojenské zásoby, logistické centrum Nová pošta, 1,5 km od města. Dávajte pozor tu novou poštu, protože přes ní chodí zásilky a asi nejenom na Ukrajině. Takže to, dále pak tanker, který byl používán v přepravě nákladů pro ukrajinskou armádu, tak ten byl zničen. V přístavu Černomorsk další nákladní loď, převážející vojenskou techniku, a v Petrivce asi 38 km severně od Oděsy byl zničen muniční sklad. No to dále pokračuje. Tady je důležitá vědět jednu věc, že oni, ty ukrajinské drony, útočili záměrně na civilní oblasti a byli zabiti civilisté a zraněni. A tady dokonce 44-letá žena v Sofrinu zahynula, když dron zasáhl její dům. Byly zraněni i lidé a tam dokonce se ukazuje, myslím, to ještě někde bude ve zprávě, tak oni je tam bombardovali i při těch volbách. Takže tam byla dokonce zabita i předsedkyně jedné volební komise a podobné věci tam byly. Ve snaze prostě za každou cenu prostě ty volby v Rusku narušit. Takže přidávám slovo.
0: Tak, teď se vracíme k těm úderům. Samozřejmě další zprávě. Kreml reagoval tedy na ukrajinský útok při ruských parlamentních volbách. Tak, miliony hlasování lidí hlasovali tedy navzdory tisícům dronů, které Kyjev vyslal proti Ruské federaci. Ukrajině se podle tedy mluvčího Kremlu Dmitrija Peskova nepodařilo masovými útoky během hlasování narušit ruské parlamentní volby. A Dmitrij Peskov si vyjádřil poté, co Moskva a její předměstí v noci ze soboty na neděli zasáhl rozsáhlý ukrajinský útok dronů. Při něm tedy zahynuli dva civilisté na předměstí hlavního města a byly poškozeny jak ropná rafinérie, obytné budovy, tak i civilní infrastruktura. A moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že se na bezprecedentním náletu ze všech směrů podílelo více než 1600 tedy bezpilotníků. A jak tedy víme, vyhrálo tedy jednotné Rusko, že ano, které mělo před soupeři výrazný náskok. A víme, že tedy samozřejmě tam přišlo i s účastí tedy skoro 2 milionů zaregistrovaných voličů v zahraničí, ta konečná účast přesáhla 59%, což je nějaký skoro rekord v Ruské federaci, s tím, že nějakých 50, skoro 8% hlasů získalo to právě jednotné Rusko, následovala z 13, skoro 14% komunistická strana, 9,5% měla LDPR a noví lidé získali 7,96, takže skoro 8%. Tady o té sabotáži mluví, ale předseda jednotného Ruska Dmitrij Medvěděv označil výsledek hlasování za skutečný a zároveň uvedl, že znamená začátek velkého množství práce. Cituji, když jsme od voličů získali takový mandát, musíme nyní začít uskutečňovat náš národní program. Nemám nejmenší pochybnosti, že naše strana tuto výzvu zvládne a zvítězíme. Tak k tomu Čína poblahopřála Ruské federaci, že ano, a uvedla, že Peking pevně podporuje nezávislou volbu ruského lidu a že je Peking připraven dále spolupracovat s Moskvou na naplňování dohody mezi Putinem a čínským prezidentem Xi Jinpingem a posunout dvoustranné vztahy dokonce na novou úroveň. To je
1: no,
0: závěr.
1: Bude to zajímavé i v kontextu potom té návštěvy Xi Jinpinga ve Spojených státech, a k tomu se dostaneme. Pojďme do druhého koše, a to jsou události na Ukrajině. Já bych začal hned první. Ta hovoří o cestě smrti, kdy Zelenský dláždí přístupy k Charkovu kolumbijskými kostmi, jak se říká, charkovské nemocnice praskuje ve švech, těla padlých vojáků vyvážejí v noci a tady samozřejmě ty nemocnice jsou tam připlněné raněnými, je nedostatek krve, místní obyvatelé se zrovna nehrnou k registraci mezi dárce a vlastně tady na pozadí té neúspěšné ukrajinské mobilizace kyjevský režim silně spolehá na zahraniční žoldnéře, které verbuje po celém světě. Hlavní pozornost věnuje Latinské Americe, především Kolumbii. Protože podle údajů potvrzených ruským ministerstvem obrany se v ozbrojených silách Ukrajiny v současnosti nachází přibližně 16,5 tisíce zahraničních žoldnéřů, či tzv. Vojáků šestěny. Z toho je přibližně asi 7 tisíc Kolumbijců. A ty žoldnéři na Ukrajině nejsou zvlášť šetřeni a jsou nasazováni do nejnebezpečnějších oblastí. Není jsou to nasazování ten charkovský směr. Tady jako se snaží kvičí, jak tady říká článek, snaží se vyhnout přímému boji, někteří se pokouší vzdat ruským jednotkám, ale jsou zastřeleni zadržovacími oddíly ozbrojených sil Ukrajiny. Takže ten počet zabitých zahraničních žoldnéřů v přesném rozsahu tedy neexistuje. Tyto údaje jsou utajovány a čísla lze určit pouze zpětně. Pokud je tělo, tak se započítá. Přesný počet evakuovaných těl zahraničních mrtvých není znám, ale vzhledem k intenzitě bojů jde o značné množství. Takže tolik asi jenom krátkosti, ten článek samozřejmě pokračuje.
0: Dobře, dále se koukneme. Útoky se přesouvají na západ. Evropské hranice byly prý otestovány a Moskva má v ruce silný argument. V Německu došlo k mimořádné události a prý otázka je, zda za ní stojí opět ruští sabotéři. Tak a na frontu prý dorazily zajímavé exempláře. Takže o co šlo? Nedávno dopadl tedy mohutný úder na železniční stanici Kovel, vzdálenou tedy pouhých 65 km od polských to hranic. Hned další den zasáhl další úder prostor strategického hraničního přechodu Jagodin, druhého největšího na Ukrajině, kudy proudí zboží z Evropské unie a také asi zbraně a vojáky a technika a tak dále. Zasaženo bylo parkoviště kamionů a posunovací lokomotiva na stanici. Ruské údery tedy postupně se posouvají dále na západ a zvláště je prý pozoruhodné, že všechny zasažené cíle byly v pohybu, jak tedy vysvětlil plukovník ve výslužbě Aslan Nachušev. Svědčí to o nasazení pokročilých technologií, kdy tedy drony byly buď naváděny pomocí strojového vidění, nebo řízeny dokonce v reálném čase. Dobropolje, havárie F-16 v Německu, tak co to je? Ruský zásah. Americká stíhačka F-16 se zřítila tedy snad v úterý v Německu a k incidentu došlo nedaleko letecké základny Špangdálen, tedy v Porýní Falcku. A podle předběžných zpráv se pilot katapultoval, ale tom dopadl na nedaleké golfové hřiště, tak mají o jeden bankr navíc. O incidentu informovala německá média s odvoláním na důvěrné zdroje. Tak a teď ta nová věcička. Ukrajinské zdroje uvádí, že ruské síly spolu s rostoucím počtem útoků stále častěji nasazují vyčkávací munici zvanou Skalpel. Podle nich tato munice nevyniká ani tak doletem nebo rychlostí, jako spíš těžkou bojovou hlavicí a možností přizpůsobit užitečné zatížení konkrétnímu cíli. Navíc je tato střela přílevná. Já vám ji tady ukážu. Je to takový nějaký dronostřelo, nevím, co to je. Tak, teď byste to tam měli vidět. Jo, je to tady vidět. Tak uvidíme, uslyšíme, co se děje. Tak toť rychle, protože těch zpráv tady k Ukrajině je spousty, jaké zve.
1: Spousta. Další zpráva hovoří o tom, ono z 24. tohoto měsíce, že začíná bitva o Kramatorsk a dochází postupně k likvidaci ukrajinského elitního 425. pluku Skala v Dobropilji, což tedy víceméně probíhá tedy podle plánu. Takže ta Skala se vlastně drojí na drobnou suť a jde o vychvalovaný banderovský pluk a ten prožívá v tom obklíčení teda té pevnosti po své poslední dny, takže tady vlastně v tom Dobropilji tam vznikl kotel, tam uvízly zbytky dvou neonacistických nebo nacionalistických brigád ozbrojených sil Ukrajiny a legendárního v uvozovkách 425. útočného pluku Skála. Takže tolik jenom krátkosti informaci a pojďme asi dále, protože to opravdu je hodně.
0: Tak, ruské geraně řádily bez přestávky, to je zpráva ze čtvrtka, respektive ze středy. Řádí tedy bez přestávky 24 hodin denně a 7 dní v týdnu s tím, že jsou výzvy, dokončíme Kyjev a budeme pokračovat Lvovem, že s banderismem uděláme konec. Tak tedy 23. září provedly ozbrojené síly Ruské federace své už tradiční dronové nálety na ukrajinské vojensko-průmyslové, palivové, energetické a logistické objekty a v kyjevské aglomeraci byl zasažený sklad materiálu pro výrobu dronů a závod společnosti Tukans LLC ve Vyšném, který vyráběl taktéž součástky pro drony. V oděské oblasti zasáhly údery tři logistická centra v oblastním městě, sloužící ke skladování a distribuci vojenských zásob pro ozbrojenou sebranku Ukrajiny a také byl zasažený sklad součástek pro drony, tedy v obci Mirné. Kromě toho byla za plavby zasažena nákladní loď, která vezla vojenský materiál do oděského přístavu, jak uvádí prohlášení ruského ministerstva obrany. Nuž a podle místních zpráv plynule přešla noční demilitarizace banderovců už na denní systém. Podle Sergeje Lebaděva, to je ten koordinátor mikolajevského podzemí, zaútočilo tedy ve středu ráno na dopravní a palivovou infrastrukturu hlavního města nejméně 5 dronů Geran 4, tedy hlavního města státu 404, že ano, Kyjeva. A terčem se staly dvě čerpací stanice, železniční stanice Darnicia, skladový areál a další dopravní infrastruktura. Zpráva je zase další. Všechny tady ty dlouhé máte cz24.news, tak si je tam dohledejte.
1: A další zpráva je z 24. to znamená ze čtvrtka, která hovoří o tom, že byla zasažena datová centra v Kyjevě, New Telco a United DS a jinak ty drony s tou umělou inteligencí letí Ukrajinu bez operátora. A dále byla zasažena i logistická centra v oděské oblasti, jako známe ruské ministerstvo obrany. Tady vlastně ty jednotky, krom teda toho bombardování tak dál, tedy utahují tedy takovou tu smyčku kolem toho Charkova, tam je to zcela evidentní, to jsou jednotky skupiny vojsk Sever, ale obklíčují tedy dále oblast Charkova, ovládly obce Krasny a Potichonovo v Charkovské oblasti, jinak tedy těch aktivních bojích vytlačili příslušníci útočních jednotek 69. motostřelecké divize 6. gardové vojskové z armády, nebo armádní skupiny vojsk Sever, nepřítelé z obce Krasný jar v Charkovské oblasti. O tom Krasném jaru také víte, že se poměrně dlouho, tedy že se tam zápojilo. Takže tolik, zase ta zpráva zase je zase obrovská, dlouhá. Hovoří se tam i o některých dalších úsecích, ale na to si když tak podívejte, to jsou zprávy, které pak najdete na CZ24 News, toto konkrétně.
0: Tak, dál se koukneme na Liman, kyjevskou tedy bránu, která přetrvává. No už Ukrajinci dokázali tedy alespoň dočasně zadržet ruské síly, na obrázku vidíte to kritické území, které zabránili tedy moskevskému velkému návratu do rusky mluvícího ukrajinského regionu Doněck, jenž je součástí sjednoceného Donbasu, tedy Doněck i Lugansk, tedy Novorusia, že ano, Donbas. Rusové, kteří před 5 měsíci vstoupili do předměstí Limanu a čekali, že sejmou nebo zlikvidují a vyčistí bandu roku 2022, ale neuspěli a po zuřivých bojích a zuřivém ukrajinském úsilí, tady je to divný překlad, pokud byly poraženy, ztraceny, se kyjevským silám podařilo znovu získat tedy zhruba až 550 čtverečních kilometrů, tedy je kritických. Cesta do Limanu vedla Rusy na Kramatorsk a Munčičinického Slaviansku, takže na konci bitvy o Donbas byla otevřena i cesta do Kyjeva. Vzhledem k tomu, že za pár týdnů prý začnou tedy první deště a krutá ukrajinská zima, Rusové se v roce 2026 asi na toto území sotva vrátí. Vzpomenu, že Slaviansk s téměř čistě ruským obyvatelstvem byl v roce 2014 dvakrát osvobozen ruským mluvícími lidmi, ale byl ztracený minskými dohodami a navrácen Ukrajině. A tak následovaly masakry ze strany OSU, že ano, a ATO a vysídlení ruským mluvících obyvatel. Nuž a v roce 2022 byly Rusové blízko opětovnému dobytí tedy Slaviansku, když od začátku intervence tedy SVO ovládly Liman. Nuž. toť exkurs, abyste to tedy věděli. A je to zjistě pro ruských, pro News GR. Tak, aby to lidé věděli.
1: Tady ta další zpráva hovoří o tom, potvrzuje tedy postup tedy ruských sil v té oblasti Charkova, v sumské oblasti, dále i v té Doněcké lidové republice, ale je tam zajímavé, že v rámci operace Vivaldy útočí ukrajinské ozbrojené síly Národní garda právě v oblasti Krásného Limanu a Severska, kde zadrží skupiny vojsk Západ a jich, a tam tedy, jak už bylo řečeno, tak tam tedy Ukrajinci postoupili. Tam postoupili dokonce v obsadě poměrně dost velké území zase zpátky. Víceméně dál to komentovat nebudu, protože to zaznělo v předchozí zprávě. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na Kyjev. Ten je pod palbou téměř 24 hodin. Spojení tam prý nefunguje a fronta se posunula k Limanu. To je zpráva z dnešního rána. Tak, Kyjev čelil téměř 24-hodinovému ostřelování. Výbuchy začaly už ráno 25. září, tedy v pátek, a pokračovaly až do rána 26. září. Zasáhly město i jeho okolí. Takže Vasilkov, Borispol, Višněvoje a Budský okres. Obzvlášť významným cílem bylo datové centrum Data Group. Po jeho zásahu náhle vypadly mobilní sítě a internet v hlavním městě. A jak to tedy vypadalo na frontě, a teď jsou tady zase všechny možné, tak to teda nevím, co tady, na tak rychle na zemi. Na Dobropolském nebo Dobropolském směru se ruské síly zachycovaly na severním břehu řeky Gruzkaja u Rubežného a Zolotého koloděže. Na severním směru podnikaly ukrajinské ozbrojené síly protiútoky na Peršomajovku a Vasilievské pustoši a stupňovali tlak na Orechovatku. Na západním směru ruské jednotky vytlačovaly nepřítele z Orechova a Jurkovky a postupovali k Omelníku a Jegorovce. A na Konstantinovském směru pokračoval obchvat Alexejevo Družkovky z obou stran. Nuž a nakonec na Dněpropetrovském směru se ukrajinské ozbrojené síly pokoušely prorazit frontovou linii na několika místech najednou. Nejtěžší situace byla u Poddubného, Mirného a Komaru. Tak, abych to asi ukončil takhle, tuto zprávu.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské hutnictví je v troskách. Achmetov, to je majitel tam, hlavně teď zvolen Rinat Achmetov, dostává tvrdý zásah a ukrajinská metalurgie se stává minulostí. Krom toho rakety Flamingo přišly o motory, protože sklad v Borispolu, to je, tam je i letiště kyjevské, tak byl zničen. Navíc v nejvyšších patrech Kyjeva zuří mocenský boj. Předseda parlamentu navrhuje radikální opatření. Tím Borispol mezi tím odsásí silné exploze. Ty jednotky SMERŠ, ruské drtí pozice u Slovensku. Nicméně těmi ukrajinskými sociálními sítěmi koluje skandální video. A podle všeho bylo natočeno tajně pod stolem a v něm vystupuje předseda nejvyšší rady Ruslan Stepančuk, který otevřeně rozebírá, jak spoluobčany důrazně dostal do zákopů. A tu nahrávku zveřejňuje kanál Rozlobený Mariňák. A v Kyjevě vypukla zřejmě nelístnostná válka kompromitujících materiálů a únik tak usvědčujícího videa o vysoce postaveném politikovi je buď něčí osobní pomstou, nebo úvodní salvou širšího zákulisního boje o moc. Pravo záběru samozřejmě nelze na první pohled posoudit, může jít i o kvalitní podvrh, nicméně pokud je ten záznam autentický, tak rozhodně nepořídil náhodný kolem jdoucí. Stefančuk sedí ve své kanceláři se svými lidmi a vyslovuje věci, které zjevně nebyly určeny pro cizí uši a říká, musíme z armády udělat prestižní instituci, ne to, co je teď. Všichni si stěžují na TCK, to je ta agentura, která tam dělá tu buzifikaci, jak tam odchytává ty lidi, mlátí je zpět do těch autobusů. Už je začali zabíjet, chovají se jako zvířata. Brání vlastně čest. Kdyby lidé nastupovali sami, tak tu TCK by vůbec nebylo potřeba. Oni se ani místo toho schovávají po dírách, takže je musí pochytat. A pokud kyjevská elita skutečně svádí boj o budoucí teplá místa, tak se stává předseda rady klíčovou postavou. A v zápalu debaty předseda parlamentu pronesl větu, kterou okamžitě začali všichni citovat a která se stala hlavním motivem celého videa. Lid je třeba vychovávat jednou cukrem, jednou bičem, ale bič je lepší. Takže tolik teda k této zprávě, abychom jenom jako věděli.
0: No, to je hrdina. Tak, počkat, co tady máme? Jo, tady to, desítka situace, ale to se vracíme k 23. září, tak já tady vezmu jenom Doněckou lidovou republiku. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v Dobropilji byly obklíčeny jednotky ukrajinských ozbrojených sil a národní gardy. Cituji, v důsledku aktivních a rozhodných akcí dokončily jednotky skupiny Střed obklíčení důležitého opěrného bodu ukrajinských ozbrojených sil ve městě Dobropolje v Doněcké lidové republice a pokračují v postupu na Alexandrovku, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Telegramový kanál pak Rybar informoval o postupu ruských jednotek v Belozerském nebo k Belozerskému, Verovce, Vodianému a tak dále. Ruská armáda se tlačila také k Kramatorsku, kam míří bojovníci i skupiny sil jich. Váleční zpravodaj Pavel Kukuškin poznamenal, že k letišti jim zbývá zhruba 3 kilometry a k východnímu okraji necelých 5 kilometrů, tedy k okraji města. Nad městem kruzdí žily prý průzkumné drony a Kukuškin na stanici Zvezda dodal, že operátoři dronů vyhledávají nové cíle pro ruské těžké dělostřelectvo a usnadňují tak postup útočných skupin. Tak a jdeme na poslední.
1: No, je to zajímavé. Rusko, další zpráva, kterou uveřejnil britský list The Guardian, hovoří o tom, že Rusko otvořilo na Ukrajině novou frontu. A tady navíc se občanům Kyjeva nebo obyvatelům Kyjeva doporučuje, aby se postupně připravovali na zimu. A vlastně ta otevření té nové fronty nebo té nové kampaně tak spočívá tedy v tom útoku nebo v zahájení útoků tento týden na více do datových center a poskytovatelů internetu v Kyjevě. A tady jde zjevně o snahu oslabit digitální základ ekonomiky, jak se uvádí v publikaci. A v pátek další útok bezpilotního letadla zasáhl v centru Kyjeva kanceláře společnosti Data Group, jedné z největších telekomunikačních společností na Ukrajině. Takže jinak podle údajů ministerstva digitální transformace Ukrajiny, tak bylo přibližně 100 000 domácností v Kyjevě a v okolí zasaženo dočasným výpadky internetu po útocích ve čtvrtek. A čili Rusko se zaměřilo na velká datová centra na Ukrajině ve snaze narušit tok informací, jak se uvádí na sociální síti X, jak tam uvádí tedy ukrajinský minister zahraničních věcí Andrej Sybiha. A ty britské noviny připomínají, že ve čtvrtek byla podle polských úřadů v centrální části země podpálena satelitní stanice Starlink, která sloužila Ukrajině, údajně v rámci koordinovaného útoku na její internetovou strukturu. Varšava označila tento incident za akt sabotáže spojený s Moskvou. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme do dalšího balíčku a ten je tu na Buda, to jsou asi Amerikáni. Tak, Rusko rozhodne prý o osudu restartu vztahu mezi USA a Čínou. Tak, bylo to 24. září, tedy ve čtvrtek, se tam měla konat nějaká večeře, měl vystoupit čínský vůdce Xi Jinping z letadla na letecké základně Andrews ve Spojených státech a další den v pátek přišel prý vrchol státní návštěvy, slavnostní státní večeře v Bílém domě. A teď, co je důležité. Washingtonem se už teď nese prosebné a nemáte lístek navíc. Oligarchové, umělé inteligence, guruové velkých technologických firem, kapitalističtí žraloci, technofeudálové a vládci ze Silicon Valley se všichni derou na večeři, aby se svými čínskými partnery, aby si tam vyřídili obchodní záležitosti. Ale míst u stolu je málo a pozvánky neobsahují ani to obvyklé prý plus jedna osoba. Oligarchové tak volali samotnému Trumpovi a prosili ho prý o židle pro manželky. Tak, co je tady ale důležité? V Foreign Affairs tedy vykreslil celkový obraz situace nemilosrdně a vyjmenoval všechny oblasti, v nichž Washington v posledních letech s Pekingem prohrál. S tím, že obchodní deficit USA se nikdy nepodařilo vyřešit. Vůči Číně se sice formálně snížil, Číňané ale však začali své zboží vozit přes třetí země, takže americký deficit vůči těmto zemím tedy narostl. Kritická závislost Spojených států na čínských dodávkách nezmizela a Číňané to brilantně předvedli na prvcích zácných semin. Takže uvidíme. A tady je důležité to technofeudálové a zase to je ty big tech firmy, technofeudalismus. Máte ode mě 4 hodiny pořadu věnovanému technofeudalismu ve dvou dílech, tak se na to můžete podívat a zaposlouchat.
1: Další zpráva také se týká té návštěvy čínského prezidenta ve Spojených státech. Trump při tom přivítání v Bílém domě, tak tam měl velmi oficiální ceremonii, když začínala ta třídenní návštěva čínského prezidenta. Hned komentoval tedy jaksi zdraví čínského prezidenta, říká, vidím tě ve formě, po těch pověstech o jeho zdraví, protože, jak víte, tak byly nějaké pověsti, pak utichly, že na tom summitu BRICS, že tam dostal čínský prezident údajně infarkt, takže ho odvezli domů rychle. Takže pak se nějak tyto zprávy zmizely. Asi nějaká minimální nevolnost byla, když to teďka komentoval Trump tedy. Takže asi něco bylo. A na začátku schůzky Trump zmínil svůj vztah s tím Xi Jinpingem a označil,

0: Gungho od Číny, což znamená podle něj spolupráci v čínštině. A takže že se současně očekává, že oba lidi se budou zabývat otázkami, které se týkají technologie, bezpečnosti, umělé inteligence, které Trump nazval superinteligencí. A říká, rozhodnutí, které dnes v těchto oblastech učiníme, mohou podpořit mír a prosperitu na desetiletí dopředu. Tady je důležitá jedna věc, v této zprávě to není, bude to asi v jiné, co mu dal tedy potom za dárek, takže nebudu panu kolegovi kazit jeho příspěvek a nechám to na něj. Pokud by to tam nikde nebylo, myslím, že to tam je, tak se zasmějete, když vidíte ten respekt tedy, jo, takže jinak, jako říká Trump, včera jsem se s prezidentem si setkal na letišti, zdál se být silný, energický a fit, lepší než kdy dřív, napsal americký prezident, a paní si samozřejmě krásná. Tak. Takže předávám slovo.
1: Dobře, jdem se kouknout, ale další zpráva je o BMW, Porsche, Audi a Volkswagenu. Trumpovy ruské sankce prý zničily německý automobilový průmysl. Neříkáme to my, ale Paul Craig Roberts. Takže němečtí výrobci aut ohlásili zrušení 100 000 pracovních míst. Největší německý odborový svaz dospěl k závěru, že německému automobilovému průmyslu, cituji, hrozí úplný kolaps kvůli nedostatku energií, které způsobily Trumpovi v uvozovkách ruské sankce a válka proti Íránu vedená v zájmu Izraele. Akcie Volkswagenu ztratily 75% prý své hodnoty. Německé automobilky tak přecházejí na výrobu zbraní pro Izrael, což svědčí o izraelizaci další ekonomiky. Nabízí se tedy prý otázka, proč německé vlády zaprodaly Německo, aby podpořili hloupou politiku Šaška v Bílém domě? Ceny nafty v USA mezitím ale meziročně vzrostly o 76%, cena, kterou Washington platí za svou poníženost vůči Netanyahuovi, ale bude dále růst. Dají tedy a Američané 3. listopadu najevo, že tyto zbytečné náklady akceptují? To je od Paul Craig Roberts a taky to bylo předěláno tedy nebo zpracováno cz24.news.
0: Pojďme k další zprávě. Já ještě předtím, protože to tady nevidím v tom textu, tak jenom on dal jako dar, dal Trump čínskému prezidentovi jakousi sošku, kde tedy americký orel tedy drží v drápech nebo dokonce trhá hada. A dokonce se nechal slyšet, že on, jak se na tom výtvoru jako umělecky přispěl, je to prý hrozný kýč, ale důležité je, že předtím v souvislosti s tou návštěvou čínského prezidenta, tak Číňany, Japonce, Korejce označoval americký tisk za hady. Tak jenom abychom viděli, jak je to s tím respektem, jo? Jo, takže jako takto. No, pojďme k další zprávě. Analytics CIA Larry Johnson. Spojené státy se rozhodly učinit to samé, co Rusko, ale takhle to dopadlo, říká. A říká, Spojené státy se pokusily zopakovat úspěch Ruska na vojensko-průmyslovém komplexu, ale ten projekt selhal, jak uvedl na YouTube bývalý analytik CIA Larry Johnson. V květnu 2022 se ukázalo, že dělostřelectvo je v konfliktu na Ukrajině preferovanou zbraní. Rusko okamžitě rozšířilo své kapacity a zvýšilo výrobu dělostřeleckých granátů. Co udělal tedy Západ? Společnost General Dynamics se rozhodla postavit dělostřelecký závod za 533 milionů dolarů. Nedávno jsme se dověděli, že tento závod byl uzavřen bez toho, aniž by vyrobil jediný granát. Podle Johnsona je ruská armáda v několika důležitých oblastech výrazně před americkou. Rusko v současnosti vyrobí za jeden měsíc tolik dělostřeleckých granátů, jako všechny země NATO dohromady. A to je jenom jeden příklad, kde inovace s drony, inovace s hypersonickými raketami a tak dál. Rusko má nejméně 4 varianty hypersonických raket. Spojené státy mají možná jednu, ale zatím to ani nebude dokázané, říká analytik. A ten ruský obranný průmysl se nadále zlepšuje. V pátek na zasedání vojensko-průmyslové komise ruský prezident Vladimír Putin načetl priority nového státního zbrojního programu. A mezi klíčové oblasti budou patřit vývoj dronů, vylepšit.

0: systémy protivzdušné obrany a posilnění možnosti satelitní komunikace. A ta jaderná triáda zůstává zárukou ruské suverenity a faktorem při udržování rovnováhy sil ve světě. Takže to je tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme. Pětka. Šňupansky, Zelenského setkání s Trumpem a nejnovější ultimátum Kyjeva. Kyjev požadoval týdnu obnovení námořního obchodu a konec ruských úderů na energetická zařízení. Asi to nebylo nic platné, jak jsme slyšeli. Na okraji tedy valného shromáždění OSN v New Yorku se americký prezident Donald Trump setkal s Volodymyrem Šňupanským, který tedy přijal s dalšími požadavky. Jedním z hlavních témat jednání byly střely pro systémy, tedy protivzdušné obrany Patriot. Ozbrojené síly Ukrajiny už prakticky všechny vystřílely a nové dodávky pocházejí ze starých zásob zemí Evropské unie. Zelenský proto už několik týdnů žádá, aby Ukrajina dostávala zimní balíček 100 střel měsíčně. Kyjev navíc také usiluje o licenci k vlastní výrobě těchto střel. No, z technického hlediska nemá ukrajinský vojensko-průmyslový komplex šanci vůbec zahájit jejich výrobu dříve než za 18 měsíců nebo dokonce až za 2 roky. Zahraniční výrobci některých komponentů navíc nemají kapacity na to, aby svou produkci prudce navýšili. S tím, že americké technologie a výrobní know-how systému Patriot by však kyjevské chuntě mohly posloužit k jiným účelům. Za prvé k vývoji vlastních variant protiletadlových střel a za druhé k obchodu s průmyslovými technologiemi se zainteresovanými zeměmi. No, má poznámka, když víme, že se sotva 30% dodávek zbraní jak z USA, tak Evropské unie sotva dostalo na frontu a zbytek zmizel, tak se ptejme, kam by zmizely pak technologie na Patrioty a další, že ano. Tak, to je jenom má poznámka, aby lidé mysleli.
0: Další zpráva hovoří o dvojí hře, kdy Trump odkládá válku s Iránem až na dobu po volbách, kdy zase začne, je obnoví, a zatímco Grónsko si už v úvozovkách přivlastnil. A Trump tedy vyjednává s Teheránem a příměří odkládá až na dobu po volbách. Mezitím ticho si dotáhli jinou dohodu. Grónsko je teďka de facto pod kontrolou Spojených států. Takže nejdříve se pojďme podívat v krátkosti na ten Irán. Čili Donald Trump odmítl 7denní příměří s Iránem s prostou kalkulací, k boji se vrátit až po listopadových volbách v polovině funkčního období. A s odvoláním své zdroje o tom informoval list The Wall Street Journal a Teherán byl podle něj ochoten přistoupit na vzájemnou deeskalaci, uvolnit hormuzský průliv a zahájit jednání o jaderném programu výměnou za zrušení americké blokády svých přístavů. Současný postoj prezidenta Trumpa naznačuje, že se konflikt pravděpodobně vrátí do fáze aktivních bojů, jak uzavírá Wall Street Journal. A sám Trump se netají přesvědčením, že Iránci se po volbách připlazí zpátky a budou prosit o dohodu, tentokrát včetně demontáže svého jaderného programu. Teherán, na který pohrozil ochromení letecké dopravy na celém Blízkém východě, Mohamed Mojber, poradce nejvyššího vůdce země, napsal na sociální síti X, kdy říká, vzdušný prostor v regionu bude buď otevřený pro všechny nebo pro nikoho. Pokud budou iránské lety a jejich přístup k letištním službám omezovány, žádná jiná země v regionu nebude mít přístup lepší. Impulzem byly kroky Iráku a Spojených arabských emirátů, které pod zesíleným tlakem Washingtonu na letecký sektor přestali odbavovat iránské letecké společnosti tedy. Takže pokud je o to Grónsko, tak nejprve se tomu smáli, tam je to jiný příběh. A 22. září podepsali Spojené státy, Dánsko a Grónsko v kuloárech valného shromáždění OSN v New Yorku takzvanou obranou dohodu. Trump ji označil za obrovský úspěch, dánská premiérka náhle tedy za nový milník a grónský premiér za výhodnou pro všechny. A ještě nedávno byl ten obraz v souvislosti s Grónskem zcela jiný. Washington požadoval, aby mu byl ostrov předán nebo prodán a naznačoval, že je ochoten ho získat i silou. Zatímco Dánsko a Grónsko poprvé v dějinách nacvičovali obranu před americkou invazí. A po slavnostním podpisu se Trumpa novináři zeptali, zda je s dohodou spokojen a zda se vzdá snah ostrov získat. A on odpověděl tajemným úsměvem. skutečnou odpověď přinesl až text dokumentu zveřejněný na webových stránkách Bílého domu. Takže jaká situace? De jure, či po právní stránce, zůstává Grónsko autonomním územím Dánska. De facto, či fakticky, však rozsah práv, které Spojené státy získaly, jim nad ostrovem zajišťuje částečnou kontrolu. Takže zaprvé Spojené státy zmodernizují a rozšíří vojenskou vesmírnou základnu Pituffik, dříve tedy Thule, a vybuduje dvě nová zařízení, Narsarsuaqu a Mestersvigu. Zároveň tím vzniká právní mezera, která umožní urychleně rozmístit další základny. Alexander Jermakov, vědecký pracovník Centra pro mezinárodní bezpečnost při IMEMO, Ruské akademie věd, ve svém komentáři pro jedný Komersant připomíná, že Spojené státy svou přítomnost na ostrově dlouhodobě postupně omezovaly, vrchol dosáhla v 50. a na začátku 60. let a americko-dánská smlouva ve znění z roku 2004 jasně stanovila, že Pituffik je jediným americkým vojenským zařízením v Grónsku. Čili samostatné ustanovení nové dohody obsahuje souhlas stran s rozmístěním prvků systému protiraketové obrany Golden Dome v Pituffiku. A náměstek ruského ministra Sergej Ryabkov už dal jasně najevo, co to bude znamenat. Pokud se prvky Golden Dome v Grónsku objeví, tak Moskva odpoví vojensko-technickými opatřeními. A za druhé, američtí vojáci mají letadla a lodě, tak mají zaručené pro ně právo volně se pohybovat mezi americkými zařízeními na ostrově, po zemi, vzduchem i po moři, včetně grónských teritoriálních vod. Ponorky mají navíc zaručen skrytý pohyb pod ledem, a to bez omezení, s výjimkou zvláštních okolností. A za třetí, Washington fakticky získává právo zablokovat jakoukoliv zemi mimo NATO a Evropskou unii, která by se chtěla na ostrově uchytit. A ostrov je lákavým cílem už jen kvůli kovům vzácných zemin. Amerika teď má oficiální nástroje, jimiž může podobné záměry zmařit dříve, než se vůbec rozběhnou. A za čtvrté, dokument obsahuje podmínku, že pokud Grónsko někdy využije svého práva na sebeurčení a vyhlásí nezávislost, automaticky se stane členem NATO a od prvního dne své suverenity převezme veškeré vojenské závazky vyplývající z kurenské smlouvy se Spojenými státy. Jednoduše řečeno, americká vojenská přítomnost na ostrově trvalá bez ohledu na jeho politický osud. No, pokud na to nebude, tak to, tady tato smlouva bude mít trhlinu, ale nepředbíhejme věcem. Takže tak to vypadá. A Trump to nepochybně potřeboval teď, aby měl nějaké trumfy tedy před těmi doplňovacími volbami do kongresu ve Spojených státech. Pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme na to, že USA tlačí na Kanadu a obchodní válka míří prý i na automobilky. Washington tedy s dohodou nespěchá a od ledna hrozí 50% cly na kanadská auta. Spor už tedy ohrožuje výrobní model, na něm stojí USMCA. Tak. Spojené státy a Kanada se propadají do obchodního konfliktu, který už dávno není sporem o několik položek celního sazebníku. Washington otevřeně říká, že s dohodou nespěchá a Ottawa odpovídá odvetnými cly a nad jejím z nejpropojenějších, nad jedním tedy z nejpropojenějších průmyslových prostorů světa visí další hrozba. Tak, od 1. ledna 2027 chce Donald Trump zvýšit cla na kanadská auta, nákladní vozy a automobilové díly z 25 na 50%, blablabla. Největší problém nejsou nějaký sýry a další kraviny, které tam zase tady, co tady mají, kanadský alkohol, některé mléčné výrobky a motocykly, no to mě nezajímalo, co Kanada dělá za motorky, ale nevím. Největší problém prý není ani whisky, ani sýr, ani motorky, je jim automobilový průmysl. Proč? Výroba aut v Severní Americe je po desetiletích integrace rozdělena mezi Spojené státy, taktéž Kanadu a Mexiko. Takže motory, převodovky, elektronika a další komponenty putují mezi jednotlivými zeměmi a výsledné vozidlo je produktem společného výrobního prostoru, nikoliv nějaké izolované národní továrny. Pokud Washington od ledna skutečně zvýší clo na kanadská auta a díly na 50%, nezasáhne to přeci pouze Kanadu. Američtí výrobci jsou totiž závislí na kanadských komponentech a náklady se mohou vrátit přímo do amerických továren i konečných cen pro zákazníky. Tak.
0: Tak, přejdeme do dalšího koše, to jsou novinky od jinut. Já bych začal hned první zprávou, která hovoří o tom, že král Jordánska se postavil nebo vystoupil proti Izraeli v Organizaci spojených národů, když řekl, hovoříme o králi Abdullahu II., který byl zatím jako nejvěrnějším spojencem Tel Avivu, tak označil v OSN Izrael, že to je největší regionální hrozba a že se rozšiřuje bez omezení. A tady vlastně poprvé během své monarchie zahájil útok na Izrael, dokonce v OSN, a konkrétně řekl, nikdo v tomto shromáždění by neměl věřit, že ambice Palestině ustanou. Chuť izraelské vlády na expanzi se není proměnila v regionální hrozbu. To je v souvislosti s tím, jak chtějí budovat ten velký Izrael. A dnešní Sýrie varováním, které mezinárodní společenství ignoruje. Opakovaná invaze, postupná územní expanze a zavádění nových fait accompli na zemi, včetně oblasti kolem životně důležitých vodních zdrojů, tak krok za krokem s promyšlenými tahy Izrael testuje své hranice. A pokaždé, když mezinárodní společenství zavírá oči, Izrael si uvědomuje, že může jít ještě dál a překonat hranice a právní omezení. Takže jordánský král Abdullah II. Obvinil izraelskou vládu na té půdě Valného shromáždění s expanzivní chuti, která v Palestině nekončí a stala se regionální hrozbou. Sýrie je teda podle něj varováním, které mezinárodní společenství odmítá vidět. Zpráva by neměla mít stejnou váhu, kdyby přišla z Teheránu nebo z hlavního města státu, který s Izraelem nepodepsal mírovou smlouvu. Ona pochází z Jordánska. Státu, který od roku 1994 nejstabilnějším arabským partnerem Izraele a jednou z nejdůležitějších základen Spojených států na Blízkém východě. Takže tolik ve stručnosti.
1: Tak, dále se koukneme. Izrael je prý stát fanatiků, kteří si činí nárok na Donbas a na Krym, vysvětluje orientalista. Takže náboženští extremisté, kteří se dostali k moci v Izraeli, sní o získání kontroly nad částí Ukrajiny, tedy Donbasem a Krymem. Uvedl to diplomat Vyacheslav Matuzov, prezident Společnosti pro přátelství a obchodní spolupráci s arabskými zeměmi. A říká, cituji, bylo to tedy ještě ve videobloku Book Day Center X The Deep. Tak, máte tam napsáno. Netanyahu je extremista, dokonce i podle izraelských měřítek. Objevují se zprávy, že kdyby se hlasovalo dnes, mohl by snadno získat podporu přibližně 70% izraelské populace. Nejde tedy jen o postoj jednoho člověka, ale o ideologii náboženských fanatiků, kterých je tam spousta. Izrael dokonce nemá ani ústavu, místo ní mají starý zákon a Talmud. Jejich náboženská ideologie určuje celou judikaturu izraelského státu, řekl dále Matuzov. A zdůraznil, že k Izraeli nejde přistupovat jako k tradičnímu sekulárnímu státu, protože, cituji, myšlenka třetího chrámu tam stojí v popředí veškeré politiky. Myšlenka vytvoření velkého Izraele zahrnuje také Ukrajinu. Nejde jen o nějakou arabskou poušť, ale také o Cherson, Donbas, Sumy a Černihiv. Patří sem také Krym. Karaité jsou kmen, který tam údajně žil dávno před příchodem Ruska, tedy na Krym, a Izrael se proto domnívá, že má historická práva na tato území Chazarské říše, dodal orientalista. Já bych tady doporučil dvě knihy Gustáva Murína, slovenského autora, Chazarský golem 1 a 2, prosím vás, takže můžete zase studovat. Nuž, a jdeme dál, zase Bibi.
0: Tady je velmi zajímavá zpráva, ale jako v celku logická. Egypt říká, varovali jsme Netanyahu a Netanyahu věděl o Hamásu, on věděl o té akce, on byl varován před tím útokem Hamásu v roce 23 a varoval i Egypt pod americké publikace Až dokonce šéf egyptské zpravodajské služby cestoval do Izraele několik dní před útokem 7. října 2023, aby varoval, že palestinské islamistické hnutí Hamas se připravuje na rozsáhlou operaci, jak uvádí páteční zpráva amerického magazínu The Atlantic. A izraelský premiér Benjamin Netanyahu toto tvrzení v sobotu odmítl, odsoudil pokus manipulovat veřejné mínění ve své zemi měsíc před parlamentními volbami, ve kterých mu hrozí porážka. A podle prohlášení Netanyahových služeb, tak to tam se zdůrazňuje, že obvinění nepravdivé, už tehdy to bylo popřeno, nyní se recykluje k manipulaci izraelského veřejného mínění. Ty izraelské parlamentní volby jsou naplánovány za měsíc, to je 27. října. Já bych teď k tomu chtěl říct jednu věc, ona ta zpráva ještě pokračuje trochu. Ozývaly se i jako zprávy další, jednak teda, že ho vojáci varovali, on že na určitém úseku nechal dopředu vypnout ta poplašná zabezpečovací zařízení, aby tam ten Hamas měl průchod. A druhá zpráva se hovoří o tom, že právě ten Izrael financuje Hamas. A toto potřeba to udělat ten útok, aby měl potom záměnku k tomu vyčistit etnicky Gazu. A případně i ten levý břeh Jordánu. Takže to jsou zprávy, teda, které jsou a které vlastně ukazují tedy, že ta záležitost byla zřejmě celá úplně jinak, než teda nám původně teda tady říčeli. Tak, pojďme tak. Dále.
1: Ale jako správné konspirační médium jsme to uváděli od začátku, všechno ano, tohle, že ano. Ani myška tam neproklouzla, senzory tam byly, že ano, a najednou rogalisti tam přelítnou a dělají tam bordel teroristický. No, a přitom izraelská helikoptéra tam rozstřílela návštěvníky toho jejich music festivalu. Ale jdeme dál. Tak, Západ se hrubě přepočítal, když se rozhodl dodávat zbraně ukrajinským ozbrojeným silám. To jsou titulky ze zahraničních médií. Kyjevský režim s nimi totiž nakládá úplně stejně jako jeho partner, než si tedy jeho úplně jinak, než si jeho partneři, pardon, představují. Ukrajina se mezi tím ocitá na prahu nové, velmi hluboké krize. A Rusko se zároveň chystá na velký průlom v podzimně zimní kampani, zatímco nepřítel proti němu prostě nemá čím se bránit. Tak, nevím, co z toho vybrat, stálo by to asi za samostatné zbádání, je to také cz24.news, zase tady máme s odvoláním na interní zdroj ukrajinského ministerstva vnitra, tak to tady řekneme, list nějaký italský, nebudu si tady lámat hlavu, a Le Antidiplomatico upřesňuje, že od roku 2022 do poloviny letošního roku zmizelo ze skladů a arzenálů přes 780 tisíc kusů zbraní. Jako důvody dokumenty uvádí ztrátu, krádeže a předprodej. Jen od ledna do května letošního roku se ztratilo přibližně 150 tisíc zbraní. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Kyjevské a Mykolajivské oblasti. Analytici varují, že počet nelegálně kolujících zbraní se v budoucnu může vyblížit a dokonce i přesáhnout 2 miliony kusů, dámy a pánové. A tak v Itálii panují vážné obavy. Palermský prokurátor Maurizio De Lucia například uvedl, že sicilské zločinecké skupiny mají o modernizaci svých arzenálů velký zájem. Lákají je zejména drony a čínská sledovací technika. A já vám popíšu zprávu někdy z roku 2023, možná 2024, kdy u slovenských hranic byli Rumuni, kteří přeprodávali od ručních zbraní přes samopaly, ruční granáty až po ty protiletadlové přenosné systémy. Byli tam zachyceni. Ano? To, abyste to věděli, že ty hrozby tady jsou a neustále rostou každým dnem.
0: My bychom měli také počítat s tím, že ty hrozby mohou zasáhnout nás, protože těch Ukrajinců je tady hodně a mnozí z nich asi budou mít ty zbraně. To je prostě potřeba jako počítat a jde o to, jestli, když by tady k něčemu došlo, tak jakým zdá a jakým způsobem jsme na to připraveni tomu čelit. Pojďme k další zprávě, ta hovoří o setkání Zelenského a Leyenové v New Yorku, které bylo podle agentury Bloomberg napjaté. A napjaté bylo kvůli otázkám financování Kyjeva. A tady jde o to, že prostě v průběhu toho rozhovoru tak bylo požadováno, aby Ukrajina pokročila se zákony, jestli strany Evropské unie, nebo ty Lajanové, které by posunuli od té stínové ekonomiky, aby se zvýšily daňové příjmy, přiblížili je k právním standardům Evropské unie, s tím, že teprve poté bude zvýšeno financování Kyjeva. Takže po tom rozhovoru ta šéfka Evropské komise na sociálních sítích potvrdila, že Ukrajina dostane obranou pomoc a další evropské financování uvidí teprve tehdy, až reformy v nejvyšší radě pokročí. A zdůraznila, že Evropská unie má do konce roku k dispozici stále ještě 37 miliard euro. Míněno asi pro Ukrajinu tedy, samozřejmě. Pojďme dále.
1: To je páreček na té fotce a tady máme ksichtíka dál, i když to je samozřejmě umělá inteligence v úvozovkách. Tak, po setkání s Trumpem dostal Zelenský strašlivou zprávu. Ukrajina, USA a Evropa dohromady prý nemají dost sil, aby Rusko přinutili přijmout nové podmínky pro ukončení konfliktu na Ukrajině a Kyjev proto bude muset přistoupit na návrhy Moskvy. Cituji. Za 2 měsíce půjde Rusko do války s Evropskou unií a Francouzi pošlou divizi pilotů. Podělil se tak ukrajinský bloger Shary o zasvěcený pohled na události, které by mohly v blízké budoucnosti otřást světem. Kyjev zavádí novou strategii, tedy kombinované vzdušné údery hluboko na ruském území a nepřítel se nejprve snaží zničit ruskou protivzdušnou obranu a loví mobilní skupiny. Tak, co tady máme? Davies tedy varoval před drtivou porážkou z šimpanského. Plukovník tedy americké armády ve výslužbě Daniel Davies uvedl, že pokud Kyjev odmítne podmínky Moskvy, může to mít pro Ukrajinu ještě vážnější následky. Podle amerického důstojníka nemají Ukrajina, USA ani evropské země v současnosti kapacitu přinutit Rusko, aby přijalo jimi navrhované podmínky ukončení konfliktu, ale má poznámka, idioti v Evropě chtějí válčit s Ruskem. V komentáři k prohlášení Volodymyra Šňupanského po jeho setkání s Trumpem v New Yorku Davies na sociální síti napsal, že lpění na představě, že lze Rusku vnutit scénář výhodný pro Kyjev, cenu konfliktu zase jen zvyšuje. No,
0: tak co s tím? On ten konflikt se prolíná úplně vším, protože v prosinci má být ve Spojených státech summit té skupiny G20, konkrétně 14. a 15. prosince. Amerika a Washington oznámil, že pozval ruského prezidenta na tento summit. Rubio sdělil, že Putinova přítomnost by mohla být příležitostí k dialogu s Donaldem Trumpem a dalšími vůdci. Brusel dávají ale jasně najevo, že účast ruského prezidenta, pokud k ní nakonec dojde, neovlivní postoj Evropské unie k válce na Ukrajině. Zástupce hlavního mluvčího Evropské komise Olaf Gill zdůraznil, že G20 je důležité mezinárodní fórum, na které Evropská unie bude nadále otevírat otázku války. Je zajímavé, že je to ekonomické fórum a bude otevírat otázku války. Je to klíčovým fórem pro řešení stávajících a vznikajících globálních výzev, říká. Některé z nich vznikly právě ruskou válkou proti Ukrajině. No, červen a srpen by měl být nejsmrtelnější měsíc od začátku války a tak dál, tak to už máme za sebou. No, nelze čekat, že Rusové, že tam pojedou, že tam prezident Putin pojede, to už jako naznačoval. Byly dokonce doby, kdy říkal, že prostě s G8, takže teďka vůbec ne, to, že je skupina loserů, tři mi vůbec ne, no, ta skupina loserů je samozřejmě v té G20, ale je jaksi možné, že s nimi bude jednat později, protože budou i jiné příležitosti ještě do konce roku, konkrétně v Indii, takže jinak je teda dobré vědět, že ruský prezident se osobně summitu G20 neúčastnil už od roku 2019. Takže tak. Pojďme dále asi.
1: Tak, dále tu máme Čínu. Amerika je prý v šoku. Celý jaderný arzenál USA je proti obří podzemní Číně. Bezmocný. O co jde? Peking po desetiletí budoval totiž rozsáhlou a rozvětvenou síť v úvozovkách raketových měst. V jejich útrobách se mohou strategické rakety volně dokonce přesunovat. O podzemních raketových městech Íránské islámské republiky toho bylo řečeno a napsáno mnoho. Díky nim si Teherán tedy nejen dokázal uchovat bojový potenciál svých ozbrojených sil, ale také úspěšně vzdoroval agresivním choutkám Spojených států a Izraele. O podobných stavbách v Číně však dosud nikdo otevřeně ani veřejně nemluvil. Číňané přitom již několik desetiletí budovali rozsáhlou podzemní infrastrukturu, která odolá i masivnímu jadernému raketovému útoku. A tak desítky kilometrů prostorných tunelů, do nichž padly tisíce tun betonu a oceli, spolehlivě ukrývají stovky odpalovacích zařízení a tisíce raket. A Peking se nedávno rozhodl poodhalit roušku tajemství a zveřejnil fotografie a videa některých částí tohoto unikátního systému. Článek je delší, zase dočtete cz24.news. Páč, musíme valit dál.
0: Další zpráva je velmi pikantní. Čína má v držení citlivé součásti stíhačky americké stíhačky F-35 Stealth, protože zásilka UPS Austrálie do Spojených států byla nečekaně přesměrována do Hongkongu, jak uvádí agentura Bloomberg. To je dobré. Ta zásilka zahrnovala kryt kokpitu a port pro kokpit toho australského F-35, které byly koncem května připravovány do Spojených států k inspekci a možná je opravy nebo likvidaci. Důležité je to v tom, že oba komponenty nesou radarový absorpční hardware, což je vlastně srdce teda té nízké pozorovatelnosti toho letadla. Ten stealth, to jsou ty neviditelné takzvaně. Ta trasa skončila v Jižní Koreji a odtud náklad směřoval do Hongkongu. A není upřesněno. Zašlo o omyl, jako při obchodování s lidmi, nebo o úmysl, a vše naznačuje, že šlo o práci čínských tajných služeb, protože takové chyby se nestávají. Takže tady dokonce to bylo, australský ministr obrany Richard Marles uvedl, že Canberra o případu ví spolupráce se Spojenými státy a s Lockheed Martin. Přičem dodal, že podle jeho názoru nejde o citlivé součásti. Nicméně, jak si citlivé to bude, a Austrálie nemá zařízení na opravu krytu toho kokpitu, takže pro těch 72 F-35 RAF, takže ty komponenty první proto putuje do Spojených států a se z toho jako komerční náklad přes mezi lety a v rámci civilních leteckých koridorů. Jinak ten program E-35 už je let a cílem čínského zpravodajského výzkumu, takže kryt s radarovou absorpční vrstvou není sice celé letadlo, ale je to určitě jako zajímavý úlovek. Samozřejmě americká senátorka Eliza Slotkin to shrnula takto, Číňané drží citlivou technologii, tak řekla, že to citlivé je, a zároveň se i prezidentovi rozkládá červený koberec, to v souvislosti teďka s návštěvou Xi Jinpinga. Takže uvidíme, kongres je informovat od června, dva parlamentní výbory případ rozkoumávají. Otázku zůstává jenom to, kde se ty jednotlivé složky nacházejí. Takže tolik teda k této zprávě zajímavé.
1: Dále se koukneme kam? Anglie a Wales, počkat, jo? Anglie a Wales, kde to mám? Pivo.
0: Hospodář
1: Anglie a Walesu začínají kontrolovat věk na základě digitální identity. Dobře vám, tak si to dejte. Tak to, co je na těchto tedy testovacích územích zatím dobrovolné, postupně bude tedy zaváděno i jinde a časem budou tyto digitální doklady povinné i pro přístup na různá místa, ale já vím, že to tam testovali i v supermarketech, takže jako dobře vám tak. Ostatně již nyní se může jakákoliv anglická hospoda rozhodnout, že již fyzický doklad nechce a může požadovat výhradně digitální identitu. Nicméně zákazník má stále možnost se takové hospodě vyhnout. Není nic našího. Jenže co se tedy stane, když bude tato povinnost nejen v hospodách po prokázání věku, ale třeba i na úřadě nebo jinde, kde je třeba prokázat identitu? Když jste tedy v baru a barman vás požádá o průkaz totožnosti, budete nyní moci v Anglii a Walesu vytáhnout mobilní telefon a otevřít aplikaci, nějaký e-identita, že ano, debilita, místo abyste museli prohledávat peněženku nebo kabelku a hledat fyzický dokument. Důvodem je, že v úterý 15. září vstoupila v platnost novela zákona o licencování z roku 2023, což jsou povinné licence podmínky. A ta novela byla samozřejmě udělána letošní rok. Ale prý telefon nestačí. Hospoda se do toho musí také zapojit a akceptovat tento typ průkazu totožnosti. Musí k tomu mít tedy příslušné nástroje. No, tak když to potřebujete, tak si dejte. Tím bychom to zakončili asi, protože debilita je všude.
0: Další zpráva opět ještě informuje o průběhu zasedání OSN, kdy teda vystoupil iránský prezident Pezeškian a řekl, nejsme teroristi, jsme obětí teroristů a ostře zaútočil na Trumpa kvůli zastrašování. Americká delegace na to opustila sál a v podstatě ten Pezeškian s projevem plným ostrých obvinění i signálů o možném diplomatickém řešení, tak vystoupil na tom 81. zasedání Valného shromáždění OSN, jak bylo řečeno už s jedním z nejkritičtějších okamžiků konfrontace mezi Tehránem a Washingtonem. Iránský prezident přímo zaútočil na Donalda Trumpa a na jeho výroky o možném zničení Iránu, což vlastně označil za projev mentality tyrana, a řekl jasně, Irán se tlaku neskloní. Zdůrazňuje Pezeškian dodal, že výhrušky k míru nevedou. V sále panoval především tam napětí, americká delegace okázale odešla, jak mu začala mluvit. Je to chyba, pokud chtějí teda něco dojednat, tak tam měli zůstat sedět asi, ale dobrá. Na začátku projevu Pezeškian ukázal fotografie dětí, které podle něj zahynuly při amerických a izraelských útocích. A zmínil i úder na školu v Minábu. Tam o těch, jak víte, ta děvčata a pak ještě jedna ta raketa. V citlivé otázce jaderného programu zopakoval, že Irán neusiluje o jaderné zbraně. Dal však jasně najevo, že se nevzdá mírové jaderné technologie. Ani jaderné zbraně, ani vzdání se jaderného know-how prohlásil příznačně a představil tuto otázku jako věc národní suverenity. A zároveň vyslal jasné varování ohledně hormuzského průlivu. Mezinárodní společenství podle něj nemůže těžit z této strategické námořní cesty, zatímco Iránu je tento přístup k ní upírán. Takže na závěr jsem Pezeškian pokusil vyvážit tvrdou linii s diplomací a zdůraznil, že Tehrán zůstává otevřený rozhovor se Spojenými státy, ale na základě vzájemného respektu a dal a jasně najevo, že pod hrozbou vojenské síly a v podmínkách ekonomického škrcení vyjednávat nebude. Takže to je tedy tato zpráva.
1: Tak, tu už já tady ani nemám. Já tady mám jenom 13 zpráv. Tak.
0: A 12 není, tak já tady jenom, jestli 12 tam nemáte, tak mám jenom v rychlosti. Byl zaznamenán pokus o sabotáž B1B a to jsou, tam byly hromadně evakuovány domy poblíž americké letecké základny Royal Air Force, Fair Force ve Velké Británii. Zatímco úřady zatkli několik mužů za výbušniny, protože tam mělo jít o pokus o sabotáž na ty americké strategické bombardéry B1B Lancer, které bylo údajně na poslední chvíli zabráněno. A podle policie v Gloucestershire bylo několik mužů zadrženo, respektive začeno a na základě podezření trestných činů souvisejících s legislativou o výbušninách. Takže policejní operace pokračuje a úřady britské a americké armády zkoumají důkazy, které se objevily při prohlídkách v oblasti právě té základy Fairford. Protože první zprávy požadují, aby sabotáž byla na nebo uvádí, že ta sabotáž byla na poslední chvíli, teda že byla zastavena. Takže takto. A jinak tedy je důležitá informace, že ta britská základna je baštou pro vypouštění strategických bombardérů B1B zaměřených na Irán. Takže to je teda tato zpráva.
1: Tak, mojí chybou jsem to přeskočil. Tak poslední zprávu jsme měli tu 13. Tak se koukneme na pátý balíček.
0: Už jsme měli, ještě ne.
1: Co?
0: 13.
1: Jo, tu jsem čet.
0: Kontrolování digitální identity
1: jo,
0: v hospodách. Už jsem,
1: tak.
0: No, tak to mi nějak teďka, to mi nějak to mě uniklo.
1: Chyba.
0: Válečně, pojďme
1: tak,
0: dál. Tedy.
1: V Německu bylo zavedeno nucené posílání mladých lidí do armády. Vláda Spolkové republiky Německo začala tedy zavádět novou tvrdou politiku v oblasti národní obrany. V úvozovkách. A v rámci rozsáhlé revize připravenosti na mobilizaci v zemi byl zaveden povinný mechanismus pro registraci občanů odpovědných za vojenskou službu nebo spíše spadajících. No, podle autoritativního německého periodika Berliner Morgenpost jsou nyní naprosto všichni 18-letí muži s německým občanstvím povinni vyplnit celý specializovaný vojenský dotazník a klíčovým rysem této inovace bylo, že po odeslání dat má mladý člověk právo být násilně předvolán na povinné lékařské vyšetření a současně se však nebere v úvahu postavení samotného občana. Na předvolání k lékařské prohlídce přijde i tehdy, když oficiálně uvedl v dotazníku, že nebude sloužit v řadách Bundeswehru. No, nic k tomu tady není a vyjátečka pro, ale důležité je, že snad v 18 nebo ve 20 městech velkých Spolkové republiky Německo proti tomu mladí vyšli hromadně do ulic a demonstrovali. Tak nevím, jestli nám o tom naše vaše veřejnoprávní a korporátně fašistická média něco řeknou, když tak budou říkat, že nesouhlasí se sociální politikou šmerce. No, tak asi tak, jo? Dohledejte zase sami.
0: Další zpráva hovoří, je opět německá a hovoří o tom, že německá strana Alternative für Deutschland zahájila jednání s Gazpromem o obnovení dodávek plynu. A zahájila přímá jednání o těchto dodávkách a zástupci zatím opoziční politické síly hledají alternativní způsoby, jak překonat velkou energetickou krizi v Evropě. A podle německých médií uskutečnil komisař AFD pro zahraniční politiku Markus Frommeyer oficiální návštěvu Moskvy, během níž vedl uzavřeno pracovní setkání s Alexem Millerem, předsedou výboru pro řízení Gazpromu. A skutečnost, že se tato jednání konala na nejvyšší úrovni korporací, byla oficiálně potvrzena místopředsedkyní stranické frakce Bundestagu Beatrix von Storch. A ve svém oficiálním prohlášení Storch zdůraznila, že Berlín by měl mít přímý zájem na brzkém obnovení stabilního bilaterálního energetického obchodu. A podle místopředsedy frakce německá ekonomika kriticky potřebuje dostupnou energii a co nejširší nabídku na trhu od různých dodavatelů. Takže příjmu plných ruských surovin plně odpovídá národním zájmům Německa. A podle mezinárodní agentury Reuters jsou tyto kontakty součástí dlouhodobé strategie AFD. A ty zdroje publikace uvádí, že spolupředsedové strany Alice Weidel a Tino Chrupala plánují v březnu příštího roku rozsáhlou návštěvu ruské metropole, aby dokončili technické a politické parametry pro návrat ruského plynu do německých distribučních sítí. Já tady k tomu mám dvě poznámky. Letošní zima prý má být zima století. Takže jde o to, aby ještě do té doby nebyli zmrzlí všichni. To je jako jedna. Nás nevýmaje. A druhá poznámka je, kdy naši se přidají, že s nima nejedou. Pojďme dále.
1: Tak, zase tu máme šmerce a výzva k jeho tedy rezignaci. Druhý politický úder byl knockoutem. Podpora šmerce jen 13% nebo vůbec. Nejhorší v historii. Politická mrtvola je dále, ale u moci. Druhé regionální volby v řadě přivedly tedy situaci německého kancléře Friedricha Šmerce do kritického bodu. Po hlasování v Sasku prohrála premiérova CDU také v Pomořansku a nyní Merce žádají o rezignaci i jeho vlastní spojenci. Drží se tedy posledních zbytků moci, ale jeho šance jsou malé. Takže prý to byl předvídatelný neúspěch. Před volbami v Sasku prohlásil Tino Chrupala, jeden z lídrů strany Alternative für Deutschland, že Friedrich Merz musí do konce roku rezignovat. Jeho politickou kariéru ničili jeho vlastní příznivci. AfD tak vyhrála tyto regionální parlamentní volby se záviděníhodným tedy náskokem a jen těsně jí unikla většina křesel. Další na řadě byly volby v Pomořansku a nad kandidátem CDU, tedy strana Helmuta Kohla a Angely Merkelové, se stahovala mračna, zatímco jeden nervózní projev kancléře následoval za druhým a on samozřejmě řekl, že je ohrožena demokracie, ale oni to tam vezmou hezky po nacistickou do rukou a tu svojí v uvozovkách demokracii, že si CDU uhájí, takže úplně zase zbavený myšlení, no, logického a kritického.
0: To další zpráva je vlastně zpráva zahraniční zpravodajské služby Ruské federace SVR, která uvádí ve svém oficiálním prohlášení, že Brusel v nadcházejících volbách v roce 2027 podceňuje změny vlád v zemích, jako je Francie, Řecko, Španělsko a Polsko. A tady oni to komentují v souvislosti s tím, že plány evropských institucí na definitivní zabavení zmrazených ruských aktiv, tak to spojí s tím, také s tím, že Moskva si stěžuje, že Evropská unie zrychluje postupy ze strachu, že nové vedení, která se v těchto zemích objeví, tak nebudou souhlasit s pokračováním financování té války a tedy ani s tím rozkrádáním teda těch ruských finančních aktiv. Takže to oficiální oznámení tiskového oddělení zahraniční zpravodajské služby Ruské federace SVR nedává prostor k nesprávnému výkladu. A tady se hovoří o tom, že Brusel pracuje na plánu trvalé zabavit zmrazené ruské prostředky, tedy té ruské centrální banky. Takže uvidíme, jak to bude. Bude se sebou snažit, jak se říká, sebou hodit, aby teda to ještě bylo za těch starých vlád a ty staré vlády, ty představitelé těch starých vlád, ještě o těch stávajících, ještě před volbami, aby jim to tedy odsouhlasili, protože po volbách budou nové vlády v těch zemích a ty už jim to asi odsouhlasovat nebudou. Takže financování Kyjeva je teď pod časovým tlakem, dá se říci. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme. Zkreslená demografická situace Rakouska. Buď prý remigrace, nebo právo šaria za 15 let. Fabian Walch, tedy člen městské rady v Innsbrucku za stranu svobodných FPO, zveřejnil křestní jména žáků prvního ročníku základní školy a rozvířil tak vosí hnízdo. Levicoví zelení jsou zuřiví a seznam jmen totiž ukazuje, že demografické složení Rakouska se již posunulo. Pohled na školy odhaluje zemi zítřka. Tak, v polovině září tedy zveřejnil tento politik seznam žáků prvního ročníku povinné školy v Innsbrucku. Příjmení a jméno učitele byla začerněna a čitelná byla pouze křestní jména. Například Hamza, Mustafa, Astamir, Mohamad, Abubakr a poněkud osamělá Simona Maria. Walch tedy napsal, nebo Walch, pohled do škol je pohledem do budoucnosti. To, že se místní občané v Innsbrucku stanou menšinou ve vlastním městě, je realita, pokud konečně nezačneme s remigrací. No ale zelená levice byla pobouřena, innsbruští zelení požadovali jeho rezignaci a hovořili do očí bíjícím rasismu. SPO příspěvek kritizovala jako podněcování k fantazím o deportaci a zneužívání dětí k politickým účelům. Teda SPO, to jsou asi ty zelení, že ano, pošuci. No, tak demografické trendy jsou ale jasné. Oficiální čísla potvrzují to, co anekdoticky ilustruje seznam tříd. A v roce 2025 se v Rakousku narodilo 76 100 dětí, zatímco zemřelo 87 900 lidí. Tedy mají dost mínus. Bilance porodnosti byla opět výrazně negativní. Rakouští občané zaznamenali čistý úbytek 24,5 tisíce úmrtí, zatímco cizinci zaznamenali čistý růst 12 700 porodů. A tak to půjde dál a dál a dál a dál. Žel, no, to tady si to nastavili ty země. zničí.
0: Ta demografická křivka je tedy opravdu jako velmi nepříznivá pro Evropany. Další zpráva hovoří o tom, že slovenská europoslankyně paní Laščáková spustila alarm s tím, že Brusel, že chce ukrást další pravomoci, no pochopitelně, a upozorňuje přitom na evropskou politiku v oblasti energetiky. A ona ve videu opětovně vyjádřila se k působení svého manžela v dozorčí radě státní společnosti OKTE, která organizuje krátkodobý trh s elektřinou. A odmítla přitom způsob, jakým média toto téma spojují s údajným nepotismem. Zdůraznil, že její manžel nastoupil do funkce už v lednu 24, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu, a za členství dozorčí radě nepobírá tisíce euro měsíčně, jak naznačují některé články. Takže Laščáková využila toto téma zejména na kritiku připravených kroků Evropské komise a upozornila, že OKTE má na Slovensku monopolní postavení organizátora krátkého trhu s elektřinou, které vyplývá z evropského nařízení z roku 2015. Upozornil, že podobný model funguje také v České republice, v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Bulharsku, Řecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, na Kypru či na Maltě. A říká, a to jsou státy, které tvoří protiváhu proti tomu, co Evropská komise chce, protože Evropská komise si chce i tady ukrást kompetence a dělat to celé z centra Bruselu, jak prohlásila europoslankyně. A komise by podle ní otevřela národní trhy více operátorům, čím by Slovensko přišlo o současné monopolní postavení OKTE. A tady by vlastně ty plánové změny by mohly vlastně být začátkem širšího přesouvání pravomocí členských států na evropskou úroveň. Ukradnou si další kompetence a tím by Evropská komise mohla, a má to v plánu, a už i o tom píše a informuje, dělat takové příkusy, že by nám vsáhla na naše daně, přičemž při daních platí jednomyslnost. No, tady jde, a že plíživým způsobem Evropská komise chce otevřít výška k tomu, aby kradla výlučné pravomoci členských států. Až bude přijata nová legislativa, na kterou se chystá, tak v budoucnosti se může stát, že si budeme muset kupovat takzvané inteligentní měřiče. No to se můžeme spolehnout, to je jedna věc. A musíme si uvědomit, že ona nám chce přece sebrat ty kompetence všechny, protože jejím cílem je zlikvidovat členské státy pro Krista pána. Jakým dlouho ještě bude trvat, než tohle to pochopí, než se s tím seznámí. Tady má, podle globalistických představ má být jediný superstát, a to bude Evropská unie, a národní státy mají zaniknout. Národy mají zaniknout, má to být promícháno. Kudnohovek alergie opět jako na scéně a tak dál. Jeho plány, já nevím, prostě, kdy tohleto už si ty lidé jako spojí. Ano, samozřejmě, má pravdu, ale prostě potřeba se na to podívat už konečně, jak si tedy globálně. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, já se chvíli, Le Penová převzala příslovník rusofobů ve jménu vyššího cíle, píše o tom De Bavirin. Favoritka francouzských prezidentských voleb Marine Le Pen se rozhodla bránit Evropskou unii a Německo před tedy v uvozovkách ruskou hrozbou, poté, co nedokázala ochránit Aušán, nebo Ošán, že ano, to je to, ten řetězec v Rusku. Dopis zveřejněný pod jejím jménem se prý hemží rusofobními kliše, což je neodpustitelné, ale prý to pochopitelné. Společné protiruské prohlášení formou i obsahem je zde poznámka Marine Le Penové a jejího oblíbence předsedy Národního sdružení Jordana Bardely vyvolalo v Rusku rozruch, protože bylo tedy v rozporu s očekáváním. Co se to nyní s ní děje? Ptali se mnozí. Vezměme si například Německo, kde Alternativa für Deutschland a strana Le Penové ideově její blízká. Jede tedy na vlně úspěchu a vyzývá k obnovení hospodářských vztahů s Ruskem, to už jsme tady měli, aby zachránila německou životní úroveň. Francouzska ale mezi tím se chová skoro stejně jako její hlavní protivnice z Evropské unie Ursula von der Leyen. A to přesto, že ceny benzínu a nafty ve Francii lámou taktéž rekordy. Cituji, v posledních týdnech jsou nepřátelské činy, kterých se v Evropě dopouští agenti jednající jménem Ruska, jsou stále častější a závažnější. Píše tedy v otevřeném dopise žena, která se kdysi také se jí přezdívalo ruská agentka v Evropě. No, to víte, prachy někdo zatlačí a všechno se změní, dámy a pánové. Tak, to už bylo páté, tak můžeme do šestého balíku.
0: Jdeme dál, jdeme se pojet do Jemenu. Tam ta zpráva hovoří o tom, že sandálová kopule je neproniknutelná. Oni mají také proti leteckou nebo proti raketovou kupoli. Říkají sandálová, jako Američani mají zlatou, tak oni mají sandálovou. To je z toho, když svého času Scott Ritter hovořil o tom, že Američané prohrávají s osandálovanými pastevci v Afganistánu, tak se to docela ty sandály ujaly, pač oni běhají v těch sandálech tam také. Takže sandálová kupole je neproniknutelná, Hutiové se střílejí druhý saudský F-15 stíhačku. A zatím nepotvrzené zprávy hovoří o další ztrátě stíhací letounu americké výroby, který se střílá protivzdušná obrana povstalců. A to královské saudské letectvo je v nejvyšší pohotovosti, protože přibývá nepotvrzených zpráv, že v jemenském vzdušném prostoru byl sestřelen další saudský stíhací letoun F-15. A zpráva přichází jenom několik dní potom předchozím incidentu, což zvyšuje počet otázek ohledně modernizovaných schopností protivzdušné obrany, kterými nyní disponují hutiští povstalci. A před několika dny ty Hutiové zveřejnili videozáznam zachycující zásah a trosky saudského F-15 v provincii Marib, na nichž byly jasně viditelné státní znaky a vlajka království. Přestože se Riad vyhnul oficiálním potvrzení, tak záběry vyvolávaly vážné obavy ohledně ztrát vyspělých amerických platform. Hutiové tvrdí, že nyní používají doma upravené rakety země vzduch nebo modifikované iránské systémy, které jsou schopné zachytit stíhací letouny čtvrté generace, operující ve středních a vysokých výškách. Takže to je tedy tato zpráva.
1: Tak, jdeme dál. Čas kvapí. Husiové zautočili, počkat, přepnu obrázek. Husiové zautočili na oblast řecké eskadry v Jambu v Saudské Arábii. Hlavní katastrofy v Aramco. Strategicky důležité město Jambu v Saudské Arábii se dne 24. září stalo cílem prudkého útoku jemenských postavců Husiů v oblasti, kde je nasazena řecká letka řízených střel Patriot. Šítská skupina uvedla, že provedla koordinovanou operaci s použitím balistických raket, křižujících střel a rojů dronů, přičemž zasáhla jak citlivý cíl v hlavním městě Riádu, tak ropnou infrastrukturu Aramco v Jambu. Katastrofy v areálech Aramco v Jambu přímo ovlivňují mezinárodní trhy, protože saudský plynovod East West končí právě v Jambu. Nuž a komu to vyhovuje? A kdo to rozpoutal, to se ptejme. Tak, jdeme na třetí.
0: V Jemenu byla vyhlášena obecná mobilizace a předseda jemenské prezidentské rady Rašád Al-Alimi dnes, to je 25. to je v pátek, vyzval k všeobecné mobilizaci proti proiránským šíjickým povstalcům Hutium, kteří eskalovali své útoky proti vládním silám a Saudské Arábii. Ta Saudská Arábie, to jsou spojenci uznávané jemenské vlády, tedy uznávané jak kým. A ten Rašád Al-Alimi také slíbil, že od soboty 26. září opustí síly Hutiů, udělí všeobecnou amnestii, a ta pravda je jiná. Saudská Arábie ve skutečnosti využívá mezinárodní civilní letiště v Adenu k přepravě velkého množství zbraní, aby uspokojila potřeby odvedených a kompenzovala ztráty. A během uplynulého týdne dorazilo přes letiště několik várek zbraní a vojenské techniky a současně byly desítky stíhaček saudského letectva uvedeny do pohotovosti, protože poprvé v následujících dnech bude podniknuta rozsáhlá operace k zadržení postupujících Hutiů. Je potřeba vidět, že ty Hutiové obsadili celé pobřežní pásmo Rudého moře a nyní soustředí síly pro závěrečnou ofenzivu v Adenu. Takže tady ta situace, jako ta rovnice je obtížná, zvláště vzhledem k nejnovějším událostem, protože Hutiové dokázali zcela zablokovat strategicky důležitou silnici mezi Adenem a Taizem. A velké město na horské plošině, 1300 metrů nad mořem, má 1,6 milionů obyvatel a očekává se, že bude pod čínskou kontrolou. Možná není náhoda, že dnes Riad svolal velitele pakistánské armády dokonce, takže uvidíme, co z toho vzejde. Tady máte i nějaký plánek, jak to tam vypadá. No.
1: Jo, tady. Tak, jdeme dál. Čas kvapí. Ne, tohle nechceme. 7-1. Jaké jsou iránské superzbraně, kterými tvrdí, že mohou zasáhnout a navždy změnit mapu? Režim v Teheránu důrazně zdůraznil, jo, to je pro news, no tak jo. Takže mluvčí revoluční gard iránských uvedl, že v případě nového amerického útoku by Irán změnil jak geografii války, tak i zbraně, které použije. A mluvil o nových systémech s novými schopnostmi.

0: A také Khaybar Sheran, balistická raketa středního doletu, která dosahuje rádiusu 15 až 2000 kilometrů a bla, bla, bla, bla, bla, bla. Zkrátka uvidíme.
1: Pojďme dále, pojďme se podívat na COVID a na následky. První zpráva hovoří o tom, že firma Pfizer přiznává, že od krevní sražení až po tubo rakoviny, že prostě ty mRNA vakcíny mají vedlejší účinky. A počet lidí, kteří v Německu zemřeli na vedlejší účinky, se pohybuje mezi 20 až 60 tisíci lidmi. A Pfizer zveřejnil seznam vedlejších účinků mRNA vakcín proti COVID-19, které byly vlastně vnuceny, nebo občané byli přinuceni k jejímu očkování, a to nejenom v Německu, ale zhruba se to týká 2,5 miliardy obyvatel, lidí všech kategorií na světě. A mezi vedlejšími účinky patří krevní sražení, srdeční zástava, novorozenecká smrt, turborakoviny a tak dál, tedy agresivní rakoviny s rychlou progresí. Ta zpráva dále říká, že Anthony Fauci lhal o bezpečnosti vakcín a miliony lidí po celém světě zemřeli na vedlejší účinky nebo čili vážným zdravotním problémům. Ten seznam zahrnuje tyto poškození: krevní sraženiny, akutní poškození ledvin, akutní ochablá myelitida, pozitivní protilátky proti spermiím, embolie mozkového kmene, tromboza mozkového kmene, zástava srdce, srdeční selhání, tromboza komory srdce, kardiogenní šok, cévní vazolitida centrálního nervového systému, novorozenecká smrt, hluboká žilní tromboza, encefalitida mozkového kmene, hemoragická encefalitida, epilepsie čelního laloku, epileptická psychóza, obličejová paralýza, syndrom fetálního stresu, gastrointestinální amyloidóza, generalizovaná tonicko-klonická krize, Hashimotova encefalopatie, tromboza jaterních cév, reaktivace pásového oparu, reaktivace rakoviny, turborakoviny, tedy agresivní rakoviny s rychlou progresí, imunitní hepatitida, intersticiální plicní onemocnění, embolie v jugulární žile, juvenilní myoklonická epilepsie, poškození jater a nízká porodní hmotnost. A stojí za zmínku, jak neupravená smlouva mezi EU a Pfizerem, která byla uzavřena na nákup vakcín proti COVID-19 v roce 2021, spatřila světlo světa a na základě odhalených událostí mohou být vedlejší účinky, které zatím nejsou známé a také nikdo neví, po jakých letech se objeví. A tady vlastně ten bývalý vedoucí toxikologie v Evropě ve firmě Pfizer, mluvící o prestiži své pozice, tak učinil šokující hodnocení. Podle svědectví výkonného představitele počet lidí, jak jsem říkal, kteří v Německu zemřeli na ty vedlejší účinky té vakcíny mezi 20 a 60 tisíci. Je to obrovské číslo, které pokud se potvrdí, tak lékařský skandál to bude jaksi největší tragédie poválečného Německa. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak dále doktor Suchalik Bagdy, jdem se na něj podívat. Profesor tedy Suchalik Bagdy představuje novou teorii o nemocech po kočkování mRNA a je k tomu video na necenzurovanápravda.cz. Během oslavy tedy 20. výročí UK Column profesor Suchalik Bagdy poprvé veřejně představil hypotézu, podle které jsou neurologické potíže po kočkování mRNA šmakuládami způsobeny samoudržitelnou demyelizací. Neznám. Bývalý tedy mikrobiolog v důchodu a bývalý ředitel Institutu lékařské mikrobiologie na univerzitě v Mohuči si záměrně vybral právě toto publikum pro premiéru tohoto představení. Zdůraznil, že jde o dosud neprokázanou pracovní hypotézu založenou na vědeckých úvahách, která se teď testuje. Tak, co tady máme? Profesor Bagdý se pokusil vysvětlit běžný vzorec za velmi

0: odlišnými příznaky, ztráta kontroly nad pohyby, myšlenkami, vzpomínkami a osobností. Suchar Bagdý řekl, že falešní přátelé zmizeli, skuteční přátelé a skvělí lidé zaujali jejich místo a doporučil nejnovější knihu autora jménem Šaraf a také The Vaccine Mafia od Helmuta Šterce. Vakcinační trimafie. Šterc býval hlavním toxikologem Pfizeru pro Evropu a zná schvalovací pravidla lépe než téměř kdokoliv jiný. Kniha byla poprvé vydána v němčině a nyní je dostupná i v angličtině na Skyhorse. Společně se Štercem Suchar Bagdý sestavil kompendium a říká, že kočkování mRNA je největším organizovaným lékařským zločinem v historii. Tak, je to důležité. No, tak to bych chtěl samostatné tomu věnování, protože těch informací je tady hodně. Takže Necenzurovaná pravda, dámy a pánové, Suchar Bagdý představuje novou teorii, takto se článek jmenuje a vyšel 25. září, tedy v pátek. Takže necenzurovanápravda.eu.
1: Jenom malou poznámku k tomu Bagdý, který dlouhodobě pracoval jako skutečně velmi známý tedy lékař v Německu, tak říkal, že už tam dá být nemůže a snad se vrací domů. On netuším z Indie nebo tam o co někud. Indie nebo Pakistán dokonce. Tak tolik jenom jako ta zpráva. Já tady přejdu na ty domácí zprávy, jinak je tady teda článek, víte, kde vznikl výrok členu Novičoka vrbětického generála bez koudelky, že Rusko napadne na to a Babiš nechápe. Tady říká, že to cenzura jako vyšitá, pár šílených českých generálů už veřejně výzká, jak sáskové kanceláři či zbraně zabijí více Rusáků. Výroky plukovníka Foltýna, generála Řehky, komedianta Betkého a dalších se sbírkou na tanky či drony se snadno dohledat, to není nic tajného. Ale víte, že jako první u nás se o jaderném odstrašování Ruska vyslova nenávistná Helena Langšádlová. A co více, Česká republika testuje na živých lidech v Rusku, jaká je síla kvalita vražedných zbraní a válkou je potřeba udržet tak dlouho, dokud se to na živých cílech neověří. A výrobce dronů pro Ukrajinu nabídl České republice testovací sadu. A problém je v tom, že tyto zločinci si pak zalezou do vládních bunkrů a rukojmí jsme my, občané, kteří chtějí mír a jednat o konci války. A přesně toto vyslovila ruská strana, přesně toto na to reagoval Novičok Biskoudelka. A zkuste se na to podívat z pohledu prezidenta Putina, kterému zabijeme českými zbraněmi ruské občany. Prostě Rusové se začali dělat soupisky měst a firem, jejich zbraně v rukách Ukrajinců ruské občany zabíjejí. Takže tam se k tomu vyjadřuje i ten Viktor Medvědčuk a vojenský svaz České republiky, Slovenska a Ukrajiny proti Ruské federaci bude mít následky a tak dále, a tak dále. Že tam se spojujeme, děláme takovéto spolky. Takže na jedné straně prezident Putin ocenil, že Česká republika a Slovensko zaujímají zásadně odlišné stanovisko a vlády Andreje Babiše a Roberta Fica jsou proti přímému zapojení svých států do konfliktu, financování vojenských dodávek Kyjevu, další eskalace přerušení vztahu s Ruskem, udržování kurzu pragmatického dialogu a ochrany národních zájmů a na druhé straně se tam prostě pořád posílají zbraně a tak dále, což tedy by ta vláda měla mít prostě pod kontrolou. Takže tolik, pojďme dále.
0: Tak, Koudelku, Koudelka a tady máme Kašpara z Hradu, takže se na něj jdeme hnedky kouknout, aby jsme ho měli. Tak, naprosto zbytečný a škodlivý projev agenta Pávka v OSN drze poučoval a útočil na největší světové supervelmoci. Kolářův prezident Petr Pavel Pávek, tedy Pepa, v OSN vyzval Čínu k většímu tlaku na Rusko, kritizoval ruskou agresi a žádal reformu světové organizace, tedy asi OSN. Zatímco někteří v jeho vystoupení vidí projev státníka a oceňují postoj k Moskvě, jiní hovoří o ostudě pro Českou republiku, neřekl bych pro Česko. Pepa tedy před valným shromážděním vyzval, cituji, Čína má moc, vliv i odpovědnost pomáhat, předcházet konfliktům, zmírňovat napětí a přispívat k ukončení válek. To zahrnuje i využití jejího vlivu k tomu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině, prohlásil Pepa. tuto agresi zahájil a dále ji vede další stálý člen Rady bezpečnosti OSN. Rusko v rozporu s chartou OSN a základními zásadami mezinárodního práva, řekl Pepa. Současně ale dodal, že stále má smysl dát šanci seriózním diplomatickým snahám. Silná pasáž zazněla také v části projevu věnované fungování současného mezinárodního řádu. Pepa tedy zdůraznil, že pravidla mají význam právě kvůli nerovnému rozložení moci mezi jednotlivými státy. No, já asi to nechám.
1: Dvě poznámky. Za prvé, proč někdo pořád mluví o ruské agresi, když Mezinárodní trestní tribunál OSN v Hágu na základě žaloby Ukrajiny ohledně ruské agrese to posoudil a rozhodl, že o žádnou agresi nejde. Proč tady pořád někdo mele něco o nějaké agresi? To je první věc. Druhá věc, když se podívá, musí ty lidi trošku studovat, když se podívají na chartu OSN, a článek 51 a 107, tak tam je vysvětleno, že Rusko jedná po právu. A musí začít studovat, místo zvanění musí začít studovat, pokud chtějí tedy. Víte, to je všechno o tom vzdělání. No, pojďme dále. Já teď se dostaneme k tomu tematickému okénku. Ono je velmi dlouhé. Já se pokusím jenom z toho udělat výtah. Jmenuje se Hloupost jako klíčový zdroj a říká se v něm asi toto. Všichni moderní lidé musí čas od času komunikovat se systémem. Potřebují se ucházet o zaměstnání, získat hypotéku nebo jiný úvěr, sjednat si pojištění, platit daně a tak dále. Tento kontakt se za poslední 20-30 let výrazně změnil a stále se mění. Největší změna se týká rozhodování. Ve většině případů dnes rozhodnutí nepřijímají lidé, ale algoritmy. Nějaký algoritmus úvěrové společnosti rozhoduje, zda dostanete půjčku. Jiný algoritmus rozhoduje o tom, kolik zaplatíte za pojištění, zda získáte zaměstnání, kolik budete vydělávat a dokonce o tom, zda dostanete povýšení. Rozhodování lidmi je vyhrazeno pouze pro významnější rozhodnutí týkající se velkých částek peněz. Tato automatizace rozhodovacích procesů byla vnímána jako pokrok v uvozovkách ze strany korporátního západu i západních vlád. Algoritmy nahrazují drahou lidskou práci, zvyšují produktivitu a efektivitu a šetří obrovské množství peněz. Tento proces nyní postupuje ještě dále. Kdekoliv je to možné, tak jsou lidé nahrazování umělou inteligencí. Začalo to hloupými chatboty, které nedokázaly vyřešit jediný problém a nyní to pokračuje směrem k výkonnějším LLM, také nazývaným umělá inteligence. Plánem do budoucna je outsourcovat veškeré rozhodování, které není řešeno algoritmy umělé inteligenci. Stejná filozofie se uplatňuje v západních armádách, zejména v americké armádě. Rozhodovací procesy se automatizují pomocí algoritmů a umělé inteligence. Mezicílem se zdá být plně automatizovat každý kill chain od identifikace cíle a jeho analýzy až po samotný úder. Zdánlivým cílem je proměnit americkou armádu ve stroj, který funguje téměř automaticky a autonomně, nebo přesně v soubor automatizovaných procesů. Úlohou lidí by většinou bylo stanovit celkové cíle a stisknout několik tlačítek. Viděli jsme to v praxi v únoru, kdy byla dívčí škola v Iránu zasažena dvěma střelami z plochou drahou letu v rámci takzvaného double tap. A úloha lidí v řetězci vedoucích zabití všech těch dívek pravděpodobně spočívala jen ve stisknutí tlačítka, zejména při druhém úderu. Jsem si jistý, říká autor, že lidé, kteří sledovali útok na monitoru a schválili druhý úder, jsou velmi hrdí na všechny tyto obvyklé věci, svou službu Americe, své zemi, své armádě, své uniformě a tak dál. A teď se na to podívejme. Přizpůsobím člověka pracovní pozici. Jedním z důvodů, proč se algoritmy v takové míře prosadily ve firmách a dalších organizacích, je skutečnost, že velmi dobře zapadají do nejdůležitějšího principu náboru zaměstnanců v mnoha moderních organizacích. A tímto cílem je přijímat pouze lidi, kteří nejsou hrozbou pro své nadřízené, a lze je snadno řídit a kontrolovat. Dále odstranění konkurence v západních ekonomikách a pokles kvality pracovní síly. To je jako důsledek potom. Dále vytváření konkurenčních komfortních zón, kdy tedy vlastně téměř 90% západní spotřební ekonomiky nebo západní ekonomiky obecně tak prakticky už dneska neexistuje konkurence. Každé odvětví zdravotnictví, pojišťovnictví, potraviny, finance, automobil, elektronika, energie a tak dále, tak se zdá být komfortní zónou. To jsou odvětví, v níž jsou dvě nebo více společností, které vytvořuje oligopol a rozhodli se navzájem nesoupeřit, čili rozdělí si tam trhy a tak dále. A uvnitř těchto komfortních zón jsou pohodlné společnosti s pohodlnými zaměstnanci, spoustou času a peněz na kulturní aktivity, například práva trans lidí. A tyto komfortní zóny jsou před jakýmkoliv narušením usilovně chráněny. V případě potřeby se používají cla a zákazy dovozu. Noví podnikatelé se připojí k systému, jsou odkoupeni, je jim odepřeno financování, nebo je potkají nešťastné náhody. A celý nový technologický sektor existuje proto, že pochází z oligopolů, nebo jde o přímý projekt CIA Deep State, jako jsou Open AI, či otevřená umělá inteligence, nebo Anduril. Nic nového nevznikne ve významném měřítku, pokud to není pod kontrolou. A jedinou povolenou konkurencí je soupeření malých a bezvýznamných firm v nepodstatných sektorech, například mezi řemeslnými pizzeriemi. A ani mzdy už nereagují na nabídku a poptávku po talentu. Existují algoritmy, které určí, jakou hodnotu má každá pracovní pozice, nikoli člověk, a tyto algoritmy distribuují peníze pracovníkům jako krmivo jednotlivým dojnicím. V nekonkurenčních komfortních zónách platí jiná pravidla než ve skutečně konkurenčním odvětví, včetně pravidel pro zaměstnance. Stabilita a kontrola jsou vším, lidé jsou filtrováni podle své schopnosti, jet podle programu, a podle toho, zda představují hrozbu pro své šéfy a firmy, narušování systému se odsuzuje. Bohužel schopnost být lidskou ovcí je nepřímo uměrná schopnosti řešit problémy. Firmám tak zůstává skupina zaměstnanců, které stále méně schopná samostatně řešit problémy nebo je řešit vůbec. Proto je zapotřebí automatizované rozhodování. Či dochází k poklesu kvality pracovníků, takže zatímco probíhá ovládnutí jednotlivých sektorů západních ekonomik, tak docházelo k zásadním změnám také na poli lidských zdrojů. A ty rozsáhlé změny západních vzdělávacích systémů, způsoby výchovy, hodnot konečně přinesly své výsledky a kolem přelomu tisíciletí se začal objevovat nový typ pracovníka. A tady s tím souvisí narcisismus, křehká zásoba talentů, výsledkem jsou generace lidí se sníženou odolností, to vedlo k epidemii psychických problémů, změna ve vzdělávacím systému a úpadek učitelské profese vedly ke vzdělávací katastrofě, v níž polovina absolventů sotva rozumí základnímu textu, matematika a další podobné nepříjemnosti jsou školami i studenty z velké části ignorovány a základní analytické schopnosti a schopnost řešit problémy poklesly natolik, že výměna názoru s kýmkoliv mladším 40 let je dnes obecně nemožná. Říká trochu přeháním a ne příliš, říká autor. A tyto změny osobnostního složení a analytických schopností vedly k tomu, že stále méně lidí dokáže fungovat mimo nějaký proces. A protože analytických schopností je nedostatek, musí pracovní procesy převzít kontrolu nad pracovištěm, jinak nastane chaos. Takže dochází k ovládnutí ekonomiky a neutralizace konkurence a to vyžaduje stále poslušnější pracovníky, kteří se nebudou stavět na odpor. A tady ten článek ještě pokračuje dále, optimalizace pro neschopnost. Hovoří se tam o dalších věcech. Outsourcing myšlení a jeho důsledky. Že outsourcing výroby se stal hlavním trendem západní společnosti přibližně ve stejné době, kdy začala klesat kvalita pracovníků a současně rostla kontrola nad západními ekonomikami. A ta vertikální integrace, tedy výroba celého výrobku nebo většiny uvnitř společnosti, byla považována za barbarský přežitek minulosti. Místo toho se stalo módou subdodavatelství v mnohem větším měřítku než kdykoliv dřív, takže si tam pořád od někud někam posílil nějaké díly, čím se to prodražuje jednak o dopravu a jednak o to, že každá firma chce vytvářet zisk. A takže je s tím stále větší problém. A ten článek končí vlastně jednou věcí, že v této situaci jsou Spojené státy. Takže tady dneska z toho vyplývá, protože nemají jiné řešení, takzvaná obrana proti temným čínským dovednostem. A je pravděpodobné, že jedním z důvodů tohoto přeformátování západních ekonomik byla domněnka, že globální konkurence v budoucnu nebude problémem a domácí konkurence na západě byla odstraněná a další na řadě byla tedy konkurence globální a to je ta politika, ten plán toho zadržování té Číny, neutralizace i neutralizace jako konkurenta a tak dále, co se nedaří a promítá se to vlastně do těch neustálých snah, tedy eskalovat to napětí v určité Číně a tak dál. A v takovém tom vlhkém snu, jako že ji prostě porazí a že ji teda tu konkurenci zarazí a na světě zůstaneme všichni blbí. Takže blaho světa bez konkurence, které Západ očekával, zatím nenastalo podle plánu. A místo toho se Čína stala problémem. A západní generální ředitel navštěvoval Čínu a analyzoval to, co Čína nabízí. Výsledkem byl šok. Čínské výrobní metody jsou průlomové a často jsou lepší i samotné návrhy, včetně teda té umělé inteligence. A někteří západní generální ředitelé si nyní uvědomují, že pokud chtějí konkurovat, tak musí znovu zavést vertikální integraci a co nejvíce činností provádět interně. Musí také zcela přehodnotit výrobu a postavit nové továrny. A také vidí, že to nelze provést. Důvod? Nedostatek lidského kapitálu, lidé, kteří by to dokázali, už jednoduše nejsou k dispozici. Takže to, tady z tohoto pohledu to bude mít Trump jako velmi těžké, pokud chce něco stavit znova. Zatím teda se tomu brání tak, že zavádí celní bariéry, některé výrobky z dovozu jsou zakazovány a tak dál. To sice má možná čas nějaký, má to poskytnout čas na nadechnutí, než uspěje velký plán na udušení Číny. Protože oni nechtějí, oni vědí, že domácí ekonomiku zlepší, že by to byl problém, jak udusí Čínu. A k úspěchu tedy dojde ve chvíli, kdy Spojené státy získají kontrolu nad všemi zdroji, které Čína potřebuje pro své ekonomiku, včetně zdrojů z Iránu a Ruska, což ovšem nemusí být snadné. Mimochodem, až to dodělají, tak si budou zřejmě s prominutím utírat i zadek rukou, protože i ten toaletní papír se dováží z Číny. Takže to nevím, jak se představují. Každopádně Trump musí jednat rychle, než se všechny společnosti a všichni absolventi univerzit promění v původní sliz. Než se tak stane, tak nemá mnoho času. Čili pokud se něco zlepšit, tak musí dělat nejenom na zadržování Číny, ale hlavně na obnově vlastně ekonomiky a především průmyslu a vzdělanosti a obnovení profesionální znalosti lidí. A to nebude hned. Takže tolik teda tento velmi, velmi zajímavý článek. Já jsem to vzal jako opravdu letem světem, ale je to velmi důležité, protože tady se chápu i ty důvody, proč vlastně pořád ta Amerika chce někoho zadržovat. Prostě proto, protože sama si udělá takové věci, takové chyby, že ona sama na to nemá. A pokud je o tu umělou inteligenci a některé věci, které s tím souvisejí, a vlastně jaksi součástí toho přechodu na tu technokratickou linii, na tu dystopickou technokratickou linii, tak zítra o tom bude z části kompas a ještě bude to i v dalším kompasu, takže vás na jeho sledování tímto samozřejmě zvu, srdečně zvu. Děkuji za spolupráci a panu kolegovi a vám za pozornost a dneska se pro dneček se s vámi rozloučím.
0: Tak. A já taktéž, dámy a pánové, Jarda Hladil převezme vysílání a zase ve 400 vám do práce, takže Simonka odřekla necenzurované vysílání, 176. nebude, takže si to dáme příští víkend a pana Pěkina si dáme asi v týdnu. Tak děkuji, pane inženýre, vám též, dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a samozřejmě děkujeme za podporu jak svobodného vysílače, tak samozřejmě případně Studia Kadaň to přes Odysí. Mějte se krásně, přeji dobrou noc a samozřejmě svobodný vysílač jede dál a Jarda Hladil převezme tedy s nočním proudem Rádia Meta toto vysílání. Dáme jenom děkovačku, pane inženýre, hezký zbytek víkendu a samozřejmě dobrý start do nového týdne.
1: Napodobně děkuju a hezký večer vám všem.
0: Taktéž.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

z románu Na cestě. Poprvé jsem potkal Deana Moriartyho krátce poté, co jsem se rozešel se ženou. Právě jsem se zotavil z těžké nemoci, o které se nebudu rozepisovat. Kromě toho, že měla co dělat s tím úmorně vyčerpávajícím rozchodem a s mým pocitem, že všechno je mrtvé. Deanem jsem se seznámil v době, kdy se mi začínalo dařit líp. To znamená, že jsem začínal aspoň trochu zvedat hlavu. A Dean mi do života vnesl přesně to, co jsem potřeboval. Šílenou, tryskající energii, divoké nadšení pro všechno, co se hýbe, směje.

Dinem jste nikdy nevěděli, co udělá v příští vteřině. Mohl vás vytáhnout z postele v tři ráno, abyste jeli stopem do Denveru. Mohl se na ulici najednou zastavit, zadívat se na oblohu a říct: Bože, to je krása. A pak se rozeběhnout za nějakou holkou jen proto, že měla zrzavé vlasy. Byl to blázen. Ale takový blázen, který vám připomněl, co znamená být naživu. Jediní lidé pro mě jsou blázni. Ti, co šílí touhou žít. Šílí touhou mluvit. Šílí touhou být spasený. Pranoucí po všem najednou. Ti, co nikdy nezívnu a neřeknu nic všedního. Ale hoří. Hoří. Hoří jako báječné žluté římské svíčky. Vybuchující jako pavouci napříč hvězdami. Uprostřed vidíš modré centrální světlo.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám a právě teď zrovna drtíte svobodný vysílač. Hlásí se vám Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav, zdravím vás, vítám vás, ahoj a pochopitelně i vás, kteří třeba tento pořad budete poslouchat ne ze zárobí, ale z archivu přece. Takže myslím si, že máme víc archivních posluchačů, jako archivní víno, rozumíte. Takže máme víc archivních posluchačů než těch online. Ale mě těší, že spousta z vás, kteří jste takzvaně online, čili okamžití, teď právě poslouchající, takže dokážete pěkně reagovat a že vlastně ty pořady tady tvoříme tak nějak spolu s řadou z vás a to se mně hrozně moc líbí. Spojení hrozně moc líbí, je docela strašidelné spojení, musím říct. Je to tak zažité, jo. Strašně moc, jo. Strašný je prostě něco jakože strašidelný. Hrozně, je hrozný, jo, tak kdyby to bylo spíš jako, že je vás líbivě moc, nebo je vás krásně mnoho, to jsou ty správné výrazy. Musím se to taky jako naučit. No. Prostě člověk pořád se učí a učí a učí a něco dělá a dělá a dělá a voda padá, padá, padá, to je ta písnička, ne? Tak koukneme se na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Evženové a Eugenové. Evžen. Evžen je ideálním jménem pro muže, má krásnou podobu a honosný původ. Jméno vznešený původ připisuje i svému nositeli. Často bývá spojováno i s textem jedné písničky. Je to Evžen, lovec žen. Naspívali plavci. No, významný nositel. Jméno Evžen nosilo mnoho křesťanských papežů. Svatý Evžen I, Evžen II, svatý Evžen III a jiní z českých osobností lze jmenovat režiséra Evžena Sokolovského, houslisty a hudebního skladatele Evžena Zámečníka nebo hudebníka a herce Eugena Jegorova. Jméno nosil i slavný, pokud byste si nevybavili Eugena Jegorova, vzpomeňte si na ten seriál Návštěvníci, jak přiletěli z té budoucnosti. Hrál tam pan Brodský, toho starého moudrého kantora v penzi.

modelu jsou například francouzští malíři Eugène nebo Eugène Boudin nebo Eugénie Delacroix. Eugénie Delacroix. Portugalský spisovatel básník Eugenio de Castro, italský básník Eugenio Montale, ruský spisovatel Evgenij Zamjatin, polský spisovatel a satirik Eugenius Ivanický, slovenský skladatel Eugen Suchoň, francouzský, no, Eugen Suchoň, francouzský architekt Eugen Violet, Dučněvo nebo italský matematik Eugenio Calabi. Wow, mě ty jména teda nejdou. No a teďka další informací. Mužské křestní jméno Eugen má řecký původ, pochází z řeckého slova Eugenes, které se překládá jako urozený, vznešený nebo blahorodý. Jméno pojí dvě řecká slova. První složkou je EU, jako Evropská unie. Ne, s významem dobrý. Jo, EU je dobrý, aha. Druhou pak gen s významem rod. No jo, teď je to jasný konečně. Jméno Evžen nosí 3817 chlapců, pánů, kmetů. A je to 101. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Tak, milí, ještě Eugen, zdali máme nějaké info, 590 lidí, 228. příčka. No, jinak je to jako u Evžena. 590. Tak to máme 3800 a něco, 590. To máme asi 4400 nositelů oslavenců dnes, jo. Takže Evženové a Eugenové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Pěknou oslavu, no a dobře se promořujte, bo je to důležité, kvůli zdraví. No a vy, kteří znáte Evžena nebo Eugena, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost a tomu zvýší imunitní potenciál, čili zdraví. Evžen. Vím, že jsme měli jednoho Evžena v práci. Evžen se jmenoval. To je takový jméno, prostě fakt jako hodně nad. F by taky, Evžen, Eugen, jo. Evžen, jako, že evokuje ženy. Taky by to mohlo být, ne? Ježiš, to bychom si zařádili tady. No nic, nebudeme řádit a radši se koukneme, že dneska ještě je Světový den vědy pro mír a rozvoj. Světový den vědy pro mír a rozvoj vyhlásil roku 2001 OSN kvůli zvýšení informovanosti s problematikou získávání prostředků pro vědecké účely, ale také informace o tom, jak je věda prospěšná pro veřejnost. Každá vyspělá společnost by měla investovat do vědy a výzkumu. Neboť právě v tomto odvětví vznikají inovace a nové objevy, které přispívají k rozvoji společnosti. Ale ten mír mi tady nějak jako chybí. Jako jo. Věda dělá největší pokroky, bohužel, když není mír. To si myslím, že je to zásadní. Že by věda neměla být používána ve prospěch války. Otázka je, jestli by ta věda vůbec měla peníze na svoje nějaké účely, na svoje projekty. Toť otázka. Zatím vidíme, že věda je těžce zneužívaná v neprospěch lidí. A tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby jsme tu vědu vůbec nefinancovali. No, protože tím pádem by nebylo co zneužívat proti lidem. Těžko. Protože to všechno je systém a ten systém z nás dělá pitomce. Tak, já jsem si tady připravil jedno hezké povídání, které bych vám rád přečet. Týká se to velikána, takového našeho, jak se říká,

0: říct, no, jak bych to pojmenoval, takovýho, možná bych chtěl říct, takový prototyp jako podnikání, jo, prototyp podnikatele. Je to otázka významu Tomáše Bati a vůbec jak ho navnímávat. V určitým slova smyslu Tomáš Baťa přinesl mnoho pozitivního, na druhou stranu víte, že i já jsem ho kritizoval za to, že celý projekt Baťa v podstatě vznikl a odstartoval hlavně tou zakázkou pro armádu při první světové válce a to jako si myslím, že muselo přijít na základě nějakého spojenectví v určitých vysokých kruzích. Čili mám tady další názor na Tomáše Baťu. Já vám ho přečtu. Baťováci pochopitelně budou se možná zastávat a nebo mi budou přitakávat. Záleží, v jakém ohledu a smyslu toho Baťu budu navnímovat. My se tady s Jiřím třeba říkali nedávno, že kdo chtěl být u Bati manažer, ten si musel spořit. No jo. Jenomže pozor, to měl taky Baťa promyšlené. Baťová cesta k bohatství, k vlivu a k moci, když se to takhle řekne, byla promyšlená, cílevědomá práce, systematická. A Baťa absolutně po svém se vypořádával třeba i v době krize s některými věcmi. Nakonec ten článek, který vám přečtu, tak trochu o těch věcech také vypovídá. Je to z webu nábojpravdy.cz. Tak si to pojďme přečíst. Jméno Baťa. Synonymum pro geniálního podnikatele a lidumila nebo bezohledného šéfa zhlížejícího se v Benitu Mussolinem? To je otázka. A ne, zakládá se film Botostroj na faktech? Otazník. Vyšlo to 6. listopadu 2025. On je ten článek, myslím, tady i asi namluvený, nevím. Baťa. Fenomén 90. let minulého století, kdy po událostech roku 1989 bylo toto jméno oslavováno a představováno jako synonymum úspěšného podnikatele, zejména prvorepublikového období, podnikatele, který vybudoval mamutí podnik, zavedl pro své zaměstnance sociální systém, o jakém se nikomu v jiných zemích nezdálo a na kterého pracující v jeho fabrice nedali dopustit. Tak byl Baťa medializován. Pak je tu ale film Botostroj, líčící zakladatele firmy Baťa jako bezohledného velkého šéfa, který bezostyšně vykořisťuje všechny zaměstnance a nepřipouští jakoukoliv kritiku či porušení nelidského pracovního systému. Jak to tedy je? Lidumil nebo bezohledný šéf? Pojďme se podívat na některé zdroje, zejména na dobové materiály, které nám pomohou odpovědět na tyto otázky. Nejdříve ale pár dat z Wikipedie a z dalších na internetu dostupných zdrojů o zakladateli firmy Baťa. Obuvnickou firmu založil Tomáš Baťa se sourozenci Antonínem a Anou v roce 1894. Firma se zprvu potácela na pokraji bankrotu. Prosperovat začala až poté, co Tomáš přišel s novinkou, s lehkými plátěnkami, s koženou podešví a špičkou z pravé kůže. Výroba se rozjížděla ve velkém, proto Baťa roku 1899 zakoupil v Německu první šicí stroje s ručním pohonem. V roce 1905, po skoro půlročním pobytu v USA, přijel do Zlína a přivezl s sebou nové plány výstavby továrních budov i nadšení pro jinačení pro americký směr managementu. Objednal též nové výkonnější stroje přímo z USA. Po svém návratu začal také Baťa stupňovat požadavky na dělníky. No tak, za špatně provedenou práci jim udílel pokuty ve formě srážek ze mzdy. Nepřistoupil na požadavky sociálně demokraticky orientované odborové organizace, následkem čehož se uskutečnila stávka zaměstnanců. Baťa nastalou situaci vyřešil výpověďmi pro všechny stávkující a na jejich místo přijal nové, nekvalifikované pracovníky. S rostoucím objemem produkce rostla také imigrace nových pracovních sil. Nastal problém, kam všechny dělníky ve Zlíně ubytovat. Proto Baťa začal s výstavou tzv. Baťových domků. Můžeme zatím vidět sociální cítění, ale podnikatel si dokáže spočítat, že efektivnější pro něj bude, když zaměstnanci budou bydlet blízko továrny. Další vzestup mu přinesla první světová válka. Hned na začátku války Baťa vyjednal zakázku na výrobu 50 tisíc párů vojenských bot, takzvaných bagančat. Počet pracovníků rostl. V podniku pracovala také skupina ruských válečných zajatců. Je tady pochopitelně nějaký dokument výroba války. Nevím, jestli si ho chceme pustit. Zkusíme to si ten dokumentíček pustit, jak nám to bude tady znít. Tak pojďme na to.
1: Město Zlín představuje památník úspěchu firmy Baťa a důkaz výjimečné energie muže, který zde vytvořil světový obuvnický gigant. Vypráví čítankový příběh podnikatelského self-mademana, který za vše mohl vděčit jen svému úsilí a schopnostem. Příběh by ale nebyl celý, kdybychom vynechali jeho začátek. Nejen Tomáš Baťa, ale i jiní průmyslníci využili příležitosti a zbohatli na dějinné chvíli tak tragické pro miliony lidí na této planetě. Na první světové válce. Jakým způsobem tato válka nechala vyrůst průmyslová impéria a proměnila tovární výrobu?

0: Srdcem města Zlína jsou budovy Baťova podniku. Město rostlo kolem nich jako odraz nových podnikatelských teorií, ve kterých zisk továrny závisí na co největším využití a efektivitě práce dělnictva i na kvalitě jeho života po práci. Právě první světová válka zrychlí způsob, jakým se z člověka v továrně stává stroj. U Tomáše Bati musíme začátek nových vztahů mezi zaměstnanci a podnikatelem i počátek nových metod výroby hledat v předvečer první světové války.
1: Když si firma Baťa jen několik měsíců před vypuknutím první světové války do svého názvu připojila přízvisko mechanická továrna, dávala tím jasně najevo své ambice, že chce plně mechanizovat, industrializovat výrobu, že usiluje o masovou produkci a že jejím záměrem je produkovat pro ten velký rakousko-uherský trh co největší množství civilní obuvi. Činila tak metodami, které už před válkou byly označovány za metody amerikánské. Ve Zlíně panovaly v Baťově podniku dosti specifické pracovní poměry, které se už před válkou neshodovaly s tím, co bylo obsaženo v pracovním zákonodárství.
0: Tomáš Baťa od mládí nemá ve zvyku držet se ve vyjetých kolejích. Se svými sourozenci se nechává vyplatit ze ševcovské dílny svého otce. V roce 1894 začínají v malé dílně. Svou první výrobní budovu stavějí o 6 let později. To už mají 120 ševců. Ovšem do továren plných strojů je ještě daleko. Baťa vyráží pro inspiraci do světa. Takzvané amerikánské metody se učí ve Spojených státech. Díky nim se tovární dělník stane přísně řízeným článkem v soukolí strojové výroby. Tím se Baťa inspiruje u Henryho Forda. V jeho automobilce pojímá sen vybudovat podobně výkonný tovární organismus doma. Baťovi se v roce 1911 do rukou dostává kniha, která ovlivní celý svět. I ten zlínský, ať už se to dělnictvo líbí, nebo ne.
2: Taylorova kniha Principy vědeckého managementu byla vlastně v tomhletom světě tehdejšího vědeckého poznání o práci úplná bomba. Protože Taylor představil úplně nový systém, jak organizovat práci, jak vyměřit nejefektivnější možnost jejího vykonávání a tím zároveň představil cestu, jak odbourat ty letité spory, kolik má být za práci a za jakou placeno.
0: Vědecké řízení zahrnuje nejen studium správné rychlosti pro práci a přestavbu provozu, ale také změnu mentálního přístupu všech zaměstnanců k práci a jejich zaměstnavatelům. Lze provést fyzická vylepšení strojů pro zajištění velkých zisků a také studium pohybu. To obnáší měření jednotlivých pohybů se stopkami, které určí, za jakou dobu musí dělník učinit daný úkon.
3: Inspirace strojovou výrobou bot, kterou si přivezl Tomáš Baťa z Ameriky a kterou se snažil aplikovat ve svém zlínském závodě, znamenala pro jeho dělníky enormní zvýšení tlaku na produktivitu práce. On se snažil samozřejmě vymyslet ten systém tak, aby lidem na jednu stranu práci usnadnil, a také se snažil zorganizovat tu dílnu tak, aby na sebe jednotlivé činnosti vhodně navazovaly a nedělaly se zbytečné přesuny a nestrácel se čas. Řekl bych, že ta jednotka času, to bylo to hlavní, co Baťa sledoval. Jedno z baťovských hesel bylo den má 86 400 vteřin. To myslím, že přesně vystihovalo Baťův pohled na racionální využívání času. Využijeme každou vteřinu.
1: Už před první světovou válkou měl Tomáš Baťa tendenci sahat po různých restriktivních opatřeních. vůči zaměstnancům ve svém závodě. Nebál se jich od svého prvního amerického pobytu, kdy zavádění prvních amerických výdobytků ve Zlíně vyvolalo stávku zaměstnanců a zlínský závod opustila takřka polovina zaměstnanců. Ale pro Baťu byla tato zkušenost rozhodující v tom slova smyslu, že se definitivně rozhodl, že na půdě jeho podniku nemají co dělat žádné odborové organizace, vůbec, že zde nemají prostor organizace, které by hájily profesní práva jeho zaměstnanců.
0: Baťův vědecký management by zřejmě přinesl úspěch a získal by výhodu před konkurencí. Zatím je ale jeho továrna jednou z mnoha v Rakousku-Uhersku. Píše se rok 1914 a zabití nástupníka trůnu strhne svět do války. Je nejen první světovou, ale také první průmyslovou válkou. Bojuje se nejen na frontě, ale také uvnitř továren, které závodí v chrlení zbraní a všeho, co armády potřebují. Třeba obuv, díky které se na zlatou žílu státních zakázek napojí i Baťa. Za nadcházející 4 roky nezbyde z monarchie a dosavadních pořádků kámen na kameni.
4: První světová válka má obrovský vliv vůbec na celou ekonomiku a ekonomické trendy. Za prvé do toho vstupuje regulace. Ta první regulace se týká omezování trhu s potravinami, především pšenice. Další opatřením je nikoliv vůči samotné výrobě, ale vůči dělnictvu, kdy opravdu ten zákon jim dovoluje vyřadit veškeré sociální zákonodárství a během té války opravdu tam nařídit něco, jako je výjimečný stav. Ty vojáci, co jsou tam nasazeni na fabrice, jsou zodpovědní za ten chod fabriky, co se týká toho režimu vůči dělnictvu. Čili jestliže vypukne stávka, ten fabrikant si nemusí špinit ruce, protože to přebírají vojáci a opravdu to přebírají tedy po vojensku.
1: Baťa na konci července 1914 osobní intervencí a samozřejmě také díky korupci a podmazávání vídeňských úřadů s zlínskými penězi se dostal k první zakázce vojenské obuvi. Zněla na 50 tisíc kusů vojenské obuvi. Nebyla to ovšem takováto celokožená těžká vojenská obuv, bagančata anebo pohorky, ale byly to velice primitivní boty, které byly určeny pro vídeňské lazarety. A trvalo ještě několik měsíců, až řekněme do jara 1915, než se firmě Baťa podařilo propracovat až k první zakázce celokožené těžké vojenské obuvi. Stálo zatím obrovské úsilí jednak Tomáše Bati, kterému se podařilo na začátku roku 1915 zařadit zlínský podnik Baťa mezi ty rakousko-uherské podniky, které byly důležité pro vedení války. Mělo to pro podnik a pro firmu naprosto fatální význam a dopady, protože kdyby se tomu tak nestalo, firma mohla být zrušena, jejich zaměstnanci mohli být odveleni na frontu, poněvadž podnik vyráběl do té doby obuv civilní a nebyl tedy důležitý pro stát, pro erár ani pro vedení války.
5: Je tady na jedné straně mobilizace obyvatelstva, to znamená odčerpání obrovského množství pracovníků na frontu, za něž později nastupují ženy, děti, popřípadě i starci, nebo osoby, které mají nějaké zdravotní potíže. Na druhé straně se v těch strategických podnicích začíná stále více prosazovat vojenské velení.
1: V praxi to znamenalo, že zaměstnanci Baťových závodů, zvláště muži, byli de facto vojáky. Nebyli vojáky, kteří by bojovali na frontě, ale byli vojáky práce, jejichž bojištěm byl ten konkrétní závod pod vojenským dozorem. Tak Baťovým zaměstnancům bylo naprosto zjevné, že jakékoliv provinění, fatální provinění vůči pracovním tedy pravidlům, by pro ně znamenalo buď vojenské tresty, v nejhorším případě odvelení na frontu, nebo dokonce tedy trest smrti.
0: Na frontu během války odchází na 1,5 milionu mužů z českých zemí. Mnoho profesí obsazují ženy. Nejde jen o místa v těžkém průmyslu, ale i funkce s autoritou uniformy.
6: Teď i vyslovený nepřítel žen skloní odevzdaně hlavu před akurátním hlasem konduktérky elektrické dráhy a na její račte prosím mít lístek sáhne rezignovaně do kapsy, aby dostál své platící povinnosti. Tak vystihuje genderovou revoluci válečné číslo časopisu Učitelek.
5: Ten stát se opravdu snaží všechny pracovní síly, které nejsou nezbytné pro to zajištění výživy obyvatelstva a pro ty strategické válečné účely dostat na tu frontu, především tady ty muže. Na spoustu míst nastupují ženy nebo osoby, které už jsou mimo produktivní věk, popřípadě mladiství.
7: V první světové válce se postavení ženy mění výrazným způsobem. A jednak na pracovním trhu začnou fungovat v profesích, které většinou do té doby zastávali muži. Takže se ukázalo, že ženy jsou schopny ty profese zastat. Druhá velká změna spočívala v tom, že odešel ten proklamovaný člověk, který řídil tu rodinu, tedy hlava rodiny. A najednou veškeré rozhodování bylo na těch ženách. To se také ukázalo, že v zásadě jsou schopny rozhodovat v rámci té rodiny a že to zvládnou. Na druhé straně už v době první světové války se ve veřejném prostoru objevovaly kritické hlasy, které upozorňovaly na to, že to je velké nebezpečí, že ženy tady vykonávají profese, které vykonávali muži. Ty hlasy se obávaly toho, že ženy seberou mužům práci. Zároveň tady byly kritické hlasy, které nechtěly, aby ženy rozhodovaly o důležitých věcech v rodině.
6: České země jsou průmyslovou páteří rakousko-uherské monarchie. Co neslouží přímo válečnému tažení, zůstává stranou. To platí i pro zemědělství a potravinářství, kde chybí pracovní síly. Setrvale klesá sklizeň plodin a zvláště pšenice. Příděly mouky se postupně omezují z 370 na 100 gramů na osobu a den. Nejběžnějším válečným pokrmem se stávají řepa a tuřín.
8: Obecně Rakousko-Uhersko nebylo naprosto připravené na to, co bude následovat, až se ta válka začne takovýmto způsobem protahovat a až se začne stávat nejen válkou těch pálících děl a těch zákopů, ale i toho ekonomického zázemí.
9: Vedlo to vlastně k úplně nové reorganizaci společnosti. Tahle ta logika, podle které je nutné samozřejmě to lidské tělo držet v jakémsi módu připravenosti, i když nepracuje, potom vedla k té představě lidského těla jako spalovacího motoru, že lidské tělo je samozřejmě logicky potřeba živit, i když nepracuje. Nicméně pak, když těch živin a toho jídla je málo, je potřeba ho živit co nejefektivněji. To vedlo někdy k velmi bizarním momentům, když těm lidem byly servírovány potraviny vlastně jako nepoživatelné. Odpadní lůj nebo tuk, který se svážel z vojenských vývařoven a který byl ale škoda vyhodit, protože on měl poměrně značnou kalorickou hodnotu. Takže tyhle ty tuky se používaly právě pro přípravu pokrmu v těch chudinských jídelnách, aby i ti byly tedy udrženy při životě.
6: Válečný průmysl ohromně roste. A zbrojní firmy, jako plzeňská Škodovka, posilují. Daří se i Baťovi. Od začátku války se počet jeho zaměstnanců zvýší z 500 na 4000 na jejím konci. Podnik využívá také práci ruských válečných zajatců. Během války získá státní zakázky ve výši 140 milionů korun. 6 milionů přitom poskytne na válečných půjčkách monarchii, čímž dává najevo svou loajalitu.
1: Že Baťa byl neustále vlastně pod permanentním tlakem ze strany ministerstev a důstojníků či úředníků, kteří neustále, ať už namátkově, nebo systematicky kontrolovali kvalitu dodávané erární obuvy.
3: Válečná výroba samozřejmě byl biznis. Byla to výroba, kterou platil stát, což je vždycky dobrý zákazník, který pravidelně platí, a nejinak tomu bylo i ve Zlíně v obuvnických závodech. Takže ta válečná vojenská výroba přinášela hlavně pravidelný a jistý zisk.
1: Jedním z nástrojů byla i korupce anebo třeba používání různých konexí a dárků, kterým se firma Baťa naučila nejpozději za první světové války si, když už ne korumpovat, tak minimálně naklánět a získávat tedy přízeň kompetentních osob, které potřebovala třeba i za první světové války pro plynulé podnikání.
3: Myslím si, že většina dělníků, kteří vyráběli boty v Baťově fabrice nebo i v dalších obuvnických závodech ve Zlíně, byla především ráda, že nemuseli narukovat do armády. Nemyslím si, že by v roce 1915-16 nějak většinově dělníci vnímali svoji práci pro Rakousko-Uhersko negativně. Brali to jako svoji monarchii, jako zemi, ve které se narodili, ve které vyrůstali, a myslím si, že v těchto letech si ještě neuměli představit, že by tomu po válce mohlo být jinak.
6: Vztah lidí ke státu se začíná měnit. Obyvatelstvo je zdecimované pracovním tempem a tlakem na výkon, vleklým nedostatkem a nevyzpytatelným koncem války. Inflace během války zvyšuje ceny na 11-násobek, množí se protesty a obyvatelé se radikalizují. Monarchie musí různými způsoby reagovat na konflikty na domácí půdě.
10: Poslední dva roky to je jakási permanentní krize. Má fungovat přídělový systém pro obyvatelstvo. Z části samozřejmě funguje, ale z části už to obyvatelstvo nedostává ani ten chleba na ty lístky. To obyvatelstvo někdy dostane chleba, ale ten chleba je, abych tak řekl, upečen z otrub a ne z mouky, takže klesá prudce kvalita. Vypukají hladové bouře.
9: Zatímco lidé se dohadují o to, kolik mají mít chleba, masa, rýže a podobně, tak vychází spousta vědeckých článků, která tyhle ty dohady vlastně zdánlivě rozsuzuje, protože dobové vědecké poznatky poměrně přesně stanovovaly, kolik kalorií potřebuje pro kterou profesi, který člověk. Věda měla ambici depolitizovat tyhle ty spory o jídlo, kterých je ta první světová válka plná, protože jídlo prostě není. Tady dochází k velké symbióze těch vědců, kteří se tímhle tím zabývají se státem, protože ti vědci vlastně respektují ten přístup státu nebo pomáhají tomu státu vlastně odůvodnit, proč to jídlo není, proč by se tedy ten pracující člověk i měl spokojit s menším a menším přídělem jídla.
6: Vychází množství osvětových brožurek, ve kterých vědci přesvědčují veřejnost ke změně stravovacích návyků, třeba takto. Protein byl ztotožňován s masem, takže se zdálo, jako by bez masa nebylo proteinu a maso byla jediná dokonalá potrava. Nezřízené masojedství jest závadné zdravotně i hospodářsky.
3: První světová válka, co se týče vůbec postavení prostých lidí i těch mimo fronty, tak byla vůbec nejhorším konfliktem zřejmě v novodobé historii. Nedá se srovnávat dokonce ani s druhou světovou válkou, co se týče života lidí v zázemí. Skutečně to základní, co lidé oceňovali, byly dodávky jídla. Vůbec se nemůžeme bavit o nějaké komplexnější sociální politice a to je i věc, na kterou se třeba zaměřili zlínští průmyslníci a průmyslové elity. Jak firma Baťa, tak starosta Štěpánek byli poměrně úspěšní v zásobování města potravinami. Tomáš Baťa pro ten účel koupil i vlastní statek Cecilka v blízkosti Zlína, kde vlastně firma vyráběla potraviny základní pro své dělnictvo. Takže se dá říci, že ty podmínky nebyly tak strašné, nicméně z pohledu dnešního člověka byly téměř nepředstavitelné.

0: cenzuru a v roce 1917 už dochází k prvním výbuchům vlastně po celých českých zemích. V Hradci Králové je to třeba přes 10 tisíc lidí, kteří vlastně se dožadují místy už i násilím toho, aby stát zajistil nějakým způsobem lepší zásobování. Velmi často je to podpořeno ještě, dneska bychom řekli fake news o tom, kde to obilí je, že skutečně někde je, že se vyváží do Německa, že ho mají Židé, Němci, Češi, což vede velmi výrazně k rozpadu nějakého konsenzu o tom, jak ta společnost má fungovat. Ta společnost se začíná vlastně drobit na menší a menší kolektivy. Začíná je zajímat, jak funguje zásobování jejich vlastní vesnice, jejich vlastního města, když ani to nefunguje, tak jejich vlastní rodiny, když ani to nefunguje, tak jenom sami sebe. Ta společnost se vlastně začíná rozpadat do takových atomizovaných jednotek.
1: Takovýto pár dětské obuvi stál před první světovou válkou třeba 30-40 korun. V polovině války stála takováto bota nebo pár takovéto obuvi 300, 400, někdy 500 korun. Baťa se tady rozhodl, že se musí vrátit k výrobě civilní obuvi. A aby byla firma schopna tuto obuv dostat až k zákazníkům, padlo v roce 1917 ještě jedno naprosto zásadní a strategické rozhodnutí. Firma se rozhodla vybudovat vlastní síť prodejen. Cena obuvi na černém trhu byla tak extrémní, že firmě nezbylo nic jiného, než obejít dodavatele a vytvořit si prostředek vlastního kontaktování zákazníka. První světová válka poskytla vlastně firmě Baťa velkou příležitost jak v mimořádných válečných poměrech a hlavně za využití mimořádného a restriktivního válečného zákonodárství. Realizovat takové podnikatelské záměry a v takových podmínkách, které by byly v tom předválečném, v úzovkách mírovém čase nemyslitelné.
2: Díky obrovským státním zakázkám se rodí průmyslová impéria. A to Baťovo je jedním z nich. V budoucnu takové podniky budou páteří a zdrojem prosperity nového státu, který se vydělí z trosek Rakouska-Uherska.
0: Jedním z hlavních motivů toho, jak dělníci vyjadřovali svoji nespokojenost, bylo právě slovo nespravedlnost. Protože během první světové války nebylo možno zamlčet ohromné válečné zisky, zejména těch zbrojařských firm a i řady jiných, například hutních firm, ocelářských firm, prostě toho těžkého průmyslu, který se podílel na té válečné mašinérii. Ta válečná zkušenost neznamená jenom proměnu světa práce, ale znamená do značné míry proměnu myšlení těch lidí. Zatímco někdy zhruba do roku 1916 můžeme pozorovat, že to, k čemu ta společnost směřuje, to, v co doufá, je, že ta válka skončí, asi bude jako dřív. Jako to roku 1917 vlastně tahle ta představa, že to, co je cílem té války, je představa postupně slábne. Řada těch dělnických buněk i těch odborových organizací vlastně od roku 1917 se radikalizuje a už neusiluje o nějaké obnovení těch předválečných pořádků, ale usiluje úplně novou budoucnost, postavenou vlastně mimo ty liberálně tržní principy.
2: Října 1918 je vyhlášeno Československo. O necelé dva týdny později končí válka a zaniká rakouská monarchie. Z Bati se v příštích letech stane světový fenomén. České země začínají v novém samostatném státě etapu, ve které fungování politiky, pozice dělnictva nebo žen a status průmyslníků dojdou velkých změn a málo co bude jako dřív.
3: Byla sonda, tedy do Baťova, když takhle řekneme. No a ten článek pokračuje dál. Bezprostředně po skončení války byla firma postižena odbytovou výrobní a finanční krizí, způsobenou ztrátou válečných dodávek, stagnujícím zahraničním obchodem a sníženou koupěschopností obyvatelstva. Baťa také čelil kritice, že podporoval vídeňské válečné úsilí. Na konci roku 1918 začala firma tuto krizi řešit tím, že zřizovala osobní účty svým zaměstnancům z jejich vlastních mest a vkladů. Nezřídka byly peníze na účtu zaměstnancům zabavovány. Tato konta byla úročena 10% úrokovou mírou. Tyto naspořené peníze byly použity jako investice do provozního kapitálu. Firma díky tomu přestala být závislá na úvěrech. V roce 1919 se začalo v Baťových závodech stávkovat. Baťa již nemohl tuto stávku potlačit, tak nechal založit odborové organizace, kam si mohli dělníci volit své zástupce. Krize vyvrcholila o rok později, kdy došlo k celonárodní dělnické stávce. Tovární sklady byly zaplněny zbožím, v něm uložený kapitál se nehýbal. Baťa to vyřešil zlevněním výrobků o 50%, k němuž se rozhodl v srpnu roku 1922. Jeho tah, doprovázený reklamou Baťa drtí drahotu, zprvu vyvolal prudký odpor. Českoslovenští průmyslníci pro údajnou nekalou konkurenci dokonce chtěli Baťu vyloučit ze svých řad. Jenomže ten získal uznání pražské vlády. Za jediný den dokázal Baťa prodat 99 tisíc párů bot a výroba se zanedlouho zvýšila o 60%. Tím vyřídil domácí konkurenci. Náklady ale nesli i jeho zaměstnanci, kterým o více než třetinu snížil mzdy. Jako kompenzaci jim nabídl nižší ceny ve svých obchodech při nákupech základních potřeb. Jeho dravost nicméně vyvolávala odpor. Vzestup jeho závodu přinesl jen doma likvidaci 70 až 80% obuvnických firem a dílen, přičemž o práci odhadem přišlo na 25 tisíc lidí. Dnešní odhady na schůzi Senátu v roce 1932 však senátor Mikulíček mluví o počtu 60 tisíc pracovníků drobné obuvnické výroby, kteří přišli kvůli Baťovi o práci. Přičemž v roce 1932 Baťa zaměstnával 31 235 pracovníků. Parlamentní dohru mělo rozhodnutí nabízet i opravy obuvy. Proti se postavila vládní živnostenská strana, ale neuspěla. Tady k tomu jenom dodám, že v podstatě Baťa začal obcházet bankovní systém a snížil sice zaměstnancům mzdy, ale to, na čem vydělávali předtím jiní, tak bez té marže poskytl těm lidem. To znamená, že on v podstatě jim snížil mzdy, ale nemuseli platit marže cizím dodavatelům těch základních potravin. Vytvořil konta, na která jim posílal jakoby banku, tam jim posílal mzdu z těchto peněz, které si tam museli ukládat, ale financoval svůj rozvoj. Obešel bankovní systém. Takže zvláštním způsobem vytvářel stát ve státě a vlastně systém v systému. To bylo řeknu únosnější, než kdyby ty lidi třeba nechal strádat. Stabilizace pracovní síly prostřednictvím Baťových domků, to pochopně byla reakce na to, aby lidé se nechali zdírat ještě víc, protože přijít o práci znamenalo přijít i o bydlení. Mělo to své plusy, mělo to své zápory, byly mu vystaveni víc a víc v té závislosti na milost a nemilost. Takže takové to, že Baťa se o nás vždycky postaral, jo, postaral, to ano, ovšem ta úroveň byla taková, jaká byla. Bylo na každém, jestli to podstoupí nebo ne. Ono v té krizi po válce a ve válce asi nebylo si moc co vybírat. Takže obě strany z toho měly jakýsi užitek. Baťa pochopitelně svůj rozvoj, svoje zisky, dělnictvo to, že nemuselo na frontu. Bylo pořád lepší se nechat vykořisťovat v úzovkách ve fabrice, než se nechat zmrzačit na frontě. To byl asi jeden z přínosů té válečné válečné doby, si myslím. Ne málo zanedbatelný. Dopady podnikání firmy Baťa na konkurenci můžeme vidět na příkladu zkrachovalého Ševce v Kachyňově snímku Lásky mezi kapkami deště. Tam, myslím, toho Ševce hrál Vladimír Menčík. Lásky mezi kapkami deště 1979 a neb hořkosladce poetický film, který je obrazem života za první republiky, říká Návoj pravdy. No, tady je celý ten film, kdyby náhodou se chtěl někdo pustit. V letech 1926 až 1928, vzrostl export obuvi. Ve firmě došlo k zavedení pásové výroby, čemuž jako inspirace posloužily podniky Henryho Forda. Koncern se rozrůstal a Baťa také podnikal v dalších sférách hospodářství. Gumárenský, chemický, textilní, dřevařský průmysl a mnohé další. Tomáš Baťa založil a řídil na svoji dobu mamutí podnik. V roce 1932, kdy zemřel při leteckém neštěstí, působily jeho zahraniční prodejny, továrny a sesterské společnosti v 54 zemích světa na 4 kontinentech. Model řízení, který Baťa prosazoval, bývá označován jako moderní, ve skutečnosti však výrazně omezoval odbory i občanská práva. Náročné pracovní podmínky v jeho firmě nicméně přinášely vysokou fluktuaci. Leckdo u Bati nevydržel déle než rok či dva. Takže na sociální programy pro věrné a kvalifikované zaměstnance, zejména na bydlení ve funkcionalistických vilkách na předměstí Zlína, zdaleko nedosáhl každý. Stížnosti na nadměrnou intenzitu práce ve zlínských dílnách se opakovaně projednávaly v československém parlamentu. Levicoví poslanci poukazovali na to, že zaměstnávají jen mladé lidi. Věkový průměr dělníků byl skutečně pouhých 26 let a zaměstnanci nad 50 byli mimo vedení společnosti výjimkou. Jen mladí lidé unesou velikost našich cílů, přiznával podnikatel. Také v Senátu bylo jméno Baťa skloňováno velmi často. Baťa v zápisech ze senátních schůzí roku 1932. Senátor Mikulíček 7. června 1932 na 155. schůzi. Mikulíček pracoval u Bati v letech 1914 až 1918. Baťova cesta k moci je vroubena 60 tisíci existencí drobných obuvnických mistrů, kteří byli nuceni vzdáti se v nerovném zápase. S těmi to měl Baťa poměrně lehkou práci, neboť celý režim stál na jeho straně. Proti svým kolegům obuvnickým fabrikantům použil nejmazanějších metod k jejich vyvlastnění. K odstranění konkurenčních překážek zřídil několikačlenný aparát, složený z právníků a jiných individuí. Na rozdrcení protivníků uvádíme jen málo příkladů. V roku 1924 se továrna na obuv firmy Zaplétal ve Zlíně ocitla v úzkých. Moravskoslezská banka naléhala na firmu a žádala zaplacení svých pohledávek. Firma žádala vyrovnání. V tom zasáhl Baťa. Na Baťův příkaz Baťova banka Union přebírá pohledávky od Moravskoslezské banky za daleko nižší částku, než byl Zaplétal Moravskoslezské povinen zaplatiti. Uvalí na firmu Zaplétal konkurs, to mám zjištěno ve Zlíně, znemožňuje vyrovnání. Nyní Baťa vystupuje na scénu jako dobrodinec. S dobrodineckým gestem kupuje továrnu a nabízí továrníkovi Zapletalovi úřednické místo ve svém závodě. Jeden konkurent je takto odstraněn. Druhý konkurent byl odstraněn v krátké době na to. Je to nynější továrník Štěpánek v Hostivaři. Odstr se ve finanční krizi. Banka převzala správu továrny, ve které pracovalo 300 dělníků, ale když ji prodávala, přestože nabízela větší částku než Baťa, byla továrna zašantročena Baťovi. Dělníci se vyhodili. Dělejte si, co chcete, jste stejně ti nespokojenci, mnozí máte cejch komunistické organizace. A proto vyletěli. Tisíci ničených existencí, sebevraždami drobných výrobců, tisíci dělníky vyházenými ze zavřených fabrik, je vroubena Baťova cesta k moci jako cesta každého průmyslového a finančního magnáta. A daňová politika státu mu napomáhá. Tento postup také český státní systém podporoval a podporuje. Já jsem již několikrát z této tribuny mluvil o daňových povinnostech firmy Baťa. Poukázal jsem, že na rok 1932 má Baťa jenom na daních a přirážkách předepsáno o plných 10 milionů korun méně, než by mu mělo být i předepsáno podle cifer, které mě byly sděleny. A na něž jsem ještě reagoval v rozpočtovém výboru panem ministrem Englišem. Senátorka Hajníková 9. června 1932 na 156. schůzi. I Englišova a Rašínova politika šla Baťovi k dobru. A důsledek toho vidíme dnes. U Bati se propouští, u toho Bati, kde je několik tisíc jeho spolupracovníků, se vyhazuje dnes po tisícovkách. On dříve v důsledku dohody s reprezentanty státu věděl, jak má jít na konkurenci, jemu se podařilo zničit řadu konkurentů a když použil metod všeho druhu k odstranění konkurence, potom hluboko snížil mzdy svého dělnictva, vyhodil tisíce obuvnických dělníků z výroby, zničil téměř úplně maloživnosti a soustředoval rychle rozhodující část výroby ve svých rukách. Dnes vlastní Baťa nejenom obuvní a kožidělné závody, nýbrž má i elektrárnu, železnici, strojírny, textilní závody, pilu, cihelny, selské a lesní hospodářství, plynárny, nemocnici, kina, pokusné školy, obchodní dům, takový, kde je k dostání všecko. Kromě toho Baťa položil svoji těžkou ruku na celý kraj. Ovládá obecní zastupitelstvo ve Zlíně, kde je starostou a obecní zastupitelstva v řadě okolních obcí, buď přímo a nebo nepřímo. Baťa má nemocenskou pokladnu, svoji závodní policii i státní policii. Má fakticky v rukou okresní politickou správu. Jeden kapitalista vládne celým krajem. Všechno je na jeho straně a, co se nechce podrobiti, to láme násilím. Pro každou dílnu je postaven plán, který musí být za všech okolností splněn. Část zisků je vržena mezi vedoucí oddělení a jejich pomahače ve formě podílů a zisku na to na takzvaná osobní konta. Baťa vylíčí v nejkrásnějších barvách možnost nabití kapitálu a štve pomahače, aby docílili udělníků nejvyšších možných výkonů. Poháněči s nadějí na zbohatnutí začnou jako šílení štvát dělnictvo a Baťa zůstává dobrodincem. Baťa o ničem neví. Stává se, že dělník v obuvnické dílně přehlédne špatné dílce a zhotoví z nich obuv. Když se to pak zjistí, zaplatí tento dílec a jinou část boty ten dělník, který na ní poslední pracoval. Případně je na účet dělníka pořízena nová bota nebo zaplatí slevu, takzvanou partii, na celém páru. Baťa, jak známo, zavedl pětidenní týden při 9 hodinách denní pracovní době. Denní plán je 2000 párů v jedné dílně, tedy přibližně 280 párů za hodinu, to jest 5 párů za minutu, pár bot za 11 vteřin. Tímto předpisem je Baťovu dělníku určeno, jak dlouho může na botě pracovat. Jeho práce na jednom páru smí trvat 11 vteřin. U těžkých prací jsou dělníci dva, takže doba určená na jeden pár připadá zde na jednotlivou botu. Každý si dovede představit, jak vypadá dělník u Bati zaměstnaný, když musel za 9 hodin pracovat na 2000 párech bot. Je to automat pracující za každých překážek až do vysílení. Od dělníka k dělníku jde práce na běžícím pásu nebo se podává po takzvaném kruhu. Dělník poháněný běžícím pásem nesmí se ani zastavit, ani oddechnout, je-li zemdlen. Tabule v dílně mu to přísně zakazuje. Zastavil by celou dílnu. Musí vydržet, nechce-li být vyřazen z výrobního procesu a vyhozen z Baťovky. Baťovi poháněči užívají i jiných hnusných způsobů, pobízejí dělníky k lepší a rychlejší práci barbarským tlučením. Tak jeden Baťův spolupracovník v úzovkách, mladý muž z internátu budova číslo 8, byl od mistra spohlavkován a cloumáno jim za vlasy. Důvod, který znění, byl ten, že prostě nestačil. konal špatnou práci. Byl potrestán tak důkladně, až krvácel. Věc byla pak vyšetřována a skončila takto. Mladý muž byl přeložen a nakonec vyhozen. V téže dílně byl Baťův spolupracovník v úzovkách stlučen tak, že vedle podlitiny a tržené rány měl proraženou i kost. Dotyčný byl dokonce skopán. I tento případ skončil vyhazovem postiženého. Pod heslem spolupracovníka dělá Baťa z proletáře bezprávného člo otroka, se kterým je možno nakládat podle libovůle. Vykládá, že není námezdní práce v Baťovce, ale ve skutečnosti ohromná většina zaměstnanců nebere podíl na čistém zisku, pracuje od kusu, a to za podmínek nejšpatnějších, s platem velice nejistým a problematickým. Spolupracovník je spolupracovníkem, dokud přináší zisk. Jakmile nemůže přinášet zisk, jakmile je přebytečným, strhuje se rouška prolhaných frází a dělník letí jako vymačkaný citron na smetiště. Včerejší spolupracovník objevuje se ve světle 10 000 v Baťovky již propuštěných dělníků jako štvaný, podváděný a klamaný kamarád proletář. Senátor Mikulíček 15. července na 164. schůzi. Baťa zahynul 12. července. Čili je to hned po Baťově smrti. Ten nejsilnější jedinec Baťa šel přes hospodářské a i přes skutečné mrtvoly ke svému cíli. Já povídám skutečné mrtvoly, poněvadž desítky lidí padlo za oběť buď uvařením, zabitím nebo čímkoliv jiným. Připomínám, že je tomu asi 2 nebo 3 leta, když tam praskl kondenzátor, který by měl býti ze silnějšího plechu a horkou parou se uvařil 21-letý hoch Družbík z Tečovic. 24 hodin se trápil, kusy masa z něho upadaly. Za 4 dny poté zemřel otec 5 dětí Vingárek z Louk, který tomuto chudákovi pomáhal a byl opařen také. Trápil se 4 dny a zemřel. Já jsem tehdy řekl rodině zemřelého, běžte hledat ten kondenzátor, aby ho nezvexlovali, než přijde komise. Tehdy se rodině řeklo, buďte bez starosti, my vás odškodníme, ale nestalo se nic. A takových případů bych vám mohl uvést celé desítky. Mohu veřejně konstatovati, poněvadž to vím od těch lidí, na něž to přišlo. Sklad ve Zlíně měl se snížit cenově o 100 milionů korun. Ale všemohoucí řekl, vy všichni, kteří jste vydělali na tom, tolik a tolik, dáte polovinu. 6 vyšších úředníků, kterým bylo nadiktováno po 200 000 korun z konta na toto snížení, se vzepřeli. Byla konference. 2 se poddali, 4 na tom trvali a zemřelý řekl, doufám, že uznáte, že nemáte v naší společnosti co dělat a žádám, abyste okamžitě opustili tuto místnost. Na kontě měli ještě 4x tolik, kolik se na nich chtělo, ale smlouvou jsou vázáni ručití za ztráty až do konce roku. Čili do konce roku to bude vykalkulováno a oni z toho, co na tom kontě měli, nedostanou nic. To byste se mohli zvláště vy, právníci, zeptat i pana doktora Tománka v Uherském Hradišti, vynikajícího právníka, jak nákladné a dlouhé spory vedl o toto konto. Již jsem o tom mluvil, na kontě je 110 milionů korun. Dělníci z něho nezaplatili daně, poněvadž ho nedostali. Ale závod také ne, poněvadž říká, to není moje, to je mých zaměstnanců. Dělnictvo předevčírem za večera ještě truchlilo, ale za týden 14 dnů se přesvědčí o tom, že katastrofa úterní nebyla ničím jiným než důsledkem celého předcházejícího počínání toho, kterého tato katastrofa postihla. Již dnes dokazujete v novinách. Brouček, jeden z nejspolehlivějších pilotů, který měl umělá žebra z války, kteréžto poranění utrpěl při havárii, který bezpečně urazil cestu 10 000 kilometrů a zpět, ten pilot Brouček se vzpíral na sednouti do Aira. Co to znamenalo? My jsme vydali brožuru Baťa bankrot, ve které jsou vesměs uvedena fakta nám sdělená dělníky, úředníky a mistry. Jak bych jinak mohl vědět, že těch 200 000 korun nechtěl dáti, kdyby mě to někdo neřekl? Jak bych mohl vědět, že náš státní fiskus najednou z bídy přišel ke katovi? že by měl zaplatit něco z továrních objektů, které stavil svým stavebním družstvem ve Zlíně, když každý jiný konkurent musel na obratové dani zaplatit jim 200 tisíc, 300 tisíc, ale že Baťa řekl, nedám nic, bylo to v mé režii, raději odmontuji stroje a půjdu pryč. Takový to byl vlastenec. Rezoluční návrh senátora Mikulíčka a soudruhů. Senát Národního shromáždění se usnáší. Za prvé, vláda se vyzývá, aby neprodleně učinila všechny kroky k úplnému zabezpečení mest zaměstnanců firmy Baťa a spol. Ve Zlíně, jež byli zaměstnancům tohoto závodu ve formě úspor na tzv. Konta v úhrném obnosu cirka 130 milionů korun zadrženy. Vláda se vyzývá, aby tatáž opatření učinila k zajištění všech kaucí zaměstnanců u firmy Baťa a spol. Ve Zlíně. Toto bylo zamítnuto. Je to čerpáno https www.senat.cz informace z historie. No, Baťa v české próze. Marie Půjmanová, Lidé na křižovatce, zachycuje obraz 20. let až do doby hospodářské krize. Pomocí svých hrdinů líčí autorka hlavní vrstvy tehdejší průmyslové společnosti a jejich vzájemného střetávání. Námět čerpala ze skutečnosti, zaměnila pouze druh tovární výroby a jména Úly, Zlín, Jafeta, firma Baťa, Kazmar, Baťa, Gamza, komunistický funkcionář, Ivan Sekanina. Po dokončení školy se Ondřej Urban rozhoduje odejít z Prahy do Úlů, kde pracuje ve velkovýrobně oděvů Jafeta, která patří podnikateli Kazmarovi. Ondřej vidí v Kazmarovi vzor dokonalého člověka, který dává práci tisícům dělníků a nevěří svým spolupracovníkům, kteří tvrdí, že Kazmarovi nejde v prvé řadě o dělníky, ale

okamžiku, kdy se Ondřej Halačky zastane, je navíc propuštěn i on sám. Citáty z knihy. Jafeta kašle na dělnická práva. To vám řeknu, hoši, veřejně, když jsme tady jednou pohromadě, protože jinak se v té naší Americe scházet nesmíme. To všichni dobře víte. Tady se objednali stroje, co vyšoupnou lidi z práce, tady se vyhodilo 40 dělnic na dlažbu, tady se nám brání organizovat se v odborech politicky. Nám se tu zakazuje náš tisk a naše schůze. Jsme odříznuti. Ať to jednou veřejnost ví. No, to jo. Tady se nabízí ta památná věta a skláři nebudou mít co žrát. Baťa v analýze Stanislava Holubce. Podrobně se fenoménem Baťa chováním nejen Tomáše, ale i jeho nástupce Jana a Bati zabývá analýza Stanislava Holubce. Silní muži milují život, utopie, ideologie a biopolitika baťovského Zlína. Z analýzy vybírám, při výzkumu baťovského myšlení je nutno zdůraznit, že vykazovalo značnou dynamiku. Zatímco ve 20. letech se teprve utvářelo, svůj vrchol zažilo ve druhé polovině 30. let, kdy se zřetelně přibližovalo k myšlení pravicové autoritářských a fašistických režimů, které byly v této době na postupu. Na jedné straně je to uskutečnění amerického snu, vybudování moderního podniku i města a poskytnutí pracovních příležitostí i levné obuvi obyvatelstvu. Na druhé straně zničení početné konkurence, vykořisťování zaměstnanců, odcizená práce a autoritativní metody vedení podniku i města. Ke kontraverznosti přispěla i ne zcela bezproblémová úloha Jana Antonína Bati za druhé světové války. K fenoménu Baťa existuje bohatá dobová literatura. Při zkoumání baťovského myšlení je na prvním místě třeba zmínit díla osobně psaná Tomášem a Janem Antonínem Baťou. Velmi zajímavá je beletristická literatura věnující se propagaci jejich díla. Na podnik, třebaže značné velikosti, jí vzniklo především ve druhé polovině 30. let úctyhodné množství. Vyšlo i několik životopisných románů o Baťovi a jeho zaměstnancích. Oslavě baťovského díla se věnovaly básnické sbírky. Je zřejmé, že pro oba Bati byla propagace vlastního díla, a to především v očích mladé generace, která patřila k hlavním čtenářům beletrie, velmi důležitá. To platilo zvláště pro Jana Antonína, který sám měl literární ambice. O odbornou problematiku se starším i mladším Baťou se pokoušela především sociálně demokratická a komunistická publicistika. Příkladem komunistické kritiky byla i brožura nazvaná Baťa bankrot, vydaná v roce 1932 komunistickou stranou, aby prošla soukolím československé cenzury, museli poslanci KSČ předčítat v parlamentu jako interpelace. Z komunistických autorů o Baťovi psali mimo jiné Pavel Rejman, Ilja Ehrenburg a Julius Fučík. Kritikou baťovského systému ze sociálně demokratických pozic je práce novináře Rudolfa Filipa. Taktéž vycházely časopisy živnostníků ohrožovaných Baťou. Asi nejdůkladnější dobovou kritiku Baťovy ideologie nalezáme v románu T. Svatopluka vlastním jménem Svatopluk Turek, Botostroj, první vydání 1933. Kniha popisuje průběh hospodářské krize v Baťových závodech nazývaných zde Botostroj. Ač je odpor autora k Baťovi a jeho podniku zřejmý, nemůžeme autorovi upřít důvěrnou znalost šéfových názorů a hodnot. To činí z knihy významný pramen pro naše bádání. Vydání Botostroje vyvolalo samozřejmě odpor baťovského tisku. V článku Úpadková literatura a její šiřitelé, publikovaném krátce po vydání knihy, čteme, že celý tento pamflet vypadá přímo jako psychické zvracení člověka churavého, jehož duch reaguje na vše, s čím přijde do styku, podobně jako reaguje churavý žaludek na každou sebebezvadnější potravu. V článku byla zveřejněna identita autora skrývajícího se za pseudonymem a byl zde označen za otce nemanželského dítěte, který přišel do Zlína bez haléře, teprve zde si vydělal slušné

mění a takto se za vše odvděčil. Naopak se autora zastával komunistický a sociálně demokratický tisk. Svatopluk byl poté souzen v několik let trvajícím soudním procesu a román byl zabavován cenzurou. Většina pracujících v Baťových podnicích byla mladší 35 let. Ubytovací zařízení Baťových učňů svým kolektivním charakterem, přemírou různých zákazů a pravidel a dokonalým časovým naplánováním aktivity poněkud připomínalo panoptikum. Aby nebyl rytmus internátní výchovy narušen, zlinští učňové měli dokonce zakázáno navštěvovat o víkendech své rodiče a dokonce i ti, kteří pocházeli ze Zlína, museli bydlet rovněž na internátě. Ačkoliv zde se mohl Baťův podnik obávat státních postihů, máme doloženo, že se pokoušel o aktivity i na tomto poli. Kučera uvádí, že sociální oddělení firmy Baťa pronikalo do soukromí zaměstnanců a cituje jednu z baťovských příruček. Je potřeba poradit i ve výběru nevěsty nebo ženicha. V rozporu s proklamovaným ideálem, že se může u Bati vypracovat každý, byla podle novináře Edvarda Valenty skutečnost, že ve Zlíně nacházeli velmi dobře placená zaměstnání i synové vysoce postavených politiků. Podle Kučery se jednalo o syny ministrů Engliše, Udržala a Černého. Baťovské ideály bylo v tomto případě nutné obětovat korupčním praktikám. Zřejmým, byť zamlčeným vzorem, pravděpodobně Tomáše a zcela zřetelně Jana Antonína Bati, byl Benito Mussolini. Důkazem jsou nám jeho vlastní slova, občasné formálně neutrální, ve své podstatě však obdivné články o italském fašismu, vycházející v baťovském tisku a svědectví dobových současníků, například Valenty. Pozitivní vztah k italskému fašismu nebyl mezi podnikateli té doby ničím výjimečným. Pro utopické myšlení obou Baťů bylo podstatné, že fašismus představoval mnohem předobraz společnosti, jakou oni sami zaváděli ve svém podniku a chtěli by zavést i v celé společnosti. Takové zřízení se vyznačovalo absencí politického hašteření, paternalistickým vztahem státu k obyvatelům, pořádkem a mohutnou modernizací. Samotná správa podniku i města Zlína se podobala autoritářskému státu. V podniku neexistovaly nezávislé odbory a politické strany zde nesměly vyvíjet svou činnost. Ve 30. letech byla ve městě jednotná baťovská kandidátka, proti které se ostatní politické strany s výjimkou komunistů neodvažovaly kandidovat. Baťovu Zlínu se říkalo Republika v republice. Podle Valenty vedl obdiv je a Bati k Mussolinimu dokonce tak daleko, že si zřídil i vlastní kancelář podle vzoru pracovní Dubčeho. Baťovský časopis Zlín čas od času publikoval články popisující neutrálním místy do sympatií přecházejícím tónem poměry ve fašistické Itálii. Články, očividně sympatizující s italským fašismem, které se mohly stát předmětem zásahu cenzora, byly přebírány ze zahraničního nejčastěji britského tisku. V článku Mussolini syn kováře, zedník, učitel, žurnalista a budovatel Itálie, se píše, že tento muž vytvořil moderní Itálii a v jeho prostředí, za daných okolností, nemohl nikdo jinak jednati. Mussolini prý žije prostě, nepřijímá platu od státu, protože dílo lásky se nedá hodnotit penězi. Tvůrčí lidé bývají vždycky osamělí. Ani jeho žena, ke které chová nižnou náklonost a hlubokou úctu, jej dokonale nezná. Časopis samozřejmě nezmiňoval četné Mussoliniho milenky ani tisíce obětí díla lásky. V říjnu 1933 zveřejnil časopis Zlín fotografii na životní sochy Herkula s řadou svalnatých sportovců a komentářem pokoušejícím se o zachování neutrálního tónu. Skvělý obrázek nemůže pocházet i odinut než z klasické země pod modrým nebem z Itálie. Jest to momentka z tréninku mladých italských atletů na Mussoliniho fóru, postaveném Mussolinem pro italskou mládež sportovní. Dnešní sportovní Itálie vede svou činnost v tradici starého Říma a vědomě zhlíží se v jeho vzorech.
Baťovský časopis Výběr přetiskoval různé články ze světového tisku, obzvláště anglosaského původu. V zahraniční politice obvykle podporovali uznání fašistických režimů a jejich legitimních nároků. Například v roce 1935 šlo o články Proč neuzavřít přátelství s Německem, který vyvolal po anglicko-německém zblížení nebo ideální typy lidí ve srovnání s typem fašistickým, nebo může se Habeš udržet jako samostatný stát? Články s protifašistickou tematikou uveřejňovány nebyly. S německým nacismem spojoval Tomáše Baťu obdiv k tzv. Nordické rase. Ačkoliv on tím myslel lidi žijící na severu, zatímco nacisté především Germány. O tom svědčí několik jeho naivních úvah na téma, jak se člověk severský naučil v boji s tvrdou přírodou složitějšímu myšlení, zatímco jižní člověk se díky mírnému klimatu naučil změkčilosti a pohodlnosti. Severský člověk je podle Bati dodnes živ z hrdinství. Asi nejsilnější zaznívá obdiv k nordické rase z jeho básně Jsem Severan. Jsem Severan, nikdo není víc. Můj erb je plavý vlas a z něho bílá líc. Mám zdravé, čisté tělo, protože jsem Severan. Mám tvořivého, nezlomného ducha, protože jsem Severan. Dokument o firmě Baťa z roku 1966, jsou zde zná 60. leta, kdy u nás některé skupiny hledaly cestu k návratu kapitalismu. Z dokumentu, až se tam objevuje kritika Bati, celkově čiší k Baťovi obdiv. Tomáš Baťa alias Henry Ford, Baťa bývá často srovnáván s Henry Fordem, s jeho přístupem k průmyslové výrobě, který se zaměřuje na produkci co největšího množství standardizovaného zboží pomocí racionalizované výrobní technologie. Zatímco u Forda byly tendence ke zlepšování života lidí, u Bati dělník, který nastupuje do práce v dobré víře, že když umí dobře pracovat, tak to podnik, respektive šéf, ocení a on bude mít své jisté, se stává jen bezmocnou hříčkou v jeho rukou a dařit se mu bude jen do té doby, dokud bude pro šéfa výhodně ho ždímat. Baťa musel nakonec vledasčem rezignovat, ale až pod velkým tlakem, kdy už dělníci byli natolik organizovaní, že by ho žádní stávkokazy nezachránili. Dělnictvo vidělo příklad v Sovětském svazu a na změny, které se tam odehrály, museli reagovat i kapitalisté v mnoha zemích a jít na ruku požadavkům dělníků. Obecně platí, že kapitalistický podnikatel neovládá plnou funkci řízení a je odkázaný na to, jak si z vyšší nadnárodní úrovně pohrají s ekonomikou. Jakmile nastoupí krize, může být na dlažbě i se svými dělníky, nebo je nasměrován někam, kam on nechce. Bude-li příliš lidský, bude ekonomicky zlikvidován. Z hlediska globalistů jde vždy o experiment, kterým hledají tu míru, kdy ještě lidé budou poslouchat se skloněnou hlavou a kdy už se vzbouří. Každý, kdo to zkusí jako Ford, se tak dostane do kleští. Forda navezli do podpory fašismu, kterou ovšem dělal určitě přinejmenším ze začátku v dobré víře. A film Botostroj. Film nás uvádí do prostředí průmyslového města Botostroje v době krize v roce 1932. Terčem kritiky je obuvnická firma Baťa a její zakladatel Tomáš Baťa. Příběh filmu sepsal té Svatopluk vlastním jménem Svatopluk Turek, který se živil jako reklamní malíř u Tomáše Bati. Recenze diváků. Kniha Botostroj byla hned po vytištění zkonfiskovaná. Pan podnikatel B. řekl, že je to útok na jeho osobu. Autor knihy to u soudu prohrál. A místo příjmu z knihy měl nulový zisk. A to nikdo neví, že pan B. nedával svým dělníkům celou výplatu, ale jen menší část. Tu větší jim prý bude schraňovat pro horší časy, tak si to dával do banky a jeho zisky rostly. Z pana B. dělali málem boha. Přece obdivujeme jen ty dravé, úspěšné, bohaté. To je to, co po 89. roce tenhle režim vkloukal mladým, starým do hlavy. Tak se nedivte, že se lidé hodně změnili, lhostejnost jen kvete. To je ta slavná demokracie,
spíš demokratura. Svatopluk Turek vydal svůj botostroj v roce 1933 a zkusil od Bati jako pes. První vydání románu bylo soudem určeno do Stoupy. Hitler měl na co navazovat. A další zakázána. Druhé tedy vyšlo až krátce po válce. Když odstraníme pozdější komunistický nátěr, jde o film, který ani dnes není od věci. A navíc Vítězslav Vyraška zvládl svou roli šéfa skutečně mistrně. Záchodová scéna, žádný výmysl, mluvili o ní i jiní pamětníci, byla až napříliš snadné vyrážení latěk typická. Film absolutně odpovídá realitě a tomu, co mi o imperialistovi Baťovi řekli jeho bývalí zaměstnanci. Tady píše nějaký člověk. To je všechno, přátelé, to je všechno o Baťovi. Tak jsme si Baťu trošku představili z jiného úhlu pohledu. Já si myslím, že je tam mnoho názorů. Já třeba ještě můžu přidat to, že to měli za druhé světové války rozhozeno. Zatímco babička podporovala partizány, tak manželka Bati, ta zase organizovala nějaké německé ženy. A Baťa, ten podporoval hlavně výrobu a to, aby ten obdiv k tomu fašismu nějakým způsobem přinesl také kýžené zisky. Tak, já mám pro vás jednu písničku, kterou si zahrajeme, kterou jsem tady připravil. Jsem netušil, že budu číst Baťu tak dlouho, nebo že se budeme Baťovi tak dlouho věnovat, ale nakonec, vlastně proč ne, vždyť to stálo, myslím, dokonce i za to.

Tak jsme si udělali můstek ke čtení dalších, pochopitelně, částí knihy Rusko jinýma očima od Alena Černohůze. No a máme ještě tu půlhoďku, kterou se tomu můžeme věnovat. Tak, případ Lebeď. Není pochyb o tom, že Deep State dění v Rusku pečlivě monitoruje. Proto si v polovině 90. let musel uvědomit vyčerpanost zkorumpovaných postav lidí typu Gorbačova, Jelcina, Černomyrdina, Gajdara, Čubajse, Němcova či Kirijenka. Na scénu museli přijít nové tváře. Kromě již zmíněného Javlinského se jí stává A. Lebeď. Režiséři tajné světovlády v něm viděli herce typologicky velmi příbuzného Jelcinovi, opilec, hrubián a tupec. Neotesaný a mezi lidem oblíbený generál, kvůli svému úspěšnému tažení v Podněstří se totiž Západu zamlouval svou rázností, svou neochotou konat jakékoliv ústupky, ale současně svou sebeprodejností. Oleg Platonov uvádí, že tento nový maskot tajné světovlády odjel v roce 1995 do USA. Ze zdrojů blízkých vládním kruhům té země získal informaci o tom, že američtí politici si už nepřejí vidět ve funkci ruského prezidenta Jelcina nýbrž Lebedě. Byla dokonce nazvána suma finančního obnosu, která tato skupina politiků hodlala do Lebedě investovat. Jednalo se o výši 1 miliardy dolarů. Doslova Oleg Platonov říká, tehdy jsem té informaci neuvěřil. Osobnost Lebedě mi připadala příliš bezvýznamná a nedůstojná té role. Nicméně další události ukázaly, že jsem se mýlil. Jak pak tedy ke konkretizaci Lebeďovy role došlo? V říjnu 1996 se A. Lebeď dostavil do New Yorku na základě pozvání Rady pro mezinárodní vztahy. Přivítali jej šéfové tohoto uskupení, bývalý prezident USA George Bush starší, George Baker a generál B.B. Scowcroft. Seznámili jej s programem dne a představili mu zásadní směr tohoto plánu. Dne 18. listopadu byl Lebeď přijat v Radě pro mezinárodní vztahy. Přítomným generála představil Henry Kissinger. Osazenstvo tvořili David Rockefeller, Zbyněk Břežinský a bývalý americký velvyslanec v Moskvě a vysoce postavený agent CIA Dee Matlock. Porada s Lebeděm trvala 5 hodin. Světoví lídři nejprve ocenili osobu generála jako hlavního adepta na post ruského prezidenta. Lebeď ve svém vystoupení přesvědčoval světovou vládu, že považuje za nezbytné pokračování reform, které zahájil Jelcin. Dále prohlásil, že plně schvaluje současnou na západ orientovanou politiku Ruska a že v případě svého zvolení bude spolupracovat s NATO bez hysterie, chápej bez vytáček, čili poslušně. Dále přislíbil, že se bude odhodlaně zasazovat o vymýcení imperiálních a antisemitských tradic z Ruska. Zejména zdůraznil, že je odhodlán krutě zatočit se všemi projevy antisemitismu. Když padla zmínka o kavkazském území Ruska, generál prohlásil, že je připraven odvolat ze severního Kavkazu ruská vojska a přenechat jej kontrole Západu. Lebeď současně připustil možnost kontroly ruských jaderných zařízení ze strany NATO. Na druhý den Lebeď navštívil zasedání celosvětové židovské organizace, na které se ještě jednou dušoval, že rázně zatočí se všemi projevy antisemitismu a ruského nacionalismu. Poté přítomné vyzval, aby jej podpořili jako kandidáta na slíbenou funkci šéfa největší říše světa. V roce 1999 byl Lebeď zasvěcen do největší francouzské zednářské lóže Grand Orient. Dokazuje to televizní šot, který ve druhé půli 90. let minulého století proběhl ve zprávách. Na obrazovce jsme měli možnost vidět slavného herce
Alana Delona v přátelském objetí s vulgárním generálem Lebeděm. Herec se záhadným úsměvem tvrdí: doufám, že se stane ruským De Gaulem. Konzument, který neumí číst mezi řádky, netuší, oč jde. Zbývá mu jen na podobné výjevy překvapeně a nejapně civět. A co hůře, věřit v jejich upřímnost. Patřičného tisku lze totiž dozvědět, že za zesnulého generála takto před veřejností Delon loboval jako příslušník řádu Grand Orient Francie. Průměrný televizní konzument ale těžko pochopí, že Delon by se bez svého příslušenství v lóži nikdy velikým a slavným hercem nestal. Plán Deep State s Lebeděm nevyšel. Prezidentské volby z nepříliš jasných důvodů vyhrál Jelcin. Tento triumfátor prohravšího generála kompenzoval postem subgubernátora. Lebeď nakonec tragicky zahynul při pádu či sestřelení vrtulníku v roce 2002. Tunelářské a korupční skandály tajných organizací v Rusku v 90. letech. Nejvlivnějším mechanismem tajné světovlády, který pracoval na destabilizaci a destrukci Ruska v 90. letech, byl Sorosův fond. V jeho čele stojí jeden z vůdců celosvětové finančně okultní pavučiny, člen Rady pro mezinárodní vztahy a bilderberského klubu George Soros. Pod maskou filantropické činnosti, o níž už tu byla řeč, vytvořil tento vlivný zednář a globalista rozvětvenou podvratnou organizaci, úzce spolupracující se CIA a Mossadem. Toto kriminálně mafiánské uskupení se stalo legální ochranou pro řadu spolupracovníků těchto špionážních sítí. Sorosův fond koordinuje svou činnost s dalšími podvratnými a protiruskými západními organizacemi. Další ze zástupců světové vlády, příslušník Rady pro mezinárodní vztahy a trojstranné komise, někdejší člen vlády USA, S. Talbot, přiznává, že Sorosova politika není identická s tou, již provádí americká vláda, nýbrž, že s ní soupeří. Snažíme se proto synchronizovat naše snahy v bývalých komunistických zemích společně s Německem, Francií, Velkou Británií a Georgem Sorosem. George Soros byl mozkovým centrem a iniciátorem téměř všech největších korupčních a tunelářských skandálů, k nímž v Rusku došlo v první polovině 90. let. Právě on ve spolupráci s Š. Eisenbergem, zastupujícím Benai Birt, D. Rubenem, anglická lože, a M. Richem, lože jurského ritu v New Yorku, o němž vys ještě dále, stál za zády Čubajse, Gajdara, Burbulisa a řady dalších nově se vyskytnuvších ruských zednářských aktivistů při realizaci tzv. Privatizace, v jejímž důsledku přešla drtivá většina národního ruského hospodářství do rukou mezinárodních finančních tunelářů neboli oligarchů. Předseda státní správy majetku Ruské federace V.P. Polevanov uvádí, že 500 největších privatizovaných ruských firm v reálné hodnotě nejméně 200 miliard dolarů bylo prodáno za pakatel kolem 7,2 miliardy dolarů. Tak se ocitli v rukou zahraničních společností a jimi nastrčených struktur. Soros a jeho tým v polovině 90. let podnikli řadu operací, které vedly k rozpadu ruské ekonomiky. Podle údajů novin Wall Street Journal ze dne 10. listopadu 1994 američtí finanční experti považují katastrofální pokles hodnoty rublu z takzvaného Černého pátku 11. října 1994 za výsledek činnosti skupiny fondů vedených Sorosem. Díky tomu si nelze nepovšimnout, že na začátku léta 1994 Sorosův fond získal akcie ruských firem v hodnotě 10 milionů dolarů. Na konci srpna a začátkem září Soros počkal na růst kurzu akcí a pak je prodal. Experti jeho zisk z této akce odhadují na 400 milionů dolarů. Na konci září Sorosův fond zahájil nákup dolarů za rubly. To podle mínění amerických finančních expertů vyvolalo rychlý nárůst kurzu dolaru vůči rublu a závratný pokles rublu. V extrémně krátké době
To vedlo ke kolapsu celého finančního systému a k urychlenému krachu bezpočtu ruských firem. Ovšem ještě destruktivnější byla Sorosova machinace s papíry GKO, státní cenné papíry, dále jen GKO. Víme, že v letech 1992 až 1993 byl Soros konzultant prezidenta Jelcina a vlády. Právě tehdy přišel se svým nápadem pyramidy GKO. Vyplácení vysokých dividend, ale nezajištěných reálnou hodnotou, majitelům cenných papírů GKO bylo zajištěno na základě jejich vnucování ruským podnikatelům a finančním organizacím. Pyramidy se účastnili příslušníci Černomyrdinovy vlády a okultních zahraničních společností. Jsou to chronicky známá jména jako například A. Čubajs, G. Barbulis, A. Šochin, B. Fyodorov nebo A. Lifšic. Oleg Platonov se zmiňuje o zvláštních okolnostech souvisejících s touto akcí, o kterých nám sdělovací prostředky zpravidla neřeknou. Jmenovitě to, že prostřednictvím podobných akcí byly z Ruska formou ztráty stovek nezasvěcených podniků vyvezeny astronomické sumy kapitálu, které byly později kompenzovány v podobě mezinárodních půjček. Jak k tomu došlo? O plánovaném krachu pyramidy samozřejmě věděl jen Soros a jeho nejbližší lidé. Krach nastal na jaře a v létě 1998. Vše kulminovalo 17. srpna 1998. Toho dne řada vysokých státních činitelů prodává své papíry GKO za velmi výhodný kurz za peníze půjčené od Mezinárodního měnového fondu. Takto si převedli na svá osobní konta na západě miliony dolarů a ve státní kase přitom zanechali naprosto bezcenné papírky GKO. Dne 17. srpna 1998 vláda odmítá vyplácet papíry GKO. Pro banky a firmy, které nahromadily velký počet těchto papírů, to znamená naprostou finanční katastrofu. Dochází k trojnásobné devalvaci rublu, strmému růstu cen a krachu stovek firem. Zajímavá je ještě jedna souvislost. Ruská vláda během předchozích 5 let navýšila svůj dluh do výše 18,6 miliard dolarů. Nicméně na konci května 1998 výše nahromaděného dluhu už dosáhla výše 71,9 miliard dolarů. Takto museli občané Ruska za každý dolar, který si zasvěcenci převedli na zahraniční soukromé účty, zaplatit 4 dolary. Vzhledem k tomu, že papíry GKO kvůli jejich výhodnému kurzu kupovali také zahraniční investoři a banky, utrpěli tím také oni. Rusko se díky této akci stalo zemí pro podnikání nezaslíbenou. Celou machinaci přitom ovšem provedl úzký kruh zasvěcenců v čele s Georgem Sorosem. Tak třeba Anatolij Čubajs v roce 1996 vydělal na GKO 2 miliardy rublů. Napodobil jej také G. Burbulis, neboť jím vedená banka strategie vyrostla výlučně na státních cenných papírech. Šéf státní daňové služby Počinok se bez ohledu na svou funkci kozel zahradníkem ani netajil tím, že svých ohromných zisků dosáhl na základě spekulací na trhu se státními cennými papíry. Burbulisovo podnikání těsně souviselo s podnikatelskými aktivitami jiných známých tunelářů. Ponejvíce pak Zednáře a Smolenského a bratří Urinsonových. Ti jsou úzce spjati s bankou New York. Je zřejmé, že jejím prostřednictvím převádějí ruské finance na zahraniční konta. Burbulis v těchto svých tunelářských akcích spolupracuje s jedním z nejvýznamnějších zločinců světa, který je v hledáčku Interpolu s narkobaronem a agentem Mossadu M. Richem. Současně ale také s chronickým tunelářem A. Tarasovem. Burbulis od Jelcina pro Riche dostával povolení k exportu ropy, který mu přinášel ohromné zisky. Čubajsovo podnikání je pak bezprostředně spjato s machinacemi George Sorose, jehož zájmy zastupuje B. Jordan, který fakticky řídí skupinu Onexim Bank. Čubajs dále podnikal s Bonde Nilsenem, významným zednářem majitelem loďařské společnosti, který byl svého času obžalován z rozsáhlého podvodu a souzen.
Známa je Čubajsova spolupráce s mafiánskými uskupeními z Dálného východu, která podnikají v pašování cenných mořských surovin do Japonska. Velký ohlas měly Čubajsovy machinace související s kompenzacemi vydělené Národnímu fondu sportu Eš Tarpišev. Čubajs tehdy ze státního rozpočtu získal téměř 33 trilionů nezdaněných rublů. Sovětští zednáři, sešikovaní do elitářských mafiánských seskupení, se takto na rozpadu sovětského impéria vydatně přiživili. Nejbohatší mezi nimi jsou komandor malteského řádu Boris Bierovský. Jeho osobní majetek přesahuje hodně přes 1 miliardu dolarů. Příslušník řádu Bejnaj Birt a klubu Rotary V. Gusinský minimálně 800 milionů dolarů. Konzultanti Trojstranné komise a Rady pro mezinárodní vztahy V. Černomirdin a R. Vjachirev. Každý vlastní minimálně 1 miliardu dolarů. Člen klubu Rotary Luškov 300 až 400 milionů dolarů. Podle informací, které uvádí švýcarské, italské a americké noviny, si v srpnu a září 1999 většinu půjček od Mezinárodního měnového fondu, tedy nejméně 15 miliard dolarů, rozebrali komandor malteského řádu Boris Jelcin, jeho dcera a jejich nejbližší okolí A. Čubajs, A. Lifšic, O. Soskovec a V. Potanin. Konkrétně byly tyto peníze převáděny přes neutrální zóny na Kypru, Gibraltaru a Curychu. Na vše dohlížel a vše organizoval bývalý zástupce Ruska při Mezinárodním měnovém fondu K. Kagalovský. Mezi hlavními institucemi, které ilegální transfery realizovaly, byla také jedna z největších amerických bank, Bank New York, jejíž hlavní představitelé byli členy Rady pro mezinárodní vztahy. Z toho vyplývá, že tyto operace neprobíhaly bez vědomí tajné světovlády. Operativně vedla transfer peněz do zahraničí Kagalovského manželka. Pracovala totiž ve funkci jednoho z výkonných ředitelů Banky New York. Významná část takto vytunelovaných peněz byla převedena do cenných papírů amerických nadnárodních korporací. Konkrétně celou akci realizoval nejbližší spolupracovník a přítel Kagalovského, předseda sjednocené správy společnosti Yukos a šéf banky Menatep M. Chodorkovský. V roce 1993 na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu byl M. Chodorkovský zařazen mezi 200 osob. Jejich činnost má mít vliv na rozvoj světa ve třetím tisíciletí. Tato okolnost nám může pomoci ocenit význam této figury na nadnárodní okultně finanční scéně. Ruští oligarchové na konci 90. let. V roce 1999 vznikla ve vládnoucí okultně finanční agentuře západních tajných společností v Rusku nová situace. Jedná se o garnituru, kterou prostí Rusové smrtelně nenávidí. V těchto podmínkách dochází k pohybu uvnitř samotné vládnoucí elity. Konzoliduje se mafiánsko-kosmopolitní klan, fungující po ose Jelcin, Černomirdin, Čubajs, Bierezovský. Jeho protiváhou se stává nový, stejně mafiánský klan Luškov, Primakov, Gusinský, Javlinský. Jeho úkolem bylo to, aby sjednotil všechny prozápadní síly uvnitř země, které zbohatly na pochybné privatizaci a devalvaci rublu, přičemž připravili o celoživotní úspory miliony prostých lidí. Toto nové mafiánské uskupení, na rozdíl od starého Jelcinova klanu, který se dostal k moci především na základě kosmopolitických hesel o demokracii a svobodě, naopak hodlalo částečně vsadit na vlasteneckou kartu. Chtělo to hrát na pocity rozhořčené nenávisti prostého lidu ve vztahu k Jelcinovu režimu. Na konci roku 1998 je takto vytvořen nový volební blok pod zavádějícím názvem Vlast celé Rusko. Do čela tohoto politického uskupení se na podzim 1999 postavili tři známí agenti západních okultních struktur. Starosta Moskvy Luškov z klubu Rotary, bývalý předseda vlády Ruské federace
je Primakov z řádu malteckých rytířů a tatarský nacionalista M.I. Šajmijev z muslimské svobodozednářské louže Mladé Turecko. A navíc také ještě jeden mladoturek R. Aušev. Všichni tito lidé se tak či jinak účastnili státního převratu v září až říjnu roku 1993. Finančně a informačně volební blok OVR zajišťoval jeden z předních aktivistů mezinárodního sionismu, viceprezident Světového židovského kongresu, lídr židovské komunity Ruska, příslušník zednářské společnosti Benaj Birt a klubu Rotary V. A. Gusinský. V té době vlastnil noviny Dnes, Sivodňa, moskevský komsomolec, moskovský komsomolec, moskevská pravda, maskovskoja pravda, literární noviny, literaturnaja gazeta, časopis Souhry, Istogi, televizní společnost NTV a rádio Echo Moskvy. Na financování volebního bloku OVR se podíleli rovněž jeho nejbližší spolupracovníci M. Friedman, B. Čajt, V. Malkin a Smolenský a M. Chodorkovský. Všichni jmenovaní jsou příslušníky sionistických nebo zednářských organizací. Podstatné je to, že na rozdíl od starého klanu vládnoucí garnitury, která se orientovala především na USA a jejich kapitál, se tento Luškovem vedený nový klan orientoval na západní Evropu a Izrael. O jeho blízkých vztazích s Izraelem svědčí mimo jiné skutečnost, že jej podporuje vůdčí špička židovských a sionistických organizací. Řada z nich je přitom součástí židovského zednářského bratrstva Benaj Birt. Ve dnech, kdy letectvo NATO bombardovalo Jugoslávii, J.M. Luškov jednal s evropskými představiteli tajné světovlády v Paříži, jmenovitě s představiteli klubu Rotary, ale rovněž s nejvyššími představiteli věhasného Grand Orientu. Západ se v důsledku kontaktu Luškova s francouzskými bratřími rozhodl podporovat nové mafiánské uskupení jako nejperspektivnější okruh lidí v současném Rusku. Bylo rozhodnuto se obrátit na všechny bratry v nejrůznějších zemích, kteří by pomohli lidem se skupivšími se kolem Luškova. Grand Orient Francie takto přivolal na pomoc v pořádání Luškovovy volební kampaně svého vysoce postaveného bratra, 33. stupeň zasvěcení, Jacquese Seguela. Ten byl totiž svého času považován za jednoho z nejlepších odborníků na vedení voleb. Nebo chcete-li řečeno antickým výrazem, jedná se o prvotřídního demagoga. Předběžné dohody lídrů volebního bloku Vlast se zednářskými strukturami Grand Orientu Francie byly poté upřesněny a schváleny na jednáních J. Primakova s francouzským prezidentem Chiracem v listopadu 1999. Jako protiváhu se skupení evropského zednářství vytváří americko-maltéská zednářská klika volební blok pod souhrnným názvem Jednota. Jejím cílem bylo sjednocení všech zasvěcených sil pod Jelcinovo vedení a doplnit je lidmi z jeho mafiánskou kosmopolitického okruhu. Organizační stavbu a profil vůdců tohoto bloku určovali B.A. Bierzovský, R.A. Abramovič, A.S. Vološin a V.B. Jumašev. Nelze zapomínat, že za všemi těmito sovětskými zasvěcenci, kteří si dobře uvědomují, že jen hrají velké divadlo, stojí celá propaganda USA a Evropské unie. Západní sdělovací prostředky je líčí jako demokraty a liberály, často dokonce hájící lidská práva, ačkoliv ve skutečnosti se jedná o jeden z nejnižších typů lidských bezobratných plazů. S plazy mají společnou jen svou plastičnost. Tak třeba Chodorkovského, tohoto bukaníra ve velkém, který v Ruské federaci dostal 5 let za daňové úniky, v USA by dostal 30 či více, nám demokratické sdělovací prostředky dojemně kráští jako obětního beránka Putinova nedemokratického režimu. Už Balzak dávno před současnou oligarchickou pseudodemokracií psal, že za velkými majetky stojí velké zločiny. No a příště si dáme muslimské zednářství, třeba, například. No,
A to je vše, přátelé, dnes z toho, co jsme si mohli přečíst, protože čas se naplnil a doufám, že mý kolegové se tady přihlásí a my si budeme moct zahrát nějakou hezkou písničku. Minule, v tento den, kdy slavili Evženové, jsem hrál, je to Evžen lovec žen, není nikdy přistižen. Tenhle Evžen lovec žen používá Intim Spray. Jo. Je to Evžen lovec žen, který není přistižen. Není nikdy přistižen, tak. Evžen to je lovec žen a zasahuje cíl. To je zajímavá písnička. Pusťte si ji schválně, najděte si ji. Hlavně to zasahování cíle je velice trefné, řekl bych. Takže, přátelé, dneska to je všechno. Myslím si, že jsme si četli hodně zajímavé materiály, je o čem přemýšlet, jak o baťovském úspěchu, tak pochopitelně o tom všem, co se odehrávalo v Ruské federaci a co pochopitelně předcházelo tomu zase všemu, co teďko řeší Vladimír Vladimirovič. Není to jednoduché a musíme si uvědomit, že spousta těchto je v tom Rusku stále aktivních a činných. Musíme si uvědomit, že proti těmto stojí vlastně ti, kteří jsou na jedné lodi s Vladimírem Putinem, a že to je jednak o tom vnitřním boji přímo uvnitř Ruské federace, ale také o tom, co musí řešit vůči světovládě, vůči globalistům a tomu všemu. A proto si myslím, že vlastně ta záchrana nakonec spočívala právě v tom, že Vladimír Vladimirovič dal vzniknout BRICSu jako naprosto nové civilizaci, ze které se má vyprofilovat posléze vlastně ta kýžená a námi vyhlížená država. Mějte se krásně, zahrajeme si Roda Stewarta a já se s vámi budu těšit zítra opět naslyšenou v 17 hodin s Išou a potom v 21 hodin s Míšou. Takže od mikrofonu právě teď z Midgardu se loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
1: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným, velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb

0: názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, zdravím všichni posluchače.
0: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Orolda Duchoň. Ahoj, hezký den.
2: Ahoj a hezký den po delší pauze.
3: Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
0: pro vás. Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu máme pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17.

0: 20. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou? A tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Posluchače, krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná. A myslím, že otázku tam doposlal, mám pocit. Takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický. A rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanům České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů, a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která se automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalosti konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné. Především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
0: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
1: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky a právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, že mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Spousta lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk vyzrálý, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
0: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu, a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávena natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že kdy třeba z 12 najednou kandidují jenom 3. A když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což...
1: No já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává TAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdělení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou, a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z pod Beskydí, jak zpívá v písničce, a opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat postupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za houby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraví. Žilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, vlastně velmi třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho a moc ráda, když se lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69, Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni, navázání na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
0: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany, protože je za hnutí STAN?
1: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme pak. Každopádně lidé pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
0: Jak ale vnímají teda voliči u vás na Frýdecko-Místecku senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně. Není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
1: u
0: vás? No
1: tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči Senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení Senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Na druhou stranu prostě je to, že Senát máme. Že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti. zájmům České republiky, českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení Senátu. Já se tomu vůbec nebráním, opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do Senátu, když už ten Senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STANu, ODS a vůbec těm desmhnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba Senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom Senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
0: Když se vrátím k tomu, co všechno může Senát, tak Senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu, spolurozhoduje s Poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
1: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se na dává souhlas u soudu, taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten Senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací, víc samozřejmě ten zelený terorismus, jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten Senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
0: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací Senát jako takový, protože Senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo Senátu, nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než o to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si vzpomenu, Zirtek Hamplová. Jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom svoje prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně by to vyšlo. No a to, co říkala paní Lísková, tam totiž za té podoby, jaký ten Senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně. Jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono. Jo? že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli Senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel, a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 000, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehkej levnej peníz se v senátních kantinách naperou, jak jídlem, tak alkoholem.
1: No, já bych se k tomu ještě vrátila, jestli můžu, bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě jsem trošku alergii, takže se omlouvám, je to přímý přenos, je to přirozené, máme doma kočky, mám alergii, takže se omlouvám. Ale chtěla jsem se vrátit k tomu, že vlastně 21. let 26 Senát se zabýval usnesením účasti České republiky v takzvané koalici ochotných a k podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupčníky v řádech stovek milionů, miliard, a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hrůzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor. Takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnou, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a pokud jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehlíží se to, bagatelizuje se to a ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, abych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě dneska, za první, to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock, a jim podobní, tam se to týká hlavně že toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za dobách Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají toto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtět ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim, my jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
1: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisují své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisují tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisují tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nel Lalísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinělý, ne asi, ale určitě ojedinělý, že se báli vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverze. Protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduju do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíry, aby nebyli vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo, tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za dob minulého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělením na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé, ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby zbrojování Ukrajiny, ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl, a na základě toho se rozpoutala vlastně proti mě další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění mojej osobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese. Protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto. A v podstatě, proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo? Takže jenom kvůli toho budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je po názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
2: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono, polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Demokracie to je To je slovo prostě normálně zprosté, protože tam neexistuje. Vždycky říkám, demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo. A je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír. A podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit. Jestliže ukážete, že něco víte, nebo že jste rozumná, potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí a dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
1: No, tak o tom bych já mohla vyprávět. Takže no, že 8 let tahání posoudek za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdělala její rozhovor z Pirátské pravdy. Já se vyjadřuji Piráti k tomu, že vlastně chtějí přednostně dávat kvantum, to dokonce v pátému v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu na Nově nebo na Primě je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, jako je tendenční. Mně se nikdo nedá to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu, když tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a jejich ekonomiky, takže to všechno je pod rouškou demokracie, takže o jaké demokracii se tady bavíme. Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod rouškou, protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie, v rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje a existovat asi ani nebude.
2: Tak on je problém také v tom, že dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích a kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život. Jo? Protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne, unese venezuelského prezidenta. Kde to jsme? Trump vletí do Iránu. Kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci jsou raubíři a je tam Hamas a je tam islámský hnutí. To všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlá tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ty lidi dneska jsou, mně připadnou, jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe, vůbec nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi. A jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz, jo, to prostě, to tak asi má být, jo. A to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem moc starší než paní Lisková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou, 12 roků, jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mě akorát padá na hlavu, jo, ale jako... Tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří, nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
1: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožuje Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z pódia, nebo dnes, jako v posledních dnech z pódia OSN, vlastně hovoří o likvidaci Iránu a o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozvaně nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do jakéhokoliv, na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a desa nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví a další nesmysly, které se vtloukají do hlav, ať už třeba je porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny a tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
2: Oni mají jináčí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme, krásně v té Americe, prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle ty...
1: Tak to zase bych neřekla tak úplně. Já bych bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina, je kam směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina, to je prostě základní kámen. No a ale nevždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v obchodě a přišli tam za mnou taková skupinka mladých kluků. My vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je? To bylo 18, 19 až 22. Jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu, prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takový v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské. Skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jako vidím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně myšlenkově, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
2: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější sílu má ta dneska protistrana, a to tím, že má prostě v rukou zaprvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
1: No, já vám to řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny. Do jednoho absolutně všechny. A jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich. Všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nebudu diskreditovat. Ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor. Protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor nelelískové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice v tomto směru. A já jsem tady tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i opačné straně, abych hutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech, a já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet. A nebránit se tomu, aby být otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
2: Pojďme. Tak máte
0: dobře,
2: určitě,
0: ještě Olda.
2: Já ještě to jenom to doplním jednou větou. Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat. Můžete dávat prostor všem, ale každá hůl má dva konce. A zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde. Zase Lísková dává prostor těmto nacionalistům. Ona s něma souzní. A máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují. Jo? To je jenom taková...
1: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, já si myslí kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně jedno, kdo proti mě co napíše, protože to nemůžu ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, jestli mě má někdo rád nebo nemá, jestli někdo se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Já prostě žiju svůj život, prezentuju své myšlenky, pracuji podle svých vlastních představ, si prostě ten život takový, jaký si představuji, že by mohl být. Byť samozřejmě jsou mi házeny klacky pod nohy v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udavač, někdo vás udá a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono je to vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere tak, že je to jenom další životní zkouška, a to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mě, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc a mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a neberu dřímu.
0: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá a chce, abyste mu ho, Nelo, představila.
1: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych z něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala, celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás. Jo? Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám, pochopitelně chceme, aby Česká republika byla suverénní stát, se nebude do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou slouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností, a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pronárodní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
0: Další otázka, ta přišla od Aleše, ten píše: Dobrý večer, paní Lisková, sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku Místku a moc vám fandím, můj hlas máte.
1: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy, to znamená, je potřeba se zaměřit na problematikanosti a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 50-80 km do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli bychom jít touto cestou, tak pokud by tady by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně příznivce třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí a tam už je potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žiju tady celý život a chci tady žít celý život a proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
0: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý Plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
1: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně té zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň té zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že tam, že opravdu jako v té zdravotní péči v těch nějakou kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky.

0: akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
1: To je pravda, to je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže tak to, no.
0: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel ten dotaz také z Plané, kde byla moderní nemocnice, která vlastně se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji. Můžeš mluvit.
2: No já bych se na to podíval z jednou pohledu. Jako. Určitě by se neměly rušit ty nemocnice nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou. Že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, dneska to už není takový problém, protože dneska letí k kreativnímu prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to. A když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako specializovaný.
1: No, to je pravda.
2: Jo? Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a, že, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
1: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by za otázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnutá. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplácat to názory veřejně, pokud je to národ, tak diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, za vším hledají peníze, nemůže to být na úkor toho, že upadat zdravotní péče jako taková.
2: Já ještě jednu větu. Podívejte se do polit,

0: to politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou? Ti mají přece plnit Hippokratovu přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hříb, že?
1: No, tak to už asi no comment, no.
0: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze, jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané co platný.
1: Ono tady máte extrém vedle extrému, jo. Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro lidi, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života, ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
0: Žádné, no protože...
1: Tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v činnosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří se samozvaně vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, co je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo? To je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum a tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice, české politice i celkově, v globální politice i jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala cíle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé třeba kandidují potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě se té politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo, a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu nějakou a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady nám předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba připravovat. Teda čím dá tím pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece... Když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně od dob Pirátů, začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pochopitelně, pokračovalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
0: Ono, víte, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, který ho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že nakonec se vzdal toho roucha Láternického a našel si nějakou slečnu, dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že? Když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Jo? Já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horákovu. Jo? Ale on ne. On je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No. Tak to je.
2: Pojďme se
1: no tak
2: ještě...
1: o prezidentu raději tady nemluvím. Ano?
2: Ano, řekněte. Dořekněte myšlenku.
1: Já jsem chtěla říct, že vlastně probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezidenta České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou choda demonstraci proti vládě, která jí vyplácí měsíčně 100 000 apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říká, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů. Zrovna teďka natáčím připravuji k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu, teď to není normální, proč to děláte, kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá. A já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší, to byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala a byl podle mého názoru mnohonásobně větší než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále, protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
2: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě, o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede? Ptá se.
1: No. Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když byli na začátku, jsme nějak nadnesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hakovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto věci byly zaznamenány, že někdo maluje veřejně hakový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus, a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí. A vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině v tom Donbasu zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky, a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, tak mi napsali typu děvko. Tak já jsem si říkala výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jací jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc. Jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním husy pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí. A celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rypnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy nedopustila. Jo? Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopoulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko zjelo. Já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ten Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z barák, ženu podříznou, zabijou. Když jste to přece všichni slyšeli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za dobra Kušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
2: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami. Nebo je to účelové?
0: Účelová hra. Takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? Takového trouby 30letého, i těch všech dokola pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, nebo jak se jmenuje to, že vče, odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě tyhle ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky, tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle ty to jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ti čtyřicátníci, typu typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej. On ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky. Je. Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si budeme vykládat. Podívejme se dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný. Jo, bledě modrým svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky dneska. Dnes a denně, že jo. Jo? Ale říkám, jsou takový, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený. Jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní. Nebo nezmění, tak pardon. Málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče i našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana, jo, prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč. A tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, co řeknu, abych si zatím stál a doposud, jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit a situace přesvědčit, ale prostě, když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluvě. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli. Akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina, no bodeď by ne, když prostě předešlých část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodej by ho nedohnala. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že? A to je ta, co chodí s kosou. No. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím co, Bůh ví, prostě. Tato demokracie řekne, máš se 4 dny, tak jdeme.
2: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše, dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
1: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, abych nestratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité, protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné. A vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění. A oslovila se mi z toho důvodu, že Babišova vláda se že Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč. Ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se mnou nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou úplně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl bez přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normálně obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a bych se nechtěl stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistenti nepředává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i svoji pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu. Abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
0: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo a lidé na to neslyšeli. Prohrál jsem boj s panem senátorem Beckem, který se stal ministrem zdravotnictví a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu a těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do té prachy dojet a dojet zpátky a naobědovat se a jít si lehnout do ubytovny za darmigo, které mě taky ten senát a tohle platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život. Prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já, kdybych náhodou se tam dostal, tak bych byl něco takový, jak Franta Ringo Čech, prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. Jo. Říkal, někdo ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat, jo. A to je, tak by to mělo být. Otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinačí politický názor a je zajímavý, že i ti takzvaní oponenti přeschodneme na určitých věcech ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně. A vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části a hlavně ti ortodoxní. To už jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené. Buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě bližší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
1: Já souhlasím a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dob první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, čeho si člověk vážil, že byl zvolen a vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu. Tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměli důvod. Že? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku, a neměl by to být jenom vlastně, jak říkají, to korytářství, no tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono, na tom je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A má člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky a jednou z té politiky člověk třeba vyjde. Pokud neberu Fialovce a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo. Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom, o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak, no, ale to na toho systému je takové, jaké je a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
0: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výle mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povoláním politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních, všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spora nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je, když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký. Je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu a to už ti lidé a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou a tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat se jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby seděli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanská, zastupitel Blanská, no měl by dostat, ať to dělá všecko, ale si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce.
1: Jo? No, a to máte pravdu, ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo, a chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, Protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou. Jo? Opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají dvě zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba senu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, proto, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít tom podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit. Tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, a skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelstvo, pojďme se tam podívat, všichni obce, třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou dva, jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásili třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají prostě na schvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
2: Pojďme k dalším otázkám, je jich celá řada. Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
1: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky. Já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet dva měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká. Jo? Takže já jsem taky vlastně začala až ty tři týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
2: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími? Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
1: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu a je potřeba se té úrovni pro národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. Aby se to stalo, abychom toho docílili.
2: Co si myslíš ty, Oldo? O tomto tématu. Jaký je tvůj názor? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky a výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou. A my po každé naletíme.
0: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše. Protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned k vám někdo bude tu židli podtrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo. Že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně. Jako to jsou jednoduché počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. No jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, a ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě. Ale tak to není. No, to je prostě taková, bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. A já podle toho taky ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějak byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
1: No jo, no, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo, nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec nic a budou na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že je vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, těletým dětem a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize. A o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo. Prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále, cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet? Jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne. Ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. A kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě? Jenom bych si říkala...
0: To je naprosto, naprosto v pořádku, já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu, ale s tím pozor. Vždycky každému říkám, podívejte se na film Sedm statečných. A my až těch sedm statečných, dva, tři, pět najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
2: No a možná jednu statečnou právě máme.
0: No třeba.
2: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal, hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu? Jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
1: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a hlavně Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem straně. Byť teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem pro Ruska, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoci primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli. Nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně. A my si mě v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých postu a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé je to jenom o tady tomto. Já pevně věřím, nebo doufám, nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je to. No a z Ameriku je to pochopitelný, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto si prochází x desítek let tisíciletí vlastně v podstatě hodně daleko historicky do hloubky válkami a v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. Jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta korupčních skandálů, spousta těch lidí z toho těží a tak dále, takže je to vždycky jenom o penězích a o biznisu a já doufám, že v tomto případě se to nenaplní a nedožijeme se třetí světové války.
2: Tolik povídání s Helenou na rovinu, které se dostalo do samého závěru. Já také věřím, že půjdete volit, že si dobře rozmyslíte, komu dáte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
1: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých bannerech. Mám tam na korunu Bruselu válkam. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
2: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
0: Takže
1: je, ještě pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého ještě chtěla říct. Moc omlouvám, že vám do toho skáču pěkně. To zapomněla. Ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku Místku v restauraci U Hučky. Takže 30.9. Frýdek Místek, restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že tam toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
2: Hezká pozvánka, Olda.
0: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu, to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerad, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu s Helenou na rovinu.
2: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách a samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi, naslyšenou.

0: přepojujeme na jiné studio Svobodné.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu čtvrté, poslední části čtyřdílného cyklu Československá námořní plavba.

stručně shrnu, co jsme slyšeli ve třetím díle československé námořní plavby. Po arabských bárkařích z Egypta jsme se přenesli do dalekého Japonska. Na československý nesli do dalekého Japonska.

automatizace, satelit a historky. Druhá polovina 80. let. Československá námořní plavba už od roku 1985 plně využívala satelitní spojení všech svých lodí s pražským ústředím. Dokonce se vybrala pro testovací provoz budoucí satelitní telefonní sítě. Například loď Bratislava byla lodí s vysokým stupněm automatizace a dálkovým ovládáním, které umožňovalo 16-hodinový bezobslužný provoz strojovny. Loď nabízela také vysoký standard ubytování, jako například klimatizované prostory. Každý člen posádky měl vlastní kajutu a byla vybavená zařízeními jako posilovna nebo sauna. Později byla podobným vybavením a standardy vybavená většina nově stavěných lodí. Bratislava však byla první svého druhu, která tento standard nabízela. V roce 1985 došlo k zajímavé události na lodi Slapy. 14. května 1985, když se loď nacházela ve Veracruzu, nahlásili dva motoristé kapitánovi lodi krádež 24 tisíc mexických pesos a 546 dolarů. Kapitán lodi uspořádal s oběma poškozenými muži výslech, sepsal o krádeži protokol a vzal do úschovy peněženku a deník, kde měli muži peníze. Nakonec odebral otisky prstů všem členům posádky, včetně sebe. Pak kapitán odeslal všechny materiály na ústředí Československé národní plavby a ti postoupili věc k policejnímu vyšetřování. Protože na předmětech nebyly nalezené žádné použitelné otisky prstů, záležitost se uzavřela jako nevyřešená. V roce 1986 se přihodila další pozoruhodná událost na jiné lodi, Mír 2. 8. dubna 1986 Mír 2 pátrala po 9 pohřešovaných osobách z řecké lodi Araska 2, která ráno explodovala. Velitel lodi Mír 2 informoval Ville de Bordeaux, že se připojí k záchranné operaci. V 15.20 vyhlásili poplach kvůli člověku přes palubu. Vpravo poblíž lodi byla spatřená prázdná záchranná vesta. V 15.25 byla posádka lodě Mír 2 seřazená u záchranného člunu číslo 1. Člun byl připravený ke spuštění na vodu. V 15.35 oznámila loď Marika, že viděla dva trosečníky. V 15.56 loď Šumaru vyzvedla dva trosečníky. Bylo zachráněno 7 trosečníků, ale 4 další se stále pohřešovali. Od 16 hodin kapitán lodi pokračoval v pátrání po 4 pohřešovaných. Nakonec se po dohodě s Ville de Bordeaux Mír 2 dohodl, že přestane pomáhat při operaci. Za 3 roky se přihodila další událost, tentokrát na lodi Orlík 2. Orlík 2 byla pravděpodobně první československou lodí, která zažila pirátskou aktivitu. 8. června 1989 ve 21.10 se poblíž Anambasových ostrovů v Indonésii k lodi ze zádi přiblížili lupiči. Přes venkovní paluby se dostali na kapitánovu palubu a vnikli do jeho kajuty. Svázali kapitána lodi a jeho ženu a požadovali za ně výkupné. Kapitán byl přesvědčený, že si lupiči spletli loď s americkou nebo japonskou. Ukradli videokameru, několik šperků, všechny cenné peníze, kapitánových 300 dolarů a 200 západoněmeckých marek a sadu kuchyňských nožů. Tajné dokumenty a pasy posádky ukradené nebyly. Kapitán dodal, že nemohlo jít o profesionální piráty, protože se chovali velmi nervózně a chaoticky. Po vyrabování kajuty zmizeli, pravděpodobně spokojení s kořistí. Od roku 1988 Československá námořní plavba zakoupila další lodě. Byly to Vltava v dubnu 1988, Otava v listopadu 1988, Dunaj dodaný v únoru 1988.

0: 1989 z Polska, Berounka, v červnu 1989, Labe, dodané z Polska v srpnu 1989, Vítkovice 2, z jugoslávské Loděnice v říjnu 1989 a Sázava v listopadu 1989, tedy v době Kabátové revoluce.
1: Snad nejtoulavější zaměstnání na světě mají námořníci. I když je Československo vnitrozemským státem, má svoji námořní flotilu. A tak není divu, že posádky slaví Vánoce většinou tisíce kilometrů od svých domovů. Přibližně v 19 hodin našeho času zasednou námořníci ke štědrovečerní večeři. Tradičního smaženého kapra jim většinou nahradí jiné ryby, ale jejich vzpomínky stejně budou patřit domovu. A kde tedy naši námořníci oslaví Štědrý den? Posádka největší námořní lodě Vítkovice je dnes na cestě z americké Filadelfie do Dánska. Třinec pluje do Spojených států. Praha má namířeno z Brazílie do Polska, Bratislava nakládá v Brazílii a Košice jsou v Hamburku. Mír je na cestě z Iránu do Indie, Blaník se blíží k Havaně, Radhošť je uprostřed Středozemního moře a Sitno dnes proplouvá Suezem. Do stejného průplavu má namířeno z Jugoslávie Kryváň.

exotický Mauricius. Československé lodě brázdily vedle ostatních také Indický oceán. Zavítali proto i na ostrov Mauricius, o kterém vypráví druhý důstojník František Ptáček. Během několika dnů v závětří Perského zálivu a ještě při pobřeží Ománu stačili palubáci vyčistit a umýt skladištní prostory, aby byly schopné pro nakládku volně sypaného cukru na ostrově Mauricius. O několik dnů později spadla klec. Indický oceán nebyl vůbec míru milovný. Prázdná loď, pouze s vodní zátěží, se zmítala na vlnách a silný monzunový vítr s vodní příští svištěl za okny navigačního můstku. Monzun, průvan, který v letním období nasycený slanou vlhkostí, táhne z Indického oceánu k indickému subkontinentu, kde potom nastávají ony pověstné monzunové lijáky. Už kdysi jistý pan Bromfield napsal na toto téma knihu s poněkud umírněnějším názvem Když nastaly deště. Není to cyklon, hurikán ani tajfun. A přece ve vlnobití, které způsobí, loď bezmocně roluje a potácí se jako v posledním tažení. Byl zákaz vycházení na palubu a jakékoliv pracovní činnosti. Petr Patera, zvaný Páter, a Franta Dufek, řečený Fráter, přišli na kapitánský můstek, aby se i v tom psím počasí zdokonalovali v kormidlování v nepříznivých podmínkách. Jako odměna za kormidlování jim bylo dovoleno nahlédnout do cílové navigační mapy ostrova Mauricius. Našli si tam nejvyšší kopec a rozhodli se pro jeho pokoření. Jelikož i já jsem měl stejný úmysl, vznikla tak vzájemná tripartita k dosažení společného cíle. Některá cizí slova jsou pro laika těžko pochopitelná, ale tady to bylo jasné. Tripartita rovná se tři do party. Já se svým černým rolákem a talismanem svatého Krištofa na aluminiovém řetězu jsem již v minulé knize od jednoho kapitána vyfasoval pseudonym Černý Abé a společně s oběma kosými bratry Páterem a Fráterem jsme museli působit dojmem misionářské výpravy s cílem obrátit na víru pravou nějaké barbary. Vysoké přírovníkové slunce nám vynahradilo ty monzunové deštivé chmury. Moře modré jako šmolka a klidné jako tálinský rybník, když bocman spustil kotvu na rejdě přístavu Port Louis. Další panoramatický obraz do databanky vzpomínek. V pozadí se tyčí skalnaté vrcholky ve vnitrozemí. Který z nich je asi ten náš budoucí cíl? Červeno-modrobílá vlajka se třepetala v mírném vánku a upoutala pozornost posádky bílé jachty, která právě proplouvala kolem do přístavu. Volali a mávali. Byla to polská jachta Asterius na cestě kolem světa z domovského přístavu Gliwice. V přístavu už se sypal cukr do útrop československé lodě Brno, a při telefonní komunikaci s jejím kapitánem Pavlem Mičkou nám bylo doporučeno, abychom během čekání na rejdě s lodním záchranným člunem navštěvovali blízkou pláž a dopřávali si rekreačních radovánek po tropické 6-hodinové směně v lodním úvazku. Skončil náš třídenní pobytový zájezd na kotvišti. Naložená loď Brno nám třikrát zahoukala na rozloučenou a my jsme pak na její pozici mohli pokračovat v mírové akci Cukr pro Velkou Británii. Nebylo to u přístavní hráze. Loď přivázaná k zakotveným bojím a lodními výložníky překládané pytle s cukrem z přistavených bárek. Nad hlavními skladištními prostory v mezipalubí byly instalované železné konstrukce s mřížovým roštem, na kterém dělníci cukr z pytlů vysypávali do rotačního metače. Ten potom cukr stejnoměrně rozséval po celém prostoru. Samozřejmě, že nejdříve jsem se na průzkum vypravil já, hned po první noční službě. Ten nejvyšší bod ostrova byl na mapě inzerovaný jako Black River Point. V jazyce českém spisovném to znamená vrchol Černé řeky.
Vystoupil jsem z autobusu v osadě stejného jména Black River, nad kterou dominoval osamělý jehlanovitý vrcholek, nejvyšší v okolí. Kdo se ptá, ten se dozví. Řekli mi, že to je soukromý majetek nějaké společnosti. Už tehdy tam existovala ta naše slavná privatizace. Navštívil jsem rezidenci, kde vládl správce o něch pozemků. V přijímacím salonu mě přijal Stewart, spíše komorník milost pána. Jako vzácné oficiální návštěvě mi naservíroval šálek kávy, než se dostavil k audienci sám pan manažer. Ten mi vysvětlil, že v současné době na pozemcích probíhá odstřel jelenů sika a neangažované veřejnosti přístup zakázán. Slíbil ale, že když přijdu v pondělí po skončení halaly, umožní mi exkurzi, dokonce i s průvodem. Pro ten den jsem tedy zvolil náhradní lokalitu jezero v sopečném kráteru na náhorní planině Plain Champagne. On mě sice varoval, že jsou tam prý zlí lidé. Ale kdo pak by se bubáků bál? Uřízl jsem si silnou bambusovou hůl na ty zlé lidi a také snad na poměrně robustní opice, které mi občas přešly přes cestu jako černá kočka avizující nějakou nepříjemnost. Některá z nich vedla za ruku svého malého cipíska, matka převádějící děcko přes ulici, aby ho něco nezajelo. Cesta vedoucí do neznáma, neohraničený obzor, naplňující se čas. Krok za krokem zvolna stoupala nadmořská výška a slunečný den dospěl k večernímu soumraku. Kde pak asi budu té noci spát? Někde pod širákem? Červený sluneční balon dávno zmizel za obzorem, aby zas někde nad Madagaskarem rozehrál symfonii červánků a já jsem přece jenom ještě za šerosvitu dorazil ke svému cíli. Jezero Grand Bessin, nepříliš velké, černé jako hluboká studna. Na břehu nějaká svatyně, snad poutní místo těch zlých obyvatel indického původu. V kostele bylo ticho, jako v kostele, nikde ani jeden kajícný hříšník nebo svatý poustevník. Ale přece jenom od nedaleké stavby přicházel jeden zloun, mladý vousatý Int. Skončila mu směna denního hlídače a měl namířeno domů do nedaleké vesnice. Potěšil mě informací, že existuje autobusové spojení do správního centra Curepipe. Cestou se několikrát sehnul a zdrhnul několik lístků z čajového keře, rozemnul v dlani a dával mi přivonět asi nějaké vzácné odrůdy. Když jsme přicházeli k osadě, zablikala před námi červená záďová světla autobusu, který právě odjížděl. Toho dne poslední. To už jsme se cestou vzájemně představili, kdo je kdo. A tak mi Herorel nabídl, že pokud neodmítnu, mohu přespat u nich, v jejich snad skromném obydlí. Bylo mi představeno jeho 10 sourozenců a paní máma, která královala v černé kuchyni. Na kuchyňské lince plápolali ohárky dřevěného uhlí a v závěsné konvici vařila voda na čaj k přátelskému přípitku. Potom se ještě vrátil domů přednosta domácnosti, který byl zaměstnaný v salonu místního lazebníka. Herorel jako nejstarší měl svůj vlastní kamrlík, jinak ostatní drobotina spávala někde na společném kavalci. A tak mi bylo souzeno nocovat s ním na jedné posteli. Někdy po půlnoci, jakoby ze snu, začal cvakat zuby a pomalu se přibližoval, jakoby mi chtěl ukousnout ucho. Nemohl jsem mu vysvětlovat, že nesdílím jeho náklonost nebo snad homosexuální představy. Také jsem nemohl v trenýrkách odejít z pohostinného domu. Já jsem na tom kavalci strategicky uhýbal až k okraji své alikvótní poloviny, takřka s jednou nohou na podlaze. A potom zakokrhal kohout a bylo po námluvách. Už před 6 hodinou jsme oba opustili dům. Herorel odcházel na své pracoviště a já za dalšími obzory svého putování. A ta noční můra, jakoby ani neexistovala, banální sen, na který se zapomíná.
Rozloučili jsme se na rozcestí a moje cesta vedla k dalšímu sopečnému kráteru, tentokrát bez jezerní hladiny. V ranním šerosvitu byla v terénu poměrně velká účast vesničanů, převážně žen, směřujících na čajové plantáže. Vyšlo slunce nad zeleným amfiteátrem výcnu kráteru a na okolních stromech, jako diváci na tribuně, seděly mé známé opice. Prý se tady rozmnožili jako králíci. Nepříliš bystrá říčka rozdělovala teritorium a na druhém břehu, na poněkud zvýšené platformě, se rozprostíraly plantáže cukrové třtiny. Vysoké mohyly z navršených sopečných balvanů, které tady postavili otroci a později importovaní námezní dělníci, dominovaly tomuto obrazu. Tak tady odtud snad pochází cukr, který se sype do našeho plovoucího kontejneru. Je zajímavé proniknout až k pramenům poznání o nákladu, který dopravíme někam na druhý konec světa. Na druhou stranu řeky bylo spojení jen přes korunu polovyschlého vodopádu. A tak s vyhrnutými nohavicemi a s botami v ruksaku jsem vystoupil do další etapy své cestovatelské anabáze. Na lesní cestě u velkého náhorního jezera jsem měl štěstí. V této odlehlé, nefrekventované krajině se objevil automobil a jeho řidič, vrchní správce zdejších Forests and Hills, mě ochotně přijal jako spolupasažéra. Projížděl krajinou a zjišťoval, jaké škody způsobil cyklon, který se krátce předtím přehnal nad ostrovem. Samozřejmě, že po vzájemném představení došlo ke konfrontaci určitých souvislostí. Ten pán dříve působil v Mozambiku a následně byl jedním z hlavních účastníků realizace safari v Keni. Mezi jeho mezinárodními spolupracovníky byl také jeden náš krajan. A s tím jsem zase já kdysi dávno jel stopem na Slovensko, kde on tehdy vyučoval na vysoké škole lesnické ve Zvolenu. Jak je všechno na tom světě propojené neviditelnými vlnovými délkami, asociací a přátelských setkání. Na zpáteční cestě do civilizace se mnou ještě můj stoparský dobroděj zastavil v jedné umělecké dílně, kde tamní umělci zhotovovali přesné kopie historických lodí. Byla to pěkná flotila dávných mořeplavců. V kanceláři mého nového přítele jsme ještě vypili konvici čaje a byl mi věnován ebenový samorost na památku tohoto setkání. Autentický suvenýr z mauricijského vnitrozemí. Potom už bylo snadné dojet autobusem poslední kilometry do přístavu Port Louis do bezpečí a jistoty lodního domova. O 3 dny později. Na 6. hodinu ráno jsme si objednali převozníka, aby nás z lodě přivázané k bojkám převezl na břeh. Výprava 3 průzkumníků k nejvyššímu vrcholu ostrova byla odstartovaná. Nebyla to sice žádná 8000, jenom něco přes 800 metrů, ale každopádně cíl to byl lákavý a ne každý na lodi měl tu odvahu, aby to dokázal. Už mě známou autobusovou linkou jsme dorazili do základního tábora, k rezidenci manažera. V přijímacím salonku nebyl právě nikdo přítomen a kosí bratři Franta a Petr se tam hned suverénně usadili do fotelů a na slonovinou vykládaný stolek odložili svou horolezeckou bagáž, obsahující několik lahví piva a svačinu. Když přišel komorník a uviděl tuláky v texaskách a v lodních pracovních čepicích, zvedl ty bágle ze stolku a nekompromisně nás stěhoval na terasu. Sdělil nám, že dole na rozcestí nás očekává průvodce a audience, tentokrát bez kávy, je skončená. Přišel ale také pan šéf a když jsme mu předali své suvenýry, několik lahví světoznámého plzeňského, hned byla atmosféra přátelštější. Dokonce s námi poslal svého šoféra, aby nás zavezl do výchozí pozice na místo setkání s naším šerpou. Tam jsme se ale dozvěděli, že ten dotyčný kopec není ten náš. Předtím nám to nikdo neřekl a také jsme se ale neptali v domnění, že nad osadou Black River musí být také kóta stejného jména. Nechtělo se nám dobývat nějakou jinou podružnou lokalitu.
Průvodce dostal krabičku cigaret a naše kroky spěly dále, opět na Plain Champagne, odkud měl být přístup na ten náš Black River Point. Zastavil nám automobil jedoucí tím směrem. Menší, korpulentní mužíček s optimistickým úsměvem, domorodý řidič a vzadu tři děcka. Tam ještě posadili nás, tři vandrovníky, ale automobil jakési pofidérní značky to zvládnul a dovezl nás bezpečně na náhorní pláň. Tam ten náš človíček vytáhl ze zavazadlového prostoru pušku a že jde střílet opice. Jejich odstřel je prý povolen kvůli přemnožení. Doufejme, že mu žádná do rány nepřišla, vždyť by to byla skoro bratrovražda. Zabít tvora tak podobného člověku. Zašermoval s tou svou flintou, možná, že už nabitou, a naznačil nám směr našeho dalšího putování. Místy vedla cesta jakoby tunelem vegetace, téměř v rovině, ale najednou byla před námi obnažená stezka příkře stoupající jako žebřík. V té cílové stoupačce se kolem mne prosmekl páter do vedoucí pozice, aby si tak zajistil prvenství v tomto snad československém prvovýstupu. Nahoře, na plošince asi 6x6 metrů, vylezl na dřevěnou triangulační věž a slavnostně tam přivázal československou vlajku. K našemu překvapení tomuto aktu byli přítomni kromě nás ještě 4 další účastníci. 2 místní občané a 2 Evropané, on a ona, studenti z Německa. Jemu prý ta naše vlajka byla hned jaksi povědomá, ještě než se rozvinula. A od ní jsme se zase posléze dozvěděli, že její babička byla odsunutá z Karlových Varů po kapitulaci Velkoněmecké říše a dodnes prý na ty Bény, kteří ji vyprovázeli za hranice, s neláskou vzpomíná. Tak to vidíte, kamkoliv člověk na tom světě vyleze, nějakým souvislostem se neubrání, ať už příjemným nebo záporným. Nebyla to sice příliš vysoká rozhledna, ale rozhled byl nádherný, zakončený modrým mořským obzorem. Když jsme se pokochali očima a pocitem svého vítězství a naši spoluúčastníci z vrcholu odešli, snědli jsme svou svačinu a vypili svůj nápoj pocházející ze suterénu plzeňského pivovaru. Do těch prázdných lahví jsme uzavřeli napsané poselství pro náhodného spolupozemšťana, který by ho objevil. Bohužel jsme láhve uschovali pod několika vyhrábnutými kameny, kde asi do dnešních dnů nikdo žádný poklad nehledal. Žádný z nás neobdržel zprávu od případného nálezce. Naše vlajka na triangulačním stožáru naposled zahořela červenomodrobílým plamenem při aktu rozloučení. Snad jsme si tam na té plošince ve svém nitru přehráli i tu naši hymnu, kde domov můj jako při rozdílení medailí za vítězství. Po planině šampaňské se valil bílý hustý dým, jako by hořelo mauricijské polesí. Zřejmě na plantážích spalovali zbytky po cukrové kampani a kouř stoupal nahoru do vyšších sfér. Seděli jsme na valníku jakési staré rachotiny a vzdalovali se od místa činu. Na hlavní silnici jsme potom stopli limuzínu, jedoucí do města Kurepípe. Tam nakonečné nás ale řidič nepříjemně překvapil, chtěl zaplatit jako za taxislužbu. Něco málo jsme mu věnovali ze své skromné apanáže za to, že nás odvezl do civilizace. Pomalu se již stmívalo a Port Louis ještě dosti vzdálený. V jakémsi přízemním kulturním domě se už svítilo a vstupovali tam vyfešákovaní pánové a elegantní dámy. Hned za vstupními dveřmi číšník nabízel aperitiv a jednohubky a my tři vágusové jsme se tam na chvíli zastavili, jako chudí příbuzní na bohaté veselce. Možná, že to byla svatba nebo oslava narozenin nějakého potentáta. Kdybych byl sám, určitě bych se vetřel do oné společnosti jako delegát vzdálené středoevropské země. Když s námi autobus dorazil do přístavu v Port Louis, už zářily neony. Zatímco já jsem na své první výpravě 2 dny obnažoval vnitrozemí ostrova, moji souputníci po večerech prošmejdili přístavní podsvětí.
A tak mě na závěr onoho na dojmy bohatého dne pozvali do místního kasína. Ve vstupní hale se na nás z nástěnky usmívala Bridget Bardotová, seriózně se tvářili princ Charles a monacký kníže a mnohé další celebrity tohoto světa. Nás si tam určitě za rámeček nedají s naší tenkou šrajtoflí. V pláhové naději, že snad něco vyhrajeme, zasedli jsme k hazardní hře jakýchsi vrchcábů a během půl hodiny jsem byl o $50 chudší. Na naše malé české poměry poměrně dosti velká částka pro mnohého chudšího seniora, tehdy snad 3měsíční renta. Utěšoval jsem se ale pomyšlením, že jednou snad kapitolu o této mauricijské epizodce prodám a ta prošustrovaná investice se mi vrátí. Ani nevíte, jak rád se člověk v pozdních nočních hodinách vrací k jistotám na té své, na rozbouřeném moři mnohdy proklínané, lodi. Nějaké zbytky od večeře v noční jídelně vám připadají jako obložený švédský stůl a proležená matrace lodního kavalce v kajutě je víc než nějaká královská postel s nebesy. Skončila nakládka hnědého třtinového cukru pro Velkou Británii, asi 10 000 tun. Takže Angličané si s ním budou moci klidně sladit dál svůj silný čaj, který popíjejí při nočním posezení u televize, bez obav z nedostatku tohoto sortimentu. Také my si osladíme svou kávu tímto aromatickým cukrem po náročném cestování a neprospaných nočních službách, abychom povzbudili svůj oslabený imunitní systém. Obvyklý předodjezdový zmatek vyvrcholil odjezdovými manévry ještě za raního šerosvitu a po odchodu lodivoda už jsme se jenom nostalgicky loučili na zádi lodě s Mauriciem. Tam, kde si na vrcholu Black River Pointu bude vlát naše vlaječka, dokud jí nějaký cyklon neroztrhá na cáry a v kasínu zase některý jiný trouba prohraje $50. Ale stejně to bylo hezké, připlout, vidět a zvítězit. Za námi široká brázda vyoraná lodním šroubem, ta velká modrá cesta moří a oceánů. A nad pohádkovým ostrovem, kde sice nerostou housle a prasata nemají křídla, vlhkost skoncentrovaná do fantastické oblačnosti a nasycená spektrem barev ranního svítání. Už dávno nežijící, starý dobrý kapitán Jan Hakl by to určitě namaloval. Já malovat neumím, tak ty své obrázky z cest alespoň vyprávím.

Život na československých lodích. Československé lodě jezdily obvyklé linky. Tradičními linkami byly arabská nebo indická, ale také kubánská nebo dokonce americká, například Baltimore nebo New Orleans. Na lodích československé námořní plavby jezdilo většinou kolem 35 lidí. Zpočátku se na našich lodích plavily i čínské nebo smíšené československo-čínské posádky. Na našich lodích se plavili i Řekové, Poláci a Rusové, ale postupně se nahrazovali pouze Čechoslováky. Část posádky tvořila údržbová četa. Ti začínali práci v 8 hodin ráno a končili v 5 odpoledne. V poledne měli hodinu na oběd. Další z posádky pracovali ve směnách, vachtách, kdy za plavby na širém moři zajišťovali chod strojovny a strážní službu na můstku. Abychom si představili strojovnu, musíme pochopit šíři úkolů, které takový strojník musel zastat. Nejedná se totiž pouze o strojovnu, ale o veškerá zařízení od vrábku na kotvi až po kafemlýnek v kuchyni. Strojník samozřejmě obsluhoval i hlavní stroje, včetně generátorů, odstředivek, čerpadel nebo samotného motoru. Na československých lodích o délce od 80 do 200 metrů měl samotný motor velikost třípatrového domu. Práce strojníka byla vysoce kvalifikovanou profesí, protože servis, údržbu a opravy všech zařízení vykonával sám na moři. Ve strojovnách panoval takový hluk, že strojníci nosili ušní chrániče nebo špunty. Když ale potřebovali slyšet chod motoru, sundavali si je. V důsledku toho byli strojníci často nedoslýchaví. O strojnících se proto vtipkovalo, že na námořnickém bále se pozná strojník tak, že tančí, i když hudba dávno nehraje. Po veliteli lodi stáli v lodní hierarchii důstojníci. Vrchní důstojník dohlížel na technický stav lodi a nákladu. Připravoval plány na kládky a vykládky, prováděl výpočty k zajištění stability lodi a tak dál. Druhý důstojník spravoval a udržoval všechny navigační pomůcky a zařízení včetně map. Odpovídal za navigační můstek a navigační kabinu. Před vyplutím lodi z přístavu vytyčoval kurzy pro celou cestu. Pokud na lodi chyběl lékař, poskytoval druhý důstojník také první pomoc. Třetí důstojník se staral o veškeré záchranné a protipožární vybavení na lodi. Kromě toho se všichni tři důstojníci střídali ve strážní službě na můstku. Během této služby sledovali polohu, směr a rychlost lodi. Všechny údaje zapisovali do map a lodních deníků. Nesměli měnit směr a rychlost bez souhlasu kapitána, pokud nebyli nuceni naléhavě řešit nečekané nebezpečí. Na nižších pozicích v palubním oddělení pracovali námořníci tří kvalifikačních stupňů pod vedením lodního kapitána. Lodník řídil denní směnu palubní posádky a byl zodpovědný vrchnímu důstojníkovi za celkovou údržbu lodi s výjimkou strojů. Co se týče námořníků, ti trávili velkou část svého času natíráním koroze, kterou lodě trpěly kvůli mořské vodě a slanému prostředí. Dobrý lodník se prý pozná na dálku podle vzhledu lodi. Tuto činnost popisuje například druhý důstojník František Ptáček. Ráno bocman na přídi v barvárně rozdělí námořníkům úkoly, rozdá barvu, štětce, nářadí a jde se na to. Pneumatickými kladivy a brusnými kotouči likvidovat oxidaci železného korpusu. Nanášet vrstvy základních nátěrů, stříkacími pistolemi dotvářet povrchovou glazuru, ať už na palubě, na pontonech krytů nákladových prostorů, nebo řekněme nahoře na stožáru. Ocelová lana se musí smárovat neboli konzervovat lojovým smárem proti korozi, v zavěšené sedačce se spouštět dolů ze stožáru jako kaskadér. Pokud loď pluje v balastu, bez nákladu čistí a umývají se po případě skladištní prostory, aby byly připravené třeba právě pro náklad obilí.
Po vysušení se často aplikuje i nátěr všech skladišť speciální barvou, protože podmínky přístavních inspektorů před nakládkou jsou velmi přísné. Také na zádi lodě, na člunových palubách a v interiérech nástavby, tam všude je nutná údržba. Každopádně práce na lodi je vždycky dost a nikdy nekončí. Námořníci v palubním oddělení museli také zajišťovat náklad, kotvit a odvazovat loď při manévrech v přístavech. Pracovali také se dřevem, sklem nebo připravovali a seřizovali lodní navijáky a ráhna. Spolu s příslušným důstojníkem drželi stráž. O námořnících se traduje, že mnozí z nich byli těžcí pijané. To je ale falešná představa. Na československých lodích se velmi těžce pracovalo, často za velmi těžkých podmínek. Námořník věděl, že půjde za pár hodin znovu do práce, kde mu nikdo nic neodpustí. Takže kromě několika málo oslav, většina námořníků pila velmi málo, nebo vůbec. Navíc za dlouhých cest pití došlo, včetně piva. Proto to nakonec skončilo tak, že námořníci dlouhé měsíce nepili vůbec nic a jakmile dorazili do přístavu, vrhli se do prvního baru. A to je samozřejmě zlomilo. Odtud vznikaly povídačky o pití na lodích. Dalšími nepostradatelnými profesemi na palubě byli lékař a radista. Lékař i radista potřebovali pro svou práci na lodi vysoce odborné vzdělání. Některé lodě se dokonce plavily bez lékaře. Ačkoliv některé lodě musely vyplout bez lékaře, v případě radisty byla taková praxe nemožná, z hlediska bezpečnosti i mezinárodních předpisů. Radista byl nejen osobou nepostradatelnou pro plavbu lodi, ale také člověkem, který měl do značné míry informační monopol na lodi. Tehdy bylo možné pouze rádiové spojení. Na lodích se plavili radisté a každý den byla určená určitá hodina pro odesílání zpráv na rotu. Většinou šlo o měsíční hlášení, konkrétně o spotřebu paliva, polohu a podobně. Zároveň loď s určitým zpožděním přijímala pokyny od roty. Mezi radisty také probíhala neoficiální výměna zpráv o tom, co se tam děje. Pošta fungovala jen v přístavech, například noviny, časopisy a dopisy. Kromě jiných povinností dostával radista informace o přístavech, ke kterým se loď blížila, kdy měla v přístavu vyložit náklad nebo o stavu přípravy nákladu a tak dál. V případě potřeby objednával rádiem potraviny, opravy a náhradní díly. Bylo poměrně důležité, že radista získával informace potřebné pro plavbu lodi. Například zprávy o počasí a hovory o bezpečnosti plavby. Informace o vojenských manévrech, změnách v provozu majáků nebo poruchách navigačních zařízení. Také třeba zprávy o ledovcích, vracích, mrtvých velrybách, velkých plaveninách a tak dále. Všechny uvedené objekty a další překážky musely být hlášené v rámci mezinárodní nouzové frekvence. Na této frekvenci byl poslech signálů SOS povinný. Každou hodinu byly 2-3minutové periody určené pro volání SOS a vysílání bylo zakázané. Všechno na vlnách utichlo a všichni museli naslouchat, pokud nějaké plavidlo potřebovalo pomoc. Všechny lodě byly připravené pomoci. Ve volném čase se mohli námořníci stejně tak jako u jiných flotil například koukat na filmy. K dispozici byly třeba evergreeny jako tři oříšky pro popelku. Na československých lodích byly i knihovny a na některých i bazén a tělocvična. V přístavech měli námořníci čas i na turistiku a jiné vyžití, protože se tam kotvilo 4 až 5 týdnů. Dnes se technologie vykládání a nakládání zredukovala na pár hodin, maximálně dní. Námořníci tedy skoro ani nepoznají, na jakém přístavu se právě nacházejí. Prvek romantiky a dobrodružství potulování námořníků po přístavních tavernách a krčmách se z této profese téměř vytratil. Námořníci prožili tu a tam v přístavech erotické radovánky. Třeba jako ti v Brazílii z lodě Třinec, o kterých vypráví druhý důstojník František Ptáček.
průzkumníci z první vycházky podali ostatním své hlášení. V baru Love Story obsluhuje a honí mouchy po lokále číšník původem ze Slovenska. A tak tento lokál se pro příští večery stal jakýmsi klubem ROH pro proletáře z lodě Třinec. Jednou po půlnoci se z takové vycházky vrátil s brekem jeden maník ze strojní posádky a chtěl vzbudit kapitána, že prý si chce postěžovat na našem konzulátu. Byl totiž fyzicky napadený a insultovaný, neboli dostal nakládačku a navíc ještě přišel o bundu v ceně $40. Po konfrontaci s dalšími účastníky konfliktu vyšlo najevo, že pravděpodobně nebyla zaplacená útrata za slečny sedící u téhož stolu. Ochranka podniku si potom dodatečně venku vybrala ušlý zisk, nic nebyla platná známost s místním číšníkem. Prostřednictvím tohoto krajánka si další proletář ze strojovny domluvil celonoční radovánky se slečnou Jacquelineou v jejím apartmá za pevně stanovený honorář. Když ráno vyšel ze sprchového koutu s ručníkem kolem beder, byl v místnosti kromě Jacquelinky ještě jeden fešák, který si pohrával s vyskakovacím nožem. Jako exekutor vymáhající výpalné požádal o dalších 10 000 kruzeros za morální a fyzickou ochranu, kterou prý poskytuje té slečně. Jelikož žádná další peněžní hotovost se už v kapsách nenašla, spokojil se s hodinkami značky Prim. Náš aktér mohl tak odejít v neporušeném stavu, zdráv a smuten se vrátit do bezpečí lodního domova. Někteří starší pánové vycházeli z lodě po večeři na kulturní vycházky, takzvaně na divadlo. Procházeli přístavní avenitou a nahlíželi do intimně osvětlených lokálů, jako by pro sebe nezávazně hledali to nejlepší z klasiky tamnějších hostesek. Na lodního předsedu KSČ se v jednom tom kulturním středisku přilepila pohledná mucholapka a než mohl říci, že se to vzhledem k jeho funkci nehodí, stačila mu vytáhnout ze zadní našponované kapsy Texasek 20 000 kruzerů. Takže ho to divadlo přišlo asi na $25.

kuchař. Nejdůležitější po kapitánovi. Na každé lodi byl vždycky kuchař se svým personálem. Tradovalo se, že kuchař byl po kapitánovi nejdůležitější osobou na lodi. Kuchař totiž vytváří atmosféru na lodi. I sebelepší kuchař se po třech měsících takzvaně přejí. Pokud je kuchař mizerný, posádka je se stravou velice nespokojená. A nespokojená posádka určuje klima na lodi. Proto je kuchař velmi důležitou osobou v hierarchii posádky. A skutečně dobrý kuchař se pozná podle nápaditosti jídelníčku a nápaditosti kuchyně. Třeba jak píše kuchař na lodích Československé národní plavby Jiří Frank. Bližší seznámení s jednotlivými světovými kuchyněmi je ostatně jednou z nejlepších cest k pochopení a poznání jiných kultur. Že Indové, na rozdíl od nás, rozlišují 6 základních chutí. Sladkou, slanou, kyselou, hořkou, trpkou a pálivou. Že v Mexiku sejí upražené housenky. Že v Peru jsou vyhlášenou specialitou pečená morčata a žížaly sůry. Že v Belgii milují kromě čokolády také bifteky a chřest. Že v Chorvatsku pečou maso pod kovovým zvonem zasypaným žhavým uhlím. Že německý Eintopf je vlastně jídlo z jednoho hrnce. Že ve Švédsku mají rádi kopr tak moc, že si ho doma sázejí do květináčů. Že v Egyptě jsou skutečnou specialitou pečení holuby. Že turecký med v Turecku vypadá úplně jinak než u nás. Že Portugalci skonzumují tolik tresky, jejich národního jídla, že ji musí dovážet. Že v Gruzii brambory nahrazovaly jedlými kaštany. Že na Sicílii se těší oblibě paštika z kosů. Že v Estonsku se mohou utlouct po sulcu. Že vertikální grill, na němž se peče kebab a gyros, vznikl za časů tureckých válek, kdy si vojáci opékali maso na šavli zabodnuté vedle ohniště. Rozsah práce, kterou jednotliví kuchaři a stevardi vykonávali, se odvíjela od jejich postavení. Hlavní kuchař připravoval maso, vařil omáčky, spravoval zásoby a plnil roli zástupce purkmistra. Druhý kuchař se staral o snídaně, připravoval polévky, přílohy, moučníky, pekl rohlíky a chléb. Třetí kuchař se staral o doplňkové práce a mytí nádobí. Co se týče dvou stevardů, ti roznášeli jídlo v jídelnách. Existovaly totiž oddělené jídelny pro posádku a pro důstojníky. Také se starali o úklid kapitánských a vrchních důstojnických kajut. Pokud byla obsazená pozice třetího stevarda, věnoval se tento muž úklidu, čištění a praní prádla během dlouhých plaveb. Praní jinak zajišťovali prádelny v přístavech. Námořníci měnili ručníky jednou týdně a ložní prádlo jednou za 2 týdny. Jídlo podávané na československých lodích bylo vždycky kvalitní a v dostatečném množství. Jeden z vypravěčů zmínil například závody v pojídání řízků. Kuchaři připravovali vydatné snídaně, 3chodová obědová a 2chodová večeřová menu. Připravovali zmrzlinu a pekli rohlíky a chléb, koláče a dokonce i vánoční cukroví. Lodě byly zásobované kvalitními surovinami, někdy i těmi, které nebyly na domácím trhu k dostání. Například muž, narozený v roce 1963, vzpomínal, že až do svých 30 let nevěděl, jak chutnají olivy. Na druhou stranu, když se stal námořníkem, jedl olivy podávané s paštikou. V čele kuchyňského oddělení stál purkmistr, který vedl personál oddělení a spravoval zásoby potravin. Zajišťoval kvalitu potravin, jednal s celníky v přístavech, uchovával pasy a další dokumenty námořníků, vyplácel mzdy v hotovosti v cizích měnách a tak dál. Purkmistr patřil mezi nejvyšší velitele lodi odpovědné přímo kapitánovi, spolu s vrchním důstojníkem a hlavním strojním důstojníkem. Lodní doprava se ale ekonomizovala a kuchař se stával postradatelným.
Povinnosti hospodáře převzal kapitán a kuchaře na těch nejekonomičtějších lodích nahradili mikrovlnné trouby a dostatečná zásoba vakuovaných hotových pokrmů v mrazáku. Ze stevardů snad zůstal jenom jeden, aby občas uklidil kapitánovi v jeho rezidenci a také v jídelně alobalové tácky po mikrovlnných radovánkách posádky.

Vůně a chutě Indie. Dobrý kuchař se pozná tak, že svou kuchyni v rozumné míře ozvlášňuje a obohacuje krajovými surovinami, kterými se nechává inspirovat. To platilo třeba pro kuchaře Jiřího Franka, který se plavil na lodích Československé námořní plavby. Velmi rád jsem v indických přístavech navštěvoval tržnice, krámky s potravinami a pouliční prodejce všeho druhu. Indický smysl pro obchod, smlouvání a celkové chování při nabídce a prodeji bylo úžasné. Smlouvání o ceně je tu cosi jako národní sport. Kdyby člověk koupil zboží a nesmlouval, určitě by po pár krocích zjistil, že mohl nakoupit mnohem laciněji. Ani prodavač by nebyl s takovým prodejem dostatečně spokojený, protože by si nezahrál. V jedné ulici plné obchůdků a stánků se zbožím všeho druhu mě a mé kamarády námořníky zaujal trpaslík, který stál na malém můstku přes úzkou říčku. Byl to už starší muž, slušně vypadající, v bílé košili a s turbanem na hlavě. Postavu měl jako dítě předškolního věku. Vycítil, že ho sledujeme, a začal na nás mávat rukama a i jinak se snažil na sebe upozornit. Zamířili jsme k němu. Už z dálky ukazoval na foťák, který jsem měl zavěšený na krku. S úsměvem roztaženým od ucha k uchu naznačoval malým prstíkem mačkání spouště. Řekli jsme si s kamarádem, že by to mohla být zajímavá fotka, a několikrát jsme se s trpaslíkem vyfotili. Byl velice ochotný a pózoval jako profesionální modelka. Měli jsme ale pocit, že se spíš fotí on s námi, než my s ním. Jeho ochota byla až trochu podezřelá. Nakonec jsme mu poděkovali, rozloučili se a chtěli pokračovat v prohlídce tržiště. On nás ale chytil za nohavice a začal na nás křičet, že jsme mu za to fotografování nezaplatili. Byli jsme jeho chováním tak překvapeni, že jsme nedokázali klást odpor. Krátkýma ručičkama se držel našich nohavic jako klíště a nebylo možné se mu vytrhnout. Dokonce se mi pověsil za nohu. Ve snaze se mu vyprostit, jsem se spolu s ním svalil na chodník. On stále hlasitě křičel na kolem jdoucí, kteří se na nás začali otáčet. Mysleli si nejspíš, že tomu nebožákovi ubližujeme, nebo ho snad chceme unést. Dokonce jeden pán v saku nás začal kárat. No to snad není možné, prohlásil kamarád. Na co si ten prcek hraje? Kdybych to věděl, vyfotím si ho z dálky a může se rozčilovat, jak chce. Urychleně jsme vydolovali nějaké peníze a podali je trpaslíkovi. Nebylo nám to ale nic platné. On křičel dál a naznačoval, že je to málo. Nezbylo nám, než přidat další peníze a jeden kokosový ořech, který jsem si koupil na tržišti krátce před focením. Teprve potom přestal trpaslík křičet. Byl to velice vykutálený chlapík. Zahlédli jsme ho potom na tržišti ještě jednou, ale radši jsme utekli. Co kdyby zase začal křičet?

Turecko. Slunečnicová semínka. Jedna z historek kuchaře Jiřího Franka pochází také z Turecka. Při každém zakotvení lodi v přístavu měli všichni členové posádky největší starost hlavně o dvě věci. První starost byla o poštu. Ta byla posílaná z Prahy hromadně, takzvanou kapitánskou poštou, a někdy se stalo, že zásilky nedošly nebo nás v přístavu nezastihly. I ten nejotrlejší námořník čekal, jestli tam také není dopis pro něho, protože to bylo jediné spojení s domovem. Druhá starost se týkala délky postoje, čili otázky, jak dlouho v přístavu pobudeme. Od toho se potom odvozovaly plány na střídání služeb, aby každý měl stejnou možnost jít na vycházku. Čím delší postoj byl, tím lépe pro posádku. První námořníci, kteří se dostali na pevninu, prozkoumali, jaké možnosti přístav skýtá a co je tam k vidění. Rádi jsme chodili třeba všude do kina, protože naše filmy na lodi jsme viděli už několikrát. Také se zjišťovalo, jaké a čí lodě kotví kolem nás a zda je možné si s nimi filmy vyměnit nebo si je aspoň půjčit. Nebylo muže, který by se netěšil na vycházku. Už pocit, že stojíte po dlouhé plavbě na pevnině, byl krásný. Mě zajímalo hlavně vše kolem jídla a stolování. Rád jsem procházel tržnice a zkoumal nové a nové věci. Například jsem jako jeden z mála českých námořníků ochutnal ajran, slaný, vodou ředěný jogurt s nádechem česneku. Asi jsem byl dost odvážný. Tento národní nápoj prošel mými útrobami nečekaně rychle a jeho příchuť a následky jsem pociťoval ještě druhý den. První den jsem se na vycházku nedostal, protože bylo moc práce a přednost měli služebně starší námořníci. S ostatními jsme proto netrpělivě večer čekali na námořníky vracející se z vycházky. Byli nadšení přístavem a hlavně všichni básnili o superkinu, které navštívili. Promítali tam nový film o bojovém umění kung fu, kde hrál v hlavní roli herec Bruce Lee. Tyto filmy jsme měli velice v oblibě, takže kamarád Venca od kolegů zjistil, kde se kino nachází a jak se k němu dostaneme. Hned druhý den jsme vyrazili. Chvíli jsme šli pěšky, protože Venca tvrdil, že kino má být kousek od přístaviště. Když jsme kino ale delší dobu nemohli najít, zastavili jsme taxi a řidiči ukázali papírek, na kterém jsme měli název ulice, kde by se kino mělo nacházet. Nadšeně jsme ještě dodali, že se na nový film moc těšíme. Taxikář potvrdil, že tu ulici dobře zná, zkoumavě se na nás podíval a potutelně usmál. Jeli jsme nečekaně dlouho nočním městem a zastavili kdesi na periférii. Po zaplacení nemalé částky taxík odjel a my zůstali sami uprostřed nevlídné ulice. Dlouho jsme ale sami nezůstali. Po chvilce jsme byli obklopeni hloučkem žebrajících dětí a žen. Kino jsme ke své velké radosti ale našli. U pokladny stálo několik mladíků, kteří se na nás usmívali a něco pokřikovali. Nerozuměli jsme jim a tak jsme úsměv opětovali a slušně pozdravili. Silně namalovaná pokladní nám prodala lístky a jeden z mladíků nás ochotně uvedl do sálu. Svoje sedadla jsme vůbec nenašli, protože bylo šero a každý seděl, kde chtěl. Obsadili jsme tedy náhodně dvě volná místa a pohodlně se usadili. Začalo promítání. Už při prvních snímcích jsme začínali zjišťovat, že tento film nemá s bojovým uměním nic společného. Humorným groteskám s nádechem erotiky jsme vůbec nerozuměli, protože byli v domorodém jazyce, bez titulků. Celé kino se ale tak vesele bavilo, že hlasy z plátna bychom stejně neslyšeli. Kino bylo úplně plné. Lidé se smáli a plácali do stehen. To je snad nějaký omyl nebo zlý sen? Prohlásil Venca a tázavě se na mě otočil. Nevěděl jsem, co na to říct.
Nevím, jak se to mohlo stát, ale Vensa najednou zmizel. Asi únavou materiálu se pod tím 100-kilovým námořníkem zlomila sedačka a on se propadl na podlahu. Pak už si neměl na co sednout, stoupnout si nemohl a proto celý film musel střídavě klečet na kolenou nebo sedět na bobku. K tomu mu ostrý zbytek sedačky roztrhl kalhoty na zadní části těla. Odejít jsme nemohli, protože nebylo kudy. Ulička byla plná bavících se diváků, kterým bylo úplně jedno, že někdo chce projít. Bylo marné se o to pokoušet. Pokorně jsme se vrátili na svá místa. Já si sedl, Vensa klekl. Kolem nás stále poletovaly nějaké slupky, jako by je na nás někdo sypal. Měli jsme je všude, i v očích. Tady se snad loupe strop, hlavně aby na nás nespadl. Vůbec bych se nedivil, prohlásil klečící kamarád a sedl si na bobek, protože ho kdosi zezadu stále upozorňoval, že moc vyčuhuje a brání tak v pohledu na plátno. Už aby to peklo skončilo. V kině byl hrozný chaos. Diváci se hlasitě chechtali, pokřikovali na sebe, nedýchatelný vzduch byl prosycený lidským potem. Vrcholem všeho bylo, když se mě vlevo sedící muž středního věku snažil vzít za ruku. Tlačil se na mě už od začátku, ale nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. Svoji snahu zopakoval vždy, když jsem ruku položil na opěradlo. Potom mi ale začal sahat i na stehno a to už jsem ho rázně odstrčil. Vensa to spozoroval a pouze utrousil. Z toho si nic nedělej, já mám na rameni už delší dobu nějakou ruku a moje to není. Určitě jsme si spletli kino. Tady z naší posádky nikdo nebyl. Konečně film skončil a všichni se hrnuli k jedinému východu. Ten byl totálně ucpaný a my museli čekat. Jednu ruku jsem měl položenou na zadní kapse, kde jsem měl peněženku a doklady a za druhou se mě stále někdo pokoušel chytat. Teprve teď jsme si s Vencou uvědomili, že v kině jsou samí chlapy. Konečně nám bylo všechno jasné. U východu se na nás usmívala pokladní a posílala nám vzdušné pusinky. Když jsem se na ni pozorněji zadíval, s hrůzou jsem si uvědomil, že je to převlečený chlap.

vnesl do přístaviště a my se po částečné očistě před vstupem na loď domluvili, že s touto epizodou se nikde chlubit nebudeme. To, co kolem během celé té úžasné produkce poletovalo, nebyl loupající se strop, ale slupky ze slunečnicových semínek. Tuto velice oblíbenou pochutinu Turci konzumují prakticky všude a slupky taky všude vyplivují, například i v kině na balkoně. A my jsme ke vší své smůle seděli v přízemí.

1991 masivní privatizaci státních podniků a Československá námořní doprava se zařadila do kuponové privatizace. Její první vlna proběhla mezi květnem a prosincem 1992. Jejími autory byli ekonomové z prognostického ústavu Dušan Tříska, Tomáš Ježek a Václav Klaus. Občané státu mohli v této akci získat pomocí kuponové knížky vlastnický podíl v jakékoliv státem vlastněné společnosti, která se do kuponové privatizace uvolnila. Jak se na privatizační seznamy dostala Československá námořní plavba? Řada podobných státních firem na ně zařazená nebyla, stát je prodal přímo vybraným investorům. Patřily mezi ně především společnosti tzv. Exportního stříbra, například Škoda nebo jihočeský pivovar Budvar, který je dodnes národním podnikem. Nikdo zasvěcený dodnes nechápe, proč se stát zbavil firmy, která byla vždycky zisková a exportně důležitá. Stát se nepochopitelně zbavoval zlatých vajec a ponechal si jen ty firmy, které musel finančně zachraňovat. Osobně jsem přesvědčený, že kasta rychlokvašených podnikavců s napojením na bývalou STB si ziskové firmy prostě vylobovala. Všechno výdělečné připadlo této novodobé lumpenburžoázii, zatímco prodělečné podniky se ponechaly státu. Klasické podvodné schéma, gigantické rabování národního stříbra a velkolepý přesun majetku. Česká námořní plavba přestala být vlastněná státem v roce 1992 a v kuponovce získala podíly zhruba 50 privatizačních fondů. K největším podílníkům patřily fondy FINOP, PIAS, KIS, ISE, SIS nebo Čechofracht. Část akcí držel státní restituční fond. Mezi podílníky bylo také přibližně 20 000 držitelů investičních kuponů a zaměstnaneckých akcí. Ještě v roce 1994 byla zachycená poslední plavba lodi Praha. Všichni pamětníci mohli ve filmu na YouTube sledovat dokumentární záběry ze života na lodi a její poslední plavby z Barcelony do Belfastu. Záběry zachycují okamžiky, kdy loď kotvila v Barceloně od 3. do 11. ledna 1994 a její následnou cestu do Finska. Do finského přístavu Vasa dorazila po komplikované plavbě přes mnoho ledových ker. Vplutí do Vasy ani vyplutí z přístavu Praha nezvládla bez pomoci finských ledoborců. 2. února 1994 vyrazila z Vasy do Ameriky s nákladem obilí a pak do Belfastu. V tomto irském přístavu Praha ukončila svou životní pouť a hned za rok to přišlo. V prosinci 1995 se majoritním akcionářem České námořní plavby stala společnost Stratton Investments podnikatelů Michaela Dingmana a Viktora Koženého se sídlem na Bahamských ostrovech. Stratton Investments koupila od drobných podílníků 69% akcií. Do 3 měsíců se podíl zvýšil na 85%. A to byl konec Československé národní plavby. Už za rok Viktor Kožený požádal společnost American Marine Advisors o přípravu prodeje flotily. Transakce proběhla v řádu několika měsíců. Kožený začal lodě rozprodávat za neadekvátně nízké ceny. Končily většinou u nizozemských a norských rejdařství. 3 lodě odkoupila slovenská plavba Dunajská. Československá námořní plavba se náhle propadla do hluboké finanční ztráty a o všechny lodě nakonec přišla. Poslední zcela nová nákladní loď se jménem Jan Želivský se prodala 18. prosince 1998. Jaké ale byly důvody k náhlému rozprodeji loďstva? Viktor Kožený se v polovině 90. let pustil do investic v Ázerbájdžánu. Tato středoasijská země tehdy spustila privatizaci podobnou té naší. Tamní podniky se měly také odstátnit pomocí investičních kupónů, které bylo možné získat na volném trhu. Prostředky získané prodejem

českých lodí Kožený pravděpodobně použil pro své ázerbájdžánské privatizační dobrodružství. Kožený tím získal jistou majetkovou účast na ázerbájdžánském ropném průmyslu. Zacílil na zlaté vejce ázerbájdžánské ekonomiky státní ropnou společnost Sokar. Česká republika řešila v 90. letech strategické zásobování ekonomiky ropou. Námořní plavba stavěla 2 100 000 tunové tankery v Rumunsku. Koženému to všechno asi dávalo smysl. Viktor Kožený v Ázerbájdžánu nakonec neuspěl a dodnes se ukrývá před věřiteli na Bahamách. Společnost Česká námořní plavba stále existuje, ale už neprovozuje žádné lodě. Po rozprodeji lodí ještě několik let existovala šance na udržení aktivit v oblasti managementu námořních lodí pro nizozemské rejdařství Van Omeren, německý Egon Oldendorf a dánský Klipper. Ale to bohužel nevydrželo dostatečně dlouho k novému rozvoji. Majitelé společnost prodali a flotilu, obsluhovanou českým managementem a posádkami, zrušili. Česká námořní plavba odkoupila v roce 2001 podíly od Koženého firem Glomar Trading, Devontree a Norkema Holdings. V současnosti je ale už bez lodí a zabývá se hlavně správou a pronájmem nemovitostí. Z České námořní plavby tak zbyla jen realitní kancelář, která vlastní několik bytů v Praze a Londýně. Toto je tragický a ostudný konec jedné z nejslavnějších československých firem.

Závěr. Čechoslováci na mořích. Je mnoho dalších úžasných, velkolepých, barvitých nebo vtipných historek, které bych chtěl v tomto pořadu zprostředkovat. Bohužel, cyklus o československé námořní plavbě by se příliš protáhl a ztratil by na dynamice. Už tyto čtyři díly jsou maximem, i když je velká škoda, že se sem tyto příběhy nevejdou. Jsou poklady vzpomínek plejády kapitánů, důstojníků, stevardů, strojařů, kuchařů a dalších námořníků. Kapitáni Antonín Fojtů, Radomír Novotný, Jan Hakl nebo Jakub Frej. První strojní důstojník Michal Svoreň nebo citovaný druhý důstojník František Ptáček. Lodní lékař Otakar Mlejnek. Nebo další námořníci palubáci jako Vlastislav Ringel, stevard Roman Vašina nebo kuchaři Jiří Frank a Pavel Branka. Chtěl bych vyjmenovat všechny, ale byl by to dlouhý seznam. Všem těm a mnohým dalším vzdejme hold za jejich službu pod československou vlajkou, kterou nosili po světě, aby naši zemi proslavili. Tyto vzpomínky časem blednou a sláva československého loďařství tak bledne a vytrácí se. Naši čest a slávu v této branži musíme proto oživovat. Je součástí našeho posvátného vlastenectví a pokladnicí československých dějin. Příběh československé a české námořní plavby se uzavřel, ale Čechy se z oceánů vyhnat nepodařilo. Jednotliví námořníci a důstojníci stále odcházejí na moře, aby pracovali pro zahraniční společnosti. Každé léto zdobí česká vlajka v Chorvatsku, Řecku, Itálii a jinde desítky, možná i stovky rekreačních plavidel. Méně movití spoluobčané aspoň jezdí na vodu, a to v takovém měřítku, že se v Česku jen stěží, najde dospělý jedinec, který nikdy nesjížděl Vltavu, Berounku, Sázavu nebo Ohři. Voda, lodě a Čechoslováci k sobě prostě patří a není na světě moc, která by je dokázala rozdělit.

To je dnes úplně všechno k tomuto celému cyklu Česká námořní plavba. Já doufám, že se vám celý cyklus líbil, celý pořad líbil, všechny 4 díly, na to, abyste mě sdíleli na sociálních sítích, odkazy na všechny díly na kanál Odyssey, o to vás velmi prosím a budu také rád, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat nebo zvoneček, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Svobodného vysílače. A zanechte mi také vaše komentáře, budu velmi rád na vaše dojmy, postřehy, případně i třeba tipy na nějakou zajímavou literaturu nejenom v rámci této tematiky, ale v rámci čehokoliv. Budu velmi rád za jakoukoliv vaši interakci, komentáře tady pod pořadem na kanále Odyssey. To je tedy všechno. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte se moc hezky, přeji vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte. Dnes se naposledy vydáme po stopách československé vlajky na světových oceánech a uzavřeme příběh československé námořní plavby.
2: Podíváme se na její vrcholné období v 80. letech, na modernizaci, na nečekaná dobrodružství.
1: A taky na každodenní život na palubě. No a pak se ponoříme do toho dramatického a vlastně dodnes kontroverzního zániku celé flotily po roce 1989.
2: Máme k tomu skvělé podklady. Jsou to hlavně osobní deníky, vzpomínky lidí, co to zažili. Důstojníků, námořníků, dokonce i kuchařů.
1: Takže to nebude jen suchý výčet dat.
2: Vůbec ne. Spíš z toho sestavíme takovou mozaiku, která ukáže, jaký ten život na moři doopravdy byl. Od techniky přes exotická setkání až po ty úplně lidské příběhy.
1: Zkusíme tedy odpovědět, co to vlastně znamenalo být československým námořníkem, který brázdil svět.
2: Přesně tak.
1: 80. let. Zdroje to popisují jako dobu, kdy se flotila nadechovala k velkému růstu. Ale nešlo jen o to mít víc lodí, že?
3: Ne vůbec. Šlo hlavně o technologie. Byl to obrovský kvalitativní skok.
1: V čem konkrétně?
3: No, třeba od roku 1985 už byly všechny lodě napojeny přes satelit. Přímo na centrálu v Praze.
1: Aha, takže konec nejistého krátkovlného spojení.
3: Přesně. A symbolem téhle nové éry byla loď Bratislava. To byla v podstatě taková plovoucí laboratoř budoucnosti. Měla tak pokročilou automatizaci, že její strojovna
1: ano.
3: dokázala fungovat 16 hodin denně úplně bez lidského dozoru.
1: 16 hodin, páni, to muselo kompletně změnit i život na palubě.
3: Naprosto. Ta technologie se promítla rovnou do komfortu posádky. Najednou byla standardem klimatizace, každý mělo vlastní kajutu, což dřív nebylo zvykem.
1: A na lodi byla dokonce i posilovna a sauna.
2: No jasně, byla to zkrátka vlajková loď, která ukazovala směr.
1: Jenže sebelepší technologie vás asi nepřipraví na všechno a život na moři, jak ukazují naše zdroje, byl plný naprosto nepředvídatelných situací. Mě v materiálech zaujala zmínka o pirátském útoku. To zní jako něco z dobrodružného románu.
2: A ono to taky skoro bylo. Je to příběh z roku 1989 jako z akčního filmu. Loď Orlík 2 proplouvala kolem Anambaských ostrovů v Indonésii.
1: Což je riziková oblast.
2: Vždycky byla a je dodnes. No a v noci se jim na palubu dostali lupiči. Vnikli přímo do kapitánovy kajuty.
1: A tam byl kapitán i s manželkou?
2: Přesně. Oba je svázali a chtěli peníze.
1: Jak se jim to vůbec mohlo podařit? To na lodi nebyla žádná ostraha.
2: Byla ale jen hlídka. Kapitán ve svých zápiscích uvádí, že si byl jistý, že si piráti spletli jejich loď.
1: Spletli, jakože nešli po nich cíleně.
2: Přesně. Myslel si, že si je spletli s americkou nebo japonskou lodí, od které by čekali mnohem větší kořist.
1: A co nakonec ukradli?
2: Kameru, nějaké šperky, hotovost, ale co je fascinující, tajné lodní dokumenty a šifrovací klíče nechali ležet na stole. Vůbec jich nevšimli. Kapitán je popsal jako nervózní amatéry.
1: To je neuvěřitelný příběh. A přitom to nebyla jediná extrémní situace. Zdroje zmiňují úplně jiný druh dramatu, třeba tu záchranou akci lodí Mir 2.
2: Ano, to bylo v roce 1986. Nedaleko od nich explodovala řecká loď Araska 2. Mir 2 zachytila nouzový signál a okamžitě se zapojila do pátrání.
1: Takže mezinárodní akce.
2: Přesně tak. Lodní deník popisuje, jak vyhlásili poplach muž přes palubu, spustili záchranný člun, koordinovali se s ostatními loděmi, byla to velká operace a na jejím konci bylo zachráněno 7 lidských životů.
1: To ukazuje na obrovskou profesionalitu.
2: Rozhodně.
1: A aby toho nebylo málo, museli řešit i interní problémy. Jako ten kapitán na lodi Slapy, který se v roce 1985 proměnil v detektiva.
2: No jo, krádež peněz ve Veracruzu. On uspořádal regulérní výslech, sepsal protokol a dokonce nechal sejmout otisky prstů celé posádce.
1: Včetně sebe.
2: Včetně sebe. To je fascinující, protože to ukazuje tu absolutní izolaci. Na souši by zavolal policii, tady byl sám sobě zákonem, vyšetřovatelem i soudcem. To muselo vytvářet obrovský tlak.
1: Když to tak poslouchám, piráti, záchranné akce, interní vyšetřování.
2: Přesně o to jde. To je ten klíčový rozdíl oproti práci na souši. Ti námořníci museli být nejen špičkoví technici, ale zároveň i diplomaté, záchranáři, detektivové.
1: To byla asi ta hlavní kvalifikace.
2: Určitě. Psychická odolnost a multifunkčnost byla u vyšších důstojníků možná ještě důležitější než jen ta technická zdatnost.
1: Tyto velké příběhy jsou neuvěřitelné, ale tvořily jen zlomek času. V podkladech máme ale i jeden, který ukazuje tu druhou, osobnější stránku. Zápisky druhého důstojníka Františka Ptáčka z cesty na Mauritius.
2: Jeho vyprávění je úžasné. Popisuje, jak se prázdná loď týdny zmítala v monzunových vlnách a právě tam, na můstku, uprostřed ničeho, se zrodil ten bláznivý plán.
1: Že až dorazí na Mauritius, vylezou na jeho nejvyšší horu, Black River Point.
2: Přesně. Výprava tří duparty, Ptáček a jeho kolegové, s přezdívkami Páter a Fráter.
1: Ale nebylo to tak jednoduché. První pokus jim nevyšel.
2: Ztroskotal. V oblasti zrovna probíhal odstřel jelenů, takže Ptáček se jako náhradní program vydal sám k jezeru v sopečném kráteru. A tam začíná ta opravdu zajímavá část.
1: Setkání s místním hlídačem.
2: Ano, s mladým indickým hlídačem Herauralem, který mu nabídl nocleh ve své skromné chatřti.
1: A ta noc byla, řekněme, zapamatovatelná. Ptáček popisuje nejen ty skromné podmínky a 10 sourozenců.
2: Ale i ten bizarní moment, kdy se ho Heraural ve spánku pokoušel, a ty cituji, kousnout do ucha.
1: Což Ptáček vyhodnotil jako nežádoucí projev náklonosti a zbytek noci se prý strategicky odsouval na samý kraj postele.
2: To jsou přesně ty detaily, které dělají jeho deník tak živým.
1: Nakonec se ale na vrchol té hory dostali, ne?
2: Dostali. Při druhém pokusu už to vyšlo a na vrcholu, kde vstyčili československou vlajku, potkali dva německé studenty.
1: A tady příběh dostává úplně nečekaný historický rozměr.
2: Přesně tak. Během rozhovoru vyšlo najevo, že babička té studentky byla odsunutá z Karlových Varů a prý na Čechy dodnes nevzpomíná v dobrém.
1: Páni, uprostřed Indického oceánu, na vrcholu hory, vás najednou dostihne složitá evropská historie.
2: No vidíte, aby to dobrodružství bylo kompletní, nechali na vrcholu vzkaz v lahvích od piva a celý den zakončili tím, že v kazinu v Port Louis prohráli $50.
1: Což tehdy byla opravdu velká částka.
2: Obrovská. Tenhle příběh je fascinující v té směsici plánování, improvizace a náhody. Ukazuje, že pro tehdejší námořníky nebyly přístavy jen logistickým bodem. Byla to brána do úplně jiných světů.
1: Dobře, to byla ta dobrodružství. Ale jak vypadaly ty stovky obyčejných dní mezi tím? Jak vlastně fungovala taková malá plovoucí československá vesnice uprostřed oceánu?
2: Základem byla naprosto pevná a jasná hierarchie. Na vrcholu kapitán, absolutní autorita. Pod ním důstojníci s přesně rozdělenými rolemi.
1: První důstojník měl na starost náklad a palubáky.
2: Ano. Druhý byl navigátor, zodpovídal za mapy, trasy a pokud na lodi nebyl lékař, tak poskytoval i první pomoc. Třetí se staral o záchranné a protipožární vybavení.
1: A pak tu byla strojovna, srdce lodi. O strojnících koloval takový vtip, že se na plese poznají tak, že tančí, i když hudba už dávno dohrála.
2: To je hořký vtip, který ale vycházel z reality. Strojovna byla obrovská, velká jako třipatrový dům a panoval v ní pekelný hluk. Zdroje zmiňují, že nedoslychávost byla u strojníků téměř profesní nemocí.
1: A co práce těch palubáků, tedy řadových námořníků?
2: Jejich hlavní náplní byl nekonečný boj s korozí.
1: Takže barva a rez?
2: Přesně. František Ptáček to ve svých zápiscích popisuje velmi barvitě. Rány pneumatických kladiv, sykot stříkacích pistolí, nekonečná konzervace ocelových lan hustým lojem. Byla to špinavá, fyzicky náročná práce, která doslova nikdy nekončila.
1: A co ten klasický obraz námořníka s lahví rumu v každém přístavu? Zdroje to prý vidí úplně jinak.
2: Ano, to je jeden z velkých mýtů, který naše zdroje boří. Realita byla taková, že na moři se pilo jen minimálně, pokud vůbec. Práce byla příliš náročná, nikdo si nemohl dovolit být pod vlivem.
1: Problém tedy nastal až v přístavu.
2: Přesně tak. Tam se někteří snažili měsíce abstinence dohnat během pár dní. Odtud pak pocházejí ty legendární historky. Když mluvíme o životě na palubě, nemůžeme vynechat dvě klíčové postavy, které zdroje vyzdvihují. Radistu a kuchaře. Radista byl v té době absolutně nepostradatelný. Měl informační monopol, jediné spojení se světem. Přijímal pokyny z Prahy, zprávy o počasí.
1: Mm-hmm. Ale i osobní zprávy pro posádku.
2: Přesně. V jeho rukou se zbíhaly všechny nitky.
1: Ale tradovalo se, že nejdůležitější osobou na lodi hned po kapitárovi byl kuchař. Špatné jídlo znamenalo špatnou náladu.
2: 100%. Kuchař byl psycholog, diplomat a bavič v jedné osobě. Vzpomínky kuchaře Jiřího Franka jsou toho důkazem. On popisuje, jak díky své práci objevoval světové kuchyně.
1: Což bylo pro Československa v té době něco nepředstavitelného.
2: No právě. Ochutnal pečená morčata v Peru, učil se dělat paštiku z kosů na Sicílii.
1: A přinášel z pevniny neuvěřitelné historky. Třeba tu z Indie, kde se s kamarády fotili s místním trpaslíkem.
2: Ano, ten se ukázal být velmi mazaným obchodníkem. Když mu nechtěli zaplatit tolik, kolik si řekl, chytil je za nohavice a začal na celé tržiště křičet, že ho okradli.
1: A nepustil je, dokud nedostal víc peněz.
2: A jako bonus ještě kokosový ořech.
1: To musel být naprostý kulturní šok. A podobně surreálně zní i ten zážitek z Turecka.
2: To je příběh jako z komedie. S kolegou si spletli kino a místo filmu s Bruce Lee skončili na erotické grotesce.
1: Sami v sále plném mužů.
2: Přesně. A ti po nich začali házet slupky od slunečnicových semínek. Z kina doslova utekli obalení lepkavými slupkami.
1: Tyto příběhy skvěle ilustrují, že život na lodi nebyl jen o práci. Byl to neustálý střet s neznámým.
2: Určitě. A kuchař v tom hrál zásadní roli. Formoval atmosféru nejen v jídelně, ale i skrze zážitky, které se pak vyprávěly týdny na moři.
1: Takže když si to shrneme, máme tu obrázek prosperující moderní firmy plné života, která i po revoluci v roce 1989 dál investovala, kupovala nové lodě. Zdá se, že to měl být jeden z úspěšných příběhů transformace.
2: Přesně. Všechno tomu nasvědčovalo.
1: A přesto během několika málo let celá flotila zmizela. Co se stalo?
2: Příběh konce je neuvěřitelně rychlý a pro pamětníky, jak vyplývá ze zdrojů, dodnes velmi bolestivý. Klíčový moment přišel v roce 1992.
1: Kuponová privatizace.
2: Ano. Československá námořní plavba, ačkoliv zisková a strategicky významná, byla zařazena do kuponové privatizace.
1: Což samo o sobě je zarážející. Zdroje se pozastavují nad tím, proč se stát zbavoval něčeho, co fungovalo a vydělávalo.
2: Přesně. Jeden ze zdrojů to nazývá zbavováním se zlatých vajec, zatímco si stát nechával ztrátové podniky. To otevřelo dveře pro spekulativní kapitál.
1: A na scénu přichází Viktor Kožený a jeho harvardské fondy.
2: Jeho společnost Stratton Investments se v prosinci 1995 stala majoritním akcionářem. A pak už to šlo ráz na ráz.
1: Jak rychle?
2: Extrémně rychle. Do 3 měsíců držel už 85% akcií. A okamžitě začal jednat. Zdroje uvádí, že klíčovým momentem byla změna stanov společnosti.
1: Kterou si prosadil?
2: Ano. A ta změna mu umožnila rozprodat veškerý majetek, tedy všechny lodě, bez souhlasu valné hromady. Byla to učednicová ukázka nepřátelského převzetí.
1: A začal masivní výprodej.
2: Okamžitý a systematický. Celá flotila, loď po lodi, byla rozprodána, často za ceny, které byly podle pamětníků hluboko pod skutečnou hodnotou.
1: Kam ty lodě šly?
2: Končily převážně u nizozemských a norských rejdařství. Byla to prostě likvidace.
1: Jaká byla atmosféra mezi posádkami? Museli přece vidět, co se děje.
2: Byla to směs šoku, bezmoci a smutku. Existují vzpomínky na to, jak československé posádky museli odvést svoji loď do cizího přístavu, tam je předat novému majiteli a vrátit se domů.
1: S vědomím, že právě doručili kus historie na jeho vlastní pohřeb.
2: Byly to prý takové tiché, smuteční plavby. Poslední loď, úplně nová, Jan Želivský, byla prodána v prosinci 1998. Tím to skončilo.
1: A kam zmizely peníze z prodeje?
2: Zdroje se shodují, že Kožený ty peníze použil na financování svého dalšího velkého dobrodružství, pokusu o privatizaci státního ropného průmyslu v Ázerbajdžánu.
1: Což mu, jak dnes víme, naprosto nevyšlo a vedlo to k jeho pádu.
2: Přesně tak. A z československé námořní plavby, symbolu dosahu naší země ve světě, nezbylo nic.
1: Zůstala prázdná skořápka. Společnost byla přejmenována a dnes existuje v podstatě jen jako realitní kancelář, která spravuje pár nemovitostí. Z firmy s desítkami moderních lodí se stala firma s pár kancelářemi.
2: Je to skutečně tragický konec jedné slavné éry.
1: To bez pochyby.
2: Příběh československé vlajky na světových mořích se tedy uzavřel. Ale zanechal za sebou nespočet příběhů odvahy, profesionality a dobrodružství.
1: Ale ten odkaz žije dál. I dnes pracují desítky, možná stovky českých námořníků a důstojníků pro největší světové společnosti. Ta expertíza nezmizela, jen se rozptýlila pod cizí vlajky.
2: A jak trefně poznamenává jeden z našich zdrojů, Láska Čechů k vodě přetrvává, ať už na moři při jachtingu, nebo na českých řekách a přehradách. Zdá se, že voda, lodě a Českoslováci k sobě prostě patří.
1: Ten příběh konce československé námořní plavby je často vyprávěn jako selhání nebo chamtivost několika jednotlivců.
2: To je ten jednoduchý pohled.
1: Přesně, ale možná vyvolává hlubší otázku, která přesahuje devadesátky. Co nám ten příběh říká o tom, jak společnost v bouřlivých časech změn nahlíží na své vlastní symboly úspěchu a národní dědictví?
2: A jakou hodnotu vlastně přikládáme kontinuitě a tradici?
1: Když se na obzoru objeví příslib rychlého, snadného zisku.
4: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
5: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
6: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
7: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
8: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
9: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
10: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
11: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
4: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
12: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
13: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
14: Keď v nedělu 19. júla 1998 spadol z Jarovnického kostola kríž, predznamenalo to tragédiu, akú si nevedel nik ani len predstaviť.
15: Keď išla dovnútra, ja som nezozadu, ani sme tak nevedeli, že tu už je tá voda blízko, ale susedia nám kričali, že choďte preč, lebo už dom vám voda bere. Tak ja som potom kričala, že už poď vonku, že už nám dom voda berie. Z tamtej strany bolo už vidieť, že už je podmietý náš dom.
14: Tisícročná voda zaplavila takmer 100 východoslovenských obcí. V priebehu niekoľkých hodín zmizli pod vodou celé dediny. Trvalo týždne, kým mŕtve telá obetí našli pod nánosmi bahna.
15: To bola jedna veľká spúšť. Nebolo ani vidieť, kde bol dom, nič.
14: Voda ničila všetko, čo jej prišlo do cesty. To, čo priniesla, bola len spúšť, zúfalstvo a smrť. Ako by sa prihnala zo samotného pekla. Pre nevinných obyvateľov dedín nastal súdny deň.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak jo. Moc krásný večer opět z plzeňského studia. Zdraví Pavel Hlávka a jako pondělního hosta tu vždy máme Jardu Chvátala. I když minulý týden nebyl, ale tentokrát opět to tu máme. Tak Jardo, hezký večer, zdravím tě moc.
3: Taky hezký večer.
2: Asi, já jsem tak trochu naznačoval, proč to minulý týden nebyl, jestli o tom chceš něco říct, co se tam stalo u vás.
3: No tak já si myslím, že všichni jsou velice dobře informováni ze sdělovacích prostředků, takže můj komentář k tomu je asi celku zbytečný.
2: Jasně, takže záplavy a popadány stromy, nešla elektrika, tak si pomáhal jaksi s odstraňováním škod. Je to tak? Je to tak.
3: No, tak to je moje víceméně osobní záležitost, že?
2: Jasně, samozřejmě.
3: To tady nemusím nějak prezentovat.
2: Ne, tak jenom, co si dělal. Dobře, tak jo, my tu máme dnes další pokračování teda dnešního pořadu a tím je s číslem už 397, já jsem tam měl trochu popletený, na to mi upozornili posluchači, že tam bylo o jedno číslo mín, takže dneska 397, Arcanum Organum, velká pyramida jako paprsková zbraň, je to šestá část dnes. Takže já tohle 397, ještě tři a máme tu výročí čtyřstovkové, takže to jsme říkali, že uděláme velké paralaxu velkou, to, vůbec jako, jo?
3: Ano. Myslím, že o tom jsme se bavili.
2: Dobře. No tak jo, tak ještě přece jenom jsou tu nějaký tři pořady do té doby. Tak já nevím, jestli něco jiného ještě říci na začátek.
3: No, ty jsi měl nějakou akci, ne, na tom polunku u tebe.
2: Tak.
3: Jestli si to tedy dobře pamatuji.
2: Pamatuješ si to dobře, Jardo, jako vždy, ty si pamatuješ všechno. Tak nebyla to akce na Paloučku, ale byla to akce v těch Krkonoších, setkání s svobodným vysílačem na hranici Jezerek a Krkonoš, byl to v takovém hotelu, který se jmenoval Sport. Bylo to takové příjemné, říkám, byla to relativně malá akce, ano, protože tam se nás moc nesešlo, kolem 30, maximálně 40 lidí. Nicméně, díky právě Dua Deja Vu, tak se začala rýsovat normálně úplně perfektní atmosféra. Hrálo se, zpívalo se, prostě popíjelo se, bylo to moc a moc příjemný. Takže chci říci, jako akce to byla asi jedna z nejmenších, co se týče počtu lidí, ale jako zábava a vůbec takové prostředí, to byla asi zase jedna z nejlepších. Takže vidíš, ono to je všechno takový relativní, člověk by řekl, když tam přemá lidí, nebude to stát za nic. Naopak, byla to jedna z nejlepších akcí a říkali to všichni, to jsme se opravdu shodli. Takže asi tak, my jsme si to užili a je škoda, že jste nepřijeli, protože opravdu jsme si to moc a moc užili. No, to je asi všechno. Když už jsme u těch akcí, tak teď o víkendu teda, ano, budeme dělat prakticky asi teda poslední, i když to počasí nemá sice být nic moc, ale věřím, že to zvládneme, takže to bude asi jedna z posledních akcí, já to tam takhle pustím, Markéta už udělala pozvánku, 27. až 29. září, poslední víkend mezi svými u nás na Paloučku. Chystáte se přijet, dejte prosím o sobě vědět. Děkujeme. Ano, teď bychom to potřebovali zase vědět, aby nám nezbylo nějaké pivo na příští rok, protože to bylo špatný. Ale ne, to my si samozřejmě dopijeme. Jo, takže je to tady. Myslím si, že pár lidí už se přihlásilo, takže doufám, že jsem se, že zase něco nejde, ono jenom telefon zlobí. Takže

0: a pak tam ve finále zůstaneš úplně. Jako, jo?
1: To ne, to určitě ne, protože přes léto je tady přece jenom takový, no, je tady člověk doma, že jo. Ale přes zimu je tam prostě teplíčko, no, to je jasné.
0: Tak to zase bude pozoruhodné vysílání.
1: Ano.
0: To budeme muset nějak domluvit tady, no.
1: Ano. Já si myslím, že loni jsme to taky nějak zvládli, tak ono to půjde. Bude to mírný omezení, co se týče telefonu, ale jinak prakticky to fungovalo v celku relativně dobře, takže mám to naplánovaný, že tam moc budu vysílat asi 8 nebo 10 pořadů, takže vůbec z toho nemám obavy. Tak asi takto, no, asi takto. To je z mé strany všechno a teď jestli ty, asi ne, Jardo, nebo chceš ještě něco?
0: Já jsem se akurát, novinka, tady můj jeden přítel, který je pán přítel, který, já jsem takový jejich rodinný přítel, který je tady primářem na gastroenterologii, tak jsme se přihlásili na zdravotní cvičení, tak jsem dneska absolvoval první zdravotní cvičení pod vedením mistra cvičitele. Bylo to super. Byl jsem promočený jak myš, teda. To bylo jako, a přitom šlo o opravdu jednoduchý cviky. Fakt nenáročný, jako technicky nebo fyzicky.
1: Aha.
0: Ale ta hodina a půl jako intenzivně, přestávky byly jenom na 5-6 hlubokých nádechů a výdechů a pak se jelo na další sestavu a jako super, no, takže jako bych nevěřil, že člověk se může jako tak promočit, jako doslova, teda, při takovýmhle cvičení. Jo,
1: tak, který... jestli mohu, já jsem nikde nebyl, ale oral jsem, jo, oral jsem dneska.
0: No, tak to máš taky cvičení, ale...
1: Jejda, ale já byl oral... taky turh.
0: No, to počkej, ale to by si nevěřil. Takže jsi seděl v traktůrku,
1: jo, seděl,
0: a
1: jo,
0: orala
1: seděl.
0: Za tebe radlice.
1: Jako, jo, tak... seděl, houby seděl.
0: Kamaráde, to já si ještě pamatuju, brambory, kdy se vyvorávali, tak to byl taková na takový dlouhý rukojeti dřevěný, to byl takovej kovovej do trouhelníku, takovej prostě rypec a to si musel do země zarejt a táhnout v té hloubce v té zemi. To bylo. To byla, kamaráde, fyzička. Já si pamatuju, jako kluk jsem musel, jestli jsem chtěl jít na trénink jako na fotbal, protože jsem hrával fotbal, tak jsem musel, já nevím kolik řádků, prostě takhle pěkně teda udělat.
1: Vyvorat brambory takzvaně, ano. Nemysli si, že to je sedět v trakturku, to je ten, jak ono se to jmenuje, ten, no, jak ten s těma řidítkama, jak za tím pěkně jdeš a pěkně to tam všechno mu pomáháš, tomu trakturku.
0: Jo, takhle, no, takže ty jsi neseděl, ty jsi
1: ne,
0: šel.
1: Ne, pěkně jsi jsem šel a pěkně jsem z toho, protože on to kolikrát nezvládá, že, určitý místa, tak mu musíš pomoct a to není žádná sranda, tě upozorňuji, to je
0: no, ten puchejře. No, byl jsi na čerstvém vzduchu.
1: Moc ne, protože ono to krásně kouří, ten vejfuk, akorát se toho člověk nadechá, takže nic moc.
0: Jo,
1: jako.
0: Takže jsi se i vyinhaloval.
1: Tak jsem se i vyinhaloval, ano. Takže žádná sranda toto. No a pak jsem ještě řezal motorovkou, jsem dělal nějaký, zkoušel jsem z velkého modřínu udělat nějaký trámky, tak jsem řezal motorovku takhle po rýbice. No taky žádná sranda.
0: No, to já jsem řezal, tady jak byla vichřice, tak jak byly tady ta spoušť, tak byla tady vichřice, tak popadaly tady stromy na střechy prostě a tak byli jiní, kteří řezali, tam přijeli jako borci, jako hasiči, ale my jsme tahali pěkně ty neřezané klády prostě k silnici, u těch rodinných domků, kde teda mi bydlí přítelkyně a prostě a jako bylo to zajímavá zkušenost. No a jako celkově teda. Celkově. Jo, protože nebudu to zbytečně rozvádět. No, půjdeme asi
1: k věci.
0: Přímo k věci. Tak, budeme pokračovat kontinuálně dál. Tady v rámci tady tohoto aktuálního nebo té aktuální části budu mít nějaké výtahy

0: tedy pokud si to budu, pokud si to pamatuju, teda jsem si to ukládal do hlavy, ale doufám, že tam zůstalo, ze spisu, který se jmenuje Hermetika. A protože asi někteří, nechci vás podceňovat, ale ne, asi každý úplně ví přesně, o co jde, tak dovolte mi pár informací tady k tomuto pozoruhodnému spisu. No, v podstatě je to soubor textů, které jsou teda technicky připisovány starověkému mudrci Hermovi Trismegistovi. A vychází se z toho, že tady vlastně z těch spisů, tedy z toho souboru textů, zvaný Hermetika, takže vlastně ten text se stal základem takzvaného hermetismu, neboli filozofického a náboženského směru. Ten hermetismus, který vznikl v období helénismu a v podstatě čerpal jak z řecké filozofie, tak i z egyptských náboženských tradic. No a tady tyhle ty hermetické texty, oni jsou velice širkospektrálně obsahově rozloženy, nebo se zabývají takovými tématy, jako je mystika, západní mystika, alchymie, astrologie, teologie, a další, tak těme, je tam celá řada. Hermetika, původ hermetiky v podstatě je datován, jsem si udělal kafe, tak já tady budu chvilku takhle průběžně popět. Hermetika teda údajně by měla pocházet z období mezi 2. stoletím před naším letopočtem až 3. stoletím našeho letopočtu a je zasazována, jak už jsem řekl před chvilinkou, do toho helenistického Egypta, kde se mísily řecké, egyptské a gnostické myšlenky. Tyto spisy byly sepsány původně, pokud se dobře pamatuju, v řečtině a částečně také v latině. No a co se týče struktury a obsahu té hermetiky, toho materiálu, tak tam je několik kategorií, které asi by bylo dobré zmínit. Především jsou to kategorie teologických a filozofických spisů. Ty jsou zaměřeny na obecně spirituální a kosmologické otázky a v podstatě představují jakoby dialogy, což je jako zajímavé, ta struktura toho textu představují dialogy mezi Hermem Trismegistem a jeho žákem Tatem, anebo dialog mezi Hermem a různými božstvy. A tady, co se týče těch božstev, nás bude specificky zajímat Asklepios. K tomu se dostaneme za chvilinku. Dalším tématem hermetiky, nebo to další téma, nebo ta další pasáž velká, se nazývá, nebo část Corpus Hermeticum. A v podstatě ten Corpus Hermeticum je asi nejznámější a nejdůležitější soubor hermetických textů, který obsahuje především teologické a filozofické úvahy. Pokud si to dobře pamatuji, tak ten Corpus Hermeticum by mělo obsahovat 17 traktátů a asi mezi ty nejzajímavější patří Poimandres, kde to se nazývá Poimandres, kde Hermes dostává božské, nebo získává božské zjevení nebo jakési vnuknutí o stvoření světa a povaze lidské duše. No a ta třetí část je Asklepio, to se týká toho Asklepia a ta nás bude zajímat nejvíc z té hermetiky a tady v podstatě tato pasáž se dochovala v latinské verzi a pojednává především o mystických a kosmických zákonech léčení a božské magii. No, součástí hermetiky samozřejmě jsou i alchymistické spisy. Ty tam tvoří další takovou, řekl bych, rozsáhlou oblast textů, které se zabývají procesy očisty duchovní dokonalosti. Tady ty alchymistické spisy byly hodně ovlivněny, bych to nazval, arabskými hermetickými kořeny nebo arabskými hermetickými prameny zabývající se alchymií. No a pak ještě v rámci té hermetiky bychom měli zmínit astrologické spisy, což myslím, že tady nemusím rozvádět, co to astrologie je, takže tady si každý potom může jakoby dosadit za tu astrologii vlastně to, co ta astrologie je, že se zabývá prostě vlivem kosmických sil na lidský život, na povahu člověka, lidské vědomí a další věci. Řečeno velice zjednodušeně a řekl bych brutálně jako omezeným způsobem, protože tady nemáme čas, abych tady rozváděl do veškerých detailů. Co se týče principů hermetismu, tak tady mi dovolte vyjmenovat pár prvků, které se staly základem v podstatě hermetické filozofie. Jednak to je aspekt jednoty všeho. To znamená, že hermetismus už v té době učil, že existuje jeden nejvyšší bůh, zdroj veškerého bytí, který je postaven mimo lidské chápání, a tento prvek, tedy ten bůh, je veskrze transcendentní. Veškeré věci zjevné, čili objektivní, ale v podstatě i nezjevné, jsou emanacemi této božské jednoty. A pozor, jsou všechny vzájemně propojeny, což je v podstatě víceméně aspekt kvantové fyziky, problematika vzájemné propletenosti, vzájemného komplexního vzájemného propojení všeho. Za dalším principem v tom hermetismu je povaha makro a mikrokosmu, jakožto v podstatě dvě zrcadlové polarity, které jsou vzájemně propojené. Tady s tím pochopitelně úzce souvisí, teď jenom řeknu tu derivaci v jedné větě, ta Hermova věta, jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře. Dalším principem hermetismu jsou v podstatě úvahy zabývající se duší a její cesty, respektive její evoluce. Tady pro zjednodušení je potřeba vnímat duši jako synonymum k výrazu duch. Tady se duše a duch prostě jakoby spojuje v jedno, i když třeba materiály, ze kterých já vycházím, tak a ve kterých jsem studoval a byl vzděláván, tak rozlišují aspekt duše a aspekt ducha. Jo, tam jako je to jednoznačně definováno v té indiferentní podobě vzájemné. No a dalším principem hermetismu je gnoze a všechno, co patří gnozi, což je prostě obrovský objem informací. No a v neposlední řadě to je potom i aspekt magie, který pochopitelně v člověku prostém vyvolává víceméně negativní konotace, ale to je škoda, protože magie sama o sobě jako terminus technicus se týká neutrálního a velice zajímavého objemu dat. Tady pochopitelně jako ve všem záleží na motivech toho, operátora nebo toho respondenta, který potom využívá své vědomosti a důvodnosti k nějaké té realizaci. No a ta samozřejmě ta motivace a to zaměření je potom určující a vytváří tam tu polarizaci do toho konstruktivního, pozitivního a nebo vyloženě zlovolného na stranu druhou. Hermetika ovlivnila a ovlivňovala především panteon Evropy a panteon toho jakoby Mediteránu kolem toho středního moře, ty oblasti, jak ve starověku, tak v raném středověku. V tomto období je potřeba hovořit především o Egyptě a Řecku. Tady bych možná mohl vypíchnout křesťanského teologa Lactantiuse, který označil Hermu učení za předzvěst křesťanství, jo, dokonce. Pak tu máme renesanci ve středověku a v té době vlastně v té renesanci kvetou překlady hermetických spisů z řečtiny do latiny. Můžeme tady zmínit například Marsilia Ficina, který v roce 1463 přeložil hermetiku, jo, ten seznam těch spisů, právě do té latiny, nebo Giovanniho Pico della Mirandolu, to je další takový aktivista, Johannese Rauchlina nebo Corneliuse Agrippu, kteří se také hermetismu profesně, v podstatě celoživotně věnovali do poměrně velké hloubky. A pak tu máme moderní dobu a lze konstatovat, že i do moderních ezoterických a okultních směrů ten původní soubor principů hermetiky také zasahuje a také pochopitelně ovlivňuje. Ať už bychom tady analyzovali filozofické, principiální aspekty svobodného zednářství nebo rozekruciánství nebo i nějakých takových více povrchnějších směrů, kterých je přehršel, typu New Age a tak podobně. No a já jsem teda řekl, že nás bude zajímat především Asklepius, tak pár informací ještě k tomu Asklepiovi. V podstatě Asklepius je persona, která je součástí řecké mytologie, je definován, Asklepius je definován jako bůh lékařství a léčitelství, co by syn boha Apolona a ženy Koronidy, která byla člověkem, jo, smrtelná lidská žena Koronida. Asklepiův kult byl ve starověku velice významný a velmi vlivný. Ano. V podstatě lze říci, že Asklepius se stal jakýmsi archetypálním léčitelem a jeho persona byla spojována prakticky se všemi duchovními aspekty léčení a metod medicínských a veskrze lékařských. Co se týče té Asklepiové matky Koronis, tak v podstatě samozřejmě to byla překrásná žena s tím, ale že tam prostě máte vloženou tu jakousi tragickou nebo takovou ty prvky té tragédie, když v podstatě dochází k tomu, že byla zabita Apolonem a době těhotenství s tím, že to dítě té koronis bylo zachráněno a pokud si tu mýtus dobře pamatuji, tak to dítě potom bylo předáno kentaurovi Chironovi, který se potom stal jeho učitelem. Chiron byl mýtický kentaur, který byl známý svou moudrostí a léčitelskými schopnostmi. No a tak, jak dítě tedy Asklepios prospívalo postupně, tak se stalo, tedy ten Asklepius, to dítě, ten Asklepius se stal věrným žákem a pilným žákem kentaura Chirona. Ano. No a postupně si v tom mytologickém pojetí vypěstoval extrémně výjimečné schopnosti až takového rázu, že dokázal vzkřísit i mrtvé, což samozřejmě docela brutálně rozhněvalo boha Zeuse, boha Dia, že který se obával jakéhosi narušení přirozeného řádu věcí tady v tomto našem případě cyklu života a smrti. A proto tedy Zeus přistoupil k poměrně radikálnímu řešení a Asklepia zabil bleskem, aby předešel chaosu. Ano. No a Apollon, tedy tatínek, byl natolik rozrušen smrtí svého syna, že se pomstil tím, že zabil kyklopy, kteří Diovi jakoby pomyslně ony blesky ukovali. Ano. No a Zeus potom nakonec Asklepia vynesl na oblohu a kde tedy v rámci toho mytologického pojetí je Asklepius prezentován souvězdím Hadonoše neboli Opichiuse. Tady jenom zmíním, že Hadonoš byl kdysi součástí zodiaku jako 13. souvězdí a z toho bych řekl mysticko a astrologického hlediska je Hadonoš extrémně zajímavým a záhadným souvězdím, které z hlediska to je mytologie nese extrémně bizarní příběh. A mytologii v tomto ohledu je potřeba vnímat jako v podstatě jako jistou poměrně zavedenou platformu kryptografie, jo? Kdy na té první úrovni toho až pohádkového někdy, těch pohádkových až pohádkových příběhů mytologických, je třeba vnímat kaskádu archetypů, ano, archetypů, které ve skutečnosti definují naprosto přesně a specificky určité věci, procesy, souvislosti, okolnosti a tak dále, a tak dále. A pochopitelně v tomto ohledu je určitým uměním umět dešifrovat správným způsobem tady tyto mytologické archetypální písemné, anebo třeba i obrazové platformy. Ano, to je jako velice prostě poměrně zásadní. Takovým typickým a velice zdařilým příkladem dešifrování mytologických prvků je spis, který jsem tady už myslím taky někdy zmiňoval, jmenuje se Hamletův mlýn. Oni se na tom spisu podíleli na jeho tvorbě dva autoři němečtí. Já jako hlavní roli tam teda hrála žena, která se jmenuje Herta Dechent. A určitě, pokud se k tomu spisu nějakým způsobem dostanete, k tomu materiálu, on je poměrně obsažný, tak se určitě přečtěte, protože tam v podstatě najdete takovou, jakoby, v tom materiálu najdete jakoby praktickou rukověď k tomu, jak principiálně s mytologickými texty pracovat. Tak, aby jste je nečetli pouze jako takové polopohádkové, polomystické a polopohádkové příběhy, ale abyste v těch mytologických materiálech nalezli patřičnou dávku poučení, odkryli tu patřičnou dávku vědomostí a samozřejmě znalostí. Ano. Jak asi víte, tak Asklepios je na té archetypální úrovni, tentokrát grafické, je spojován s hadem, který je jakoby omotán kolem jakési kvazi hole, což v podstatě je dodnes jakýmsi ikonickým symbolem lékařství. Tady bych chtěl jenom zjednodušeně říci, že tady tento symbol pochází hned z několika mýtů a právě mýtů, a tady je potřeba umět pochopit tu kryptickou podstatu těch archetypální kryptickou podstatu těch mýtů a ty informace vás potom dovedou k správnému chápání toho, co ten symbol vlastně ve skutečnosti znamená, protože on znamená mnoho věcí, ale jakoby taková ta oficiální prezentace toho, že to symbol lékařství, tak to je ta nejméně zajímavá v podstatě záležitost tady z tohoto úhlu pohledu. Asklepiovi se narodili, jakoby měl syny a měl i dcery, a jako zase z toho mytologického pojetí ti synové a dcery jsou považovány za zakladatele jakoby různých lékařských odvětví. Takže tu třeba máme dceru Hygiu, což byla bohyně zdraví, čistoty, že? Hygiena, o to výraz hygiena a tak dále. Pak je tam Panakeia, bohyně všeléčivých léků, a tady od toho jména Panakeia potom pochází výraz Panacea, ano, Panacea, což je určitý terminus technicus v oboru v medicínském odvětví. Máme tu syna Machaona a Padeleierose, Machaona a Padeleierose, což byli jakoby zase z toho mytologického hlediska významně lékaři, kteří se proslavili především v průběhu takzvané trojské války. Ano. Tady ještě jedna informace, která se vztahuje k chrámu. Ono těch chrámů je celá řada, chrámů zasvěcených Asklepiovi, ale asi nejznámější je Asklepion v Epidauru, který se stal jakoby slavným centrem, historickým nebo prehistorickým centrem lékařství. Ano. Já si myslím, že k tomu Asklepiovi to asi takhle stačí. Nemusíme to všechno rozebírat do úplných podrobností, ale protože, jak jsem řekl, my budeme nyní prostě vycházet z určitých citací z hermetiky a především tedy z oblast pasáží, kde tedy hrajou důležitou roli informace Asklepiovi. Informace Asklepiovi. Tak a začneme citací, která zní zhruba nějak takto. Duše jako všude přítomná substance kosmu, tvořící specifické kontinuum, obsahuje informace, prostřednictvím kterých jsou nebo mohou být všechny systémy propojeny. Představte si, toto je konkrétní soubor definic a informace ze starověku, ano, a tedy vztažná k tomu Asklépiovi, ano, k informacím, které vlastně podává ten Asklepius v rámci tedy toho spisu nebo toho materiálu Hermetika. Pojďme si tady toto jenom v krátkosti rozebrat, protože to je důležité, neboť poznatky, které získáme jakoby odkodováním, ano, těch určitých prvků a archetypů nám velmi pomůžou, nebo budou nám velmi pomáhat potom později při chápání povahy, charakteristiky fungování, ano, a kostry nebo struktury, lépe řečeno, té nadčasové zbraňové technologie vztažné k velké pyramidě v Egyptě. Ano. Tak, Asklepius hovoří o duši, která je všude přítomná. Tady je potřeba si dávat rovnítko mezi duší a duchem. Moderní ezoterismus naprosto přesně hovoří i v tomto duchu. Kdy duch, jo, je prostě všude přítomná energetická rezonanční substance. Angličané nebo anglický jazyk na to má svůj specifický termín our soul, jakoby všeobsahující duch nebo všeduší, jakoby, jo, nebo vše přítomný, všude přítomný duch, our soul. A ta diverzifikace onoho onoho jednoho ducha všude přítomného jakožto energie o určité frekvenci, ta diverzifikace potom probíhá v rovině té třetí dimenze, v rovině ve chvíli, kdy tato médium energetické kondenzuje, to znamená zahušťuje se do objektivity, čili do nějakého hmotného, konkrétního hmotného vyjádření, nějakého hmotného stavu. Ano. Potom bychom mohli hovořit, a hovoříme technicky o lidské duši, nebo chcete-li lidském duchu, zvířecí duši nebo zvířecím duchu, rostlinné duši nebo rostlinném duchu a tak dále. Ale ve skutečnosti je potřeba se na to dívat jako na výhonky, jakoby zakončení výhonků. Jedno zakončení energetické je v hmotném, se nachází hmotné pomíjivé formě lidského těla, jiné to zakončení, ten výhonek, se nachází hmotném pomíjivém zakončení těla psa, nebo těla kočky, nebo třeba těla, já nevím, kolibříka, nebo těla chrobáka. Další výhonek tady této substance má své zakončení v pomíjivém hmotném těle kaktusu, aloe, cedru a tak podobně. Ale když budete sledovat ty výhonky, půjdete od toho zakončení ke zdroji, tak najednou zjistíte, že ty výhonky se stékají, jakoby slévají a víceméně ústí do nekonečného energetického oceánu, jakoby oceánu, neboli chce tedy substance, která je všude přítomná v makro i mikrokosmu. Prostě, která se nachází všude. Ano. To je další vyjádření Asklepia. Vákuum neboli prázdnota obsahuje informace v procesu. A to je neuvěřitelně chytré vyjádření. Ano. O čem to je? Je to o tom, že máme ve třetí dimenzi, máme jakoby dvě unikátní, nebo chcete-li principiální, fundamentální polarity. Energii a informace. Energii a informace. A energie a informace jsou dvě sestřičky, jako dvě dvojčata, které se vedou za ruce. A prostě jsou nerozlučitelné. Ano. Takže tam, kde je energie, jsou i informace. Tam, kde jsou informace, je i energie. Ano. S tím, že obecně řečeno nejefektivnějším nosičem tady těchto informací je světlo, čili kvanta fotonů. Ano. Ale to už jsou zase energie. Jo. Takže vidíte, že energie je nosič informace. Informačních polí, neboli nosič datových polí. Ano. To datové pole si můžete představit jako prvek, který sedí na kozlíku a ten foton je, nebo sedí v sedle na koníku a ten koník je vlastně ten foton a veze ten balík dat z bodu A do bodu B. Ono to není tak jednoduché, je to teda poměrně mnohem složitější, ale já se vám to snažím v tom vyjádření maximálně zjednodušit. A teď je tam ten výraz v procesu a to je velice důležité, protože ten proces znamená tvoření. Ano? Jo? Čili ona jakoby zdánlivá nebo formální prázdnota, neboli to vakuum, ve skutečnosti není vakuem jako takovým, který by byl definován fatální, ultimátní prázdnotou, kde tady není absolutně nic. Ano? V tom vaku se pohybují kvanta energií, ano? Třeba ty fotony. Ano? A pohybují se ve vaku. Pohybují se v volném kosmickém prostoru, protože kdyby se nepohybovali, tak bychom nemohli vidět hvězdy na obloze jako pozorovatele. Ano? Tady na Zemi. Nemohli bychom vidět slunce, nehnímali bychom sluníčko, protože to všechno, ta hvězda je unikátním zdrojem fotonu. Ano? A jak jsme si řekli, tam, kde energie, tam, kde jsou kvanta energie, jsou i datová pole. Čili v tom volném kosmickém prostoru se nachází nepřeberné kontinuální množství datových polí, které jsou v procesu. To znamená, které jsou zároveň potenciálem k tvorbě, potenciálem k tvoření, potenciálem k realizací. To je ten, řekl bych, kvalitativní, ta kvalitativní forma procesu a formální povaha toho procesu může být proces ve smyslu pohybu. Pohybu z bodu A do bodu B. Ano, čili v tom vesmíru jsou datová pole, která jsou jedním z pilířů procesu tvoření a tato datová pole jsou zároveň permanentně v pohybu. Protože všechno je v pohybu. Jo? Pokud si samozřejmě někdo myslí naivně, že když třeba tady mám skleničku s kafem a mám ho tady takhle postavenou staticky na stole před sebou, takže ta sklenička není v pohybu, tak se mýlí, protože na té mikromolekulární úrovni tam je neuvěřitelný pohyb, prostě, ale my ho prostě nevnímáme, my ho nevidíme. Jo? Taková definice jednoduchá, pohyb rovná se život. Zastavení rovná se smrt. Ano? Zase jako terminus technicus nebo jako archetyp. Jo? Tak a teď je tam další důležitá informace v té citaci. Prostřednictvím tady těchto datových polí mohou být všechny systémy propojeny. No to je v podstatě záležitost, která úzce souvisí s kvantovou fyzikou a s principem vzájemné propletenosti. Ta vzájemná propletenost je v podstatě postavena na působení nebo na interakci datových polí mezi sebou na a na nelokální interakci datových polí. Ano. Čili já tady ovlivňuji každého jednoho z vás, protože datové pole, které definuje nejen moji osobnost, ale i moji celkovou energetickou integritu, ano, je nelokálně v interakci s datovými poli každého jednoho z vás a opačně. Ale funguje to i tak, že v podstatě nemusíme spolu mluvit. Moje datové pole, které definuje moji energetickou podstatu a povahu a informační povahu, je v interakci, to znamená v propojení s každým jednotlivým dalším člověkem na této planetě. A nejen s člověkem, ale s každou živou bytostí, která je na této planetě. Čili máme tu neuvěřitelně spletitou síť, čili matrici. Ano? Síť, která je definována energetickými ohnisky ve vzájemném datovém propojení. Ve vzájemném datovém propojení. A toto je dneska, když zase zmíním tu kvantovou fyziku, toto je dneska všeobecně přijímáno. Prostě všeobecně přijímáno. Ano? Čili, když to trošičku teď pojedná fatalisticky, tak když se někdo, když se tamhle, já nevím, Hubert Jones v Santa Monice rozčílí prostě, tak to ovlivní každého jednoho z nás. A i tady v Česku. Každého jednoho z nás. Teorie chaosu v tomto ohledu hovoří o takzvaném principu nebo zákonitosti motýlých křídel. To určitě znáte. Ano. A toto je zásadní, toto je velice, velice, velice důležité z mnoha a mnoha důvodů. Jo? Proč? Tak já uvedu jenom asi dva, nebo abych to zase nezdržoval. Ty mosty tvoří datová pole, určitá funkce datových polí, která nepotřebují lokální fyzicko-objektivní kontakt. Protože oni na té kvantové rovině fungují v té nelokalitě. To znamená na jakoukoliv vzdálenost v nulovém čase. Co to znamená? Znamená to, že já jako člověk a ví každý jeden z vás, jste technicky schopni, neříkám prakticky, říkám technicky, jste schopni získat informace z jakéhokoliv takovéhoto datového pole, ať už je kdekoliv. Ať už je kdekoliv. Ano. To je jeden prvek. Další prvek. Jakákoliv má reakce ovlivňuje všechno. Teď jako zase fatalisticky, ale jako chápete. Jo? Tam je ta vzájemná propletenost. A to samo o sobě by člověka mělo vést k určité mentální emoční hygieně. A vlastně i v jakési, to nazvat, v jakési sofistikovanosti i v tom finálním aktu, v tom jednání. Protože to všechno toto, tady ty věci ovlivňují všechno. Jo? Zase záleží, prosím vás pěkně, jak toto pojmete. Jo? Protože třeba můj bratr mě na toto odpověděl, no, tak to je úžasný. Tak já budu ten největší trouba, já jako si teda budu v hygieně, budu mentální, emoční hygieně a tak dále, ale zároveň budu bombardovaný od jakéhokoliv, promiňte mi ten výraz, hňupa, prostě kdekoliv, který o tomhle neví a sliznu to hnedka pěkně z čerstva od x jiných lidí. Ale hlavně, že já budu ten hodnej a ten prostě jako duchovní. Jo, toto taková, a toto je reakce. A věřím tomu, že takhle by zareagovalo obrovské množství lidí. Ale kdyby vás tyto myšlenky napadaly, což já nepředpokládám, že by vás napadaly, tak prosím vás pěkně vězte, že existuje poměrně široká škála jakýchsi principů univerzálních, které můžete nazývat kosmickými zákony a já nevím čeho dalšího. A naši předci celou řadu tady těchto zákonů a principů přeformulovali do rčení. Ano, do rčení. A jedno z velice známých rčení zní, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jinými slovy, to, jakou kvalitu já vyzařuji, tak s takovou kvalitou se budu setkávat ve svém životě. Takovou budu přijímat. Takže to není tak, jak v podstatě reagoval třeba ten můj brácha. Jo? A nebo třeba by reagovala spousta lidí. Tady jde o princip určitého řádu a harmonie v tomto řádu. A ta harmonie v tomto řádu definuje to, že rovný rovnýho si hledá. To znamená, je to o frekvenci. Jestliže budete vyzařovat určitou skupinu frekvencí o určité kvalitě, tak na takovou frekvenci nebo takové frekvence se budete ladit ve smyslu přijímání, ano, ve smyslu přijímání toho zvnějšku, toho všeho z vašeho okolí, s patřičnou selekcí. Čili vaše energoinformační pole začne být více či méně imunní vůči frekvencím, které neodpovídají rozpětí či rozsahu vibrací, které vy vyzařujete. A budete reaktibilní zase na ty frekvence, které jsou sympatické vašemu rozsahu vyzařování na mentální, emocionální úrovni a na úrovni, já to nazývám na úrovni skutků, čili na úrovni přímo potom toho konání, jo, kterému předchází vždycky to nějaké mentální rezumé. Ano. Teď, když tady tu citaci posunu o další text z hermetiky, text, který vlastně který prezentuje informace podané tedy z těch hypotetických úst to Asklépia. Když říká, tento celek, který se skládá ze všech věcí, nebo je všemi věcmi, se skládá především z duše a tělesné podstaty. No to je, teď jsme se o tom bavili, jo? Je to zase polarizace na 3D. Spiritus, to znamená ta spirituální rovina duchovní a duševní a potom ta rovina hmotná, fyzická, tělesná. Asklepius říká, duše a tělesná hmota jsou společně zahrnuty přírodou a jsou působením přírody udržovány v pohybu. A tímto pohybem se rozmanité vlastnosti všech věcí, které nabývají tvaru, mezi sebou liší tak, že vznikají jednotlivé věci nekonečně mnoha podob, a to z důvodu rozdílnosti jejich vlastností. Přesto jsou všechny jednotliviny spojeny s celkem. Hmota je jedna, duše je jedna, Bůh je jeden, říká Asklepius. A prosím vás pěkně, tady se pohybujeme v historii, jo, v dávné historii. Jo. Tak teď to propojíme s tím naším tajemným zařízením, s tou tajemnou technologií, která je jenom z malé části formálně a objektivně definovaná velkou pyramidou. Toto zařízení funguje na multiplicitní úrovni. Hovoříme o jakoby o vojenské technologii a znova zdůrazňuji, tady je potřeba si extrémně dávat pozor na ten výraz technologie, protože z hlediska toho, že každý z nás je macerován po celou dobu toho, té naší inkarnace těmi různými narrativy, které definují technologii jako nějaký elektronický obvod, jako nějaký mobil, nebo jako tank, nebo jako nějakou bombu, nebo auto, nebo vlak, tak samozřejmě hned tam někde, jo, může naskakovat nějaká taková to asociace a to by byla chyba, to by byla chyba. Toto zařízení, toto, řekl bych, tato zbraňová technologie je multiplicitní v tom, že ona samozřejmě funguje v režimu tradiční fyziky. Čili používá nějakou energii, ano, která je nějakým způsobem využívaná, říkám nějakou, jo, zatím budeme v obecné rovině jenom, nějakou energii, která je nějakým způsobem transformovaná a využitá v jakýsi účinek. Ano. Ale tady u této zbraňové technologie té naší. Jo? Je potřeba vnímat to, že toto zbraňová technologie působí nejen na klasické hmotně objektivní rovině, čili jako kanón nějaký energetický, nebo jak z Hvězdných válek prostě nějaký pulzní, laserový prostě kulomet, nebo já nevím co, takového, ale ona působí jako zbraň i na úrovni emocionální a mentální. Čili ona jako zbraň je schopna ovlivňovat lidské psyché a lidskou mentální stránku. A to je velice pozoruhodné, protože pozor, to jsou účinky, které nejsou vidět. Na první dobrou, říkám. Oni jsou vidět, nebo by byli vidět až sekundárně, v tom víceméně jakoby v tom protlačeném efektu přes toho člověka, který ovlivněn na emocionální úrovni bude nějak konat a bude konat jinak, než by konal. Nebo bude působit jinak, nebo bude prostě se chovat jinak. A to samé platí i pro tu mentální úroveň. Mentální úroveň. Jo? Takže zbraňová technologie ovlivňující myšlení člověka. Logiku uvažování. Tím pádem, protože máme tu mentální sféru, emocionální sféru, a to je osobnost člověka. Takže tu máme zbraňovou technologii, která působí přímo na tvrdo, na komoru, působí na jakoby působí se schopností vyvolávat transformativní anebo změnové procesy v rovině osobnosti kteréhokoliv člověka, kterékoliv lidské bytosti na této planetě. A nebo můžeme jít ještě dál, kterého, jakéhokoliv projevu života na této planetě. Z tohoto hlediska asi uznáte, že ten laserový pulzní, to laserové pulzní dělo proti tomu to je prskavka a procházka růžovým sadem. Přitom ti tvůrci, co oni dělali? Jo, bavili jsme se o té primární civilizaci. Jo, to už nebudu opakovat. To se mrkně to do těch předcházejících dílů. Co dělali ty tvůrci? Ty tvůrci fungovali v režimu kosmických principů v podstatě. Oni v souladu s fyzikou, v souladu s fyzikálními procesy, s fyzikálními principy, zákonitostmi, ano, nastavili režim, kdy tu musíte mít nějaký vstup energetický, o tom se budeme ještě bavit. Pak energii nemůžete zničit, ale můžete ji různě transformovat v jiný typ energie. Tak tu je potom ta, řekl bych, transmodulační součást nebo sféra té zbraňové technologie. A po té transmodulaci tu máte výstup té energie s už jasně definovanými účinky, v jasně definovanými úrovněmi nebo oblastmi reality této dimenze. A nejen této dimenze, protože jak víme, těch 95% zhruba se nachází mimo tuto dimenzi, tady této zbraňové technologie. A teď je tu, přichází samozřejmě velice klíčová otázka, nebo zásadní otázka, která zní, komu ku prospěchu, respektive k čemu tedy ta zbraňová technologie má sloužit. Je napřímena vůči lidské civilizaci, nebo naopak je nastavena tak, aby chránila lidskou civilizaci. Aby chránila lidskou civilizaci. Protože tady asi jiná možnost neexistuje. Buď to je to zase, jsme v tom binárním kódování tady této reality. Buď to teda funguje jako ochrana, anebo funguje jako technologie, která bude atakovat toho člověka, tu lidskou, namířena proti té lidské civilizaci. A víte, jaká je odpověď? Tak vám dám takovou dramatickou několika vteřinovou pauzu, vám nechám, abyste si mohli tipnout. Tak. A odpověď zní, že ta zbraňová technologie funguje na obou dvou úrovních. Na obou dvou. To by mě zajímalo, kolik z vás se trefilo. Na obou dvou. Takže jakoby ta technologie funguje tak i tak. A já vám to vysvětlím. A pak postupem času se dozvíte, jak se na to přišlo.
1: A já jsem se trefil. Proto...
0: Ty se trefil.
1: Jasně.
0: No, vidět, já tě musím, to je velice chvalitebné, já tě musím velmi pochválit, tedy publiku.
1: Děkuji.
0: Úžasný. A věřím, že mnozí další naši posluchači se též trefili. Ale je to, pozor, ale to budeme, až to budeme probírat všechno, toto, tak to jsou neskutečně zajímavé věci. Tak ochrana lidské civilizace, tak tady je to jasný, si myslím, také to budeme probírat. V jakém režimu, v jakém módu, za jakých okolností a tak dále a tak dále. A proč vlastně vůbec? Tady si myslím, že jako ochranu to si každý dokáže představit. No ale teď jako by si někdo mohl říct, no tak to je blázinec teda. To je, jak se to, ta Saxana, jak tam ta ružičková sedí na ty posteli a ten, jak tam si dělá ty lodičky, že jo, a že dopluje Columbus do Ameriky, nebo co to tam bylo. Jako blázinec, protože logicky, tak když má přeci chránit lidskou civilizaci, tak proč by měla útočit na lidskou civilizaci? No, a teď si to osvětlím. Je to velice zajímavé. Totiž se ukazuje, já musím opatrně, protože tohle je docela těžký téma. Jak si se ukazuje, já vám to potom budu vysvětlovat všechno, se ukazuje, že ti z té primární civilizace tady v té pravěké prehistorii, jak bych to řekl, prostě se rozhodli, že tu vytvoří koridor s jasně vymezenými mezemi. To znamená, červená linie tady a červená linie tady. A nebo prostě můžete vidět dvě červené linie nebo jednu, to už je prostě jedno.

tady chemtrailsu, očkování a něčeho všeho dalšího, se bude pohybovat v té vymezené v těch vymezených mezích únosnosti ve vztahu k těm principům, zákonům a tomu všemu, ne těm světským, ale těm duchovním, těm přírodním, těm kosmickým, tak pohodě. Ale ve chvíli, kdyby lidská civilizace překročila tuto linii, tak tady tato zbraňová technologie se obrátí proti lidstvu a jako kulantně, zase zjednodušeně řečeno, se z módu pasivního přepne do módu aktivního. Se všemi patřičnými důsledky. O nich si také budeme mluvit. O nich si také budeme povídat. O nich si také budeme povídat. Tak a teď. S tím souvisí mnoho, ale já tady mám jeden příklad zajímavost, nebo i několik jich tady můžu říct. V době současné, a berme tu dobu současnou, jdeme tomu za posledních 100 let, tak, anebo 200 let, dobře, 200 nebo 300 let, tak v době současné se tato technologie začala přepínat, ale nepřepla se, ale začala se přepínat z toho pasivního modelu módu do toho aktivního v průběhu druhé světové války. Já vám potom řeknu, jak se to poznalo, protože to souvisí s planetárním jádrem, souvisí to s určitými fyzikálními změnami v rámci této planety, které zároveň vyvolávají určité světelné, ale i akustické fenomény v atmosféře, zjednodušeně řečeno. I akustické fenomény v atmosféře. A když dochází ke kumulaci těchto fenoménů, které si potom popíšeme detailně, až k tomu dojdeme postupně, tak vám to bude mnohem jasnější, protože určitě zjistíte, že jste se setkali s popisem tady těchto fenoménů. Tak to je druhá světová válka. Druhá světová válka jakoby tedy skončila, ona sice neskončila, ona se transformovala v jiný typ konfliktu, ale to je zase úplně jiné téma, úplně jiná kapitola. Tak když bychom se to hodili na křivku, tak ta gradace v rámci toho přepínacího módu byla někde mezi na přelomu 42. a 43. roku. Pak tam je nějaký setrvalý stav a s zimou v roce 45 tam je klesající trend. Ano. Pak ale, ta křivka šla dolů. Pak ale přichází léto 45. roku a exploze atomových bomb v Nagasaki, v Hirošimě a Nagasaki, a tato křivka zaznamenává obrovský puls směrem nahoru s přepnutím do aktivního módu, po dobu zhruba 3 týdnů, 14 až 3 týdnů. Po 3 týdnech se to přeplo zpátky do pasivního módu. Jiný příklad. Rok 1908, 30. červen a téma tunguského meteoritu. Tady tato zbraňová technologie, která prosím vás pěkně není, já už jsem to trošičku zmínil, ona není fokusována, jakoby ona není
nejde,

0: není definována jedním jádrem technologickým s průsakem 5% do 3D v Egyptě, v Gize. Ale ona těch ohnisek má mnoho. Jedno z nich se nachází na Sibiři. Ano. Byť těch 5%, které je objektivně jsoucí a aktivní v 3D, na té Sibiři nemá povahu pyramidy na povrchu země, má povahu metalického tyčového segmentu o výšce zhruba 400 metrů, který za normálních okolností je hluboko v podzemí a vysouvá se, má se schopnosti vysunout se na povrch, nad povrch do výšky zhruba těch 400 metrů s jakýmsi energetickým jiskřištěm prostě na špici toho sloupu metalického. S tím, že od tady tohoto dynamicky fungujícího pohybového segmentu se nachází ve vzdálenosti paprskově zhruba 25 až 28 kilometrů se nachází věnec, věnec struktur, které jsou z části na povrchu staticky a z větší části pod povrchem. A ta část na povrchu vypadá jako eskimácké iglu, ono to má takový dělový náboj, takový jako segment, jo, který emituje kolem sebe do určité vzdálenosti silné, nebo na člověka silné ultrazvukové pole, které s jakýmsi stopou radioaktivního záření na pozadí. Tady v tomto ohledu jsou zadokumentovány příběhy. Já jsem si dal tu práci, takže v tom slova smyslu, že jsem kontaktoval ten institut v Rusku v tom Petrohradu. No, to je takový zvláštní institut. Oni v něm pracují vědci, kteří ale nejsou civilové, jsou to vojáci. Každý má šarže jak hrom a celý ten institut to jsou věci, které jsou tam diversifikovány do mnoha různých vědních oborů a jsou řízeny přímo Putinem, čili Kremlem, a jeden ten sektor dělá dodnes, realizuje v podstatě jakoby průzkum a zkoumá tady tu klíčovou oblast, kde se tedy nachází ten 5% segment té zbraňové technologie. A oni tam jsou už od roku 92, takže to poměrně jako hodně dlouhou dobu. A oni získali přes etnografy, protože oni si zadali etnografům, zadali jako pokyn, nebo etnografové dostali zadání v rámci tohoto institutu, aby se sbírali, zkompletovali pokud možno co nejvíce ověřitelných zpráv a informací o interakci obyvatel této lokality Sibiře. V podstatě šlo o evenky a šlo i o takové prostě jakoby genetické směsice z Mongolie a tak podobně. To není důležité, kteří tam prostě tvoří jakési, nebo tvořili a ještě dodnes v podstatě tvoří takové hodně izolované uskupení ve smyslu různých vesnic, s tím, že ta vesnice je někde uprostřed té Sibiře, spojení je helikoptérou, protože tam se normálně jako není možný dostat a tak podobně. A tady tyto rodiny samozřejmě nebo lidé těch rodin, které žijí dneska, tak mají své tatínky, maminky a dědečky a pradědečky a tam všichni v podstatě, nebo z 98%, nebo skoro všichni byli lovci, že? Jo, kdy vlastně lovili zvěř a vydělávali kůže a ty kožešiny potom prodávali na trhu a z toho žili. No a jak se ty lovci potulovali, v podstatě tady v této oblasti, tak logicky vždycky čas od času narazili tady na tyto bambule, jo, které jsou paprskovitě zhruba těch 25 až 18 kilometrů kolem toho podzemního tyčového segmentu, který má ten schopnost se vysunout, jo, nad povrch. A když třeba jakoby pršelo, nebo přišla bouřka, bylo nějaký prostě nevhodné počasí, tak oni se schovávali uvnitř těch bambulí, protože ty bambule mají z jedné strany prostě jakoby výřez, kterým lze projít dovnitř a jste jako ve stanu, nebo jako v iglu, protože tam vevnitř nic není, je to duté a oni v té dutině vlastně vevnitř prostě si sedli a přečkali tam tu Sibérii, než to přešlo a pak zase vylezli ven. No a protože samozřejmě oni zjistili s tím svým prostým prostě intelektem, že jim to pomáhá tady v těchto případech, tak si zapamatovali, kde se nachází tady tyhle bambule a věděli o nich, zaznamenali si pozici a prostě i opakovaně je využívali. První poznatek, který spadá do toho našeho tématu, se týká toho ultrazvuku. Oni zjistili poměrně rychle, že když přiblížili ruku, jo, protože se chtěli vstát, tak prostě se jednou rukou opřeli o zem a druhou o stěnu, jo, zvnitřku. Ale když ani se nemuseli opřít fyzicky, ale když přiblížili ruku, tedy tu organickou hmotu, na několik centimetrů k té stěně, tak pocítili bolest a na rukách, na těch prstech nebo na dlaních jim vytryskla krev. A oni v podstatě viděli, že se pořezali. Měli řezná poranění. To infrazvukové pole, které bylo emitováno do vzdálenosti těch několika centimetrů, fungovalo něco na způsob ultrazvukové pily, nebo ultrazvukového řezného nástroje. To nebyl účel samozřejmě toho pole, ale to pole vyvolávalo tento efekt při přiblížení teda v rámci té organické, když se k tomu přiblížila organická hmota. Jo. Zajímavé bylo, že když vzali hůl dřevěnou a tou holí se přiblížili k té stěně, tak žádné reakce nedošlo. A normálně se té stěny mohly tou holí prostě dřevěnou nebo tím klackem se mohly normálně dotknout. Ale napřímo jako to prostě nefungovalo. Tam okamžitě rána prostě ostrá bolest, jako když prostě nožema přejdete si takhle prostě přes prsty, přes ruce. Jo? A tohle si samozřejmě velice rychle zapamatoval jako poznatek. Tady ty poznatky se předávaly z generace na generaci. Jenomže pak se začal projevovat druhý účinek, který byl podstatně plíživějšího charakteru. A to byl bohužel účinek, který je typický pro radioaktivní ozáření. Ono, když by do toho nitra, to oni potom to vědci z toho ústavu Putinova, to tam jakoby měřili a propočítávali. Oni kdyby tam vlezli jednou dovnitř, nebo možná jednou a pak ještě jednou za nějakou dobu, tak více by byli v pohodě, protože to radioaktivní záření nebylo nijak úplně extra silné. Ale bylo silné natolik, že když tam do toho vlesli, by třeba v rozpětí 5 let, 5krát nebo 6krát, tak nastal problém, který se objevil za x let později, kdy jim začaly vypadávat vlasy, začaly se jim dělat boláky prostě na pokožce, no typické, prostě typické příznaky nemoci z ozáření, to se potom samozřejmě i potvrdilo medicínsky. Ano. Takže ty segmenty, o těch segmentech, statických segmentech se dneska také ví a souvisí, protože hluboko v podzemí jsou propojeny ty segmenty na ten středový vertikální, na ten středový vertikální prvek. No a samozřejmě, my jsme to posledně řešili, nebo řešili, bavili jsme se o tom a diskutovali jsme se s Denkem z Malagy, ze Španělska, ohledně Tesly, protože to je jedna z mnoha teorií, které se zabývají problematikou vlastně kolapsu toho tunguského meteoritu. A já tedy respektuji, samozřejmě, to je jako velice důležité respektovat všechny tyto hypotézy a teorie a pracovat s nimi. Mimo to, ale já mám tady k dispozici rešerže právě z toho Petrohradu, kopie, kdy oni v podstatě jakoby přišli na to, a zase to berte hypoteticky, že za kolapsem toho tunguského meteoritu stojí tady toto sibirské zařízení. A je to velice zajímavé, protože v té Sibiři, v té podkamenné Tungusce, v té oblasti, se začaly dít velice zajímavé věci už několik měsíců předtím, než došlo než přišel 30. červen toho roku 1908. Ty věci začaly dít už v březnu. A já vám teď v krátkosti popíšu takové ty nejzásadnější události. Už v březnu si místní obyvatelstvo, to zase sezbírané, jo? A ty lidi neměli důvod kecat, prostě lhát nebo něco, protože jednak ty informace už byly součástí kronik místních a jednak prostě k tomu nebyl důvod. Tak to místní obyvatelstvo zjistilo, že z oblasti podkamenné Tungusky se hromadně začínají stěhovat zvířata pryč. Prostě jelení, srnci, medvědi, ptáci, to všechno začalo migrovat prostě pryč. A zjistilo se zpětně, že ta zvířata prstencově, to znamená všemi směry, odmigrovala. V podstatě, asi ne všechna, ale jako určité množství nezanedbatelné, odmigrovali do vzdálenosti 600 kilometrů. A to je dost. No, přesně 450 až 600 kilometrů. A to je teda docela dost. A zajímavé na tom bylo, že ta zvířata fungovala jakoby ve smyslu kolektivního vědomí, nebo kolektivního nevědomí, jak by řekl Jung. Čili oni to z hlediska epigenetiky prostě to měli v genech už, ten program. Oni nacítili, navnímali jisté spektrum jistých markerů, které sepnuli program v jejich genech, který zněl, seber si prostě baťužek, když to řeknu zjednodušeně, a prchej, protože se něco stane. Čili to zařízení tam muselo fungovat už xkrát v historii a prehistorii. Jo? Z hlediska vlastně toho, těch epigenetických vlivů na ten genom těch zvířat tam. Jo? To bylo v březnu. Stěhování probíhalo v březnu, probíhalo v dubnu, probíhalo v květnu postupně, až na přelomu května a června ta oblast jakoby působila, kdybyste tam byli, v tu dobu velice bizarně, protože tam bylo hluboké ticho. Žádný ptáci nespívali, prostě ticho, pusto, prostě jak úplně vyklizená oblast. A s prvním týdnem v červnu se začínaly objevovat na obloze velice zvláštní světelné jevy. A protože Pavlík mě tam heká, tak to znamená, že se někdo volá.
1: Ano, přesně tak. Mám tady dva telefony.
0: A já přeruším teda ten svůj výklad a pak se k tomu vrátíme.
1: Dobře. Tak, jste ve vysílání, můžete mluvit.
2: Jo, tak dobrý večer. Posluchačům, tady je Zdeněk Sikora ze Španělska.
0: A Zdeněk, ahoj, Zdeněk.
2: Ahoj. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tomu rozumím dobře, tak ty hovoříš o materiálech Valérie Uvarova?
0: Ano, jednak o materiálech Valérie Uvarova, protože Uvarov, on v tom institutu po určitou dobu fungoval, on tam pracoval, jo, určitou dobu.
2: Já jsem četl, ale... čili ta kniha Údolí smrti, Dolina smrti,
0: ano,
2: v ruštině, Dolina smrti.
0: Ano. Tam, on má poměrně velkou vypovídací hodnotu, jo, protože on ten Uvarov, on v podstatě jakoby opravdu dostal povolení z takových těch, řekl bych, vysokých míst, hodně vysokých, aby populární formou, ne vědecky samozřejmě, úplně jako nějaký vzorečky a tak, ale protože ty analýzy by tam mohl dát jako do toho, jo, chemické a já nevím jaké, informoval prostě veřejnost, jo.
2: Jasně. Tam je to ještě taková zajímavost, že lidé, kteří tam jezdili do té oblasti, aniž by znali, že tam ta technologie je, tak oni v podstatě se nemohli opít. To je taková perlička, vyšnička na dortu, že oni vlastně v té knize mu tam prostě, on se jich ptal, jak je to možno, tak já tě tam zavedu a to ukážu, kde to je, a tam můžeš pít, kolik chceš, té vodka prostě se neopiješ, jo, takže to je taková zajímavost. A to se týče vlastně, jak jsi mluvil o těch zvěřích, tak tam si myslím, že jedna taková zajímavost, myslím, která to jsem četl někde jde, ale v podstatě, jak se ten meteorit blížil, tak vlastně naše země má auru. Ano. A ta aura vlastně na mnoho desítek, 100 000 kilometrů, když vlastně vstupuje jakýkoliv takový objekt, jako je třeba meteorit, do její aury, tak vlastně ona jakoby ten magnetismus to vycítí a tohle to zprostředkovává vlastně ty impulzy pro ty zvířata, které potom utečou.
0: Ano, ano.
2: Aspoň, jo, jestli to chápu správně, dobře.
0: Přesně tak, ano.
2: Poslouchám.
0: Jo? Tak jo, super. Tak,
2: ještě to k tomu souvisí ještě jedna otázka, protože vlastně to, co jsi tu celou dobu mluvil, já to hodně kvituju, já jsem moc rád, že jsi to otevřel, protože mě se po těch asi 30 letech toho zkoumání, tak jsem pochopil jednu věc, a to se tě chci zeptat, jak se na to díváš, protože ten popis, který jsi ty dával v kontextu té, řekněme, pyramidy a z toho duchovního kontextu, řekněme, toho působení na lidstvo, na vědomí lidstva, ano?
0: Ano.
2: Tak v podstatě to je to, co ty jsi říkal, co se týkalo tedy té egyptské pyramidy, tak já teďka se bych chtěl zeptat na něco, co probíhá v současné době. A to probíhá na Krasnoj plošťadi, když to řeknu rusky,
0: ano.
2: Kde je mauzoleum a kde ano. Je v podstatě pyramida,
0: ano.
2: Protože mauzoleum je pyramida, kde leží Vladimír Iljič Lenin a v podstatě prostřednictvím, že ty kameny, všechno to bylo přivezeno z Iráku, to je prostě skutečně postaveno jako normálně klasická, jako zikkurat, pyramidální oblast a v podstatě lidi to ani neví. A teďka ty děti, všichni tam chodili, oni tam dávali ty čokolády, já nevím, prostě ty bonbony, oni tam všichni milionami tam chodí do toho mauzolea, oni tam speciálně vedou. A teď v podstatě, protože to má jakoby vliv nabírání, řekněme, pro toho člověka nějaké energie. A teďka otázka toho, možná něco v budoucnu s tím souvisí, řekněme to, protože ono to, co se říká, nevím, jestli to samozřejmě je pravda, že vlastně mu normálně rostou nehty, jako tomu Leninovi, což je taková jedna zajímavost. A ono s tím souvisí to, co říkal vlastně ten Valerij Uvarov, kterého si už zmiňoval, že v podstatě pro ty Rusy je to jakoby takové jakoby místo energetické, kde vlastně oni přebírají mnohem více jakoby ten, řekněme, částečně nevím, jestli to je ten kolektivní socialismus nebo kolektivismus takový, kdy vlastně jsou spojeni v jednom duchu. Jo? Jestli je to tedy tak, že to skutečně na tomto principu to teďka v tom tak to funguje a tak vlastně to byl i cíl vlastně ti, kteří to schvalovali, to mauzolum, mezi nimi byl i Vysarymovič Stalin a další. Jestli to teda tak skutečně, já si bych to mohl prosím tě nějak rozvést, jak ty mu rozumíš. Děkuju.
0: Ano, díky, tak to je velice zajímavý dotaz, který sice jde trošku, ale jenom zdánlivě, mimo problematiku, ale souvisí s tím také.
1: Ano,
0: já to vypnu,
1: protože tu mám další hovor, jo? Takže poslouchejte potom přes rádio, jo? Díky. No, já dopovídej. Nebo mám vzít rovnou další hovor?
0: Ne, já to dobře. Velice rychle. Tak jo. Já se zároveň záměrně vyhnu nějakému pozitivismu nebo negativismu v souvislosti s Leninem a s mauzolem, ale řeknu to tolik spíš technicky, že v podstatě celé mauzolum je unikátní, extrémně silné energoinformační pole s velice výrazným datovou potencií. A ty lidi, kteří tam stojí ve frontě, aniž o tom tuší, tak vlastně vstupují do bubliny toho energoinformačního pole o své vlastní vůli, přijímají široké spektrum programů, které se nakopírují do, tam to bylo do druhého, především do druhého a třetího typu éterického těla a následně fungují jako něco na způsob podvědomého programu, ovlivňující osobnost toho člověka. A říkám, já se záměrně vyhýbám tady pozitivismu nebo negativismu, můžete si o tom myslet samozřejmě, co chcete, někdo se na to bude dívat negativně asi a někdo třeba neutrálně. Nechci to tady rozebírat, i když bych mohl, protože samozřejmě mám na to nějaký svůj vlastní názor, ale řeknu ještě toliko, že to byl záměr od samého počátku, přesně v duchu toho kontextu, který zde zmínil Zdenek ze Španělska, že to bylo stavěno už jako jako nástroj, jako, promiňte mi ten výraz, zařízení, doslova do písmene, které mimo jiné bude fungovat tady tímto směrem. Jo? Takže bych k tomu, asi takhle bych odpověděl, jo, zjednodušeně. Abych dal prostor dalšímu dotazu.
1: No, momentálně to nic není. Takže, nebo dotaz, tady mám. Tady píše posluchač, to bylo za začátku. Dovoluji si upozornit, že Hermes Trismegistos, nebo jak to je píše, by mohl být biblickým Henochem, tedy ano, zasvětencem do sfér mimo naší planetu.
0: Ano, takové konotace existují. Uh-huh. Zase je to potřeba vnímat jako hypotézu, se kterou je dobré pracovat. A děkuji za tu připomínku, samozřejmě. Uh-huh.
1: Tak, a teď to mám ještě tady možná jednu otázku. Ne, tak to ne, to je něco taky osobního, takže to ne. No, tak pokračujeme dál, já do zatím.
0: A táží se, ty jsi tam neměl ještě jeden hovor, ještě jeden telefon?
1: Hele, teď volá znova, tak já ho vezmu. Moment. Tak, předpokládám, že se slyšíme. Halo, halo.
3: Dobrý večer. Dovolala jsem se do pořadu s panem Chvátalem.
1: Dovolala. Můžete mluvit, dokonce jste ve vysílání už.
0: Dobrý den, dobrý večer.
3: Děkuju. Dobrý večer, tady je Majka. Já bych se pana Chvátala chtěla zeptat na pohoří Bučedži. Já prostě takhle jsem poměrně dost nemocná a moc toho nevidím, takže nemůžu nic hledat. A tam v jednom pořadu pan Chvátal říká o bráně do ráje a o marněných slzách. A chtěla bych se zeptat, jestli je třeba možné se na to místo nějak dálkově napojit. Ale nejsem žádný odborník na meditace a nikdy jsem nic takového neskoušela, tak jsem jenom chtěla pana Chvátala poprosit, jestli třeba by mi řekl nějakou jednoduchou metodu.
0: To asi takhle si to netroufám, protože vás neznám a každá taková ta metoda, takové to praktikování je vždycky o tom, že já potřebuji trošičku nacítit toho človíčka. Akor, když jste říkala, že asi úplně zdravotně nejste úplně v pohodě.
3: No právě proto bych to chtěla zkusit.
0: Do toho bych asi nešel, ale existují cestovky, které v současné době, protože to Bučedži, to konkrétní místo, nebo ty lokality v tom Bučedži jsou už hodně jako známé a prostě víte, je to jako dejme tomu s těmi pyramidami v té Jugoslávii a tak dále. Ano. Tak oni už nastavili program pro zájemce, kteří, takže tam v podstatě v rámci té cestovky vás tam dopraví, nemusíte se o nic starat, máte tam ubytování, dopraví vás potom přímo do těch míst, jo, v tom Bučedži, které můžete navštívit a tak dále. A když jste fyzicky na tom místě, a já vám odpovím potom ještě na ten zpátky, půjdu k tomu, té první půlce toho dotazu, tak stačí, když v podstatě si vnitřně budete přát, jakoby přát a budete toužit, budete si přát a můžete si to i vizualizovat, můžete i v duchu si to nějakým způsobem popsat, ten stav konkrétní, kterého chcete dosáhnout v důsledku působení toho místa. A co se týče na dálku, jak jste se ptala na lokálně, ano. Tak dobře, já vám řeknu úplně triviálně jednoduchou věc, jednoduchý ano. Postup. Tady je důležité, abyste, a což na internetu ta možnost je, přes internet, když znáte ty lokality, Marnina, Slza a tak dále, ty znáte, tak si zadejte do vyhledávání, tak abyste získala nějaké fotky z toho místa. Ty fotky jsou k dispozici na internetu. A teď máte dvě možnosti. Já bych spíše na barevný kopírce, ale může být i černobílá většina, bych si tu fotku vytiskl, abyste nemusela sedět u toho počítače, v tom elektromagnetickém poli toho počítače. A postupuje to úplně stejným způsobem. Budete se dívat na tu fotografii, budete se vnitřně jakoby propojovat s tím místem, s konkrétní intenzivní žádostí, s konkrétní intenzivní touhou a přáním, které si můžete zároveň i odvizualizovat a v duchu samozřejmě s náležitým popisem. A tady to je individuální, ta minutáž je individuální, ale v podstatě já si myslím, že těch 10 minut zhruba by v tomto případě mohlo stačit. A nezapomeňte vždycky nakonec poděkovat za tu příležitost. A je to potřeba opakovat, systematicky a cíleně opakovat, třeba každý druhý den. Jo?
3: Ano.
0: Ale opakovat. Jo?
3: Nemusím se bát těch jakoby těch starodávných dáků, že tam na mě něco někde vyběhne.
0: Ne, to se rozhodně bát nemusíte.
3: Já tam jako chci, jenom s pozitivním jakoby úmyslem. Jo?
0: Ano, a to je o tom, co jsem tady řekl, ten princip toho vyzařování a přijímání. Čili vy, když se naladíte na frekvence tužby a přání zdraví, vnitřní, psychické a mentální pohody, tak v podstatě na té frekvenci budete i přijímat ty energie. Rozumíte?
3: Mm-hmm, jo? Dobře.
0: Takže budete se harmonicky v té harmonické likvotě prostě pohybovat energetické, vibrační.
3: Dobře.
0: Jo? Takže tady se, myslím, nemusíte ničeho obávat. Tohle.
3: Dobře. Děkuju moc, pane Chvátale. Děkuju. Naschledanou.
0: To se hezky. Naschled.
1: Tak, nic jiného tu nemáme zatím, takže nevím. Jestli ještě tam
0: tak,
1: něco šoupneš.
0: Pokračovat. Samozřejmě ještě, já nevím, kolik máme času.
1: 4 hodiny. Kdyby ještě dovolal?
0: Asi jo.
1: Možná, že jo. Tak já ho ještě zkusím vzít rovnou do vysílání. Tak haló, haló.
4: Haló, haló, tady jsem.
1: Dobře, dobře. Tak jo, jsi ve vysílání, můžeš.
4: Pozdravím pana Hlávku.
1: Dobrý, ale prosím rychle, jo, protože už volá další telefon.
4: Jo, a pane Chvátala, jo, no, jestli ví pan Chvátal o nějakých templářích, který když zrušili templářský řád, tak utekli pod ochranu Karla IV. Do Čech. A taky o templářích, kteří byli, se narodili v Čechách a byli v Čechách, takže o templářích českého původu, ať už minulosti nebo v současnosti, ale potom se pozdrli za zahraničí na dvůr Karla IV.
1: Dobře, já jsem teda velmi špatně rozuměl.
0: Ale takže...
1: Dobře, jasně, takže... jasně. Tak dobře, děkujeme, ahoj.
0: A vem další dotaz, já se tady k tomuto dotazu
1: vrátím. No, mezi tím samozřejmě.
0: Aha, mezi tak tím... až začne volat, tak ten další
1: pán, ano, ano,
0: tak mi řekni, jo. Uh-huh. Když Filip Sličný zrušil templářský řád,
1: tak už volá, 13. Tak už volá.
0: Dobře.
1: Tak já ho vezmu rovnou do vysílání teda. Tak halo, halo, slyšíme se?
5: Ještě jeden dotaz k tomu tématu mám, krátký.
1: Dobře, tak jste ve vysílání teďko přímo, tak teď je třeba to nějak zkombinovat.
5: Ano, halo?
1: No, prosím, jste ve vysílání.
5: Jo. Takže ještě jednou zde někde Španělska. Já mám jenom dotaz k té technologii, o které jsi hovořil na Sibiři. Jestli, protože tahle podobná technologie se nachází v České republice, jestli o ní víš, kde je.
0: Mm-hmm. Slyšel
5: ten,
0: jsem
5: ten,
0: to.
5: Ten, ono to vyna popsané v knize od Bergera. Berger v jedné z svých knih, která vyšla v češtině, tak popisuje, on tam má mnoho různých záhad a jednou z těch záhad je o jednom člověku, který se dostal právě v Čechách do takové jakoby propasti nebo díry, kde byla vlastně tahle ta technologie, ta kupolovitá kovová část. Takže to jsem se chtěl jenom zeptat.
1: Tak kde to je? Děkuji, kde to je teda, jestli můžu vědět?
5: Kde to je, jo.
1: tak to prozraďte, kde to je, tak to prozraďte.
0: Tady s největší pravděpodobností, zase když se opřu ještě o jiné informace, půjde o lokalitu a oblast, která se nachází v blízkosti Českého Krumlova při rakouských hranicích. A jak to, protože já tady nemám možnost to ukázat přesně, jako na mapě, tak zjednodušeně, když se podíváte na mapu, třeba přes Google Earth a budete se koukat na Český Krumlov, tak půjdete směrem doprava, jakoby k Jindřichově Hradci a zhruba ve vzdálenosti 1/3 od Českého Krumlova a 2/3 od Jindřichova Hradce je oblast, která je extrémně zajímavá z hlediska magnetogravitačních anomálií, které tvoří určitou velice specifickou formaci v hloubce od nějakých 150 zhruba do 250-280 metrů. A tady, nemůžu to konstatovat na 100%, ale tady v této lokalitě, na hrubo řečeno, v těchto místech by se mělo nacházet další technologické ohnisko, které je síťově nelokálně propojeno energeticky a datově s Velkou pyramidou, to znamená s Gizou. Samozřejmě na Sibiř, tam je ta technologie, o které jsme se bavili. Další ohnisko je v Brazílii. O to ohnisko mají v podstatě poslední roky permanentní zájem jisté typy mimozemských inteligencí. Mám k dispozici videa, na kterých jsou zaznamenány pohyby tady těchto entit přímo v jakýchsi ochranných oblecích, jakoby ve skafandrech.
1: Já to mohu do toho vstoupit? Já jsem tam dal tu mapu Český Krumlov a říkal si a Jindřichův Hradec?
0: No, ty jsi tam dal mapu, počkej, já to tady mám nějaký
1: Český malinký, Krumlov je to, tady, jak jestli vidíš moutu, to Český Krumlov tady.
0: Já si to musím rozšířit.
1: Ano, a Jindřichův Hradec, to je prakticky přes Budějovice.
0: Počkej, já to tady asi nerozšířím moc. No tak. Ten obrázek, jo.
1: Český Krumlov je tady, jak ukazuju ten obrázek, jo, teďko.
0: Počkej, já nepotřebuji tu fotku, tam je k ničemu. Kde je ten Český Krumlov?
1: Dej ho do prostředka.
0: Tak a jdeme doprava, tam jsou Mirkovice,
1: ano.
0: Tady je Velešín, jedeme
1: ano,
0: dál.
1: Ano, pak už je.
0: Velešín a a kde jsou hranice? Jedeme dolů trošičku. Tak a tady je trošičku to zvedni, jako kdyby jsme vystoupali do větší vejšky. Ne, do větší vejšky. Do větší vejšky, tak, ještě. Kaplice?
1: Kaplice, ano.
0: Ještě to zvedni trošičku vejš, ať vidím ty hranice. Jo. Tak, výborně. Český Krumlov, ona i Jindřichův Hradec nahoru, jako jo.
1: Právě, no.
0: Vzal jenom na hrubo. Ale tady přesně to jsou Kaplice, Benešov nad Čermnou a Majonty, tady ten trojúhelník. Jo?
1: Benešov na Černou, Kaplice, Majonty.
0: To je tady.
1: Jo, tady jde.
0: Majonty. Malo, tady je ta oblast.
1: Malonty.
0: Jo. A tady ta oblast, ten trůhelník, tak uprostřed toho trůhelníku, tak to je ta klíčová lokalita. Jo. Desky.
1: Tady?
0: Beziřičí. Desky.
1: Ano, desky jsou beziřičí. Tady. Meziříčí.
0: Tady ta oblast.
1: Meziříčí, jo. Tady, ano, tady to něco vidím.
0: Takhle, Lipto asi už takhle ne.
1: Mm-hmm. Meziříčí ne. Desky, tak.
0: Neuvedeme.
1: Dobře, tak jenom, aby se viděl.
0: A tady dokonce, když to zase zvedneš a půjdeme k tomu Českému Krumlovu trošičku zpátky, Kaplice, Český Krumlov, tak. Tak tady dle to je taky taková zajímavá věc, jak je Přídolí, tak tady v podstatě, kdybychom měli mapu, kde by byla znázorněna i jako výška v metrech, tak tady je prostě tady v té lokalitě jaký kopec a údajně, to je myslím tady, to je toto zrovna, ano, tady tento kopec a údajně na základě jak oni to nazývají, lidarové, ano, za pomocí lidarové technologie, tady by se uvnitř toho kopce měla nacházet sfinga. A ta sfinga je vlastně jako v dutém prostoru, v hloubce pod tímto kopcem a na tom lidaru se vykreslila ta struktura tak, že ona kouká směrem dolů k Egyptu. Jako směrem k jeho západu. Jo? Tak to je taková, taky taková zajímavost, která nás odkazuje na tu Gizu.
1: Dobře. Tak jo, tak to jenom se chtěl tak ukázat, že to lze, ale nevím přesně, že to tam je. Dobrý, tak jo, takže...
0: Jo, já děkuju tě za tu mapu. My jsme to takhle mohli trošičku zpřesnit.
1: Můžeš pokračovat dál, ale máme pět minut.
0: Máme tak už já nevím... pět minut, no, to já toho už moc neřeknu.
1: Právě, tak teďko by měl někdo zavolat.
0: Čas utíká jako splašený.
1: Ano.
0: Takže...
1: Já bych se zeptal posluchače ze Španělska, bych se, jestli si to teda identifikoval správně, nebo jestli myslel někde jinde, aby ještě zavolal, jestli je to možné, protože to mě fakt docela zajímalo, kde to tam může být, nějaká taková technologie. No, já to taky docela jsem tam byl, ale už mě dovolá, tak uvidíme.
0: Já se budu muset podívat zpátky do toho Bergiera, já ho tady mám zrovna, někde jsou do okolností. Tak já mám i první vydání. Z roku, 67.
1: Ano, jste ve vysílání teda. Tak. No,
5: takže zde někdo zpátky ze Španělska. Tam je to v té knize napsané, já tu knižku musím vytáhnout a tam v té knižce to popisuje, kde to je, jo. Takže já si myslím,
0: no,
5: že to asi
0: tam to, tak, tam to popisuje, no.
5: No, takže já si myslím, že to je přesně tak, jak to bylo řečeno tady na těch mapách, jo. Mm-hmm. Ale ještě vím, že ještě musím najít nějaké dvě knížky a to není jenom jedno místo, kde se tohle to zmiňuje v Čechách, takže, ale to teďka nejsem schopný samozřejmě říct, asi to trošku musím urovnat hlavě a samozřejmě se na to mrknu a zjistím podrobnější informace, ale tady k odborník je náš na slovo za tím, to určitě všechno bude vědět.
0: Ne, prosím odborník. Ty jsi odborník.
5: Já mám teda ještě tady jeden takový dotaz, ale to předpokládám, ono to bude spíš otázka toho na ty další pořady, protože jestli chápu dobře, jak jsi začal zmiňovat o tu oblast medicíny a toho lékařství. Tak já rozumím tady tomu dobře, že vlastně faraon, jak si postavil teda tu, nebo jak byly postaveny ty pyramidy, tak ti faraonové to mohli využívat tím způsobem, že vlastně když vezmeme 7 čaker člověka a teďka když se vlastně našla hrobka Tutanchamona, tak on byl vlastně v těch, tak jak je to vlastně v tom sarkofagu, tak jich tam bylo jakoby dohromady 7 podle těch jeho čaker a potom další část, to jsou té dalších těch 5 bodů, které se týkají klasického oheň, voda, vítr, vzduch a éter, těch 5 částí, čili dohromady je 12 a prostřednictvím toho nějakým způsobem potom ten faraon prostupoval, tedy spojoval se s tím kosmem. Jestli to teda chápu takhle ve zkratce, jestli to chápu teda tak správně. Tak
1: a já už musím pomalu zastavit, protože bude konec pořadu, tak děkujeme za zavolání a Jardo, jestli zkus nějak v rychlosti odpovědět. Děkujeme.
0: Tak já o tom budu podrobněji hovořit potom v těch dalších částech tady tohoto našeho vysílání, tohoto tématu, ale v podstatě řečeno velice obecně, je to v intencích toho, co říká Zdenek. Jo? Takže to jakoby potvrzuji. Jo? Ale budeme se tomu věnovat. Jo? Podrobně, jo? Se všemi důsledky. A takže to je téma, podtéma, které nás teprve ještě bude čekat,
1: výborně. No tak my se rozloučíme pro dnešek, protože máme za minutu 11. Já teda musím tady upozornit na dnešní zase kalendárium, kde pak jsem to viděl, kalendárium číslo 79. Připraveno dnes se Zdeňkem Štěpánkem Leonardem Cohenem a dalšími. Tak to slibuje Michal z Prahy. Tak, no a to je pro dnešek všechno. Jardo, já se s tebou moc a moc loučím. Bylo to zase zajímavý velmi a i podle ohlasů to bylo opravdu velmi zajímavé. Takže příště opět další část.
0: Dobře, Taky se loučím, přátelé, s vámi. Přeji vám hezký zbytek večera a načaté noci. Pavlíku, tobě taktéž a budu se těšit, že se uvidíme, uslyšíme zase za týden v pondělí.
1: Pondělí, ano, ano, ano, určitě. Tak jo, mějte se moc a moc krásně a já se s váma teď loučím. Zítra bude pořad, myslím, ze studia RAI s Petrem Poláčkem, takže já mám zítra pauzu, pak bude ve středu s Oldou Lukášem, a myslím, že to bude repríza, a ve čtvrtek bude opět po delší době Petr, já se jako nemůžu vzpomenout, no, ty jména, ty mi dávají, ale bude to cestopisná záležitost, on cestoval po střední Asii, a myslím si, že to bude hodně fotek, hodně zajímavého, ale od 5 hodin. Takže můžete se na to těšit. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.

Tak ještě taková maličká nesrovnalost, protože dnes to byla repríza, tak pozvánka na kalendárium, která tam byla, tak byla špatná, takže vám opět říkám, nebo opět vám tady řeknu to správnou pozvánku, takže dnes to bude velký kalendárium věnované narozeninovým výročím závěru září, například Jaroslavu Ježkovi, Dinu Rídovi, Janu Nedvědovi, Zdeňku Štěpánkovi a dalším. Takže to je to správný téma na dnešní kalendárium. Poslouchejte. Ahoj, ahoj.

0: Přepojujeme.
1: Vážení posluchači, vítejte u dalšího kalendária, které věnujeme osobnostem narozeným ve znamení vach, to jest koncem měsíce září. Poslechneme si reprízu kalendária číslo 79 z roku 2024 věnovaného tomuto období a těmto osobnostem Rupert Hine, producent, Leonard Cohen, Věra Ferbasová, herečka, Don Preston z kapely Mothers of Invention, Zdeněk Štěpánek, Nick Cave, Dean Reed, Joan Jett, Jan Nedvěd, Shel Silverstein, písničkář, Jaroslav Ježek, Don McLean, písničkář, Brian Ferry, zpěvák, Boři Vojna Vrátil, George Gershwin, Záviš, kníže pornofolku a Randy Bachman z kapely Bachman Turner Overdrive. Příjemný poslech přeje Michal Kyselka. Vážení posluchači, vítejte u 79. kalendária. Je to 39. týden roku 2024. Od mikrofonu u této první části vítá Michal Kyselka. 21. září byl Leonard Cohen. Oslavil 80. narozeniny. Tento světově proslulý písničkář nahrál méně známou skladbu, Když padla dvojčata 2001 11. září v New Yorku. Píseň se jmenuje The Day They Wounded New York, den, kdy zranili New York.
2: Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort since that day they won't.

77 roků by téhož data 21. září oslavil producent hudebník Rupert Hine, mýval kapely například Quantum Jump, hodně produkoval třeba i Kevina Ayerse a sám na svém prvním solovém albu měl takovouto zádušní gangsterskou písničku Dark Windows, tmavá okna. Aneb chceš se stát hrdinou v kufru černého Cadillacu?

0: Rovněž 21. září uběhlo 111 let
1: od narození herečky Věry Ferbasové. Tak to na ní vzpomíná její souputnice Eva Gérová.
2: Umírněná, klidná a velice milá a velice hodná ženská. Když člověk si uvědomí, že ona neměla žádnou hereckou přípravu, ona byla vlastně vyučená sekretářka, že?
3: Ano, ona měla obchodní školu.

Vesnice, tři muži ve sněhu, srdce v soumraku, sextánka, rozkošný příběh, na té louce zelený, manželství na úvěr, komediantská princezna. 37. Žena pod křížem, vdovička spadá z nebe, mravnost nade vše, falešná kočička, děvčátko z venkova. A 38. Vandiny trampoty, Slávko nedej se, slečna matinka, pozor straší, Andulka vyhrála. A film Panenka, ve kterém Věra Ferbasová hraje robotku.

Zkuste si mě na dvě splátky, já se vždycky vyplatím. Nikdy nesplouznu, nikdy nezbuknu, ani formy nestratím. Můžete mě

0: robota.
1: Hráč na klávesové nástroje Don Preston 21. září oslavil 94. narozeniny. V 60. letech byl členem Mothers of Invention skupiny Franka Zappy, hrál například také s Yoko Ono. Invence a hráčské umění souboru byly obdivuhodné. Poslechneme si písničku s netypickým vyzněním pro Franka Zappu, který často ironizoval hnutí hippies. Zde se pro změnu pozastavuje nad policejní brutalitou a ignorancí rodičů v době války ve Vietnamu.

0: 22. září, včera, uteklo již 128 let,
1: kdy se narodil herec Zdeněk Štěpánek. Pustíme si, jak čte rezoluci po atentátu na Heydricha. V jeho hlase je, myslím, patrný tlak, který na něj byl vyvinut, když z jeho úst musela zaznít.

0: tato mrazivá slova.
1: Sloutný pane státní prezidente, české kulturní organizace shromážděné dne 18. června 1942 na manifestační schůzi zvolané Národní radou českou ujišťují vás, že zůstávají věrny politickým směrnicím, kterými jste se řídil, když jste dne 15. března 1939 ve své moudré rozvaze položil osud českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše a uznal takto před celým světem, že naše místo v Evropě může být jedině po boku mocného souseda, který ústy svého nepřekonatelného nejvyššího představitele přijal český národ pod ochranu německé říše a slíbil zaručiti autonomní vývoj národního života národa českého a jeho vlastní svébytnost.
0: 67 let oslavil 22. září Australán, kdysi zlobivák, muzikant, básník, spisovatel Nick Cave, u nás velmi populární, nejen mezi ženami,

0: 86 let by rovněž 22. září oslavil
1: Dean Reed, přezdívaný Rudý Elvis. Jeho historka je známá, ať už to byl neúspěch jeho hudební kariéry v Americe, anebo ideologické přesvědčení, které ho přinutilo se z Ameriky vystěhovat nejdřív do Jižní Ameriky a potom do Evropy, byl odpůrcem a kritikem kapitalismu, alespoň se tak tvářil, takže našel ornou půdu ve východní socialistické Evropě. Chvilku žil v Itálii, pak se usadil v Německé demokratické republice, hodně točil filmy. Z našich zpěváků mu byl blízkým přítelem Václav Neckář a sám Dean Reed byl podezříván, že spolupracuje se CIA, KGB a východoněmeckou Stasi zároveň. Pravdu těžko dohledat, zrovna tak jako o konci jeho životní pouti, tragickém utonutí, které někteří považují za sebevraždu a někteří dokonce za vraždu. Poslechneme si jeho vystoupení z pražské Lucerny na podporu Chile.
2: Here's a song, l'unidad popular in Chile. Está prohibido ahora, pero nosotros lo cantamos en cada lugar en el mundo, donde hay un hombre, un ser humano que cree en la libertad.

0: Zpěvačce Joan Jett bylo včera 22. září 66 let a stále bez bázně a hany brázdí svět se svojí kapelou Black Hearts. Joan je původem z Pensylvánie, od roku 1972 žila v Los Angeles, kde o 3 roky později s pomocí producenta Kima Fowleyho založila skupinu The Runaways. Skupina se rozpadla v roce 1979, kdy Joan Jett nastoupila solovou kariéru se svojí cover verzí písně I Love Rock'n'Roll, zdolala americkou hitparádu a bývá označována jako královna rock'n'rollu.
1: Toliko pro první část kalendária číslo 79. Od mikrofonu se prozatím loučí Michal Kyselka, ne na dlouho, za chvilinku tu bude páteční druhá část.

Hezký večer, vážení posluchači, dneska tady máme pátek 27. září 2024, u mikrofonu Michal Kyselka, druhá část kalendária číslo 79. Toto letí. 24. září oslavil Jan Nedvěd 78 let. Když jsme minulý týden vzpomínali nedožité narozeniny jeho bratra Františka, tak to pochopitelně svádí k tomu, abychom si poslechli jejich společnou píseň ještě z dob, kdy byli členy skupiny Brontosauři. A pravda, to bylo ještě dávno, dávno.

0: 94 let by 25. září oslavil
1: Shel Silverstein, americký básník, textař, spisovatel knih pro děti, skladatel, scénárista, kreslíř, zpěvák. Napsal hit pro Johnnyho Cashe o chlapci, který se jmenuje Zuzanka, Boy Named Sue, ale především skládal pro kapelu Dr. Hook and the Medicine Show. Jejich první hit z jeho pera se jmenoval Sylvia's Mother. Příběh písničky se odehrával ještě za časů telefonních budek, kdy v Americe byl na čtvrták vymezený čas a když jste chtěli volat déle, tak vám robot oznámil, že musíte vhodit další minci. No a to bylo o nervy, když na druhém konci byla pouze matka Sylvie, která ji zapírala. U nás ji naspíval Petr Spálený pod názvem Sylvie nemá čas, ale my se zaposloucháme do originálu.

0: Jedna z prvních našich písniček s Ježkem byla Tři strážníci roku 1928. Ježek sobě a nám dvěma tento titul oficiálně udělil. My tři strážníci si přece rozumíme, veď? Říkával s oblibou, kdykoliv jsme v blázinci zákulisí nebo nad jeho pianem rozřešili ve spolek nějaký zmatený a beznadějný problém, který ohrožoval premiéru. Toliko citát Jana Wericha o Jaroslavu Ježkovi. Od jehož narození 25. září uplynulo 118 let. Jaroslav Ježek zemřel ve věku 35 let v New Yorku a pustíme si z jeho dílny písničku Teď ještě ne z filmu Ze soboty na neděli, kterou naspíval Jaroslav Gradwall.
1: Páté se dívka líbí, večer oslní, při večeři leco slíbí, kdy to vyplní. Muž si myslí, na co čekám, slib je přece slib, pojďme slečno ještě někam, čím dřív, tím líp.

0: Další zmínka výroční patří Brianu McLeanovi z kapely Love, jenž by se 25. září dožil 88 let.
1: Americký skladatel, zpěvák, který spolu s Arthurem Lee působil na Los Angeleské scéně v 60. letech. S Arthurem to byly dva kohouti v jedné kapele, písničku Oranžové nebe napsal Brian McLean a zpívá jí Arthur.

0: 79 let oslavil 26. září zpěvák, skladatel, romantik Brian Ferry, frontman skupiny Roxy Music,
1: jehož by bylo obtížné žánrově zařadit. Někteří váhají mezi glam rockem, art rockem, new wave, prostě anglický distingovaný pop rock. A na obalech Roxy Music oslnivě krásné ženy, sirény, prostě Brianovy muzy.

0: Kdo by neznal sympatického herce Bořivoje Navrátila?
1: 26. září by býval oslavil 91. narozeniny.
0: Ano, to je ten podivný chlapík z Knoflíkářů. On je člen činohry Národního divadla, ale též divadla Na zábradlí. Hostoval v činoherním klubu divadle pod Palmovkou ve Švandově divadle i mimo Prahu. A byl to také pedagog. V dobách, kdy televize teprve začínala nabírat barvy, běžel například seriál o československé armádě, kde hrál Bořivoj Navrátil strejdu kapitána. Poslechneme si jej v Zahradách samoty od Olgy Nitrové.
2: Zahradách samoty. Samota může být pokladem nedozírné ceny. Být sám znamená velmi mnoho. V samotě totiž tajně rýžujeme své zlato. V samotě si lížeme utržené rány, znovu nabýváme sil, účtujeme a sbíráme odvahu pro nové výboje, pro nové cesty, za sny, za činy. Je jistě pravdou, že inspirace může přivodit samotu kdekoliv. Vymaže rušivé momenty, přehluší druhořadé ilustrativní dojmy. V potřebných chvílích je důležité být pánem své samoty i uprostřed davu. Paní samota je královna. Je to vznešené veličenstvo. Je dobře umět být jejím králem a ne otrokem. Královská samota je vesmírný kompas. Je to podaná ruka tajemství. Na hladinu mysli možná vplují verše a budou patřit třeba Lorenzi Ferlinghettimu. A bílé sfingy náhody dosud drží jazyk za zuby na cestách v pouštích budoucnosti.

0: Úderem 26. září uteklo 126 let,
1: kdy se narodil americký skladatel a pianista Jacob Gershwin, známý co by George Gershwin. Se svým bratrem a textařem Dibo Haywardem složili písničku Summertime pro operu Porgy and Bess v roce 1935, drahokam mezi písněmi, který si teď poslechneme v podání

0: Záviš vlastním jménem Milan Smrčka, zvaný též kníže pornofolku, zpěvák, písničkář a básník.
1: Dnes, 27. září roku 2024, slaví 68. narozeniny.

0: Kanadský rocker dřevorubeckého vzezření Randy Bachman, někdejší gitarista skupiny Guess Who, později se svým bratrem v Bachman Turner Overdrive,
1: rovněž dneska slaví 81. narozeniny.
0: Již v 70. letech jsme pořadu Větrník poslouchali tento hit You Ain't Seen Nothing Yet.

A to je pro dnešek všechno týkající se kalendária číslo 79. V pondělí naslyšenou se těší opět Michal Kyselka.

románu Na cestě. Poprvé jsem potkal Deana Moriartyho krátce poté, co jsem se rozešel se ženou. Právě jsem se zotavil z těžké nemoci, o které se nebudu rozepisovat. Kromě toho, že měla co dělat s tím úmorně vyčerpávajícím rozchodem a s mým pocitem, že všechno je mrtvé. S Deanem jsem se seznámil v době, kdy se mi začínalo dařit líp. To znamená, že jsem začínal aspoň trochu zvedat hlavu. A Dean mi do života vnesl přesně to, co jsem potřeboval. Šílenou, tryskající energii. Divoké nadšení pro všechno, co se hýbe, směje a jede dál.

jste nikdy nevěděli, co udělá v příští vteřině. Mohu vás vytáhnout z postele ve 3 ráno, abyste jeli stopem do Denveru. Mohl se na ulici najednou zastavit, zadívat se na oblohu a říct: Bože, to je krása! A pak se rozeběhnout za nějakou holkou jen proto, že měl zrzavé vlasy, byl blázen. Ale takový blázen, který vám připomněl, co znamená být naživu.

Jediní lidé pro mne jsou blázni. Ti, co šílí touhou žít. Šílí touhou mluvit. Šílí touhou být spaseni. Prahnoucí po všem najednou. Ti, co nikdy nezívnou a neřeknou nic všedního. Ale hoří. Hoří. Hoří. Jako báječné žluté římské svíčky. Vybuchující. Jako pavouci napříč hvězdami. Uprostřed vidíš modré centrální světlo. A všichni kolem volají.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chceníři, mý drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu

Tak, to se říká pořádně to nažavit. Tak, roztáhnem a přátelé, já jsem byl pozván na padesátiny Jindřicha Reichla. Člověka, se kterým se znám zhruba 6 let a poznal jsem ho v době, kdy byl šéfem pražské Trikolory a já jsem tenkrát pro ně dělal PR kampaň, protože jsem byl v poslanecké sněmovně jako asistent 6 let, což není žádné tajemství, jsem to říkal mnohokrát. A dělal jsem ještě pro různé politické strany, ale pro koho bych teda nikdy nedělal, tak jsem nikdy nedělal, dělat nebudu pro Piráty, STAN, TOP 09 a tak dále. Jo. To znamená, proto bych nikdy nepracoval, ale dříve jsem se tím poměrně dost zabýval, tím PR, takže takhle jsem poznal Jindřicha Reichla v době nejhlubšího covidismu, kdy on byl jediný, který v centru Prahy, nebo jeden z mála, měl v podstatě otevřenou restauraci, nebo spíš takové zázemí, řekněme, nebylo to oficiálně samozřejmě, nebylo to tak, že by tam člověk přišel, něco si koupil, to prostě bylo zakázáno, to si všichni pamatujeme, ale mohli jsme se tam scházet, takže mnozí politici, byste se i divili, se tam scházeli. A já jsem takhle Jindru poznal a posléze tedy, když opustil Trikoloru a zakládal pro, tak se na mě obrátil a já jsem mu říkal, proč si myslím, že by člověk měl jít radši do nějaké zavedené strany a tehdy jsem mu tedy říkal SPD. No vidíte, rok se s rokem sešel, nakonec je pod SPD, i když je předsedou strany pro a já musím říci, že ta atmosféra včera na Šebráku byla naprosto skvělá. Jsem rád, že se to podařilo v podstatě utajit. Já jsem neudělal jednu jedinou fotku, ale fotil jsem se spoustou z vás, protože Jindra požádal hned na začátku, aby lidé nedělali hromadné fotky a neposílali je na sociální sítě. Proč? No protože, přátelé, je to tady jako za bolšána. Lidé se vyhazují z práce za to, že se nedej bože s někým vyfotí a kamarádí, nebo jim to minimálně v té práci stěžují a koukají na ně potom třeba skrz prsty sousedé a podobně. Tady se trošku zastavím, přátelé. Pokud dojde k válce, tak víte, z koho musíte mít největší strach? Já to řeknu úplně na rovinu. Bohužel ze svého souseda a čest výjimkám. Protože tomu tak bylo vždycky v minulosti. A člověka to úplně zaráží, že vlastně se ta společnost tomhle tom nikam neposunula. Ale já chci být dneska pozitivní. A toto video bude veskrze pozitivní. Já nejenom, že natočím medailonek, protože se mě spousty z vás ptají, koho bych volil, kdybych byl v tom obvodu. A pokud tam někoho znám, tak jestli bych ho nemohl doporučit. Pojďte se, přátelé, já si za nikoho prsty pálit nebudu, protože nikdy nikoho neznáte úplně dokonale. Já vám jenom řeknu, koho bych volil já, kdybych byl v tom daném obvodě. No a ten medailonek, krátký, se budu snažit do 5 minut natočit, tak budu teď dávat vždycky po zprávách a bude to až do voleb. Takže o to jsem byl požádán včera několika kandidáty a kandidátkami, hlavně do Senátu. A já nemám problém je podpořit, protože takhle, přátelé, vy víte, že já Senát považuji za naprosto zbytečnou instituci. Já osobně, kdyby to bylo v mé moci, tak bych Senát zrušil. Ale protože na to zřejmě nikdy nebude potřebná většina od doby založení, to znamená od roku 1996, tak hold tady ten Senát musíme přežít nějakým způsobem. A když už teda ten zbytečný Senát tady je a dokáže velmi znepříjemňovat život koalici, a teď teda zrovna koalici, která sice není úplně ideální a já proti ní mám řadu výhrad, ale pořád je to lepší, než aby tam byl Pětr Fialenko nebo nedej bože Piráti a dozimetrický STAN. To si myslím, že se asi shodneme. Třeba paní Šebelová, to by byla naprostá katastrofa. Takže, nebo Evička Tričko a jí podobní. Takže přátelé, ať se nám to líbí nebo ne, máme tady jisté národovecké kandidáty a kandidátky. Největší problém je v tom, že se tvoří různé skupiny lidí, kteří tvrdí o těch druzích, že nejsou žádnými národovci a že to je podvod a tak dále. Může to tak být. Já nestojím ani na

jedné z těchto stran barikád, protože já jsem komentátor. Já nikam nekandiduji. Můj zájem v tom není žádný jiný než obyčejný občanský zájem. Takže i takhle se k tomu stavím. Někteří ty kandidáti pro mě nejsou úplně ideální, ale je to pořád lepší než to, co by tam mohlo znovu se do Senátu dostat. Takže tím Senátem začneme. To znamená, v senátních volbách podporuji například Peťu Redovou ve Znojmě. Byl bych moc rád, aby tato ženská se dostala do Senátu. A není to jenom otázka toho, jak často slyším, on nebo ona si to zaslouží. To není otázka zásluh. To je otázka, jak ten člověk se prověřil v době, kdy je špatně. Protože když máte pohodu a klídek, tabáček, tak to jsou miloučcí lidé a pohodoví a nakecají toho taky spoustu. Ale ve chvíli, kdy přijde nějaká krize, jako jsme tady měli krizi covidismu, nebo krizi teďkon ohledně Ukrajiny, tak se ukáží ty skutečné charaktery těch lidí. A to ještě nemáme válku. Kdybychom tady měli válku, tak je to ještě mnohem horší. A ti lidé, do kterých byste to úplně nejméně řekli, tak ti jsou zpravidla potom těmi nejhoršími. A lidé, kteří vypadají nenápadně, tiše, utáplé a tak, tak se nakonec ukáží jako největší hrdinové. Bylo tomu tak v minulosti mnohokrát a nevidím důvod, aby to bylo v přítomnosti nebo v budoucnosti jinak. To se prostě nemění, tohleto. Ta společnost se nikam neposunula. Od druhé světové války. My jsme nezmoudřili ani o trošku. To, že dneska s váma dokáží takto komunikovat a s desítkami tisíc lidí denně se bavit prostřednictvím obrazovky, displeje, počítače, telefonu a dokáží vám předat zprávu aktuální z celého světa, kdekoliv, kde je přístup k internetu, tak to nedělá lepšího člověka, nebo že si jako že jsme jako chytřejší nebo moudřejší. Ne, v žádném případě. Jenom máme tyhle ty možnosti a mnohdy je to spíše na škodu, protože dříve, než se k vám ta zpráva dostala, tak jste si tak to muselo projít tiskem. Šlo to do tiskárny. Tam to někdo musel kontrolovat na těch offsetových tiskárnách. Ráno jste si museli jít ty noviny koupit, nebo vám je donesl Kamelot a tak dále. Vy jste si to museli přečíst. Vy jste museli přemýšlet. Vy jste si o tom mohli popovídat se sousedy, doma s rodinou a tak dále. A než jste si udělali úsudek, tak to mnohdy trvalo několik dní. Dneska jsme v totální záplavě zpráv a je to takzvaná, já se snažím to slušně vyjádřit, protože anglický výraz je shitstorm, což je bouře, to druhé, a to první je trus. Tak, to řeknu takhle slušně, takže jsme zahlceni trusem, doslova. A vyznat se v tom je obrovský problém. I pro mě samozřejmě, já nejsem žádnou výjimkou. Já jenom prostě spojuji ty zprávy a hledám mezi nimi toky peněz. A díky tomu se možná nepletu z těch 85%. A já bych prostě byl rád, aby tam takový člověk jako Petra byli. Takže to je jedna z kandidátek. Další. Jan Skalický Děčíně. Honza je takový kulomet, někomu to třeba nemusí vyhovovat, někdo už si řekne, že je toho moc, že on to vždycky tak jako přepálí některé ty věci, ale na druhou stranu je to jeden z největších odborníků na to, co slyšíte v pozadí a některým lidem to vadí, šumění vody. To znamená, ten člověk se o vodě, to, co on ví o vodě, tak to je neuvěřitelné. Já, když něco potřebuji, tady se leze nějaká myš. Já, když něco potřebuji vědět o vodě, tak se právě vždycky radím s Honzou. Ale to je pořádná, počkejte. Tak jsem zpět potkan. Přátelé, já, když něco potřebuji vědět o vodě, tak se zásadně obracím právě na Honzu Skalického, protože jestli se tady někdo v České republice vyzná v tocích a v tom, jak to funguje, a mušenka,
Pražák. Takovou pauzu. Tak je to právě Honza Skalický. Honza Skalický z těch všech kandidátů, co kandidují, tak na tom zamakal nejvíce z jednoho prostého důvodu. On se domluvil napříč, to znamená, on se domluvil s SPD, on se domluvil s Trikolorou, on se domluvil se Svobodnými, on se domluvil s ANEM a tak dále, aby tam proti němu, aby si nekonkurovali. Je to člověk, který opravdu o té vodě, o řekách, o přehradách, o spodních vodách, o tom, jakým způsobem kondenzuje voda a tak dále, ví jako jeden z nejvíc vůbec v republice. Takže já osobně, kdybych mohl, tak ho děčině podpořím. Stejně jako bych podpořil Peťu Rédu ve Znojmě, tak jeho bych podpořil právě děčině. Jo? Tak, další kandidát je Milan Loprais. S Milanem se také znám nějaký ten pátek. Velice chytrý, takový rozvážný člověk. Kandiduje v Ostravě, tam jsou 3 obvody. Další doplňující volby tam budou za 2 roky, když budou krajské volby. Takže tohle není jeho jediná šance, může kandidovat i za 2 roky. A ten, kdo proti němu kandiduje v tom ostravském obvodu, tak je velmi známý gynekolog, který je ještě navíc u lékařů bez hranic. Takže ta šance Milanovo tam není příliš velká. Ale zase mu pomáhá to příjmení. Jenomže tady nejde jenom o příjmení. Kdyby se jmenoval Milan Novák, to je úplně jedno, kdo má jaké příjmení, jaké příbuzné, sebeslavnější. Samozřejmě, že Loprais to je jméno, které zní. Ale on ještě navíc je opravdu člověk, který, když může, tak pomůže. A má za sebou životní zkušenosti, takže já osobně bych jeho volil, kdybych byl v Ostravě. A byl bych rád, kdybychom ho podpořili. Kdo je tam další do toho Senátu? Máme tam ještě někoho? Na tě teď tak přemýšlím. Určitě tam, kde uvidíte, že kandiduje SPD, jako myslím, že pan Kobza taky bude kandidovat, jo, tak je podpořte. Protože, nebo když tam bude ANO proti liberálu, vědte si, že oni vyhrávají z toho důvodu, že drží pohromadě. To je ten důvod, proč oni vyhrávají volby. Protože oni drží pohromadě. Jediný, kde to neplatí, tak je teďko v Plzni, jak je Řehka. Tam se trošku jako rozdvojili, takže to bude ještě legrační sledovat. Ale jinak všude drží. A Láska samozřejmě, ten jim v tom udělá dobrý madlajs v Praze. Jo? Ten taky jako ví, ten cítí peníze už na dálku. Takže tak, takže podpořte, přátelé, národovecké kandidáty a kandidátky. Je nás zhruba 15%, víc nás není. Jo? Jednou se to otočí. Mně se včera, to byl nejčastější dotaz, který jsem včera dostával, je proč je tady ta scéna tak rozdělená a proč je nás tak málo? Je to jednoduchý, přátelé, protože my tady nestavíme mešity. My tady máme relativně bezpečno. My se ještě nemáme tak špatně. Proto v Německu se probudili a na rozdíl od nás chápou, že pokud tam nedojde ke změně o 180 stupňů, tak oni končí. Prostě Německo už dávno není Němců. Ale je, kdyby to ještě byly aspoň jako Auslandři, jako nám říkali nám Čechům, Moravanům, Slezanům, nebo Turkům a tak, ale to, co tam mají dneska, to je naprostá katastrofa. Takže proto tam AfD vítězí na jedné straně a na druhé straně je právě Die Linke, což jsou zelený blázni, prostě vyloženě. To jako zelený vedle nich jsou modrý v podstatě, protože to je to muslimské bratrstvo, právě třeba v Berlíně. Díky Orbánovi a díky plotu, který byl v Srbsku postaven, tak my tady na tom nejsme tak špatně, ale to se může lusknutím prstu změnit. Pak už taky může být pozdě, přátelé. To znamená, ti lidé dneska si pořád říkají, ještě to není tak špatný, mámo, jo. Ještě to není, aby tam byl ten Jindra. Například.
Jo? To nemusí být jenom Jindra, to může být Zuzka Majerová, to může být kdokoliv. Zkrátka, my, pokud budeme neustále opakovat stejnou chybu a budeme volit to takzvané menší zlo, nějakou jemnější, dneska se tomu říká soft verzi, no tak potom se nemůžeme divit, že budeme platit příští rok poplatky, proto se nemůžeme divit, že tady nemáme zákon fara a tak dále. A znova zopakuji, já Senát považuji za zbytečný, osobně bych Senát zrušil, ale nemůžu to změnit. Když to já nemůžu změnit, tak aspoň chci, aby tam byli lidé, kterým jde aspoň trochu o věc. Pojďte se, přátelé, já vůbec netrpím žádnou desiluzí, že nejsme jako hraboši, že nejdeme pod sebe. Jo? Ale pořád ještě věřím, že existují lidé, kteří skutečně pro tu společnost chtějí něco dělat. No, a to, že se chce mít člověk dobře, to já někomu nevyčítám. V žádném případě. Takže bych vás chtěl o tohleto poprosit, přátelé. A stejně tak budu rád, když mě budete psát do komentáře, protože já nejsem žádný děd vševěd. Máte někde kandidáta, kandidátku, který není vidět a vy ho znáte osobně z toho města a víte, že je dobrý nebo dobrá, no tak mi napište. Já toho člověka rád podpořím. A teď se dostáváme k komunálním volbám. Já začnu u nás tady v Českém Krumlově, přátelé. Já bych vás chtěl požádat o něco, co se tady nikdy nestalo. V Českém Krumlově kandiduje 12 partají, což je samo o sobě naprostá šílenost. To je, není normální. Jo? A stane se tady něco, co se tady nikdy nestalo. Našeho Jirku, pana doktora medicíny Jiřího Kopala, podrazili, protože on měl být původně na jiné kandidátce a oni mu týden předtím řekli, že ho tam nedají. Proto on jako první člověk od roku 1989, ale i předtím, to se nikdo nikdy nepokusil, kandiduje sám pro Krumlov za korunu českou. Je tam sám, to znamená, aby se dostal do zastupitelstva podle toho našeho s prominutím debilního volebního systému, který je všechno, jenom ne prodemokratický, protože tady nemáme přímé volby jako na Slovensku, kde si zvolíte svého starostu, svého župana a tak dále. Tak ona by splnil to kvorum, tak musí dostat, já jsem to počítal, zhruba 2500 hlasů, což je naprosté sci-fi. Ale kdyby se vám to povedlo, Krumlováce, je dvojka. Máte jedničku, to je myslím vize, a dvojka je hned Jirka Kopal. Když mu dáte ten křížek, tak pořád máte 22 křížků malých, které můžete využít. O to vás chci poprosit. Jirka tady zařídil očního lékaře. Jirka tady zařídil, že tady bude lékařský dům. To je hrozně důležitá věc. Já bych vás chtěl požádat, abyste toho Jirku zaškrtli. Tady v Českém Krumlově. Potom tady kandidují například Krumlováci a tam si můžete taky pěkně zaškrtat. Honza Berka například, Pavel Podruh a tak dále. Potom tady kandiduje Levice spojená a tam je letitý zastupitel a hrozně šikovný chlap, pan Šandera. Takže křížek panu Šanderovi. A vidíte, pořád ještě máte spoustu křížků, které můžete použít. Využijte toho, že jsou tyhle ty volby. Protože to se nemusí opakovat. Už taková věc. Takže v Českém Krumlově já mám celkem jasno a ještě tam přemýšlím nad jedním kandidátem. Což je bývalý místostarosta pro kulturu. Ten je na jedné spojené kandidátce a i když tam nesouhlasím s jejich světovými nebo světonázorem, chcete-li, tak ale tady byl to člověk, který byl vždycky schopen nějakého kompromisu a šlo mu o věc. A to je vždycky mnohem důležitější. Jedna věc je, jaký já mám názor na republikovou politiku a na světovou politiku a diametrální rozdíl je komunální a krajská politika. Přátelé, to se nesmí směsovat, tyhle ty věci, protože velice často lidé dělají právě tu chybu, že tohle dávají, že ten člověk si něco prostě myslí, ale to neznamená, že když spolu nesouhlasíme, takže nám nejde o společnou věc. To znamená o lepší město, o čistotu, o parky, o dětská hřiště a tak dále. Takže tohle je Český Krumlov. No a pročko jako takové,
Protože těch pro kandidátek je spoustu, přátelé, jo? Bacha na to. Ale teďkon strany pro, tak ty jsou v Turnově nebo v Trutnově. Já si to pořád pletu, takže se omlouvám. Tam mají celou kandidátku. Já jsem včera s těmi chlapy hovořil. Docela mi přišli lucidní. Ale hlavně v Havířově. V Havířově je celá složená kandidátka. Tam není nikdo jiný. A v Havířově bych vás poprosil o velký křížek, aby jste využili plný počet hlasů pro tu kandidátku bez preference. A nebo si tam škrtněte někoho mezi, to samozřejmě můžete, to je vaše věc, ale celý křížek tam pomůže nejvíc. Kde uvidíte svobodné kandidovat? Škrtněte je. V Praze si řeknete, to je pornoherec Rosenberg. Tak tenhle ten pornoherec Rosenberg se 10 let věnuje autistickým dětem. A víte, jak to vím? Protože se s Robertem znám nějaký ten pátek a hlavně přispívám. To znamená, posílám mu na ten jeho spolek peníze, protože se věnuje postiženým dětem. Je to velmi důležité. Je to ta občanská společnost. No, takže tohle bych vás chtěl požádat. Může se stát, že někde máte rádoby národoveckou kandidátku a vy o tom člověku víte z vlastní zkušenosti, že to není žádný dobrák. No tak ho nevolte, samozřejmě. No, to si tam volte, koho chcete. Ale já mluvím o lidech, se kterými jsem měl možnost se setkat. No a samozřejmě v Liberci, na ten nesmím zapomenout, tam je Lenka Tarabová. Jestli si vzpomínáte, to je ta paní, co si vzala na sebe tu židovskou hvězdu, dala tam neočkovaná. Bylo to brutální, ta kampaň, já neříkám, že ne. Pro někoho to mohlo být hodně přestřelené, ale s odstupem času vidíme, že to zase tak přehnané nebylo. Takže tam bych vás požádal, protože já sice vím, že aby Lenka byla primátorkou, tak je potřeba udělat ještě spoustu jiných kroků. To není tak jednoduché, protože nemáme ty přímé volby. Ale tím velkým křížkem pro tu kandidátku to samozřejmě začíná teprve všechno. Takže tak, přátelé, dneska to bylo takové rozhárané, můžeme říct si, já jsem tady věnoval lobu ještě, ale myslím si, že to je důležité. Takže na závěr, Jindro, ještě jednou ti přeju všechno nejlepší k těm 50. narozeninám. Moc si vážím toho, že jsem toho mohl být součástí, že jsem tam mohl si promluvit s panem profesorem Branem, který by byl vynikajícím společným kandidátem koalice na volby na prezidenta. Myslím si, že by měl šanci porazit admirálního generála. A držme si palce, přátelé. Mějte se krásně do komentářů. Na viděnou.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu v tento mimořádný sváteční den. Já jsem se na to také trošku jinak oblékl, nevzal jsem si obvyklé montérky, ale trošku jsem je upravil, protože to tak docela, musím popravdě říct, cítím. Je to trošku formálnější záležitost. A je to pozoruhodné, protože dějí se různé věci v tomto dni a budeme začínat také trošičku jinak v tom vašem četování. A protože víme, že nic není náhoda, tak se na to tedy rovnou podíváme. Tady je totiž jedna dobrá ukázka, kterou si hned jako můžeme předvést. Jednak Jan Stíbr, výborná historická analýza z hlubin našich dějin, pravděpodobně hovoří o tom článku mém včerejším. Nikdy mě nenapadlo, že svatováclavský příběh je tak plný paradoxů až ironie. Je dodnes jich plný. Před vysíláním mě říkal tady náš režisér tohoto vysílání, že zaslechl někde na tom veřejnoprávním ČRO, že se také bavili o svatém Václavovi, jestli zkoumali, zdali byl kolaborant, a přišli na to, že spíš asi ano. To je příspěvek našich veřejnoprávních médií. Ten svět je plný paradoxů a ironie. Kam se podíváme? Jediným pevným místem v našem vesmíru je František Toula, který přejeme všem dobrý večer a všem Václavům mnoho štěstí a hlavně zdraví, jelikož nás dnes předběhl s pozdravem mudrc z Ostravy, tak všem přejeme pohodu a také zdraví v tento významný den. Mudrcem z Ostravy má být asi Jirka. Jirka si asi na 10 SMS-kách nebo kolika vstupech, ne SMS-kách, stěžuje, že jsem mu ještě neodpověděl na mail, který mi poslal. Omlouvám se, ale možná, že Jirko, jste tak trošku předvedl, proč je tak obtížné vám odpovídat. V těch dopisech se projevujete podobně jako tady. Je to trošku chaotické a je toho ohromně moc. Je to takové to, neměl jsem čas napsat vám krátký dopis, tak vám píšu dlouhý. A pokud já nechci v té chvíli jenom to tak nějak odbít a napsat vám, že vás zdravím a na vaši otázku ano nebo ne, ale pokud chci něco tam vysvětlovat, tak na to potřebuji opravdu čas. A toho se mi nedostává. Takže budu radši, když budu dostávat od vás třeba jenom takové ty základní otázky. Jako tady píšete, chtěl bych se vás zeptat, jaký státní svátek to vlastně dnes slavíme a proč, když vynechám drobný detail, že mě jako Moravanovi žijícímu ve Slezsku může být údajný patron české země zcela lhostejný. Jeví se mi to celé jako oslava podřízenosti českého národa německému národu prostřednictvím nebo přinejmenším s velkou pomocí římskokatolické církve, případně jako svátek české státnosti v rámci svaté a později nesvaté EU Římše římského národa německého. To je takový zmatek, Jiří, že na to skoro nelze odpovídat. Já vám na tom chci jenom demonstrovat, jak je obtížné. Při všem, že jste určitě moc hodný člověk a myslíte to moc hezky, takže je to velmi obtížné se v tom vyznat. Jaký slavíme svátek? No, oficiálně se jmenuje České státnosti, a vy si tam už v tom si pletete dvě věci. Jako si někteří Moravané, kteří chtějí jako být hodně patriotičtí, také někdy pletou. Je totiž tak, že ono je to země koruny české.
A do nich patří i to vaše Slezsko. Ale vznikly země koruny české postupně. Jo? Takže ne země koruny české, slezské, moravské a tak dále, ale takhle se takový tradiční název vytvořený našimi nádhernými minulými krály. Souvislost s římskokatolickou církví je na snadě, protože svatý Václav přijetím křesťanství tehdy nebyla žádná jiná, žádná další církev než jediná Kristova církev. Přijetím křesťanství vlastně zakotvil tu naši zemi. Ale možná, že se vám to přesto, ale neslibuji to, pokusím trošku aspoň ozřejmit v nějakém kratším dopise. Vy podotýkáte, že jste můj článek ani zatím nečetl, ani neslyšel, ale zajímá mě, do jaké míry s touto mojí tezí souhlasíte, či nesouhlasíte. No, co k tomu dodat, k této závěrečné myšlence, Jiří? Pokusím se. Zdravím Veronika Konopáčová, aha, zdravím nepodvolené, je třeba jít volit proti Babišovi, protože jinak se na jeho způsobu vlády nic nezmění. Potřebuje pocítit tlak, aby se jeho lidé nedostali do senátu či zastupitelstv velkých měst. Předpokládám a budu rád, když se budu mýlit, že je to výzva, nepřímá výzva k účasti na té demonstraci, která má proběhnout za týden Ladislava Vrábela. My se k tomu ale dostaneme, takže já to zatím odsouvám. Dostaneme se k tomu v několika tam případech vašich dopisů. No a tady už si přejete krásný večer, takže můžeme na to jít. Všechny karty budou a kostky, všechny kostky budou vrženy. Chtěl jsem říci, že všechny karty jsou rozdány, ale pak mě napadlo, že spíš jsou to ty kostky, co jsou vrženy některými těmi dopisy. Ale začínáme jedním hezkým. Já bych vůbec to chtěl dneska, aby to bylo takové, pokud možno méně konfliktní, než některé bývají ty naše porady. Ale nevím, prostě vy to určujete svými dopisy. Dobrý den, milý a nepodvolený pane Hájku, zase mi to nedávám nenapsat, váš nedělní článek, opět bohužel samá pravda, doplněn trefným obrázkem, který obsahuje vše. Také soudím, že EU musí být zničena, ale asi to bude opačný proces jako u Kartága. Bude možná zničena tím, že jednotlivé státy tento strašidelný a destruktivní klub opustí sami. To je, milá Lado, jedna z možností, to je jedna z těch verzí. Svým způsobem by byla nejlepší, protože ono by se to rozpadlo do nějakých 3-4 celků. My bychom asi tady zůstali v nějaké té středoevropské součásti. Ale myslím, že i ten dezintegrační proces, kdyby takhle nastal, že by ještě nevedl k úplnému osamostatnění těch států. Ono je do toho investováno strašlivé mraky peněz a to Německo to potřebuje, a to dnes umírající hospodářsky, politicky i morálně umírající Německo, to potřebuje nějak z toho zbytku Evropy dostat. Čili nemyslím si, že je pravděpodobná moc tato varianta, ale je možná. Ale především vám chci moc poděkovat za rozhovor s panem Hrabákem. Děláte oba dva důležitou práci. Je až k neuvěření, kolik je ve všech institucích zrádců a škodičů našemu národu. A to vše bez postihu.
a zájmu lidí. Smutné je, že hlavně zástupci katolické církve v této souvislosti neplní to, co by měli. I v obyčejném občanském životě mi chybí její aktivní zapojení v boji za pravdu, Boha, že by vystoupila veřejně proti tomu neuvěřitelnému lhaní ve všech oblastech života a akceptaci toho, že zde na takzvaném západě už neplatí ani právo a o morálce se nemá cenu ani rozepisovat. Církev by to udělat mohla bez postihu po projevu svobody slova, měla by být přece apolitická. Třeba by přilákala více věřících, ale to není asi žádoucí. Jenom k tomu poznamenám, že v těch institucích je prostě všude pořád ještě spousta toho, čemu říkáme deep state. Je to tam, jsou to spousty lidí, kteří jsou tam byli dosazováni po dlouhá léta, dlouhé roky. Využilo se k tomu a kvůli tomu také vznikl ten zákon Evropské unie, která nás donutila ho převzít, ten o státní službě, který měl takzvaně pomoci stabilizovat tu státní službu, čili v té chvíli oni si tam nacpali, Sobotkové a další, ten deep state, ten hluboký stát, a teď ho je velmi těžko z toho dostat ven. Proto také současná vláda udělala ten další zákon, který vytýkají, který vede proti tomu. Ale k té církvi, no pochopitelně, církev 2000 roků se projevuje v podstatě velmi podobné, se projevují velmi podobné věci. Občas povstane jak Fénix z popela v podobě několika řady, několika třeba papežů a celé epizody dějinné, kdy úplně nádherně vede a pak se to přes jiné postavy zhroutí k úpadku, z níž se zase stoupá vzhůru. Mimochodem, bylo to tak i předtím, čteme ve Starém zákoně, bylo to tak od počátku. Problém je v tom, s tím kopytem a v lidech. Protože když se tam dostanou, když třeba s dobrými úmysly se dostanou do vedení takovéhle úchvatné, protože z části lidské a z části metafyzické organizace, jakou je církev Kristova, když se tam dostanou ti zajatci toho černého, no tak pracují přesně podle toho. A ten souboj spasitel ale předpokládal. A proto říká, nebojte se, brány pekelné ji nepřemohou. Tím už naznačuje, že tam bude veliký zápas a on je. Nelámejme hůl nad církví jako takovou, ale nad mnohými, kteří dnes tvoří, jako je ten deep state, úplně stejným způsobem tam byli vneseni po druhém vatikánském koncilu v 60. letech spousty těch zednářských autorit a zednářských členů. Také ty všechny sexuální problémy, které se různě řeší s těmi kněžími a tak dále, ty vznikají z 95% tam, v těch 60. letech. Oni tam už takový vstupují a tak dále. Chce to, je to jako kdybych teď něco vysvětloval Jirkovi, chce to trošičku víc poodstoupit a malinko se víc podívat na tu skutečnou historii a na zdroje. A pak tomu začneme o něco víc rozumět. Ale já chápu tu vaši výhradu. Jenom říkám, že má nějakou příčinu a není kouře bez ohně. Čili musíme zkoumat
kde byl založen ten oheň. My už vidíme jen ten satanův dým, vznášející se, jak pravil jeden z papežů nad Vatikánem. A vy ještě pokračujete. Nemám z té jakože výstavy v New Yorku dobrý pocit, ostatky jsou tam ponechány na pospas, ani nebudeme vědět, kdo k nim může mít přístup, ale snad žádné případné zlo těmto relikvím neuškodí. Těším se na vaše další články a rozhovory. Tvrdohlavě nepodvolená Lada. No, Lado, moc děkuji za tenhle dopis a za i to vročení, abych tak řekl, to tvrdohlavě nepodvolený. V této době i mnozí, kteří se pokládají za nepodvolené, tak začínají se podvolovat různým věcem. Protože ten široký rejstřík možností podvolení se rozevírá stále víc a víc. Ona ta druhá strana ví, že začínáme pro ně být smrtelně nebezpeční. Německo, Francie, Itálie. Kam se podíváte tamto? Tam sílí ten nepodvolený aspekt. A o to víc oni útočí. A je to úplně stejné jako s tím satanským dýmem. Je to vždycky nabídka. Nejlépe peněz, když se podíváme na to, co se děje v Kyjevě, na ty korupčníky obludné, v jejichž moci je nechávat vybíjet vlastní národ. Až po ty Rakušany zde a podobně, všichni, já věřím tomu, že nebyli původně, nejsou determinováni tím, ale tou nabídkou. A teď jde o to, jestli vydrží ten člověk nebo nevydrží. Tvrdohlavě nepodvolený vydrží. Pojďme dál. Já chci tady v té souvislosti ještě přečíst jeden dopis, který přišel ze zahraničí. Jirka si tam stěžuje, že spíš odpovím někomu v zahraničí než jemu, ale není to tak, i když musím říci, že některé dopisy našich krajanů mě nesmírně zasahují. Mezi ně patří i tento od Hany Zahradníkové. Také reaguje na ten náš svatováclavskou alfu a omegu s Václavem Hrabákem a píše: jeden z nejdůležitějších podcastů, které se mi kdy dostali před oči, do uší, mysli a hlavně do srdce. Už dlouho jsem přemýšlela nad tím, proč právě my Češi platíme za největší ateisty v Evropě a možná ve světě. Skvělý čaj. Napadlo mě, že to může paradoxně souviset s tou naší zvláštní hlubokou poetickou duší. A pražské jezulátko ví, proč to byla právě Praha, kde chtělo být uctíváno. Zajímavá myšlenka. Ne, nejsme tendenčně povrchní neznabozy, kterým k životu bohatě stačí opřoknedlo, zelo a pivo. Nádherně jste tu naši tragickou demolici křesťanské víry posvítili. Nádherně jste na tu naši tragickou demolici křesťanské víry posvítili a vždycky, když jsem pročítala už jen tu obligátní babičku Boženy Němcové, jsem nad tím náhlým naším českým duchovním úpadkem smutně kroutila hlavou. Nikdy bych si nemyslela, že i za zrodem Československa je pařád zednářů, ale je v tom obrovská logika. Ta ďábelská pomyslná červená nit, která se táhne od zrodu masonérie, která přísahá na zničení katolické církve, dnes se dostala do samého jejího středu a na vrchol.
napoleonské války a války katolíků proti katolíkům, tak jako dnes mezi Slovany, invaze všeho druhu pro demolici evropských křesťanských kořenů, propagace neřestí, které jsou útokem proti evangeliu, to všechno dává tragický smysl i ve všem svém nesmyslu. To je text. Ne, samozřejmě, že lež a prohnanost nebudou mít poslední slovo, a to i díky odvážným lidem, jako jste vy a další, kteří se pomalu, ale jistě probouzejí, protože všichni máme před očima, nakolik ty v uvozovkách jistoty, ve které ateisté v uvozovkách věřili, jsou nakonec jen nástrojem na ovládání mas. Velmi přesně. Wow, americky. Teď víc než kdy jindy mám jistotu, že přes všechny naše mizérie nás Pán Ježíš neopustil a že stojí za to vsadit na něho, na toho, který je ta správná, jediná správná cesta, jediná pravda a život věčný. Ode dneška se budu ještě víc modlit za mé milované Česko, ve kterém sice už 45 roků nežiji, ale tím víc své kořeny ctím a uctívám. Ať vám oběma a nám všem náš Pán Ježíš Kristus a Panna Maria žehnají. Hana Zahradníková. Neodvažuji se říct k tomu ani slovo. Pojďme dál. On ten závěr toho týdne s tím Václavem Hrabákem, který je mimochodem také jedním z lidí, kteří momentálně na stanici Hvězda působí a má tam svůj pořad. Já vím, že mnozí už jste mě také napsali hezké věci o tomto pořadu a teď je tam také Markéta Vejvodová a je tam, už včera zkoušel první vysílání večer Hládi Květvička, dneska myslím zkusí v 11 večer druhé, zatím zkušebně, tak kdo si to budete chtít poslechnout, si to poslechněte a případně nám dejte najevo, protože jsou to teprve zkušební moderátorské pokusy, ale on je suverén. On dlouhá léta v rádiu pracoval. Tak ten celý závěr toho týdne s Václavem Hrabákem a potom i s tím mým článkem, myslím, byl dostatečně inspirován tou svatováclavskou obrovsky silnou energetickou bombou, bych řekl, kterou možná ani někteří necítí. Pro někoho je to opravdu jenom další víkend, prodloužený víkend, jak se tomu říká. Někteří ale naopak, jeden z vás, pan Klejna, tady to mám z YouTube zrovna, pan Hájek, pane Hájek, měsíčně dávám 100 korun, ale když vidím, že je to zoufale málo, mějte se a díky za vše. No, takovýchto věcí k nám přišlo víc. Já si toho nesmírně cením, že právě u těch duchovních věcí se najednou vlastně mnozí si uvědomují, že to docela obtížný balvan, který ten protiproud před sebou už 15. rok, no skoro, valí, prostě potřebuje občas podpořit. Mnozí to činíte. Ale specificky teď ještě ve vztahu k té Hvězdě, která nás opravdu stojí docela dost peněz, bereme každou takovouhle poznámku za vysoce. Ale opravdu vysoce plausibilní, nutnou a krásnou. Marie Lidenthalová
napsala právě před chvílí, projela kolona s relikviemi svatého Václava okolo nás. Stříbrný relikviář s kůstkou svatého Václava a jeho lebkou. Zítra je zde ve Staré Boleslavi mše k téměř tisícímu stému výročí zavraždění svatého Václava. Kardinál Dominik Duka měl vždy zde úžasné mše a modlitby. I když jsem nevěřící, tak jeho úžasná řeč mě vždycky fascinovala. A vždy jsem překvapena, jaké množství lidí 28. září přijíždí do města, aby se zde pomodlili za svůj národ. Milá Marie, máte úžasné jméno. Uchvatné. Ono je to opravdu tak, my se k tomu ještě dostaneme v závěru naší dnešní porady, protože je tam jeden zádrhel pozoruhodný. O němž možná víte, ale já jenom chci reagovat na to, že vy jako člověk, který se definuje jako nevěřící, přímo řekl bych ve smyslu toho, co jsem četl předtím ten dopis, vlastně hluboce vnímáte ten duchovní rozměr našeho bytí, našeho národa. Svým činem, svým myšlením. To jestli, víte, víra jako taková, ta pravá, hluboká, je vždycky dar. A je jenom, někdy se člověku stane, on ten dar totiž nepřichází s tympány a nebeským troubením andělů málo kdy, skoro nikdy, spíš jen jako takový ten šelestivý, nepatrný vánek, který je v tom rachotu světa velmi snadné přeslechnout. No, nabídku dostane každý a má možnost se k ní vrátit kdykoliv. A myslím, že vy jste ho někde zaslechla a někde ve vás je ten vánek. A proto možná za čas pochopíte, proč takové množství lidí se nejen 28. září opravdu intenzivně modlí za tento národ k Pánu Bohu a k Paně Marii. Ale děkuji moc za tento moc hezký dopis. Pojďme dál. No, tady se dostáváme ovšem k jedné věci. Já přečtu tenhle kratinký dopis, také nádherný, od Daniely S., ale nebojte se, hned na něj budu reagovat dalším dopisem. Vážený a milý bratře, děkuji vám za úžasný článek Čekání na zázrak. Jste prorok dnešní doby, Pán si vás používá. Kéž vám i nadále poskytuje ochranu a dává svou moudrost, zdraví a sílu, to vám vyprošuje vaše posluchačka Daniela S. Vykřikovat, že nejsem prorok, je zbytečné, protože nejsem prorokem, ale oni totiž, ty proroci, se mimochodem vždycky viděli až zpětně. Proroci, ale vlastně doba proroků skončila Kristem, vystoupením Ježíše Krista. A to ještě ani nemluvím o tom, že osudem proroků prakticky všech bylo, že je zabili. A pak se k ním vraceli a dělali jim ty hroby. Ježíš o tom jednom evangeliu velmi, velmi dobře mluví, když mluví k farizeům. A k farizeům dnes mluvíme skoro většinou tady. Ale mě to zajímá z jiného hlediska. Vážený pane Hájku, další dopis od Lucie M. Zdravím vás, Lucie, už jste také nám psala několikrát a já jsem vám odpovídal na rozdíl asi od Jirky. Nevím, jak je to možné, ale na vaše slova vždycky dojde. I když s něčím třeba nejdřív nesouhlasím.
Dneska proběhne protivládní demonstrace chvilkařů na Staromáku. A asi za týden tam bude Láďa Vrábel dělat to též. Když jste tady o tom promluvil prvně, zdálo se mi, že jste asi proti němu nějaký zaujatý. Jenže ono to je přesně, jak jste říkal, a já to fakt nechápu. Nebo možná to nechápe on, že se tím přidává ke chvilkařům? Jenom s tím rozdílem, že oni jsou opravdoví milionáři, protože je platí celý ten antibabišovský politický kartel, kdežto jeho odrbali o všechno a ještě ho hnali k soudům. Jestli je to zatrpkost nebo co? Ale prostě fakt je, že udělat takovou demošku teď, to je hotová nahrávka všem Rakušanům, se kterými je Hrad i chvilkaři propojený. Tak jsem se vám jen chtěla tímto omluvit, že jsem vám napsala ten nesouhlasný dopis, beru zpět. My se tady nakonec semeleme sami, myslím, my nepodvolení. Bojím se, že po Láďově demošce se hodně lidí rozhodne k volbám vůbec nejít a nechají to Rakušanovi a Pirátům aspoň tady v Praze. Z toho vašeho nedělního článku jsem doteď paf. S díky a úctou Lucie N. M. Jen ještě poznámka z YouTube. Já jsem tam zahlédl něco, co se objevilo právě tady v tom chatu. Tam je najednou jedna krátká notička. Můžete podpořit přijít 3.10. od 13 hodin na Malostranské náměstí na demonstraci proti válce a jaderním zbraním včera. Ono to je, Lucie, prostě ono to je tak nějak v nás. Tady ten problém momentálně, který je mnohočetný a který se týká současné vlády a řady kroků, které po necelém roce už musí začít podnikat, to si uvědomíme, že opravdu nastoupila až začátkem roku, čili je to nějakých 9 měsíců, 3/4 roku, ale já to neobhajuji. Já naopak jsem tvrdým kritikem toho. Ale to všechno je vedle toho postaven Rakušan a všichni ostatní. Víte, já jsem si se zájmem dneska uvědomil, byla ta tiskovka, měl Andrej Babiš a vláda, ve kterém ta agentura, já teď nevím, jestli jsem si vůbec poznamenal její jméno, teď konce nespomenu, fakt, ale je to docela významná ratingová agentura, přisoudila naší zemi opět vyšší, konečně vyšší rating takzvaně, čili jakési dobrozdání o tom, jak je ta země na tom ve vztahu ke svým možnostem například splácení a tak dále. I hned se k tomu přidal Petr Fiala náhle, se říká, teď to za to můžeme my, ale tam za to ostatní ne, za ten bilion 200 miliard korun vysoký dluh, to ne, ale za tohle je to směšné. Jistě, že ta vláda za 3/4 roku už něco v tom udělala a ono mě to vede k tomu, a já se to možná tady k tomu dostanu ještě, že vlastně bychom měli vnímat to působení a fungování té vlády ne z těch úplně jednotlivostí, jsou důležité, ale z toho celkového trendu. Zatím nemíří ten trend do války, zatím je tam docela zvýrazňující se brzda v podobě SPD. Uvidíme. Není to ještě ani rok. Ale
specificky, pokud jde o ten rozpočet, který, kvůli kterému se tady zvedaly koaliční půtky bezmála, aby se trošku snížil nesmyslně. Podle mého soudu motoristé jenom chtěli předvádět, že jsou takzvaně pravicoví. A podle toho dogmatu, jako mají ten rozpočet co nejníž. Já se připadám jako, nebo se definuji jako člověk spíše s pravicovým myšlením, a já bych byl proto, aby byl klidně ještě vyšší. Teď je právě ta chvíle, kdy zaprvé se lze z toho téměř s jistotou proinvestovat, právě proto, že není krize, ne, že se proinvestovat z krize, proinvestovat se k vyššímu výkonu celé té země, k lepším jejím silnicím, elektrifikaci a tak dále, výstavbou například přehrad a ostatních věcí, dostat prostě najednou tu zemi dál, regiony, které jsou pořád ještě odděleny hodně právě dopravně, zvlášť severní Čechy a všechny ty a mnohé ty severní okrajové části, kde žijí ti nejstatečnější občané naší země, protože to nesou na zádech, na hrbu. Speciálně jsem to

Ne 300 a něco. Kolem 700 miliard. Nikdo nesnižuje Polákům rating. Ne, jsou to fakt nesmysly. Jsou to hříčky, ale v tomto smyslu slova bych řekl, že by měl daleko Andrej Babiš víc trvat na svém. On tak víceméně trval. Ty pokusy o snížení toho jsou jen formální, toho schodku. Ale jak mám vůči němu spousty výhrad, tak v tomhle ne. Je to paradoxní, jakoby. Ale stálo by to skoro na zvláštní jednu samostatnou naší poradu jenom o těch rozpočtových věcech, ale já myslím, že by to zajímalo tak málo lidí, že to nemá smysl udělat. Prostě v tomhle bych vůbec Andreji Babišovi nic nevytýkal. To mělo být ještě vyšší a teď ty závazky, že budou snižovat ten rozpočet v dalších letech, no to si mají, to měli tenhle nafouknout daleko víc a počkat, až ty první investované peníze to začnou vracet. Ale já tím chci jenom říci, ono to s touhle vládou tak beznadějné zase není. Pojďme dál. Ono je to nebezpečné v těch, možná v těch zahraničně politických věcech, ale ty, jak jsem řekl, přestože přišlo hodně dopisů na Ukrajinu a na Michala Svatoše, protože myslím, že to bylo jedno z nejzajímavějších rozhovorů, který jsme tady minule udělali, tak si je nechám pro něj. Protože my jsme se s Michalem Svatošem dohodli, že budeme dělat daleko častěji naše rozhovory, protože ta situace ve světě, nejen na Ukrajině, se tak zauzluje a dramatizuje, že ten výklad je potřebný. A ten jeho je vždycky nesmírně inspirativní a zajímavý. Čili nechám to spíš pro něj. Pane Hájku, nevím, jestli čtete komentáře pod vašimi videi, ale pravidelně se tam prohánějí trolové, nejvíc ten pod značkou Platner Ježíšek. Ten se objevuje i na našich pondělních poradách. Urážejí a rozeštvávají lidi. Proč to nezablokujete? Nás přece, i když jsme naopak slušní a věcní, na jejich webech i na sítích blokují pořád. Myslím, že už dávno neplatí, nejsme jako oni. Vlastně to neplatilo nikdy, byla to jen taková vějička, aby se komunisti po převratu nehoupali na lucernách. S heslem pro dobrotu na žebrotu, věrný protiproudař Luboš Z. Luboši, vy už jste mě také pár dopisů poslal, beru to velmi vážně, co říkáte, ale vysvětlím to zcela jednoznačně. Tam to nejsme, jako oni, platí také. Možná ve třetí řadě, ale platí. My prostě, kromě těch, kteří se tady začnou vyjadřovat vulgárně, my nikoho neblokujeme. To vulgární zablokujeme, protože to je ten odér satanského dýmu. Ten tady nechceme nechat potulovat. Ale ty nešťastníky, jako je ten, já jsem si ho také všimnul, jak se mne Platner Ježíšek, ten vstupuje do všeho. A ještě je tam pár jich takové, ale ten nejaktivnější. A jeden z vás tam píše, když se tam s ním, já ty komentáře čtu docela intenzivně, nemyslíte si, že ne. Já tam jenom nechci vstupovat do toho, protože to bych to začal okamžitě moderovat. Kdybych to udělal jedinkrát, tak to začíná moderovat. A to ne, to je váš prostor. Tak někdo tam velmi případně píše, hlavně mu neodpovídejte, ignorujte ho. Ano, tihle zoufalci, bez ohledu na to, jsou-li zaplacení nebo nejsou, to je jedno. Ti se živí vaší energií. Tím, že jim odpovíte, tím, že vás rozčílí, tím, že vás urazí, všemi těmi rusáky a podobně, že to je primitivismus. Ne, vůbec o tom neuvažovat. Není to. Ignorovat to. Jinak pro mě a obecně je ale zajímavé tam tyhle lidi nechat. Protože
ke zkoumání.

toho nejen intelektuálního, tam to není moc ke zkoumání, ale řekl bych vnitřního zázemí toho soupeře, toho protivníka. Je to zajímavé vidět způsob demagogie, způsob, kde je naočkovaný a proč a kudy jde. To je jako z hlediska vědeckého bádání nad nešťastníky docela zajímavá věc. I to je důvod, proč je tam nechat. Ale obecně prostě my pořád máme ten ideál svobodného názoru, svobodné výměny názoru, ideál svobody slova i po projevu a tak dále. Nemůžeme dělat přece něco jiného. Snad to pochopíte. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, když nedávno prohlásil Andrej Babiš někde na severu Moravy, že je možno si zde v naší zemi objednat trestní stíhání, tak se potrpené husy Soudcovská unie, Česká advokátní komora a předseda Vrchního soudu Praha ozvali. Ten předseda Vrchního soudu údajně prohlásil, že si půjde stěžovat ministru spravedlnosti Tejcovi na Andreje Babiše, že prý Andrej Babiš tímto prohlášením snižuje prestiž soudců. Pokračuje to pořád. Stěžují si dál, ale je to komické. Hezky jste to, pane Kellnere, vystihl. Já nemohu nic jiného, než s Andrejem Babišem souhlasit, poněvadž jsem sám podstoupil jeden vykonstruovaný soudní proces, který proti mě inscenovali na Vrchním státním zastupitelství Praha. Ten Vrchní soud, co si chce jít stěžovat na ministra Tejce, sedí ve stejné budově jako to Nejvyšší státní zastupitelství Praha, co mě zažalovalo. Tak jsme nelenili a svolali jsme za národní demokracii demonstraci na 1.10.26 před ministerstvem spravedlnosti od 14 hodin do 16 hodin. Tady vidíme pozvánku, kde chceme apelovat na ministra Tejce, aby zajistil odpolitizování justice v České republice. Vždyť se tam všichni ti frajsleři sedí spokojeně dále a politické procesy jedou dále. Chceme se samozřejmě zastat na našem shromáždění i posledně stíhaného Tomáše Hrličky za to Z na oděvu. Miroslav Kellner píše, ono, já bych řekl, že právě v debatě o tom, zda ta dnešní trapná chvilkařská nepovedená operace byl tam. Oni jsou zvyklí na ty statisíce nahnaný a svezený ze všech koutů a dneska tam bylo nezaplněné náměstí z poloviny Ukrajinci a z poloviny náhodně jdoucími okolo. To je strašné selhání na to, kolik na to mají. Opravdu spousty milionů dostávají na to. Tak a vedle toho ten chystaný Brabilův zmíněný podnik. Mně přijde tahle ta pozvánka na tuhle demonstraci najednou smysluplná. Bude tam jenom pár lidí, nepochybně. Ale to bych řekl, to je smysluplné. Jít, říci vládě, kterou docela s ní asi jsem rád, že tu je, říci, zaměřte se teď bezprostředně na tohleto, my opravdu trváme na tom, že nesmí pokračovat například politické procesy, že nelze jenom, aby premiér připustil nebo řekl, že si tady lze objednat odsouzení kohokoliv. Nepochybně pravda. Mám s tím jistou zkušenost ještě z hradní doby, z doby, kdy jsme četli Milosti, nepředstavitelné věci. A dával Václav Klaus Milosti a byl za to kritizován. Teď nehovořím o amnestii, o Milostech. Tak ano, nepochybně je pravda, že v této zemi si lze objednat. Máte-li dost zájmu některých mocných, anebo peněz, objednat politický proces proti komukoli, nebo i proces kriminálně. A všimněme si,
Rakušanů se to netýká. Ti ve spojení s Hradem a milionářskými chvilkami kráčí vítězně vzhůru. Obávám se, že i ta demonstrace chystaná Ladislava Vrabela může přispět také k tomu, že řada lidí nepůjde volit současné strany z těch nepodvolených. A o to víc vyroste Rakušan. A jednoho dne, nedej pán Bůh, nám opět vstoupí do Strakovky. Tentokrát se nezakecá. Pojďme dál. Dobrý den, vážená redakce. Já se tady ale chci dostat k dopisu, který jsem minule vynechal a slíbil jsem, že o něm promluvím, tak tady tentokrát vynechám tento. Veroniko K. Jenom dávám najevo, že jsem ho dostal. Tomáše Doležela mi mimochodem určitě také znovu pozvem, je vynikající, takže zaznamenal jsem tu vaši zajímavou žádost. Dobrý den, pane Hájku, vím, že server Protiproud řeší především globální problémy světového charakteru, ale byl bych vám vděčen, pokud byste byl schopen zveřejnit váš pohled na kritickou situaci tisíců ohrožených občanů České republiky. Jde o problém spojený s developerským projektem fondu Wood and Company City OPF pod názvem Vita Písnice. Já jsem to naznačil minule. Zatím a tak dále, tato kauza zasáhne tisíce bezbranných lidí, většinou staré generace, a postupně hrozí, že mohou skončit na ulici jako bezdomovci. Silně to připomíná kauzu spojenou s panem Bakalou. Moc vám děkuji za vaše články, myšlenky a úvahy o světě okolo nás. S pozdravem, Jan B. Jené, koukal jsem na to samozřejmě. Zjišťovali jsme, co zhruba se k tomu dá říct. No je to přesně, jak říkáte, je to další Bakalovina, jenže v menším trochu, a ne v Ostravě, ale v Praze, kde ty byty na začátku 90. převzal ČES, tak by člověk řekl státní firma, tak no to bylo OKD taky. A on to ČES dokonce pak nabízel některým lidem. Od prodeje to v té době bylo vyloučeno, neměli jsme ani Vindru nikdo, kromě těch, co si z toho předchozího režimu nakradli. No a tak to prodal jiné firmě, asi za 1,5 miliardy, nebo jak to bylo, ty byty. A ta už s tím zase začala pracovat. Takže přes několik kolen ta další firma, ten ČES to prodal skupině CIP, CIB, někteří nájemníci se dokonce soudili, se pokoušeli s ním soudit, no a dneska dochází k tomu, že jim říkají, že je vystěhují, že to budou renovovat, a tam už se nikdy nevrátí ty lidé. A nebo za nepředstavitelných nájmů. No co s tím? Do toho se určitě mainstreamová média nepustí. A když se do toho pustíme my, tak je to málo. Jediná možnost je využít teď situace v těch volbách. Jestliže tam je starostou jakýsi pan Macháček ze stanu, z této bezpochyby mafiánské organizace, no tak požaduji na nich, aby s tím okamžitě něco udělali, a ne, že pan starosta řekne, ještě jsem nemluvil s žádným nájemníkem, který by řekl, jsem dobře informován. On je má informovat.
tady je, to jsou ty okamžiky, kdy je možno speciálně u komunálních voleb toho využít. Tam na místě musíte ještě narychlo zorganizovat, co umíte, abyste tam tyto lidi dostali pryč a na jejich místa dostali někoho například z SPD, která docela bych řekl, že se o tyhle případy zajímá a bere. Nebo dalších, nebo nevím přesně, jaké tam máte, jaká tam máte uskupení, ale určitě ne Piráty. Určitě ne Lidovce nebo podobně. Teď je ta chvíle. Já vím, že se to snadno říká, ale já opravdu nic jiného teď poradit nedokážu. Za měsíc bude pozdě, pak si o tom můžeme říkat a neříkat. Teď je ta možnost. No, jestli to zkusíte, rádi o tom budeme všechny informovat. Pojďme dál. Přišla spousta reakcí ještě také na ten rozhovor s Markem Obrtelem. Moc jsem tomu rád, všichni mu přejeme samozřejmě úspěch, ale on tam narazil také na ten problém větrníků, proti kterému on velmi silně s nimi bojuje. A Monka tady říká, ohledně jižní Moravy naprosto pravdivé, od doby, co Rakušani zaplavili pohraničí větrnými elektrárnami, na jižní Moravě enormně fouká, je velmi často zataženo a šedivo, především v zimních měsících, léta naopak extrémně horká a spalující. Srážky nejsou příliš časté, ale pokud jsou, jsou extrémně intenzivní, provázené velmi silným studeným větrem. Tyto teplotní zvraty mají za následek plíseň na ovocných stromech i v lesních porostech, špatnou úrodu a problém pro chovatele čiskotu, dobytka čiskotu nebo zemědělce. Já myslím, že lepší příspěvek k té klimatické lži nelze vyslovit. Prostě, jestli něco je způsobeno člověkem, tak tyto věci, tyto následné věci, protože ty větrníky skutečně mění ty toky větru a všeho ostatního, to je na to napojená vlastně celý ten ekosystém. Opět velké téma, k němu se chceme vrátit, nejenom jako poznámku tady při naší poradě, ale o tom, co a jak se s tím dělat dá, k tomu se chceme dostat. Máme pozoruhodnou zkontaktovanou skupinu lidí, kteří se tomu opravdu na vysoké úrovni věnují. Brzy necháme to po volbách, samozřejmě teď ještě je spousta dalších témat, ale po těch volbách se hned k tomu chceme vrátit, protože to je jedno z nejďábelštějších témat toho satanského dýmu, který se tu nad námi vznáší. Tak pojďme dál. Tady jsem si nechal jednu věc. Z dneška přišlo od Jany Horákové. Dnešní svatováclavská pouť poprvé v historii bez ostatků svatého Václava. Musela být vytvořena bysta svatého Václava podle předlohy parléře našimi umělci ze stříbra. Je nádherná, ale daleko od poutníků. Už věříte, že jsou ostatky pro oslabení národa v USA i se zemským křížem? Já jsem přesvědčen, že zemský kříž tam není, že tam je ta fotografie jeho, ale už jsem se tady jednou zmýlil, nechtěl bych se mýlit, i když Václav Hrabák o tom ví opravdu hodně a tvrdí, že tentokrát ten kříž neodvezli, ale odvezli spoustu ostatků do té Ameriky, do toho židovského muzea. Ten okamžik je na jednu stranu drtivý a na druhou stranu příznačný. Mnozí tady spílají té naší katolické církvi, já se ji snažím občas trošku obhajovat, ale současně přiznávám, že je plná zednářů v těch nejvyšších patrech, zvlášť ve Vatikánu a v těch
organizačních stupních pod ním, zvláště němečtí biskupové, to je specifická kategorie. Přesto si myslím, že něco takového jako nedonést tam na tu pouť celou tu lebku svatého Václava poprvé je něco převratného a něco, co signalizuje, že náš nový arcibiskup pan Přibyl, no prostě řečeno, není kardinálem Dominikem Dukou. O to víc je třeba vzývat našeho zemského patrona nejsvětějšího Václava, abychom tyto těžké doby překonali a nejen abychom je překonali, ale abychom z nich vyšli v pravdě vítězně. Tak si ještě užijte ten úchvatný svatováclavský večer a konec prodlouženého víkendu a za týden se dáli Pán Bůh na poradě nepodvolených opět sejdeme. Těším se na vás.

Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, moc vás všechny zdravím, doufám, že mě dobře vidíte i slyšíte. A dnes samozřejmě mám tu příležitost nabídnout vám svoje pravidelné nedělní živé vysílání. Ovšem, dnes poněkud speciální s ohledem na to, že právě dnes slavím své kulatiny, tedy 50 let od svého narození 27. září 1976. A právě proto jsem se rozhodl, že to dnešní vysílání může být takovou určitou bilancí, ohlédnutím se za tou cestou, kterou jsme ušli společně, kterou jsem ušel i já se svojí rodinou. Ale myslím, že to bude možná i zajímavé, protože ta rekapitulace těch posledních zhruba 6 let, které se v politice aktivně pohybuji, může být poměrně pro mnoho z vás zajímavá a možná vám i se vybaví určité okamžiky, které byly nezapomenutelné pro mě zcela jistě a možná pro některé z vás také. Takže moc vám děkuji za vaši pozornost, za to, že jste sem dnes přišli a společně můžeme si oslavit ty 50. narozeniny, alespoň takhle na dálku. Chtěl bych vám v prvé řadě moc všem poděkovat za ten neuvěřitelný nával, to se nedá jinak nazvat, vzkazů, přání na všechny možné platformy, které jsem dnes obdržel. Opravdu od půlnoci mi ten telefon začal svítit jako vánoční stromeček a nezastavil se doposud. Není v mých silách na všechno odpovědět, chvilku jsem to zkoušel, ale asi po 5 minutách, kdy jsem odpověděl na nějakých 40 zpráv, tak mi jich dalších 60 naskočilo, takže jsem to trošku vzdál a snad to doženu zítra u příležitosti našeho státního svátku. Ale opravdu vám ze srdce děkuji, moc si toho vážím. Budu rád, když třeba i to dnešní vysílání budete sdílet dál a že bude třeba možná inspirací pro některé lidi, kteří nás neposlouchají zas tak často nebo pravidelně. Přátelé, naše společná cesta, nebo moje cesta politikou začala už v roce 2018, když jsem vstoupil do strany Trikolora, protože jsem věřil, že je potřeba něco změnit a inspirovalo mě k tomu vítězství Donalda Trumpa v roce 2016 ve Spojených státech amerických. A říkal jsem si, že Česká republika by potřebovala konzervativní stranu, která bude mít silný ekonomický program a která vrátí do politiky zdravý rozum. A zdravý rozum, který se z ní vytratil v průběhu těch posledních 10-15 let, kdy Evropská unie, zejména tedy Evropská unie, ale v podstatě celý kolektivní západ se naprosto utrhl ze řetězu a namísto starosti o své vlastní občany, o jejich prosperitu, bezpečí, svobodu, se začal věnovat problémům, které neměly s těmito kategoriemi vůbec nic společného. Fakticky jsme tady sledovali jednu politickou agendu za druhou, jež byla v rozporu s tím zdravým rozumem. Ať už to byl Black Lives Matter, LGBTQ, Green Deal a všechny možné další sociálně inženýrské projekty v čele s masovou migrací, kdy někde po cestě se nám do té naší cesty vpletlo naprosto neexistentní právo nějakého konkrétního nebo jakéhokoliv člověka na to, aby si procestoval celý svět a vybral si zemi, ve které bude žít. Tak tomu není a z logiky věci tomu tak nemůže být. Nemůžeme být útočištěm pro všechny chudé lidi na tomto světě, protože díky tomu bychom schudli také a z naší země a z celé Evropy, z celého západu by se nestal ráj na zemi, ale naopak to, co by se z té Afriky a z Jižní Ameriky přesunulo do Spojených států amerických a do Evropy, tak by vytvořilo ten svět nesmírně chudým. Oni by nezbohatli, ale my bychom schudli. Obrovský zlom nastal v roce 2020, když přišel COVID. Tehdy jsem skutečně se pustil naprosto z plných sil do obhajoby lidí, kteří byli perzekuováni, kteří byli protiprávně stíháni, kteří byli ostrakizováni, vyhazováni z práce, jenom proto, že se rozhodli nesouhlasit a neplout s proudem té nesmyslné doby,
která nám sebrala naše základní práva na základě paniky a hysterie, jež byla vytvořena zcela uměle a zcela plánovitě. COVID nebyl výrazně horší než například těžká chřipková sezóna, ale ty mediální titulky, mediální výroky všech možných lidí, kteří velmi často profitovali, ať už z dovozu roušek, z různých možných opatření a samozřejmě z očkování, tak z ní udělal dobu, která byla nesrovnatelná s čímkoliv, co jsme do té doby zažili. To, že jsme najednou nemohli volně chodit ven, že jsme nemohli navštěvovat pohřby, že jsme nemohli navštěvovat své blízké v domovech důchodců, že se nám zavřely školy, že se zničila celá řada biznisů a že lidé, kteří prostě se odvážili mít jakýkoliv jiný názor, byli okamžitě vyčleňováni na okraj společnosti, označováni jako dezoláti, jako dezinformátoři, antivaxeři, tak to bylo něco naprosto, naprosto nevídaného. A tehdy jsem se začal seznamovat s lidmi, se kterými táhneme tu káru dodnes. Tehdy jsem potkal Janu Zvěrtek-Hamplovou, Petra Vacka, pana profesora Berana, doktora Vajíčka. A je mi obrovskou ctí, že řada z těchto lidí přijela v pátek na mou oslavu do Prahy, do restaurace Šeberák, včetně právě třeba profesora Berana nebo doktora Vajíčka, protože to je znak toho, že jsme si sedli nejenom názorově, ale i lidsky. A že ti lidé, kteří tehdy v podstatě byli opravdu vytlačeni na samý okraj společnosti a dehonestováni tím nejhorším možným způsobem, včetně právě lidí, odborníků, jako je pan profesor Beran, takže ti lidé prostě dokáží táhnout dál a mají stále stejný střízlivý názor na to, co se v České republice a v Evropě děje, a jsou připraveni pomáhat tomu, abychom ty chyby, které jsme učinili, abychom je dokázali napravit. COVID byla doba, která mě mnoho známých a přátel vzala, ale zároveň mě mnoho nových přátel a skvělých lidí do života dala. Tehdy v podstatě proběhla první velká demonstrace, a nemyslím tím tu demonstraci 3. září na Václavském náměstí, nýbrž demonstraci 17. listopadu 2021 na náměstí Staroměstském, kdy pořádali tehdy Jirka Janeček a Kuba Olbert z hnutí Chcípl pes. A vlastně tehdy poprvé se nám podařilo to náměstí kompletně zaplnit. Ta atmosféra byla elektrizující, úžasná. A můj projev, kde jsem vyzval vlastně policisty k tomu, aby šli s námi, aby nezasahovali, aby neporušovali naše práva, protože v podstatě zůstanou nakonec na stejné lodi jako my a přijdou si i pro ně, tak byl projevem, který fakticky odstartoval moji politickou kariéru a dostal mě do podvědomí veřejnosti. Následoval moment, kdy jsem měl jít do pořadu Máte slovo, ale tehdejší ministerstvo zdravotnictví si vymínilo, že pokud tam půjde Reichl, tak oni tam nepůjdou a mou účast zrušili. A to tehdy také vyvolalo dost značný ohlas. No a potom přišel rok 2022, kdy jsme společně s Janou Zvěrtek-Hamplovou a mými kolegy z PRO plánovali velkou demonstraci před senátními volbami na 11. září právě na Staroměstské náměstí. A do toho nás oslovil Jirka Havel, který tehdy právě spolupracoval s hnutím Chcípl pes, že oni chtějí s Ladislavem Vrábelem pořádat demonstraci 3. září na Václavském náměstí a jestli bychom s nimi nechtěli spojit síly. A my jsme tehdy právě s Janou Zvěrtek-Hamplovou na to kývli, a jeli jsme se přes všechny možné naše kanály, ve kterých jsme vystupovali, zvát lidi na toho 3. září 2022. Opravdu jsme netušili ani náhodou, že ten Václavák se zaplní do 3/4, že přijde nějakých 100 000 lidí a že ta demonstrace bude vlastně možná největší demonstrací toho národně konzervativního křídla od roku 1989. Nepočítám samozřejmě ty chvilkařské antibabiš demonstrace zaplacené a umělé živené různými médii. Přestože média tehdy o té akci vůbec neinformovala, přestože když už potom ji reportovala později, tak o ní lhala, tak se ta akce nesmírně vydařila. Bohužel ta jednota, která tam nastala, brzy byla rozbita,
A musím říct, že bohužel největší zásluhu na to měl právě Ladislav Vrábel, který se pasoval do role toho, který dostal na Václavák ty lidi, ale tak tomu nebylo. Ti lidé tehdy přišli a mnozí z vás, kteří určitě tady dnes sedíte, tak si to jistě pamatujete, tak jste přišli za Mirkem Ševčíkem, Vladimírem Štěpánem, Tomášem Lukavcem, Janou Zvěrtek-Hamplovou, snad i za mnou. A bohužel tehdy existovala obrovská šance na platformě, no, tehdy bohu dík, ale potom bohužel, protože se to rozpadlo, na této platformě vybudovat obrovsky silnou stranu, hnutí, subjekt, který by dokázal Českou republiku vyvést z toho marazmu Fialovy vlády. Osobní ambice tehdy vyhrály a poté, co se rozešel Ladislav Vrábel s Jirkou Havlem a fakticky se celá ta skupina rozpadla, tak jsme museli začít znovu. Ladislav Vrábel dnes tvrdí, že jsem mu ty demonstrace ukradl. Není tomu tak, já jsem, přestože mě mnozí vyzývali k uspořádání vlastní demonstrace v momentě, kdy jemu klesala účast, tak jsem řekl, že nezačnu dělat žádnou demonstraci do té doby, dokud on neskončí. A v lednu 2023 Ladislav Vrábel uspořádal demonstraci na Václavském náměstí, kam dorazil už nesmírně nízký počet lidí. Ano, je pravda, že tehdy bylo velmi nepříznivé počasí, ale i tak ten počet byl skutečně minimální a tehdy Vrábel oznámil, že už další velké demonstrace dělat nebude. Až poté jsem já oznámil, že na březen tedy uspořádáme demonstraci naši, a pozval v podstatě celou tu starou partu zase zpátky na Václavák a ta parta dorazila. A dorazili jste i vy. Udělali jsme obrovský krok upředu, naše strana prosílila, měli jsme skvělé výsledky právě v těch senátních volbách v roce 2022, kdy jsme jako nově vznikající strana dokázali v Ostravě získat 14% pro Hanku Zelenou, 12% pro Tomáše Nielsena a všechno vypadalo na dobré cestě. Samozřejmě přišly otřesy uvnitř strany PRO, kdy se nás snažili mnohé vnější síly rozložit. Přišly evropské volby, které byly pro mě velikým zklamáním, protože jsme do nich dali opravdu srdce, duši a všechno, co bylo v našich silách. Ale televize nás tehdy nepustila do debat. Já jsem neměl příležitost vystoupit v ani jedné jediné debatě a jediné, kam jsem byl vpuštěn, byla tehdy diskuze s hnutím Mourek a s hnutím Lano. Což bylo samozřejmě absolutně neodpovídající naší síle, ale naprosto naschvál připravené a zaranžované Českou televizí. Ten výsledek 2,15% byl samozřejmě pro nás zklamáním, nicméně na druhou stranu byl zárukou nebo vstupenkou do spojení s SPD, se Svobodnými, s Trikolorou, protože tehdy jsme vlastně my získali v rámci těch voleb největší počet hlasů pro všechny politické subjekty, které skončily tak říkajíc pod čarou, pod těmi 5%. A tehdy jsme spojili svoje síly poprvé s SPD do krajských voleb, zaznamenali jsme skvělý úspěch, byli jsme zvoleni do zastupitelstev ve 13 ze 14 krajů, ve 12 z 13 krajů, protože Praha nevolila, abych byl přesný. A v tu chvíli jsme nastoupili tu cestu až do těch parlamentních voleb, které jsme završili v loňském roce ziskem 7,8% a vznikem poslaneckého mandátu pro mě osobně v Moravskoslezském kraji, kdy jste mě dali obrovský počet preferenčních hlasů, pokud se nemýlím, tak po Filipovi Turkovi procentuálně nejvyšší vůbec ze všech politiků, kteří v té době do poslanecké sněmovny kandidovali. A já si to obrovsky vážím a vážím si toho dodnes. Snažím se říkat věci tak, jak jsou a snažím se zejména proti té šílené době, která v tuto chvíli normalizuje absolutní sebevražedné kousky a kejkle typu Green Deal, typu LGBTQ a zejména podněcování a eskalace válečných konfliktů a zejména to vojenského střetu na Ukrajině, tak se stále snažím říkat to samé. Stále se snažím obhajovat ten zdravý rozum a neustupovat ani o centimetr z toho, co jsem vám slíbil, z toho, co jsem se zavázal prosazovat právě v té poslanecké sněmovně.
A jsem velmi rád za to, že ta naše podpora neustále roste. Nejenom počtem sledujících na sociálních sítích, nejenom počtem diváků při různých televizních vystoupeních, nejenom obrovitánskou reakcí na třeba vyhnání Jana Jakoba, ale reálně i z hlediska těch preferencí v poslední době, kdy ze všech vládních stran a jedinému, komu stoupají preference, jsme my, to celá ta skupina kolem SPD, protože věřím, že většina z vás vidí, že myslíme ty naše cíle naprosto vážně a že nám jenom prostě není umožněno díky té nižší síle 15 poslanců 200 člené sněmovně prosazovat všechno, co bychom prosadit rádi chtěli. Kdyby bylo na nás, věřte mi, ty věci by se hýbaly mnohem rychleji. Ale to nejcennější, co mám, je skutečně ti lidé, kteří za námi stále stojí. Drtivá většina těch, se kterými jsme v tom roce 2020 začínali, tak stále stojí v jednom šiku. Dokonce i někteří, se kterými jsme se načas rozešli a neshodli, tak jsme spolu dokázali najít zpátky cestu k sobě a já si toho nesmírně vážím. Mnoha přání, které jsem dnes obdržel, bylo samozřejmě vysloveno to, abych byl nadále zdravý, šťastný a abych si užíval svou rodinu. A já samozřejmě musím říct, že to je úplně to nejvíc. Já jsem včera měl ještě jednu soukromou rodinnou oslavu, na které se sešli vlastně mý nejbližší lidé z rodiny a mý přátelé, s kterými už jsem desítky let v kontaktu a kteří mě opravdu provázeli klíčovými okamžiky mého života. A musím říct, že to byl pro mě neskutečně silný okamžik, když se nás tam asi 25 lidí sešlo, opravdu těch úplně nejbližších a neskutečně jsem si to užil. To nejcennější, co každý muž může mít, je skvělá rodina a já mám to obrovské štěstí, že tenhle dar mi byl dán, protože mám fantastickou manželku, nádherné 3 zdravé, chytré děti a víc si asi člověk nemůže přát. Ale chtěl bych vám touto cestou říct, že ta rodina, stejně jako přátelství, stejně jako politika, je založená alespoň u nás na absolutní upřímnosti. My s mojí manželkou neznáme hádky, neznáme lži, neznáme podvody, neznáme jakékoliv podrážení si nohou. Navzájem se respektujeme a snažíme se nelhat si do kapsy a přiznávat si i své vlastní chyby. To bych řekl, že je absolutní základna každého zdravého vztahu v jakékoliv oblasti, včetně politiky. A myslím si, že právě tohle je největší handicap, největší prohra celého kolektivního západu. Že jsme přestali být upřímní, že jsme přestali si říkat pravdu, že jsme ztratili schopnost přiznat si svoji vlastní chybu. Že jsme se dostali do pozice určité nadřazenosti, kdy jsme nabyli dojmu, že máme jakési morální právo diktovat zbytku světa, jakým způsobem má žít. Že ukazujeme prstem na všechny viníky všeho špatného kolem sebe, ale nejsme si schopni připustit, že jsme to právě my, kdo nese tu klíčovou vinu na současné situaci, kdy kolektivní západ upadá ekonomicky kvůli Green Dealu, morálně kvůli odchodu od jakékoliv víry a přechodu k adoraci nenormálních LGBTQ aktivistů a potlačení tradičních hodnot našich rodin. Že jsme to my, kdo rozpoutáváme nejvíce válek, ukazujeme prstem na Čínu, ukazujeme prstem na Rusko, ale podívejte se na tu sérii válek, který rozpoutal Západ. Že jsou to naše média, která nejsou schopná říkat věci tak, jak skutečně jsou a neustále je přebarvují tak, jak se jim to hodí do jejich vidění světa. Že se namísto objektivních reportérů z nich stali aktivisté, kteří jenom prosazují určitou propagandu, která nemá s pravdou vůbec nic společného. A to největší, ta největší lež nespočívá v tom, co nám říkají, co nám zkreslují. Ta největší lež spočívá v tom, co nám neříkají, co nám zatajují.
Podívejte se na všechny poslední události, klíčové události od válek přes COVID, přes Green Deal. Všechno je to lež. Všechno je to lež. Proč nám média neřeknou naprosto otevřeně, že invaze do Iráku, ta druhá, na základě záminky, že Saddam Hussein disponuje zbraněmi hromadného ničení, že to bylo vymyšlené celé od začátku, smyšlená záminka, že Saddam Hussein nikdy těmi zbraněmi neodisponoval a že to všichni věděli. Neřekne nám to nikdo z těchto médií a všichni jenom si lžou dál do kapsy, že to bylo v pořádku. Stálo to milion lidských životů. David Kelly, zbrojní expert, který měl jít svědčit proti Tony Blairovi, spáchal sebevraždu tím, že si v lese podřezal obě dvě ruce, což je dost složité, když si na jedné ruce přeříznete šlachy. 75 let jsou informace týkající se tohoto zločinu v trezoru. Nikdo se k ním nedostane, jsou opatřeny ve Velké Británii nálepkou státního tajemství. Proč vám neřeknou, že válka v Libii byla vylhaná od poprvního do posledního centimetru? Na základě záminky jakéhosi povstání v Benghází byly nasazeny letouny a veškerá zbrojní technika. Kde je rozdíl oproti současnosti, kdy jak říkáme, že Rusko nemá právo vstoupit na Ukrajinu, že to je mezinárodní zločin? Tehdy to nebyl mezinárodní zločin, ten vstup do Iráku, vstup do Libie, kdy jsme zničili Muammara Kaddáfího, který mimochodem sponzoroval Nicolase Sarkozyho, celou jeho kampaň. Bez něj by Sarkozy nikdy nebyl prezidentem. A jenom proto, že Kaddáfí se rozhodl prodávat ropu a plyn za jiné měny, než byl dolar, tak byl prostě odstraněn. Byla to naše chyba, naše selhání. A stále si to nejsme schopni přiznat. To, že poté přišly věci, jako byl Green Deal, kde jsme si vylhali to, že nás přivede k nějaké prosperitě a čisté přírodě, to, že budeme si ničit vlastní ekonomiku emisními povolenkami. To, že ty emisní povolenky měly původně být zavedené jako ekologická daň za fixní cenu a až následně ty investiční a důchodové fondy přesvědčily svým vlivem, svým obrovským kapitálovým vlivem politiky v Evropě, aby z toho udělali cenný papír, čímž logicky vyhnali tu cenu, přestali jakýmkoliv způsobem kontrolovat a vyhnali tu cenu do naprosto neuvěřitelných úrovní, na kterých je v současné době. Že se ETS 1 prodává za 81 euro a ETS 2 za 71 euro a že to absolutně nemůže přinést nikdy jakoukoliv prosperitu pro Evropu, naopak, že ji to bude marginalizovat, že ji to bude ekonomicky periferizovat. Že je potřeba si říct, že celé tohle je lež, že to byla chyba. Ne to upravovat, ne to změkčovat, ne říkat, že je potřeba nějaká oprava Green Dealu. Ne, je potřeba zrušení téhle lži. Je potřeba si to přiznat. Jedině tak může ten vztah skutečně fungovat, jakýkoliv, i mezi politiky a občany. Že jsme si vylhali COVID, že nám farmaceutické firmy lhaly od začátku, od prvního okamžiku. V rámci zejména vývoje té vakcíny, která byla dopředu připravená, která prostě neměla žádný jiný účel, než vydělat obrovské peníze a že poškodila zdraví milionů lidí na celém světě, nejsme schopni si to stále ještě přiznat. Stále si budeme lhát do kapsy, že je to naše vina. A proč nám média neříkají pravdu o Ukrajině, o tom celém konfliktu? O Majdanu, který byl zosnován Spojenými státy americkými v čele s Viktorií Nulandovou, že se do demonstrantů tehdy střílelo z hotelu, který ovládali povstalci a že to byli najatí gruzinští ostřelovači, kteří pálili do lidí, tak, aby vyvolali celou tu režimní změnu na Ukrajině, která vyústila v to, co se dnes děje. Kdyby nebylo Majdanu v roce 2014, není dnes válka. Proč nám neříkají o tom, že se používala na východě Ukrajiny kazetová munice, že se tam páchala genocida proti ruskojazyčnému obyvatelstvu, že se jim zakázalo mluvit rusky, používat ruštinu? Představte si v době Československa, že bychom Slovákům zakázali používat na školách a na úřadech slovenštinu. Myslíte si, že bychom nedošli do stejné občanské války, jaká vypukla na Donbase? Nikdo neříká, že se tam používala kazetová munice, že se tam vybíjeli civilisté. Proč nám neřeknou o tom,
že byly uzavřeny minské dohody, druhá minská dohoda z ledna února 2015, kdy byly nastaveny podmínky, které by zaručily mír na té Ukrajině a které prostě byly porušeny ze strany Západu, ze strany Ukrajiny. To vedlo k další té eskalaci konfliktu. Proč nám neřeknou, že v roce 2021, konkrétně 24. března, vydal Volodymyr Zelenský dekret číslo 117, ve kterém rozhodl o deokupaci a reintegraci Republiky Krym a svobodného města Sevastopol do ukrajinského území. I fakticky deklaroval svůj záměr vojensky zaútočit na Krym. Ano, je jednodušší říct, Rusko za to mohlo. Tohle je ta neupřímnost, která dnes vládne k světu, která velmi často potom vede k rozpadu těch vztahů, nejenom v rodině, ale právě i těch přátelských vztahů a i těch politických vztahů, protože je strašně jednoduché tohle všechno zapomenout, zamlčet a říct, může za to Rusko. To ono překročilo 24. února 2022 hranice a ono je hlavním viníkem války na Ukrajině. Samozřejmě, pokud to takhle zjednodušíte, zčernobílíte, určitě máte tu možnost, máte právo takhle ten konflikt vnímat. Ale jakmile si neuvědomíte svoji vlastní chybu, svůj podíl na celé téhleté záležitosti, nepřiznáte si to, že jsme obrovskou část té viny nesli my, my jakožto kolektivní Západ. Do té doby jsme odsouzeni stejné chyby opakovat. Proč média zamlčují a neustále tvrdí, že se jedná o nějakou propagandu, to, že v dubnu 2022 byla parafována mírová dohoda v Istanbulu, jak ukrajinskou, tak ruskou delegací. A že jediný moment, který nás v tu chvíli odtrhl od míru a eskaloval dále to válečné napětí, vlastně zajistil to, že ta válka trvá dodnes a že stála už asi 2 miliony lidských životů, že to byla neochota Západu poskytnout bezpečnostní garance. Kdy ústy Boris Johnson řekl, že prostě nebude podepisovat s Ruskem nic a že dodáme Ukrajině zbraně, aby šla válčit. My jsme je hodili pod ten vlak. Tímhletím nesmyslným rozhodnutím. Každý dnes v mainstreamu médií buď to bude tuhle informaci zamlčovat, nebo vám bude říkat, že to je konspirace. Přitom přesně v tomto duchu hovořil šéf ukrajinské vyjednávací delegace David Arachamia ve svém rozhovoru na ukrajinské televizi 1+1 Ukrajina. Oni vám řeknou, že to je ruská dezinformace. Jistě, to je jednodušší. Je jednodušší na někoho ukázat prstem, než si přiznat pravdu, že jsme to byli my, kdo jsme tu Ukrajinu